0: Tenistky Krejčíková s Valentovou budou hrát o finále turnaje WTA v Praze. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. A podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
2: Tohle je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
0: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Premiér by podle návrhu mohl v některých případech omezit nebo zcela zrušit připomínkové řízení. Novela rozšiřuje taky možnost projednávat některé body bez rozpravy nebo mění podobu zápisů z jednání. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků. Mezi nimi expremiéra Mateusze Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
3: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
4: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateusze Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balonového létání v Česku. Češi slaví na mistrovství světa ve vodním slalomu 5. a 6. medaili. Kanoistka Tereza Kneblová ovládla slalom a je mistryní světa. V americké Oklahomě vyhrála o 2,5 sekundy před Doriaovou z Andory. Bronz získal kanoista Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debutoval. A dvě české tenistky budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. A Barbora Krejčíková vyzve Rakušanku Tagerovou a Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Snigurovou. Krejčíková postoupila do semifinále po výhře nad další Češkou Dominikou Šalkovou a pomohly jí k tomu i zkušenosti z jiných zápasů.
5: Já upřímně nevím, je to prostě nějaký jakoby styl, který hraju. Řekla bych, že asi jakoby za ty roky s těma zkušenostma asi jsem možná taková jakoby klidnější a moc jakoby nespěchám vlastně v těch výměnách a dokážu si ten balon jak uhrát, tak dokážu prostě soupeřku donit jakoby k chybě. Myslím si, že v těch důležitých momentech dokážu hrát jak razantně, tak vlastně zároveň jakoby si počkat na tu jakoby chybu nebo na nějaký ten lepší moment.
6: Nehoda na silnici 38 na Českolipsku a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pomaleji na sjezdu z exitu 50 Městec Králové. Stojí tam nákladní auto, místo je označené šipkou. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Dox havarovalo osobní auto u odbočky. Na Bezděz srazilo lesní zvěř. Není to vážná nehoda, obešla se bez zranění osob a uzavírky místa. Na D2 u sjezdů na Slavkov v noci změnili omezení. Mezi kilometry 10 až 11 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu jen jedním pruhem v protisměru. Na Brno zůstávají pruhy 2. A v Ústí nad Labem je o víkendu úplná uzavírka na průjezdu městem. Zavřená je přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Doporučená objízdná trasa vede přes město a po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno a teploty až 29 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Několik dní po sametové revoluci založil malou softwarovou firmu. Ta je dnes jedním z největších evropských dodavatelů firmních IT řešení. V Česku stojí třeba za e-receptem, patří produkty jako e-doklad nebo dotykačka. Loni měla jeho firma obrat skoro 6 miliard korun. A co je možná ještě důležitější, provozní zisk byl skoro miliarda. Delegujte a jezděte vypnout, zní jeho recept na úspěch. Krom podnikání ale také fotograf a jezdí pravidelně například fotit na Rally Dakar. Mým hostem ve studiu je Martin Ziegler. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
1: Hovory.
7: Mně se, pane Ziegler, líbí ta vaše věta, delegujte a jezděte vypnout. Můžete si dovolit tento přístup po 36 letech ve firmě? Nebo jste si to mohl dovolit i v prvních letech, když jste budoval společnost?
8: Tak já jsem měl první roky jako hodně těžký, protože budete společnost, budete v 90, kde sice řada lidí dneska tvrdí, že ten biznis byl podstatně jednodušší, ale já si myslím, že byl možná i těžší než dnes. Začínal jsem sám, že první dva roky jsem byl úplně sám, kancelář jsem měl v Lužnici, takže žena mě milovala, protože jsem do třídovárna úplně klidně jako programoval a popravdě dneska si užívám vnoučátka, protože díky tomu pracovnímu nasazení vlastně jsem vlastní děti tak nějak jako těma 16 možná lehce ošidil svoji přítomnost.
7: Je to tak, že dobrý manažer musí minimálně v těch začátcích chodit do práce jako první a odcházet jako poslední, aby šel příkladem a aby potom po těch letech, kdy už firma funguje, aby mohl delegovat a umět odjet třeba i na nějakou dobu na dovolenou?
8: Já si to úplně nemyslím. No, já si myslím, že dobrý manažer musí odvíst dobrou práci. A myslím si, že úplně jedno, kdy to dělá. Na druhou stranu, pokud máte člověka, který vám přijde do práce v 10 a odchází ve 12, tak to asi taky není úplně dobře. Jo. Ale že by tady platilo nějaký reverzní japonský pravidlo, že šéf musí být první v práci a poslední odcházet, to určitě jako neplatí.
7: Vy jste původně programátor, už jste to tady zmínil. Řekl byste, že to vedení lidí nebo vedení velké společnosti, a vy jste v řadě v zemí a zmínil jsem tady ten obrat a ty tržby, že se to dá naučit? A nebo prostě na to člověk musí mít buňky a potom už se učit metoda pokus omyl a chybami vlastními?
8: Já jsem si dlouho myslel, že se to jako dá naučit, ale popravdě v poslední době, jak tak chodím po těch akvizicích a dostávám se do firem i jako mentor, tak si myslím, že trošku toho jádra v sobě musíte mít a potom už se naučíte pár těch triků, jak s tím jako dobře zacházet, ale pokud jste jako těžký introvert, tak si myslím, že z vás nikdy nebude jako hodně dobrý manažer, protože manažování je primárně práce s lidmi.
7: Mám pocit, že v Česku se úplně neumíme sami sebe pochválit, ale já bych vás o to rád poprosil, co ve vás z toho jádra, toho dobrého manažera je? Co je podle vás ta vaše silná stránka?
8: Já si myslím, že se to dá zobecnit trošku šířeji. Ono se vždycky říká, že jaký pán takový král, nebo že ryba smrdí od hlavy a podobně. A pro mě to je jako naprostá pravda. Když přijete do firmy, která vám přijde taková seriózní, všechno v pohodě a tak dále, tak nakonec zjistíte, že nahoře sedí šéf, který je vesměs jako normální a chová se jako člověk a je úplně jedno, jako kolik peněz má v bance. Jo, a naopak, jako jo, že pokud někdo ze sebe dělá něco, co vlastně ani jako není, tak jako to dělá potom i celá ta firma. Jo, to znamená, když bych to bral jako třeba z pohledu zaměstnance ucházející se do práce, tak u mě první, na co se podíváme, jako tak kdo sedí nahoře v té firmě. A pokud tam sedí někdo, kdo vypadá zdánlivě normálně, tak si říkám, aha, ono asi ta firma bude normální.
7: Vy říkáte, že základem úspěchu v podnikání je, aby vaše zaměstnance ta práce bavila, aby to dál přenášeli na zákazníky. Ale platí tady taky to, že ryba smrdí od hlavy, že vás to musí bavit, aby to bavilo vaše kolegy?
8: Mě to jako strašně baví celou tu dobu. Na druhou stranu, já jsem několikrát ve své práci udělal takový zásadní kolo toho, že úplně si to jako změnil tu práci, že já jsem začínal jako programátor, to jste říkal. A po několika letech programování jsem jako pochopil, že buď někdo tu firmu bude řídit, a asi bych to měl být já jako vlastník, anebo budu dál programovat a budu tam mít těch 10 lidí, co jsem měl v té době, a už někoho nikdy nikam nevyrostem. Takže jsem víceméně pověsil programování na hřebík a šel jsem se věnovat managementu. A takových nějakých, řekněme, životních přesmíček jsem udělal několik a možná díky tomu je Safer tam, kde je dnes. Takže mě práce hodně baví.
7: Když člověk čte zprávy o vás a o vaší firmě z posledního roku dvou, tak se tam dočítáme o 100 milionových akvizicích, o tom, že rostete teď každoročně zhruba o třetinu, o tom, že jste loni jenom o pár milionů v té EBITDě nepřekročili tu pomyslnou miliardu, pokud je to správná informace, pokud jsme se to správně
8: učili. Jde o to, jak to počítáte, protože v absolutním čísle jsme ji překročili. Ale když konsolidujete a koupíte nějakou společnost třeba v listopadu, tak se vám do té EBITDy započítá pouze tím listopadem a prosincem. No, takže pokud jedu to úplně čistě formální konsolidací, tak jsme úplně těsně pod miliardou. Pokud jedu v absolutním čísle, tak jsme nad.
7: Tak dokonce, tím spíš. Každopádně já jsem chtěl směřovat k tomu, že i v nějakých rozhovorech s vámi z poslední doby se vás ptali, jako jestli po těch 36 letech podnikání byste už nepomýšlel na důchod a jestli se vám nechce firmu prodat, předat. A vy říkáte, že ne, že vás to pořád baví, že o tom nepřemýšlíte. Tak právě jsem přemýšlel, že musíte mít pořád v sobě ten motor, že v tom musíte vidět ten smysl a že možná to se potom přenáší na vaše kolegyně a kolegy.
8: A to jsme zpátky u toho delegování, protože já mám strašnou kliku na lidi kolem sebe. Když se podíváte do vním Saferu, tak prostě zjistíte, že na těch level pozicích fakt jsou jako lidi, kteří jsou lidsky dobří a prostě vím, že se o ně můžou přijít. Ty lidi taky občas někdy vypadnou z té práce. Vy jste zmínil ten můj Dakar, tak já prostě v lednu vypadnu, jako strávím tam někde 3 týdny, víceméně nejsem na mailu dost často. Nejsem na sociálních sítích prostě a podobně vůbec k dispozici a ono to funguje, ten Safer prostě funguje dál. Safer je fakt jako o lidech. Jako
7: je nějaká červená linka na vás, že by váš třeba nejbližší spolupracovník měl nějaký emergency kontakt, že by věděl, že kdyby se něco opravdu pokazilo, takže vás zastihnou i na rally.
8: Je, ale je to o tom, jako oni mě zastihnou, jo, ale když sedíte prostě za volantem auta a řídíte se stovkou pouští, i tak když máte ten signál, tak prostě stejně nic řešit nemůžete. To jako nejde.
7: Ještě k tomu delegování. Říkáte, že máte štěstí na lidi, ale mně se xkrát stalo, že třeba na nějaké větší akci, kde jsem nespolupracoval se svým týmem, ale třeba s nějakýma dalšíma lidma, jsem prostě někomu věřil, že něco bude odvedeno tak, jak má, nebo člověk v mé branži se často musí spolehnout i na různé technické složky, na zvukaře, osvětlovače, kameramany. No a ne úplně vždycky, když člověk si je nemůže vybrat, tak ne úplně vždycky se to povede. A já to potom nesu hodně těžce, protože já jsem ten, kdo je za to zodpovědný, já jsem na tom pódiu, nebo za tím mikrofonem, nebo před tou kamerou. Takové zkušenosti, ale předpokládám, máte taky.
8: Mám jako spoustu takovýchhle zkušeností a teď samozřejmě otázkou toho, jestli ten člověk, kdo, řekněme, to způsobil, to dělá každou chvilku, nebo to udělá jednou, že jo, to je o tom learning momentu, když uděláte chybu jednou a poučíte se z toho a příště ho neuděláte, tak je to vlastně learning moment. Pokud tu chybu děláte dnes a denně, tak jste na vyhození, jako jo. Může se stát nějaký vliv, že on třeba ve vašem případě já nevím, vypnou prout, u nás tak něco nemusí, prostě nejde to, jo. Můžou být chyby třeba i takového méně jednoduchého typu, jakože třeba jste dodavatelem někde, kde si ten člověk, který od vás je zodpovědný za ten projekt, nesedne s tím člověkem, který za ten projekt zodpovědný na straně toho zákazníka a přestože jako dáno je všechno běží v pořádku, tak vlastně ta emoce to celý jako rozbije a vy máte jediný možný řešení, že vlastně toho svého trenéra projektového šéfa vyměníte za někoho jiného, který si s ním prostě třeba sedne, nic jiného s ním dělat nemůžete a ani tam nemusí být žádný racionální důvod.
7: No ale poraďte mi, jako zkušený úspěšný manažer, stalo se nám na jedné akci, že já jsem byl takový nervózní, protože my jsme nekomunikovali přímo s těmi hosty, které já jsem tam potom zpovídal a prosil jsem moji produkční, ať to přece jenom ověří. A ona mi říkala, jsme tady hosté, věř tomu, bude to fungovat, je to velká akce. No a stalo se to, že ti hosté třeba nedorazili, kdy měli a nebyli tak nabrýfovaní, jak měli. A já jsem jí říkal, vidíš, proto jsme to přece jenom měli mít my pod kontrolou. A byl jsem naštvaný, že jsme vlastně tu práci delegovali na někoho externího. Byla to chyba, nebo jak se v tomhle pohybovat?
8: Tak já neznám detaily tady toho, co vy popisujete, jako, takže nedokážu říct ten konkrétně jako příklad, ale samozřejmě
7: ten obecný princip
8: to mistrovství improvizace je důležitý. Na druhou stranu, jako, když se na něco mohu připravit, tak se na to prostě připravím. Jakože třeba na dnešek jsem šel zcela nepřipravený.
7: No a zatím to jde, ne?
8: Zatím to jde, no.
7: To se má, říká podnikatel, šéf firmy Safor Martin Ziegler, který je mým dnešním hostem v Hovorech.
1: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Žijeme v chaotickém světě plném polikrizí, to je bohužel klišé, ale je to pravda. Vy říkáte, že když se můžete na něco připravit, tak se na to připravíte. Jde se ještě připravovat na ty turbulence v tom dnešním světě, protože jeden den se probudíte a něco udělá Donald Trump, druhý den přijde pandemie, třetí den přijde ruská invaze na Ukrajinu a tak dále. Můžu pokračovat?
8: Hele, já si myslím, že takovéto krize jsou především příležitosti. Jestli mám teda uvíc jeden příklad za všechny, tak my jsme si pořídili pokladní systémy a s nimi jsme šli do Polska týden před covidem. A já jsem si tedy říkal, že to byla jedna z těch největších, konkrétně mých manažerských chyb. Nemohl jsem teda samozřejmě vědět, že bude covid, jako, a že jsme prostě vyhodili peníze komínem. A nakonec se ukázalo, že při drobné změně toho setupu se z celého Polska stála velká příležitost i při covidu. A to znamená, pokud na to půjdu tady touhle s tou filozofií, že prostě když se něco špatného stane, tak se to vlastně stalo úplně všem v tom biznisu. A to znamená, kdo nejrychleji dokáže zareagovat nějakým řešením na tu situaci, a to je jedno, že to řešení třeba je, že z toho vycouváte, nebo že uděláte něco úplně jinak, ono to jako pojme, tak ten vlastně z toho obrovského průšvihu, který se stal, dokáže vytěžit pro sebe výhodu. A je potřeba se to vždycky říct, že ta krize, jo, to znamená nepanikařit, zastavit se, zamyslet se, a je vysoce pravděpodobný, že z té změny toho paradigmatu, ať už se stalo cokoliv, může vzniknout něco, co vám vlastně v tom biznisu může pomoct.
7: Zaujala mě jedna vaše věta pro Wired z rozhovoru, kdy jste právě mluvil o tom, jak se přizpůsobujete, jak řídíte firmu v tom rozkolísaném světě. A vy jste řekl, koupili jsme si dobrou buzolu a ta nám ukazovala, kde je sever. Byl to mix správných rozhodnutí, trochu štěstí a racionální uvažování. Něco jsme dokázali odhadnout, něco vůbec. Konec citace. Co je to tou dobrou buzolou? Pro co je to metafora?
8: Tou dobrou buzolou je takový nějaký, řekněme, mix právě ty trochu štěstí, trochu dobrý úvahy, trošku mít něco za sebou, mít něco naskákaný, prostě vědět, kam se posunout a hlavně zareagovat rychle.
7: Platí možná další otřepané klišé, že štěstí přeje připraveným?
8: Určitě platí. Určitě platí.
7: To, že vždycky přemýšlím u těch dobrých rozhodnutí, a když jste zmiňoval o tom, že je to ten mix, že tam je jako velmi tenká ta hranice, že to rozhodnutí velmi snadno a velmi lehce z toho dobrého se může překlopit na to špatné, a když se těch problémů naskládá víc, tak
8: já si myslím, že to je úplně jinak. Já si myslím, že v té manažerské praxi je mnohem důležitější udělat nějaké rozhodnutí, než neudělat žádný rozhodnutí. No? A to nějaké rozhodnutí klidně může být i špatný. Aha. Jediné, co musíte dokázat, je to, aby těch dobrých rozhodnutí bylo víc než těch špatných rozhodnutí, jo. Ale pořád ten stav, kdy prostě máte třeba 70% rozhodnutí dobrých a 30 špatných, je podstatně lepší než stav, kdy neuděláte vůbec nic. A vemte si, že jste podřízený nějakého manažera, teď se něco stalo a ten manažer tam stojí, mlčí, kouká na vás a vůbec nic se neděje. Tak změníte zaměstnání, co tam budete dělat, jo. A když ten manažer občas rozhodne dobře, sem tam rozhodne i špatně, ale vy prostě víte, že většinou to, co ten člověk jako řekne, kde je ten směr, kam vede ta buzela, je dobře, tak mu prostě věříte a jdete za ním. Je to strašně důležitý.
7: Takže raději než dlouho váhat, dlouho přešlapovat, tak prostě zaujmout postoj a nést i to riziko, že se ve 30% případů můžu zmílit.
8: Já o sobě říkám, jsem pokerový hráč. Já jako jsem relativně ochotný naskočit do relativně velkého rizika. Čistě z toho důvodu, že mě to vždycky v životě vycházelo.
7: Zajímá mě ale to, když jste řekl zase na druhou stranu, když přijdou ty krize, tak je potřeba se sklidnit a nepanikařit. Jak poznáte ten moment, kdy jste se teda sklidnil, nějak jako snažíte se mít chladnou hlavu, ale potom, aby už to nebylo právě to váhání a přešlapování a nějaká ta paralýza.
8: No tak jako v momentě, kdy třeba ze dne na den přijde covid, tak prostě víte, že se nemusíte rozhodnout řádu hodin, ale že se budete rozhodovat řádu třeba dnů nebo týdnů, že prostě na to fakt jako máte ten čas. Jo. Pak můžou být jako nějaký jiný skutečnosti, jo. Odpochodoval vám server, na kterým prostě jede vaše klíčové řešení, tak prostě jako víte, že to rozhodnutí, co s tím budete dělat, musí přijít jako v rámci jako minut. Jo. A jediný, co tam můžete hrát, je to, jestli to, co se rozhodnete, bude, řekněme, dražší nebo levnější, ale na druhém konci nějaký zákazník, který očekává, že mu to řešení pojede. Jo? Či ten interval se nedá globalizovat, ten je prostě u každého toho řešení prostě jiný. A myslím si, že v okamžiku, kdy stojíte před tím rozhodnutím, tak jestli něco dokážete 100% odhodnout, tak dokážete odhodnout, kolik času máte na to, aby to jakékoliv třeba špatné rozhodnutí přišlo včas. To je celý.
7: Když koupíte firmu další za stovky milionů korun, na co se té firmě díváte jako první? Nebo co je pro vás to nejdůležitější kritérium?
8: Já jsem strašně rád, když se do té firmy dokážu dostat a podívat se na ty lidi, řekněme, nasát tu atmosféru. Už se mě stalo i to, že jsme si společnost nekoupili díky tomu, že jsme si řekli, že ta vnitrofiremní kultura, která v té společnosti aktuálně je, nám nestojí za ten průšvih, jako když do té firmy prostě vstoupíme a teď se budeme s nějakým způsobem snažit to tam jako odbracet. Jo. Máme rádi takovou tu přátelskou otevřenou vnitrofiremní prostě kulturu, kdy si lidi navzájem prostě věří a kdy nahoře prostě není despota, který rozhoduje, řekněme, centrálně jako a vůbec jako neposlouchá ty svý podřízený a podobně, protože víme, že tohle kultura jako nefunguje, podle mě. A je taková jako těžce vykořenitelná. Jo, to nějak jako neznamená, že pro nás samozřejmě ten střet těch firemních kultur je tady vždycky a je to vždycky jako velká manažerská výzva to ustát. Každá firma je jiná.
7: Takže atmosféra ve firmě je důležitější než účetní uzávěrka.
8: Je to mix, ale určitě jako za mě to je hodně důležitý.
7: No to znamená, že na to musíte mít čich, instinkt nebo nějakou racionální metodiku, jak to rozpoznáte?
8: Tak to prostě poznáte, no.
7: Takže se nepletete v lidech?
8: Moc ne, dokážu lidi odhadnout.
7: Což se zase vracím k tomu, co jsem se ptal před chvílí, jestli se to dá naučit, nebo jestli to prostě v člověku je.
8: Jako rozpoznat lidi se určitě naučit jako dá, jako typově, na to je jako celá věda, psychologie, já mám dobré trénink z domu, protože nejstarší syn je psycholog a vždycky, když přišel ze školy a divně se ptal, tak jsem pochopil, že si něco nového naučil a teď to na mě testuje, tady tohle. Takže tohle ano, jo, ale to nějaký způsobem to charisma, který vy na ty lidi musíte jako manažer přenášet, to se učí strašně špatně. Jako pokud to technicky v sobě jako vážně od počátku nemáte, tak se to blbě učí. Trošku musíte to mít. Jo. Manažer trošku musí být prostě i herec, že jo? Protože když to řeknu úplně blbě, jo, tak v nějaký fázi máte vánoční besídku a vy musíte si ty lidi stoupnout a říct jim, ten rok byl jako super a příští rok bude ještě lepší jako, a nějak to říct jako hezky. Že? A když ten herec prostě nejste, tak nedokážete ty lidi vést. Tak, no.
7: Jste extrovert?
8: Tak to se asi musíte poptat někoho jiného, ale možná trošku ano.
7: Protože šlo by to dělat, kdyby člověk jako neměl rád lidi, měl problém předstoupit předně na té vánoční besíce? Nebo
8: já jsem zažil jsem několik manažerů, kteří byli za mě velmi dobří manažeři a neměli to v sobě. Jo, ale měli v sobě nějaký to prostě charisma. Jo. Čili nejde to globalizovat, že pokud prostě nemáte rád lidi, tak budete špatný manažer, ale pokud ty lidi máte rád, tak je to pro manažera obrovská výhoda. Principálně hromada věcí je prostě pro něj jako jednodušší a ty lidi jdou za ním jako dřív. Jo. Jo, dá se to vyvážit třeba jako tím, že já vždycky říkám, že je pěkný, že je člověk manažer, jo, ale jako o tom, co dělá, by měl taky něco vědět. Aspoň z rychlíku, nějaký ten helikopter view. Jo. A v momentě, když jste introvert, tak si můžete pomoct tím, že prostě o tom vašem biznisu víte fakt hodně. A ty lidi za váma jdou pro ty znalosti, ne pro to, jak umíte komunikovat v té chvíli. Jo. Čili to je taková jako pomoc. Jo. A tyhle z těch věcí můžete najít mezi manažerma více jako typově, jo, ale myslím si, že to, že prostě starat mezi lidmi, tak vám vždycky jako manažerovi pomůže.
7: Poslouchal jsem v jednom z rozhovorů s vámi, že si se zaměstnanci tykáte, aby pak nedocházelo k tomu fopa, s kým si tykám, s kým si netykám. Takže to je vaše zkušenost, máte politiku tykání ve firmě.
8: To máme, a to už jste slyšela i tu záchodovou scénku, která tam u toho.
7: Ano, slyšela.
9: No.
10: Že prostě se to potom stane, že někomu tyknete na toaletě.
9: A pak zjistíte, že to je zákazník, stejně jdete na jednání.
10: Jasně, no tak to možná prolomí ledy.
9: To máte takový small talk dopředu. No,
10: jasně, tak, jasně, no. Tak to jsme se...
9: Ne, ale jak považuji tu tykací atmosféru za dobrou, ty vnitrofirmní kultuře.
10: Nevymstilo se vám to někdy, že to někdo chtěl zneužít a určitě myslel si, že ten vztah je žoviálnější než čistě pracovní?
9: Určitě ne. A je potřeba si říct, že to byl u mě vývoj, pro něž bylo 30, tak jsem byl hodně vykací, možná byla tak, tedy taková doba prostě, no, ale dneska v podstatě si týkám se zaměstnanci na první dobrou a týkám si se spoustou obchodních partnerů, čistě jenom proto, že nám přijde ta komunikace taková jednodušší.
10: Podnikatel Martin Ziegler je mým hostem v Hovorech na Českém rozhlase Plus. Mě ještě zaujalo to, jak mluvíte o AI, o umělé inteligenci, a vy to, pokud jsem to správně pochopil, vidíte poměrně optimisticky, jako jeden z největších game changerů té dnešní doby, a říkal jste, že jste rád, že žijete v té dnešní době. Jste optimista?
9: Já jsem určitě optimista. Jako je potřeba si říct, že umělá inteligence, když jsou tak jako se zavřenými oči, jako hle, přehrajete, tak je to jakoby úžasný brand. Jo. Umělá inteligence není nic jiného než hodně dobrý matematický model. Inteligence tam dneska moc není, možná tam za pár let bude.
10: Je to algoritmus.
9: Je to algoritmus, který prostě je dobrý a strašně pomůže v té práci. Jo. Takže dneska člověk, který umí využívat možnosti umělé inteligence, tak má nejenom na trhu práce mnohem větší hodnotu, ale prostě tu svoji práci dovede mnohem lépe automatizovat a zbavit se těch věcí, které rutinně děláte a které vás prostě nebaví, od toho tady je.
10: Používáte umělou inteligenci i v osobním životě pro nějaké konzultace nebo rady nebo recepty nebo nevím co všechno?
9: Používám umělou inteligenci v podstatě úplně na všechno, co mě napadne, že jde použít. Jako jo. Použil jsem dokonce na recepty v neděli, to je pravda, prostě neděl ženou doma, mým úkolem bylo něco uvařit, jako, tak jsem si tak jako hrál. Používám to třeba, mimo jiné sbírám foťáky, takže vlastně moje databáze foťáků je postavená na bázi umělé inteligence, a popravdě tyhle soukromé aplikace používám, řekněme, tak jako na trénink. Jo. Jako já strašně rád cestuju, takže vzpomínám si na ty doby, když jsem sbíral katalogy cestovek a dělal si itinerář z katalogu, a dneska v podstatě, když napíšu krásný prompt, tak dostanu jako mnohem lepší itík, než jsem kdykoliv získal z těch katalogů.
10: Umělá inteligence nejsou jenom jazykové modely, ale je to třeba i navigace nebo to, jaká videa sledujeme na sociálních sítích. Ta navigace versus klasická mapa a buzola, když jsme tady zmínili, neřekl byste, že kvůli umělé inteligenci hloupneme?
9: Já nevím. Já si myslím, že ne. Samozřejmě to, když vidím, jak lidi tráví prostě desítky hodin denně klidně jako na sociálních sítích, tak s obsahem, který je občas problematický, nemyslím si, že hloupneme.
10: Taky už jsem se přistihl, protože s umělou inteligencí konzultuju hodně věcí, a už jsem se přistihl, že než abych udělal já nějaké rozhodnutí, a teď je to ve smyslu, jestli si jít koupit k obědu meníčko nebo párek, tak už jsem to nebyl schopen udělat bez umělé inteligence, a řekl jsem si ne, dost, jako pořád mám nějaký svůj rozum a měl bych se třeba rozhodovat sám. Nestala se vám někdy taková paralýza?
9: Jakože máte umělou inteligenci místo manželky, milá AI, co no, mi protože, dneska bude chutnout?
10: Ano, teda. Protože přesně nechci už jako zatěžovat, tak jsem se nějak nemohl třeba rozhodnout, co si udělat k večeři, a pak jsem si říkal, ale to bych mohl zvládnout ještě.
9: Já si myslím, že takový základní problém dneska je, pokud používáte AI jako, řekněme, tu četovací službu, tak naopak si myslím, že to posiluje vaše skilly, čemu ještě můžete věřit, jo? Protože kolem nás je hromada informací, které rozhodně nejsou pravdivé a nejsou pravdivé jako úplně na první pohled. Jo? Ten Claude nebo ChatGPT vám občas naservíruje něco, kde není úplně patrný, že to není pravda na první pohled. Jo? A vám to vlastně jako tříbí takový nějaký ten, tomu říkám vždycky zase zdravý selský rozum, kdy vlastně ten váš postřeh, jak rychle rozeznat, že něco je dobře a něco není dobře. Jo? A to mně přijde jako, že je takový jako dobrý. No.
10: Já jsem myslel třeba takovou tu situaci, že už jsem se přestával spoléhat na vlastní schopnosti a i třeba odpověď na nějaký nepříjemný e-mail, tak jsem svěřil umělé inteligence, aby mi prostě odpověděl nějak jako přiměřeně asertivně, a pak jsem si říkal, ale tohle bych ale měl udělat sám.
9: Tak já nepříjemný e-mail většinou píšu teda taky sám. Jako.
10: No právě.
9: Na druhou stranu, tak vemte si třeba dnešní fenomén sociálních sítí, kdy minimálně třeba LinkedIn vás dneska sledovaností potrestá, pokud ten příspěvek generujete formou umělé inteligence, to znamená, existují stále algoritmy, které ještě dokážou poznat, že to, co jste napsal na ty socky, tak že je zdroje umělé inteligence. To mě přijde jako mnohem horší třeba použití, kdy vlastně absolventi vysokých škol jako vesele generují pomocí umělé inteligence doktorské práce a stráví nad tím třeba půl hodiny a mají 160 stránkovou publikaci. To si myslím, že jako není úplně dobře. Na druhou stranu si pamatuju ten věk, kdy nám zakazovali u zkoušky z matiky kalkulačku a to je v zásadě úplně to stejný, že jo? Proč nám zakazují tu kalkulačku, tak ať nám kurňa jako dají těžší ten příklad, jako a ať si ty skilly protrénujeme jako globálně, no. Čili pokud tady vnímáme AI jako nástroj, který máme umět používat, jako, tak to samozřejmě má svoje zákoutí, které jsou možná těžký, složitý, nebo i nepříjemný, jako, ale je to prostě tady a fakt je to věc, která ten svět dneska hodně mění.
10: Jsem rád, že to vidíte takto optimisticky a s nadějí, že se díváte do budoucna. Jsem moc rád, že jste byl mým hostem v hovorech, přestože bychom si mohli povídat ještě dlouho a dlouho, tak náš čas se bohužel naplnil, ale já vám za to děkuji, že jste dorazil až z Brna na natáčení.
9: Děkuji vám taky, Michale, moc pěkný rozhovor.
10: Martin Ziegler, podnikatel, byl hostem v hovorech. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.
1: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Čeští hasiči dorazili do Francie, kde budou pomáhat s hašením požárů. Do oblasti Giron nedaleko Bordeaux dorazila 7členná posádka vrtulníkem Black Hawk. Češi ve Francii od začátku prázdnin už pomáhali dvě posádky.

0: Hořlavky jsou jedním z nejčastějších příčin dětských úmrtí. A příští týden se do Česka vrátí tropické teploty, předtím ale přes republiku přejde studená fronta. O víkendu meteorologové očekávají studená rána. Oteplovat se bude během dne na teploty ke 30 stupňům Celsia. V neděli bude navíc místy pršet. Na začátku týdne spadnou teploty k 25 stupňům a bude oblačno. Opravdu oteplovat se začne v druhé polovině týdne. O víkendu pak lze očekávat i teploty kolem 35 stupňů. Tenista a čerstvý wimbledonský šampion Jannik Sinner se kvůli odpočinku odhlásil ze srpnového turnaje Masters v Montrealu. A v Kanadě nebude hrát ani majitel 24 Grand Slamových titulů Novak Djokovic a chybět bude i zraněná světová trojka Španěl Carlos Alcaraz. Nasazenou jedničkou by tak měl být Němec Alexander Zverev.
1: Omezení na D1 se u sjezdu na Trhový Štěpánov a nehoda na dvojice u Prahy. Na dálnicích se objíždí odstavená vozidla. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí větší vozidlo. Je to buď kamion nebo autobus. 58. kilometr vpravo u svodidel jen na blikačích. Kolem projíždějící auta většinou jedou levým pruhem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na sjezdu z exitu 50 Městec Králové stojí nákladní auto. Místo je označené šipkou. Na dvojce z Prahy do Kutné Hory havarovalo osobní auto. Nehoda je za Mukařovém v úseku Vyžlovka Kozojedy. Obešla se bez zranění. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na D5 do Plzně noční uzavírka. Kilometry 23 až 21,5 je zavřený pravý pruh. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Ať noci jasná až polojasná, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů. Přes den čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 24 až 29, na horách naměří kolem 21. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Nový jednací řád vlády, změny v důchodech či nakolik je oslaben ruský režim. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
3: Česká vláda by od září měla jednat podle nového jednacího řádu. Jehož návrh předložila šéfka úřadu vlády Tinde Barta společně s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem, který se ale od změn distancoval. Návrh ruší například povinnost uvádět v zápise hlasování ministrů u rozhodnutí o veřejných penězích, dává premiérovi možnost rozhodnout o uzavřeném projednávání bez souhlasu kabinetu a dále posiluje jeho pravomoci. Zvukový záznam z jednání vlády má být po dobu 30 let utajen a nebude platit povinnost uvádět v zápisu stručný popis rozpravy. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den.
3: Co nový jednací řád vlády ukazuje?
4: Ukazuje jednak to, že když je to jednací řád vlády, tak to nemusí schvalovat poslanecká sněmovna se senátem, ale že zkrátka záleží pouze na rozhodnutí vlády. Druhá věc je ta, že v posledních desítkách let nebyl nějakým zásadním způsobem měněn jednací řád a nyní tedy by k tomu mělo dojít. A když si shrneme to zdůvodnění, proč by k tomu mělo dojít, tak není příliš pádné a nerostluje různé obavy, proč k tomu dochází, protože tam je řeč o tom, že by ten jednací řád měl být modernější a přehlednější. Když se na to podíváme, na ty jednotlivé změny, ke kterým by mělo dojít a velmi pravděpodobně dojde, tak se dá říci, že dochází k určitému posílení pravomocí premiéra. Na první pohled je to naprosto logické, protože premiér stojí v čele vlády, premiér řídí, pokud je přítomen jednání vlády, takže by měl mít určité pravomoci. moci a je otázka, proč si stávající premiér nedokáže poradit s vládou podle starých pravidel, proč je potřebuje změnit takovým způsobem, aby byla posílena jeho pozice. Pak se samozřejmě hodně mluví o tom, nakolik změnit

0: jen jednacího řádu prospějí k větší důvěryhodnosti nebo naopak k různým spekulacím o konání vlády, o tom, co schvaluje a tak dále, protože jsou tam věci, které by měly změnit, například to, že když se hlasovalo o důležitých věcech týkajících se veřejných peněz a takovýchto záležitostí, tak bylo možné dohledat, jak jednotliví ministři hlasovali. Nyní podle těch nových pravidel by tomu tak být nemělo. Samozřejmě se také hodně hovoří o tom, že by mělo dojít k určitému omezení připomínkového řízení, tak tam je potřeba k tomu ale dodat, že se to nemá týkat zákonů, protože zákony se projednávají podle legislativního řádu vlády a ten by být měněn zatím neměl, takže to připomínkové řízení u zákonů by mělo probíhat standardní formou. Samozřejmě u těch ostatních věcí může být to připomínkové řízení omezeno, což samozřejmě opět může přispívat k podezření, zda tedy je to ku prospěchu nebo spíše proti určité transparentnosti a možnosti ovlivňovat různá rozhodnutí vlády i lidmi, kteří stojí mimo kabinet a kteří se danou problematikou hlouběji zabývají. Právě když jsme u toho připomínkového řízení, tak se sice netýká zákonu, ale vláda v poslední době praktikovala takové věci, které stejně to připomínkové řízení omezovali a dělo se tak v momentech, kdy vláda posílala do poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které nebyly z autorské dílny vlády, ale byly to takzvané poslanecké návrhy a ty poslanecké návrhy právě nemusí procházet klasickým připomínkovým řízením a týkalo se to například i zásadních změn u stavebního řízení, kdy tam byly různé věci, které jsou velmi problematické a tam ta odborná připomínková rozprava, tak to můžu říct, neprobíhala. Takže opět se tam objevaly pochybnosti o tom, nakolik takovéto kroky jsou transparentní. Co se týče například toho, že zápisy z jednání vlády, že tam už nebudou obsahovat různé poznámky o tom, jak probíhala rozprava a tak dále, to může také přispět k tomu, že to jednání může být vnímáno méně transparentně, ale to se dělo i v nedávné minulosti, takže si myslím, že v tom není zásadní změna. Co se týče toho, že by například zvukové záznamy měly být možné zveřejněny až po 30 letech, tak dosud také nebylo možné zveřejňovat, byť premiér mohl udělit výjimku.
1: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Vláda počátkem týdne na svém předposledním plánovaném zasedání před dovolenými schválila úpravu důchodového systému. Oproti dnešku si mají polepšit důchodci nad 80 let, kterým by měl každých 5 let vzrůst důchod o 500. Také by se od příštího roku měla zvedat penze za práci v důchodovém věku. Naopak z návrhu zatím vypadl slibovaný návrat k vyšší valorizaci důchodů, jeden z klíčových předvolebních slibů hnutí ANO. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Bylo to za Babišovy vlády v letech 2018 až 2021, kdy se stalo pravidlem navrhovat při každoroční valorizaci důchodů jejich dodatečné navýšení. Opozice tenkrát upozorňovala, že to zadluží státní rozpočet na léta. Jenže Andrej Babiš věděl, co dělá. Senioři byli a jsou dodnes jeho nejvěrnější voliči. Takže neprodělali dokonce ani za inflace, která snížila lidem reálné mzdy v průměru o 7,5%. Důchodci byli tehdy jedinou skupinou obyvatelstva v České republice, jejichž příjem se zvýšil a to skoro o 4,5%. Nic proti tomu. Výše starobních důchodů není nijak závratná dodnes. Loni činil průměrný starobní důchod sice už přes 21 tisíc, ale víc než polovina důchodců na něj nedosáhne. Takže to na první pohled vypadá, že nynější rozhodnutí Babišovy vlády obdarovat důchodce k 80 500 měsíčně je vlastně fér. Jenže není. A to z toho důvodu, že má Andrej Babiš evidentně ve zvyku zvyšovat důchody systémem kropící konve. Tedy rozdávat všem seniorům stejně, bez ohledu na výši jejich konkrétních příjmů. Takže teoreticky může už za 8 let tou 500 k 80 obdarovat i sám sebe. Kromě toho má Česká republika ve srovnání například s Německem jednu dost důležitou skutečnost navíc, a to je fakt, že v Německu je sice mnohem víc seniorů s vyšším důchodem, ale podstatně vyšší jsou i jejich výdaje, a to nejen kvůli vyššímu nájemnému, ale třeba také pravidelným měsíčním platbám za zdravotní pojištění a za pojištění na sociální péči. Obojí je u nás pro seniory zadarmo, ale především tu má podstatně víc seniorů i vlastní bydlení, takže jejich skutečná životní úroveň bývá vyšší, než se zdá. V rámci Evropské unie, ale i OECD, bývají čeští seniori každopádně zařazováni mezi skupiny s nejnižší mírou tzv. Příjmové chudoby. Což má svůj důvod především v tom, že Česko patří mezi země s relativně malým rozdílem mezi výší důchodů oproti příjmům ekonomicky aktivních lidí. Občas se to nechtěně projeví i navenek. Konkrétně, když se třeba, jako tomu bylo za první Babišovy vlády, objeví na televizní obrazovce čelá seniorka z domova důchodců, která přemítá, co s tím nenadálým dárečkem od pana Babiše udělá. Až přijde na to, že ráda navštěvuje výstavy, takže na ně už nebude jezdit tramvají, ale taxíkem.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není vůbec zmíněna nyní vládní SPD Tomia Okamury, poprvé od vzniku tohoto hnutí v roce 2015. Marná snaha o únik před realitou, komentuje to publicista Jiří Leština.
3: V minulých dnech vláda schválila zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025, do níž ministerstvo vnitra nezahrnulo vládní SPD. Navzdory tomu, že právě loni státní zástupce obžaloval toto hnutí i Tomia Okamuru za šíření nenávisti. Kvůli xenofobním předvolebním plakátům, na níž byl i muž tmavé pleti třímající zakrvácený nůž. Absurditu situace jen umocňuje fakt, že letos v červnu skutečně byla SPD za plakáty vyvolávající nenávist nepravomocně odsouzena k 3 milionové pokutě. V podstatě je ale tento pokus ministra Lubomíra Metnara o únik před realitou snadno vysvětlitelný. Těžko mohl, co by povolný politik hnutí ANO, úředně ocejchovat jako extremistickou Okamurovu SPD, s níž ANO vládne. Tím spíš ale stojí za pozornost, jak Metnar vynechávku z SPD obhajuje. Podle něj výroční zpráva o extremismu má být odborně technický dokument a nikoliv nástroj politického boje. Jeho účelem je popisovat bezpečnostní hrozby, ne vytvářet prostor pro politické interpretace. To je ovšem od ministra jen chabý pokus o zamlžení podstaty věci. Extremismus není technokratický rébus, ale bytostně politický problém. Je to nástroj k vyvolávání strachu, nenávisti a nejtemnějších pudů, který slouží extremistům a autoritářům k podkopávání základních principů demokratického státu a rozleptávání společenské soudržnosti. Konec konců samotné ministerstvo vnitra ve svých materiálech výslovně označuje extremismus a předsudečnou nenávist jako jedno z hlavních bezpečnostních rizik pro Českou republiku i Evropu. A je to ministr tohoto rezortu, kdo má odpovídat za jasnou politickou strategii vládního boje proti extremistům, proti vyvolávání nenávisti vůči jakékoliv skupině lidských bytostí. V duchu této zodpovědnosti měla být součástí zprávy o extremismu i informace o obžalobě na SPD. A to tím spíše, že už známe odsuzující verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1, v němž soudkyně Ivana Tichá mimo jiné uvádí. Problémem volební kampaně obžalované strany je to, že stavěla skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice oni a my. Tato polarizace může vést a podle mého názoru vede k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob. Tímto úhlem pohledu ovšem můžeme hodnotit řadu rasistických a xenofobních výroků Tomia Okamury, jehož vládní poslanci svorně odmítli vydat k trestnímu stíhání. Například, když popíral existenci koncentračního tábora pro Romy v Letech. Nebo navrhoval, aby Romové usilovali o vlastní stát a Česko podpořilo jejich vystěhování. Nebo když v současnosti podněcuje nenávist vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Patří sem i Okamurovo souznění s kremelskou propagandou, kdy například mluvil o napadené Ukrajině jako o semeništi neonacistů. Zkrátka není pochyb, že SPD se svým vůdcem do zprávy o extremismu patřilo a patřit nepřestává. A pokud Andrej Babiš uvrhl své hnutí ANO do vládní spolupráce s SPD, pak i pro premiéra platí. Kdo vládne s extremisty, je nejen zodpovědný za jejich šílenosti, ale sám do extremismu upadá.
1: To byl názor publicisty Jiřího Leštiny.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Spojené státy uzavřely podle tamního ministerstva energetiky dohodu o jaderné spolupráci v civilní oblasti se Saúdskou Arábií. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je ale dohoda ještě podmíněna tím, že Saúdská Arábie přistoupí k takzvaným abrahamovským dohodám, znamenajícím mezi jiným uznání státu Izrael. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: Saúdská Arábie bude mít svůj jaderný program. To je velký krok pro tuto zemi a ještě větší pro region, ve kterém leží. A to přesto, nebo právě proto, že není zdaleka jediná, kdo chce mít své vlastní reaktory. A k ním třeba ještě něco dalšího. Zatím toho víc nevíme, než víme. Jen to, že se dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií má týkat civilního rozvoje. Měla by platit 30 let a musí nejdříve projít kongresem. Jisté je, že dohodu o jaderné spolupráci podepsali Američané a Saudi už v loni a že se v Riádu o něčem podobném mluví nejméně od počátku 80. let. Tehdy i v souvislosti s vojenským využitím a s ohledem na plány tehdejšího pasistického Iráku a tehdy už porevolučního Iránu. Teď tedy Riád udělal konkrétní krok, i když teprve první, k civilní jaderné technologii, prý k výrobě proudu. Proč by měla Saúdská Arábie chtít jadernou technologii? Logiku to má. Země zálivu zvýšily od přelomu století spotřebu energie na trojnásobek. Žije v nich stále více lidí a tamní vlády se snaží pro ně vytvořit pracovní místa, pokud možno v produktivních oborech. A na to potřebují energii. Všichni tito lidé potřebují stále více vody. Tu většinou získávají odsolováním mořské vody, což je také energeticky náročné. Na arabském poloostrově je také stále větší horko a lidé častěji používají klimatizaci. A v neposlední řadě tamní státy se snaží stát sídlem serverů pro systémy umělé inteligence a to také vyžaduje obrovské množství energie. Saudi samozřejmě žijí na obrovských zásobách fosilních paliv, zatím téměř všechnu elektrickou energii získávají spalováním plynu a ropy. Prý bude výhodné tyto suroviny raději prodat a elektřinu vyrábět čistěji a levněji v jaderných elektrárnách. Podle jiných odborníků to nedává ekonomický smysl, protože rychlejší a lacinější je použít obnovitelné zdroje. Postavit reaktory bude trvat nejméně 10 let a země ani nemá dostatek expertů. Pak je tu druhá strana rovnice, totiž americké zájmy. Dosud se Američané, zejména Donald Trump ve svém prvním období a Joe Biden po něm, snažili spojit předání jaderného know-how s nějakými širšími politickými záměry, například zapojením Saúdské Arábie do abrahamovských dohod. Trump na Truth Social napsal, že nadále očekává saúdské zapojení do jednání s Izraelem v rámci vytváření nového regionálního uspořádání. Nadále má tady ambici zapsat se do dějin a naplnit nějakou vizi. Současně je patrné, že mezinárodní kontext se v posledních letech proměnil a i sám Trump je v druhém období transakčnějším a bilaterálnějším prezidentem než dříve. Také ví, že má ještě možnost prosadit Saúdské Arábii americkou technologii. Jiné státy oblasti už postavili nebo postaví své reaktory za pomocí Ruska nebo Číny, případně Korejců a Francouzů. Nad celou situací se vznáší otázka, jak ohlášená dohoda souvisí s posledním vývojem. Saúdi sice chtěli reaktory dávno, ale tato poslední zpráva se objevila v době, kdy se obnovily boje mezi Íránem a Amerikou a nezdá se, že by tamní režim byl na odchodu. A naopak Američané nepůsobí dojmem, že vydrží vše. Také platí, že pokud íránský režim přežije, bude více než dříve motivován si jadernou zbraň pořídit. Princ Mohammed bin Salman už dříve otevřeně řekl, že bude-li mít bombu Írán, jeho země si ji také pořídí. Podle neúplných zpráv o americko-saudské dohodě se zdá, že Saudi budou chtít dohodu, která jim umožní rozvíjet i vojenskou složku programu. Jenže to znepokojí další státy oblasti, jako je Izrael nebo Emiráty, a může to mít velký a obtížně předvídatelný dopad na další vývoj v oblasti. Své zbraně by pak mohli chtít i v Turecku, Jordánsku nebo v Egyptě, ve státech, na jejich dlouhodobou stabilitu by si ani v Riádu nevsadili příliš velkou částku.
1: O jaderné dohodě mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií hovořil kolega Jan Fingerland. Slábne v Rusku režim nebo jen Vladimír Putin? Otázka, kterou si položil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
6: V poslední době se v západních médiích, včetně českých, objevily články, z jejíž obsahu vyplývá, že situace v Rusku má tak výrazné krizové rysy, že dochází ke slábnutí režimu a lze očekávat ukončení války s Ukrajinou a následné změny ruského politického systému. Jde o pochopitelnou snahu podat západním konzumentům mediálního obsahu pozitivní zprávu. V souvislosti s Ruskem jsou totiž podrobeni takovému množství negativních faktů a mají přiznané nebo nepřiznané obavy, že válka na Ukrajině zhoršuje jejich život a může ho zhoršit ještě více, že se vděčně chytnou každé naděje na jiný vývoj v tamních končinách se stejnou vervou, s jakou se tonoucí chytá stébla. Tonoucí mu však stéblo nepomůže. Potřebuje pevný klacek, který by mu pomohl překonat smrtelné nebezpečí. Jsou tedy zmíněné zvěsti o údajném slábnutí ruského režimu stéblem nebo klackem. Jako hlavní faktory ruské krize se uvádí neúspěchy tamní armády na frontové linii, úspěšné útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruskou energetickou infrastrukturu a s tím spojený všeobecný nedostatek benzínu a celkové zhoršení ekonomické situace, generující snížení životní úrovně běžných občanů Ruské federace. Podvědomně v rámci euroatlantického způsobu myšlení se v těchto článcích zračí naděje, že tak výrazná krize musí zákonitě vést ke změnám ve společnosti. Zdola by se měl ozvat nespokojený lid, kterému se den co den viditelně zhoršují životní podmínky. Zhora by měly zatlačit elity. Jejichž politický i biznisový rozvoj dusí Putinova tvrdohlavost, se kterou prosazuje stále větší eskalaci války, nehledě na následky nejen na ničené Ukrajině, ale ani v Rusku samotném. Jaká je reálná situace? Lid brblá, ale žádných akcí schopen ani ochoten není. To je specifikum ruské mentality, které se musí brát v úvahu při posuzování vývoje a jeho vyhlídek. Mechanické dosazení euroatlantických vzorců chování vede k nesprávné interpretaci a nesplnitelným nadějím. Rusové podle všech dostupných informací vnímají tuto krizi jen jako další v nekonečné řadě jobových zvěstí a jejich reakce je tradiční přizpůsobit se a přežít. Elity? Tady si pomůžu s poznatky ruské ekonomky a politoložky Alexandry Prokopenkové. Vydala knihu Státní zaměstnanci, ve které shrnuje svou komunikaci s lidmi z vyšších patr ruského státu. Závěr? Rádi by přivítali změny, ale musí je udělat někdo zvenčí. Jejich velkou nadějí a následně velkým zklamáním byl Donald Trump. Že by se o něco přičinili sami, ne. Na to se příliš bojí Putinových tajných. Putin navíc má k dispozici téměř 400-tisícovou Rosgvardiu, která je cvičena na potlačování vnitřních nepokojů a je svým patronem dobře živena. Jsou tedy naděje na změnu jen pověstným stéblem? Ne tak docela. Pokud Putin nezničí Ukrajinu, bude nakonec doma zavržen, jako slabý car. Ale Putin je pouze výhonek systému. Ten zůstane.
1: To bylo páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
7: Ani nevím, kdy se to stalo. Dřív člověk občas potkal protivného člověka. Dnes jakoby protivnost a nadřazenost povýšila na komunikační styl. Stačí co nejrychleji najít chybu u toho druhého a rázem jste autorita. Přišli mi vyměnit vodoměr. Jeden milý technik a jeden důležitý. Pan Důl. Tak ukažte, kde to máte. Tady hned za vratama. No, tak to máte umístěný úplně blbě. A když vám sem vjede auto, najede celou vahou na to víko. No, ale to jste sem umístili vy. No, tak na to nenajíždějte. Pan Důl otevřel poklop. Aha, celý od hlíny, to se asi ani nemusím ptát, jestli jste to někdy odevřela, že jo? Jo, klidně se zeptejte. No, ono se to má jednou za čas kontrolovat, víte, může se tam něco dostat. Třeba co? Třeba mravenec. A vidíte tam nějakýho? Nevidím, nemám brejle. Poklop jsem loni kontrolovala skoro denně, když mi během mé nepřítomnosti vyteklo 360 kubíků vody. Mravenců jsem si nevšimla. Pani, sama voda závit nestrhne. Ale kromě vody tady nikdo v trubkách nebyl. A ty trubky, ty zapojoval kdo? Nevím. No, to jsem si mohl myslet. Druhý technik už to nevydržel. Karle, nech toho. Pani to myslela dobře. Ne, mě to nevadí, aspoň mám zadarmo zkoušku z hydromechaniky, řekla jsem. Pan Důl. Nedělejte tady chytrou a pojďte sem, tady to podepište a jak jsem říkal, kontrolujte to, jinak vám tam něco vleze. Já vím, brabenec. Cestou ven se pan Důl praštil do hlavy o futro. Chvíli si mnul čelo. Ty futra, ty máte umístěný úplně blbě.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Jih Evropy čelí obřím požárům. Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí. Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku. České slalomáře čeká na mistrovství světa závod v kajak krosu. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie více než 140 tisíc lidí.
9: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
10: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Žiron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 kilometrů za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti, na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích, plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
11: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil české aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
12: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
11: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
13: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
11: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Radiožurnál.
8: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Michuelkou z hnutí ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. A prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka.
14: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
8: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Pochybení vidí Kubát v pomalém procesu, vše podle ní ale bylo legální. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl. Češi mají na mistrovství světa ve vodním slalomu nejvíc medailí ze všech. Pátý cenný kov přidal kanoista Lukáš Kratochvíl, který v americké Oklahomě získal bronz. Ještě o dvě příčky lépe skončila Tereza Kneblová a ta si dojela pro titul mistryně světa. A další úspěch může přidat pětice českých reprezentantů, kteří budou dnes bojovat o medaile v kajak krosu. Do vyřazovacích jíst nastoupí stříbrní medailisté z úvodní časovky Jakub Krejčí a Kateřina Beková a do závodu se kvalifikovali i Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková. A cyklisty čeká na Tour de France královská etapa. Na trase dlouhé 171 kilometrů absolvují čtyři náročná stoupání a dojezd bude stejně jako v pátek do horského střediska Alpe d'Huez. 113. ročník Tour završí v neděli poslední etapa s cílem v Paříži. Celkové pořadí vede před závěrečným závodním víkendem Slovinec Tadej Pogačar.
15: Na dálnicích odstavená auta a nehody na dvojce u Prahy a na Břeclavsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí větší vozidlo. 58. kilometr vpravo na Krajnici, už je tam šipka a kolem vozidla kužely. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové na sjezdu z exitu 50 Městec Králové stojí nákladní auto. Je tam silničářská šipka. Na dvojce z Prahy do Kutné Hory, kde narazilo osobní auto do zábradlí. Nehodu taky omezený průjezd čekejte za Mukařovem v úseku mezi Vyžlovkou a Kozojedy. A na Břeclavsku silnici 420 na průjezdu přes Horní Věstonice. Nehoda se zraněním v centru poblíž zastávky autobusu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Prezident čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Jeden opravdu otřepaný vtip říkal, že socialistické zemědělství mělo čtyři největší nepřátele – jaro, léto, podzim a zimu. Jak to vypadalo, když se komunistická strana pokoušela organizovat žně nebo řídit státní statky, o tom bude řeč za chvíli. Ale vrátíme se také k politickým procesům a řekneme si něco o mzdách v roce 1956. Na výpravu do letních měsíců toho roku a hlavně do rozhlasového archivu vás zvou David Hertl a historik Zdeněk Doskočil. Zdeňku, hezký den.
18: Dobrý den.
16: Archiv Plus.
17: Z roku 1956 se v rozhlasovém archivu dochovalo několik rozhlasových novin. To bylo takovéto souhrnné večerní půlhodinové zpravodajství. V létě 1956 se tam objevila i následující zpráva o žních na Mladoboleslavsku. Redaktor Vladimír Brunát si povídá s vedoucím zemědělského odboru okresního národního výboru v Mladé Boleslavi Františkem Jegrem.
19: Nasazených kombajnů máme neustále v plném počtu a věříme, že během 2 až 3 dnů vyrovnáme se se sečením úplně.
20: A jak je to se svozem?
19: Na pomoc ve svozu máme mobilizována vozidla, část jejich z pražských zdrojů, jejich celkem 14, ostatní jsou naše vozidla z okresu ČSAD, závodová doprava a pomáhá nám také armáda. Celkem máme v provozu průměrně denně 34 až 36 vozidel.
17: Zdeňku, jestli jsem to pochopil dobře, tak zemědělská družstva na Mladoboleslavsku měla kombajny, ale neměla čím by sklizeň obilí dopravila z polí a že se tedy musela mobilizovat, to je opravdu hezký termín, nákladní auta z celého okresu. Takhle fungovaly žně?
18: Velice často ano v této době, protože v 50. letech se v zemědělství jen velmi pozvolna zlepšovala mechanizace. Do roku 1953 byla ta situace velice špatná. Chyběly traktory, kombajny, samovazy. A bylo to způsobené do značné míry také tím, že strojírenství v tomto období vyrábělo hlavně pro armádu. Takže to, že teď vypomáhali armádní vozy, nebyla tak úplně náhoda. Poté se ta situace zlepšovala, ale s velkými výkyvy. Kombajny se třeba dovážely z NDR, ale to byla ta značka Fortschritt a Pokrok, ale nákladní vozy, to byl dlouhou dobu ještě úzký profil.
17: Teď trochu do politiky. Píšeme léto 1956, jak jsme říkali. Všichni si ještě v té době pamatují ty příšerné politické procesy, které se odehrávaly vlastně před několika lety. Ale někteří z odsouzených, tedy z těch, kteří přežili procesy, tak ti už se dostávají na svobodu. Ale jak kteří? Na zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa vystoupil ministr vnitra Rudolf Barák a hovořil o jedné z odsouzených, která v té době ještě seděla ve vězení, o Marii Švermové, manželce národního hrdiny Jana Švermy. Jenom dodám, že ta ukázka, kterou teď uslyšíte, tak ta se do vysílání nikdy nedostala.
21: Prezidium nejvyššího soudu dne 6. června 1955 zjistilo, že rozsudkem proti Marii Švermové z 28. ledna 1954 byl porušen zákon. Švermová byla odsouzena pro velezradu podle nejvyšší kvalifikace paragrafu 78 trestního zákona odstavec 3 písmeno B, což vyžadovalo nejen nejvyšší trest, ale zároveň předpokládalo, že činnost souzeného značnou potrženo měrou ohrožovalo samostatnost republiky nebo jejího lidově demokratického zřízení. Prezidium nejvyššího soudu při tomto novém projednání shledalo, že Marie Švermová se sice závažné trestné činnosti zvláště v přímém spojení se Šlínkem dopustila, ale že tato její trestná činnost nebyla tak nebezpečná, jak to předpokládá uvedené ustanovení paragrafu 78 odstavce 3 velezrady. Proto prezidium nejvyššího soudu svůj rozsudek z 28. ledna 54 zrušilo a vydalo nový rozsudek, kterým Marie Švermová byla odsouzena k trestu odnětí svobody na 10 let. Jako v jiných případech, počátek tohoto trestu začíná zatčením, to je u Švermové od 21. února 51 a končí 21. února 1961. Marie Švermová se po celou dobu výkonu trestu chovala dobře, ukázněně. Již v únoru 1956 si odpíkala polovinu trestu. Z toho důvodu může být podle našich zákonů také v jejím případě zahájeno řízení o jejím podmíněném propuštění.
17: Zdeňku, tady mě napadá jediná otázka, co z toho dlouhého projevu ministra Baráka byla pravda.
18: V letech 1955 až 57 zapracovala tzv. Barákova rehabilitační komise, která měla posuzovat politické procesy s komunistickými funkcionáři z hlediska výše vynesených trestů, nikoli z hlediska viny. V jejím čele ministr vnitra, který navíc sám byl i za ty poslední politické procesy odpovědný. S procesem se Slánským se v žádném případě hýbat nesmělo. Marie Švermová, která byla zatčena v souvislosti s brněnským tajemníkem Otto Schlingem, byla odsouzena v jednom ze sedmi následných procesů, které vlastně na proces se Slánským navazovaly. Dostala doživotí, nebyla vůle ji rehabilitovat. Proto se celá záležitost vyřešila velice šalamounsky. Původní rozsudek se zrušil a vynesl se nový trest, který byl výrazně mírnější. No a když se započetla právě ona tříletá vyšetřovací vazba, bylo možné Švermovou v tichosti vlastně podmínečně propustit po odpykání poloviny trestu. No a tím se to vyřešilo. Marie Švermová byla propuštěna, ale nikoliv jako rehabilitovaná osoba, ale jako podmínečně propuštěný trestanec, jehož vina stále platí. Tudíž nebylo nutné jí vracet žádné politické funkce, nemusela dostat odškodné za své věznění. Proti rehabilitaci Marie Švermové byl dosti výrazně Antonín Zápotocký, argumentoval tím, že by to stálo moc peněz, a také Václav Kopecký, který v roce 1951 vedl kampaň proti ní v souvislosti se Schlingem, což mělo i některé, řekněme, osobní důvody. No, podobné šalamounské řešení se zvolilo i u jiných vězněných komunistických funkcionářů, například u Josefa Smrkovského. Nicméně Marie Švermová byla v říjnu 1956 propuštěna na svobodu, ale na svou rehabilitaci musela čekat ještě dalších 7 let.
17: Tak takové to bylo tedy s rozplétáním pravdy o procesech. Na tom zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa, ze kterého ta ukázka byla, ještě chvíli zůstaneme. Slovo si tam také vzal prezident Antonín Zápotocký a hovořil o státních statcích.
21: Soudruzi, nám by stačilo zatím, kdyby státní statky aspoň hospodařili tak, aby nepřekročovali plánované ztráty. Ať když už to hospodářství založeno je na plánování ztrát, tak kdyby aspoň ty plánované ztráty se nepřekročovaly. Ale my máme ten zjev, že zase za letošního půl roku i plánované ztráty, které činí té miliardy, se o půl miliardy překročily. Že to, co se plánuje na ztráty, ještě nestačí. Tady ty ztráty na státních statcích stále a stále stoupají. A marná sláva, soudruzi, je potřeba vidět, že na našich státních stacích se špatně hospodaří a že jsou tam špatné pracovní výkony a špatná pracovní disciplina.
17: My už jsme si tady v našem pořadu, Zdeňku, říkali nejednou, že problémy se státními statky byly dlouhodobé. V červnu 1956 bylo dokonce po pár měsících existence zrušeno ministerstvo státních statků. Čím to, že stát v tomhle naprosto selhával? Já si třeba vzpomínám na tu skvělou knížku Jana Procházky z roku 1960 Zelené obzory a potom stejnojmenný film z roku 1962. Tam ta mizérie státních statků byla popsána celkem otevřeně. Proč se tam prostě nevedlo?
18: No, státní statky byly v 50. letech ještě méně efektivní než jednotná zemědělská družstva. Ona k tomu přispívala do značné míry skutečnost, že vznikaly hlavně v pohraničí, v lokalitách, kde nebylo možné vytvořit zemědělská družstva. V místech, odkud byli odsunuti Němci. Na té jejich mizérii se podepisovalo několik faktorů. Špatné řízení, ani samostatné ministerstvo státních statků ten problém jaksi nevyřešilo. velmi nízké mzdy těch zaměstnanců. Přicházejí tam často nekvalifikovaní pracovníci nebo i lidé, kteří tam musí takzvaně zatrest, kteří tam přicházejí, kdo ví odkud, nemají vztah k regionu, nemají vztah k půdě. Prostě ty státní statky byly takovým obrazem vlastně zmaru a beznaděje. A když jsme tady vzpomněli právě ty Procházkovy zelené obzory, tak to je reflexe vlastně poměrně přímá. Ale kdo viděl třeba Kachyňův film Sestřičky z roku 1983, tak tam ta mizérie prostředí státních statků je také zachycena velmi barvitě.
17: Vzpomínám si, na to máte pravdu. Zatímco státním statkům se nedařilo, dobře se vedlo horníkům. Na tom zasedání ústředního výboru o tom hovořil nejmenovaný nám tedy neznámý řečník z Ostravsko-Karvinského uhelného revíru.
0: Průměr nám zdá. Za 8 měsíců toho roku se pohybuje v našich dolech, přímo v dole, ne s povrchovými, u důlních dělníků, mezi 2200 až 2300 korun. Mám za to, že ten průměr odpovídá, bych tak řekl, společenskému postavení důležitosti hornické práce a tím hornického povolání. 4500 pracovníků vydělává 2500 až 3000 korun. 7 tisíc pracovníků vydělává zhruba 4 tisíce měsíčně a 1000 pracovníků vydělává měsíčně přes 5 tisíc korun.
17: Není sporu o tom, že každý si zaslouží mzdu, jenom abychom si to trochu dali do souvislostí. Jsme v roce 1956. Průměrná mzda podle Českého statistického úřadu byla v té době nějakých 1300 korun. To znamená, že někteří horníci brali téměř čtyřnásobek průměrné mzdy. To je jako kdyby dneska brali 200 tisíc. Není to prostě už trochu hodně?
18: To je poněkud relativní, protože hornické mzdy přesahovaly výrazně průměr, ale to bylo dlouhodobým rysem po celou dobu existence komunistického režimu. Vedle důvodu ryze pragmatických v tom hrály roli i důvody ideologicko-propagandistické, protože hornictví bylo adorováno jako ten symbol té správné jaksi dělnické práce. Na druhou stranu pracovní podmínky v dolech byly těžké, a to jak po stránce zdravotní, tak i bezpečnostní. V 50. letech pořád převažuje hlubina, těžba na tou povrchovou, docházelo poměrně rozsáhlým jaksi důlní neštěstím. Takže z tohoto úhlu pohledu vlastně ty peníze byly do značné míry jaksi zasloužené. A při tehdejším stavu palivo-energetické základny v podstatě uhlí bylo naprosto klíčovou surovinou. A o té důležitosti, jak to vlastně k tomu režim přistupoval, svědčily třeba i z tehdejší stránky Rudého práva, kde se v 50. letech každý den zveřejňovala tabulka, jak na kolik procent předchozí den jednotlivé revíry plnily plán těžby. Každý den na první stránce.
16: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: V Archivu Plus si dnes se Zdeňkem Doskočilem povídáme o událostech léta roku 1956. Řeč byla o mzdách. No a když jsme u těch mest, můžeme klidně plynule navázat. Každý ekonom dnes ví, jak velké problémy způsobí, když mzdy rostou rychleji než produktivita práce. Platí to dneska, platilo to v roce 1956 a platilo to i v ekonomice řízené komunistickou stranou. V září 1956 na to poměrně velmi ostře upozornil tehdejší vicepremiér Jaromír Dolanský.
2: Není, soudruzi, dost varovat před tím, že je to absolutní omyl, jestliže se někdo domnívá, že pouhým růstem nominálních mezd se děje nějaký prospěch pro dělníka. Jakýmkoliv, soudruzi, chytračení, žádnými fígly, nejsme s to obejít železnou platnost ekonomických zákonů. Každé nepodložené stoupání a zvyšování, a zejména živelné nominálních mest, musí mít za následek pokles reálných mest. Poněvadž za růstem mest při pokulhávání produktivity práce, za růstem mest nutně nestojí žádoucí objem i ve své struktuře spotřebního zboží.
17: No, je evidentní, že mezi lidmi tehdy peníze byly. Já jsem sledoval staré filmové týdeníky. V červenci 1956 byl třeba na Václavském náměstí v Praze otevřen ten legendární dům módy, kde těch drahých kousků byl opravdu hodně. Také pokud náš pořad posloucháte pravidelně, víte, že po celá léta 1954 a 55 se průběžně zlevňovalo zboží v obchodech. Mluvili jsme o tom několikrát. Logicky stále víc lidí si mohlo dopřát stále větší množství zboží. Zdeňku, čím to, že 3 roky po té zásadní a drastické měnové reformě musel komunistický režim najednou znovu řešit nějaké problémy s penězi? Mimochodem, kdo to vůbec byl? Jaromír Dolanský taky.
18: Jaromír Dolanský vlastně patřil k té ke špičce ještě toho původního Gottwaldova vedení KSČ. A jeho specifikem bylo, že v roce 1921 vystudoval práva a již v meziválečném období se věnoval národohospodářským otázkám. Byl tedy jedním z mála lidí toho mocenského establishmentu, který disponoval vysokoškolským vzděláním. Po válečném období byl ministrem financí a v roce 56. byl v tehdejším vedení KSČ asi jediný, kdo měl širší kompetenci v ekonomické oblasti a uvědomoval si nedostatky centrálního plánování, zvláště jeho nepružnost. V té ukázce on naráží na růst mezd, který byl proveden v roce 1956 z určitých populistických důvodů a varoval, že této situaci neodpovídá tedy ten růst výroby spotřebního zboží, což bude způsobovat poruchy na trhu. Dolanský dlouhodobě vlastně kritizoval neefektivitu a direktivnost při řízení podniků, byť samozřejmě jaksi stranicky byl disciplinovaný. Nicméně v roce 1958 on podpořil takzvanou Rosypalovu reformu, která zaváděla principy hmotné zainteresovanosti na podnikové úrovni a vytvářela takzvané výrobně hospodářské jednotky, tak jakési vlastně koncernové podniky podle jednotlivých vlastně odvětví ekonomiky, které měly převzít část kompetencí hospodářských ministerstev, který bylo velmi mnoho, v podstatě s takovým argumentem, že to bude jakýsi mezičlánek, který má k těm podnikům vlastně blíž, ví, co potřebují a tudíž ty národohospodářské plány pro ty jednotlivé podniky budou vznikat se znalostí konkrét v tom jednotlivém podniku, aby ty podniky vlastně mohly ty výrobní úkoly opravdu lépe plnit. Ta reforma ovšem jako na začátku 60. let byla odvolána, ale Dolanský se udržel ve stranickém vedení až do roku 1968.
17: Tak tedy mzdy rostly, zboží zlevňovalo a přesto, to neuvěříte, přesto se stávkovalo. Stávky za socialismu nejsou zrovna známým fenoménem. Obecně se má za to, že kromě těch velkých nepokojů po měnové reformě v roce 1953 u nás dělnické stávky nebyly. Byly, což ostatně připustil i Antonín Zápotocký. Sluší se dodat, že jsem vybral ukázku z jeho projevu, který nebyl věnovaný jenom stávkám. Zápotocký tady tlačil na zlepšení práce odborů a při té příležitosti právě trochu zmínil i ty stávky.
3: Z nejasností a nepochopení správných zásad odměňování za práci vznikají v závodech různé neschody, které někde končí dílčí i několika hodinovou stávkou. Jestli i dnes ještě někde k zastavení práce dojde, svědčí to o nedostatečné práci odborové organizace a především o nedostatečné práci komunistů v této organizaci.
17: Zdeňku, takže i když Rudé právo, pokud se nepletu, o stávkách asi moc nepsalo, je evidentní, že i za socialismu byly stávky.
18: Ano, a nebylo jich v 50. letech tak málo. Před několika lety vyšla knížka historika Jakuba Šloufa, která se jmenuje Takový socialismus nechceme. A ta popisuje právě dělnické stávky v 50. letech. Bylo jich poměrně dost, ale s výjimkou června roku 1953 byly motivovány výhradně sociálními hledisky. Ty příčiny byly zvyšování pracovních norem, nízké mzdy, neproplácení slíbených odměn a přesčasů, kvalita stravy nebo různé lokální záležitosti. Takže například v roce 1955 bylo zaznamenáno 30 stávek, o rok později v 56. jich bylo 20. Otázka, je to hodně nebo málo, je samozřejmě diskutabilní, No, ale byl to znak, že ani jaksi po únoru 1948 kultura protestu průmyslového dělnictva, která měla velkou tradici z dob monarchie i první republiky, vlastně nezmizela. No a jestliže dělnická třída, jejímž jménem se vládne, stávkuje, no tak samozřejmě pro ten režim to nebyl problém jen věcný, no ale pochopitelně i legitimizační. A tudíž se snažili ty stávky pokud možno vždycky co nejrychleji eliminovat.
17: A jdeme do závěru. V létě 1956 došlo také k určitým změnám ve vládě. Byli odvoláni někteří ministři nebo jejich náměstci a nahrazeni novými. A premiér William Široký předstoupil před poslance s čímsi, co by se dnešní terminologií dalo možná nazvat programovým prohlášením nové vlády. A řeč přišla i na rezort obrany.
5: Československo v minulém roku snížilo stav svých ozbrojených sil o 34 tisíc mužů. Výdavky na obranu jsou v tohoročním rozpočtě nižší o 7,9% oproti roku 1955 a jejich podíl na celkových rozpočtových výdavkou se snížil na 10,7%. Vláda republiky se, jako je známe, 24. júla rozhodla vykonat další snížení stavu Československé lidové armády o 10 tisíc mužů. Pevně věříme, že tento nový důkaz naší dobré vůle přispěje svým podílem k úsilí národov o odzbrojení.
17: Tak tedy v dobách, kdy v Evropě byl mír, dávalo Československo, slyšeli jste to, na obranu téměř 11% z rozpočtu, zatímco dnes, kdy k nejbližší frontě, na Ukrajině to máme 950 kilometrů, nejsme schopni dát na obranu ani procenta dvě. Tak zpátky do roku 1956, Zdeňku, co se to s tou armádou tehdy dělo?
18: No, Československo tehdy primárně reagovalo na další snížení stavu sovětské armády. Tamto v Sovětském svazu to bylo o 1 200 000 mužů a postupovalo v podstatě analogicky. Zbrojní výdaje ve výši 10,7% rozpočtu byly samozřejmě stále velice vysoké a neúměrně zatěžovaly československou ekonomiku a podvazovaly její rozvoj. Chyběly totiž peníze na jiné investice, zvláště na investice do infrastruktury. Takže věci jako dálnice nebo metro byly v této době hudbou ještě daleké budoucnosti. Na druhou stranu výdaje na armádu a zbrojení činily v roce 1953 18% a v roce 55 12%. Z tohoto hlediska, když se na to podíváme, byl ten pokles za ty tři roky z 18 na 10,7 významný, ale pochopitelně jen relativní. No ale když to srovnáme s tím, na co jste poukazoval my, že dneska máme problém dát 2% na obranu, tak ta dnešní diskuze působí v tomto kontextu poněkud trpce.
17: A na závěr ještě písnička. V roce 1955 americký zpěvák Perry Como udělal velký hit Tina Marie. O rok později, v létě 1956, naspíval tuhle písničku Gustav Brom a byl to také velký hit u nás.
6: Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: To je vše z dnešního Archivu Plus. Ukázky z rozhlasového vysílání z léta 1956 jsme si poslechli a okomentovali s historikem Zdeňkem Doskočilem. Zdeňku, díky, že jste přišel. Zase příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Na pořadu spolupracovali mistr zvuku Václav Maršík a archivář Petr Markovský. No a loučí se také David Hertl.
2: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Úřad vlády chce změnit jednací řád kabinetu. Jeho novou podobu předložila šéfka úřadu Tinde Barta. Z dokumentu vyplývá, že by se mohla omezit připomínková řízení některých návrhů. Podle Barty jde jen o modernizaci zastaralého předpisu a koalice změnu hájí tím, že změny začala chystat už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Podle šéfa ODS Martina Kupky ale původní návrhy neměly s podobou toho současného nic společného. Plánované změny ale připustil. Ministerstvo financí neuvažuje o obnovení regulace cen paliv. Radiožurnálu to řekl Stefan Fous. Nafta a benzín v týdnu výrazně zdražily. Roli v tom má i růst

0: Basketbalista LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát v NBA za Philadelphii. 41-letý basketbalista podepsal s klubem smlouvu na 2 roky. Philadelphia bude jeho 4. působištěm v lize. Dřív hrál kromě Lakers i za Miami a Cleveland. James se čeká rekordní 24. sezóna v soutěži.
1: Omezení na D1, na Benešovsku a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále stojí větší vozidlo 58. kilometr na krajnici za Šipkou a Kužely. Na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov v noci změnili omezení. Mezi kilometry 10 až 11 kvůli opravám mostů jede na Bratislavu jen jedním pruhem v protisměru. Na Brno zůstávají pruhy 2 a kolony se v úseku netvoří. V Ústí nad Labem je uzavírka na průjezdu městem. Neprůjezdná bude do neděle Přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je teď jasná až polojasná, ochladilo se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů, která podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a vládě umožňuje utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu. Zadlužení pak podle Petra Pavla může nejvíc dopadnout na ty, kdo na to mají nejméně. Hlava státu chce ochránit budoucí generace. Premiér Andrej Babiš mluví naopak o nezodpovědném, nepromyšleném a aktivistickém vetu. Podle předsedy vlády prezident ohrožuje bezpečnost státu nebo zdravotnictví. A podle ministryně financí Aleny Schillerové Petr Pavel také vetuje hospodářský růst, výstavbu nových jaderných bloků a snahu o rozpočtovou transparentnost. Právě pozměňovací návrhy předložené Alenou Schillerovou vyvolaly největší kritiku novely. Kdo se chová více nezodpovědně? Vláda nebo prezident? A nakolik je správné chtít ještě víc zadlužovat Česko? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Na dálku srdečně vítám ve vysílání Plusu dvě poslankyně z rozpočtového výboru, a sice jeho místopředsedkyni Věru Kovářovou ze Starostů a nezávislých. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Hezký den, děkuji za pozvání.
3: A vítám také Janu Murovou z Hnutí ANO, těší mne, vítejte v Pro a proti.
6: Dobrý den.
3: Tak dámy, je prezidentovo zamítnutí novely spíše logickým a legitimním krokem, anebo jde, cituji, o nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické veto, jak tvrdí premiér Babiš? Paní Kovářová, váš názor?
5: Pan prezident využil své pravomoci a vyjádřil svůj názor k tomuto zákonu. Nechápu, v čem by mohl být jeho přístup nezodpovědný, když myslí především na udržitelnost veřejných financí. Nechápu, v čem aktivistický. Tam bych ráda věděla od paní poslankyně, co považují za aktivistické v jeho využití pravomoci a v tomto vetu. Zásadně odmítám to, že by ohrožoval bezpečnost nebo že by vetoval hospodářský růst. Pan prezident jasně řekl, co mu na tom zákonu vadí. Vadí mu to, že si vláda usurpuje pravomoc zvyšovat výdaje bez souhlasu sněmovny. Jen podotýkám, že vláda je zodpovědná poslanecké sněmovně.
4: Rozumím.
5: Za druhé. A ještě tedy musíme říci, že pan prezident tam jako hlavní důvod uvedl, že tímto zákonem by si vláda připravila půdu pro nepřiměřené zadlužování.
3: Tak paní Murová, já nevím, do jaké míry mohu chtít od vás, abyste hájila slova pana premiéra Babiše. Nejlepší by bylo, aby ta slova vysvětlil on sám. Nicméně, proč

0: Je tedy podle vás to veto nezodpovědné a aktivistické, jak tvrdí Andrej Babiš?
1: Tak samozřejmě veto je ústavní právo zákona, právo pana prezidenta má na to nárok, musíme to vzít všem v kontextu všech těch událostí posledních dnů, kdy na festivalu v Ostravě řekl slova prezident, která řekl, že využije všech legitimních prostředků, jak život vládě znepříjemnit. A v tomto úhlu pohledu pár dnů poté, kdy vetuje zákon, který je jedním z důležitých zákonů, i Národní rozpočtová rada řekla, že bez tohoto zákona není možné sestavit rozpočet na rok 2027.
0: No ale v čem je to nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické? Já myslím, že debata v Ostravě s tím snad jako nemusí úplně souviset. Vy máte pocit, že on tu svoji kritiku dostatečně nevyjasnil, prý totiž tu důvodovou zprávu Hradu považujete za plytkou, tak kdybyste to mohla rozvést, ty důvody.
1: Pan prezident, pokud si pozorně nastudujete jeho projev, kdy zdůvodňuje, proč využil svého práva veta, tak ty důvody jsou zcela zkreslené. Můžeme se bavit o jeho neúměrném zadlužování po dobu 10 let. Jedná se pouze o výdaje na obranu, které za současné legislativy nemají žádný limit. Mohou být v případě zhoršující se situace neomezeně navyšovány. Ten návrh zákona, tak jak leží, říká, že pokud dojde ke zhoršení, ne pokud se zhoršuje, ale pokud dojde ke zhoršení, tak je možné navýšit výdaje o 10%, ale přidává tam ještě pravomoc Národní bezpečnostní rady, která musí stanovit důvody a postup.
0: Rozumím vám správně, že oproti dosavadnímu stavu je to tedy tento konkrétní bod spíše zpřísněn než rozvolněn?
1: Přesně tak. A pan prezident v první větě řekne, že ta novela umožňuje v některých výdajích neúměrně a bez hranic navyšovat výdaje po dobu 10 let.
0: Dala bych prostor vaší kolegyni. Paní Kovářová, tak jak se vystavíte k argumentu, že prezidentova kritika je zkreslující, ty důvody, že jsou zkreslující a že vlastně za těmi některými výdaji se skrývá pouze výdaj na obranu a ten dokonce, jak říká vaše kolegyně Murová, bude zpřísněn tou kontrolou ze strany Bezpečnostní rady státu?
2: Pan prezident uvedl jasně věcné důvody, jak jsem již zmínila. Týká se to zvyšování výdajů bez souhlasu poslanecké sněmovny o 10%, což je asi 250 miliard v případě zhoršení bezpečnostní situace, což je velmi vágní pojem.
0: A to je jenom u té obrany, chápu to dobře, paní Kovářová, je to pouze u té obrany, ano?
2: Pan prezident v tomto případě také mluvil o navyšování výdajů na obranu nad 2% o únikové doložce, která by měla jít nad ten schválený deficit, že se tam prodloužila doba na 10 let. My souhlasíme s tím, aby ta úniková doložka v případě obrany, protože jde o bezpečnost, tam byla. Další argument, který pan prezident uvedl, se týká toho nepřiměřeného zadlužování. Jednak jsou tam ty únikové doložky pro dopravní infrastrukturu. To znamená, že si vláda může dát nad povolený deficit výdaje na dopravní infrastrukturu a do toho základu si dá běžné výdaje, to nepovažujeme za velmi jaksi rozumné.
0: Dobře,
2: a důležité
0: Adam,
2: je, že se vláda, počkejte, já jenom řeknu ještě, vláda se prostě mýlí, že pan prezident ohrožuje nějaké výdaje. Pan prezident se vyjádřil k rozpočtové zodpovědnosti. Výdaje na obranu, na jádro a na dopravní infrastrukturu, to je v kompetenci vlády. A tím, co vláda říká, jaké používá prostě vágní výrazy, tak říká, když nebudou obrovské dluhy, tak my jako vláda nejsme schopni vládnout. A to pro mě vyplývá z těch reakcí, které jsme zaslechli, protože žádné věcné, rozumné argumenty nezazněly.
0: Tak paní Murová,
2: Národní rozpočtová rada říká, že jestliže bude vláda takto nezodpovědně postupovat, tak na dluhovou brzdu narazíme již v roce 2031, což je v podstatě za chvíli.
0: Tak paní Murová, jak jsme slyšeli, to uvolnění, ty výjimky, ty se netýkají pouze obrany. Ta desetiletá lhůta nebo až do roku 36 se má týkat i dopravní infrastruktury, staveb dálnic, které samozřejmě potřebujeme, také nových jaderných bloků, které asi taky potřebujeme, tak není pravdou, že vláda skutečně si tady otevírá dveře a stavidla i pro další zadlužování, pro další rozpočtovou nezodpovědnost. Co je nezodpovědného na tom, když pan prezident to odmítá?
1: Pan prezident mluvil o lhůtě 10 let. 10letá výjimka se týká pouze výdajů na obranu a možná bych posluchačům doporučila, aby se podívali do zákona číslo 23 z roku 2017 a je to přesně paragraf 10, kdy je v aktuálním zákoně stanoveno, ne že vláda, ale ministerstvo může navýšit celkové výdaje sektoru v případě bezpečnostní situace. Takže my zpřísňujeme ty podmínky, jdeme z ministerstva na vládu a dokonce na vládu po projednání v Bezpečnostní radě státu. Takže v této souvislosti pojďme po faktech.
0: Podívejte, ale vy se obě shodnete v otázce obrany. Ano. Tam jako není sporu, ale chtěla jsem poznamenat, že je to i dopravní infrastruktura, je to i jádro a nakolik je z vašeho pohledu rozpočtově fiskálně zodpovědné vlastně tyto věci vyjmout z těch rozpočtových pravidel a jak si nezapočítávat je potom do státního dluhu?
1: Do limitu. Dívejte se, my jsme momentálně jako Česká republika v obrovské dopravní rozestavěnosti. Pokud nechceme zastavit dopravní stavby, které jsou rozjeté, které jsou ve fázi soutěžení a ve fázi přípravy, tak musíme přijmout zákon, který nám umožňuje fungovat. Zákony mají sloužit pro lidi. To znamená, nechceme-li některým městům říct, tento obchvat vám nebudeme stavět, my vám ho ani nedostavíme, my ty stavby zamrazíme, tak potřebujeme pro případ nouze mít právě tady tuto výjimku, abychom tu rozestavenost byli schopni v podstatě dotáhnout do konce.
0: Jinými slovy, stavět infrastrukturu, klíčovou infrastrukturu na dluh je z vašeho pohledu legitimní, státu to prospěje. Chápu to
1: za prvé. Za druhé máme vysoký deficit v dálniční síti, tady to musíme dohnat. A další věc je, že ten zákon o rozpočtové odpovědnosti to umožňuje. Neříká, že to musí být využito. To je jedna věc. Druhá věc je, pokud se podíváte do plánu strukturálně fiskálního rámce, tak tam se definovalo ministerstvo financí a je to tak už i vykomunikováno v rámci Evropské unie, že ten deficit rozpočtu na následujících 5 let nikdy nepřekročí 3%. Nejvyšší částka zadluženosti je právě na rok 27.
0: Promiňte.
1: A pak se bude postupně snižovat.
0: Ano.
1: Takže ta slova, že budeme tady bezuzně zadlužovat stát a budou to muset platit další generace, tak tady to je strašení obyvatelstva. My chceme postupně snižovat deficity, ale nikdo dneska nedokáže jít z 310 miliard deficitu na 150 miliard deficitu.
0: Tak pardon, já dám slovo zase paní Kovářové. Paní poslankyně, není to tedy ze strany prezidenta a opozice přílišné strašení obyvatelstva, když tady padá ta cifra 3% HDP, což je evropská, prostě je to hranice našeho zadlužení, tak berete tento argument ze strany současné vlády, že ta 3% překročena nebudou?
2: Já o žádném strašení nevím. Jde v podstatě o fakta, která vycházejí i z údajů a vyjádření ekonomických expertů a Národní rozpočtové rady, že při takovém hospodaření, jako je například v letošním roce, může být překonán právě ten limit 3%. Já jenom musím reagovat na paní poslankyni a i na vás. Ten deficit nad povolený deficit se do státního dluhu bude počítat. To znamená, že ať je povolený nebo nepovolený, tak státní dluh poroste a to znamená, že i náklady na dluhovou službu, která je dnes již 110 miliard. O čem hovořila paní poslankyně? Vláda ve svém fiskálně strukturálním plánu navrhuje naopak navýšení deficitu na 2,8% a pak v následujících těch citlivých předvolebních letech chce konsolidovat veřejné finance o 80 až 90 miliard. A to nevím, jak by to chtěla udělat. Co se týká té dopravní infrastruktury, tak samozřejmě všichni chceme, aby peníze na dopravní infrastrukturu šly. Počítá se s tím, že budou kolem 170 miliard, ale pokud se všechny dají do té únikové doložky, tak ten dluh se významným způsobem navýší. A také jde o to, že trh má určitou kapacitu.
0: Paní Murová, nehrozí masivní nárůst zadlužení státu právě těmi únikovými doložkami a dalšími všelijakými obezličkami? Posluchač se v tom nemusí vůbec vyznat, ale tohle je zásadní věc. Bude vláda zadlužovat i další generace nebo ne?
1: Chápu, je to poměrně složité téma. Možná by bylo vhodné, aby nejen média, ale i posluchači, které to zajímá trápí, tak se podívali doprovodně do toho návrhu strukturálně fiskálního rámce do roku 2030. Z toho jasně vyplývá, že současná vláda do roku 2030 nemá v plánu zadlužování a už vůbec ne bez uzna zadlužování. Tady je předpoklad, že v návrhu do roku 2030 nepřekročí zadlužení státu více jak 46,8%.
0: No a paní Kovářová, věříte tomuto předpokladu nebo nevěříte? Protože z opozice zaznívá, že tady asi možná ani nejsou garance, že to takhle dopadne.
1: Já bych vám to s dovolením ještě jako dovysvětlila. Toto je něco, co schvaluje Evropská komise a nám nedovolí přijímat rozpočty v následujících letech vyšší než to, co si naplánujeme a necháme si Evropskou komisi schválit.
0: Tak paní Kovářová, to je vážný argument. Nepředstavují tady pravidla Evropské komise jasnou hranici, za kterou vlastně tato vláda, i kdyby hypoteticky podle zlých jazyků chtěla, tak vlastně to zadlužování nemůže jaksi provozovat do nekonečna.
2: Chtělo by se mi věřit, že tomu tak bude, ale hnutí ANO nikdy nedokázalo dobře sestavovat státní rozpočty v tom smyslu, aby byly veřejné finance udržitelné.
0: No, minulé říct, vlády to dokázaly.
2: Ano, tam ta konsolidace byla. Přebírali jsme deficit z 5% k HDP a předávali jsme ho z 2%. Hospodářský růst byl 2,5%. Čili nebylo to ideální, ale ke konsolidaci docházelo a to, když se podíváte v hodnocení Evropské komise, tak ta konstatuje, že skutečně ta konsolidace probíhala, ale také všichni konstatovali, že konsolidace musí probíhat dál a já nevím,
0: možná, že vláda Andreje Babiše bude konsolidovat také v dalších letech. Paní Murová, je to tak?
1: Samozřejmě, ale přijmout...
0: Je to samozřejmé, ano, můžeme to brát jako jistotu, že vláda Andreje Babiše bude v dalších letech konsolidovat.
1: Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž pro občany a podnikatele, zaměříme se na účelnost, efektivnost a hospodárnost výdajů, jak na výdajové stránce, a druhá věc je zaměřit se na růstu příjmu rozpočtu. Myslím si, že k tomu už ty kroky byly pomaly nastavené, jako Kobra 26 a Ether 2.0. Mně se strašně líbí vždycky, jak opozice říká, že to ANO, že to neumí hospodařit. Jediní dva ministři financí, kteří měli přebytkové rozpočty, byli ministři hnutí ANO. a čísla, já mám ráda čísla, fakta, rok 2022 překročen výdaj rozpočtu státu o 80 miliard oproti plánu. Rok 2024 překročen výdaje rozpočtu státu o 20 miliard. V roce 2025 o 50 miliard oproti tomu, co bylo naplánováno. Ale pojďme se vrátit
0: říká
1: k tomu.
0: Říká právě, já bych se vrátila k současnosti, jenom připomenu, že posloucháte diskusi dvou poslankyň, členky rozpočtového výboru sněmovny Jany Murové z Hnutí ANO a místopředsedkyně téhož výboru Věry Kovářové z Hnutí STAN.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dámy, já bych to teď od čísel vrátila tak trochu zjednodušeně k meritu věci. Vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu, upozorňuje prezident. Asi na tom něco je, bude se moci zvyšovat zadlužení, bude se moci obejít i dluhová brzda. Konec konců Andrej Babiš se v minulosti netajil tím, že stát vlastně Česko má nižší míru zadlužení oproti jiným západoevropským zemím, že to může fungovat. A já se ptám, je to principiálně špatně chtít rozvoj země na dluh, paní Kovářová? Nakolik jde v podotázce vlastně o legitimní střet různých ekonomických koncepcí, které jsou přijatelné?
2: Vždycky se musí vycházet z toho, jaké jsou příjmy, jaké jsou výdaje, případně učinit taková opatření, aby došlo k hospodářskému růstu. To, že někdo říká, že máme nízký státní dluh ve výši cirka 44%, to je samozřejmě dobrý signál, ale také je potřeba konstatovat, že máme třetí nejrychlejší zadlužování ekonomiky a to, co vláda chystá i prostřednictvím tohoto zákona, tak hrozí, že právě na tu dluhu brzdu narazíme ve výši 55%, narazíme už v roce 2031.
0: A mě zajímá, jestli ty dluhy nemohou být cestou k prosperitě.
2: Přiměřeně. To znamená, že vy musíte počítat s tím, jestli jste schopni potom platit tu dluhovou službu, jestli ty investice, které budete provádět, povedou k hospodářskému růstu a zda ty finanční prostředky nebudete projídat. A já jenom chci zopakovat, že pokud se narazí na dluhovou brzdu, tak to už není o úsporách v jednotkách miliard korun, ale tam musíte mít vyrovnaný rozpočet, to znamená, že ty škrty jsou ve výši více než 300 miliard korun a znamená to, že se pak škrtají mandatorní výdaje. A to o tom mluvil pan prezident. A pak to může dojít k tomu, že se budou snižovat a škrtat výdaje na veřejné služby, důchody, sociální služby. A to je to ohrožení, které jaksi by mohlo dopadnout především na ty chudší obyvatele.
0: Tak já znovu nechám reagovat paní Murovou. Paní Murová, jsou tedy dluhy z vašeho pohledu cestou k prosperitě? Mohou dluhy nastartovat hospodářský růst? Neobáváte se té dluhové brzdy a problému, o kterých teď mluvila vaše kolegyně Kovářová?
1: Pokud dluhy budou použity na investice, které mají vysoký potenciál multiplikačního efektu, to znamená, že každá koruna se nám v ekonomice objeví mnohonásobně, pokud zajistí rozvoj ekonomiky a pokud zajistí v budoucnu další příjmy, jako výstavba jaderné elektrárny, protože potřebujeme zajistit našim průmyslovým podnikům, aby
0: dáte nějaké záruky, proč by vám to měli voliči věřit?
1: Máme volby každé 4 roky. 4 roky jsou poměrně krátká doba. Každé 4 roky nám voliči spočítají to, jak jsme se chovali a jak jsme hospodařili. To, jak hospodařila předchozí vláda, voliči spočítali a dneska není ve vládě hnutí nebo koalice Spolu, ale je tam koalice ANO, SPD, Motorista. My se nechceme ani zdaleka přiblížit k dluhové brzdě, k vysoké zadluženosti. Opravdu podívejte se do plánu strukturální fiskálního plánu, do tohoto dokumentu, který je projednán s Evropskou unii. nám se ta legislativa celá překlápí do toho, že už pojďme, si to nemůžeme schvalovat jenom ve sněmovně, ale musí nám to schvalovat i Evropská komisa. Takže tady je to jakýsi limit, který nelze překročit. A možná, když se vrátím k tomu vetu prezidenta, tak on kritizuje tady tohleto zadlužování. A druhým argumentem je jeho omezování pravomoci sněmovnou. A je to ve dvou bodech. A jedním z bodů je, že sněmovna nebude projednávat pololetní zprávy o hospodaření, o rozpočtu ve sněmovně.
0: Tak a to je podstatná věc. Já bych ještě ráda dala závěrem slovo paní Kovářové, jak je to právě s tou nedostatečnou demokratickou kontrolou.
2: Přesně tak, zkrátka dobře, vláda si usurpuje schvalovat zvyšování až ve výši 250 miliard bez souhlasu sněmovny a to si plete zkrátka roli. To je porušení dělby moci, protože vláda je odpovědná sněmovně a sněmovna kontroluje vládu. A jestliže si chce rozhodovat o 250 miliardách bez souhlasu sněmovny, tak to je skutečně protiústavní krok.
0: A ještě opozice se chce obrátit na ústavní soud. Podle vás je tedy ta novelizace protiústavní a myslíte si, že uspějete?
2: Vzhledem k tomu, co zaznívá v tom návrhu zákona, tak jsem přesvědčena o tom, že skutečně je to ohrožení dělby moci a to je prostě protiústavní. Jestliže paní ministrině považuje takovýto postup, že by to byla prostě administrativní zátěž, tak my to považujeme za jaksi své voli vlády rozhodovat o navýšení výdajů v tak obrovské výši.
0: Kovářová, místopředsedkyně rozpočtového výboru a Jana Murová, členka za hnutí ANO, byly hosty dnešního Pro a proti. Dámy, děkuji mockrát. Naslyšenou.
3: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
3: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Čeští hasiči znovu odletěli s vrtulníkem Black Hawk hasit požáry na jeho západě Francie. Sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. Vodní slalomářka Kneblová vyhrála mistrovství světa, kratochvíl získal bronz. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Česko znovu vyslalo do Francie hasiče a vrtulník Black Hawk na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele i s posádkou dorazil do oblasti Bordeaux v pátek podvečer, a to v rámci unijní spolupráce, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
6: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
5: Lesní požáry na jeho západě Francie se rychle šíří. Jak večer oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nunez, oheň už spálil na 14 000 hektarů porostů a evakuovat se muselo více než 140 000 lidí. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle ní kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
7: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Po chladnějším týdnu se začne oteplovat už o tomto víkendu, rána ale ještě zůstanou studená.
8: Ráno to bude ještě na svetr.
9: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
8: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
9: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
5: Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. Loni se přitom v kánoji vůbec nekvalifikovala do národního týmu. Životní úspěch slaví na šampionátu v Oklahomě, kde přitom na úvod neuspěla v kvalifikaci kajak krosu.
10: Ten cross tady hodně bylo zemena tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
5: Mezi muži získal bronz 21-letý Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debutoval. A 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Po sestupu z nejvyšší soutěže odehráli první zápasy fotbalisté pražské Dukly, kteří zahájili sezónu druhé ligy domácím vítězstvím 2-0 nad Českou Lípou.
11: Překážka na D46 u Prostějova a nehoda na silnici 13 u Klášterce. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna řidiči hlásí zvěř na vozovce. Pozorujte za prvním sjezdem do Prostějova mezi kilometry 26 až 25. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova havarovalo osobní auto. Nehoda je za Kláštercem nad Ohří a následky. Havarované auto a zásah záchranářů blokují jeden pruh u průmyslové zóny Verne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte odstavená vozidla, jedno za sjezdem na Trhový Štěpánov v 58. kilometru. Na Krajnici za Šipkou a Kužely, další pak stojí za sjezdem na Koberovice v 75. kilometru kousek za Vojslavickým mostem. Obě vozidla stojí na Krajnici, nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
13: Třeba si dá pivo, nealkoholický.
14: Nechce. Zatím ne, no, děkuji. Já jsem právě z toho sdružení Postbellum, jo. My taky právě jako znamenáváme právě osudy těch pamětníků. Pak se z toho dělá prostě takový hodinový pořady, běží to na Rádiu Česko nebo na Rádiu Žurnálu. Dělá to právě Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Jestli jste to někdy právě jako slyšel, tyhle ty pořady.
13: No jo, my se díváme na televizi už. Já jsem psal paměti, tak jsem to nechal rozmnožit. Jenže málo kdo to čte, to jsou ti mladí, nemají zájem o to vůbec a je to chyba.
15: Alois Denemarek patřil mezi úplně poslední pamětníky, kteří se v roce 1942 setkali s parašutisty z Anglie a pomáhali jim. Letos slavíme 80 let od atentátu na Heydricha a od dalších událostí s tím spojených. Od vypálení Lidic, od bitvy u kostela svatého Cyrila a Metodie. Alois Denemarek se setkal s Janem Kubišem, jedním z ukrývaných parašutistů, 2 dny před jeho smrtí v kostele. O čem se bavili a proč se setkali? I o tom budou dnešní příběhy 20. století. Na úvod je třeba říci, že ono setkání kdesi v parku u Národního muzea 16. června 1942 je jen jednou z mnoha dobrodružných epizod jeho dramatického života. Denemarek se s Janem Kubišem dobře znali a blízce se přátelili, protože spolu vyrůstali na jedné vesnici.
13: Jeden mraz po zálech, to byla doba, ale my jsme byli vlastenci, my jsme bojovali. My jsme se nedívali, co přijde, ale jsme věděli, co by bývalo vlastně Heydrich s náma zařídil s Čechama.
15: Alois Denemarek přijal u sebe na zahradě v roce 2007 našeho redaktora, Vlastu Janíka, badatele zabývajícího se domácím odbojem za druhé světové války. Vlasta Janík, tenkrát profesí stavař, spolupracoval s naší redakcí Paměti národa a tak díky němu máme unikátní celoživotní svědectví Aloise Denemarka v této naší sbírce a můžeme tedy jeho příběh vyprávět. Před těmi 15 lety jsme používali k natáčení takové zvláštní přístroje dovezené ze Spojených států. Byly to první MP3 rekordéry. Nahrávali skvěle. Měli však jednu drobnou vadu. Každých 5 minut se někde uvnitř přístroje roztočilo kolečko disku a cvaklo.
14: Mě úplně prostě teda fascinuje, ten svět je malý, jak jsou ty osudy těch lidí propojený. Prostě, vy jste znal toho Kubiše, Alfred Bartoš vám byl prostě nadřízený v těch Pardubicích, jo?
13: Do celou volnou mobilizací. To jsem všechno s ním prožil.
15: Sedíte někde spolu asi venku a pan Alois strašně kouří, nebo?
16: To byl kuřák. I když mu bylo, já nevím, prostě skoro 90, no to vlastně akorát ten rok, myslím, slavil 90, tak pálil jednu cigaretu za druhou, jo. A hlavně to na něj nebylo vůbec jako vidět, jenom takový ten těžký kuřácký kašel, jo, se někde jako projevil, jo, ale...
15: Jak na tebe působil, jaký to byl člověk?
16: Hrozně jako bodře, on byl úplně od začátku, byl kamarádský, tak já jsem měl ještě předtím takovou už jako referenci od, já nevím, třeba Vojtěcha Šustka nebo od Jaroslava Čvančary, že tam přijedu, takže to mě taky otevíralo prostě vrátka a on se ke mně choval hnedka prostě od začátku jako otevřeně a vždycky jenom jako hodil ty spisy, tak tady to máš, přečti si to, jo, ale on si myslel, že to tím jako odbydeme, jo, že já si to přečtu, ale že on nebude nic povídat, tak postupně jsem ho začal zpovídat a on se rozpovídával, jo, a bylo to velmi jako zajímavý povídání, jo.
15: Vlasta Janík, dnes ředitel oblastního muzea v Brandýsu nad Labem. Příběhem Alojze Denemarka vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
14: A můžeme teda začít úplně teda od začátku, že byste řekl teda, kdy jste se narodil?
13: No počkej, to zavři to ještě. Přečti si to.
14: Dobře, tak já to
13: zase přečtu. A udělej si poznámky, co budeš si vědět.
14: No. Dobře.
13: Klidu. Máme čas.
15: Alois Denemarek se narodil v červnu 1917 v Dolních Vilémovicích na Českomoravské vrchovině. Vyrůstal na statku se čtyřmi sourozenci. Jeho táta nebyl jen sedlákem, ale také lihovarníkem.
13: My jsme měli lihovar. Táta byl, představ, ten vlastně zakládal lihovar, občanskou záložnu lihovar. No byl podnikavý hospodář, no. První pšenici zase ve Vilémovicích a takovýhle věci. No, tak my jsme byli vychovaní dobře. Byli jsme zemědělci. Já jsem dodneš, i když jsem 40 roků to nedělal, ale mám furt nějaký pole.
14: A vy jste měl ještě kromě toho bratra nějaký jiného sourozence? A jenom jste byli jako dva kluci teda?
13: Dva kluci a tři holky. No.
14: Jo, takhle ještě tři holky. A ty dělali co? Ty byly taky potom...
13: Všechno zemědělci.
15: Děti Denemarkovi uměli jezdit na koních, zapřehovat pluh, pracovali na statku i na poli, starali se o zvířata, opravovali statek. Učili se hospodařit, protože se očekávalo, že statek převezmou a budou pokračovat v rodinné tradici.
13: Takhle, my jsme si udělali hospodářské školy ještě, ale táta byl, tomu to myslelo, dopředu furt. My, jak jsme dorůstali, tak jsme přistavovali furt. To byla došková stodulka, elektrika v 28. roce, to byla novinka. A teď to bylo kamení na těch polích, to byly úzké pole a teď to scelovali. A v zimě jsme vozili kamení zase druhém. V 30. roce jsme stavili tu stodolu a já jsem chodil 2 roky v Třebiči do Měšťanky. Nesměl jsem do němčiny, hrál jsem na housle. Sestra říká, já tahám tady kamen po lešení a ty se tam budeš vyvalovat. No tak jsem musel všechno zanechat. No ale pak jsem se naučil na harmoniku celý život s harmonikou. Na vojně, v kriminále a tady doma.
15: Alois prý hrával na harmoniku obstojně. Utáhl prý i vesnické zábavy a tancovačky. Pracoval na statku, učil se, občas prý s kamarády večer popíjeli, hrávali na hudební nástroje na zábavách, ale zase brzo ráno vstávali, aby svým rodičům pomohli na statcích. Na první republiku vzpomínal Alois Denemarek s nostalgií.
13: To byla demokracie, já říkám. Hleď, vesnice žil. Ať to byl chudý, ať to byl lidovec, ať to byl... Z těch komunistů tenkrát nebyl takový strach ještě. Ale my jsme nebyli politici, ale udělali jsme kroužek divadelních ochotníků a pořádali jsme divadla, zábavy a to byl hus. Když byl svátek husa, tak se udělala hranice, hasiči, jo, muzika, pak se tancovalo v hospodě. Tak jsme se bavili, no. My jsme byli na zábavě do 4, ale vše jsme...
14: Museli byste být u dobytka.
13: Táta odevřel vrata v 6 hodin. A když věděl, že jsme na zábavě, nakrmil koně, očesal. To byl táta. A říká kluci, tam jsou dožinky, jejte, veňte nějaký omladinu, jejte. Víš?
14: Že tu zábavu jako prostě věděl, že to je potřeba, no.
13: Ale taky řekl. Ne, abych o vás něco slyšel. Takoví ti zedníci a ti udělali kolikrát prajgl, pobili se a nebo v konečně tam byla zábava a přijel tam chlap ze zelím, lávky zelí. No začalo se to být, některý vletěl na to a už lítali hlávky. A my ne.
12: Posloucháte příběhy 20. století.
15: Alois Denemarek si na nahrávce na několika místech dosti stěžuje na dnešní poměry. Byl zklamán z českých podnikatelů, kteří podle něj nemají čest, jako jejich pradědečkové za první republiky.
13: Je jich málo těch podnikatelů dobrých, tak to musím říct ještě, protože to jsou sami potvukáři. Mě dělal tady střechu, měl firmu. Za asi 16 000 za půl dne. A podívej se, střecha je opadla během zimy. No, tak. No a když jsme to ulgovali, on nemá firmu už. A slíbil, že sem někoho pošle, to už je 2 roky zas. Co to je za? A tenkrát, podívej se, takhle bych řekl, ta vesnice vždycky nějaký zůstal na tom statku. A ne, aby zbohat za rok. To trvalo pokolení.
15: Alois Denemarek si také postěžoval na to, jak spolu málo lidé mluví, nestarají se o své okolí, nekultivují vztahy se svými zaměstnanci. Jejich rodinný statek v Dolních Vilémovicích živil a zaměstnával až 10 pomocníků, čeledínů.
13: Já bych dneska nechtěl mít zaměstnaný lidi. No ale tenkrát s náma jedli u stolu všechno a byli jsme jedna rodina. A co dneska? Dneska chodí do jídelna a vlastně ta rodina se nesejde. A ty děcka, nás bylo, no v těch Vilímovicích sedláci měli 7-8 děcek, nás bylo teda 5. Když ta první zemřela, tak by nás bylo 6, bylo.
15: Zapaluje si Alois Denemarek, který v roce 1937 odešel na vojnu. To už v Německu 5 let vládl Adolf Hitler, který osočoval Československo, že tyranizuje německé obyvatelstvo. Víme, že už v té době měl Hitler plán, jak říkával, ke spravedlivému rozšíření životního prostoru německého národa. Šlo mu zpočátku o 2 země, o Rakousko a Československo. A tak o rok později naše země mobilizovala a hodlala se nacistické agresi bránit. K té, jak víme, nedošlo. Československí občané vzdorovali v tajných odbojových organizacích nebo v zahraničí. Do domácího odboje se aktivně zapojilo více než 100 000 lidí a popraveno bylo minimálně 8 200. První rozsáhlé odbojové sítě, vzniklé hned v březnu 1939, známe pod jmény Politické ústředí, Petiční výbor Věrní zůstaneme a Obrana národa. Kde se bralo toto vlastenectví?
16: Myslím, že oni se jako velmi stotožnili s tou myšlenkou jako vzniku toho československého státu, že v tom viděl jako naději a naplnění jako těch snahů těch otců, že, který o to bojovali, já nevím, třeba 300 let. A myslím si, jako, že v tom taky viděli kus takový nějak jako spravedlnosti, jo, že ta republika jim něco taky dává, jo, že se k ním chová spravedlivě a oni prostě věděli, že taky pro tu republiku je potřeba něco obětovat. A to dokázali obětovat úplně prostě to největší, jak ten největší dar, co člověk má, prostě vlastní život.
12: Posloucháte příběhy 20. století.
17: Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu.
15: Alois Denemarek dobrovolně narukoval do armády v roce 1937 a tak v uniformě prožil v roce 1938 obě československé mobilizace. Z Jihlavy byl pak odvelen do Hradce Králové k pěším jednotkám. Poté ho převeleli k dragounům do Pardubic. Tam mu velel skvělý voják Alfred Bartoš, pozdější parašutista skupiny Silver A. Kariéru u armády Aloisi Denemarkovi zhatil nešťastný pád z koně. Po zranění nohy a ruky byl převelen do kanceláře, později do kantýny, kde zažil ono středeční ráno 15. března 1939, tedy okupaci Československa.
18: Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádat si slyšení u říšského kancléře Adolfa.
15: Němečtí vojáci přijeli ten den do naší země a stali se boháči, protože německá marka tu měla umělý kurz. 1 marka skoro za 9 korun.
13: Tam byla jídelna a ti důstojníci tam chodili na jízdárnu už ve 4 hodiny hladoví, tak vždycky si dávali čerstvé rohlíky, mlíko, kakao nebo kafe, jo? A já jsem jim to vařil.
18: No,
13: a měl jsem puštěný rádio, oni hrávali někrát pěkně, dechovky a tak. A najednou uslyším halo, halo. Tak jsem se procítil v opakovaný. Já jsem tomu nevěřil. No tak honem jsem hodil kalhoty na sebe a utíkám na vrátnici, ne? Přepadli nás Němci. A co jsme mohli dělat?
14: Takže prostě jste jako vůbec nic nedělali, jak jste reagovali?
13: No poněvadž v našem rádiu říkali všechno v klidu, zůstaňte na svých místech a tak dále.
14: A co ty důstojníci, jako jak na to reagovali?
13: No to, tam byl jenom jeden, který měl dozor, ne? Mm-hmm. No tak asi pobudil druhý, já nevím, to už mě nezajímalo. No a já jsem šel potom do kantiny a oni pekaři přijížděli vždycky brzy a dávali mě pečivo za dveře, ne? No a přišel první Němec a scel rohlíky za marku. A oni kurvy udělali hned, jak nás přepadli, 1:10. Hmm. No já jsem to přepočítal a dal jsem mu 60 rohlíků. On vyvalil v oči, tak jsem mu to dal do krabice a druzí chodili už za Feníky.
14: Už viděli, jaký je kurz. A jak se třeba v té době choval právě ten Alfred Bartoš, jestli jsi to viděl v té době?
13: Ti byli, já říkám, posraní. To jsme byli všichni. Ač to byla, my jsme byli vlastenci vlastně.
14: A byli jste jako překvapený, nebo jste to brali už jako samozřejmost, že něco takového nastane, že všechno, to bylo všechno se k tomu?
13: Překvapený.
14: A zklamaný taky?
13: No hrozně. No proto on potom, no my jsme měli taky jít s Honzem. No ale brácha byl pro. Já říkám, Karle, necháme tady rodiče starý.
15: Snad v každé obci a městečku se tvořily skupinky převážně mladých lidí, vycvičených vojáků, kteří utíkali přes hranice, hlavně do Polska. Z Dolních Vilémovic odešel za hranice soused Denemarku, 26-letý, spíše zamlklý Jan Kubiš. Nechal tu spoustu sourozenců, také o rok mladšího Jaroslava.
14: A kolik jich bylo si Dolních Vilémovic? Byl to jenom Kubiš? Nebo?
13: Jen Kubiš.
14: Jenom Kubiš.
13: To byli posradní všichni. No a Honza byl sám. Neměl závazky žádný.
14: On se tak jako trošku jakoby stranil, že byl tak jako klidě, do sebe, klidňas.
13: Takový klidňas. Proti tomu Jardovi, bráchovi, Jarda to byl sigr.
14: Kamením
13: jsme měli rozbitý hlavy kolikrát.
14: A on vám to třeba předtím řekl, že odchází do toho zahraničí?
13: Nedy, on chtěl, abych my šli taky s ním.
14: Jo. Abyste drželi partu, jo.
13: No poněvadž, my jsme obdělávali těm Kubišům pole.
15: Alois Denemarek v červnu 1939 odmítl Kubišovu nabídku, aby s ním šel do zahraničí. Hlásil se ale do obrany národa.
16: A tenkrát vlastně každý, nebo na každý obci byl nějaký učitel, že jo, který byl většinou nějaký záložní důstojník, tak ten měl prostě za úkol k sobě vždycky taky jako navázat nějaký další členy a tvořili vlastně nějaký takový ty rámcový čety a roty a tak dále. A mezi vlastně tyhle ty první členy obrany národa asi patřil i Alois Denemarek. No.
15: Obrana národa na Třebíčsku a Moravsko-Budějovicku byla rozbita už na podzim roku 1939. Čelní představitelé byli pozatýkáni gestapem. Jan Kubiš se zatím připojil k československé vojenské jednotce v Krakově, lodí se transportovali do Francie k cizinecké legii v Sidi Bel Abbes, pak se dostal k pěšímu pluku ve francouzském Agde, egyptskou lodí Rod El Farak byl evakuován do Anglie. Tam byl zařazen nejdříve pěšákům, prošel různými kurzy, povýšili ho na rotmistra a v prosinci 1940 se přihlásil do výcviku pro speciální úkoly. Československým zpravodajcům nahlásil, kromě jiných, i Denemarkovi jako vlasteneckou rodinu, u které parašutisté najdou pomoc. Tu skutečně Denemarkovi nabízeli, protože byli ochotni nasadit své životy na obranu své země.
13: My jsme věřili, že se to musí jednou, no ale kdy, tak jak ten komunismus, taky jsme věřili, ale kdy? Ten trval ještě díl těch 40 roků, kurva. Ten nám to spotvořil úplně.
15: Před Kubišovým odchodem do zahraničí si oba přátelé, Alois a Jan, smluvili heslo pro případ nouze. Heslo znělo dobrá voda. A kdokoliv by se jim prokázal, měli mu Denemarkovi pomoci. Po seskoku antropoidu se Jan Kubiš objevil v rodné vsi v Dolních Vilémovicích někdy na jaře roku 1942. Bylo to velmi nebezpečné. Kubiš skontaktoval bratra Jaroslava a mluvil i s Aloisem Denemarkem.
13: On byl celý
14: nervózní.
13: No jistě. Říkám, kluci, jsem tady. A když se na vás někdo obrátí, vyhovte. A tím to zasl.
14: A tak vám na sebe musel nechat nějaký kontakt?
13: No jistě, to hned... Když odcházel, tak přeci to už...
14: A jaký kontakt to byl, nebo prostě, jak jste se domlouvali?
13: No to heslo. Tam
14: nepíše... To byla ta dobrá voda?
13: No.
14: A to jsem si myslel, že to bylo už jako v době, kdy on odcházel do té Anglie.
13: No. Když odcházel, tak řekl to heslo, no.
14: A potom teda, když se tady objevil, tak jak se právě s váma domluvil, že prostě kdybyste ho chtěli vyhledat, jako tak kde ho najdete, nebo nic ne, to neříkal?
13: Ne. Čím méně člověk věděl,
14: tím to bylo lepší.
13: Nezlob se. To byla doba.
14: A jak se teda potom teda navázali ten kontakt, že jste za ním jako do té Prahy jezdili?
13: No ten Jarda, ten jeho nejmladší brácha, tak vlastně dělal tu spojku, jak jsem to vykládal.
14: Jo, takže jemu asi řekl něco víc, jo, nebo...
13: No, tam rodina Moravcová. To teda vím od Jardy, že to byla máma.
14: Máma parašutistů, no.
13: Přesně tak.
15: Jarda, tedy Jaroslav Kubiš, který utekl z totálního nasazení v Německu, se stal spojkou mezi svým bratrem v Praze a Vilémovicemi. Nosil parašutistům jídlo a informace. V kontaktu byl s úžasnou pražskou rodinou Moravcových. Tato rodina inspektora státních drah Aloise Moravce žila v Žižkovském bytě v Biskupcově ulici. Manželka inspektora Marie Moravcová byla členkou dobrovolných sester Červeného kříže a stala se za války jednou z nejobětavějších a nejvýkonnějších pomocnic Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a dalších parašutistů vysílaných z Anglie do protektorátu. Moravcovi byli prozrazeni zrádcem Karlem Čurdou a nikdo z rodiny válku nepřežil.
12: Posloucháte příběhy 20. století.
15: U Denemarkových se jednoho dne v dubnu 1942, ještě před událostmi v kostele Cyrila a Metoděje, objevil parašutista ze skupiny Bivouac, František Pospíšil, který měl Denemarkovi jako jednu z možných záchytných adres. Parašutista Pospíšil měl za sebou už opravdu hodně. Z jedné přestřelky s gestapem si dokonce odnesl zranění kulkou na jíždi. Kdo to tedy prosil o pomoc u Denemarkových? Kdo byl František Pospíšil? Skupina Bivouac, tři skvěle vycvičení vojáci, Zapletal, Čoupek a velitel Pospíšil, vyskočili z letounu nad protektorátem v noci na konci dubna 1942. Jejich sabotážním úkolem v protektorátu bylo zničit nádraží v Přerově a teplárnu v Brně. Po dopadu ukryli výbušniny a rozmětky, kde si i u obce požáry a vypravili se na záchytné adresy. Bohužel neúspěšně. Nakonec ze zoufalství začal parašutista Pospíšil hledat ve Zlíně kamaráda z dětství. Jmenoval se Chvátal. Našli ho, jenomže se z něho vyklubal zrádce, který si podlým činem vysloužil odměnu 10 000 korun. Po válce byl Chvátal odsouzen a popraven. Vlasta Janík.
16: Když ale jako k ním přišel, tak ten Jan Chvátal se k němu choval velmi jako odměřeně.
15: Nyní příběh na chvilku přerušíme. Po krátkých zprávách se dozvíte, jak se parašutista Pospíšil prostřílel z gestapáckého obklíčení.
12: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Víc
19: Více než 3/4 řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. 5 povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se v úterý setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potvrdil to Bílý dům. Ve Washingtonu se zúčastní i obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama. Informoval tom úřad izraelského premiéra. Zastánce Izraele a také Ukrajiny senátor Graham zemřel před necelými 2 týdny. Pohřeb bude mít ve středu v domovské Jižní Karolíně. V Demokratické republice Kongo je skoro 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1200 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až 4násobný. A ředitelství silnice dálnic dnes pořádá den otevřené dálnice na právě dokončovaném úseku D35 Ostrov Vysoké Mýto. Zájemci si ho můžou prohlédnout ještě před zprovozněním a projet se po dálnici na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Připravený je také bohatý doprovodný program. Akce potrvá od 10 do 16 hodin. Otevření úseku je pak v plánu na 24. srpna. Novým trenérem německých fotbalistů je Jürgen Klopp, bývalý

0: U zastávky autobusu havarovali dva cyklisté. Je to nehoda se zraněním. A připomínáme neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem. Zavřená bude do neděle Přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezením kvůli opravám mostu se objíždí přes město a po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Sobota bude slunečná, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
3: A dnes vyprávíme vzájemně propletené osudy československých odbojářů z druhé světové války. Alois Denemarek, vysočinský sedlák, u sebe ukrýval Františka Pospíšila, parašutistu ze skupiny Bivouk. Před zprávami jsme s kolegou Vlastou Janíkem vyprávěli osud tohoto parašutisty. Než se totiž zraněný dostal k sedlácké rodině Aloise Denemarka, vyhledal pomoc u svého kamaráda z dětství, jistého Chvátala. A ten Pospíšila a dva další vojáky z paraskupiny ve Zlíně zradil. Od mikrofonu vás příběhy provází Mikuláš Kroupa.
4: Ten Jan Chvátal se k němu choval velmi jako odměřeně a v podstatě jim říkal, že jim nemůže pomoct, nedat nějaké oblečení nebo potraviny a vykázal je, ale pozoroval je vlastně až do toho Zlína a tam na četnické stanici nebo na policejní stanici nahlásil, že ho kontaktovali dva muži, podali jich popis a že to jsou jako parašutisté. Vyrazili a samozřejmě prostě to ještě řekl, že to oznámil i na gestapu, takže vlastně ty čeští policisté museli něco dělat, museli právě jít na tu tržnici, kde se vlastně ti dva parašutisté pohybovali, byli zadrženi, ale tomu Františku Pospíšilovi se podařilo jak vyklouznout z toho zadržení a došlo tam vlastně k přestřelce, kde ho začali pronásledovat jednak i příslušníci gestapa, který tam opravdu jako sili na to místo, i nějaký vojáci. Podařilo se mu utíct.
3: Velitel výsadku František Pospíšil zůstal sám. Rozhodl se znovu se vypravit k příbuzným svého kumpána Čoupka do brněnské městské části Komín, kde už to jednou neúspěšně zkoušeli.
4: Ale když přišel právě do Komína k tomu domu Čoupkových, tak netka prostě na něj vyběhnul nějaký neznámý muž pro něj. Taky se strhla přestřelka, on právě utíkal. Dokonce mu nějaký rolník zastavil cestu, tak toho poranil. Prostě František Pospíšil byl člověk velmi statečný, on se nebál použít zbraně. Vždycky, když se dostal do nějakého konfliktu, tak to řešil prostě střelbou a takhle unikal zatčení. On se po těch neúspěších ve Zlíně a v Komíně odebral do svého rodiště, do Rešic, kde navázal kontakt jednak s příbuznými nebo známými. Zároveň on měl od Jana Kubiše adresu na Aloise Denemarka, protože Alois Denemarek byl známý nebo kamarád právě Jana Kubiše.
5: Počka soused.
4: Přes ulici.
6: No a Pospíšil, byl tady na prdeli měl.
4: On měl střelil do zadku, no.
6: No, k nám přišel a já jsem měl dobrýho doktora v Jaroměřicích. On ho vyléčil, nějaký mastí mu dal, ale dal mu injekci tenkrát, taky ještě ne. Si proti tetanu nebo nebyl.
3: Alois Denemarek se o zraněného Pospíšila postaral, přestože věděl, že úkryt na vesnici, kde se všichni dobře znají, navíc v sousedství rodného domku jiného parašutisty, není právě vhodnou skrýší a dříve nebo později bude prozrazen a s ním i všichni, kdo mu nyní pomáhají.
4: A co třeba jako celý den on dělal? To někde ležel jako na půdě? Nebo...
6: No jednou nám pomohl skládat se, no. A přišel tam, dočekal, dělal vedoucího v cihelně a jeho paní, ona byla taková upovídaná. A ona pozdravila, ne, a říká, máte brigádníka nějakého, jo? No tak jo, ale nic víc. Ale to jsme měli strach.
4: Myslím, že se to rozdrubí.
6: Brácha byl zase opatrnej,

0: a on zajel za tím dočkalem a pak byli velice kamarádi a spolupracovali. To byly momenty, holku, ale jinak on slousnul u nás.
1: Jak nic nedělal, jo.
2: Osud Pospíšilových kolegů z parašutistické skupiny Zapletala a Čoupka je bohužel tragický. Oba byli zatčeni gestapem. Čoupka dopadli právě u jeho příbuzných a v září 1942 byl popraven oběšením. Zapletal se na rozdíl od Pospíšila, nedostal z pasti ve Zlíně a pak na oko souhlasil se spoluprací s gestapem. Byl tedy propuštěn, ale stačil varovat rodiče a pokusil se přejít hranice do Švýcarska, což se mu ale nepodařilo a byl znovu zatčen gestapem a později, pravděpodobně po nesmírně tvrdých výsleších, popraven v Mauthausenu. Pospíšil se dál ukrýval u Denemarku.
3: Ten František Pospíšil se narodil vlastně nedaleko v těch Rešicích. Určitě se o něm vědělo, že odešel za hranice, takže byl jako lehko poznatelný a každý ten jako cizí člověk ve vesnici vždycky zbudil nějaký ohlas. Jo. A v tom městě přece to ukrývání je jako jednodušší, že tedy je to taková větší anonymita, větší možnosti, jo, víc bytů, jo, dá se to líp střídat a tak dále. Jo. Tak proto vlastně ty parašutisté odcházejí v tom roce 42 hlavně do Prahy.
2: Právě to byl důvod, proč Alois Denemarek kontaktoval souseda Jardu, tedy Jaroslava Kubiše, bratra Jana, o kterém věděl, že udržuje spojení s parašutisty v Praze.
4: Pozor, pozor! Veřejnost se vyzývá, aby pomohla osvětlit atentát na zastupujícího říšského protektora.
2: Každý v protektorátu věděl, co se v Praze 27. května stalo, že zastupující říšský protektor Heydrich byl úspěšně napaden parašutisty. Každý také prožíval strašný nacistický zločin spáchaný v Lidicích. S tím vším stoupala obava Denemarku, kteří v té chvíli ukrývali v malé kůlně se synem parašutistu Pospíšila. Jaroslav Kubiš tedy zorganizoval setkání kdesi v parku u Národního muzea 16. června 1942, tedy dva dny před bitvou u kostela. Setkání mělo proběhnout pouze ve třech. Alois Denemarek, Jan Kubiš a jeho bratr Jaroslav. Alois se potřeboval domluvit, co má dělat s Pospíšilem, kam ho má dopravit, komu ho v Praze předat, kdo si ho prostě převezme. Nechtěl znát detaily a podrobnosti, kde se parašutisté ukrývají. My víme, že se nacházeli v nepříliš pohodlném kostele svatého Cyrila a Metodie. Toto setkání v parku s Janem Kubišem proběhlo za nečekaně dramatických okolností.
0: No my jsme ho tam chtěli dostat. A to byl vlastně náš úkol. Tak ten sraz byl v tom, to byl partík a tam bylo něco dřevěný, ale nevím, co to bylo. Altánek nebo kostelík, ale bylo to dřevěný, já vím. A tam jsme měli sraz, že my jsme ho nemohli poznat. To bylo staný právo už, ne? A on měl fousky pěkný, no fešák. On přicházel tu z toho partíku takhle, tu silnici, která vede vlastně sem od muzea, ne? A to, tam je, byla, myslím, ta Ječná ulice.
1: No, Ječná je tam, jak jezdí tramvaje, no. Vlastně kolem toho kostela, jak tam je na rohu, že ten svatý Ignác.
0: No, ale tady z vršku, od muzea. No. A on přicházel tu silnici a tam na rohu stál, no, Němec.
1: No.
0: Klobouk, Kořeňák a ten Honza. Jo, a on ho zastavil a Honza šahá do kapci, ty víš, jak nám bylo. Nám se stahli takhle prděli, poněl jsem myslel, že Vítěhový revolver, že ho bokne. A on chtěl zapálit cigaretu, já ještě říkám, Jardový kluci, dít, Honza nekouří, že má sírky, no. Víš, to jsou...
1: No to mělo si z toho kostela, jak tam prostě
0: pořádali. On jenom řekl, hoši, je, doba je blbá, nechte ho tam. A nic víc. Ale bylo od něho hezky, že teda, když byla ta schůzka, že... No ale taky, přeci dřív už to bylo, že Kubiš se cítil tak jako v bezpečí, že si pozval kamarády z Moravy. On si... Ty, ale já přemýšlím najednou. Oni po tom atentátu měli vlastně přiletět na nějaký letadlo a on, a to se neuskutečnilo.
1: Říká se to, no, nebo ještě ten den, to 18. ráno, měl odvíz prostě ten pohřební vůz, no.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Alois Denemarek se o plánech, co dál, s parašutistou Pospíšilem příliš nebavil. Dokonce mu pravděpodobně o setkání s Kubšem vůbec nic neřekl. Ne, že by mu nedůvěřoval, ale říkal si, co když padne později do rukou gestapa. A to se bohužel stalo. Pak je v každém případě lepší vědět méně.
0: My jsme mu neřekli, že jedeme, aby my ho tam dopravili.
1: Jo. A on věděl, že máte teda spojení vůbec jako s Kubišem? Nebo jste?
0: S Jardem. Ale s Kubišem ne, a se Honzou. Vidí Jarda, že dělá spojku. Ale kdo tam je, nebo nikdy.
1: To jste neříkal, jako ne, za kým se jezdí. Ne. Jenomže máte spojku, nějaký spojení do Prahy, jo, a...
2: Hitler po smrti Heydricha běsnil. Nejdřív žádal, aby každý desátý Čech byl popraven pro výstrahu. To se nestalo. 15 000 lidí v protektorátu bylo uvězněno, popraveno nebo deportováno do koncentračních táborů. Gestapo se zaměřovalo na rodiny odbojářů. V říjnu 1942 umírá 264 odbojářů a jejich příbuzných v Mauthausenu, včetně rodiny Jana Kubiše. Pro ně si gestapo přišlo takřka okamžitě po událostech v kostele. Ten den, kdy do Dolních Vilémovic přijeli auta gestapáků, zrovna Alois Denemarek ve světnici na statku stříhal parašutistu Františka Pospíšila. Chtěl ho upravit, aby vypadal přirozeně jako jakýkoliv jiný čeledín na statku.
0: Když přijeli zavírat, já jsem ho stříhal ve Vejmice a tak 6 metrů před náma zastavili 3 auta. Gestapáku.
1: Jaký to byl pocit? To,
0: nebo... Měli takový malý listeček a ten jeden ukazoval takhle do té ulice. Tak už měli informace, kde staří Kubišovi bydlí a tak dále. No a on vyletěl z té židle, jak uviděl. Měč jsme neměli žádný záclony, když to bylo. A mě vypadla mašinka, tu jsem si urazil tam 3 zuby a měl jsem ji na památku do loňského roku. Holky dělali pořád, jak hodili to rozběry. A to mě tak mrzelo, já jsem furt jako... To byla jediná památka.
1: Jasně, na něj, no.
2: Parašutista Pospíšil věděl, že je pro Denemarkovi obrovským rizikem. Že si pro celou rodinu mohou přijít gestapáci jen proto, že se znali a přátelili s Kubišovými. A tak se jednoho dne vytratil. Odešel na Táborsko. Učinil tak včas, protože bratři Denemarkovi už měli schované pistole. Dostali instrukce z odboje, aby se parašutisty Pospíšila zbavili, že ohrožuje příliš mnoho lidí.
0: My jsme dostali potom rozkazovo střelit s bráchem. Měli jsme každý revolver doma a brácha na to doplatil, že ho měl blízko a ti gestapáci na něho udeřili a on jim to dal. Zbraň. A já jsem to měl, já už jsem se mezi tím oženil a byl jsem ve Vacanovicích a dal jsem si ho na půdu, ale dostali jsme rozkaz, to byl nějaký Holoubek Mirek z Valče, který to měl zase všechno pod mocí. A on umístňoval do továren zase takovýhle ty věci a vyřizoval občanský průkazy a to. A on přišel a říkal, že lidně odkrádovat. On zůstal sám a to je nebezpečné.
1: Jako toho Pospíšila jste měli prostě jako odrovnat,
0: tak
1: jsem
0: to
1: tak
0: tady vykládal. A teprve teď si uvědomuji, kdybych mi ho bývali vrstřeli, kam jsme ho zahrabali nebo to. Ale bývalo by bylo zase tolik nešťastných lidí. Nebylo. On už nepřišel. Když od nás odkázal, já jsem mu dal kolo, ještě jsem to číslo vypíloval. a dal si mu takový oblik.
2: Parašutista Pospíšil odešel od Denemarkových potom, co gestapo zatklo Kubišovi, tedy odhaduju někdy v druhé půlce června 1942. O jeho dalším osudu se Alois dozvěděl až po válce. Víme, že Pospíšil našel úkryt u rodiny Wolfových v Táboře.
3: To byl Miloš Wolf. A vůbec ta rodina Wolfový byla taky dlouhodobě zapojena vlastně do domácí odboje, protože už v roce 1939 ukrývali třeba generála Slunečka a takovýhle.
2: Miloš Wolf přežil válku v koncentračním táboře, kam se dostal i se svými rodiči, právě za to, že u sebe ukrývali odbojáře. Pan Wolf v roce 2008 vyprávěl svůj příběh opět díky Vlastu Janíkovi pro paměť národa. Tady je krátká ukázka z jeho rozhovoru. Někdy v budoucích příbězích 20. století se mu budeme věnovat podrobněji. Nyní tedy mluví o tom, co mu řekl jistý pan Vacek, nejspíš komunista, bachař táborské věznice, který k Wolfovým přivedl parašutistu Pospíšila.
6: Tak on má doklady na František Švec, jmenuje se František Pospíšil, je to český parašutista ze skupiny Bivuak, vedoucí tý skupiny. Říkám, Ježišmarja, co nám tohle to říká, když jsme tohle se dověděli, jak musel hned ten příště říká, brzo bude konec, hele, já za chvíli budu na náměstí v Táboře mluvit z korby, nákladňáku jako Lenin a to byly takovýhle a jsem říkal, no tak pojď se to nesmíš nikomu říct, že je to parašutista takhle, to, dejte mu nějaký jiný ani jak se jmenuje, nebo jak to dejte mu jiný jméno, tak říkal tak, dobře, tak my mu budeme říkat nebeský.
2: U Wolfových se parašutista Pospíšil znovu zapojuje do odboje, říká Vlasta Janík.
3: Oni navážou kontakt na Václava Vacka, myslím, že to byl teda Václav, nevím teďka přesně, na pana Vacka, to byl dozorce v místní táborské věznici a s ním v prosinci roku 1942 jede právě na požáry, že chtějí vyzvednout ten operační materiál. A tam zjistí, že ten operační materiál byl už vyzvednut, protože vlastně krátce po tom jejich vysazení to 28. dubna se objevil vlastně ten zemědělec, tam objevil vlastně ty vysílačky a objevil se tam veškerý vlastně...
7: Co to všechno bylo? To byly vysílačky, padáky?
3: Tu noc byly vysazeny vlastně tři skupiny. Byla to paraskupina Bivouac, Bioskop a Steel. Steel jako vezl vysílačky pro domácí odboj a pro paraskupinu Silver A. Bioskop měl taky sabotážní úkoly, takže to byly výbušniny, různý roznětky a tak dále. A Bivouac tam měl prostě taky svůj vlastně ten destrukční materiál, který byl zakopan někde v lese. A když tam vlastně František Pospíšil přijíždí vlastně v tom prosinci, jak zjistí, že to je vykopaný, že to je prostě ta akce prozrazená. Ale i přesto prostě on jako na ten svůj úkol nerezignoval, pořád zkoušel různý způsoby, jak by mohl provádět nějaký destrukční akce. Ale v začátkem ledna se vlastně tady ta odbojová skupina táborská propojí s komunistickým odbojem na Sedlčansku a tam se nedodržovala nějak takový ty konspirační zásady, tam věděl každý ovšem a postupně se tam vlastně do této skupiny dostává nějaký konfident, který potom jako rozkryje vlastně tu táborskou odbojovou skupinu. A František Pospíšil ještě před zatýkáním koncem ledna odjíždí vlastně ke své příbuzné do Brna, byla to paní Adamcová, kde se uschová, ale na tu jeho stopu po zatčení vlastně těch odbojářů v Táborsku je poslán Karel Čurda, ten ho vyláká do Prahy a František Pospíšil je vlastně zatčen v průchodu Luxor na Václavském náměstí a potom jako samozřejmě vězněn, vyslýchán, že je mu nabídnuta je prostě možnost spolupráce, ale to samozřejmě František Pospíšil jako striktně odmítá a vlastně po roce 28. října 1944 pro jako gestapu už nepoužitelný je vlastně zavražděn v malé pevnosti Terezín.

0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Denemarkovi dál hospodařili, odváděli povinné dodávky protektorátním úřadům. Dlouho panovali dohady, kdo přesně rodinu Denemarkových udal. Alois si myslel, že úkryt prozradil jeho bratranec Jarek, ale o 35 let později zjistil, že se mýlil. Němcům skrýž u Denemarku vyzradil člověk jménem Padělek, čeledín v nedalekém Dalešickém mlýně, kde se parašutista Pospíšil také krátký čas ukrýval. Padělek si totiž všimnul, že tam přiváží potraviny Karel Denemarek, bratr Alojze.
2: Že on měl tabulku, tenkrát to bylo povinný pod vozem, tam byla tabulka Denemarek, Dolní Vilovice, číslo 12. A ten Padělek to prozradil až v Rotovici, když je vyslychali, když je chytli v tom mlejně.
1: Gestapo provedlo razii 21. března 1943. Alois Denemarek ale v Dolních Vilémovicích už nějaký měsíc nebydlel. Žil s manželkou na statku v nedaleké obci Vacenovice.
2: Já jsem se mezi tím oženil. To bylo, totiž to se prozradilo až za rok. A to můžem děkovat. Jinak ty Vilémovice možná byly smeteny. Toto až za rok se prozradilo.
3: To znamená v roce 43.
2: A já jsem se mezi tím oženil, takže já jsem byl mimo.
1: 21. března 1943 Alois se svou ženou odešli ještě před setměním z rodného statku ve Vilémovicích, kde byli na návštěvě a poslouchali s rodinou rádio. Ještě pak zašli k místnímu obchodníkovi Matějovi. Do krámu ale přiběhla obchodníkova učednice s tím, že u Denemarku právě zasahuje gestapo. Alois popadl manželku a utíkali zadem podél potoka z vesnice. U posledního stavení se zastavili, protože Alojzovi to nedalo a potřeboval vědět, co se děje. A tak vylezl na strom a sledoval děsivou scénu, jak z jeho rodného statku surově vyvádějí jeho bratra Karla.
2: A když ho vedli v těch řetiskách, tak pomalý bych by vás spadl. No a když odjeli, tak nakonec jsme potom šli tam za rodičema. No to víš, byli nešťastní. Já říkám, tati, co tady zbylo po nich, honě schovte všechno.
1: Karel Denemarek byl 19. dubna 1944 popraven na Pankráci s tětím hlavy na gilotině. Před popravou údajně pronesl tato poslední slova. Je válka a válka si žádá oběti.

0: 4 měsíce po zatčení Karla si přišlo gestapo i pro rodiče. I jim se podařilo na výsleších svého syna Alojze uchránit. Marii Denemarkovou nacisté splynovali v Ravensbrücku na Velký pátek 30. března 1945. Tatínek Antonín Denemarek zemřel na konci války v Dachau.
1: No a že neprozradil brácha a rodiče na mě něco, to jim musím děkovat, hlavně.
0: Teprve po válce se dozvěděl okolnosti smrti svých rodičů a bratra.
1: Pak se obrátila nějaká paní z Napajedera, Strnadlová, a ta ležela vedle maminky, tak ta mě potom napsala dopis, mám taky možná, že je tady a je někde, nebo tam to mám, že ležela vedle ní a že abych mi na ní vzpomínali jako na mučedníka, že zemřela vlastně v plynový komoře na Velký pátek v 45. roce ve 2 hodiny odpoledne. No a o tátovi jsem furt nevěděl. Najednou se ozval nějaký Novotnej z Brna, bankovní úředník. Pak ta paní Strnadlová přijela k nám, když jsem odhaloval tam desku, jsem dělal potom starost nebo předsedy obce, tak jsem udělal aspoň desku. V 45. roce na památku, ne, tak přijela, ta tam vomdlela chudá, když tam měla proslov. No a přijel ten Novotnej a ten ležel zase v Dachau vedle tatínka. Tak ten mě zase řekl, táta furt myslel, už jsme slyšeli, jak střílí, jak nás pomalu osvobozují Angličani nebo Američani. A nevydržel to.
0: Alois Denemarek, člen obrany národa, začal po válce úspěšně hospodařit. Stal se velkým a respektovaným vysočinským sedlákem s 15 hektary půdy. Jenomže po roce 1948 odmítl vstoupit do JZD a tak s ním soudruzi zametli. Poslali ho na 2 roky do vězení a na další rok a půl k vojenským pracovním jednotkám PTP. O tom ale připravím samostatný pořad, protože je neuvěřitelné, jak komunisté zatočili s takovými lidmi, kteří pomáhali parašutistům ze západu. Alois se za komunismu nesměl vrátit domů, do Dolních Vilémovic, ani hospodařit na statku své ženy, se kterou vychovali 4 děti. Usadili se ve Znojmě a Alois pracoval ve vinařství. Ve svých kádrových materiálech měl uvedenou sprostou lež a pomluvu, že prozradil atentátníky na Heydricha a dokonce že nese spoluvinu na smrti svých rodičů a bratra. O tom ale více v jiném pořadu. Na závěr dnešních příběhů 20. století mi dovolte pustit poselství pana Denemarka i s jeho osobitým mírně vulgárním vyjadřováním.
1: Komunismus, nacismus, socialismus, to je všechno na hovno. To kazí lidi.
0: Tak to byl Alois Denemarek, který zemřel v roce 2013. Dnes už nikdo, kdo by takto pamatoval parašutisty z Anglie, nežije. Díky paměti národa uchováváme vzpomínky těchto lidí. Před 20 lety jsme s touto prací začali a dnes naše sbírka obsahuje přes 13 000 dokumentovaných příběhů. Paměť národa by nemohla existovat bez vaší pomoci. A tak děkuji vám všem, kteří nás podporujete. A vás ostatní srdečně zvu do klubu Přátel paměti národa. Jak na to, najdete na internetu paměťnároda.cz. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Přibývá evakuovaných kvůli lesním požárům ve Francii a Španělsku. Americký prezident Trump povečeřel s korespondenty Bílého domu. Začíná nový ročník první fotbalové ligy a bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí se zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů a více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
4: Byla to naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
3: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil, se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Po třech měsících se slavnostně sešel americký prezident Donald Trump s korespondenty Bílého domu. Dubnovou večeři předčasně ukončila střelba. Americký prezident kvůli ní nedokončil svůj projev a bezpečnostní složky ho odvedly do bezpečí. Akce se teď s posunutém termínu uskutečnila znovu se zesílených bezpečnostních opatření a s menším počtem hostů. Slavnostní večeři přes 100 let pořádá organizace zastupující novináře, kteří ve Washingtonu informují o americké vládní politice. Trump se akce letos v dubnu zúčastnil vůbec poprvé během svých dvou prezidentských období. Týdenní festival Folkové prázdniny začíná v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuse s hudebními publicisty. Pro děti jsou připravené výtvarné dílny. Podle ředitelky festivalu Jany Vojtěchové se posunula i žánrová skladba účinkujících.
5: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vláďa Javorský a Bočemuny, nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem, a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.
3: Kanoistka Tereza Kneblová je mistrní světa ve slalomu. V Oklahoma City získala první individuální medaili z velké seniorské akce. Stejně na tom je i kanoista Lukáš Kratochvíl, který se dojel při svém debutu pro bronz. A čtyřmi zápasy odstartuje nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Začátek sebou nese hned několik změn. Komise rozhodčích fotbalové asociace už nebude například veřejně hodnotit ligové rozhodčí. Oznámil to nový šéf komise Španěl Carlos Clos Gomez.
6: Chystáme se publikovat plnou komunikaci mezi rozhodčím a videorozhodčím při přezkoumávání situací. U každého přezkumu na hřišti, u každého rozhodnutí, které bylo učiněno na základě doporučení VARu, zveřejníme úplný zvukový záznam.
3: Nově se pak bude hlídat například čas při autech nebo střídáních. Videorozhodčí může hlavní upozornit na špatně udělenou druhou žlutou hráči.
7: Překážka na 50 na Vyškovsku a nehoda na silnici 13 na Karlovarsku. Na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště je sražená zvěř. Pozorně projíždějte mezi Křižanovicemi a Bučovicemi. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova šetří nehodu osobního auta nebo už odklízí následky. Je to mezi odbočkou na Krásný les a Stráží nad Ohří. Místo nehody podle policie průjezdné. Dálnice teď bez kolon, plynulé projedete i změněnou uzavírkou na D2 u sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 10 až 11 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu jen jedním pruhem v protisměru. Na Brno zůstávají pruhy 2. A na silnici 230 z Mariánských Lázní do Mnichova hořelo osobní auto. S omezeným průjezdem počítejte u obce Zádub Závišín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
8: Mysleli jsme, že to bude na věky, ale nebylo. 90. léta nám přinesla nejen svobodu, ale také rozpad společného státu Čechů a Slováků. Jaké to bylo, když naše federace zanikala?
9: 31. prosince 1992 zanikla Česká a Slovenská federativní republika a s ní i soužití Čechů a Slováků v jednom státě. Od 1. ledna 1993 šel každý z národů svojí cestou. Pojďme si připomenout, co rozchodu předcházelo a jak probíhal. Povídat si budeme se dvěma muži, kteří byli tehdy u toho. S filozofem, někdejším poslancem federálního shromáždění Danielem Kroupou a s historikem, specialistou na dějiny slovanských národů a bývalým poradcem předsedy české vlády Petra Pitharta Janem Rychlíkem. Jak uslyšíte, každý hodnotí rozpad federace z trochu jiných pozic. Atmosféru, konkrétní problémy, které se tehdy řešily i nálady v rozpadajícím se státě, si připomeneme prostřednictvím dobových rozhlasových nahrávek. Dobrý poslech od mikrofonu vám přeje Veronika Kindlová.
2: Téma plus.
9: Začneme tak trochu od konce, od prvního projevu prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla k první poslanecké sněmovně České republiky v únoru 1993. Václav Havel v něm dění, které předcházelo vzniku samostatného českého státu, totiž docela pěkně shrnul.
10: Mnozí z nás vložili nemálo sil do pokusu přebudovat dosavadní formální federaci na federaci skutečnou a demokratickou, v níž by se všichni cítili dobře. Toto úsilí nevedlo k úspěchu. Historikové s odstupem času posoudí, zda bylo neúspěšné proto, že bylo nekoncepční, nedůsledné nebo v samých svých východiscích tak či onak vadné, anebo proto, že tváří v tvář slovenským tužbám úspěšné prostě být nemohlo. Ať tak či onak, po posledních parlamentních volbách bylo už zřejmé, že se náš dosavadní stát rozdělí. České politické reprezentaci patří uznání za to, že tak náročnou operaci, jakou je rozdělení státu, se jí podařilo v trvalé a trpělivé součinnosti se slovenskou stranou provést pokojným, právním a spořádaným způsobem.
9: Slovenské požadavky ohledně změny státoprávního uspořádání, o kterých hovořil Václav Havel, se objevily krátce po pádu komunistického režimu v Československu. A byl to právě Václav Havel, kdo nechtíc celý ten příběh, který skončil rozpadem státu, odstartoval, připomíná Daniel Kroupa.
11: Pro českou společnost to byla takzvaná pomlčková válka, když Václav Havel chtěl ústavním zákonem změnu názvu státu a domníval se, že stačí pouze vyškrtnout jedno písmeno a že je to triviální záležitost. A to, co se odehrávalo ve federálním shromáždění a tehdy i na obrazovkách, tak všechny dosti poděsilo. Nakonec to skončilo tím přijetím krouceného názvu Česká a Slovenská federativní republika a mnozí lidé si na to těžko zvykali. Zdálo se, že bude klid, ale politická reprezentace Slovenska, ta radikálnější, tak ta se neskrývala, zejména Slovenská národní strana, neskrývala, že to je její hlavní cíl. A když jsem byl potom zvolen do federálního shromáždění, tak jsem byl dosti zaskočen tím, že mnozí ze slovenských poslanců, i těch, kteří byli zvoleni za Veřejnost proti násilí, tak že na tuhle tu notu velmi slyšeli, ale ono to mělo někdy i trochu komickou podobu, protože když byli týden v Praze, tak byli velmi profederální, pak jeli domů a v pondělí, když se vrátili, tak už zase ta slovenská národní myšlenka sílila.
9: Pro českou stranu byly slovenské požadavky a bouře kolem pojmenování země překvapením a mnoho Čechů tomu vůbec nerozumělo. Nechápali, že Slováci mají historicky trochu jiné priority a proto potíže, které se nashromáždily během 40 let komunistického režimu, chtějí řešit v jiném pořadí a přikládají jim jinou váhu.
12: Češi o Slovensku nic nevěděli a nevědí ani dnes samozřejmě, a dnes už bychom jim to prominuli, a nevěděli o Slovensku nic ani politici. No. Češi neznali Slovensko, to brali jako, že to je země folkloru, to je pro Slováky urážející, vám by se taky nelíbilo, kdyby Čechy brali podle chodského kroje, jako je to v tom filmu Adéla ještě nevečeřela, že teda do Čolobanský jako Nick Carter přijede přestrojen za chodského dudáka, pak se nikdo nemůže divit.
9: Podotýká historik Jan Rychlík. Zeptala jsem se Daniela Kroupy, který byl před listopadem 89 příslušníkem disentu, jestli si disidenti, třeba na základě toho, že i situace v disentu byla na Slovensku jiná, nebo že slovenský exil se od českého separoval, někdy uvědomili, že československé vztahy mají tak výbušný potenciál.
11: Řekl bych, že dlouhou dobu o tom nikdo vůbec neuvažoval. Až někdy v 88. nebo 89. jeden samizdatový časopis udělal rozhovor s Janem Černogurským a to jsme všichni četli tedy s vyvalenýma očima, protože jsme poprvé tedy z toho rozhovoru vycítili ambici, že Slovensko by mělo být samostatné. On to samozřejmě takto nahlas neřekl, ale z těch jeho slov to poměrně jasně vyplývalo. A vzhledem k tomu, že Jano Černogurský byl jeden z mála slovenských disidentů a tehdy se těšil poměrně značnému respektu, tak jsme tušili, že nějaká část slovenské veřejnosti tímto způsobem půjde. A byl to po revoluci Jan Černogurský, kdo vlastně toto téma učinil, jak říkají Němci, Salonfähig. Do té doby to byla záležitost takových těch radikálů z okrajových stran, ale Jan Černogurský tomu dodal jakýsi seriózní základ.
9: Je docela zajímavé, že ve stejném roce, kdy Černogurský překvapil svým rozhovorem český disent, tedy v roce 1989, upozornil na možný národnostní problém i generální tajemník komunistické strany Československa Miloš Jakeš. A sice ve svém slavném projevu v Červeném Hrádku. Trochu jsem příslušnou pasáž prostříhala, aby zůstalo jenom to, co je pro naše téma podstatné.
13: Národnostní otázka je dnes velmi citlivá otázka. My prostě musíme k tomu přihlížet. My musíme, jestli je prostě předseda vlády Čech, musí být první místo předsedou vlády Slovák. Jestli prostě chceme ty věci brát vážně, tak stejně tak v tom ústředním výboru to musíme dělat. Jestli tam mám 10 vedoucích oddělení, tak musí být 3 Slováci. Musí. Jinak může vzniknout krize v této zemi. Nacionální krize. Podívejte se na Sovětský svaz, co se tam děje v těch národnostních problémech. Tam se lidi zabíjí. Máme my zapotřebí tyto otázky v takové složité době a vůbec nastolovat?
9: Říkal Miloš Jakeš v létě 89. O rok později tato otázka nastolená byla, jak už víme. Slováci žádali více kompetencí a samostatnosti na úkor centra. Václav Havel ve snaze víc vstříc inicioval celou řadu jednání, na kterých se zástupci české a slovenské strany měli dohodnout na podobě budoucího soužití. Tomuto seriálu rokování lidé posměšně říkali tour po hradech a zámcích. Jednání se totiž skutečně odehrávala v různých zámeckých budovách. Slovenská strana nemluvila jedním hlasem a často měnila požadavky. Ani po roce a půl se tedy nenašlo uspokojivé řešení. Historik Jan Rychlík, který, jak jsme uvedli, byl tehdy poradcem českého premiéra Petra Pidharta, k tomu říká.
12: Dočasná dohoda byla možná a vlastně byla i dosažena na jednání v Milovech 8. února 1992. Neprošla v předsednictvu Slovenské národní rady jedním hlasem. Respektive bylo 10 hlasů pro, 10 proti, čili nezískalo to většinu. Nemohlo to jít do pléna Slovenské národní rady, no a tím pádem už Česká národní rada neměla o čem jednat. Pak přišly nové volby, vyměnila se politická garnitura a pak už se dalo jednat jedině o rozdělení státu. Jistě možnost kompromisu tady byla a téměř ho bylo dosaženo, jak jednou zdůraznila už nežijící paní doktorka Dagmar Burešová, tehdejší předsedkyně České národní rady. Je otázka, jak dlouho by byl trvanlivý. Já jsem se o tom bavil s Janem Černogurským, se kterým leta se známe. On říkal, já jsem si představoval, že by to mohlo vydržet tak 10 let do toho vstupu do Evropské unie. No, já bych tak optimistický nebyl, ale jistě dočasným řešením na pár let by to bylo. Konec konců v politice žádné řešení trvalé neexistuje. Když někdo říká, že, jako říkali komunisté, že v Československu trvale jsme vyřešili národnostní otázku, tak to je nesmysl. Ta není nikdy definitivně vyřešena v mnohonárodnostním státě, pokud teda jí nemyslíme právě rozdělení státu, anebo nedej bože nějaké Endlösung, což jistě nikdo na mysli neměl.
9: A jak měl ten zmíněný kompromis vypadat?
12: Byla to velice volná federace. Já jsem navrhoval tehdy jako vzor řešení rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867. Což samozřejmě přesně kopírovat nejde, protože v 19. století funkce státu v ekonomice byla limitně nulová. Ale v zásadě ty společné záležitosti by byly omezeny na zahraniční politiku, obranu a společné finance. Plus věci, které jsou na to navázány. Třeba na společné finance máte navázáno teda jednotná cla, čili jednotné celní území. Na společnou obranu máte navázanou jednotnou armádu. Problém byl v tom, že ten požadavek Hnutí za demokratické Slovensko, aby Slovensko bylo svrchované a bylo samostatným subjektem mezinárodního práva, je principiálně neslučitelný, objektivně neslučitelný s existencí Československa jako jednoho státu. A je úplně jedno, že mnoho lidí na Slovensku, já jsem český slovenský občan, na Slovensku jsem žil, já jsem to tam zažil, že si spousta lidí subjektivně myslela, že ano, ale to není důležité. Já vždycky říkám, někdo třeba má doma automobil s benzínovým motorem a subjektivně si může myslet, že ušetří, když tam naleje naftu nebo petrolej, že to pojede. No tak nepojede. Akorát zadře motor a nepojede nikam. Když máte dva subjekty mezinárodního práva, tak máte dva státy, když to tak tomu nebudete říkat. Čili tam žádný prostor už nebyl.
9: Že žádný prostor už není, se plně ukázalo po volbách v červnu 1992. Jejich výsledky potvrdily, že Češi a Slováci mají prostě rozdílné představy o své budoucnosti. V Čechách vyhrála ODS Václava Klause, strana, která byla symbolem transformace ekonomiky a zavádění svobodného trhu. Na Slovensku zvítězila HZDS Vladimíra Mečiara, národovecká strana, která naopak chtěla Klausovy ekonomické reformy poněkud zbrzdit, pokračuje Daniel Kroupa.
11: Po volbách 92 zkrátka bylo jasné, že na Slovensku zvítězila ta část politického spektra, která buď měla požadavky na samostatný stát, a nebo říkala, chceme společný stát, ale s těmito atributy. To už nebylo možné, to už jaksi někteří politici, tehdy mě blízcí, řekli, tak tady je hranice, za kterou jít nemůžeme a za kterou bude už, pokud tedy na tom budou Slováci trvat, tak už jediné řešení bude vlastně rozdělení státu. Ono to mělo i některé bezpečnostní aspekty, protože si uvědomte, že byla třeba federální policie, která měla být loajální vůči společnému státu, a pak byly ty místní úřady a vlastně policie, která se řídila trestním zákonem, tak v některých případech vlastně by měla povinnost zahájit trestní stíhání proti lidem, kteří zjevně se dopouštěli činů, které státní integritu narušovaly. A těchto těch konfliktů jsme se báli, protože pak už by jediné řešení bylo použít armádu, že jo, a to zkrátka do toho se nikomu nechtělo.
9: Všechno tedy spělo do známého finále. Ovšem zároveň se tu vyskytnul zajímavý jev. Podle průzkumu veřejného mínění obyvatelé zemí se rozdělit nechtěli.
11: Podle průzkumu veřejného mínění i na Slovensku většina se vyjadřovala pro společný stát, ale většina politiků se vyjadřovala pro samostatné Slovensko. A ti politici ani na tom Slovensku nemohli tak úplně říkat, že jsou pro samostatný stát, protože Slovensko bylo velmi, bych řekl, členité, na rozdíl od homogenní České republiky. No a například velmi silně profederální byla východní část Slovenska, Košice a další. Maďaři se rozdělení báli. Maďaři také velmi podporovali samostatný stát až na určité výjimky, které si zase slibovali spojení s Maďarskem. A v Bratislavě takoví ti, jak se jim říkalo, staří prešpuráci, tak ti byli pro společný stát, ale ti přistěhovali do Bratislavy spíše naopak. Čili oni tam museli trochu lavírovat, ale z jejich faktických skutků bylo zjevné, že prostě to rozdělení chtějí. No a po volbách spadly masky a už se to rozběhlo na Slovensku naplno. Česká strana nedělala žádné kroky, kterými by to mohla urychlit. Byla až taková skoro ustrašená. No ale na Slovensku se dělaly pochody na hory a pálily se vatry a oslavovalo se, přijímaly se deklarace, že jo. Čili v té chvíli už pak bylo nezbytné rychle teda připravovat rozdělení a hlavně tady ústavu České republiky.
9: Ale nepředbíhejme, o té bude řeč až za chvíli. Když Daniel Kroupa mluvil o vatrách a deklaracích, měl tím na mysli svrchovanost, kterou Slováci vyhlásili v červnu 1992. Slovenská sněmovna tehdy deklarovala, že Slováci jsou národ svobodný, svrchovaný a rovný. Byla to prý reakce na ztroskotání jednání o konfederaci, kterou Čechům nabízeli a ti ji odmítli. Po deklaraci svrchovanosti abdikoval prezident Václav Havel. Odůvodnil to tak, že nechce být překážkou dalšímu dění. Neměl prostě chuť asistovat rozpadu státu. Někdy se můžeme setkat s argumenty, že ani Slováci se ve skutečnosti rozejít nechtěli. Nabízeli přece konfederaci a také podle zmíněných průzkumů veřejného mínění si rozpad společného státu nepřáli. Co tedy Slováci ve skutečnosti chtěli? Ptám se historika Jana Rychlíka.
12: Chtěli slovenský stát, jenom si neuvědomovali, že to, co chtějí, je slovenský stát. Ale objektivně to, po čem volali, má všechny znaky slovenského státu. Takže když se argumentuje výsledkem průzkumu veřejného mínění, tak prosím vás, to, že většina řekla slovně, že je pro společný stát, má nulovou vypovídací hodnotu, protože to neříká nic o tom, co si pod tím představovali. Na Slovensku to rozhodně nebyla Masarykova republika, ta tam není populární a nikdy nebyla. A zároveň, když se položila otázka ohledně svrchovanosti Slovenska, což byla taková akce, že tam se nehovořilo o samostatném státu. Hovořilo se, že Slovensko má na sebe stáhnout všechny kompetence, proto má být svrchované, a pak se uzavře nějaká smlouva s Českou republikou. Tak se ukázalo, že 48 asi procent pod pojmem společný stát si představuje toto. Ale to není společný stát. Může se stát, že stát je formálně svrchovaný, ale ve skutečnosti svrchovaný není. To je případ Československa od roku 45 do roku 89. Ale není možný opačný případ, aby na území jednoho státu byly dvě svrchovanosti. Svrchovanost znamená, že stát řeší všechny záležitosti samostatně a může se mezinárodně zavazovat a tím také má vůči zahraničí závazky. A to je objektivně možné jedině v samostatném státě, nikdy jinde. No, já jsem tohle jednou vysvětloval, snažil jsem se vysvětlit na Slovensku jednomu člověku v hospodě a on mi říkal, no, to je těžké, my jsme taky sprostí, my té politiky nerozumíme, no, ale tak Co na to má člověk říct? Já nemůžu vycházet jako demokrat z prezumce hlouposti voliče.
9: V srpnu 1992 pak celé martyrium ukončilo známé jednání Václava Klause a Vladimíra Mečiara ve vile Tugendhat v Brně, kde se dohodli na rozpadu státu. Podrobněji se na aspekty rozdělení podívá opět Jan Rychlík.
12: Když zvítězil ten koncept Klausovy ekonomické reformy, tak ta vyžadovala řízení z jednoho centra. Tak to byla nastavena. Já nejsem ekonom, já nemohu říct si, jestli bylo možné udělat to nějak jinak. Fakt je, že protože to muselo být řízeno z jednoho centra, tak v okamžiku, kdy na Slovensku zvítězil Vladimír Mečiar a ten s tím nesouhlasil, tak jediným řešením bylo to Slovensko odříznout. To je jeden z faktorů. Druhým z faktorů je, že Československá ústava od roku 68 je postavená tak, že je tam zákaz majorizace, to znamená, nerozhoduje většina, ale rozhoduje konsenzus. No a když máte dva politické subjekty, které mají totálně odlišné politické programy, jak co se týče ekonomiky, tak především co se týče státoprávního uspořádání, kdy tedy na jedné straně Václav Klaus říká buď funkční federace nebo dva státy a na druhé straně je tady Mečiar, který jasný program vlastně neměl, ale představoval si nějakou volnou unii, jak tomu říkali hospodářsko-obranou unii, no tak průnikem je nula, prázdná množina. A ty dvě politické reprezentace při existenci zákazu majorizace se blokovaly. Ten stát se stal nefunkčním. Čili on se rozpadal stejně vlastní dynamikou. Za této situace já jsem nikdy nebyl a nejsem voličem ODS a nepodporoval jsem takovéto řešení, ale zpětně vidím ano, v dané situaci ze všech řešení, ze všech špatných řešení, protože dobré nebylo, tohle asi bylo v dané situaci to optimální.

0: Zpívala v posledním roce existence společného státu Čechů a Slováků Mňága a Žďorb. Cestu k tomuto rozdělení jsme si stručně představili, tak se na něj teď pojďme podívat podrobněji. Co například obyvatelé Slovenska? Jaké tam byly nálady? Jan Rychlík má dvojí občanství, české i slovenské. Na Slovensku žil, jeho žena je Slovenka. Pochází ze západního Slovenska, z oblasti Záhorí. Tam prý, jak říká Jan Rychlík, rozdělení nijak zvlášť neoslavovali.
1: Čistě z praktických důvodů. Tam jako nikdy lidi ze Záhorí a lidi z moravského Slovácka, z Podluží, si neuvědomovali, že jsou rozdílní. Ta řeka Morava, to není Rio Grande. Čili tam to není vypovídající, ale nepochybně na středním Slovensku to pozitivní ohlas mělo. I u lidí, kteří nepočítali s tím rozdělením, tak nakonec to akceptovali. Tam je totiž něco, co bych nazval takovou schizofrenií, což nikde jinde není, třeba mezi Jihoslovany tohle nenajdete. Vědomí, že jsme si blízcí a měli bychom mít něco společného, ale zároveň vědomí, že jsme rozdílní, a Mečiar nabídl na papíře, protože v reálu to nejde, skloubení myšlenky vlastního státu s myšlenkou nějakého většího prostoru. Na papíře jde všechno a lidem také můžete jaksi nabulíkovat s prominutím všechno. Ale jde o to, jestli je to objektivně realizovatelné, a v tomto případě ne. Já vám můžu dát takový příklad. Seznámil jsem se tehdy v létě 92. Jsem připravoval jednu edici dokumentu a byl jsem ještě s jedním americkým kolegou v archivu Matice slovenské. A zrovna tehdy tam otevírali literárně historické muzeum a já jsem se tam seznámil s tou ředitelkou a ona mi říkala, věř, Jano, máš asi pravdu, ale ty to tak necítíš, tak nemůžeš cítit, lebo nejsi Slovák. Tady je určitá metafyzika, kterou já, ano, já tak necítím, ale umím to pochopit. Já musím říct, že s těmi slovenskými partnery jsme měli velice korektní vztahy. Nemůžu říct přátelské, s některými jsem se seznámil blíž, s jinými ne, ale ty vztahy byly velice korektní. A Roman Zelenaj z HZDS, který mimochodem se stal obětí rozdělení Československa, protože v roce 1993 zahynul u Lanžhotu na dálnici, když narazil do kamionu, protože nebyl zvyklý, že teď tam stojí prostě několik kilometrů auta. A zahynul v poměrně mladém věku. On byl místopředsedou HZDS a místopředsedou federálního shromáždění. Jedné z těch komor byl předsedou. A je takový, jako, věř, my nechceme mať vlastní štát na to, aby jsme se mali lepší. To hovoríme lidem, oni by to nepochopili. My chceme mať vlastní štát, aby jsme ho mali. Lebo ak ho nebudeme mať, svět nás stále bude považovat za Čechou, budou tu české peníze, česká vláda, Dubček bude Čech, a to my nechceme. To já beru. Češi v rámci Rakouska se chovali stejně. Vadilo jim, že Antonín Dvořák je kompozitor Otriš, rakouský skladatel. A byl to rakouský skladatel, mimochodem byl členem rakouské panské sněmovny. Když je mnohonárodnostní stát, tak ten slabší tam není vidět. A to tomu slabšímu vadí, že není vidět. Protože člověk je společenský tvor a potřebuje se zviditelnit i v rámci nějakého sociumu, nejenom jako jednotlivec.
0: Daniel Kroupa, do roku 1992 poslanec federálního shromáždění, pak jeden z těch, kteří se podíleli na nové české ústavě, k tomu doplňuje další faktory, které podle něj také podněcovaly touhu Slováků po samostatnosti.
2: Řada vnějších faktorů, zahraniční kanadští Slováci velmi tlačili na pilu, ale to byli zrovna lidé, kteří se často angažovali v období druhé světové války a měli máslo na hlavě a sovětská tajná služba na ně měla všechny možné dokumenty. Zajímavé bylo, že i některé složky sudetských Němců se v této věci velmi aktivně angažovalo. To prosím neříkám proti sudetským Němcům, protože ta naprostá většina s tím nesouhlasila, ale některé ty radikální složky pomáhaly těm slovenským nacionálním stranám, což nemám z druhé ruky, ale s tím se mi chlubil sám tehdejší předseda Slovenské národní strany Vítězoslav Moric s touto podporou. A některé ty slovenské radikální časopisy, jako byla třeba Zmena a další, tak ty překládali v mizerných překladech články z toho radikálního sudeckého tisku. Čili tam byly i tyhle ty vnější faktory, které kterými se nikdo pořádně nezabýval. No a když tak přemýšlím, co bych dělal v té době, kdybych byl šéf sovětské tajné služby a rozpadalo by se mi impérium, no tak asi bych podněcoval také všechny rozpory, které v těchto státech jsou. Tehdy se hovořilo o tom, že vlastně to Slovensko v té sovětské sféře vlivu teda zůstane, Čechy, že odepsali. To ovšem je z tajných služeb a to všechno je tajné a my to vědět nemůžeme. No, můžeme to na nejvýš tušit.
0: O tom, že Slovensko se po rozdělení federace znovu přimkne k Rusku, se v roce 92 na české straně dost hovořilo. Na podzim toho roku o tom mluvil třeba místopředseda ODS a místopředseda české vlády Miroslav Macek, když v pořadu Radioforum odpovídal na otázku, jestli je možné, že někdy v budoucnu se Češi a Slováci opět spojí.
3: Domnívám se, že vývoj českých zemí a Slovenska bude odlišný a zas to bude mít ty historické kořeny a vlivy mentality lidí na Slovensku a v Čechách a tak dál. Nedomnívám se, že ty státy budou tak blízké, aby se zase mohly spojit. Tady je trošku optický klam v tom, že je velice blízká řeč. Druhá věc je samozřejmě ještě jedna, o které se málo mluví.

0: Slovensko jako celek, politicky a ekonomicky se co nejrychleji dostat na tu stranu tohoto případného zlomu, na tu stabilní část a nikoliv do nějakého kordonu sanitér nebo do té vezmacích se zmítající východní Evropy. Se domnívám, že pro Československo tato šance by byla mnohem menší než pro české země bez Slovenska. Zase z důvodu, který jsem povídal. Mluvil jsem o tom i s mnoha zahraničními politiky i novináři a většinou mi v tomto dávali za pravdu, že české země v případě tohoto nového tektonického zlomu v Evropě mají ohromnou šanci samotné být tedy na té správné straně zlomu.
1: A čím to, že panovaly obavy, že samostatní Slováci budou stát na druhé straně zlomu? Po volbách v roce 92, po vítězství Mečiarova HZDS, se totiž Slovensko skutečně začalo ubírat jinudy. Nejenže nestálo o české ekonomické reformy, ale i ve veřejném životě se děly zvláštní věci. Například docházelo k zastrašování lidí, kteří neměli stejný názor jako Mečiarovci. O tom, co se děje ve slovenské části rozpadající se federace, v rozhlasovém pořadu Radioforum tehdy pravidelně informoval slovenský komentátor Ján Bér.
2: Špičky slovenské politické moci se nám už takto představili. Verejne kritizujú svojich politických oponentov. Veď prečo nie, je demokracia. Popri tom sústavne zužujú, ako to dokazujú aj pokusy o zoštátnenie denníka Smena, priestor pre iné názory. Verejná kritika politickej opozície vládnymi predstaviteľmi a jej štedrá interpretácia v denníkoch podobnej orientácie, v ktorých sedia vo väčšine prípadov bývalí komunisti, ako je to napríklad v čitateľsky neúspešnom denníku Lúč v Košiciach, to je dnes akási verejná výzva k odplate. A prednedávnom za podivuhodných okolností zrazilo v Trebišove nákladné vozidlo pána Stanislava Hadača, ktorý niekoľkokrát vystúpil na košických konferenciách o zločinoch komunizmu. Mal na to morálne právo, veď v komunistických žalároch strávil vyše 10 rokov. V Banskej Bystrici iba celkom nedávno pre zmenu spôsobil zatiaľ neznámy páchateľ šéfredaktorovi denníka Smer dnes Ivanovi Bačovi vážne zranenie na hlave úderom obuškom.
1: V rozhlasovém archivu můžete také najít zprávu o tom, že kvůli domácí situaci si mnoho Slováků vyřizuje vystěhování do České republiky. Pustíme si ještě jednu ukázku z komentáře Jána Béra. Je stejně jako ta předcházející z prosince 92, kdy už společnému státu Čechů a Slováků zbývaly poslední dny. Řeč bude opět o podivné situaci na Slovensku. Bér komentuje špatný obraz slovenské části federace v zahraničí.
2: V souvislosti so zlým obrazom Slovenska vo světě pozastavil sa Michal Kováč pri tom, že si špiníme do vlastného hniezda, keď o ministrovi Dušanovi Slobodníkovi sami šírime fámy pripomínaním jeho fašistickej minulosti. Podľa rečníka ďalšia chyba pri vytváraní zlého obrazu sa robí predkladaním problému Trnavskej univerzity. A nikto nehovorí o tom, že túto univerzitu finančne podporuje milionár Sereš, ktorý je židovského pôvodu. Neviem nič o tom, kto všetko prispieva na fond Trnavskej univerzity, ale som úprimne rád, že to tak vôbec je, lebo podporovať ju predovšetkým má slovenská vláda. Neviem však, či je medzi jej podporovateľmi aj americký milionár Sereš, ale je šokujúce, ak niekomu, v tomto prípade vysokému federálnemu politikovi, vadí židovský pôvod. To isté prekáža v prípade 168 osôb šéfredaktorovi pražského týždenníka Politika Jozefovi Tomášovi, ale je práve kvôli tomu braný na trestnú zodpovednosť. Predsedovi federálneho zhromaždenia Michalovi Kováčovi to nehrozí. Jeho výrokom sa nebude zaoberať ani imunitný výbor federálneho zhromaždenia, ktoré onedlho zanikne. Je však dobré, že sme ho vďaka práve tomuto výroku bližšie spoznali. A je dobré, že sa tak stalo ešte pred voľbami prezidenta. Neviem, či by takýto reprezentant samostatnej Slovenskej republiky zviditeľňoval Slovensko tým najsprávnejším spôsobom.
1: Tady jenom doplním, že Michal Kováč se po vzniku samostatné Slovenské republiky skutečne prezidentem stal.

0: Tvoj muž.
1: Zpíval v roce 1992 Richard Miller. Co se týče samotného rozdělování České a Slovenské federativní republiky, překvapivě lehké to bylo. V srpnu se premiéři obou republik domluvili, že do konce roku společný stát končí. V listopadu byl schválen zákon o zániku federace. Na faktické rozdělení bylo skutečně málo času. Ano, několik let se obě země dohadovaly kvůli pohraničním obcím, ale jinak to proběhlo vcelku hladce a rychle. Zvlášť, když si to srovnáme třeba s tím, jak dlouho trval Brexit. S krvavým dělením Balkánu nebo některých částí Sovětského svazu se celý proces už vůbec nedá srovnat. Jak to, že všechen ten společný majetek a správa země se rozdělili tak hladce? Ptám se opět Jana Rychlíka.
2: Uvědomme si, že od kompetenčního zákona z 12. prosince 1990 skutečně většina těch kompetencí přešla na republiky. Čili té federaci zůstávalo strašně málo, to nebylo tak těžké. Kdyby to byl centralizovaný stát pořád, tak by to těžké bylo, takhle ne. Protože společné zůstávalo co? Armáda. To problém nebyl, protože Slovensko tvořilo východní vojenský okruh, čili stačilo velitelství, které bylo v Trenčíně, vypojit ze závislosti na ministerstvu, na generálním štábu v Praze a propojit ho na nově zřízené ministerstvo obrany v Bratislavě. Finance na rok 1993 se nepřipravoval už rozpočet, takže tam nebylo co řešit. To je mimochodem další argument. Ten stát by nemohl existovat, protože neměl rozpočet. Bez rozpočtu žádný stát existovat nemůže. No a zahraniční politika. Slovensko od roku 90 má ministerstvo mezinárodních vztahů. To znamená, navazovalo si vlastní kontakty. Takže nebylo to tak obtížné.
1: I sám Jan Rychlík byl u dělení jednoho segmentu společného majetku. Tehdy pracoval v ústavu TG Masaryka, dnešním Masarykově ústavu Akademie věd.
2: Já a další kolegové jsme se podíleli na archivní rozluce, ale ani tam to nebyl problém, protože odborník s odborníkem se dohodne, jak do toho začnou mluvit politici, je zle. Dohodli jsme se velice jednoduše, že prostě všecko zůstane tam, kde to je a pořídí se kopie, což na rozdíl od roku 1918 dnes technicky je řešitelné. To ministerstvo zahraničí samozřejmě bývalé federální se přeměnilo na ministerstvo zahraničí České republiky, archiv zůstal v Praze. Na Slovensku se daly některé historicky významné teda dokumenty, které se vztahují třeba k Štefáníkovi nebo tak. Ale jinak oni tam měli zřízenou kancelář a mohli si kopírovat, co chtěli. A odvezlo se to do Bratislavy, takže dokonce mně se stalo, že někdy v 2012 jsem chtěl, aby mě zpřístupnili některé materiály. Z Prahy jsem dostal odpověď, že je na to teda klauzura 30 let. No a když jsem se obrátil do Bratislavy, tak jsem zjistil, že jsou tam kopie a dali mě to bez problému.
1: Mimochodem podobným způsobem se dělil i archiv Československého rozhlasu. Když jsme u rozhlasového archivu, v dochovaných nahrávkách z posledních týdnů Společné republiky jsem jednu spornou záležitost přece našla, a sice Československé aerolinie. Na rozdíl od současnosti to byla docela prosperující společnost, která létala i na dálkových linkách. Slovenská strana žádala podíl jejího majetku v poměru 1:2. Tento požadavek byl dost problematický, vysvětloval opět v Radioforu na začátku prosince 92 Ivan Heidler z ČSA.
3: Ano, já myslím, že by bylo především dobré se podívat trošku do historie. V roce 91 sama slovenská strana iniciovala převod státního podniku ČSA z federace na české ministerstvo. To znamená, ČSA se vlastně stalo podnikem českým. Ano, tak to je jako první taková důležitá záležitost. A potom začala probíhat privatizace a privatizace probíhala tím způsobem, že se vlastně privatizuje jako český podnik. Za účasti samozřejmě i slovenských účastníků, jenomže ten podíl slovenských účastníků už potom odpovídal podílu tržeb. Takže v současné době ČSA je akciovou společností, českou akciovou společností, kde 49% akcí patří Fondu národního majetku České republiky. Něco okolo 38% patří Air France a Evropské bance pro evropský rozvoj. To znamená, že ČSA je vlastně akciovou společností převážně českou a ještě bych teda jednou zopakoval, že tuto iniciaci vlastně způsobila slovenská strana, takže z hlediska právního je to naprosto v pořádku. Jak to bude dál s akcí akciemi Fondu národního majetku, které patří České republice, ČSA navrhuje, aby část těchto akcí byla převedena na Slovensko. Otázka je podílu těchto akcí. Samozřejmě ČSA navrhuje takový podíl, který by odpovídal tržbám na Slovensku. Ale když si třeba představíme, že 95% veškerých tržeb vlastně pochází z Prahy a těch 5% z Bratislavy přibližně, tak tomu by měl asi odpovídat ten poměr těch akcí. Ano, samozřejmě můžou být požadavky různé, ale trošky jsou spíš politického charakteru, než bych řekl ekonomického.
1: Další komplikovanou záležitostí byla kupónová privatizace. První vlna se uskutečnila v roce 1992. Lidé si prostřednictvím kupónových knížek v hodnotě 1000 korun mohli zakoupit akcie státních podniků. V rámci rozdělování republiky přišla slovenská strana s tím, že chce pozdržet výplatu dividend akcionářům alespoň do dubna příštího roku. To by ale prodloužilo termíny ukončení privatizace. Akcionářská práva by tak zůstávala na Fondu národního majetku a zbytečně by ho to zatěžovalo. V nám už známém pořadu Radioforum si o tom s předsedou Fondu národního majetku Tomášem Ješkem povídal redaktor Ladislav Doležal.
0: Co vlastně motivuje slovenskou stranu k této obstrukci?
4: No, já bych to nenazval obstrukcí, to je spíš taková, řekl bych, makroekonomická úvaha, která spočívá v tom, že by slovenská strana ještě dividendy za rok 92 ještě nevyplatila budoucím akcionářům a ponechala je Fondu národního majetku a tyto peníze použila ještě v duchu starého centrálního plánování.
0: To se jedná o tak vysokou částku, že na tom mohou mít zájem?
4: No to víte, že jo, to jsou vlastně zisky všech akciových společností, které jsou zařazeny v kuponové privatizaci. Samozřejmě některé ty akciovky budou mít malý zisk, některé však velký zisk, ale je to významná částka samozřejmě.
1: Po rozdělení státu Slovensko od kuponové privatizace ustoupilo.

0: Hagenbaden a hra na stát. Další písnička z roku 1992, ve kterém se nejen rozdělovalo, ale také chystal nový státní útvar, Česká republika. Ta pochopitelně potřebovala ústavu. Jak už jsme říkali, jedním z těch, kteří se na její přípravě podíleli, byl i Daniel Kroupa. Moje otázka na něj byla jasná. Jak to, že jste ústavu nové České republiky stihli v tak krátkém čase?
1: Pokud se týče té ústavy, tak my jsme 2 roky vlastně přemýšleli o uspořádání státu, takže alespoň moje politická strana tehdejší měla velmi jasnou představu, čeho chce dosáhnout. A paradoxní bylo, že všichni ostatní to chtěli jinak. Ale výsledek byl podle našeho projektu. A nyní ústavní historici ústavního práva si pořád kladou otázku, jak je možné, že vznikl dvoukomorový parlament, když ho nikdo nechtěl. Nechtěl ho Havel, nechtěl ho Klaus, nechtěl ho sociální demokraté, ti byli tenkrát slabí. Vlastně ani lidovci potom nijak netoužili a nakonec se to podařilo. Ona tam sehrála samozřejmě roli snaha federálních poslanců nestratit mandát a přejít z federálního shromáždění do Senátu, což jsme zase nechtěli my. A vůči postavou byl Václav Benda, který na jednání té vládní ústavní komise hned na prvním zasedání, když nám právní experti předložili svůj návrh ústavy, tak se nad ním rozčílil. Já jsem to odmítl, říkal jsem, tohle my chceme dvoukomorový parlament a parlamentní systém. No a Václav Benda se rozčílil, křičel na ně a ten návrh jim hodil zpátky a začali jsme od nuly, tedy jednotlivými kroky, jednotlivými zásadami a teprve pak se psalo paragrafové znění. Ta práce byla poměrně rychlá, ale nedá se říci, že byla zbrklá, protože jsme potom s různými lidmi modelovali situace, které mohou nastat a hledali jsme slabá místa té ústavy a za těch 30 let, bych řekl, jsem prakticky nenarazil na nic, o čem bychom tehdy nediskutovali. Lhůty prezidentského rozhodování, nemáme tam dát natvrdo lhůty, ať jsme namodelovali situace, ve kterých by ty lhůty zase způsobily nějaký ústavní pad. Rozhodovací procesy jsme procházeli, aby neměly slepé uličky. Volbu prezidenta třeba ve federálním shromáždění vypracovali ústavní experti návrh volby prezidenta. My jsme v tom odhalili prostě slepé uličky, že ten prezident by vůbec nemusel být zvolen. Já jsem tehdy obcházel výbory a náš návrh řešení jsem vyzdvihoval oproti tomu a maloval jsem tam těm poslancům, jak teda vlastně je to chybně ten systém promyšlený. Ústavní právníci uznali chybu, no a vyřešili to tak, že prostě převzali naše řešení. Ta ústava České republiky, já bych řekl, přesto jak vznikala rychle, tak ono výhodou bylo, že se ze hry vyloučili ti takzvaní ústavní experti z minulého režimu, kteří pak tu ústavu dlouhá léta tedy pomlouvali a zlobili se, že nebyli u toho. Ale pro nás bylo prostě nemyslitelné, aby teda právníci, kteří se podíleli na zákonech v 50. letech, kteří připravovali Novotného socialistickou ústavu v 60. letech, pak dělali 68., pak se zase obrátili a pracovali pro Husáka, tak aby tihleti lidé se podíleli tedy na přípravě ústavy. Důsledkem toho bylo, že ti právníci, kteří byli členy jako experti té komise, tak vlastně byli schopni se poměrně snadno a rychle dohodnout.
0: A co Češi? Co obyvatelé české části federace? Jak ti se těšili nebo netěšili na nový stát? Pamětníci si možná vzpomenou, že převládal názor, ať si Slováci jdou, když chtějí, aspoň se konečně budeme moci v klidu pustit do toho, co nám přijde důležité. Zároveň ale, marná sláva, mnozí cítili nostalgii. Pamatuji si, jak to bylo zvláštní, když první minuty nového roku 1993 přivítala, tak jako obvykle, hymna, jenže zkrácená, zatím trochu rozvleklým Země česká, domov můj, najednou podivně chyběla oživující slovenská část. O nostalgii mluvili také poslanci na posledním zasedání Společného federálního shromáždění 18. prosince 1992. Redaktorka Petra Tobišková si tam pozvala k mikrofonu tehdejšího poslance Michaela Kocába.
2: Nechávám průchod té nostalgii, kterou mám po tom, že jsme vlastně nezvládli, tu šanci, kterou jsme dostali po 18. listopadu. Já vzpomínám, jak jsme asi před třemi, dneska už skoro 2,5 roku je to, kdy jsme seděli s panem prezidentem v prezidentském salonku, kdy pan prezident přinesl návrhy na změnu názvu státu, vypuštění slova socialistické. Tehdy začala pomlčková válka, dneska skončila. Že?
0: Do rozhlasu mluvil také poslanec Igor Němec.
3: Teď už tady vládne taková oslavující atmosféra, ale mohu se vás zeptat na vaše pocity při posledním odeznění v československé hymny na půdě Československého federálního shromáždění?
4: No tak všichni jsme se rádi, že to dopadlo tak, jak dopadlo, poklidnou cestou, ale na druhou stranu je nutno říci, že důvody k oslavám, jako podle mého názoru, aspoň já hluboko necítím.
3: Co byste popřál budoucím republikám do vínku a co si myslíte, na co by se občané obou budoucích republik měli v příštích letech zaměřit?
4: Tak já bych jim popřál, aby skutečně ten začátek, hlavně začátek, zvládli úspěšně, aby nešlo k nepředvídaným komplikacím. A co bych popřál České republice, a to je takové to moje trochu vnitřní přání a souvisí s mojí funkcí, aby proces transformace společnosti a ekonomiky, aby probíhal s důvěrou občanů.
0: Z dochovaných archivních nahrávek je také patrné, že Češi tehdy na konci posledního roku společného soužití debatovali o tom, proč se to všechno vlastně stalo, kde byla chyba. Převládal názor, že na slovenské straně. V Radioforu se francouzský historik narozený v Praze, Jacques Rupnik, pokusil vysvětlit, proč se Češi a Slováci rozešli.
5: Jsou to příbuzní, ale kteří se vlastně neznají. Pak zjistí, že vlastně v těch klíčových momentech, ať už je to rok 38 nebo rok 68, tak vlastně jim nejde o to samé. Nebo každý má svoje vlastní priority. Jo? Že slovenský národní zájem a česká demokratická tradice nejdou vždy dohromady. No a výsledek je samozřejmě, že po revoluci z roku 89 se toto znovu projevilo. Či tato jinost, ale to nutně nemuselo vést k rozdělení státu. Muselo se jenom s tím počítat a myslím, že to mnozí zde v Praze podcenili. Možná, že se měl od začátku chápat, že jsou to dva národy, že jsou jiné a hned postavit tu důležitou otázku, za jakých podmínek jsou ochotni žít spolu. Já myslím, že dlouho se tato otázka naplno neřekla. Řekla se naplno až po červnových volbách, až když teda vyhrál Mečiar na Slovensku a Klaus v Čechách. A pak už svým způsobem bylo pozdě, protože svým způsobem už šlo jenom o to, za jakých podmínek se provede ten rozvod.
0: Co na to Daniel Kroupa? Bylo možné rozvodu zabránit?
1: Já se domnívám, že se to dalo a mělo udržet, protože jedna věc je etnický národ a druhá věc je národ politický. A po vzniku Československé republiky v roce 18 vlastně nikdo z těch vůdčích politiků, ani ty velké postavy, jako byl Masaryk, si neuvědomili v plné míře, že teď nejde o to pokračovat například v česko-německé válce, ale že je třeba budovat společný politický stát. Masaryk hodně přemýšlel o demokracii, ale nikdy nevypracoval žádnou politickou filozofii, která by promýšlela povahu státu. Stát pro něj bylo cosi umělého v té tradici německého myslitele Hertra.
0: A jak to vidí historik Jan Rychlík? Měl společný stát Čechů a Slováků nějakou šanci?
6: Je fakt, že možnost zániku toho státu byla zakomponována už do jeho vzniku, protože to bylo spojení dvou národů, v podstatě dotvořených, sice na Slovensku ten národní vývoj v 19. století je velice komplikovaný, ale Masaryk ho podcenil. On zašel velice daleko. To není tak, jak jsme se tady učili ve školách, že oni stáli na pokraji národní záhuby a Češi je zachránili. To je nesmysl. Čili bylo mnohem pravděpodobnější, že nedojde k vytvoření nějaké teda vyšší kvality spojením Čechů a Slováků, ale že tady budou dva plně dotvořené národy a to je prostě nás téměř přírodní zákon. Žádné mnohonárodnostní státy nejsou stabilní, všechny se rozpadají. A já tvrdím jako etnolog, což byla moje první specializace, já jsem etnolog a historik, tak já jsem přesvědčen, že každý národ vlastní dynamikou spěje k vlastnímu státu, byť si to lidé nemusí hned uvědomovat. Ale zpětně, když se na to podíváte, tak to tam najdete. To znamená, já tím neříkám, že Československo se muselo rozpadnout, to bychom se dostali na pozice marxismu o nějakém teda historickém vývoji, který jde tedy od jedné společnosti ke druhé a kde je to dáno. Nic takového neexistuje, protože dějiny tvoří lidé a lidé mají svobodnou vůli. Ale můžeme vždycky říci, že nějaká varianta vývoje je pravděpodobnější než varianta jiná. A pravděpodobnější bylo, že jednou, neříkám, že to muselo být 31. prosince 1992, se Československo rozdělí, než že se nerozdělí. Nepochybně větší znalost slovenských reálií mohla napomoci, alespoň dočasně, nějaké soustátí udržet. Jestli by se podařilo trvale zachránit Československo, to s odstupem toho, jak vidíme, jak dopadly jiné mnohonárodnostní státy, si troufám říci, že asi ne.
0: Abychom snad nekončili s pocitem zmaru, pustíme si na úplný závěr poslední nahrávku z rozhlasového archivu. Jde o rozhovor se slovenským historikem Ondrejem Richardem Halagou, který mohli posluchači slyšet 29. prosince 1992. Ondreje Halagy se rozhlas zeptal, co dobrého nebo špatného společný stát Slovensku přinesl.
7: Prevážně pozitiva, predovšetkým hněď existencia Slovenska, veď to nikdy nebylo. To území je administratívna stránka, teda vymedzenie, administratívne vymedzenie Slovenska, to je úplne novum, to je vec Československa. Nikdy predtým to neexistovalo. A do toho celku vpojenie východného Slovenska, no to je absolútne novum. To bez Československa by vôbec nikdy nebolo. Lebo však tu nabola aj spisovná reč v žurnalistike, v kalendáru a iných publikáciách. To sa písalo len východoslovensky. Takže to len vďaka vzniku Československa vytvoril sa pojem Slovensko a Slováci. Vlastne aj Slováci, doslovne, pretože ani Stredoslováci sa necítili v 18. roku Slovákmi. Ja som tam žil, v Banskej Bystrici a inde. A proste, keď sa zotmelo, keď už sa spoločnosť išla večer, tak to sa besilgetovalo po maďarsky, aj v Banskej Bystrici, aj kdekoľvek inde. To patrilo k bontónu. A práve čo sa týka toho bontónu, tak v Československu vidím teda veľký prelom v myslení Slovákov, pretože donesli to západné ponímanie demokracie. To je to dôležité u nás, tento prelom sociálny, názorový, to bol oveľa závažnejší prelom ako ten čisto jazykový, národný.
0: To je z dnešního Tématu Plus, ve kterém jsme si povídali o tom, jak Češi a Slováci odcházeli ze společného státu všechno. Technickou stránku pořadu zajišťoval Jan Brauner, režii měl David Hertl a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
8: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Osobnost Plus.
9: V mých denících se ukazuje, že některé nápady mám v hlavě i přes 20 let. Pořád se objevují, mizí a zase se vracejí. Říká můj dnešní host, multižánrový umělec František Skála, o kterém teď vznikl dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Je pořád ještě tvrdohlavý a co mu dělá radost ve veřejném prostoru?
8: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
10: Radiožurnál 6 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou.
11: O řidičský průkaz letos kvůli bodům přišlo 35 tisíc lidí, je to méně než loni. Spojené státy hlásí rekordní počet případů spalniček, před lety přitom nemoci vymítili. Češi mají na mistrovství světa ve vodním slalomu už 6 medailí a bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy.
12: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
13: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
12: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
11: Téměř 2 roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí. Podle nezávislého starosty Petra Mudry vyjde pronájem modulární školy zhruba na 250 000 korun.
14: Tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě od 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
11: Spojené státy letos zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí je letošní rok nejhorší od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymýcena. Spalničky jsou jedním z nejčastějších příčin dětských úmrtí.
15: Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé 2 roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Většinu nemocných tvoří děti. Desítky z nich skončily s těžkou formou nákazy v nemocnici. Lékaři jako důvod uvádějí klesající proočkovanost, která se po pandemii covidu nevrátila na potřebných 95%. V listopadu mezinárodní panel rozhodne, zda Spojené státy přijdou o status země, kde byly spalničky vymíceny. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
11: V Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začínají tradiční africké dny. Do 2. srpna nabídnou například setkání s africkými umělci, popisuje mluvčí zahrady Michal Šťastný.
16: Africké dny v Safari parku začnou každý den takovou hudební ochutnávkou přímo u vstupu do areálu. Odtud se zájemci mohou za zvuku afrických rytmů protančit až do amfiteátru, kde probíhá hlavní těžiště toho programu. Těšit se lidé mohou na trh a samozřejmě i nejrůznější přednášky a vyprávění, a nebo taneční, bubenické či marimbové workshopy.
17: Sport. Kanoistka Tereza Kneblová si dojela na mistrovství světa ve vodním slalomu pro zlatou medaili. O 2,5 sekundy porazila druhou Andořanku Doryovou. Ve 23 letech jela v americké Oklahomě první finále světového šampionátu v kariéře. Svůj životní závod hodnotila v cíli emotivně.
18: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno a za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje. A ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
17: Česká výprava už ve Spojených státech pozbírala 6 medailí. Bronzem přispěl do sbírky 21-letý debutant Lukáš Kratochvíl. O poslední medaile se pojede dnes v kajak krosu a 4 zápasy odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Od 17 hodin vyzvou Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Baník Ostrava se utká se Zlínem. Večer vstoupí i do nového ročníku šance ligy i nováček Zbrojovka Brno, která nastoupí proti pražské Spartě.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D35 u Olomouce a nehoda na silnici 19 na Pelhřimovsku. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice je na vozovce sražená lesní zvěř. Pozorně projíždějte mezi sjezdy na Unčovice a Litovel zhruba. Kilometr 249. Na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova na výjezdu z Číškova havaroval autobus. Nehoda blokuje zatím jeden pruh. Může se to změnit.
21: Autobus je mimo vozovku, je v louce, je v poli. Brzo ho budou vyprošťovat, to místo je relativně úzký. Buď tam bude celková uzavírka, nebo minimálně uzavírka v jednom jízdním pruhu určitě.
20: Na Jablonecku je teď neprůjezdná silnice nižší třídy ze Železného Brodu do Horské Kamenice. Kousek za Malou Horkou spadl na cestu strom a na místě už zasahují hasiči. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Rakousko po letitých debatách otevřelo v rodném domě Adolfa Hitlera policejní stanici a doufá, že dům už nebude přitahovat neonacisty. Proč to Spolkové republice trvalo tak dlouho? Má stále problém se silnou krajní pravicí a jak se k tomu staví parlamentní strana svobodných? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
19: Interview Plus.
2: Naším hostem je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová. Dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Rakousko vyvlastnilo Hitlerův rodný dům v Branau am Inn před 10 lety a teprve nyní mu dalo definitivní podobu. Proč to trvalo tak dlouho?
3: Debatě o osudu tohoto domu předcházelo několik desetiletí, kdy se v něm vystřídaly různé instituce, sídlila tam například banka, škola, později například třeba i stacionář a dílna pro tělesně postižené. A vlastně nebylo jasné, co s tímto domem udělat. Vznikla dokonce i expertní komise, která to dlouhou dobu řešila. A vlastně takým hlavním záměrem bylo ten dům nějakým způsobem demitizovat. To znamená zabránit tomu, aby zůstávali s tím poutním místem pro ultrapravicové kruhy.
2: Když mluvíte o té expertní komisi, tak kdo všechno byl její součástí? Kdo mohl zasahovat do debaty o tom, k čemu bude dům sloužit?
3: Tak mimo jiné v té komisi zasedli přední rakouští historikové, kteří řešili, co právě s tímto domem udělat. Dlouhou dobu se diskutovalo o tom, zda by třeba řešením nebyla jeho demolice. Nakonec tedy bylo rozhodnuto proto jej využít pro jiný účel.
2: No, já vím, že i dnes se ozývají hlasy, aby se dům od základu zboural. Proč to tedy zrovna té demolici se vyhnuli? Nebylo by to nejjednodušší řešení?
3: Myslím, že existují dva takové hlavní argumenty proti té demolici. První je dům samotný, který je uprostřed města. Je to historický dům, to znamená, že místní obyvatelé Braunau proti této demolici byly už jenom z čistě toho hlediska, že to jako není přiměřené vzhledem k městu samotnému. A druhý takový argument je, že v případě, že by se ten dům zboural, tak by došlo k jakémusi potlačení té historie. To znamená, že to místo samotné by nezmizelo, jenom by tam vznikl nějaký volný prostor a byla by znovu otázka, co s ním.
2: Mauthausenský výbor, který zastupuje rakouské přeživší holokaustu, měl k aktuální podobě domu výhrady. Neměl by být hlas této skupiny zásadní?
3: Tak samozřejmě do té veřejné debaty promlouvá celá řada skupin a bez pochyby zástupci obětí holokaustu, případně jejich potomci jsou důležitým hlasem v této debatě, ale myslím si, že právě ta snaha byla taková ten dům co nejvíce jakoby neutralizovat, i když historici upozorní na to, že 100% to není možné, to znamená vlastně to umístění policejní stanice v tomto domě je jakýmsi signálem právě proto, aby se toto místo nestalo shromaždištěm neonacistů a místem, kde třeba budou vykonávány nějaké vzpomínkové akce na Adolfa Hitlera.
2: No, Mauthausenský výbor totiž argumentoval i tím, že by se mělo stát z domu místo, které bude jasně upozorňovat na zločiny Adolfa Hitlera. Tak mě zajímá, zda se zvažovalo, že by na místě vzniklo třeba muzeum nacistických zločinů.
3: Ano, to se zvažovalo také, nakonec tedy se rakouské úřady rozhodly pro toto řešení.
2: A padla volba na policejní stanici i z toho důvodu, že by to neonacisty mohlo odradit?
3: Určitě ano. Ostatně v sousedním Bavorsku v bývalém bydlišti Adolfa Hitlera také sídlí policejní úřad. Takže to je řešení, které už je tady svým způsobem vlastně odzkoušené a může nějakým způsobem přispět k tomu, aby neonacisté třeba měli větší zábrany se na podobné místě shromažďovat nebo třeba fotografovat případně, a to se v minulosti také stalo, třeba tam pokládat věnce.
4: Já ještě připomenu, že Adolf Hitler v domě v Branau am Inn žil skutečně jen pár týdnů po narození, pak se tedy přestěhoval jinak. Ale je tedy policejní stanice výsledkem širšího společenského konsenzu?
3: Dá se říci, že je výsledkem širší společenské debaty a že se pravděpodobně jedná o řešení, které bude dlouhodobé.
4: Když se rakouský parlament, když hlasoval v roce 2006 o zákoně o vyvlastnění Hitlerova rodného domu, tak Strana svobodných jako jediná tehdy hlasovala proti. Jak se k tomu staví dnes?
3: Tak Rakouská strana svobodných, připomenu, že vznikla již v roce 1955 na základě různých předchozích skupin, které právě se rekrutovaly z řad bývalých nacistů, takže dlouho vlastně tento hlas těch bývalých nacistických představitelů v té straně měl velkou váhu a zároveň od začátku to byla strana, která reprezentovala takzvaný třetí tábor rakouské politiky vedle křesťanských a sociálních demokratů, takzvaný německo-národovecký, takže dá se říci, že jakoby ideologicky strana FPÖ dlouhodobě vlastně k těmto kruhům má blízko.
4: Rodný dům Adolfa Hitlera nebyl jediným místem, které v této souvislosti trápilo rakouské úřady. Dlouhou dobu se řešilo také to, co třeba s balkonem v Hofburku, z kterého Adolf Hitler oznamoval připojení Rakouska k Německu. Ukazuje to, že Rakušané stále nevědí, jak přistupovat k těmto historickým symbolům?
3: Tak dá se říci, že ta debata o vlastní minulosti není jednoduchá vůbec pro žádný národ a Rakousko je takovým speciálním příkladem. Ono už za války v roce 1943 bylo v takzvané Moskevské deklaraci velmocí označeno za první oběť agrese nacistického Německa, což je samozřejmě velmi problematické, protože když v roce 1938 došlo k takzvanému Anschlussu Rakouska, tak mnoho rakouských občanů tehdy ten nacistický zábor entuziasticky vítalo. Mnoho Rakušanů se tedy zapojilo potom nejenom do nacistické strany, ale třeba i do operací druhé světové války. Řada z nich se stala pachateli nacistických zločinů a právě tyto věci byly dlouhá desetiletí v Rakousku zametány pod koberec.
4: A teď už nejsou, máte pocit?
3: Tak samozřejmě následoval určitý vývoj po válce. Takovým velkým zlomovým momentem byla v roce 1986 takzvaná Waldheimova aféra. To byla tehdy velká politická diskuze o kandidatuře bývalého generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima na post rakouského prezidenta. Waldheim zatajoval svoji válečnou minulost, byl členem SA a účastnil se bojů mimo jiné na Balkánské frontě, kde docházelo k četným nacistickým zločinům a právě v tom roce 1986 se poprvé rozpoutala velká debata o rakouské nacistické minulosti a potom samozřejmě pokračovala dále.
4: Hostem Interview Plus je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
19: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Rakousko stejně jako další evropské státy hlásí v posledních letech vzestup pravicového extremismu. Rakouské úřady uvádějí jen za předešlý rok 30% nárůst případů, kterými se zabývaly bezpečnostní složky. Jaké proto má Vídeň vysvětlení?
3: V Rakousku je tradičně toto podhoubí ultrapravice relativně silné. Odráží se to nejenom například v existenci takzvaného identitárního hnutí, ale třeba i na rakouské politické scéně, kde v současné době, pokud se podíváme do průzkumu veřejného mínění, tak právě pravicově populistická FPÖ figuruje jako vůbec nejsilnější strana.
4: To znamená, tím problémem krajní pravice je stále silný neonacismus nebo se spíše vymezuje vůči islámu a jiným kulturám?
3: Dá se říci, že tím úplně centrálním tématem moderní rakouské ultrapravice je bez pochyby téma migrace, to znamená odpor proti přílivu velkého počtu nově příchozích do Rakouska. Samozřejmě tam ale i v části té ultrapravice hraje určitou roli vzpomínání na tu nacistickou minulost, případně používání různých symbolů, odkazů na tuto éru a podobně.
4: No, o víkendu se měla ve Vídni konat demonstrace vámi už zmíněného identitárního hnutí, což je tedy krajně pravicové hnutí zaměřené především proti multikulturalismu. Letos ale poprvé po 4 letech zřejmě neuskuteční, že organizátoři nedostali povolení. Lze zatím hledat i snahu bezpečnostní složek potírat tyto aktivity?
3: Tak pokud jsem měla možnost to sledovat v rakouských médiích, tak tato demonstrace byla zakázána konkrétně z toho důvodu, že už na stejné místo bylo ve stejnou dobu nahlášeno jiné shromáždění. Proto tedy bylo řečeno, že vlastně identitární hnutí toto shromáždění uskutečnit nemůže, nicméně se nadále počítá s tím, že i tak tam bude zvýšená policejní přítomnost. Jinak bych řekla, že ten postup rakouských úřadů vůči těmto kruhům je takový smíšený. Rakouská média dost často kritizují i to, že naopak rakouská policie proti identitárnímu hnutí nezasahuje tak, jak by měla v rámci tedy svých pravomocí.
4: V minulosti na těchto shromážděních identitárního hnutí vystupovali také členové FPE, tedy svobodných. Nakolik to bylo problematizováno?
3: Tak ty vazby mezi identitárním hnutím a stranou svobodných jsou vlastně velmi často tematizovány. V minulých týdnech například se vedla diskuze o tom, že někteří členové identitárního hnutí spolupracují s poslanci strany svobodných v Národním shromáždění a že tedy teoreticky mohou být určitým ohrožením pro národní bezpečnost, protože mohou mít přístup i k citlivým informacím. Takže rozhodně ty vazby a různá propojení mezi stranou svobodných a identitárním hnutím existují.
4: Současná spolková vláda představila pro letošní rok, v počátku tedy roku 2026, akční plán proti pravicovému extremismu. Jak efektivní je, v čem spočívá?
3: Tak podobná opatření jsou samozřejmě důležitá a vláda se snaží proti těmto kruhům zasahovat. Nicméně právě i kvůli tomu prorůstání těch extremistických skupin do politiky to vůbec není snadné. Rakouská média upozorňují, že existují i další struktury, které vlastně umožňují širší prorůstání ultrapravice do veřejného života, například takzvané Burschenschafty, tedy vysokoškolské spolky, kde se určitým způsobem ještě vlastně tento myšlenkový základ nějak pěstuje a vlastně proniká prostřednictvím neformálních struktur do toho veřejného života. Takže dá se říci, že potírání vlastně tohoto milie je relativně nesnadné.
4: A jak je vůči tomu rakouská společnost imunní? Protože pokud se nemím, strana svobodných je stále poměrně vysoko, co se týče popularity.
3: Tak samozřejmě rakouská společnost je v tomto rozdělená. Pokud se podíváme právě na průzkumy veřejného mínění, tak musíme konstatovat, že současná rakouská vláda, která je tvořená lidovci, sociálními demokraty a liberálními neos, je velmi nepopulární a naopak tedy opoziční FPÖ v těch posledních průzkumech veřejného mínění vystoupala až vysoko nad 30% hlasů. Takže v současné době je podle těchto průzkumů nejsilnější rakouskou politickou stranou. A její šéf Herbert Kickl vlastně je i Rakušany v současné době preferovaný na místo potenciálního rakouského kancléře.
4: A jak právě šéf svobodných Herbert Kickl reaguje na různá propojení třeba členů strany svobodných právě s identitárním hnutí? Je aspoň vedení svobodných nějakým způsobem se snaží o oddělení se od těchto aktivit?
3: Pokud vím, tak vedení svobodných se od těchto aktivit nějakým zásadním způsobem nedistancuje. Ostatně při svém posledním vládním angažmá naopak FPÖ, která v té době držela ministerstvo vnitra, se snažila o to, aby ty krajně pravicové kruhy byly méně pronásledovány. Takže spíš si myslím, že tam k nějaké zásadní distanci nedochází.
4: No, dá se ale tedy říct, že posílení krajní pravice lze přisuzovat právě i popularitě strany svobodných.
3: Jak už jsem zmínila, určitě tam to propojení existuje, nicméně ty ultrapravicové síly nejenom v Rakousku, ale v jiných evropských zemích posilují z celé řady různých důvodů. Jednak je tady ta tématika migrace, kterou jsem už zmiňovala. Dalším tématem určitě je hospodářská situace. Rakousku se v posledních letech nedaří dobře po ekonomické stránce. Řada lidí je znejistěna tím, jakým způsobem se k tomu staví ty tradiční demokratické politické strany a zkrátka hledají alternativu. A další určitě i okolnosti přispívají k posílení těchto sil. V nedávné době to byla třeba opatření proti koronavirové pandemii, na kterých zejména v Rakousku tedy svobodní velmi výrazně posílili. Takže se dá říci, že tento mix důvodů pro popularitu jak pravicového populismu, tak i těch ultrapravicových stran existuje v Rakousku podobně jako v jiných zemích.
4: No, když jste říkala, že si rakouská veřejnost dokáže představit Herberta Kikla jako potenciálního kancléře. On už kancléřem být mohl, protože svobodní zvítězili v posledních parlamentních volbách, ale nepodařilo se jim sestavit vládu. Ublížilo jim to nějak v očích jejich voličů?
3: Tak podle těch současných průzkumů veřejného mínění se zdá, že jim to neublížilo. Naopak ta okolnost, že většinovou vládu je možné v současné době sestavit jenom ze tří politických stran a jak to vypadá podle současných preferencí, tak většinová vládní koalice, pokud by v ní nebyly svobodní, by příště musela mít dokonce strany čtyři, tak to skutečně je jako situace, která nahrává svobodným, protože oni mohou argumentovat tím, že vlastně všichni ostatní jsou ochotní se proti ním spojit a že pouze takto jsou schopni jejich síle čelit.
4: No a posilují tyto údaje i nějak ochotu ostatních politických stran uzavřít potenciální koalici se svobodnými?
3: Tak my jsme v minulosti viděli, že tou stranou, která v posledních desetiletích byla nejvíce svolná k tomu s FP spolupracovat, byli křesťanští demokraté. Připomenu, že když byla na začátku milénia sestavena vláda Wolfganga Schüssela, který byl teda lidovecký kancléř a vytvořil vládu právě se svobodnými, tak to ještě vzbudilo celoevropský odpor a dokonce zavedení určitých sankcí vůči Rakousku. Toto už v současné době samozřejmě i vzhledem k té politické situaci v jiných evropských zemích příliš nehrozí. Na druhou stranu ledovci i po těch posledních volbách vlastně s FPÖ jednali o tom, zda by bylo možné vytvořit společnou vládní koalici, ale ta jednání nedopadla a mimo jiné i kvůli tomu, že FPÖ vlastně nebyla svolná k nějakému změnění své rétoriky, svého programu, ke kompromisům a je otázkou, zda takhle vlastně radikální stane do budoucnosti.
4: No, strana svobodných, ale vy jste o tom sama mluvila v minulosti, kdy vznikala, byla jasně označena jako krajně pravicová. Za ta léta navzdory tedy kontaktům, které furt s krajní pravicí má, dá se říct, že se posunula více do středu?
3: To se příliš říct nedá, protože ona FPÖ prošla, jak už jsem zmínila, za tu svoji vlastně relativně dlouhou existenci už od 50. let minulého století určitými fázemi. Ona měla vždycky v sobě liberální křídlo, dokonce v 80. letech minulého století byla ve vládní koalici se sociální demokracií. Potom tedy ale nastoupil do jejího vedení Jörg Haider, kterého se možná ještě posluchači pamatují, který tu stranu jednoznačně otočil na takový ten pravicově populistický kurz a v minulých letech rozhodně nelze mluvit o tom, že by FPÖ svoji retoriku nějak zmírňovala nebo že by se posouvala do politického středu.
4: FPÖ považuje za blízkého spojence česká SPD. Svobodní ale řadou postojů působili v minulosti jako spíše protičeská strana. V čem jsou si z SPD, českou SPD blízcí?
3: Tak já se přiznám, že mi trochu jako chybí fantazie v tom, na čem by ty strany mohly spolupracovat, kromě tady těch témat, která už jsem zmínila, to znamená odpor proti migraci, multikulturní společnosti a podobně, nebo odpor proti tradičním takzvaným elitám nebo tradičním politickým stranám. Rakouska se v minulosti mimo jiné vyslovovalo proti vstupu České republiky do Evropské unie, třeba proti jaderné elektrárně Temelín a dokonce i vlastně třeba pro jako zrušení Benešových dekretů, takže tam skutečně v řadě těch témat jdou ty zájmy podobných politických stran proti sobě.
4: No, pokud vím, tak představitelé FPS se zúčastnili také v Brně sjezdu sudeckých Němců, sjezd tedy proti kterému vystupovala SPD. Strana SPD byla nepravomocně odsouzená českými soudy za podněcování nenávisti kvůli předvolebním plakátům s migranty. Dostali se Svobodní kvůli svým projevům někdy do podobných problémů?
3: Nevybavuji si, že by došlo k tak velkému právnímu sporu, nicméně ty volební plakáty FPS se dlouhodobě pohybují na hraně minimálně zákonnosti, rozhodně jsou za hranou dobrého vkusu. A co je takovým jejich specifikem, je, že oni velmi často používají takové nepovedené verše, které se obracejí proti migraci a migrantům.
4: Můžete být trošku konkrétní. Já neočekávám, že začnete veršovat, ale abychom si to představili.
3: Vybavuji si jeden takový slogan, to bylo tuším z vídeňského předvolebního boje, který tady byl veršovaný a obsahoval slovo krev, že nějak jako vlastně příliš migrace nedělá dobře vídeňské krvi.
4: No, Svobodní jsou stejně jako hnutí ANO Andreje Babiše členy frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu. Mají i s naší hlavní vládnou stranou nějaké ideologické průniky?
3: Tak myslím si, že tam je to velmi podobné tomu, co jsem zmiňovala vlastně v souvislosti s těmi ideologickými průniky s českou SPD. Můžeme tam hovořit o tom, že je to dost paradoxní, vlastně podobné spojenectví a upřímně netuším, jakým způsobem by probíhala spolupráce mezi vlastně rakouskou FPÖ a třeba českým hnutím ANO, pokud by tedy obě tyto strany byly v čele vlád. Minimálně řada tady těch sporných témat by tam zůstávala, které jsme ostatně zmiňovali.
4: No, Svobodní třeba chválí český vládní kabinet za to, jak chce změnit financování veřejnoprávních médií a FPE slibují například, že ORF, tedy rakouský veřejnoprávní rozhlas, v budoucnu masivně zeštíhlí. Podporují to i ostatní strany rakouské?
3: V Rakousku samozřejmě je to právě populistická pravice, která nejvýraznějším způsobem útočí proti veřejnoprávním médiím, jinak Rakousko jakožto právní stát demokratický má zastání, tedy veřejnoprávní média mají výrazné zastání ze strany těch tradičních politických stran. Takže řekla bych, že ta debata je velmi podobná jako u nás s tím, že ta rakouská veřejnoprávní média samozřejmě tím, že fungují déle, mají, bych řekla, pevnější postavení v rámci tamní společnosti.
4: V Evropě panuje nervozita ze sílící německé AfD, tedy Alternativy pro Německo, kterou německé úřady považují za extremistickou. Nakolik je blízká právě rakouským Svobodným?
3: Tak určitě existuje propojení mezi oběma stranami jisté formy spolupráce. Ostatně v minulých letech se hodně často zmiňovalo i propojení německé AfD právě s rakouským identitárním hnutím, o kterém jsme před chvíli hovořili. Takže dá se říci, že tato spolupráce vlastně probíhá mezinárodně, určitě nejenom tedy mezi rakouskou FPÖ a německou AfD, ale i na tom širším půdorysu evropských populistických stran.
4: Ale kdybychom to mohli přece jenom srovnat, řekla byste, že Alternativa pro Německo je ještě blíže krajní pravici, než jsou to rakouští Svobodní?
3: Tohle je velmi těžké posoudit, protože bychom museli mít nějaká jasná kritéria, podle kterých to budeme hodnotit. Myslím, že se hodně třeba zmiňuje to, že rakouská FPÖ je podobná, vlastně dá se říct, té radikálnější části německé AfD, která tedy je zejména silná ve východních německých spolkových zemích. Ale jinak bych řekla, že ty strany jsou si v mnohem velmi podobné.
4: A dá se to srovnání ukázat třeba na vztahu k Evropské unii, podobnost těchto stran?
3: Tak obě dvě ty strany, pokud bychom tady hledali rozdíly, mají jiné kořeny. Rakouská FPÖ, jako jsem zmínila, je teda strana, která funguje relativně dlouho, jako dlouhá desetiletí na politické scéně. Německá AfD vznikla v tomto srovnání relativně nedávno v rámci krize eurozóny jako strana, která se vymezovala proti těm záchranným opatřením na tedy uchování společné evropské měny. Takže zpočátku vlastně ty argumenty AfD proti Evropské unii byly zejména argumenty ekonomické. Ona se potom samozřejmě programově posunula i tedy bych řekla více třeba k tomu tématu migrace a podobně, ale ten základ byl čistě ekonomický. Strana FPÖ je stranou euroskeptickou, která tradičně vlastně sází na to, že Rakousko by mělo zachovat si svoji národní suverenitu a řekla bych, že ten ekonomický argument tam zase není tak úplně silný.
1: A může být pro německou AfD trošičku inspirativní sledovat, co se děje s rakouskou FPÖ v tom ohledu, že strany, politické strany také nejsou příliš ochotné s ní do koalice, ale možná jim nic jiného nezbyde. Může se to stát i v Německu, kde zatím ostatní politické strany také deklarují, že s alternativou pro Německo nikdy vládnout nebudou.
3: Řekla bych, že tohle to je velmi podstatný rozdíl, protože v Německu je stále velmi těžko představitelné, že by některá z těch ostatních politických stran byla ochotná s AfD na spolkové úrovni spolupracovat. Ostatně i teda třeba na úrovni zemské. Nicméně FPÖ je stranou, a to už jsem zmínila, že tady existuje dlouho, tak vlastně je stranou, která se běžně účastnila vládních koalic na zemské úrovni. Některé spolkové země dokonce dlouhodobě vedla je stranou, která se účastnila i ve vládě a to i relativně nedávno. Takže tam to zas až tak úplně nepředstavitelné není.
1: Hostem Interview Plus byla dnes vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová. Děkujeme za váš čas.
3: Děkuji a přeji hezký den.
1: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
5: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Nový jednací řád vlády. Změny v důchodech, či nakolik je oslaben ruský režim. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
19: Názory a argumenty.
22: Česká vláda by od září měla jednat podle nového jednacího řádu. Jehož návrh předložila šéfka úřadu vlády Tinde Barta společně s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem, který se ale

0: Plusu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den.
0: Co nový jednací řád vlády ukazuje?
1: Ukazuje jednak to, že když je to jednací řád vlády, tak to nemusí schvalovat poslanecká sněmovna se senátem, ale že zkrátka záleží pouze na rozhodnutí vlády. Druhá věc je ta, že v posledních desítkách let nebyl nějakým zásadním způsobem měněn jednací řád a nyní tedy by k tomu mělo dojít. A když si shrneme to zdůvodnění, proč by k tomu mělo dojít, tak není příliš pádné a neroztuluje různé obavy, proč k tomu dochází, protože tam je řeč o tom, že by ten jednací řád měl být modernější a přehlednější. Když se na to podíváme, na ty jednotlivé změny, ke kterým by mělo dojít a velmi pravděpodobně dojde, tak se dá říci, že dochází k určitému posílení pravomocí premiéra. Na první pohled je to naprosto logické, protože premiér stojí v čele vlády, premiér řídí, pokud je přítomen, jednání vlády, takže by měl mít určité pravomoci a je otázka, proč si stávající premiér nedokáže poradit s vládou podle starých pravidel, proč je potřebuje změnit takovým způsobem, aby byla posílena jeho pozice. Pak se samozřejmě hodně mluví o tom, nakolik změny jednacího řádu prospějí k větší důvěryhodnosti nebo naopak k různým spekulacím o konání vlády, o tom, co schvaluje a tak dále, protože jsou tam věci, které by měly změnit, například to, že když se hlasovalo o důležitých věcech týkajících se veřejných peněz a takovýchto záležitostí, tak bylo možné dohledat, jak jednotliví ministři hlasovali. Nyní podle těch nových pravidel by tomu tak být nemělo. Samozřejmě se také hodně hovoří o tom, že by mělo dojít k určitému omezení připomínkového řízení, tak tam je potřeba k tomu ale dodat, že se to nemá týkat zákonů, protože zákony se projednávají podle legislativního řádu vlády a ten by být měněn zatím neměl, takže to připomínkové řízení u zákonů by mělo probíhat standardní formou. Samozřejmě u těch ostatních věcí může být to připomínkové řízení omezeno, což samozřejmě opět může přispívat k podezření, zda tedy je to ku prospěchu nebo spíše proti určité transparentnosti a možnosti ovlivňovat různá rozhodnutí vlády i lidmi, kteří stojí mimo kabinet a kteří se danou problematikou hlouběji zabývají. Právě když jsme u toho připomínkového řízení, tak se sice netýká zákonu, ale vláda v poslední době praktikovala takové věci, které stejně to připomínkové řízení omezovali a dělo se tak v momentech, kdy vláda posílala do poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které nebyly z autorské dílny vlády, ale byly to takzvané poslanecké návrhy a ty poslanecké návrhy právě nemusí procházet klasickým připomínkovým řízením a týkalo se to například i zásadních změn u stavebního řízení, kdy tam byly různé věci, které jsou velmi problematické a tam ta odborná připomínková rozprava, tak to můžu říct, neprobíhala, takže opět se tam objevaly pochybnosti o tom, nakolik takovéto kroky jsou transparentní. Co se týče například toho, že zápisy z jednání vlády, že tam už nebudou obsahovat různé poznámky o tom, jak probíhala rozprava a tak dále, to může také přispět k tomu, že to jednání může být vnímáno méně transparentně, ale to se dělo i v nedávné minulosti, takže si myslím, že v tom není zásadní změna, co se týče toho, že by například zvukové záznamy měly být možné zveřejněny až po 30 letech, tak dosud také nebylo možné je zveřejňovat, byť premiér mohl udělit výjimku.
0: To byl kolega Petr Hartman. Petře, děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Vláda počátkem týdne na svém předposledním plánovaném zasedání před dovolenými schválila úpravu důchodového systému. Oproti dnešku si mají polepšit důchodci nad 80 let, kterým by měl každých 5 let vzrůst důchod o 500. Také by se od příštího roku měla zvedat penze za práci v důchodovém věku. Naopak z návrhu zatím vypadl slibovaný návrat k vyšší valorizaci důchodů, jeden z klíčových předvolebních slibů hnutí ANO. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Bylo to za Babišovy vlády v letech 2018 až 2021, kdy se stalo pravidlem navrhovat při každoroční valorizaci důchodů jejich dodatečné navýšení. Opozice tenkrát upozorňovala, že to zadluží státní rozpočet na léta. Jenže Andrej Babiš věděl,

0: měl co dělá. Senioři byli a jsou dodnes jeho nejvěrnější voliči. Takže neprodělali dokonce ani za inflace, která snížila lidem reálné mzdy v průměru o 7,5%. Důchodci byli tehdy jedinou skupinou obyvatelstva v České republice, jejichž příjem se zvýšil, a to skoro o 4,5%. Nic proti tomu. Výše starobních důchodů není nijak závratná dodnes. Loni činil průměrný starobní důchod sice už přes 21 tisíc, ale víc než polovina důchodců na něj nedosáhne. Takže to na první pohled vypadá, že nynější rozhodnutí Babišovy vlády obdarovat důchodce k 80 500 měsíčně je vlastně fér. Jenže není. A to z toho důvodu, že má Andrej Babiš evidentně ve zvyku zvyšovat důchody systémem kropící konve. Tedy rozdávat všem seniorům stejně, bez ohledu na výši jejich konkrétních příjmů. Takže teoreticky může už za 8 let tou 500 k 80 obdarovat i sám sebe. Kromě toho má Česká republika ve srovnání například s Německem jednu dost důležitou skutečnost navíc, a tou je fakt, že v Německu je sice mnohem víc seniorů s vyšším důchodem, ale podstatně vyšší jsou i jejich výdaje, a to nejen kvůli vyššímu nájemnému, ale třeba také pravidelným měsíčním platbám za zdravotní pojištění a za pojištění na sociální péči. Obojí je u nás pro seniory zadarmo, ale především tu má podstatně víc seniorů i vlastní bydlení, takže jejich skutečná životní úroveň bývá vyšší, než se zdá. V rámci Evropské unie, ale i OECD, bývají čeští seniori každopádně zařazováni mezi skupiny s nejnižší mírou takzvané příjmové chudoby. Což má svůj důvod především v tom, že Česko patří mezi země s relativně malým rozdílem mezi výší důchodů oproti příjmům ekonomicky aktivních lidí. Občas se to nechtěně projeví i navenek. Konkrétně, když se třeba, jako tomu bylo za první Babišovy vlády, objeví na televizní obrazovce čelá seniorka z domova důchodců, která přemítá, co s tím nenadálým dárečkem od pana Babiše udělá. Až přijde na to, že ráda navštěvuje výstavy, takže na ně už nebude jezdit tramvají, ale taxíkem.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není vůbec zmíněna nyní vládní SPD Tomia Okamury, poprvé od vzniku tohoto hnutí v roce 2015. Marná snaha o únik před realitou, komentuje to publicista Jiří Leština.
2: V minulých dnech vláda schválila zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025, do níž ministerstvo vnitra nezahrnulo vládní SPD. Navzdory tomu, že právě loni státní zástupce obžaloval toto hnutí i Tomia Okamuru za šíření nenávisti. Kvůli xenofobním předvolebním plakátům, na níž byl i muž tmavé pleti třímající zakrvácený nůž. Absurditu situace jen umocňuje fakt, že letos v červnu skutečně byla SPD za plakáty vyvolávající nenávist nepravomocně odsouzena k 3 milionové pokutě. V podstatě je ale tento pokus ministra Lubomíra Metnara o únik před realitou snadno vysvětlitelný. Těžko mohl, co by povolný politik hnutí ANO, úředně ocejchovat jako extremistickou Okamurovu SPD, s níž ANO vládne. Tím spíš ale stojí za pozornost, jak Metnar vynechávku z SPD obhajuje. Podle něj výroční zpráva o extremismu má být odborně technický dokument a nikoliv nástroj politického boje. Jeho účelem je popisovat bezpečnostní hrozby, ne vytvářet prostor pro politické interpretace. To je ovšem od ministra jen chabý pokus o zamlžení podstaty věci. Extremismus není technokratický rébus, ale bytostně politický problém. Je to nástroj k vyvolávání strachu, nenávisti a nejtemnějších pudů, který slouží extrémistům a autoritářům k podkopávání základních principů demokratického státu a rozleptávání společenské soudržnosti. Konec konců samotné ministerstvo vnitra ve svých materiálech výslovně označuje extremismus a předsudečnou nenávist jako jedno z hlavních bezpečnostních rizik pro Českou republiku i Evropu. A je to ministr tohoto rezortu, kdo má odpovídat za jasnou politickou strategii vládního boje proti extremistům, proti vyvolávání nenávisti vůči jakékoliv skupině lidských bytostí. V duchu této zodpovědnosti měla být součástí zprávy o extremismu i informace o obžalobě na SPD. A to tím spíše, že už známe odsuzující verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1, v němž soudkyně Ivana Tichá mimo jiné uvádí. Problémem volební kampaně obžalované strany je to, že stavěla skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice oni a my. Tato polarizace může vést a podle mého názoru vede k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob. Tímto úhlem pohledu ovšem můžeme hodnotit řadu rasistických a xenofobních výroků Tomia Okamury, jehož vládní poslanci svorně odmítli vydat k trestnímu stíhání. Například, když popíral existenci koncentračního tábora pro Romy v Letech. Nebo navrhoval, aby Romové usilovali o vlastní stát a Česko podpořilo jejich vystěhování. Nebo když v současnosti podněcuje nenávist vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Patří sem i Okamurovo souznění s kremelskou propagandou, kdy například mluvil o napadené Ukrajině jako o semeništi neonacistů. Zkrátka není pochyb, že SPD se svým vůdcem do zprávy o extremismu patřilo a patřit nepřestává. A pokud Andrej Babiš uvrhl své hnutí ANO do vládní spolupráce s SPD, pak i pro premiéra platí. Kdo vládne s extremisty, je nejen zodpovědný za jejich šílenosti, ale sám do extremismu upadá.
1: To byl názor publicisty Jiřího Leštiny.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Spojené státy uzavřely podle tamního ministerstva energetiky dohodu o jaderné spolupráci v civilní oblasti se Saúdskou Arábií. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je ale dohoda ještě podmíněna tím, že Saúdská Arábie přistoupí k takzvaným abrahamovským dohodám, znamenajícím mezi jiným uznání státu Izrael. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Saúdská Arábie bude mít svůj jaderný program. To je velký krok pro tuto zemi a ještě větší pro region, ve kterém leží. A to přesto, nebo právě proto, že není zdaleka jediná, kdo chce mít své vlastní reaktory. A k ním třeba ještě něco dalšího. Zatím toho víc nevíme, než víme. Jen to, že se dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií má týkat civilního rozvoje. Měl by platit 30 let a musí nejdříve projít kongresem. Jisté je, že dohodu o jaderné spolupráci podepsali Američané a Saudi už vloni a že se v Riádu o něčem podobném mluví nejméně od počátku 80. let. Tehdy i v souvislosti s vojenským využitím a s ohledem na plány tehdejšího pásistického Iráku a tehdy už porevolučního Iránu. Teď tedy Riád udělal konkrétní krok, i když teprve první, k civilní jaderné technologii, prý k výrobě proudu. Proč by měla Saúdská Arábie chtít jadernou technologii? Logiku to má. Země zálivu zvýšily od přelomu století spotřebu energie na trojnásobek. Žije v nich stále více lidí a tamní vlády se snaží pro ně vytvořit pracovní místa, pokud možno v produktivních oborech. A na to potřebují energii. Všichni tito lidé potřebují stále více vody. Tu většinou získávají odsolováním mořské vody, což je také energeticky náročné. Na arabském poloostrově je také stále větší horko a lidé častěji používají klimatizaci. A v neposlední řadě Tamní státy se snaží stát sídlem serverů pro systémy umělé inteligence a to také vyžaduje obrovské množství energie. Saudi samozřejmě žijí na obrovských zásobách fosilních paliv, zatím téměř všechnu elektrickou energii získávají spalováním plynu a ropy. Prý bude výhodné tyto suroviny raději prodat a elektřinu vyrábět čistěji a levněji v jaderných elektrárnách. Podle jiných odborníků to nedává ekonomický smysl, protože rychlejší a lacinější je použít obnovitelné zdroje. Postavit reaktory bude trvat nejméně 10 let a země ani nemá dostatek expertů. Pak je tu druhá strana rovnice, totiž americké zájmy. Dosud se Američané, zejména Donald Trump ve svém prvním období a Joe Biden po něm, snažili spojit předání jaderného know-how s nějakými širšími politickými záměry, například zapojením Saúdské Arábie do abrahamovských dohod. Trump na Truth Social napsal, že nadále očekává saudské zapojení do jednání s Izraelem v rámci vytváření nového regionálního uspořádání. Nadále má tedy ambici zapsat se do dějin a naplnit nějakou vizi. Současně je patrné, že mezinárodní kontext se v posledních letech proměnil a i sám Trump je v druhém období transakčnějším a bilaterálnějším prezidentem než dříve. Také ví, že má ještě možnost prosadit Saudské Arábii americkou technologii. Jiné státy oblasti už postavili nebo postaví své reaktory za pomocí Ruska nebo Číny, případně Korejců a Francouzů. Nad celou situací se vznáší otázka, jak ohlášená dohoda souvisí s posledním vývojem. Saudi sice chtěli reaktory dávno, ale tato poslední zpráva se objevila v době, kdy se obnovily boje mezi Íránem a Amerikou a nezdá se, že by tamní režim byl na odchodu. A naopak Američané nepůsobí dojmem, že vydrží vše. Také platí, že pokud íránský režim přežije, bude více než dříve motivován si jadernou zbraň pořídit. Princ Mohammed bin Salman už dříve otevřeně řekl, že bude-li mít bombu Írán, jeho země si ji také pořídí. Podle neúplných zpráv o americko-saudské dohodě se zdá, že Saudi budou chtít dohodu, která jim umožní rozvíjet i vojenskou složku programu. Jenže to znepokojí další státy oblasti, jako je Izrael nebo Emiráty, a může to mít velký a obtížně předvídatelný dopad na další vývoj v oblasti. Své zbraně by pak mohli chtít i v Turecku, Jordánsku nebo v Egyptě, ve státech, na jejich dlouhodobou stabilitu by si ani v Riádu nevsadili příliš velkou částku.
1: O jaderné dohodě mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií hovořil kolega Jan Fingerland. Slábne v Rusku režim nebo jen Vladimír Putin? Otázka, kterou si položil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
5: V poslední době se v západních médiích, včetně českých, objevily články, z jejíž obsahu vyplývá, že situace v Rusku má tak výrazné krizové rysy, že dochází ke slábnutí režimu a lze očekávat ukončení války s Ukrajinou a následné změny ruského politického systému. Jde o pochopitelnou snahu podat západním konzumentům mediálního obsahu pozitivní zprávu. V souvislosti s Ruskem jsou totiž podrobeni takovému množství negativních faktů a mají přiznané nebo nepřiznané obavy, že válka na Ukrajině zhoršuje jejich život a může ho zhoršit ještě více, že se vděčně chytnou každé naděje na jiný vývoj v tamních končinách se stejnou vervou, s jakou se tonoucí chytá stebla. Tonoucí mu však stéblo nepomůže. Potřebuje pevný klacek, který by mu pomohl překonat smrtelné nebezpečí. Jsou tedy zmíněné zvěsti o údajném slábnutí ruského režimu stéblem nebo klackem? Jako hlavní faktory ruské krize se uvádí neúspěchy tamní armády na frontové linii, úspěšné útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruskou energetickou infrastrukturu a s tím spojený všeobecný nedostatek benzínu a celkové zhoršení ekonomické situace, generující snížení životní úrovně běžných občanů Ruské federace. Podvědomně v rámci euroatlantického způsobu myšlení se v těchto článcích zračí naděje, že tak výrazná krize musí zákonitě vést ke změnám ve společnosti. Z dola by se měl ozvat nespokojený lid, kterému se den co den viditelně zhoršují životní podmínky. Zhora by měly zatlačit elity, jejichž politický i biznisový rozvoj dusí Putinova tvrdohlavost, se kterou prosazuje stále větší eskalaci války, nehledě na následky nejen na ničené Ukrajině, ale ani v Rusku samotném. Jaká je reálná situace? Lid brblá, ale žádných akcí schopen ani ochoten není. To je specifikum ruské mentality, které se musí brát v úvahu při posuzování vývoje a jeho vyhlídek. Mechanické dosazení euroatlantických vzorců chování vede k nesprávné interpretaci a nesplnitelným nadějím. Rusové podle všech dostupných informací vnímají tuto krizi jen jako další v nekonečné řadě jobových zvěstí a jejich reakce je tradiční přizpůsobit se a přežít. Elity? Tady si pomůžu s poznatky ruské ekonomky a politoložky Alexandry Prokopenkové. Vydala knihu Státní zaměstnanci, ve které shrnuje svou komunikaci s lidmi z vyšších patr ruského státu. Závěr? Rádi by přivítali změny, ale musí je udělat někdo zvenčí. Jejich velkou nadějí a následně velkým zklamáním byl Donald Trump. Že by se o něco přičinili sami, ne, na to se příliš bojí Putinových tajných. Putin navíc má k dispozici téměř 400-tisícovou rozgvardiu, která je cvičena na potlačování vnitřních nepokojů a je svým patronem dobře živena. Nejsou tedy naděje na změnu jen pověstným stéblem? Ne tak docela. Pokud Putin nezničí Ukrajinu, bude nakonec doma zavržen, jako slabý car. Ale Putin je pouze výhonek systému. Ten zůstane.
1: To bylo páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
6: Ani nevím, kdy se to stalo. Dřív člověk občas potkal protivného člověka. Dnes jakoby protivnost a nadřazenost povýšila na komunikační styl. Stačí co nejrychleji najít chybu u toho druhého a rázem jste autorita. Přišli mi vyměnit vodoměr, jeden milý technik a jeden důležitý. Pan Důl. Tak ukažte, kde to máte. Tady hned za vratama. No, tak to máte umístěný úplně blbě. A když vám sem vjede auto, najede celou vahou na to víko. No, ale to jste sem umístili vy. No, tak na to nenajíždějte. Pan Důl otevřel poklop. Aha, celý od hlíny, to se asi ani nemusím ptát, jestli jste to někdy otevřela, že jo? Jo, klidně se zeptejte. No, ono se to má jednou za čas kontrolovat, víte, může se tam něco dostat. Třeba co? Třeba mravenec. A vidíte tam nějakýho? Nevidím, nemám brejle. Poklop jsem loni kontrolovala skoro denně, když mi během mé nepřítomnosti vyteklo 360 kubíků vody. Mravenců jsem si nevšimla. Pani, sama voda závit nestrhne. Ale kromě vody tady nikdo v trubkách nebyl. A ty trubky, ty zapojoval kdo? Nevím. No, to jsem si mohl myslet. Druhý technik už to nevydržel. Karle, nech toho. Pani to myslela dobře. Ne, mě to nevadí, aspoň mám zadarmo zkoušku z hydromechaniky, řekla jsem. Pan Důl. Nedělejte tady chytrou a pojďte sem, tady to podepište a jak jsem říkal, kontrolujte to, jinak vám tam něco vleze. Já vím, brabenec. Cestou ven se pan Důl praštil do hlavy o futro. Chvíli si mnul čelo. Ty futra, ty máte umístěný úplně blbě.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Téma Plus.
7: Filmové a televizní detektivky neměly v socialistickém Československu vždycky na růžích ustláno. Už od začátku 50. let byly leckdy více nositelem ideologie než příběhem s napínavou zápletkou.
8: Kde příslušníci, pracovníci bezpečnostních složek, včetně tedy Státní bezpečnosti, zasahují proti záškodníkům, diverzantům, západním špionům, proti vnitřním i vnějším nepřátelům.
9: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.
10: Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
11: Radiožurnál 7 hodin. Jana Utendorská připravila zprávy.
12: Desítky tisíc lidí vyhnali z domovů lesní požáry ve Francii a Španělsku. Šéf sněmovny Okamura jednal v Číně o zrušení víz. Český vodní slalom má po 15 letech mistryni světa mezi kanoistkami. V americké Oklahomě získala zlato Tereza Kneblová. A bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
13: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
12: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Požáry ve Francii a Španělsku neodrazují Čechy od cestování. Vyhledávač letenek Kiwi.com nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo Zaleťsi.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Zájem o Středomoří potvrzuje i Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
14: Rozsáhlé požáry ve Francii a ve Španělsku jsou naštěstí v lokalitách, do kterých nemíří příliš mnoho Čechů, a proto Češi neruší lety do Francie a do Španělska. Předpokládám, že budou dál monitorovat tu situaci, že ta reakce nebude panická, ale s rozmyslem.
12: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura také pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy.
15: Sluší se to, je to správné, protože já jsem byl oficiálně pozván na parlamentní úrovni předsedou parlamentu. Samozřejmě je to otázka, protože jsem se dozvěděl, že předseda čínského parlamentu cestuje do zahraničí pouze 2x až 3x ročně.
12: A k možnému zrušení víz do Číny přidáme další podrobnosti. Poslouchejte po 7:15. Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni, zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl. Třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje v souvislosti s živly zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. O třetinu méně než loni, říká mluvčí Jan Marek.
16: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
17: Sport. Český vodní slalom má po 15 letech mistryni světa v kategorii kanoistek. V americké Oklahomě získala zlato Tereza Kneblová, kterou k titulu dovedl trenér Lukáš Kubričan.
18: Je to neskutečné, já jsem věřil Terce, když postoupila z posledního místa do finále, že pojede s klidnou hlavou a nebude jí to stresovat, to se taky ukázalo. Terka je neskutečný dříč a sportu obetuje všechno a to zúročila.
17: První medaili na šampionátu dospělých vybojoval i bronzový Lukáš Kratochvíl. Mistrovství světa uzavřou dnešní závody v kajak krosu. A čtyřmi zápasy dnes odstartuje nový ročník fotbalové šance ligy. V 17 hodin mají výkop duely Teplice Bohemians, Blzeň Liberec a Zlín Baník Ostrava. Ve 20 hodin pak začne duel brněnské Zbrojovky s pražskou Spartou. Všechna utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a uzavírka v Ústí nad Labem. Dálnice aktuálně bez kolon, hustší provoz je na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 u sjezdu na D5 do Plzně. Mezi kilometry 22,5 až 21 je zavřený od včerejška, zavřený pravý jízdní pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím stojí dodávka. Zřejmě je to odtahovka 150 km v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži před chvílí odklidili porouchané osobní auto. Na 172. kilometru zůstalo už jen značení. A připomínáme neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem na trase Lovosice-Děčín. Zavřená bude do neděle přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a po dálnici D8. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Sobota bude slunečná, čekejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Takové byly zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: A začíná sobotní ranní ploze s datem 25. července, co rozebereme v úvodní půlhodině. Donald Trump oznámil nová dovozní cla a v Asii zavládla nejistota. Jak silně mohou nová americká cla zasáhnout asijské exportéry a globální obchod? V české politice došlo k prvnímu prezidentskému vetu vůči vládě Andreje Babiše. Prezident Petr Pavel vrátil novelu, která mění pravidla pro nakládání s veřejnými financemi, co je podstatou sporu. A pařížské předměstí se pyšní největší městskou lanovkou v Evropě. Jaké dominanty z ní jsou vidět a proč ji postavili právě na předměstí? Je sobota 25. července. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
13: Hraní plus.
20: Nejistota a horlivé propočty, tak by se daly zhodnotit první reakce velkých asijských ekonomik na nová cla, která oznámil americký prezident Donald Trump. Pro řadu zemí v Asii je americký trh tím nejdůležitějším na světě a do poslední chvíle věřili, že americká administrativa zachová stávající výši cel nebo jim alespoň udělí další dočasnou výjimku. Ve spojení jsme teď se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré ráno.
21: Přeji hezké ráno.
20: Začněme tou nejsilnější asijskou ekonomikou, tedy čínskou. Jak reaguje Peking na americké zvýšení dovozních cel?
21: Státní tisková agentura Xinhua už přispěchala s tvrzením, že plošná americká cla jsou bezohledná a neodrážejí právní různorodost ekonomik, které do Spojených států exportují. Nicméně očekávaná silná kritika z Pekingu do Washingtonu tentokrát neletí. Podle údajů čínského ministerstva obchodu teď průměrná výše amerických cel na čínské zboží mírně převyšuje 30%, mluvíme tedy o průměru. Nicméně existují i položky, kde atakuje hranici 47%. Všeobecně se soudí, že nová Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu. Mimochodem, ten v první polovině letošního roku vzrostl meziročně o téměř 18%. Spojené státy mohutně navýšily výdaje na podporu umělé inteligence a to podle ekonomů razantně zvýšilo poptávku po čínském technologickém výzkumu a hlavně vývozu. Ještě bych možná dodal, že komentáře velkých asijských deníků si dnes ráno všímali té v podstatě vlažné čínské kritiky a přičítali to blížícímu se setkání Donalda Trumpa s čínským prezidentem Xi Jinpingem letos v září ve Spojených státech.
20: Do kategorie silných asijských ekonomik ale nepatří jen ta čínská. Jak reagují ostatní silní hráči v regionu?
21: Tak vezmeme to, když dovolíte, postupně. Indická kritika je také poměrně umírněná. Dillí spadlo do kategorie cla ve výši 12,5% a s úlevou poukazuje na mnohem vyšší americká cla právě na Čínu nebo Vietnam. Singapur, ten argumentuje tím, že Spojené státy mají vůči němu dlouhodobý výrazný obchodní přebytek a není tedy důvod k podobnému opatření. Japonsko označilo nová cla za politování hodná, Austrálie za neopodstatněná a Jižní Korea tak chce všechno analyzovat, propočítat a s Washingtonem dál vyjednávat. No a pragmatická je naopak obrovská ekonomika indonéská. Washington a Jakarta v únoru uzavřeli dohodu o uvalení 19% cla na indonéské výrobky. Teď to bude pouze 10%, možná o něco málo více, těch 12,5. No a indonéský ministr financí Yudi Sadeva tak řekl, že každé snížení je pozitivní. Doslova řekl, každý směr dolů je dobrý.
0: Dlouhodobě se mluví o tom, že podobná opatření, navíc v podání Donalda Trumpa, těžko předvídatelná, aby mohla asijské země ekonomicky zblížit s mnohem průhlednějším a předvídatelnějším trhem Evropské unie. Tak je to reálné?
21: Tak popravdě řečeno, tahle domněnka, ta už se tady v Asii vynořila mnohokrát a situace je dost různorodá. Každá asijská země v jednání s Bruselem hraje sama za sebe, postupuje podle vlastního plánu. Dohodu o volném obchodu s Evropskou unií už teď mají Japonsko, Jižní Korea, Vietnam a Singapur. Vyjednávají pořád ještě Filipíny, Indonésie, také třeba Thajsko. No a konec konců to pociťujeme i my v Česku. Čeští zákazníci dobře znají, nakupují třeba japonská nebo jihokorejská auta, elektroniku, spotřební zboží. Ono obecně platí, že nejvyšší dovozní cla mají členské státy Unie na asijské potraviny a zemědělské komodity, někde až přes 20%, ale vlastně říct jednoznačně, jestli je pro asijské země důležitější americký trh nebo evropský, to je velmi obtížné. Z asijského pohledu jsou to obrovské lidnaté bloky a co je nejdůležitější, dobře platí.
0: Tolik zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš, děkujeme za informace. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
0: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, na hodinách je 7:10. A teď následuje pravidelný přehled toho, co přinesl uplynulý týden na české politické scéně. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Jde o první normu, kterou prezident vrátil vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podrobnosti k tomu i k dalšímu dění z tohoto týdne shrnula reportérka Jana Čermáková.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny, zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
22: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
23: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: Vládní koalice chce prezidentské veto přehlasovat 25. srpna. Potřebuje k tomu 101 hlas, ve sněmovně jich má 108. Opozice veto naopak uvítala. ODS bude proti jeho prolomení bojovat, říká předseda strany Martin Kupka.
24: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
2: A vláda v týdnu navrhla ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla kvůli účasti na summitu NATO. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.
25: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut. Protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
2: Pavel odjel na summit až na základě předběžného opatření ústavního soudu. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. V týdnu pak prezident varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrý signál. A jednala i vláda. Schválila návrh, aby pracujícím důchodcům stouply od roku 2028 penze. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se jim má automaticky přičítat k valorizaci. Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
25: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
2: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce, předseda poslanců KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
1: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
2: Návrh teď míří do sněmovny a vláda taky podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Platit by mohl od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří. Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách v družině a jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
3: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
2: Užívání mobilů už teď ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
4: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají leta a plošný zákaz nepovažuje za šťastné řešení.
2: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. A v týdnu jednal i ústavně právní výbor Senátu. Doporučil plénu schválit novelu zákona o státní sociální podpoře. Počítá s tím, že rodičovský příspěvek od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
5: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase nikdo nezasahoval.
2: O navýšení rodičovského příspěvku rozhodne plénum Senátu příští týden. Jana Čermáková, Český rozhlas.
20: S vámi sobotní Ranní plus ve čtvrt na 8. 25. července jdeme na další reportáž. Hlavní návštěvnická sezóna na Šumavě zatím nevypukla. Podle ubytovatelů začne tradičně až na přelomu července a srpna. Už teď jsou sice některé ubytovací kapacity obsazené, davy návštěvníků ale třeba na Železnorudsku zatím nejsou.
6: Jsme byli u Černého jezera akorát, včera na Pancíři, kousíček, tam tak nebylo tolik lidí, takže si to užíváme.
7: Je tady paní Tereza z Buštěhradu od Kladna.
6: Máme dvě malé holčičky.
7: Lili, co se ti tady nejvíc líbí?
26: Autíčko. Tam to bílý.
7: Jo, na parkovišti autíčko. No tak to nemusí rodiče jezdit na Šumavu, to stačí k obchoďáku.
6: My jezdíme po Orea hotelech a v Horizontu jsme poprvé.
7: Hotel Horizont je podle ředitele na celou sezonu obsazený. Jak dlouho dopředu jste si objednávali ten pobyt?
6: To byl březen nebo únor, ano.
27: Lina Modravy, není tu.
7: Liana a Míro z Bratislavy. Jak dlouho dopředu jste si objednávali to ubytování?
28: Rok dopředu.
7: Rok dopředu.
28: Máme objednané na budoucí rok.
7: Takže každý rok se vracíte na stejné místo.
28: Ano, penzion u tří sluk.
7: No a naopak jen krátce před příjezdem si objednával svůj pobyt v Rejštejně pan Pavel z Jizerských hor.
29: 3-4 dny dopředu.
7: Recepce hotelu Magnetic. Hotel funguje druhým rokem.
30: Víkendy máme většinou 100% obsazený. V týdnu by to chtělo trošičku posílit, ale ty víkendy jsou super. No. Akorát hodně nám chodí rezervace spíš až na poslední chvíli.
7: Ředitelkou hotelu je Kristýna Nováková.
30: Ale celkově méně lidí. Když je tady sice ty ubytovací kapacity obsazené, tak hostů je celkově méně. V těch restauracích, kavárnách, u nás v restauraci rozhodně. Prostě menší pohyb lidí.
7: Nicméně ten hlavní boom asi teprve čekáte.
30: Čekáme, rozhodně. Tady na Železnorodsku celkově to bývá až ten srpen, takže ten čekáme. Doufáme, že bude hezký.
7: Tak a to už jsem v hotelu Stella na Špičáku. Ten se zaměřuje hlavně na ubytování skupin.
8: Tím, že máme převážně skupinovou klientelu, tak máme celý léto obsazeno až na jeden týden, kdy individuální klientela na naše fakultativní výlety a výhodné balíčky nezareagovala tak, jak jsme si představovali.
7: To už mi ukazuje rezervační systém v počítači ředitelka hotelu Stella Dominika Lomová.
8: Tady se na to můžeme podívat, je prostě fakt jako... Za dnešek třeba nepřišla poptávka ani jedna jediná.
7: A máte i druhý hotel, tam to vypadá jak?
8: Tam máme tenhle týden z pár individuálních hostů, budeme tam mít dohromady asi 8 pokojů a pak už máme i tam skupinové pobyty. Ty pobyty pro jednotlivce by nás jednoduše neuživily.
7: Se zhruba 50 hotely a penziony spolupracuje železnorudská destinace Šumava žije.
9: Ubytovatelé třeba o těch víkendech jakoby hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněny do 100%.
7: Ředitelkou destinace je Monika Bendlová.
9: Celkově červenec je vždycky nižší. Nejvyšší, jakoby řeknu, ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci, Rakušáci.
7: Všichni ale upozorňují, že návštěvnost Šumavy hodně ovlivňuje počasí. Když nepřeje, návštěvníci své pobyty prý často ruší nebo zkracují. Ze Železnorudska Jitka Englová, Český rozhlas.
20: 7 hodin 19 minut posloucháte sobotní ranní plus a tady je krátký přehled zpráv. Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Po 3 měsících se slavnostně sešel americký prezident Donald Trump s korespondenty Bílého domu. Dubnovou večeři předčasně ukončila střelba. Americký prezident kvůli ní končil svůj projev a bezpečnostní složky ho odvedly do bezpečí. Akce se teď v posunutém termínu uskutečnila znovu za zesílených bezpečnostních opatření a s menším počtem hostů. A Saúdská Arábie zaútočila na jemenské přístavní město Hudajda, které je pod kontrolou šítských povstalců Husijů. Saúdská Arábie ho provedla v reakci na středeční útok Husijů proti dvěma saúdsko-arabským tankerům v Rudém moři. Husije v občanské válce podporuje Írán, naopak Saúdská Arábie je na straně jemenské vlády. Pařížské předměstí má nový tahák, jde o největší městskou lanovku v Evropě, která má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Otevřela se před půl rokem, cestující si pochvalují nejen výhled na některé pařížské dominanty, jako třeba na Eiffelovu věž, ale i rychlejší a pohodlnější dopravu. Ještě před návratem do Česka se v lanovce stihl svést náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
10: Všechno tady ještě zje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky. Úplně nová stanice, videokamery, tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě pařížanky, důchodkyně. Jedna z nich se jmenuje Bernadette.
11: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře. Všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
10: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. Objel jsem to skoro celé, trvalo to necelých 40 minut. A z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná. A pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
14: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší. Často jsem stávala v kolonách. S lanovkou je ta cesta poklidná, žádný hluk a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
10: Z lanovky se stala docela velká turistická atrakce, takže lidé, kteří se chodí podívat nejdřív na Eiffelovku, na katedrálu Notre Dame, pak někteří z nich míří sem na předměstí do Kretej podívat se i na lanovku a hlavně se svést.
15: Actually, it's a pretty good idea.
10: A mezi takové patří i studentka z Indie.
15: Yeah, I also show it from India.
16: Ukazovala jsem lanovku kamarádům z Indie a vyprávěla o ní taky rodičům. Říkala, že je to dobrý nápad. Jednou je sem musím vzít.
15: Definitely, one day I will bring my parents.
10: K
0: Grégoire de Lasterie.
10: Grégoire de Lasterie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
0: Une cabine toutes les 27 secondes.
12: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
0: Ligne 15 sud sur le trajet, ça nous ramènera des nouveaux voyageurs.
10: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Janik.
13: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
10: Janikovi září oči, je vidět, že tohle je povolání snů.
13: Je to neobyčejná, vysněná práce. Občas se během dne projedu lanovkou, abych zkontroloval kabinky, jednotlivé stanice i pracovníky na trati.
10: Janik říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Ale není to úplně mimo, protože tento typ lanovky jezdí i na horách a právě v Alpách se cvičili i místní zaměstnanci a pracovníci. Od lanovky z pařížského předměstí Martin Balucha, Český rozhlas.
17: Nejen o pařížské lanovce uslyšíte dnes po 14. hodině v reportážích zahraničních zpravodajů. Budou speciální právě s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou, který na tomto postu po 4 letech končí. Na co bude vzpomínat, co obnáší práce zpravodaje a jak třeba vybrat dobrou bagetu. Nejen to vám Martinem prozradí. Za 6 minut bude 7:30 a v čase do dalších zpráv pro vás máme ještě jedno téma. Eurové bankovky dostanou po více než 20 letech používání novou podobu. Dosavadní motiv architektonických slohů a mostů nahradí buď osobnosti evropské kultury nebo řeky a ptáci. A rozhodnou o tom sami Evropané. Na webových stránkách Evropské centrální banky totiž můžou hlasovat pro návrhy, které se jim líbí nejvíc. Designy si prohlédl Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
17: Co nebo kdo konkrétně se na nových eurobankovkách objeví?
18: Tak pokud zvítězí ten námět evropské kultury, bude to 6 významných osobností. Jsou to 3 ženy a 3 muži. Konkrétně na 5-eurové bankovce je řecká operní pěvkyně Maria Callasová, na té 10-eurové je německý skladatel Ludwig van Beethoven, 20-eurovka by pak měla patřit vědkyni Marii Curie-Sklodovské, 50-eurovka zase španělskému spisovateli Miguelu de Cervantesovi, to je autor románu Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. No a dvojice bankovek s tou nejvyšší nominální hodnotou, tedy 100 a 200 eur, ta by pak měla oslavovat dvě klíčové postavy evropského myšlení, Leonarda da Vinciho a taky Bertu von Suttnerovou. Tato tedy si přizná moje oblíbenkyně, je představitelka mírového hnutí, je taky mimochodem rodačkou z Prahy a taky první ženou, která obdržela Nobelovu cenu míru. To bylo už v roce 1905.
17: Tím druhým možným motivem jsou řeky a ptáci. Proč se do užšího výběru dostal právě tento námět?
18: Tak rada guvernéru Evropské centrální banky se pro něj rozhodla, protože řeky ani ptáci, jak oni tvrdí, nesvazují hranice států a symbolizují tak podle nich svobodu a jednotu Evropanů. Stejně tak, jak tvrdí, jako propojení s přírodou. Na bankovkách by se proto měl podle těch návrhů objevit třeba ledňáček, zedníček, čáp anebo terej. Na zadní straně těch bankovek by pak ty přírodní motivy měly doplnit ilustrace nejdůležitějších unijních institucí, jako je Evropský parlament, komise nebo soudní dvůr. To byl mimochodem taky jeden ze zásadních rozdílů, že ty stavby na zadní straně bankovky by byly skutečné, protože na rubu těch současných jsou mosty, které ale žádný opravdový předobraz nemají. To hlasování o nových motivech je na stránkách Evropské centrální banky otevřené ještě do 21. září. A mimochodem je to i pro obyvatele zemí, které euro nepoužívají, takže se můžou zapojit i Češi.
17: Zmiňovali jsme, že těch bankovek s novou podobou bude 6 v eurozóně, ale lidé můžou používat 7. Jak je to tedy s tou poslední 500 eurovou?
18: Ona 500 eurovka sice v eurozóně zůstává platným platidlem. Ty nové bankovky s touhle hodnotou se už ale nevydávají. Oni z banky tedy s tím přestali v roce 2019. Bylo to kvůli obavám z toho, že ty bankovky využívají k financování svých aktivit a taky k praní špinavých peněz zločinci nebo třeba třeba militantní skupiny. Připomenu, že 500 eur je v přepočtu přes 12 000 českých korun. Celosvětově jde o jednu z bankovek s vůbec nejvyšší nominální hodnotou. Europol například upozorňoval, že kufr obsahující 500 eurové bankovky v hodnotě 1 milionu eur váží pouze necelé 2,25 kilogramu.
17: Zajímavé téma, tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
17: No a před 7:30 pro vás máme ještě jednu reportáž. Ve Velkém Vřešťově na Trutnovsku chystají opravu pískovcové sochy z poloviny 19. století. Na první pohled tuctová zpráva v sobě ale skrývá propojení historie s nejmodernějšími prostředky. Na pomoc s domodelováním chybějících andělíčků si obec vzala umělou inteligenci.
1: Někdo asi tak před 15 lety ukradl dva andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět, ale snad ty zloděje policie chytila.
0: Nezávislá starostka Michaela Tomášková popisuje, jak socha svatého Jana Nepomuckého o andělíčky přišla. Policisté sice zloděje našli, ale andělíčky ne. Součástí oprav má být jejich kopie, kterou vyrobit ale není úplně snadné.
1: Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly.
0: Úspěch nepřineslo ani pátrání mezi lidmi v obci. Nikdo doma kvalitní fotky sochy ještě z andělíčky nenašel a nepomohl ani dotaz položený Národnímu památkovému ústavu. Socha totiž není památkově chráněná a dokumentaci k ní tedy ústav nemá. Michaela Tomášková si vzala moderního pomocníka, umělou inteligenci, a ukazuje fotky. Jednu neostrou, druhou už upravenou právě za pomoci AI.
1: Tohle je před tou krádeží, tohle to je vlastně ta samá fotka, akorát je...
3: Jasně, dopočítaná.
1: Ano.
0: Ředitel Josefovské pobočky NPU Jiří Balský bez pohledu na fotky celou věc moc konkrétně komentovat nechtěl, ale starostka obratem podklady poslala.
4: Tak vypadá to zajímavě. Řekl bych, že použití umělé inteligence pro domodelování na základě relativně rozmazané fotografie, která ukazuje ještě to dílo jako celé, tak je to fajn první krok.
0: Jako pomocníka si tedy ve Velkém Vřešťově vzali umělou inteligenci zřejmě správně, ale chce to pokračovat výběrem profesionálního kamenosochaře, říká Jiří Balský.
4: Protože umělá inteligence asi nebude až tolik poučená o tom, jak modelovat správně ve stylu roku 1850, když to profík, umělec v tom poučený je. Takže tady vodítko, ale určitě bych to nebral jako matrici, podle které to někdo jenom naslepo vyseká. Mm-hmm. Třeba stroj.
0: Takový poučený sochař ví, jak třeba autor dělal nosy postav nebo jiné detaily na nich, což umělá inteligence většinou zatím podle Jiřího Balského jenom odhaduje a celé dílo může ve výsledku třeba i pokazit. Každopádně cesta, kterou se starostka Michaela Tomášková vydala, je zatím sice ojedinělá, ale rozhodně nemusí být úplně slepá. Z Velkého Vřešťova Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
19: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Zprávy doplní Jana Utendorská.
21: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. To je asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Řidiči nejčastěji překročili maximální povolenou rychlost nebo při řízení používali telefon. Spojené státy letos zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí je letošní rok nejhorší od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymícena. Spalničky jsou jednou z nejčastějších příčin dětských úmrtí. Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé dva roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Důvodem je podle lékařů klesající proočkovanost. Téměř dva roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení obou smluv. Pronájem modulární školy vyjde zhruba na 250 000 korun. A přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na pražský Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Technici testují nové prosklené vozy, které budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci vrátí v září. Sport. Tereza Kneblová vyhrála na mistrovství světa ve vodním slalomu závod kanoistek v americké Oklahomě, získala svou první individuální medaili z velké akce. Bronz navíc přidal mezi muži Lukáš Kratochvíl. A basketbalista LeBron James má v NBA nové angažmá. Po odchodu z Los Angeles Lakers se bude hrát zámořskou ligu za Philadelphii. 41-letý hráč podepsal s klubem smlouvu na dva roky. James se čeká rekordní 24. sezóna v soutěži.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Možné nebezpečí na D7 u Chomutova a kolona na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova stále pozorně platí výstraha před autem, které jede na trase proti správnému směru jízdy. Teď, pokud už z dálnice nesjelo mezi Louny a Chomutovem kilometry 50 až 75. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy se u sjezdu na Slavkov tvoří kolona. Kilometry 10 až 11, vepředu v omezení stojí autobus s policií. Autobus má zřejmě poruchu a blokuje pravý pruh jeden ze dvou. A hustší provoz je na Pražském okruhu směr D1 u sjezdu na D5 do Plzně mezi kilometry 22,5 až 21 je od včerejška zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Pořád ještě je na horách docela chladno, 8 stupňů hlásí Pec pod Sněžkou, Lysá hora v Beskydech. Tam je oblačnosti trošku víc, obloha oblačná na teploměru na Lysé hoře 10 stupňů Celsia. Když se podíváme na Šumavu, má polojasno, na Churáňově aktuálně 13 stupňů. No jinak v nížinách už se teplota dostává pomalinku nahoru. Tachovsko, Přimda 15 stupňů Celsia, to je stejná hodnota, kterou vidíte taky v Košeticích. Centrum Prahy má teplotu stále na 13 stupních a 13 je právě teď taky v Brně. Nad Brnem je obloha oblačná, nakonec nás ale čeká slunečný den. Mělo by být jasno nebo polojasno.
5: Teploty vylezou mezi 24 a 29 stupňů v 1000 metrech.

0: i teploty budou vyšší než dnes, 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: A skoro 5 minut po 7:30 pokračujeme v sobotním ranním plusu, co rozebereme dál. Pod názvem Šváby se v Indii sformovalo nové studentské hnutí, které odstartovaly podvody u přijímacích zkoušek. Z internetové kampaně se rychle staly masové demonstrace a tlak na vládu. Může toto hnutí skutečně přimět indickou vládu ke změnám ve školství? Dovolená v jižní Evropě má i svou odvrácenou stranu, zatímco turistů přibývá. Lidé v Řecku, Španělsku nebo Itálii stále obtížněji hledají dostupné bydlení. Jak velký podíl na tom má rozvoj cestovního ruchu. A velký sport může restauracím výrazně zvýšit tržby, neplatí to ale po každé stejně. Fotbalové mistrovství ukázalo, že vedle zájmu fanoušků hraje klíčovou roli i to, kdy se zápasy hrají a proč některé sportovní události naplní hospody, zatímco jiné výrazně méně. I to probereme v čase do 8 hodiny. Hezkou sobotu 25. července přeje Martin Matějka.
1: Hraní plus.
2: Indie čelí masovým protestům studentů, říkají si šváby, tedy kokrouš, a vznikly teprve v květnu letošního roku. Jde o mládežnické hnutí, které kritizuje indický vzdělávací systém a které vzniklo jako reakce na podvody u přijímacích zkoušek. Hnutí vedlo původně satirickou kampaň, ale získalo poměrně rychle masivní podporu na sociálních sítích a následně vyvolalo demonstrace v ulicích. Kritika tohoto hnutí míří na ministra školství a nepřímo i na vládu premiéra Narendry Modiho. A o švábech a nepokojích teď budeme mluvit s indologem Zdeňkem Štiplem z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jak velký je rozsah zmíněných protestů?
3: Prosím, já jsem ještě přeslech otázku.
2: Jak velký rozsah je protestů?
3: Dá se, že protesty docela nabývají na síle. Ono v prvních týdnech to vypadalo spíše, že se to bude soustředit kolem hlavně města Dillí, ale v posledních dnech skutečně se rozšířilo i do dalších měst v severní i v jižní Indii.
2: Jak je možné, že hnutí má tak masivní rozměr? V čem je specifické? Jak se tato mladá generace dokáže mobilizovat?
3: No, je specifické právě v tom, že cílí na mladé lidi. Mladí lidé tvoří v Indii podstatnou část populace. Uvádí se, že více než polovina celkové indické populace je pod 25 let věku a možná dokonce třetina pod 18 let věku. A tyto mladí lidé se cítí, řekněme, neuspokojeni. Narendra Modi, současný indický premiér, při svém nástupu k moci v roce 2014, tak přislíbil desítky milionů pracovních míst ročně. To se zjevně nenaplnilo. A především mladí vysokoškoláci skutečně nenachází uplatnění, mezi nimi vysoká nezaměstnanost.
2: Proč si hnutí dalo název Šváby?
3: No, ono to souvisí s tím, jak to hnutí vzniklo. Soudce nejvyššího soudu, tak možná tak spíše omylem bych řekl, označil některé mladé lidi, kteří podle jeho soudu nepracují, jsou pouze na sociálních sítích, na internetu a tak dále, tak je označil za šváby. A zakladatel tohohle toho hnutí, nebo řekněme skoro politické strany, aby byl dýbké, tak se tohoto chytil a řekl, my jsme prostě šváby.
2: To hnutí vede Abhijit Dibke. Má tento strateg politické komunikace také nějaké politické ambice?
3: To je nesmírně zajímavá otázka. Já si myslím, že zpočátku Abhijit Dibke opravdu vystřelil spíš takový balónek, byla to recese, ale teprve po několika dnech, kdy ta recese najednou získala obrovskou popularitu na internetu, tak on pochopil, že musí nějakým způsobem reagovat, že musí přizpůsobit se tomuhle tomu velkému zájmu a možná se v něm nějaké politické ambice klubou. Nicméně samotné to hnutí nebo ta politická strana, indická strana švábů, jak by se vlastně dalo to doslova přeložit, tak samozřejmě nemá to, co je v indické demokracii nebo v indické parlamentní demokracii důležité, nemá těch finance. Bez financí není možné žádnou politickou stranu vést, fungovat. Takže spíše otázka, jestli Abhijit Dibke nechytí laso od nějaké zavedené politické strany.
2: Studenti požadují reformu školství. Je na něco takového, ale indická vláda připravená? Je reálné, aby se hnutí podařilo prosadit nějaké reformy?
3: Myslím si, že teď po tom velkém vzedmutí protestů, tak vláda premiéra Modiho bude muset nějakým způsobem reagovat, že to neskončí jenom nějakými sliby. Samozřejmě otázka, jak velké ty reformy budou, Ono v prvé řadě jde o odvolání ministra školství, v další řadě, že jde o to, aby nedocházelo tak často, skoro pravidelně k

0: ke zveřejnění testů celonárodních, můžeme to připodobnit k našemu Cermatu. A to si myslím, že se stane. Nicméně MODI docela dlouhou dobu váhal, jak reagovat, a teď je k tomu de facto přitlačen.
1: No a když se to nepodaří, co bude pak následovat? Jaké jsou zkušenosti z jiných dřívějších protestů?
0: No, zkušenosti nějaké jsou, nicméně tenhle ten protest je skutečně výjimečný tím, že ho vzali do rukou mladí lidé. To je skoro v Indii bezprecedentní situace. Ono to tak trochu připomíná nedávné protesty třeba v Nepálu, které nakonec vedly ke změně vlády, což se v Indii 100% nestane. To o tom jsem si skoro jistý. A jaký bude další vývoj, skutečně musíme se nechat překvapit. Já ještě před měsícem jsem vůbec netušil, nebo ani jsem si netroufal doufat. Možná, že by ty protesty nabraly takovouhle sílu.
1: Tak uvidíme, jak to dál dopadne. Tolik Zdeněk Štipl, indolog z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor a hezkou sobotu, naslyšenou.
0: Děkuji vám taky, naslyšenou.
1: Je s vámi sobotní Ranní plus v 7 hodin 40,5 minuty u zahraničních témat zůstáváme. Řekové, Italové a Španělé zaznamenali od roku 2019 významný nárůst cen nájmu. Příčinou přitom nejsou jen ceny energií nebo stavebního materiálu, ale také turistický ruch. Vyplývá to ze studie nadace New Economics, která zkoumala souvislost mezi objemem letecké přepravy po Evropě a cenami nájmu. Podrobnosti teď probereme s bruselskou zpravodajkou Českého rozhlasu Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kde jsou tedy dopady cestovního ruchu na ceny nájmu nejvýraznější?
2: Ty dopady jsou nejvýraznější, úplně nejvýraznější má ten dopad na ceny nájmu turismus v Řecku. Od roku 2019 tam turistický ruch zvýšil průměrné roční nájemné domácnosti o 342 eur, což je v přepočtu skoro o 9 000 korun. Významné dopady má turismus také na nájmy ve Španělsku, tam zase stouply o asi 240 eur ročně a dále také v Portugalsku a v Itálii. Ty částky, o kterých mluvím, tak to jsou celostátní průměry, takže v konkrétních turistických centrech a na ostrovech může být ten dopad ještě samozřejmě výrazně vyšší. Autoři studie také konstatují, že ve srovnání s Řeckem ty dopady ve Španělsku a Itálii nejsou zase tak vysoké, a to díky rozsáhlé regulaci nájemného ve Španělsku, a v Itálii zase podle nich hraje roli velká nabídka nájemních bytů.
1: Zdeňko, z čeho konkrétně zmíněná studie vychází?
2: Autoři srovnávají právě 12 evropských zemí, zemí Evropské unie, přičemž propojili údaje Eurostatu o vývoji nájmu a cen nemovitostí právě s počtem zahraničních cestujících, kteří do jednotlivých zemí přilétají letadlem a sledují přitom období od roku 2019 dosud. No a ten mechanismus je podle nich jednoduchý. Více turistů zvyšuje poptávku po ubytování a investičních nemovitostech. Část bytů se potom přesouvá ke krátkodobým pronájmům přes platformy typu Airbnb a rostoucí ceny nájemného se postupně promítají také do tržních nájmů. Studie neříká, že zdražení nájmu způsobili pouze turisté, ale ona vypočítává a odhaduje právě přesně tu část zdražení, která je způsobena turismem.
1: Studie také nabízí prognózy ohledně cestovního ruchu do budoucna, tak jak vypadají.
2: Autoři odhadují, že letecká doprava v Evropě vzroste do roku 2031 zhruba o dalších 10%. Nejrychlejší růst turismu očekávají opět v Řecku, také v Portugalsku a ve Španělsku, kde má počet přijíždějících turistů vzrůst o 12 až 13%. Největší tlak na nájmy pak ta studie předpokládá v Irsku, Španělsku, Portugalsku a Řecku, kde by samotný turistický ruch mohl do roku 2031 zvýšit roční náklady domácností na nájemné o dalších zhruba 160 až 250 eur. Jedním ze závěrů této studie tak je, že turistický průmysl sice pumpuje do ekonomiky evropských zemí miliony eur ročně, ale pro místní lidi mimo tento biznis může naopak přinášet různé nevýhody nejen z hlediska přelidnění a znečištění, ale právě také z hlediska rostoucích životních nákladů.
1: Tolik Brusel Moravská zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. Děkujeme za informace a za téma. Hezký víkend, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Je s vámi sobotní a ranní vysílání Českého rozhlasu plus půl minuty před 7:45 se podíváme na to, o čem píšou dnešní zahraniční média. A ve studiu je teď se mnou Lukáš Pastejřík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak co píšou zahraniční noviny?
3: Který z lídrů polské pravice se přepočítal, se teprve ukáže. To píše polský deník Řeč pospolita o štěpení konzervativní národovecké strany Právo a spravedlnost. Deník to podává jako politickou přestavbu, jakou země dlouho nezažila. V sázce je podle něj důvěra voličů, dominance pravice a schopnost složit koalici po parlamentních volbách, které Polsko čekají příští rok.
1: Právo a spravedlnost PiS ovládlo dvě volební období od roku 2015. Poslední tři roky je v opozici, ale do loňska vedlo v průzkumech veřejného mínění. Od minulého podzimu ale jeho preference slábnou a dostala se před ní liberální občanská platforma, která teď vede vládní koalici.
3: Bývalý premiér PiSu Mateusz Morawiecki to chtěl řešit mimo jiné tím, že se stranu pokusí rozšířit. Morawiecki proto založil spolek Rozvoj Plus, pokračuje Řeč pospolita a vysvětluje, že právě to použilo stranické vedení k zásahu proti jeho snaze. Předseda Jaroslav Kaczyński nařídil straníkům, aby opustili všechny politicky aktivní spolky a podepsali prohlášení věrnosti.
1: Morawiecki a dalších více než 30 poslanců strany to do stanovené hodiny neudělali a Kaczyński tak včera veřejně ohlásil jejich vyloučení ze strany. Oznámení přitom podal tak, že se poslanci sami rozhodli odejít, upozorňuje Řeč pospolita a odhaduje, že Morawiecki se svými spojenci napřed vytvoří frakci v parlamentu a potom i samostatnou stranu. Dočtete se v Řeč pospolitě.
3: Německý deník Handelsblatt píše o nových trhlinách v takzvané požární zdi proti krajní pravici. Jde o zásadu nijak politicky nespolupracovat s pravicově populistickou stranou Alternativa pro Německo AfD. Týká se to samozřejmě i tradičních neonacistů a toto pravidlo dosud zavedené německé strany úzkostlivě dodržovaly.
1: Teď se o ní začalo víc diskutovat i v Křesťanské unii CDU-CSU. Ve straně, kterou dřív vedla třeba Angela Merkelová a teď na spolkové úrovni vládne se sociálními demokraty. Jako poslední zpochybnil vlivný zemský premiér Saska Michael Kerčmer.
3: Všichni, kdo stále mluví o požárních stěnách, podle něj nechápou měnící se dobu a vyzývá, aby jeho strana mluvila se všemi, kteří o to stojí, cituje Handelsblatt a poukazuje na průzkumy veřejného mínění. Podle nich míří AfD za jasným vítězství v blížících se zemských volbách minimálně jedné spolkové zemi bývalého východního Německa.
1: Kretschmerovi zarytě odporuje spolkový kancléř a předseda CDU-CSU Friedrich Merz, podle kterého by to bylo možné v jakékoliv jiné evropské zemi, jedné v Německu, kde by bylo z historických důvodů daleko závažnější, parafrázuje kancléře Handelsblatt a pochybuje o tom, že to jeho strana opravdu dodrží. Druhá možnost, která je početně alespoň trochu reálná, je spolupracovat na zemské úrovni s antikapitalistickou stranou Levice. Jenže i proti ní vyhlásila CDU-CSU požární zeď, dodává Handelsblatt.
3: Jemenští povstalci Husijové otevřeli druhou frontu ve válce mezi Íránem a Spojenými státy. To píše americký deník Wall Street Journal o útocích na saudsko-arabské tankery. Povstalci navíc vyhlásili námořní blokádu Saudské Arábie a podle informací deníku to dělají v těsnější spolupráci s Íránem, než byli dřív zvyklí.
1: Wall Street Journal varuje, že tím dále sílí tlak na světový obchod a může to podle něj do války vtáhnout další státy. Kromě už zasažené Saudské Arábie taky Pákistán. Ten se dosud snažil střety v regionu mírnit, ale má se Saudskou Arábií dohodu o vzájemné obraně. Tolik píše Wall Street Journal a s ním také odkládáme zahraniční noviny. Pročetli jsme je s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce. Díky za to, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: 7:48 posloucháte sobotní ranní plus a tady je krátký přehled zpráv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. A Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura také pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy. A Spojené státy letos zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí je letošní rok nejhorší od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymýcena. Spalničky jsou jednou z nejčastějších příčin dětských úmrtí. A po zprávách komentář, ten pravidelný sobotní, připravil Petr Švarc.
4: Léto je v plném proudu, ale okurková sezóna u nás zatím rozhodně nenastala, byť se už objevilo první letošní pozorování údajné velké černé kočkovité šelmy v české krajině. Prezident Pavel vetoval Babišově vládě poprvé zákon, ten o uvolňování rozpočtové zodpovědnosti, který má vládě umožnit jednodušší zadlužování státu, který už sněmovně vrátil i Senát, proti kterému se vyslovují například i členové Národní rozpočtové rady. Vládní koalice ale ujišťuje, že veto ve sněmovně už v srpnu přehlasuje a vzhledem k rozložení sil s tím nebude mít problém. Jenže Babišův kabinet už teď tvrdě naráží na zeď jménem ekonomická realita. Tento týden vláda přijala návrh úpravy důchodů a ve výsledku si mají o 500 každých 5 let polepšit seniori nad 80 let. Zlepšení má čekat i pracující důchodce. Naopak se nedostalo na zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech ani na zvýšení valorizace důchodů, dva z nejdůležitějších předvolebních slibů hnutí ANO, které jí zajistily hlasy zástupů voličů a které obsahuje i programové prohlášení Babišovy vlády. Nutno říci, že se vláda v tomto ohledu zachovala na své poměry rozpočtově velmi zodpovědně. Podle propočtu ministerstva práce by jen ono zastropování zvýšilo roční náklady na důchody do poloviny století o nějakých 125 miliard, což je něco jako bambilion. A ona valorizace by rozpočet stála velmi podobně. Teď vyžaduje ministerstvo financí přesnější výpočty a koaliční politici tvrdí, že se obě záležitosti objeví v příští novele důchodů. Jenže kolik to bude stát, si současní vládní politici mohli alespoň přes palec spočítat, ještě než to slibovali. Jenže sliby se slibují. Celý týden na domácí scéně byl plný podivností. Například ministryně financí Schillerová jeden den ujistila odboráře pražského letiště, že vláda rozhodně nehodlá letiště prodávat, aby druhý den premiér Babiš přišel s tím, že chce dát značnou část akcií na burzu. Šéf vládní SPD a předseda sněmovny Okamura navrhl na sociální síti zrušení 9. tříd, prý by to přineslo rozpočtu 50 miliard ročně, což mimochodem odborníci považují za naprosté hausnumero. Od Okamury to má logiku alespoň v tom, že podle průzkumů voličské jádro jeho hnutí nějakou vyšší úrovní vzdělání rozhodně netrpí. Ministr školství Plaga z hnutí ANO se ale z takového nápadu pochopitelně obrazně osypal, odmítl ho a upozornil i na konflikt s programovým prohlášením vlády, jenže jeho stranickému šéfovi premiéru Babišovi se takový nápad líbí a ještě by prý zkrátil i roky na vysokých školách, prý by to ulevilo studentům i jejich rodičům. A také by se žáci a studenti mohli dříve zapojit do pracovního procesu. A komu dnes záleží na tom, že úroveň vzdělání rozhoduje o úspěchu celé společnosti. Šéf motoristů sobě, ministr zahraničí Macinka, vyrazil do Chorvatska sdílet zkušenosti s jadernou energetikou a sebou si vzal svého stranického kolegu, ministra pro sport Šťastného. Pravda, Chorvatsko nemá na svém území žádnou jadernou elektrárnu, jednu ale spolu vlastní ve Slovensku, kde mají dobré cyklisty. Za diplomatický výprask a ostudu na summitu NATO v Ankaře, když se státníci z ostatních zemí divili, jak to, že v čele delegace není český prezident, ale sedí až v druhé řadě, což propálil i slovenský prezident Pellegrini, může podle premiéra Babiše ústavní soud, protože neurčil, že má hlava státu v čele delegace být. Přitom to, že hlavou delegace bude premiér Babiš, rozhodl právě jeho kabinet. Prezident Pavel naopak počítal s tím, že českou delegaci po předběžném opatření ústavního soudu povede, ale vláda se postavila tvrdě proti, včetně Babiše samotného. Jenže když to Babiš říkal, zřejmě neměl po ruce poznámky, jak se má ke sporu s prezidentem vyjadřovat, které omylem ukázal na kameru při jednom ze svých předchozích vystoupení a pak tvrdil, že o nich vlastně neví a asi mu je poslal nějaký příznivec. A to už vůbec nemluvím o tom, že se podle Babiše nestalo Česko členem Evropské protiraketové koalice také proto, že ho o tom nikdo dopředu neinformoval a ministerstvo obrany to nedalo na Bezpečnostní radu státu, což je podle něj neuvěřitelné. Nejen to, chtělo by se dodat. Aspoň týden bez podivností přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus sobě i celému světu Petr Švárc.
1: Za 6 minut bude 8 hodin a před dalšími zprávami pro vás máme ještě jeden rozhovor. Účast českého týmu na mistrovství světa ve fotbale v některých dnech navýšila tržby českých restaurací. Jak ukazují data společnosti Dotykačka, tak nejvyšší nárůst byl při zápase s Jihoafrickou republikou. Jako jediné české utkání se totiž nehrálo pozdě v noci ani nad ránem a díky tomu stouply tržby v hospodách skoro o polovinu. O spojení sportovních akcí a návštěv restaurací teď budeme blíž mluvit s předsedou sekce gastronomie v hospodářské komoře Lubošem Kastnerem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Ve čtvrtek 18. června, kdy hrálo Česko na fotbalovém mistrovství světa s Jihoafrickou republikou, měly české restaurace jedny z největších tržeb v letošním roce. Porazili i hokejový šampionát podle vás?
5: Neporazili ho tou délkou, protože jednalo se o jeden zápas, možná o jeden poločas spíše, když se podíváme na průběh zápasu, ale mistrovství světa má daleko větší dopad, bohužel, než mistrovství světa ve fotbalu, pokud se koná někde v zemi, kde to nedovoluje dobré vysílací časy. Já věřím, že až bude mistrovství světa, doufujeme s českou účastí v Evropě nebo ve lepších vysílacích časech, tak možná bude mít i tou délkou trvání měsíc určitě možnost porazit hokejové mistrovství.
1: Zvedly se tržby při zápase s Jihoafrickou republikou po celém Česku, anebo jsou místa, kde byla návštěvnost restaurace vyšší oproti jiným?
5: Zvedli se po celé České republice 11% za celý den a 32% během zápasu. To je opravdu efekt toho jednoho zápasu, toho očekávání. I bych řekl, že, nebo to byla návštěvnost, ale tržby dokonce vyrostly od skoro 20% a o 30% během toho zápasu. To znamená, ten zápas, který byl opravdu v tím časem nejpříznivější, tak jsme viděli, že opravdu Češi šli fandit napříč Českou republikou a trochu zlomili takovéto sezení doma. Oni opravdu se chtěli vidět, chtěli ukázat, možná i dát na Instagram to, že nesedí doma, ale že opravdu šli i ven podpořit český tým, takže mělo to velký efekt, dokonce nejenom na jídlo, ale primárně samozřejmě na pivo. Prostě hospody rostly, vy jste to sám zmiňoval, a pivo narostlo v ten den o polovinu, respektive o 52%. Takže kéž by bylo více takových zápasů, nicméně česká repre nepředvedla ten nejlepší výkon a bohužel to tímto skončilo, tímto zápasem pro české hospody.
1: A přesto, kterým typům podniků ten fotbalový zápas pomohl nejvíc? Bylo to především tradiční hospody, sportbary nebo také restaurace zaměřené hlavně na jídlo?
5: Tak člověk by typl, že ty sportbary by vystřelily nejvíce v tom výsledku, nicméně hospody vládly dvojnásobně více než sportbary. V restauracích to navýšení dopadlo mírně, samozřejmě týkalo se to spíše těch regionálních restaurací, které mají, dejme tomu, televizi v prostoru restaurace, což není úplně typické, ale hospody vládly, hospody se na to i připravovaly. A u toho zápasu, který byl v ten dobrý čas, tak tam opravdu nezůstala jediná televize vypnutá.
1: Když se vezmeme mistrovství světa ve fotbale jako celek, tedy vyřazovací boje, které už byly bez české účasti, zvedlo těch 6 týdnů fotbalu českým hospodám plošně tržby?
5: Malinko, nebylo to významné a bohužel ten červen čekáme stále na celá data. Tam máme obavy, že dokonce červen jako celek se propadl, dokonce i oproti květnu a zcela určitě oproti předchozímu roku. Tam jsou opravdu na vině ty vysílací zápasy, protože ty začátky byly kolem 10. 11. hodiny a to se nedá prostě uvažovat, že by to někomu pomohlo. A Češi, byť jsou velcí fotbaloví fanoušci, tak nelze předpokládat, že budou fanit Paraguaji nebo jiným týmům, Maroku třeba v české hospodě. To prostě se úplně neděje, takže tam bohužel česká gastronomie, zejména ta hospodská pivní, to možná na oko tak bylo, počasí bylo dobré, ale bohužel lidé nepřišli.
1: Co dokáže přitáhnout ještě jiného do restaurací? Jiné sportovní události, třeba tenisové Grand Slamy, Tour de France nebo olympijské hry?
5: Tour de France je zajímavý efekt, je taký doplňkový efekt, protože jede se odpoledne, dojíždí se kolem té 5., 6. hodiny. Ne každý je fanoušek cyklistiky, ale u Tour de France je to takový doplňkový sport během odpoledne. Co je důležité, tak třeba když restaurace, hospoda udělá promítací plátno, udělá z té projekce trochu show, nespoléhá jenom na takovou tu televizi někde v rohu, ale opravdu tomu pro přenosu jde naproti, udělá možná malinko speciální menu nebo obsluha se převleče do dresu, tak to jsou věci, které prostě pomáhají a marketingově zejména, protože ten Instagram je opravdu marketingovým okénkem té hospody a z televizí standardní se tam moc parády neudělá, takže musí se tomu jít trochu naproti a když jsme to viděli třeba u hokejového mistrovství světa, tak i třeba dekoracemi uvnitř restaurace nebo u vchodu nebo na sklech, vitrínách nebo oknech té restaurace, ta restaurace musí tomu naproti. Sama televize a standardní hospoda to prostě nedotáhne do vyšších výsledků.
1: Dodává předseda sekce gastronomie v hospodářské komoře Luboš Kastner. Díky moc za rozhovor a hezký víkend. Naslyšenou.
5: Moc díky a všem také hezký víkend. Vypadá to krásné počasí, tak doufáme, že zajdou i lidé na pivo.
1: Taky doufáme. Tolik teď zprávy, které o prázdninách vysíláme společně s Radiožurnálem.
6: A dobré ráno, je 8 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
7: Ukrajina očekává další masivní ruský útok. Tři čtvrtiny absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve vodním slalomu. Kratochvíl získal mezi muži bronz. Pozor na omezení na dálnici D5 z Plzně do Prahy mezi kilometry 16,5 a 15. A bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy.
9: My známe od rozvědok.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že podle informací rozvědky a ukrajinských partnerů Rusko už připravilo rakety pro další masivní úder. Zelenský také kritizoval pořadatele výstavy bezpilotních technologií, kterou včera u Kyjeva zasáhly ruské rakety. Zahynulo přitom 10 lidí a 100 bylo zraněno. Zelenský důrazně připomněl, že ve válečných podmínkách a s takovým nepřítelem, jakým je Rusko, nelze pořádat žádné zbrojní výstavy s velkou účastí lidí a navíc v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Španělský premiér Pedro Sánchez dnes zamíří do středního Španělska, kde hasiči bojují s velkým lesním požárem. Podle deníku El Mundo tam oheň spálil přes 20 000 hektarů. Úřady proto evakuovali přes 30 000 lidí a dalších 20 000 naopak musí zůstat ve svých domovech. Uvedlo to španělské ministerstvo vnitra. Tamní vláda taky vůbec poprvé vyhlásila celostátní stav nouze kvůli lesním požárům. Více než tři čtvrtiny řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Pět povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
11: Typicky se jedná o nějaké závažné delikty řízení bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení pod vlivem vyšších dávek alkoholu či návykových látek. A další skupina, tak to jsou řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky.
7: Letní filmová škola v Uherském Hradišti ocení Jiřího Lábuse. Herec převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
12: Jiřího Lábuse si vážím a je nesporné, že patří vlastně do toho hereckého etalonu české kinematografie, ale já třeba osobně si ho vážím hodně, protože on se otvírá i malým projektům, amatérským projektům, studentským projektům, krátkým filmům, mladým tvůrcům a myslím, že to je velmi důležité.
7: Výroční cenu letos obdrží celkem čtyři osobnosti. Vedle Lábu se ještě herečka Anja Geislerová, francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu.
8: Sport.
13: Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu už 6 medailí. Mezi kanoistkami zvítězila v americké Oklahomě Tereza Kneblová. Bronz mezi muži vybojoval Lukáš Kratochvíl. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 19. etapu Tour de France. V čele průběžného pořadí má víc než 7-minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a udělal další krok k obhajobě vítězství. Pogačar nejprve dohnal vedoucí trojici cyklistů v závěrečném stoupání na Alpe d'Huez a na posledním kilometru zrychlil a soupeřům ujel. Slovinec finish hodnotil v rozhovoru pro web závodu.
14: Na prvním kilometru stoupání jsem cítil, že mám dobré nohy a že už nezbývá moc soupeřů, kteří by mohli jet se mnou. Tak jsem to zkusil. Hodně se soustředil na cíl, jel jsem proti skvělým závodníkům, ale i díky tomu, že oni bojovali mezi sebou, jsem nakonec zvládl etapu vyhrát.
13: A v předposlední den Tour de France dnes čeká cyklisty královská 171 km dlouhá etapa.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na D5 u Berouna a také na D35 u Olomouce. Na D5C z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Beroun centrum. Mezi 16.5 a 15. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na D35C mezi Lipníkem nad Bečvou a Mohelnicí počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Olomouce. Mezi sjezdy na Brno a Tovačov pracují na údržbě mostů na 268. kilometru. V obou směrech mají zavřený vždy levý pruh, výrazněji se ale nezdržíte. A v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi na trase Lovosice-Děčín. Do neděle je neprůjezdná přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Je to kvůli opravám na mostě, dá se to objet přes město nebo podál. D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude slunečno, čekejte jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: A v 8 hodin 6 minut ladíte sobotní ranní plus a tady jsou témata, která rozebereme v příštích minutách. 6 mrtvých po ozbrojeném střetu palestinské obce Tel, co se na západním břehu skutečně stalo a hrozí další eskalace. Češi by mohli jezdit do Číny bez nutnosti zařizovat si víza. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se SPD při svých návštěvách Pekingu a Šanghaje zahájil jednání o jejich zrušení. Kdyby se toho mohli čeští turisté dočkat? A zatímco poslanci mají letní přestávku, senátory čeká důležité rozhodování. Na programu je i zvýšení rodičovského příspěvku až na 400 tisíc korun, co přesně novela změní. Je sobota 25. července. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
8: Ranní plus.
1: Po střelbě na okupovaném západním břehu Jordánu zemřeli 4 Palestinci a 2 Izraelci, uvedli to palestinské úřady a izraelská zdravotní služba. Okolnosti střelby dosud nejsou zřejmé. Podle webu Times of Israel se to stalo u palestinské vesnice Til po příchodu židovských osadníků. Izraelská armáda celou oblast uzavřela, oznámila také přípravu rozsáhlé vojenské operace na okupovaném západním břehu. Akci označila za protiteroristickou, jak píše server Times of Israel. Ozbrojené složky zrušily také víkendové volno pro vojáky sloužící na západním břehu. Podle armády je to v souvislosti s ranní střelbou u palestinské vesnice Til. Naším hostem je mezinárodně politický analytik Milan Slezák. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
1: Co můžeme tedy v tuto chvíli o průběhu střetu říct s dostatečnou jistotou? V čem se zásadně liší verze izraelské armády a výpovědi palestinských představitelů?
16: Tak zásadní odlišnost samozřejmě najdeme, protože už jenom to, že izraelská armáda mluví o skupině turistů, které přišla na pomoc, zatímco Palestinci mluví o radikálních osadnících židovských, kteří napadli tu vesnici a proti kterým se pouze Palestinci bránili, tak dá tušit, že ty verze jsou opravdu zdánlivě naprosto rozdílné. Nicméně, když dovedeme číst mezi řádky a troufneme si rekonstruovat tu událost jistou mírou pravděpodobnosti, tak asi dojdeme k tomu, že ta skupina těch takzvaných turistů, o kterých jsem mluvil před chvílí, byla na území, kde neměla být, aniž by si to předem domluvila, a že tam vstoupili s jasným cílem vyvolat nějaký incident, provokovat nebo se případně pomstit. Ten incident se nicméně neodehrál ve váku. Já se nebudu vracet příliš zpátky, jenom řeknu, že tomu pátečnímu incidentu předcházely jiné incidenty ve čtvrtek, a to byly dva útoky nožem, palestinské útoky nožem na Izraelce, v jednom případě civilistu, v druhém případě na vojáka, a ten třetí útok nožem palestinský byl zmařen v zárodku, jak se zdá. Takže je možné, že ti osadníci i s odvoláním na tyto útoky se rozhodli jaksi mstít. To by nebyl první případ, ale nebyl by to také první případ nevyprovokovaného násilí, které tito radikálové spáchali na Palestincích.
1: Proč je právě okolí Nábulusu a severní část západního břehu v poslední době tak častým dějištěm násilných střetů?
16: No, to má mnoho důvodů. Za prvé, v těchto místech, v některých místech se koncentrují palestinští radikálové, zejména v uprchlických táborech, a platilo to hodně dlouho třeba pro město Janin. Jsou tam také ale židovští osadníci, z nich většina je radikální a vyhledává střety s Palestinci, zejména v posledních letech od začátku války v Gaze, od vpádu, brutálního vpádu Palestinců z pásma Gazy do Izraele. No a třetí faktor je, že to pásmo je rozdrobené na několik oblastí, v nichž neplatí stejné zákonitosti. Já už jsem mluvil o tom, že ti takzvaní turisté byli na místě, kde neměli co dělat bez předchozí konzultace. Ono jde o to, že západní břeh Jordánu, kterému se v Izraeli říká také Samaří a Judea, s odvoláním na to, co tam bylo kdysi, za jaké státní útvary, tak je rozděleno do těch tří částí, o kterých jsem mluvil. Část A je plně spravovaná palestinskou autonomií, a to se týká i bezpečnostních záležitostí. Část B sice palestinská autonomie spravuje administrativně, ale o bezpečnost tam dbá izraelská armáda. No a část C je čistě izraelská, tedy alespoň co do výkonu administrativy a bezpečnosti. A právě ti ostatníci, o kterých jsem mluvil, šli do těch území, kde neměli být bez předchozí konzultace s izraelskou armádou. Takže to byl jeden a možná ten nejdůležitější moment celého toho incidentu. Určitě tam tedy šli minimálně s tím cílem, aby vyvolali incident.
1: Izraelská armáda také uzavřela okolí Nábulusu, posílala tam své jednotky a oznámila rozsáhlejší bezpečnostní operace. Co můžou tato opatření znamenat pro místní obyvatele a pro další vývoj situace?
16: No a teď mluvíme o místních obyvatelích jako o Palestincích, předpokládám hlavně.
1: Ano.
16: Ano. No tak samozřejmě nepohodlí, další izraelské kontrolní body, během skrz něž bude daleko obtížnější cestovat, bourání domů těch, kteří zaútočí na Izraelce, zatýkání, preventivní operace, větší přítomnost izraelské armády, a ještě k tomu po tom incidentu pátečním vzroste nebezpečí toho, že další izraelští osadníci budou chtít vzít takzvané věci do svých rukou.
1: No a co celkový dopad na Blízký východ? Co tato operace vnáší do celé současné atmosféry v oblasti?
16: No samozřejmě to není nic příjemného, samozřejmě to hrozí velkými dopady, ale už to zase na druhou stranu není to, co by to mohlo být před nějakými 20 lety. Víte, mnohé arabské státy, které byly velkými sponzory arabské věci, palestinské věci, tím chci říci, se tak trochu, a Palestinci si na to sami stěžují, od Palestinců odvrátili. Mají také jiné starosti, například pro Saudskou Arábii je dnes daleko důležitější vztah Iránu než ochrana Palestinců. Tím nechci říci, že by Saudové na Palestince úplně rezignovali. Ale zkrátka ty priority se od té doby trochu posunuly.
1: Dodává mezinárodně politický analytik Milan Slezák. Děkujeme moc za vaši analýzu. Naslyšenou.
16: Mějte se hezky.
1: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v 8 hodin 13,5 minuty. Jdeme na další téma. Náhradní večeře korespondentů Bílého domu, kterou v dubnu přerušil pokus o atentát, se tentokrát odehrála bez střelných incidentů. Za to s hodinovým projevem amerického prezidenta plným urážek novinářů a politických oponentů. Na koho útočil a jak na něj sál reagoval, to už probereme se zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
1: Připomeňme nejdřív, proč té minulé večeře sešlo a co je to za událost?
7: Večeře korespondentů Bílého domu, to je taková více než stoletá tradice. Jednou ročně se sejdou novináři, kteří píší nebo referují o prezidentovi, rozdají se novinářské ceny, oslaví se a připomene se svoboda tisku a tradičně prezident na ní vtipkuje, hlavně teda na vlastní účet. A ta letošní dubnová, ta skončila po pár minutách programu, protože tam padly výstřely, tajná služba musela prezidenta okamžitě evakuovat, útočník mimochodem čelí žalobě z pokusu o atentát, hrozí mu doživotí. Nicméně toto byla náhradní večeře za ten dubnový termín. Konala se i v jiném hotelu Waldorf Astoria v New Yorku, ale s mnohem menším počtem hostů a samozřejmě s mnohem přísnějším dohledem.
1: Koho konkrétně si tedy prezident vzal na mušku a co přesně zaznělo?
7: Tak už víme, že sebe rozhodně ne, ale všechny, prakticky všechny v sále čelili jeho útokům nebo invektivám. Například hned v úvodu označil novináře za největší skupinu lidí s Trumpovým syndromem šílenství, jaká kdy byla pohromadě. Ten Trumpův syndrom šílenství, to je syndrom, který prezident tvrdí, že lidé paušálně nenávidí Donalda Trumpa. Potom tam byla například moderátorka CNN Caitlin Collinsová, to je taková slavná moderátorka, získala cenu ten večer, tak jí vzkázal, aby se usmívala, že má pěkné místo ve fake news CNN. O její ocenění označil za falešné, protože prý bylo celé o něm. Jiného moderátora Dona Lemona zase nazval nejhloupějším mužem v televizi, reportéra ekonomického deníku Wall Street Journal označil za nezaměstnatelného, to je přitom slavný reportér, který získal cenu, a podobně došlo i na Bruce Springsteena, Joea Bidena, Adama Schiffa, senátora. Sál podle Washington Postu většinou jen ohromeně mlčel, zasmál se vlastně jedinému vtipu na začátku, to ještě byla taková jakoby lepší nálada, že tu svíčkovou, respektive to maso, které tam pojídají, ty stejky, takže osobně přejel autem ministr zdravotnictví Kennedy krávu, aby ty stejky tam mohly být doručeny.
1: Tahle večeře bývala oslavou svobody tisku, kde si komik utahuje z prezidenta. Kdo si z Trumpa utahoval letos?
7: Nikdo, a to je možná ten nejvýmluvnější moment toho večera, protože ano, přesně jak říkáte, podle tradice si komik, který tam vystupuje, vybírá prezidenta, a je to opravdu legrace, bývala v minulých letech legrace na obou stranách, ten komik je většinou útočí nebo dělá si vtipy z obou stran, i z novinářů, i z prezidenta. Nicméně tady na tom pódiu už druhým rokem chyběl, a to proto, že po loňském tlaku Bílého domu asociace novinářů, která to pořádá, ten večer tak upustila od toho plánu ho mít a místo něj vystoupil mentalista, ten už měl vystupovat tedy v tom dubnu také. To bylo takové zajímavé vystoupení, on hádá a dokáže skutečně uhodnout z nepochopitelných důvodů různé věci, kdo byla vaše láska v první třídě, kolik máte v kapse dolarů, což tedy přesně uhodl u ministra spravedlnosti Toda Blanche. Je to vlastně jiné vystoupení, než jaké tradičně bylo.
1: Dorazila jen asi čtvrtina hostů proti dubnu. Proč tolik novinářů účast odřeklo?
7: Oni se sešli dva důvody. Ten první je prostě čistě lidský. Pro řadu těch novinářů ta dubnová střelba byla traumatická. On zavládl velký chaos, nikdo nevěděl, co se bude dít. A nechtělo se jim vracet na to místo, kde leželi pod stoly nebo do té situace. Ten druhý ale je takový principiální, bych řekla, protože část novinářské obce kritizuje vůbec to, že jejich kolegové na to setkání s prezidentem šli. Tvrdí, že to je i ta asociace
17: asociace vydala takové prohlášení předtím, podepsalo je několik set novinářů, že večeře s prezidentem, jehož administrativa předvolává reportéry New York Times, žaluje redakce, zpochybňuje vysílací licence televizí, že to vlastně znamená, že tu situaci normalizují a přispívají k té normalizaci. Takže výsledkem bylo, že ze 3 000 pozvaných novinářů přišla asi čtvrtina.
1: Tolik zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech Jana Ciglerová. Děkujeme za toto téma. Naslyšenou.
17: Pěkný den.
1: 8 hodin 18,5 minuty je s vámi sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a jdeme na další příspěvek. Češi by se už brzy mohli přidat k turistům z téměř celé Evropské unie, kteří můžou vyrazit do Číny bez vyřizování víz. Česko a Litva jsou jediné dva státy unie, které tuto povinnost mají. Členové české sněmovní delegace možnost zrušení víz otevřeli při návštěvě Číny. V Pekingu a Šanghaji jednali také o posílení přímých leteckých spojení.
18: Na velké čínské zdi nedaleko Pekingu se mezi asijskými turisty proplétají lidé z celého světa. Slyšet je angličtina, ruština nebo třeba španělština. Poprvé jeden z nových divů světa navštívila Julia z Ruska.
19: Je to místo plné historie. Cestujeme jen 2 týdny.
18: Nebo Američan Joseph.
20: Fakt jsme se sem chtěli podívat. Nakonec je to jeden z divů světa. Myslím, že když se řekne Čína, tohle místo je pro většinu lidí to první, co si vybaví. Možná spolu s terakotovou armádou. Takže já jsem fakt rád, že jsme se sem vydali. Je to tu krásné.
18: K turistům z celého světa by se snadněji mohli přidat i ti čeští. O zrušení vízové povinnosti jednal v Číně při své oficiální návštěvě i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
21: Už naši představitelé, to znamená diplomati a podobně, že to rozpracují všechny ty kroky, takže čím dřív to bude, tím lépe.
18: Pomoci by mohlo i více přímých leteckých linek mezi oběma zeměmi, doplňuje ředitel kanceláře Czech Tourism v Číně Lukáš Pokorný.
22: Ty cíle pro toho čínského turistu zůstávají takové ty hlavní. Tím prvním samozřejmě Praha. Tam láká ta atmosféra, romantika, historie. Ta je následovaná Českým Krumlovem a poté města lázeňského trojuhelníku, jako jsou Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně.
18: Předseda sněmovny chce také do Česka dostat výstavu terakotové armády. To je podle Okamury teď reálnější, než aby Česku Čína zapůjčila pandu velkou. O tom se mluvilo hlavně v době, kdy Čínu navštívil tehdejší prezident Miloš Zeman. Pandu Peking pouze půjčuje, jde totiž o ohrožený druh. Zároveň jde o nástroj čínské zahraniční politiky.
21: Panda má svoje nároky, kdežto vojáci z terakotové armády jsou samozřejmě připraveni stát v celém pluku všude a kdykoliv.
18: Kromě terakotové armády chce Okamura dostat do Česka i více čínských turistů. Podle Lukáše Pokorného je výhodné i propojení více destinací ve střední Evropě.
22: Takový ten nejvíc klasický čínský balíček je řekněme 10 až 12 dní a do toho 3 až 4 destinace. Nicméně opět zase sledují ten současný trend a nyní plánujeme například kombinaci pouze Česká republika, Rakousko, případně pouze Česká republika v propojení s Německem.
18: Do Česka teď míří kolem 200 tisíc čínských turistů ročně. Před pandemií koronaviru to bylo 3x tolik. Z Pekingu Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: 8 hodin 21,5 minuty posloucháte sobotní ranní plus a tady je krátký přehled zpráv. Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu. Naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy. A přístav v polské Gdyni může nově odbavovat největší lodě na světě, informuje o tom Polský rozhlas. Do přístavu včera připlula největší kontejnerová loď, aby jeho 100 let dlouhé historii. MSC Venice má 399 metrů na délku, 54 metrů na šířku a vejde se na ní skoro 19 tisíc kontejnerů. Loď mohla do Gdyně připlout díky modernizaci přístavu v posledních letech. Poslanci jsou na prázdninách už přes týden, vláda má poslední zasedání před letní pauzou v pondělí, příští týden ve středu pak ale zasednou ještě senátoři. Na programu budou mít i novelu, která zvyšuje rodičovský příspěvek. Ten by měl od příštího roku vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. A s podrobnostmi už je ve studiu Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
0: Dobré víkendové ráno.
1: Ústavně právní výbor senátu doporučil schválit novelu tak, jak přišla ze sněmovny, přesto se do ní možná nějaká změna dostane. Jaká?
0: Tak část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. A to tak, aby začala platit od roku 2028. V senátu chce návrh prosadit třeba místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09.
2: Zdá se, že v tuto chvíli vzniká nějaká iniciativa uvnitř senátu, která by měla mířit k tomu, aby se napsal pozměňovací návrh, který by nám politikům trošku vyrazil zbraně z rukou, tak abychom ze sebe nedělali ježíšky, kteří jednou za 4, za 5 let přijdou a udělají grandy, že zvýší absolutní částku rodičovského příspěvku. Tak by to fungovat nemělo. Mělo by to fungovat skutečně nějak automaticky, ať už navázáno na vyšší inflace nebo na minimální mzdu, případně na průměrnou mzdu. O tom se teď ještě bavíme.
0: Část senátorů je ale toho názoru, že taková změna musí být předem důkladně prodiskutovaná. Myslí si to třeba místopředsedkyně ústavně právního výboru senátu Ivana Váňová z klubu KDU-ČSL a nezávislí.
3: Rozhodně teď já třeba za sebe tady tento návrh zákona podpořím, protože bude to velké plus pro rodiny a do budoucna je skutečně na místě se bavit, co dál.
0: Dodám, že i sněmovní opozice o možné valorizaci uvažovala, do novely se ale ve sněmovně nakonec žádný z návrhů nedostal.
1: Novela zákona počítá i s úpravou takzvané superdávky. K tomu mají senátoři nějaké výhrady?
0: Ne, nemají. Podle senátorů ústavně právního výboru je úprava superdávky, tak jak přišla ze sněmovny, správná. Počítá mimo jiné s tím, že podpora na bydlení v superdávce by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Pokračuje předseda ústavně právního výboru senátu Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
23: Mění se tam přístup k výši toho nájemného při tom výpočtu, protože dneska to bylo prostě Praha, Brno, Ostrava a pak obce do 70 tisíc a nad 70 tisíc, ale to si musíme přiznat, že v každém okresu je úplně jinak, takže si myslím, že tohle cesta správným směrem řešit to podle okresu a nikoli podle počtu obyvatel. Já si myslím, že potom to ani nebude ten tak na to, aby do těch větších měst se stěhovali ti lidé kvůli té vyšší superdávce.
0: Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelky a samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo od 7. Pro úplnost dodám, že takzvaná superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti.
1: Poslanci tedy teď mají takzvané parlamentní prázdniny, ministři se sejdou v pondělí naposledy před těmi vládními. Čeká volno taky senátory?
0: Nečeká, ti se většinou scházejí totiž podle toho, kolik zákonů jim přijde z poslanecké sněmovny. A taky jednání čekají i v srpnu, dokonce možná i třídenní, tedy delší než obvykle. Senátoři by měli mít na programu zákony, které byly ve sněmovně sporné. Jednat by měli o znovuzavedení elektronické evidence tržeb EET, o novele stavebního zákona, zákonu o státních úřednících nebo o zpřísnění pravidel jednání sněmovny, tedy o změně jednacího řádu dolní komory parlamentu.
1: Tolik Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme za tento souhrn. Hezkou sobotu, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Za 3,5 minuty bude 8:30 a v sobotním ranním plusu se ještě podíváme do zahraničí. Dalmácie má nového oblíbence a hvězdu internetu. Je jí jméno Delfín Oliver, který z nějakého důvodu nežije s jinými příslušníky svého druhu, za to si velmi rád zaplave s lidmi. Detaily má naše spolupracovnice v Chorvatsku toho času ve Splitu, Téa Veseláková. Dobré ráno.
24: Dobré ráno. Máš pravdu, podle odborníků a taky úřadu je potřeba myslet na to, že jde o divoké zvíře a že lidé by se k němu neměli přibližovat, zejména vyzývají k opatrnosti rodiny s dětmi, jenomže Oliver se přidává k potapěčům a plavcům sám, takže s tím nejde až tak moc dělat. No a někteří zkušenější, zejména potapěči, říkají, že byť už se s divokými delfíny ve vodě potkali, tak nikdy k ním žádný se nepřibližoval tak moc a Olivera popisují jako aktivního a velmi rozverného jedince.
1: Teo, kde Oliver žije?
24: Nejčastěji je k vidění kolem Novigradu, Maslenice nebo Obrovce, to jsou města poblíž Zadaru. Novinář a profesionální potapěč chorvatského serveru Morsky Igor Gojič delfína vyfotil. Dělal to hlavně, aby zjistil, v jakém je stavu a aby mohl ty fotky potom poslat odborníkům, kteří by mohli ze snímku zkusit vyčíst, jestli Oliver potřebuje nějakou pomoc. Zdá se ale, že v tuto chvíli se dá udělat jedině to, že ho turisté zkrátka nebudou považovat za atrakci, nebudou se ho dotýkat a nebudou plavat za ním, když už se delfín rozhodne, že máte lidské společnosti dost. Experti navíc připomínají, že jde o chráněný druh a zákon trestá týrání zvířat, za což se v tomto případě dá asi považovat i třeba pro následování delfína na skútru, což už se taky stalo.
1: Tenhle delfín je ale veřejnosti známý už z dřívíška, ne?
24: Ano, v Chorvatsku už je známý od roku 2024. Tehdy si turisté kolem Novigradu všimli delfína, který těžko dýchal, pomalu plaval, a když se k němu tehdy přiblížili, tak si všimli, že má kolem ocasní ploutve utažený kus nějakého provazu. Zřejmě šlo o nějaký pozůstatek rybářské sítě, do které se Oliver zamotal. Jemu se sice nakonec podařilo vymotat se, ale odlomil nebo odtrhl se mu přitom i kus ocasní ploutve. No a kvůli tomu asi teď už nemůže lovit ryby, jak by měl, ale není nějak pohublý, takže patrně si umí poradit i jinak. Pravděpodobně se živí olihněmi a podobně, protože mívá čumák ušpiněný od toho inkoustu.
1: Tolik spolupracovnice v Chorvatsku, konkrétně teď ve Splitu, Téa Veseláková. Děkujeme moc za aktuální podrobné informace o delfínu Oliverovi. Naslyšenou.
24: Hezký den, naslyšenou. Osobnost
4: plus. V mých denících se ukazuje, že některé nápady mám v hlavě i přes 20 let. Pořád se objevují, mizí a zase se vracejí. Říká můj dnešní host, multižánrový umělec František Skála, o kterém teď vznikl dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Je pořád ještě tvrdohlavý a co mu dělá radost ve veřejném prostoru?
5: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
1: A teď po 9:30 uslyšíte pořad Řečí peněz. Ten se během prázdnin věnuje základům hospodaření s penězi, aby sloužili nám a ne abychom my sloužili jim. Václav Pešička a ekonom České spořitelny Michal Skořepa servírují finanční jednohubky. Uslyšíte pořad po zprávách Radiožurnálu, které právě vysíláme o prázdninách. Takto společně.
6: Radiožurnál 8:30. Jana Utendorská a zprávy.
7: Česko znovu vyslalo do Francie hasiče a vrtulník Black Hawk na pomoc likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele i s posádkou dorazil do oblasti Bordeaux v podvečer, a to v rámci unijní spolupráce. Do akce se zapojí dnes. Úřady západoafrické Libérie zabavily bezmála 4 tuny kokainu určené pro Evropu. Hodnota zásilky přesahuje 6,5 miliardy korun. Uvedl to vysoký policejní představitel. Jedná se o jednu z největších zaznamenaných drogových razí v zemi. Pašeráci drog často využívají západoafrické země jako transitní bod při pašování kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. V Libereckém kraji výrazně ubylo škod způsobených vlky. Chovatelé podle úřadu zřejmě svá stáda lépe chrání. Stát do konce června na náhradách vyplatil chovatelům necelý 500 000 korun. To je meziročně o 63% méně. A v zámeckém parku v Pacově na Pelhřimovsku je dnes k vidění na 250 veteránů a amerických vozů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na charitativní účely. Ve 13 hodin odstartuje spanilá jízda, dlouhá téměř 28 kilometrů. Sport. Dvě české tenistky čekají na pražském turnaji na Štvanici semifinálové zápasy. Tereza Valentová bude odpoledne hrát s Ukrajinkou Snigurovou. Barbora Krejčíková pak nastoupí proti Rakušance Tagerové. A německá fotbalová reprezentace má nového trenéra. Po konci Juliana Nagelsmana, který rezignoval po vyřazení z mistrovství světa, převezme národní tým Jürgen Klopp. Bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Bezpečí na D35 u Olomouce a nehoda na D3 u Soběslavy. Na D35 z Lipníka nad Bečvou směrem do Mohelnice velmi opatrně za sjezdem na Tovačov. Na 274. kilometru máme hlášenou krabici a kus plechu v pravém pruhu. Na D3 z Českých Budějovic směrem do Tábora dejte pozor za sjezdem na Soběslav. Na 89. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Na místě už je policie, kolem se projíždí plynule. Na silnici 37 mezi Pardubicemi a Ždírcem nad Doubravou opatrně za trhovou Kamenicí. Srazila se tam dvě osobní auta. A na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte se zdržením za Vystrkovem. Před omezením u Záhoří se tvoří kolony z obou stran a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Předpověď počasí pro dnešní den je velmi jednoduchá. Bude jasno až polojasno. Čeká nás taky velmi teplý den.
10: Teploty vylezou mezi 24 a 29 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 21. Pomane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů, nejčastěji mezi 2 a 5 metry za sekundu.
9: Podle meteorologa Filipa Smoly bude zítra jasno až polojasno. Počítejte ale s tím, že odpoledne bude oblačnosti víc a to už čekáme taky místy přeháněky a s největší pravděpodobností se objeví i bouřky. Nedělní maxima 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
8: Řečí peněz.
11: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dnešním tématem budou investice a investování obecně. Michale, kdyby měl člověk začít přemýšlet o investicích, je to odvislé od výše příjmu, od toho, co nám zůstane potom, o čem jsme mluvili v předchozích dílech, tedy od vytvoření jakési rezervy,

0: že investování má začít až ve chvíli, kdy má člověk vytvořenou rezervu a pokryté ty důležité základní výdaje. Proč je toto pořadí z ekonomického hlediska tak důležité, že mu věnujete celou jednu kapitolu?
1: No, je to proto, že ty investice se řídí úplně jinou logikou, to znamená to použití těchto, čemu já tam říkám úspory, to je ten zbytek, prostě co, pro co už nemáme žádné kloudné nefinanční využití, tak se řídí úplně jinou logikou. Ty první tři věci, to znamená rezerva, běžné výdaje a příprava na nějaké plánované výdaje, tam vlastně ten užitek je nefinanční, tam prostě chceme dosáhnout nějakého cíle, buď přežít, to jsou ty běžné výdaje, rezerva znamená pokrývat případné šoky a ty plánované výdaje samozřejmě chceme si koupit auto, chceme na dovolenou něco podobného, takže tam ve všech těch případech máme nějaký konkrétní nefinanční cíl před sebou, zatímco u těch investic vlastně už jakoby žádný cíl v tuhle chvíli nevidíme před sebou konkrétní a tak jediný, který zbývá, je finanční cíl, to znamená vydělat, pokud možno na těch penězích. A ve chvíli, kdy chceme vydělávat na našich penězích a my víme, že ty peníze nějakou dobu nebudeme potřebovat, jinak by to byly plánované výdaje, kdybychom pro ně něco měli, nějaké využití, tak my prostě teď nevíme, možná za 5 let, možná za 10, teď prostě na obzoru nic není. Tak v tu ránu najednou se ukazuje, tak to prostě funguje na finančním trhu, že vlastně ty nejlepší zisky jsou dostupné ve chvíli, kdy jsme ochotní, a to je vlastně celý princip investování. To, co teď řeknu, je vlastně úplně to samotné jádro veškerého investování. My musíme jakoby odvést nějakou námahu. Tak jak se říká, že bez práce nejsou koláče, tak v investování bez určitých obětí není ten výnos. Ten výnos nepřijde sám od sebe, ten prostě nepadá z nebe. My mu musíme něco odevzdat, nějaké náklady v úzovkách. A ty náklady jsou v zásadě, když to zjednoduším, dvojího typu. Za prvé riziko a za druhé nelikvidita. To znamená, čím jsme ochotní víc riskovat, to je to riziko, tím máme šanci si sáhnout na vyšší zisky. A čím méně likvidní ta naše investice bude, to znamená, čím déle bude trvat, než ji dostaneme zpátky v případě, že se rozhodneme, že ji přece jenom na něco začínáme potřebovat, tak čím déle to bude potřebovat, tím je ta investice méně likvidní, tak zase znova tím někdo jiný, kdo ty naše peníze použije na svoje podnikání, tak má větší možnosti samozřejmě. Čím víc rizika mu dopřejeme a čím delší dobu mu dopřejeme na to, aby nám ty peníze vrátil, tak on má víc možností, co s těmi penězi udělat. No a tím pádem, jak si ten výnos to může být vyšší. Jenomže, a teď se vrátím teda zpátky k tomu, proč je to v tomhle pořadí, jenomže když si plánujeme, řekněme, peníze na auto nebo na byt pro našeho potomka, který má někde studovat a podobně, no tak my máme nějakou cílovou částku před sebou a zejména to riziko je prostě problém, protože by se taky mohlo přihodit nakonec, že my vlastně ty peníze nebudeme mít, protože zrovna ve chvíli, kdy ty peníze potřebujeme na ten byt, tak se na finančních trzích rozhostí nějaká šeredná záležitost a ty peníze tam prostě nebudou
0: potřebné. Takže investovat rezervu je nesmysl.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Spousta lidí vnímá investici jako způsob zbohatnutí, tedy jen budu investovat málo a na konci budu boháč. Vy investici označujete za dlouhodobou správu přebytečného kapitálu. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Je tam nějaký?
1: No tak ono se to nevylučuje svým způsobem. Jakmile v jednu chvíli jsem se rozhodl, že teda nějak všechny svoje příjmy rozdělím do těch jednotlivých škatulek, rezerva a tak dále, až po ty úspory a mám teda na úsporách každý měsíc mě zbývá, ať už je to 100, 1000, 10 000, podle samozřejmě o konkrétní situace, tak v tu ránu já chci s tím zbytkem, s těmi úsporami hospodařit co nejlíp, abych na tom pokud možno zbohatl, samozřejmě. Ale pokud se teď bavíme o normálních lidech, kteří chodí někam do práce, kteří prostě nemají čas celé dny vysedávat nad obrazovkami z burzy, kteří nemají čas číst si učebnice od Damodorana a dalších prostě skvělých guru investičních po celém světě, co jich existuje a sledovat různá videa, tak prostě pro většinu z nás je velká část toho investičního světa svým způsobem nedostupná. Protože vydělat si bez nějakého obrovského rizika slušné peníze těmi složitějšími věcmi, na to už člověk fakt musí být profesionál. To si myslím, že většina z nás tuhle ambici mít by neměla. Já ji teda osobně například rozhodně nemám. A v tom případě prostě nemůžeme chtít od našich investic, aby vydělávali nějaké vysoké desítky procent. Prostě nikdy nebudou z nás
0: vysoký výnos
1: Elonové Maskové.
0: Bez rizika je něco, co neexistuje.
1: Přesně tak, tak tomu se jistě ještě taky dostaneme, ale to je prostě protimluv. Čili já myslím, že každý z nás by měl být spokojen, když prostě na těch svých úsporách, na těch investicích, takových laických, řekl bych, amatérských, když si tam každoročně vyděláme v nominálním vyjádření třeba 5, 6, 7%. Záleží hrozně moc na situaci. To jsem skutečně střelil od boku. Tak si myslím, že to je velmi pěkný výsledek.
0: No ale my jako lidé máme přirozenou tendenci se riziku vyhýbat. Málo kdo z nás chodí do rizika rád. Raději máme jistotu kor, když se jedná o naše peníze, které jsme si vydělali. Ale tvrdíte, že vyšší riziko

0: je při investování žádoucí. Proč?
1: No protože investovat znamená, že já mám nějaké peníze, se kterými nemám úplně příliš, co bych jako s nimi vymýšlel, a hledám někoho jiného, kdo ví, co s těmi penězi udělá, kdo má nějaký zajímavý nápad. Koupil si zmrzlinářský stánek někde na pláži, nebo si koupil automobilku, to už je jedno, a já mu ty peníze jakoby půjčím na chvilku nějakým způsobem, nebo předám, je možná lepší říct úplně obecně, s tím, že jsme se nějak dohodli, že já z toho budu mít nějaký zisk za jistých okolností. No a jestliže já jsem ochoten ty peníze dát někomu, kdo vstoupil do rizikovějšího biznisu, no tak za to samozřejmě můžu chtít větší výdělek potom ve finále. Takhle to na tom trhu je prostě jaksi vymyšleno, že pokud jsem ochoten přijmout větší riziko, tak se mě otvírá jaksi množina, je větší ta množina lidí, kteří si ty moje peníze můžou vzít a něco s nimi podniknout. Takže zpravidla je to tak, že když jsem ochoten přijmout větší riziko, mám šanci na větší výnos, ale pozor, bohužel to nefunguje jednak jedné v žádném případě. Mm-hmm. Čili já stejně musím být opatrný, když investuju riziko. To neznamená, že investuju bez hlavy, v žádném případě.
0: No právě, kde začíná například spekulace nebo nebezpečná nebo vysoká míra rizika a kde je to vhodné investiční riziko?
1: Já si myslím, že míra přijatelného rizika záleží na každém z nás. Jsou tací z nás, kteří si žijou velmi pěkný, spokojený život. V podstatě ty peníze, co jim zbývají, tak trošku vlastně nepotřebují, aspoň v tuhle chvíli ne. Nevědí vlastně opravdu, co by s nimi dělali, pokud ty teda nechtějí koupit třetí bazén a čtvrtý Mercedes a tak dále. A tihle ti lidé skutečně můžou investovat velmi rizikově, protože prostě, když o ty peníze přijdou nebo třeba o půlku, tak se vlastně prakticky nic nestane. Přiměřené riziko z mého pohledu je prostě vysloveně individuální záležitost. Já bych tento slovo spekulace používal velmi opatrně, protože v podstatě, když třeba si někdo jede koupit kanistr v obavě, že bude zdražovat prudce benzín, vlastně spekuluje na vyšší ceny benzínu. Je to taky odporný spekulant. Já vím, že my všichni máme spojené to slovo spekulant s něčím nehezkým, s něčím hladovým a tak dále, ale všichni, když máme tu možnost, všichni spekulujeme jako o závod. Čili tohle slovo já bych jako používal velmi opatrně. A spíš, jestli někde vidím nějakou hodně problematickou investici, tak to není ta, která je hodně riziková v tom, že by šla do nějakého hodně rizikového projektu. Ale existuje jeden speciální typ investic, kterým se říká bublina v odborné literatuře. A ta spočívá v tom, že mě vlastně úplně jedno, do čeho to investuju. Já investuju jenom proto, že něco rychle zdražuje. Dneska, včera to bylo levnější, dneska je to dražší, tak si říkám, no tak já zkusím do toho vlaku na chvilku nastoupit, než se to zlomí, protože jednoho dne to asi praskne, tahle bublina, všechno to popadá. Ale do té doby já si na tom vydělám, že já jsem lepší než ti ostatní, jsem chytřejší, ti ostatní jsou větší blázni, proto se tomu říká teorie většího blázna. Prostě zkusím si vydělat jenom na té tržní psychologii a je jedno, jestli jde o tu lipány, nebo jestli jde o auta, nebo o tu zmrzlinu.
0: A nebo o zlato.
1: Nebo o zlato, cokoliv, ale prostě sázím jenom na tu samotnou tržní psychologii a to mně přijde zdaleka ta nejriskantnější investice, které bychom se měli všichni vyhýbat.
0: Radí ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: U investic klíčovou roli hraje časový horizont, tedy délka, jak dlouho chceme investici držet, než z ní chceme vystoupit. Často slýcháme, že ten dlouhý investiční horizont snižuje riziko propadu té investice zásadně. Skutečně to platí vždy?
1: No, tak tohle je otázka, kterou se trápili dokonce i nositelé Nobelovy ceny. A spousta ekonomů do dneška to řeší. Ta debata vlastně není pořád ještě uzavřená, ale už se tak trošku jako vystříbřilo, že to tak úplně není vlastně. Když to řeknu úplně obecně, tak to pravda není. Protože to, jak jste to popsal, ten mechanismus, to znamená, že když já budu investovat dostatečně dlouhá léta, tak pokud snad někde v půlce té mé investice dojde, nedej bůh, k propadu, že bych jako začal prodělávat, tak díky tomu, že to je fakt dlouhá léta, tak v tom zbytku toho mého investičního horizontu určitě přijde zase něco nahoru do plusu. Mm-hmm. A tak jako v průměru se to zřejmě vynuluje, tomu se říká takzvaná časová diverzifikace, že špatná období já vyvažuju dobrými obdobími. Tohle ten mechanismus sice na první poslech dává velký smysl, protože takto asi v přírodě spousta věcí funguje, ale ve skutečnosti je to jenom jedna možnost, jak ten finanční trh nebo ty investice fungují. Bohužel nefungují úplně stejně jako spousta věcí v přírodě a jsou prostě jiné teorie, které předpokládají nebo které tvrdí, že vlastně samozřejmě ceny, řekněme, akcí, když se budeme bavit o akcích, se chovají trošku jinak podle jiných zákonitostí. Například jedna možnost jednoduchá alternativní je, že když už to jednou spadne, tak to nemá žádnou paměť, ono se to nepamatuje, kde to bylo předtím, ono se to nemá kam vracet. Samozřejmě řada investorů bude čekat, že se to vrátí. Najdou se ale asi jiní, kteří se nebudou touhletou nadějí příliš utěšovat. Každopádně existují akademické studie, které ukazují, že ta logika může být i taková, že když už to jednou spadlo, tak tam jsme jakoby, to je nový normál, tam jsme zase na začátku a zase znova se ten trh rozhlíží nahoru i dolů a zase to může spadnout úplně stejně jako před ním, ta pravděpodobnost je stejná. Tomu se říká takzvaná náhodná procházka, že v každou chvíli nevíme, jestli to bude nahoru nebo dolů, ať se dělo, co se dělo předtím, no ale pokud to platí tímhletím stylem, pokud ty akcie se chovají tímhle stylem a některá čísla naznačují, že by to tak mohlo být, no tak v tu ránu vlastně neplatí ta základní teze, že dlouhodobá investice je méně nebezpečná, méně riziková, čili ve skutečnosti ten argument, proč dlouhodobé investice můžou být rizikovější, takový neprůstřelný argument, vůbec není finanční z tohohle toho ranku, jak to funguje na finančních trzích, ale ve skutečnosti je ten, že pokud se třeba bavíme o investicích na důchod a já v půlce cesty ve svých 50, řekněme, letech nebo 40 zjistím, že tam došlo k propadu těch mých investic, tak díky tomu, že ten horizont je tak dlouhý, tak já mám čas změnit svoje chování. Já nebudu čekat, že ta samotná investice se napraví sama o sobě, ale vidím, ha, najednou tam mám prostě o třetinu míň, to, abych si našel nové zaměstnání nebo abych začal méně utrácet. Čili v tom je, jak si tenhle ten argument se mě líbí daleko víc, přestože vůbec nemá nic společného s tím, co si myslíme o finančních trzích, ale prostě dlouhodobá investice mě dává čas její případné selhání napravit svým vlastním chováním do budoucna.
0: Když jsme tedy u toho času, je větší chybou začít investovat pozdě anebo investovat nevhodně?
1: Já si myslím, že určitě nevhodně. Teď se vrátím k tomu, jak jsme mluvili o tom investování obecně. I kdybychom měli ty peníze v šupleti, tak je tam, jednak je tam problém samozřejmě s inflací, nebo s tím, že nám unikají výnosy, je tam problém s tím, že nám je může někdo ukrást, to je pravda, ale prostě pokud my se svěříme do rukou nějakého podvodníka, který nám půjčí 100 tisíc a někde na stránce 17 té smlouvy je napsáno, že když se opozdíme s jednou splátkou o 3 minuty po nějakém termínu, tak přijdeme o dům, tak tam ta ztráta je prostě nesrovnatelně větší. Čili myslím si, že pokud někdo z nás je takový zoufalec, že skutečně vůbec ničemu nerozumí a bojí se jakékoliv investice, tak je pořád lepší vlastně se do toho nepouštět a ty peníze fakt mít v tom šupletí. Je to taky drahá záležitost svým způsobem. Bude přicházet o peníze, ano, ale ne o tolik peněz, jako kdyby teda nějaké svoje, nevím co, zděděné úspory nebo co, kdyby prostě vzal a naslepo je hodil do rukou někomu, o kom nic neví, koho si neproklepnul a kde to možná spadne do propasti a neuvidí ani korunu.
0: No, když se podíváme na to, jací jsou Češi investoři, tak podle těch posledních průzkumů z posledních let se v tom investování lepšíme, patříme mezi nejaktivnější investory ve střední Evropě, dokonce i snážíme poměrně dobře takové ty propady a výkyvy různých trhů. Tento vývoj může být i výsledkem zkušeností s inflační, pandemickou a energetickou krizí. Ty studie tak mluví. Jak moc právě ty krize nás vlastně na to investování připravily? My už jsme minule mluvili o tom, že inflační krize nás naučila rozumět finanční gramotnosti více než jakékoliv přednášky.
1: Ano. No, tak určitě nás poučili to rozhodně, já bych řekl, že skopli skoro až mnohé z nás, ale to by asi nevysvětlovalo případné rozdíly mezinárodní, pokud tam nějaké jsou. Umím si představit, že v případě Čechů je tam jemný rozdíl jednak v dlouhodobější historii, protože mnozí z našich posluchačů asi o tom vůbec netuší, ale před nějakými zhruba 15 lety nastala jak v Polsku, tak v Maďarsku obrovská kauza hypoték v cizích měnách, ze kterých byl obrovský průšvih, protože ty hypotéky si lidé brali ve chvíli, kdy to bylo relativně levné, co se týče úročení, pak ale se změnil kurz jejich měn a ty hypotéky, splácení těch hypoték, obvykle to bylo ve francích nebo případně v eurech, tak prostě to splácení se zdražilo šíleným způsobem. Nakonec to dopadlo na banky, prostě tamní vlády to politicky vlastně neuhrály nějak líp než... No, tím chci jenom říct, že někteří jiní kolem nás mají možná ještě víc hořkou zkušenost zkušenost, než máme my, přestože máme pocit, kolik máme ještě jizev z 90. let, tak si myslím, že potom už ten vývoj po 90. letech, si myslím, v Česku i třeba ten celkově makroekonomický byl takový jako pohodovější, umírněnější, konzervativnější. Takže mnozí z nás se nepouštěli v těch dobách pozdějších po 90. letech do žádných velkých dobrodružství, protože to nebylo potřeba, nebo nebyly k tomu třeba ani příležitosti. A tím pádem nemáme ty prsty tak popálené a tím pádem si myslím, že dneska nám to naopak dává možná větší vervu, že se toho tolik nebojíme, nemáme k tomu takový odpor. To je jedna věc. Další věc, ale to už bych se pustil hodně na půdu nějakých psychologických spekulací. Mám trošičku pocit, jak to tak pozoruju, že Češi jsou trošku větší kverulanti a experimentátoři než mnohé jiné národy v Evropě. A možná tím pádem máme trošičku větší odvahu zkoušet věci, které zase někteří jiní považují za málo tradiční, málo osvědčené a tak dále. Ale to už asi nechám spíš na psychologii.
0: No v Česku tradiční cesta první k investicím většinou byla přes poradce investiční, ať už je to v bance nebo u poradenských společností. Jak kvalitní je vlastně české investiční poradenství?
1: Já si spíš myslím, že asi o něco vyšší celkově ta finanční gramotnost zahraničí. Takže ti lidé prostě vědí trochu líp, do čeho jdou, i třeba díky rodinným vazbám, protože prostě ten systém tam existuje desítky let. U nás je to přece jenom ještě pořád novinka, zejména pro střední starší generaci řada věcí. Rozdíl, vždycky si vzpomenu na rozdíl debetní kreditní karta, v tom ještě pořád někteří z nás plujou trochu. Takže to si nemyslím, že by to poradenství v Česku bylo nějak výrazně horší nebo lepší. Minimálně z frekvence, s jakou se objevují nějaké odpudivé kauzy, bych si myslel, že se to výrazně zlepšilo. Asi i díky regulaci. Ne, že by ti poradci byli o tolik lepší, pořád jsou to jenom lidi, ale jde o to, že ten systém je dneska nastaven tak, že tam už nepouští ty s prominutím šmejdy, o kterých jsme občas slyšeli ty kauzy, ale ty kauzy jsou 10 let a starší. Takže v poslední době, když už vidím nějaký průšvih, tak si myslím, že většinou to není dáno tím, že by se někdo nechal utáhnout nějakým poradcem, ale spíš dneska samozřejmě dobře víme všichni, jsou ty problémy s těmi telefonáty, jak se takzvaně volá z centrální banky nebo z policie, nebo někdo prostě sedne na lep nějaké investiční nabídce někde přes inzerát v médiích a tak dále, přes sociální sítě, ale že by vyloženě někoho nějaký poradce systematicky stáhnul do problému, to si myslím, že se neděje, takže myslím si, že je to samozřejmě člověk od člověka, jsou lepší poradci, horší poradci.
0: To samozřejmě, ale poradenský systém je většinou založený na nějakých provizích za uzavřené smlouvy nebo uzavřené finanční produkty a to je jeden z bodů, který v Češích vyvolává, nebo aspoň ve mně třeba osobně vyvolává určitou pochybnost, že ten poradce chce pro mě to nejlepší a že nechce jenom, abych uzavřel další produkt a on z toho měl tu provizi. Jak mám poznat, že mě ten poradce nevede touto cestou, ale snaží se opravdu pro mě vymyslet ten nejkvalitnější produkt pro moji situaci?
1: Tohle je samozřejmě ještě pořád problém, to odměňování. Už tady nejsou ti vyslovení podvodníci, ale pořád ještě u nás naprosto převažuje to takzvané provizní odměňování, kde vlastně my máme pocit, já jako klient můžu mít pocit, že to je zadarmo, že ten člověk se mnou tráví spoustu času a za to nezaplatím ani korunu. Ono to takhle bohužel není. Za prvé, ta moje jaksi platba je obsažená rovnou v těch produktech. Čili kdyby tam nebyla, tak on mě třeba tu hypotéku nabídne za o trochu menší úroky nebo nějakou investici za o trochu vyšší úroky, ale prostě ty sazby jsou trošku posunuty a já vlastně ani o tom nevím, že jsem jaksi odrbáván, holen jako ta ovce, prostě to ani nevnímám.
0: Tak... No, ale platíme něco, čemu my nerozumíme a je to o tom, čemu jsme se bavili, on tomu rozumí lépe a je to může tak nám dát nějakou kvalitní nabídku. A teď jde otázka o to, jestli poznáme a dokážeme jako běžný investor poznat, že ta nabídka je kvalitní, co by nás tedy mělo trknout v momentě, kdy se nám někdo snaží tu investici nabídnout, anebo my sami zvažujeme tu investici a říci, tak je to dobrá kvalitní nabídka, nebo je možná až příliš vykreslená pozitivně, že to nemůže být realita.
1: Tak co se týče těch samotných nabídek, tak tam určitě platí, a vy jste na to teď sám narazil, že musíme respektovat určitou rovnováhu mezi těmi parametry. Prostě pokud nám někdo slíbí, že ten výnos, který nám slibuje, je naprosto jistý, bez jakýchkoliv rizik, tam prostě toho se nebojte, to je osvědčená záležitost, tak kde si, co si. Můžeme si to třeba i vybrat nějak relativně brzo a ten výnos přitom se pohybuje někde na 10-15%, tak já bych šel pryč. I kdyby se to všecko jinak vypadalo velmi důvěryhodně, tak prostě já nechci, je tam určitá miniaturní pravděpodobnost, že skutečně možná zrovna já mám to štěstí, že jsem narazil na nějaký zlatý důl, ale daleko, daleko větší šance je, že tady něco zavání prostě. Čili To je jedna věc, dívat se na ty parametry, ale na to už člověk musí mít trošičku oko, musí trošku mít v hlavě ty poměry na trhu, jestli v tuhle tu chvíli by při těch parametrech té investice, při té nejistotě a tak dále, jestli by to mělo být spíš 5% nebo 7 nebo 3 nebo 1%, to už je vyšší dívčí trošičku, na to je potřeba určitá zkušenost. To mnozí z nás nemají. Čili pak jsou určité pomocné mechanismy, jednak otázka třeba regulace, jestli ten člověk je někde v nějakém regulovaném seznamu, kde by měl být, jestli se nás ptá hodně správný poradce se nás nejdřív hodně ptá, chce vědět, jak na tom jsme, co chceme, čemu rozumíme, nerozumíme, co by nás jak zaskočilo, mrzelo, naštvalo a tak dále. Ono to může působit jako, že čmuchá v našem soukromí, ale to jako když jdeme k doktorovi, chceme po něm, aby nás vyléčil a neřekneme mu pořádně, co nám je a co jiného nám bylo kdy a s čím by to mohlo souviset. Čili hodně se nás ptá, hodně nám vysvětluje. Rovnou jedním dechem řekne i ta rizika, nečeká na to, až se zeptáme. Poslyšte, vy jste říkal, výnosy, to je super a tohleto. A tam jsou asi nějaký rizika, ne? Kdybyste se krátce zmínil o rizicích. Pokud on čeká na tenhle dotaz, tak už pro mě svým způsobem je to důkaz určité manipulace. Možná ne silné, protože třeba nám odpoví dobře, správně, ale prostě má to říct on. To patří úplně stejně k té investici, k té mojí úvaze, k tomu mojemu rozhodování. Úplně stejně patří to mínus jako to plus. A pokud on si to mínus nechá, až když se zeptám, už to zase zavání. Další vážnost samozřejmě je jaksi pověst, jakou má ten člověk. Nejlepší je, když nám ho někdo doporučí, jako s řemeslníkem prostě. Líp než sázet na úplně nového koně je prostě poptat se po známých a někdo nám řekne, hele, ten je solidní, ten mě nic netlačil. Nakonec toho nic nebylo, on se mnou strávil 2 hodiny a netvářil se, jakože jsem ho hrozně naštval. Čili to je prostě další možnost. A samozřejmě musím to říct, myslím si, že jistým lehkým indikátorem je příslušnost k velké instituci dlouhodobé, která funguje na tom druhu dlouho. Protože zpravidla, když je nějaká instituce velká, tak má hodně klientů. A když má hodně klientů, tak se mezi těmi klienty zpravidla najde nějaký šťoura, který prostě najde chyby v tom systému, jak ta investice funguje a ty chyby nějakým způsobem ventiluje. Píše o tom na sociálních sítích, do médií, pak se to o tom mluví v televizi, v hlavních novinách.
0: A to ty velké instituce nechtějí.
1: To nesnášejí přímo. Tyhle tu reputační problémy nemají rády, čili si na to snaží dávat pozor. Je to vždycky o lidech samozřejmě ve finále, ale svým způsobem si myslím, že i to je signál jeden z mnoha a nakonec je psychologie. Prostě musíme se snažit se na to člověka dívat trošku, jaké z něj máme pocit, jestli nám všechno chválí, jestli na nás spěchá, to je další velký indikátor. Jo? Mm-hmm. Jestli říká, prosím vás, ale to platí jenom dneska tahle nabídka, to je naprosto speciální nabídka, která platí, jinak zítra už to neplatí. Pryč, konec. Prostě žádná nabídka, normální, rozumná nabídka pro normálního laického investora nespěchá. Ne. Takových většinou bývá 150 jiných podobných, možná o setinku méně výhodných, ale v zásadě podobných. Čili nenechat se natlačit do toho, že všechno podepíšu hned poprvé, nechat si čas na konzultaci, projít internet, zeptat se kamarádu a tak dále.
0: Michale, blížíme se k úplnému závěru. Jakou otázku bychom si měli položit předtím, než podepíšeme první investiční smlouvu a uděláme první investici?
1: No především, jestli na to máme prostor v rozpočtu samozřejmě, na to ukládání do té investice, pokud se k něčemu zavazujeme, a to za prvé, a za druhé, jestli té investici rozumíme. Jestli chápeme, jak funguje a kde se tam bere ten zisk, jestli nám to dává nějaký základní smysl, a pokud prostě vůbec netušíme, jak to funguje a jak z toho vlastně, jak na tom my můžeme vydělat, na tom, že se podílíme na tom projektu, tak bych do toho radši nešel.
0: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o investicích, o tom, kdy začít investovat, jak hodnotit investiční nabídku. V příštím díle ale u investování ještě zůstaneme, podíváme se na různé druhy investic podrobněji. A bude u toho opět ekonom České spořitelny Michal Skořepa, kterému pro dnešek děkuji. Díky.
1: Díky za pozvání.
0: K tomuto i dalším dílům se můžete samozřejmě kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
2: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
3: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská přináší zprávy.
5: Úřady už kvůli lesním požárům ve Francii a Španělsku evakuovali přes 200 000 lidí. Americký prezident Trump v posunutém termínu povečeřel s novináři Bílého domu. Kanoistka Tereza Kneblová získala na mistrovství světa ve vodním slalomu zlatou medaili. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 136 a bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci už pro více než 200 tisíc obyvatel. Pomáhají taky čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera na západě Francie.
6: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Lant. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Češi většinou lety do Španělska a Francie neruší, shodují se na tom prodejci letenek. Výraznější pokles zájmu nezaznamenal portál Letuška ani vyhledávač letenek Kivi.cz. Cestovatelský portál Zaleťsi.cz uvádí, že na léto prodal do zasažených destinací 5000 letenek. Podle jednatele společnosti Miroslava Polacha se počet těch zrušených pohybuje v jednotkách.
7: Stále platí to, že turisté do oblasti Francie, Španělska a tak dále se nebojí cestovat, protože zatím ty informace ohledně požárů nejsou tak vážné jako třeba v minulých letech. A hlavní rozdíl je to, že požáry příliš nezasahují turistické oblasti nebo oblasti, kam nejvíc míří čeští turisté.
5: Americký prezident Donald Trump se v náhradním termínu sešel na slavnostní večeři s korespondenty Bílého domu. Ten původní dubnový přerušila střelba. Ve svém proslovu Trump na novináře slovně útočil a kritizoval média, která podle něj šíří falešné zprávy. Někteří reportéři na večeři nešli nebo se proti Trumpovým postojům ohradili.
8: Make love to me and he said I can't do both.
9: Sál plný novinářů a novinářek označil Trump za největší shromáždění lidí, kteří jej nenávidí. Novinářku Collinsovou ze CNN vyzval k častějším úsměvům. Jejího bývalého kolegu Lemona označil za nejhloupějšího muže v televizi. Oceněného reportéra Dosiho z ekonomického deníku Wall Street Journal zase za nezaměstnatelného. Vedení televize vydalo ještě během slavnostního večera prohlášení, ve kterém se svých lidí před útoky prezidenta zastalo. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: V náměšti nad Oslavou začínají folkové prázdniny. Program 40. ročníku popisuje ředitelka Jana Vojtěchová.
10: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vláďa Javorský a Bočemuny nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a druhou trávou.
11: Sport. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa další dvě medaile. Tereza Kneblová na šampionátu v americké Oklahomě kategorii kanoistek ovládla a mezi muži slaví bronz Lukáš Kratochvíl. Ten přitom v 21 letech debutuje mezi dospělými. Po závodě poděkoval otci Jiřímu, který jako mládežnický kouč vychoval desítky českých slalomářů a byl i jeho prvním trenérem. Na úspěchu Lukáše Kratochvíla tak má velký podíl.
12: Určitě největší, bych řekl skoro. Před pár Ostravy, no tam jsem s ním mluvil a říkal, že dostávám malou bezvýznamnou pochvalu, což samozřejmě jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
11: Dnes se na české fotbalové trávníky vrátí Šance Liga. V 17 hodin začnou duely Plzeň-Liberec, Teplice-Bohemians a Zlín-Ostrava. Ve 20 hodin rozehraje novou sezónu brněnská Zbrojovka proti pražské Spartě. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v pořadu s mikrofonem za sportem.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 u Měřína a kolona před Brnem. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 136. kilometru narazila dodávka do svodidel, stojí v odstavném pruhu, na místě už je policie. D1 ještě jednou ve směru do Brna, zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 188. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 189. kilometr. Tam se pohybují silničáři v levém pruhu, zdržení asi 10 minut. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Děčín. Na 83. kilometru stojí před tunelem Libouchec kamion s nadměrným nákladem v odstavném pruhu. A na trojce z Benešova ve směru do Prahy velmi opatrně za odbočkou na Nespeky. Hlásíte nám tam ve stoupání nebezpečnou překážku.
15: Rozšířením stoupání před odbočkou na Pišeli, tak je v pravém pruhu raf. Někomu spadl raf celý nafouklej a je to přes celý pruh.
14: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: A posloucháte sobotní ranní Plus v 9 hodin 6 minut, o čem budeme mluvit v čase do 9:30. Jih Evropy dál sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku úřady vyhlásili stav nouze a 10 000 lidí museli opustit své domovy. Jak vážná je situace a daří se dostávat požáry pod kontrolu? Telefon v ruce, alkohol za volantem nebo rychlá jízda. Přestupky, které se na českých silnicích opakují pořád dokola. Jaké jsou ty nejčastější a kolik řidičů už letos přišlo o řidičský průkaz? A půlka července za námi a ubytovatelé v některých částech republiky pomalu začínají bilancovat, ale kde zatím nemají úplně důvod k radosti. Jak to aktuálně vypadá v horských střediscích v různých částech republiky, řeknou už za chvíli naši reportéři. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
13: Hraní plus.
16: Francie, Španělsko, Itálie a Řecko už několik dní bojují s rozsáhlými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii muselo podle aktuálních údajů opustit své domovy přes 200 000 lidí, případně se podřídit omezením pohybu. Ve Španělsku je nejvážnější situace jihozápadně od Madridu a v sousední provincii Ávila, kde se několik požárů spojilo do rozsáhlého ohniska a lidé tam nesmí cestovat. Španělská vláda kvůli ohni vyhlásila v obou oblastech mimořádnou událost celostátního významu a převzala koordinaci zásahu. Ve Francii pomáhají taky čeští hasiči, jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál v pátek v podvečera na západě Francie a dnes se zapojí do hašení. My jsme teď ve spojení s naší spolupracovnicí ve Španělsku Kateřinou Ferenčíkovou. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Slyšeli jsme, že nejhorší je ve Španělsku situace v madridské oblasti, tak jaká je tam situace teď?
17: Bohužel se ještě nepodařilo dostat tyto požáry pod kontrolu. Požáry na jihozápadě Madridu se už včera spojily v jeden veliký, což situaci ještě zkomplikovalo. Dále hoří i v regionu Kastilie León, nedaleko města Avila, a nyní je veškerá snaha hasičů a těch, kteří pracují na tom, aby se aspoň požár dále nešířil, tak snaha je zaměřena na to, aby se požár madridský nespojil tady s tímto požárem v Avile. Hasiči pracovali celou noc, kdy situace, meteorologické podmínky byly o něco lepší. Byla o málo větší vlhkost, teploty samozřejmě v noci klesly a také přestaly silné poryvy větru. Bohužel ale hoří dále. Už včera bylo oznámeno, že požár se dostal do situace, kdy vlastně není možné ho uhasit. Pouze teda je možné se snažit o to, aby se dále nešířil. Centrální vláda, která nyní veškeré záchranné práce řídí, také požádala o pomoc Brusel. o aktivaci takzvaného mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Dnes se k pracím připojí 4 hasičské letouny, 2 přiletí z Řecka a 2 z Itálie. Nejdůležitější je to, že nejsou žádné oběti na životech. To je samozřejmě pro všechny priorita. Jinak zatím důsledky jsou opravdu tragické. Evakuovaných je přes 63 tisíc a v Madridu zhořelo více než 6 tisíc hektarů a podle odhadů v Avile to zatím může být i dvojnásobek. Říkám zatím, protože situace se v podstatě každou hodinu mění.
16: My z těch zpráv slyšíme, že lidé nemůžou vyjít ven z oblasti, nemají cestovat. Tak co to vlastně znamená? Co se tam děje? Jak vypadá situace těch lidí? Mají zajištěné zásobování, zdravotní péči, možnosti přesunout se třeba do bezpečnějších budov? Jsou prostě ti lidé v bezpečí?
17: Ano, evakuovaní jsou v bezpečí právě díky zapojení také vojenské pohotovostní jednotky a dalších záchranářů se podařilo to, jak už jsem říkala, že nejsou oběti na životech. Evakuovaní jsou většinou ve sportovních halách, někdy v hotelích, někteří se přesunuli k rodinným příslušníkům a je o ně dobře postaráno. V pohotovosti jsou také lékaři, nemocnice, zatím bylo hlášeno několik lehce zraněných a tito lidé mají k dispozici i psychologi, což je v této situaci velice důležité. Samozřejmě je zajištěno i základní zásobování, jídlem, pitím. Někteří lidé museli opustit své domovy tak rychle, že opravdu utekli doslova jenom s tím, co měli na sobě, takže je o ně postaráno i pokud je oblečení a vlastně všechno, co potřebují, včetně léků. Některým lidem, je to menšina, bylo doporučeno to, aby nevycházeli ze svých domovů a ti jsou v neustálém kontaktu také se záchranáři podle toho, jak se situace vyvíjí. Takže všichni dělají maximum pro to, aby těm, které tyto tragické požáry zasáhly, bylo co nejlépe pomoženo.
16: Vyskytují se požáry i jinde v nějakých turisticky atraktivních místech a jsou evakuovaní i turisté. Jestli se nepletu, tak požár zasáhl také oblast využívanou k rekreaci a úřady evakuovali i kemp El Escorial. Tak dotýká se právě situace výrazně turistů právě v těch dalších turistických oblastech?
17: Tak v přímořských oblastech naštěstí zatím nehoří, přestože jsou vlastně ohniska menších požáru rozprostřena po celém Španělsku. Největší asi turistická oblast byla ta, kterou jste zmínil, a sice musel být včera evakuován kemp El Escorialu. Jinak oblast na jihozápadě Madridu, kde hoří, tak tam jsou spíše domy, třeba i domovy důchodců nebo rekreační domy těch, kteří mají hlavní bydlení v Madridu a jezdí do hor v okolí Madridu třeba na víkendy. Takže není to nějak primárně velká turistická oblast.
16: Dodává Kateřina Ferenčíková, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku, která sleduje vývoj tamních lesních požárů. Děkujeme moc za aktuální informace. Naslyšenou. A jak hasiči při tak rozsáhlých lesních požárech postupují a co rozhoduje o tom, zda se podaří plameny dostat pod kontrolu? O tom teď budeme mluvit s bývalým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimírem Vlčkem. Dobrý den.
18: Dobré ráno vám i posluchačům.
16: Vy máte zkušenosti mimo jiné se zásahem při požáru v Českém Švýcarsku. Co musí hasiči vlastně udělat jako první, když přijedou k rozsáhlému lesnímu požáru, aby dostali ten požár co nejdřív pod kontrolu?
18: Tak jako z mého pohledu, to, co je absolutně primární a na to je třeba brát důraz, je, aby byla včasná detekce toho požáru. Protože to je alfa omega pro to, aby došlo k včasnému nasazení sila prostředků. A to množství sila prostředků, které se nasadí hned v prvopočátku toho požáru, tak to velmi výrazně ovlivní to, jakým způsobem se ten požár bude odvíjet. Ty dva základní faktory samozřejmě jsou teplo, to znamená horké podnebí a samozřejmě na druhé straně je to vítr. není možné zapomenout také na to, jakým způsobem je ten relief krajiny, protože když to vstánu k Českému Švýcarsku, které je velmi skalnaté, tak mnoho z těch míst je nedostupné normální cestou, normálně lidskou nohou, takže o to je to vlastně hašení komplikované. Ale znova k té vaší otázce, včasné nasazení dostatečného množství sil a prostředků předznamenává to, nakolik vlastně ten výsledek bude úspěšný či nikoliv.
16: Podle těch posledních zpráv, které přicházejí, se některé požáry ve Španělsku nedaří dostat pod kontrolu. Co přesně takové označení v hasičské praxi znamená? Jak to vypadá, když se to vymkne kontrole? Jak se pak postupuje?
18: Víte, v poslední době vidíme to v Norsku, vidíme to ve Spojených státech, v Norsku, kde shořelo 100 domů ve Spojených státech na začátku roku 2025, kde shořelo 16 000 objektů. To jsou prostě neuvěřitelná čísla a my o tom hovoříme v tu chvíli, když nastane takzvaný megapožár. Megapožár je něco, co už se týká rozlohy požáru, který je více než 1000 hektarů. V těch Spojených státech to bylo prostě 20 000 hektarů. Tady v tom Španělsku na jedné straně v okolí Madridu je to 6 000 hektarů, v té Avile 9 000 hektarů. Pokud by se ty dva požáry spojily, tak je velmi komplikované vůbec tento požár uhasit a celé to úsilí by mělo směřovat k tomu, aby se vlastně nechal ten požár kontrolovaně vyhořet. Ale k tomu, aby došlo k takové situaci, potřebujeme, aby byly požární předěly, aby bylo dostatek požární vody a samozřejmě, aby byly přístupové komunikace. A je to něco, co je velmi složité, co váže velké síly a prostředky nejenom pozemní, ale samozřejmě i letecké.
16: Právě umíte si představit právě v této situaci, co se právě na místě děje, když můžou prostě zasahovat hasiči přímo proti jeho čelu, mají dostatek právě té letecké techniky na hašení, dostatek těch zábran a podobně, jak to vidíte z vašeho pohledu?
18: Víte, my jsme v České republice měli takzvané peer review, to znamená expertní skupinu, která byla z Evropské unie, která přišla a hodnotila vlastně, jaké jsou podmínky v Česku. Ten výsledek byl takový, že jsme srovnávali například možnost těch leteckých sil, kde samozřejmě dneska primárně vycházíme z nasmlouvaných vrtulníků, dále z toho, co nám poskytne armáda, respektive policie České republiky. V okolí Madridu mají pro tu letní sezonu nasmlouvanou až 37 vrtulníků, ale jednoznačně se ukazuje, že alfa a omega je v té organizaci. To znamená, že opravdu vlastně ten management toho vlastního zásahu musí zajistit nejenom to nasazení těch hasičů, leteckých prostředků, ale musí zajistit samozřejmě evakuaci, musí zajistit logistiku a všechny ty další věci a musí předvídat. A to předvídání není vždy úplně jednoduché, protože záleží na tom, jestli ten vítr například je stabilní nebo se otáčí a podle toho se musí přizpůsobovat ta taktika zásahu na místě samém.
16: No a jak se při tak rozsáhlém zásahu hlídá třeba bezpečnost samotných hasičů? Jak rychle se může změnit směr požáru a odříznout jim třeba i ústupovou cestu?
18: Je to jedna z věcí, se kterou jsme se v poslední době několikrát potkali v Řecku, ale samozřejmě i také v Českém Švýcarsku, kdy v průběhu jednoho dne několikrát došlo ke změně větru a ti velitelé jednotlivých úseků, po případě sektoru, musí s touto eventualitou počítat. A v tu chvíli, když dojde ke změně podmínek, jednak šíření toho požáru, anebo i povětrnosti, tak prostě nastává ta ústupová varianta, kdy opravdu, my tomu říkáme požární obrana a alfa omega je samozřejmě zajištění bezpečnosti těch zasahujících hasičů.
16: Dodává bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček. Děkujeme moc za vaše vysvětlení a za rozhovor. Hezkou sobotu. Naslyšenou.
18: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
16: 9 hodin, 18,5 minuty posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a tady je krátký přehled zpráv. Po třech měsících se slavnostně sešel americký prezident Donald Trump s korespondenty Bílého domu. Dubnovou večeři předčasně ukončila střelba, americký prezident kvůli ní nedokončil svůj projev a bezpečnostní složky ho odvedly do bezpečí. Akce se teď v posunutém termínu uskutečnila znovu za zesílených bezpečnostních opatření a s menším počtem hostů. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. A japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí. Premiér či premiérka mají mít možnost stanovit náhradní hlavní město na základě žádosti prefektur. Rychlá jízda, používání telefonu za volantem nebo jízda bez zapnutého pásu. To jsou nejčastější přestupky, za které řidiči v prvním pololetí dostávali trestné body. A více než 35 tisícům z nich se stalo, že dosáhli maximálních 12 bodů a nejméně na rok tak o řidičské oprávnění přišli. Oproti stejnému období loni jich bylo o 2,5 tisíce méně. Z detaily je teď ve studiu Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
16: Čím je ten mírný pokles počtu vybudovaných řidičů způsobený?
19: Tak může za to kombinace více vlivů. Podle ministerstva dopravy za to může třeba předloňská změna bodového systému, která postihy za některé přestupky zpřísnila, nebo preventivní akce policie a častější měření rychlosti. Mírný pokles je ale dlouhodobý. Počty vybodovaných řidičů postupně klesají už od roku 2011.
16: Za které přestupky můžou vlastně řidiči dostat nejvíc bodů?
19: Tak nejvyšší bodový postih je 6 bodů, jak říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
20: To se týká například řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, odmítnutí testu na alkohol nebo drogy, zakázaného předjíždění, nezastavení na pokyn policisty anebo výrazného překročení rychlosti.
19: 6 bodů ale řidiči v uplynulém pololetí nejčastěji dostávali za předjíždění v místech, kde se to nesmí.
16: Pokud ale řidič ještě 12 bodů nedosáhli, jak se může některých zbavit?
19: Řidiči, kteří ještě nedosáhli 12 bodů, se po roce od posledního přestupku odečtou 4 body. Po 2 letech další 4 body a po 3 letech i zbývající body, říká Alena Míl z ministerstva dopravy.
20: Další možností pak je absolvování kurzu bezpečné jízdy. V tom případě se odečítají 4 body. Nicméně zde je podmínka, řidič nesmí mít v den absolvování kurzu na kontě víc než 10 bodů a zároveň nesmí být bodovaný žádným 6-bodovým přestupkem. Tedy musí jít o méně závažné přestupky.
19: A stav bodů v kartě řidiče si lidé můžou ověřit v online portálu dopravy.
16: Řekli jsme, že po vybodování ztrácí řidič průkaz minimálně na rok. Jak se k němu pak dostane zpátky?
19: Podmínky pro jeho vrácení se můžou lišit podle konkrétního případu, říká Alena Míl z ministerstva dopravy.
20: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
19: Dodám, že v některých případech může úřad nebo dokonce i soud řidiči nařídit i to, aby povinně chodil na terapie k psychologovi. Aby se řidič vyhnul prodlevám, měl by se o dalších krocích ohledně vrácení průkazu informovat přímo na svém úřadě s rozšířenou působností.
16: Dodává Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme za užitečné informace. Naslyšenou.
19: Díky, naslyšenou.
16: 9 hodin 22 minut posloucháte sobotní Ranní plus a my jdeme na další téma. Část českých hoteliérů a provozovatelů penzionů měla v první polovině července problém zaplnit alespoň polovinu kapacity. Asociace hotelů a restaurací mezi nimi aktuálně sbírá data. Z některých míst už je ale jasné, že je návštěvnost zkrátka slabá. Naši kolegové se ptali třeba v Jizerských horách, víc nám k tomu řekne reportér Jiří Jelínek. Dobrý den.
21: Dobrý den. V červnu se hoteliéři domnívali, že lidé ubytování zarezervují až na poslední chvíli, ale i přes přízeň počasí se kapacity oslovených zařízení nenaplnily. Provozovatelé se naopak nezřídka setkávali s rušením rezervací. Například Šámalova bouda na Nové Louce je aktuálně obsazena asi ze 40%. Jak prozradil provozovatel Petr Polák, situaci zachraňuje alespoň restaurace, kde se lidé na svých cestách horami zastavují. Oslovení hoteliéři často připisují malý počet hostů tomu, že lidé na začátku prázdnin vyráží spíš do zahraničí. Na srpen už je podle počtu rezervací vidět větší zájem o severočeské hory. Někteří provozovatelé se pak aktivně snaží hledat nové zákazníky. Konkrétně horský hotel Jelínek v Bedřichově začal nabízet jednoduché ubytování pro lidi na dálkových přechodech, jako je například populární stezka Českem.
16: To byl ze severu Čech Jiří Jelínek. Děkujeme, naslyšenou.
21: Pěkný den.
16: A jak jsou na tom s obsazeností v polovině sezóny na Moravských horách, nám teď řekne reportérka Sabina Millerová. Dobrý den.
0: Dobré dopoledne. Zájem o ubytování v Jeseníkách je v polovině letní sezóny podle oslovených hoteliérů vysoký. Některé hotely mají dokonce úplně plno, jako například hotel Valdes v Loučné nad Desnou. Podobnou zkušenost mají i na Červenohorském Sedle, kde mají oproti loňsku zhruba o 15% více rezervací. Nejvíc hostů zatím přijelo v polovině července a lidé si pobyty většinou rezervují s předstihem. Jiná situace je ale u Chat a Chalub na Jesenicku. Tam podle Aleny Niklové Klimešové z agentury Chatař zájem klesl. Zatímco v minulých letech se obsazenost pohybovala kolem 95%, letos je to pod hranicí 80%. Co se pak týká Beskyd, tak tam je návštěvnost přibližně o 20% nižší než loni. Podle hotelierů tam lidé častěji z rezervací pobytů čekají na poslední chvíli. Zájem o pobyty pak roste v případě, kdy předpověď slibuje příznivé počasí.
16: A to byla z Moravských hor Sabina Millerová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
16: I s vámi sobotní vysílání Českého rozhlasu Plus teď v 9 hodin 24,5 minuty. Jdeme na další reportáž. Radost můžeme najít v různých maličkostech a právě k tomu odkazuje francouzské spojení Joie de vivre, radost ze života. Trojice malířů Tomáše Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař ji objevila v umění. Vy ji můžete zažít také, a to na nové letní výstavě The Chemistry Gallery v Pražských Holešovicích.
1: Autory nespojuje téma obrazů ani styl malby, přesto mají něco společného. Doplňuje umělecký ředitel galerie a kurátor výstavy Petr Hájek.
22: Vlastně jsem to spojující téma našel spíš v té rovině osobní, než v té rovině obsahově malířský, dejme tomu, protože vlastně díky malování všichni ty tři autoři se jim podařilo vlastně překonat náročná osobní období a zároveň mám za to, že v té jejich tvorbě je možné z hlediska diváka úplně jako zakusit nějakou radost ze života. Ten malířský projev všech těch tří autorů je velmi živočišný, velmi silný a při pohledu na jejich díla se člověk do těch věcí může až tak jako ponořit.
1: Tomáš Jetela, Tomáš Němec i Václav Misař byli u zrodu samotné The Chemistry Gallery, kde se před 18 lety představili jako začínající umělci.
22: Právě tito tři malíři v tom úplném začátku Chemistry Gallery v roce 2008 a 2009 formovali moji osobní zkušenost se současným uměním.
1: Václav Misař se věnuje hlavně krajinomalbě a na výstavě se návštěvníci mohou ponořit třeba do zdánlivě banálního námětu obrazu zelené keře a dům.
22: Na těch jeho obrazech právě ta hra s barvou vytváří takový jako napětí. Ty obrazy jsou velmi klidný, ale když na ně koukáte, tak tam cítíte nějaký napětí, něco se tam jako odehrává.
1: Svou radost ze života můžete objevit také v surrealistických dílech Tomáše Jetely nebo v něžných květinových malbách Tomáše Němce. Výstava Joie de vivre potrvá v holešovické The Chemistry Gallery až do 11. září. Valeria Oros, Český rozhlas.
16: Za 3 minuty bude 9:30 a sobotní ranní Plus zakončíme touto reportáží. I po více než 100 letech existence je v Česku zájem o tramping. Třeba Česká tábornická unice eviduje okolo 6000 členů. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se navíc v jednotlivých skupinách často předává z generace na generaci.
23: Čau.
24: To říkám vandrák správně, ahoj.
23: Hele, mám tady jízdenky s hmístenkou.
25: Krásná práce, krásná.
1: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví na nástupišti Jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celotou v přírodě bude spát poprvé.
26: Troje halenky a svetry. Já jsem to rozhodně chtěla jako ve větším, jo, pojmu to oblečení. Taťka mi řekl, že je rozumný vzít si fakt třeba 2 kusy oblečení.
23: Určitě tam máš nůž, příbor, má tam hrníček, má tam placatici s něčím
26: spacák,
23: dobrým.
26: Spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo, už jsme pokročili.
1: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
23: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
25: Já mám tady vnučku Ninku, loni s náma byla poprvé, moc se jí to líbilo, takže letos dědo, já chci jet znova, vemeš mi sebou, tak jsem byl rád, že se jí líbí v přírodě a už se moc těší.
1: Kolik vás bude?
23: Tak letos nás má být 19, ještě přijedou někteří kamarádi odpoledne, přivezou kytaru.
1: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
23: Hrát karty, Mariáš a Žážínko, budeme hrát různé společenské hry vandrácké, třeba městečko Palermo.
2: A nazdar bliku a nazdar tiku.
23: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo z citátech z filmů.
2: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí. Jo, a jak jsme jenom v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje. To je taky na tom, hezký, jo, na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
3: Tak ahoj!
1: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
16: A tím končí sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za celý tým, který ho připravil a také odvysílal, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka. Teď uslyšíte zprávy, které o víkendu o prázdninách vysíláme společně s Radiožurnálem.
4: Radiožurnál je 9:30. A Jana Utendorfská připravila zprávy.
5: V Česku dlouhodobě ubývá směnáren, loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800, vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí Félix Plasencia. Na pokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové země oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Caracas tvrdí, že soud není nestranný a je zaujatý vůči zemím globálního jihu. Japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí. Premiér či premiérka mají mít možnost stanovit náhradní hlavní město na základě žádosti prefektur. Ty musí splňovat určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky. A na konci července se do Česka vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili bezmála 42 stupňů Celsia.
13: Sport.
5: Fotbalisté pražské Dukly na úvod nového ročníku šance Národní ligy porazili nováčka z České Lípy 2-0. V dalších zápasech druhé nejvyšší soutěže Jihlava zvítězila nad Žižkovem 1-0, Ústí nad Labem nad Kladnem 2-1, Kroměříž remizovala s Táborskem 0-0 a Prostějov s Třincem 1-1. A fotbalový záložník Antonín Barák nakonec italské Fiorentiny do Apoelu Nikosie nepřestoupí. Kyperský klub napsal na sociální sítě, že se obě strany dohodly na ukončení jednání.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D6 u Stochova. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 187. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 189.5. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, zdržení je asi čtvrt hodiny. Na D6 z Prahy ve směru do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Lány. Na 28. kilometru leží sražená zvěř mezi pruhy a musí se vybočovat. Na tahu 11 z Ostravy ve směru do Opavy nám hlásíte překážku za Globusem na 270.5 kilometru.
6: Auto s defektem na dálnici mezi Ostravou a Opavou na kilometru 270.5 zatahuje do vozovky, řidič mění kolo.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Máme za sebou největší sportovní akci roku. Rekordní počet zápasů i návštěvnost, 3 pořadatelské země, nadšení z Cap Verde a dalších velkých příběhů, přívětivé přijetí fanoušků a euforii vítězných Španělů, ale také stávky, politické zásahy do turnaje, kontroverze s rozhodnutími videorozočích, nesnesitelná vedra nebo stížnosti výpravy Íránu na šikanu od amerických úřadů, které také nevpustili do země mimo jiné jednoho ze sudích. Vydáváme se na reportážně analytickou procházku nejdelším fotbalovým mistrovstvím světa v historii, které hostily Kanada, Mexiko a Spojené státy americké. Zeptáme se i na to, jestli šampionát změní pozici šéfa FIFA Gianniho Infantina. Do Severní Ameriky vás zve Jan Kaliba.
8: Zaostřeno.
7: Mexičani

0: Sněmovny je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
1: Ismael Moreno, mexicano de corazón.
0: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu, obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
1: Que es mexicano.
0: ¿Cuántas semanas?
1: Dos meses.
0: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí, ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
1: El más baratito, 300 pesos.
0: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
1: Están muy caros los boletos para el estadio. Es el Mundial de México, pero no para los mexicanos.
2: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme.

0: Tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas. A za jeden lístek prý dali $2,800, představte si to.
1: $2,800 por un boleto.
0: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
1: Yo los pago, no me importa.
2: V Mexico City a dalších dvou mexických městech se mundial konal už po třetí v historii. Na kanadských stadionech poprvé, ovšem naprostou většinu utkání, hostili znovu po 32 letech Spojené státy. A od roku 1994 se americký přístup k soccru podstatně změnil.
3: Vitas Carosella patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu, po turnaji v roce 1994 a po ženském šampionátu o 5 let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
4: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštělý, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy, díky týmům, které sem jezdí, a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
2: Na rozdíl od roku 1994 měli o šampionátu povědomí Američané i na místech daleko od stadionů, od velkých plání Nebrasky či Oklahomy po pláže Oregonu. Obzvlášť hostitelská města pohltilo fotbalové nadšení, také přátelská nálada a zvídavost poznat kultury z celého světa. Současná americká vláda se snaží omezit přistěhovalectví, včetně legálního, a zrovna během šampionátu nejvyšší soud zamítl snahu prezidenta Donalda Trumpa zrušit ústavní nárok dětí narozených i cizincům na území Spojených států na americké občanství. Přesto se turnaj stal svým způsobem oslavou lidské migrace. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem. V USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
5: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju, a zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví, a kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju.
2: Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská Američanka Aida.
6: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995. Amerika je můj domov, dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Byl to splněný sen, vidět je tu hrát proti Spojeným státům. Dream come true to see the team
2: play here against the United States. Americký národní tým tvoří víc než z 1/3 právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hoysen měl na výběr dokonce ze 3 týmů, kterým mohl fandit a označovat je za své. One of the most
7: stupidest ideas. Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti samí oblékají americké dresy a křičí USA. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
2: Různými vlajkami mávali během šampionátu také lidé z iránské diaspory v USA. I přes zákaz masově nosili na tribuny vlajku se lvem a sluncem, symboly iránské monarchie před islámskou revolucí. Opakovaně před stadiony demonstrovali proti krutostem režimu v Teheránu. Ovšem, když začal zápas, většinou se nechali fotbalem strhnout a iránskému týmu velmi vášnivě fandili.
8: Ve jménu Boha všemohoucího měli jsme tu hodně fanoušků různých vyznání a politických přesvědčení, ale z celého srdce nás podporovali, a to je naše vítězství. Trávíme hodně času na cestách a Američané nám nepovolili přijet 2 dny před zápasem a teď zase musíme hned odjet, což bude mít vliv na regeneraci hráčů. Írán je zřejmě nejutiskovanější

0: tým v dějinách mistrovství světa.
1: Stěžoval si iránský kouč Amir Ghalenei. Tréninkovou základnu museli mít Iránci v Mexiku, i když všechny zápasy hráli v USA. Omezená možnost jednoho z týmů pohybovat se na území hostitelské země byla v dějinách šampionátů bezprecedentní, stejně jako válečný stav mezi účastnickou a pořadatelskou zemí. Americké úřady vůbec nevpustily do země část realizačního týmu Iránu, ale také týmového fotografa Iráku a některé fanoušky ze Skotska nebo Maroka. Bílý dům to vysvětloval jako prevenci možného terorismu. Američané takto po 11-hodinovém zadržení zamítli vstup i Omaru Artanovi, nejlepšímu rozhodčímu Afriky za loňský rok. Místo řízení zápasu na šampionátu se tak musel vrátit do Somálska.
2: Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světa. Úrovně. A pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
1: Zlobil se Hussein Bulow, majitel somálské restaurace nedaleko stadionu v Los Angeles. Během turnaje americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti nakonec nenaplnilo obavy, agenti jeho imigračního úřadu ICE nezatýkali přímo na stadionech či v jejich okolí. Jinak ale během šampionátu zvýšili svou aktivitu na dalších místech USA. Podle americké vlády ve snaze dostat ze země lidi bez patřičnosti. Dokumentů. Po zásazích agentů ICE ovšem umírali v době konání turnaje další lidé a demonstranti se kvůli tomu scházeli i u stadionů, jako třeba v Dallasu. Chtějí, aby agenti zmizeli z ulic a křičí, že ICE roztaje v texaském horku, což je anglická slovní říčka se slovem led.
3: We're protesting for Lorenzo Salgado, but also all of the other countless victims of ICE.
4: Jsme tu kvůli Lorenzovi Salgadovi, ale i dalším obětem ICE. Je to zdrcující. Lorenzo měl 3 děti, které přišly o tátu. Žil v Texasu 35 let, nezasloužil si umřít. Zaútočili na něj kvůli tomu, jak vypadá, protože je Hispánec. Je to zničující vidět ty agenty, jak jdou po lidech tmavé pleti tímhle způsobem. Tady v Dallasu a okolí je teď ICE zase aktivnější a tak jsme přišli během mistrovství světa upozornit na to násilí, které se tu děje našim sousedům.
1: Říká mi Nicole Pomalesová, taky hispánská američanka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které imigrační úřad ICE spadá, vysvětluje fatální zásahy svých agentů tím, že hájili veřejnou, případně svou vlastní bezpečnost. Spojené státy během šampionátu oslavili 250 let nezávislosti, Donald Trump 80. narozeniny. A do mistrovství světa se výrazně zapojil. Poprvé, když zavolal šéfovi světového fotbalu Giannimu Infantinovi a FIFA pak nezvyklým rozhodnutím omilostnila nejlepšího střelce amerického týmu Folarina Balogana před osmifinálovým zápasem Spojených států s Belgií, která nakonec i tak snadno postoupila. Přímo na hřišti se řešily kontroverzní verdikty rozhodčích po využití videa či nesnesitelná vedra. V extrémních případech museli fotbalisté hrát na přímém slunci, když bylo skoro 40 stupňů Celsia ve stínu. Podle klimatologů z organizace World Weather Attribution by takto silná vlna veder byla prakticky nemožná bez změny klimatu, tedy spalování uhlí, ropy a plynu. Přitom mezi hlavní sponzory FIFA nově přijala například saudskou ropnou společnost Aramco, největšího korporátního producenta skleníkových plynů na světě. Pauzy napití uprostřed poločasů tedy často přišly k duhu, ovšem FIFA je poprvé zavedla plošně pro všechny zápasy, i když to v mnoha případech podmínky naopak vůbec nevyžadovaly.
5: Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia, a dneska podle nich není pauza napití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek napití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Čeští fotbalisté opustili turnaj už po základní skupině skoro měsíc před jeho vyvrcholením. Při finále v New Jersey na sebe znovu stáhl pozornost americký prezident Trump.
1: S novými světovými šampiony se po předání poháru fotil tak vytrvale, že ho pryč z pódia odlákával sám šéf FIFA Infantino. Oba společně na další 4 roky předali trofej do rukou Španělů.

0: čtete Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Během fotbalového šampionátu ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nastalo dost momentů, kdy se sport mísil s politikou. Tomuto propojení se dlouhodobě věnuje emeritní profesor Tufcovy univerzity v Bostonu a zakladatel tamního Institutu pro výchovu globálních lídrů Sherman Teichmann, mimo jiné také fotbalový fanoušek, který byl i na utkání mistrovství světa. Právě on je teď hostem pořadu Zaostřeno. Nejprve jsem se ho zeptal, co nám tohle mistrovství světa řeklo o stavu americké unie.
2: Look, this was an extraordinary opportunity for the United States to host people from all over the world. They came at a time which was the celebration of 250 years. That obviously was transmogrified into the adulation of Trump.
3: Byla to pro Spojené státy mimořádná příležitost hostit lidi z celého světa. Přijeli v době, kdy se slavilo 250. výročí nezávislosti. To se samozřejmě proměnilo v obdivování Trumpa. Nicméně mnoho měst po celých Spojených státech, kde týmy trénovali a hráli, bylo skvělými hostiteli. A myslím si, že jak fanoušci, tak týmy mnohem hlouběji pochopili složitost naší země, její krásu a rozmanitost. Nezaznamenal jsem v souvislosti s turnajem žádné případy otevřeného rasismu nebo polarizace, které dominují našemu veřejnému životu v posledním desetiletí. Byl to okamžik oddechu a jednoty. Motem mistrovství je sjednocení světa. Sport tohle dokáže a tenhle fotbalový turnaj v tom podle mě převyšuje olympiádu.
2: It was the Scots here in Boston with their kilts and bagpipes that took over the hearts and minds of our population.
3: Tady v Bostonu si se svými dudami a kilty získali srdce místních Skotové a máme tu velkou kapverdskou komunitu. Takže tu rezonovaly mimořádné výsledky Kapverd. Byly to silné emoce. Na stadionu jsem byl jen na zápase Ghany s Anglií, který skončil 0-0. Ghaňané ale hráli skvěle a úžasné bylo poslouchat skandování Angličanů s texty z doby druhé světové války. Pro mě, co by vášnivého fotbalového fanouška, to byl a zůstává okamžik mimořádné rozkoše.
1: Atmosféra tedy byla skvělá, agenti imigračního úřadu ICE nakonec na stadionech nezatýkali, nebo jsem žádný případ nezaznamenal, takže když nás před turnajem některé organizace varovaly, že šampionát se koná v zemi, kde se porušují základní lidská práva a padala srovnání s předchozími šampionáty v Rusku a Kataru, bylo to přehnané?
2: Totally misspoken, totally misanalyzed. What you had here was a revelation of joy.
3: Tak to se vůbec říct nedá, naprosto chybný výklad. Teď jsem popisoval radost, kterou to mistrovství přineslo. Nestaly se žádné výtržnosti, neviděli jsme žádné projevy chuligánství. Fanoušci Anglie byli naprosto srdeční a zábavní. Jinak ale mohu říct, že náš prezident pošpiní svým narcismem skoro všechno, čeho se dotkne. Jak vystrkuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza omilostnění našeho reprezentanta Balogana, prodle mě skorumpovaným způsobem po Trumpově telefonátu Infantinovi. Ironicky je Balogan zrovna produktem imigrace, kterou Trump v této zemi nechce. A pak je tu to neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moc jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. To všechno vnímám. A přesto tu hru miluju a z návštěvy toho zápasu Ghany z Anglií ještě teď cítím neobyčejné potěšení. Takže děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, asi bych šel ke zpovědi. Ale pokud jde o lidská práva ve Spojených státech, to je jiná záležitost. Tato země přivítala svět vřele, ovšem zároveň má hrozné epizody rasismu, hrozné momenty diskriminace. To se děje právě teď, třeba s překreslováním volebních okresů a tvořením překážek, které stěžují lidem přístup k volbám. Ničí tím éru občanskoprávní legislativy, která byla naprosto zásadní. Ale odehrává se to v rámci byrokracie, vnucováním celé té hořké legislativy.
1: Říkáte, že uvítání bylo srdečné, ale třeba reprezentanti Íránu by s tím po všech těch komplikacích ze strany americké administrativy zřejmě nesouhlasili, podobně somálský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady vůbec nevpustili do země. Bylo tohle tedy zbytečné anebo nutné, jak tvrdí Trumpova administrativa? Protože ti, kdo to srovnávají s předchozími šampionáty v Rusku a Kataru, tak říkají, že tam se FIFA i přes všechny problémy s lidskými právy aspoň postarala o to, že během šampionátu opravdu byli všichni vítáni.
2: You're accurate. These are outliers, but bitter ones. I mean, the Haitians held up at the airport, Senegal. Yeah.
3: Je to tak, jsou to výjimky, ale hořké. Haťané zadržení na letišti, případ Senegalu. Ano, o tom není pochyb, nepřikrášluju to, přemýšlím v širším kontextu. Ale není pochyb o tom, že jde o příklady xenofobie a rasismu. Ty existují. Myslím tím lidi, kteří myšlenkově ovlivňují naši současnou politiku jako Stephena Millera nebo Bannona a Trumpa s jeho stoupenci. Je to ta nejvíc zlomyslně xenofobní a rasistická vláda, jakou jsem kdy viděl. Jsem osmdesátník, takže doufám, že můžu srovnávat. Tohle je krutá doba.
1: Zmínil jste ten případ amerického útočníka Balogana, kterému FIFA po telefonátu Trumpa s Infantinem zmírnila trest a omilostnila ho pro osmifinále s Belgií. Rozzuřilo to nejen Belgičany, ale i představitele dalších zemí a Evropskou fotbalovou unii. Považujete ten politický zásah do turnaje za typický pro fungování Trumpovy administrativy, nebo je to projev širší americké mentality udělat pro vítězství všechno, co se dá?
2: There's no doubt that it was corrupt.
3: Není pochyb, že to bylo zkorumpované rozhodnutí. Dva kámoši, dva autokrati se spolčili. Není pochyb, že Belgičané měli právo se odvolat a podle mě s tím i uspět. Říkám to i přesto, že mně ten Baloganův zákrok taky nepřipadal, že byl na červenou kartu a bylo fajn vidět, že ten hráč může nastoupit. Posuzování videorozhodčím je v mnoha ohledech podezřelé. Umí spoustu rozhodnutí potvrdit, ale zároveň vytváří hodně subjektivity. Třeba ten neuznaný gól Egypta proti Argentině. Podle mě měl platit. Nezastávám konspirace o nadržování Argentině, ostatně půl zápasu jsem u televize fandil v argentinském a půl v egyptském dresu, protože učím politiku Blízkého východu, ale určitě to mělo na ten zápas obrovský dopad.
1: To už se po několikáté dotýkáme toho propojení sportu a politiky, což se během šampionátu dělo často. Je možné ty dva světy oddělit, jak si někteří přejí, anebo to podle vás nejde?
2: Sport and politics is intense. I did an entire year on global sports.
3: Propojení sportu a politiky je intenzivní. Na Tavcově univerzitě jsem před časem založil Institut pro výchovu globálních lídrů a celý rok jsem se věnoval globálnímu sportu a politice. Doporučil bych lidem práci svého přítele Johna Hubermana o politice olympijských her a mistrovství světa ve fotbale. Já sám jsem synem člověka, který přežil holokaust, a když jsem jel do Německa, do Mnichova, vzal jsem i syna Nathaniela, aby viděl, co se stalo. Zároveň jsem ale navštívil také tamní olympijskou vesnici. Při masakru v roce 1972 jsem ztratil několik přátel, kteří byli v izraelském olympijském týmu, včetně trenéra Shermu, Andreho Spitzera a Davida Bergera. To byl pro mě nejsilnější okamžik střetu sportu a politiky. Ale sport umí i krásné věci. Se synem jsme si vytvořili pouto díky fotbalu. Byl na šampionátech v Brazílii i Jižní Africe. Já mám doma vuvuzelu. Fotbal je pro nás velkou součástí radosti ze života.
1: To se dá zřejmě říct o 100 milionech, možná miliardách lidí po celém světě, ale obzvlášť letos se řešilo, že tohle mistrovství bylo pouze pro vyvolené, ale návštěvnost byla i tak rekordní, skoro 7 milionů fanoušků na stadionech, byť samozřejmě při rekordním počtu zápasů. Každopádně šéf FIFA Gianni Infantino si to pochvaluje jako obrovský úspěch, souhlasíte?
3: Byla to velmi zajímavá a komplexní akce. Pokud jde o peníze, bylo to ale žalostné. To zdírání z kůže, neuvěřitelné náklady, pokud si někdo chtěl pořídit vstupenku na zápas. Podle mě měly být mnohem přístupnější obyčejným lidem. Ale konec konců, to je kapitalistická společnost, ale taky vizitka současného prezidenta FIFA. A vzhledem k množství peněz, které nyní kontroluje a je schopen rozdělit jednotlivým federacím, si nemyslím, že v dohledné době dojde k nějaké spouře.
2: Given the amount of money that he now controls and is able to disperse to the individual federations, I don't think there's going to be a revolt anytime soon.
1: Myslíte, že nedojde, protože na druhou stranu tu máme případ Balogan, který naštval evropské federace, i když to Infantino označil za nezávislé rozhodnutí orgánů FIFA. Naštvaní jsou na něj Egypťané, Iránci, možná i jejich spojenci v Asii a v Africe. Dokonce i Sepp Blatter, předchozí šéf FIFA, který odstoupil po obří korupční aféře, teď svého nástupce kritizuje. A má máme tu i kontroverzní témata, která se týkají přímo hry jako takové. Mluvili jsme o videorozočím, o dynamických cenách vstupenek pro fanoušky, zažívali jsme tu velmi kritizované hydratační pauzy během hry. Může tohle všechno nějak narušit Infantinovu moc? Připomeňme, že volby prezidenta FIFA jsou příští rok.
2: Well, on the street, so called, of course. He's thuggish and infantile, okay? And the Peace Prize is probably one of the most preposterous things. I mean, the sycophantry.
3: No, narušit jeho moc, to může takzvaně na ulici. Jasně, je to lump a dětina. Ta jeho cena míru pro Trumpa patří k tomu vůbec nejabsurdnějšímu. Myslím tím tu podlézavost. Korupce ve FIFA byla v minulosti za Blattera mimořádná, pokud je o peníze, úplatky. A myslím, že peníze i teď nakonec zvítězí. Pokud by to mělo být spravedlivé a podle veřejného mínění, měl by podle mě Infantino odejít. A pokud jde o ty kontroverze, které se týkají přímo hry, mně osobně připadá problematické, jakým způsobem se využívá video. Technologie měla věci objektivizovat, ale ta rozhodnutí jsou bez tak drsná. Odvolávání gólu 5 minut poté, co padl. Kdybych byl Egypťan, tak bych se cítil okraden. Subjektivita ve sportu bude vždycky, i s videem. Měli bychom s tím umět žít. Mám velké pochopení pro rozhodčí. V reálném čase musí dělat závažná rozhodnutí. V tom měl VAR pomáhat. Tu technologii bychom měli využívat jako v tenise. Prostě udělat všechno pro to, abychom zjistili to, co může posoudit okem, jestli míček dopadl na čáru nebo vedlení. Ale chaos a hněv, ty video z fotbalu neodstraní. Měli bychom s tím umět žít, je to neodmyslitelná součást sportu. A já hluboce respektuju fotbalisty, kteří hrají tvrdě, ale fair a zároveň chápou radost i krutost té hry. Viděli jsme mimořádné zápasy. U mnoha z nich jsem si říkal, wow, na tohle nezapomenu. Sport má sílu díky své spontánnosti, nepředvídatelnosti, nejistotě. Ano, je v něm korupce, ale pořád sport miluju. To, co nabízí, je neuvěřitelná podívaná. Jedna z nejlepších.
2: Love sport. It's one of the most incredible spectacles for its uncertainty and and the outcomes.
1: Slyšeli jste rozhovor s Shermanem Teichmannem, zakladatelem neziskové vzdělávací platformy The Trebuchet a emeritním profesorem Tavcovy univerzity, kde se věnoval mimo jiné propojení sportu a politiky. V dnešním pořadu jsme se ohlédli reportážně i tímto rozhovorem za mistrovstvím světa ve fotbale, v mnoha ohledech rekordním, úspěšným i problematickým a kontroverzním. K poslechu se můžete kdykoliv vrátit v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci, stačí hledat pořad Zaostřeno. A ten má taky svou sekci na našem webu plus.rozhlas.cz, kde najdete audioarchiv od vysílaných vydání. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje ze Severní Ameriky Jan Kaliba.
0: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Radioservis představuje
5: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
5: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
5: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
7: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
8: Tři čtvrtiny absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Vzdušný prostor Rumunska narušil další dron. Vodní slalomářka Tereza Kneblová je mistryní světa. Lukáš Kratochvíl získal bronz. Omezení vás drží na dálnici D1 před Brnem na 190. kilometru. A bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: Více než tři čtvrtiny řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Pět povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
9: Typicky se jedná o nějaké závažné delikty řízení bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení pod vlivem vyšších dávek alkoholu či návykových látek. A další skupina, tak to jsou řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky.
8: Rumunský letoun F-16 sestřelil další dron, který narušil vzdušný prostor země, informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Podle něj pilot stíhačky zneškodnil stroj poblíž hranic s Ukrajinou v neobydlené oblasti. Odkud přiletěl, zatím není jasné. Podobný incident Rumunsko zaznamenalo už včera. Agentura Reuters s odkazem na prokuraturu píše, že dron byl ruský. Rozpaky, ale i úleva zavládly v Asii poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla. Nejvyšší zůstávají na výrobky z Číny a Vietnamu. Někteří ekonomové odhadují, že dopad cel nemusí být velký.
10: Nejhlasitěji se proti novým americkým clům vymezuje Čína, která je označila za bezohledná a vidí v nich nebezpečí nové obchodní války. Japonské ekonomické servery ale soudí, že Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu, který za první půl rok letošního roku meziročně vzrostl o téměř 18%. Indie, Indonésie nebo Jižní Korea, které spadly do kategorie 10 až 12,5% cel, kvitují, že nejsou vyšší a chtějí se Spojenými státy individuálně vyjednávat. Co naopak asijské státy v kritice směrem do Washingtonu spojuje, je to, že odmítají obvinění, že v jejich zemích kvete nucená práce, novodobé otroctví nebo vykořisťování zaměstnanců. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
8: Téměř dva roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí. Podle nezávislého starosty Petra Mudry vyjde pronájem modulární školy zhruba na 250 000 korun.
11: Tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě od 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
12: Sport. Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. Loni se přitom v kánoji vůbec nekvalifikovala do národního týmu. Životní úspěch slaví na šampionátu v Oklahomě, kde na úvod neuspěla v kvalifikaci kajak krosu.
13: Ten kros tady hodně bylo zemena tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
12: Mezi muži získal bronz 21-letý debutant Lukáš Kratochvíl. S víc než 7-minutovým náskokem na druhého Belgičana Evenpoola dnes nastoupí do předposlední královské horské etapy cyklistické Tour de France Slovinec Tadej Pogačar. Vedoucího muže závodu a obhájce prvenství i celý peloton čeká 171 kilometrů a 4 náročná stoupání.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 před Brnem a nebezpečí na D1 u Klimkovic. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 186. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 190. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, celé je to na zhruba 20 minut. D1 ještě jednou z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Klimkovice. V okolí 350. kilometru nám hlásíte zvěř u vozovky.
16: Po pravé straně jsou tři koloušci živou cesty a to ať dávají řidiči pozor.
15: Na tahu mezi Karlovými Vary a Prahou na silnici 6 dejte pozor za Bochovem. Srazila se tam dvě osobní auta a v místě se zpomaluje. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Hostivař. Kolona pokračuje až k Europarku, tam řeší nehodu, zdržení asi čtvrt hodiny. A v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi na trase Lovosice Děčín. Do neděle je neprůjezdná přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Je to kvůli opravám na mostě, dá se to obět přes město, tam už počítejte ale s kolonami. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Když chceme být krásní nebo nosit třeba krásné oblečení, krásné vlasy, tak to stojí někdy zdraví?
18: Nemuselo by, kdyby jsme trošku přemýšleli o tom, co si vezmeme na sebe.
19: Mně to vlastně přijde v řadě případů zbytečné.
17: Udržitelnost něco stojí ve smyslu, že o ní musíme přemýšlet?
20: Už jenom to, že se snažíme zamyslet nad tím, co na sobě máme nebo jaký to bude mít dopad, tak to samo o sobě je určitě krásné. Laboratoř.
19: Částice, s kterými nemáme evoluční zkušenost, s kterými se nedokážeme vypořádat, způsobují dlouhodobý zánět.
18: Ani použití lidských vlasů nebyla záruka, že tam ty škodlivé chemikálie nebudou.
20: Plasty vznikly, aby jsme měli nezničitelný materiál. V dnešní době už je prakticky všude.
19: Další příklad toho, jak jsme se odcizili svému původnímu prostředí.
17: Srdečně vítám naše hosty, hosty laboratoře. Petru Inemanovou, která je environmentální mikrobioložka. Vítejte, dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Jana Černého, biologa, především imunologa. Vítám vás.
19: Dobrý den.
17: Václava Wernera, který studuje chemii a zároveň dostal cenu Neuron Rising Star. Vítám vás a gratuluji.
20: Dobrý den, děkuji.
17: Prodlužování vlasů, a to jsme u té krásy hned prvním tématu, znamená, že se člověk potká s rakovinotvornými látkami, chemikáliemi, které narušují imunitu, činnost hormonů nebo dokonce reprodukci. Studie vědců z Massachusetts poukazuje na velkou popularitu prodlužování vlasů, zvláště mezi afroamerickými ženami, protože ta studie je ze Spojených států. 70% dotázaných ji loni podstoupili nejméně jednou. Jaké látky takhle působí? Chápu to dobře, že jde vlastně o ty přísady spíš, než o ten vlastní materiál.
18: Já jsem si tady vlasy nikdy nenechala nastavit, takže jsem se snažila tak jako přemýšlet, co se u toho kadeřníka vlastně děje. A myslím si, že ta expozice těmi látkami může pocházet buď z těch procesů, kde se ty vlasy nějak natavují nebo propojují s těmi přirozenými vlasy. A pak to, co šlo v téhle studii, tak to bylo vyloženě ten materiál, z kterého ty vlasy jsou vyrobené jako takový. A ty látky tam můžou fungovat jako nějaké plastifikátory nebo stabilizátory. Ale i u vlasů, které byly vyrobeny z přírodních vláken, byly nalezeny látky jako ftaláty. Ty se tam dostaly tím, že se ty přirozené vlasy předtím nějak ošetřily třeba nějakými kosmetickými přípravky a ty ftaláty se používají jako třeba stabilizátory vůní a tak podobně. Takže ten koktejl těch chemikálií opravdu rozsáhlý a vlastně ta studie použila, nebo ti autoři té studie použili takzvanou necílenou analýzu, takže oni tam vlastně hledali i látky, na které se normálně běžně studie nezaměřují a vlastně ti výrobci ani třeba nedeklarovali, že tam ty látky jsou, protože nevěděli, že tam mají hledat.
17: Asi člověk, který poslouchá ty naše úvahy o umělém prodlužování vlasu, tak přemýšlí, co vedlo k tomu, že právě Afroameričanky měly zájem o to prodlužování vlasu, s čím to souvisí.
19: Tak když člověk přijede do Spojených států třeba a srovnává různé skupiny obyvatel, tak je na první pohled zaujme ty složité účesy, různé copánky nebo spletené copánky z copánků, hrozně zajímavé, složité vzory. A tady si člověk dokáže představit, že není úplně snadné si počkat na prodloužení tohoto přirozeným vlasem, ale naopak doplnění vlastně nějakou takovouhle průmyslovou náhražkou a vlastně samotná složitost těch účesů vlastně svádí k tomu mít tam ještě nějaký takovýhle doprovodný znak. Takže tady by člověk řekl, proč si nepočkají, až jim ty vlasy dorostou, ale tady to je úplně jiný žánr.
17: Kdyby chemik se do toho pustil, teď se ptám Václava Wernera, tak by možná byl i sám překvapen, co všechno se tam objeví, čím vás to zaujalo tahle práce.
20: Tam určitě nejzajímavější mě teda přišlo, že ve čtyřech těch vzorcích, které oni měli, tak dokonce našli organocíničité sloučeniny, což jsou sloučeniny, které jsou používány právě jako ty plastifikátory, že se přidávají jako přísada do plastů. Ale tam je strašně zajímavé na tom to, že tyhle ty látky, které teda mají nějakou tu organickou část, kde je něco teda z uhlíku, z přírody a zároveň i tu kovovou část, jsou to nějaké ty organokovy, tak velmi často jsou známé tím, jak právě jsou strašně jedovaté, protože tím, že jsou částečně organické, tak se dokážou dostat do těla a tam se usadí, ale potom se tím v nás vlastně usazují i ty kovy. A to mě právě překvapilo, že se může nacházet i v takovémhle produktu, který jde přímo na kůži.
17: Mě také překvapilo, že tam bylo tolik faktorů, které vlastně nějakým způsobem můžou pro nás být rizikové. Ty vlasy byly udělané tak, aby nebyly hořlavé, nebo aby byly odolné proti zmoknutí, nebo proti mikrobům. Imunolog tomu má asi co říct.
19: Je to další příklad vlastně nepřirozeného chování člověka, vůči kterému nemá žádnou přirozenou obranu, že by se někdy v průběhu evoluce člověka s tímhletím setkával. Je to prostě něco, že my si tady civilizačně dopřáváme nějakou novinku, která aby vlastně fungovala tak, jak funguje, aby ty vlasy byly krásné, aby navazovaly na vlasy jako takový přirozený, tak s tím je spojená nějaká docela složitá optimalizace a pravdou je, že ten dokonalý produkt prostě vyžaduje spoustu aditiv. To souvisí i s jídlem, to souvisí s celou řadou nás obklopujících materiálů. Prostě je to další příklad toho, jak jsme se odcizili svému původnímu prostředí a děláme věci, které pro nás nejsou přirozené. A jako imunolog řeknu, čím méně nepřirozených věcí děláme, tím máme víc na jistotu.
17: Jednou jsme tady v laboratoři rozebírali v tomto kontextu tetování.
19: Přesně tak. Co se týká tetování, tak se objevilo několik publikací, které nám dávají tvrdá data i třeba o mechanismu, jak ty tetovací materiály ovlivňují imunitní systém. A vlastně to je trošku podobné jako s mikroplasty, tyhle ty částice pohlcují buňky imunitního systému, nedokážou je rozložit a signalizují, hele, máme problém. Je v nás něco, co se tváří jako nerozpustná bakterie, pojďme vytvořit zánět. A to je přesně o tomhle tom. Prostě vytváří se tady takový chemický koktejl, který má jako takový otisk palce imunologický pro zánitlivé prostředí, které může potom být takovým jako spouštěčem. Může to být v podstatě jako butterfly efekt, může to být mávnutí motýlího křídla, které v nějaké konkrétní situaci převáží na nějakou stranu, nějakou patologickou reakci. A mně přijde osobně trošku zbytečné vstupovat na takováhle neprobádaná chemická území, když vlastně to není život zachraňující nebo nějak život kvalitu dramaticky zvyšující.
18: Mně přišlo zajímavé, že vlastně ani použití vlasů z přírodních materiálů nebo vyloženě lidských vlasů nebyla záruka, že tam ty škodlivé chemikálie nebudou. Já jsem zmiňovala ty ftaláty, ale i třeba ty přírodní vlasy, když se odeberou od dárce, tak byly ošetřeny třeba pesticidy. Takže vlastně pak ta dáma, když tyhle vlasy si nechá nasadit na hlavu, ale i ty syntetické, tak ona vlastně s těmi vlasy pak žije několik měsíců neustále. Ona s nima spí, meje si je a vlastně krz kůži na krku a pokožku na hlavě je neustále exponována těmto látkám. A proto se vlastně zaměřili asi autoři té studie i na tehle typ výrobku, ale já jsem se schválně dívala, ta necílená analýza je velice zajímavá, jako vyžaduje to strašně sofistikované vyhodnocení a algoritmy strojového učení, aby se vůbec vyhodnotilo, co to tam je za látky nakonec, tak se to aplikovalo třeba i na jiné výrobky a zajímavé třeba oblečení z recyklátů. Tam také jako se nacházejí, já nevím, halogenované zhášiče hoření nebo ty ftaláty. Takže i ten textil, když máme vlastně neustále na kůži a v kontaktu s kůží, s potem, tak můžeme být vystavený látkám, které nejsou bezpečné.
17: Takže to nejsou jenom umělé vlasy, co nosíme a vadí to.
18: Záleží, na co se zaměří ty vědci, co chtějí zrovna zkoumat, tak teď se zaměřili na vlasy, ale byly to třeba i roušky v době covidu, byly to ty recyklované textilie a jiné výrobky na produkty spotřeby.
20: Mě vlastně na tom ještě hodně zaujala jedna další věc, a to bylo, že takováhle studia vznikla právě v Americe, protože spousta těch látek, o kterých oni tam právě mluvili, tak v Evropské unii jsou strašně přísně sledované nebo dokonce zakázané. Což samozřejmě neznamená, že je tady nemůžeme najít, ale právě, že některé ty americké úřady tu regulaci nemají zas tak až přísnou. Laboratoř. Laboratoř.
17: Jste v rozhlasové laboratoři na Českém rozhlase Plus a mými hosty jsou dnes Petra Inemanová, environmentální mikrobioložka, Václav Werner, který studuje chemii, také Jan Černý, imunolog. My se dostaneme trochu i k medicíně, protože průzkum badatelů z New Yorku, o kterém teď budeme mluvit, ukazuje, že u 90% pacientů s nádory prostaty, kteří byli předmětem tohoto výzkumu, se v nádorové tkáni našly mikroplasty. Obsahovala 2,5x víc mikroplastů než sousední zdravá tkáň. Ta studie pokračuje, teprve bude publikovaná, zatím ji vědci prezentovali v New Yorku na velké konferenci a zatím odebrali vzorky od 10 pacientů před chirurgickým odstraněním prostaty. Vyrozuměla jsem, že v onkologii si lékaři dost dobře umí poradit s nádory prostaty v okamžiku, kdy pacient přijde poměrně včas, ale přesto tohle zní jako významné zjištění. Jak to vnímá Jan Černý?
19: Mně to přijde jako něco, co vůbec nemusí nic znamenat. Něco, co je na 10 vzorcích, de facto nic neznamená, anebo může znamenat něco, pokud bychom to udělali pečlivě. O nádorové tkání se ví, že se v ní akumuluje kdeco. A ten rozdíl mezi nádorovou tkání a tou normální tkání je, že v té normální je lymfatická drenáž, která vlastně vypouští různé typy různého nepořádku, apoptotická tělíska a tak dál. A nádorová tkáň tohleto postrádá.
17: O co jde konkrétně?
19: V našich tělech umře několik miliard buněk a jsou nahrazeny novými buňkami. A ty pozůstatky odumřelých buněk, které podléhají takzvané apoptóze, programované buněčné smrti, se nazývají apoptotická tělíska. Vlastně ta lymfa a odnášení těch buněk nebo těch jejich částeček do lymfatických orgánů, kde jsou fagocytovány makrofágy, jeden ze způsobů, který nás vlastně očišťuje. To se třeba využívá i pro některé způsoby léčby nádorů, že se využívají různé polymery, které se hromadí v nádoru a v normální tkáně v podstatě se z ní odstraní. Ale vůbec si vlastně nemyslím, že by tam musela být nějaká kauzalita. Myslím si, že to je spíš nějaká korelace, která je daná tím, že ta nádorová tkáň má jiné chování. Další věc je, že my vlastně, pokud by to bylo vlastně uvnitř těch nádorových buněk a nikoliv v té nádorové mase, tak by to mohlo jenom znamenat, že prostě ty nádorové buňky mají jinou fagocytickou aktivitu a pohlcují ze svého okolí něco jiného, nebo mají jiné enzymy ve svých lyzozomech a tak dál a tak dál. Takže já tam nevidím vlastně kauzalitu pro tu nádorovou transformaci.
17: Hned se mi vybavil seriál Byl jen jeden život, tam je to krásně vidět, to pohlcování tělísek, ale to, co říkáme o tom, že vlastně pro imunologii je to jako věc očekávaná, i tohle může být zajímavé.
20: Tak určitě a zároveň to, že se o těch mikroplastech bavíme, je určitě důležité. Plasty vznikly proto, aby jsme měli nezničitelný materiál, ale vlastně to vede i k tomu, že se ukládá v tom biologickém materiálu a v dnešní době už je vlastně prakticky všude. Já jsem se snažil najít, kolik vlastně ve finále člověk těch mikroplastů skonzumuje. A našel jsem nějaké údaje, které říkaly, že jako většinově je to jednotky gramů týdně, což je ve finále docela hodně a vzhledem k tomu, že mikroplastech se donedávna ani za stolik nevědělo nebo nemluvilo a tím, že vlastně přijímáme i obecně v rámci potravy, tak je to i docela hodně.
17: Jak se tam může dostat ten mikroplast?
18: Ty mikroplasty jsou všude přítomné v tom těle, nebo údajně by neměly procházet do mozku, ale pak máme ještě nanoplasty, ale prostě je známo, že mikroplasty byly nalezeny v placentě, v krevním řečišti, v lymfě, takže tělními tekutinami jednoznačně.
17: Což není žádná dobrá zpráva, ale ještě to nesvědčí o tom, že by způsobovaly nádorová onemocnění.
18: Jako neznamená to, že to není i příčina. Oni samozřejmě způsobují nějaký oxidativní stres v buňkách, způsobují zánětlivé reakce, chronický zánět, který pak může vést k té rakovině, ale tato studie to nedokazuje. Možná nějaké jiné studie, ale ne tato.
17: Jan Černý ještě možná, jestli chce poznamenat na závěr.
19: Tady jako razantně přikyvuju. To, co jsem tady říkal, tak vůbec neznamená, že to není problém a že to není velký problém. Protože z imunologického hlediska, už jsme tady zmínili, tetování, to se chová vlastně podobně. Buňky imunitního systému fagocitují, nedokážou rozložit a signalizují, máme problém a zahajujeme zánětlivou reakci. Podobně jako kdybychom slupli krystal azbestu třeba, že se vytváří prozánětlivé prostředí v těle, které třeba by mohlo pomáhat jako při očkování, že jo? Protože ty očkování jako adjuvans prostě nějaké imunitní reakce, ale může to být cesta do pekel pro celou řadu následných patologií. A když se podíváme na patogenetické mechanismy celé řady civilizačních chorob, třeba aterosklerózy, tak vidíme, že tam je kauzální souvislost s nějakým zánětem, dlouhodobým zánětem. Já tohleto bych skutečně jako tady chtěl dát velký vykřičník k tomuhle tématu, protože jestli něco může být časovaná bomba, tak je to právě přítomnost mikroplastů biosféře a to, že tady dlouho budou. Je to takový Titanic, který neotočíme za 10 metrů, ale prostě bude tady desítky a stovky let, zřejmě možná ve větším množství, jak se budou rozpadat plasty, které jsme uvolnili do biosféry nebo vůbec teda do různých ekosystémů. Myslím, že to vlastně v konečném důsledku může být mnohem větší problém než oxid uhličitý v atmosféře. Že jestli něco ohrožuje zdravotně nás jako lidi, tak je to toto, nikoliv, že se planeta ohřeje o třeba 5 stupňů.
17: Ale to by znamenalo větší regulaci.
18: Já to chtěla zrovna říct, tady už se od roku 2022 dost neúspěšně vyjednává jakási globální plastová úmluva na poli OSN. Poslední jednání ztroskotalo v srpnu loňského roku v Ženevě. Vlastně výsledkem bylo, že se ty státy nedohodly vůbec na ničem. A já si myslím, že na naší vědecké komunitě je, aby jsme nedávali třeba plastikářské lobby do ruky argumenty v podobě takovýchhle nepovedených studií, protože oni pak použijí vlastně jako argument, že se nic neděje. Ale ono se děje.
20: A možná bych se tady vrátil k tomu, jak zamořené vlastně mikroplasty to naše prostředí je. Oni tam i mluvili o tom, že když chtěli zkoumat a analyzovat ty vzorky na výzkum těch mikroplastů, tak to schválně museli dělat v takzvaných clean roomech, čistých místnostech. To jsou vlastně místnosti úplně odizolované od vnějšího světa a právě že museli dávat strašně velký pozor, aby tam žádné ty mikroplasty nezanesly sami. Že v normálním laboratorním prostředí se prostě vyskytují, ať už to jsou v nějakých plastových nářadích nebo nějakých nádobách, anebo i už jenom nějaké plastové kousky, když to drží pohromadě slepené nějakým plastem, takže právě, že museli využívat vlastně speciální nástroje i na to, aby si ty vzorky sami nekontaminovaly.
17: Stojí to za další průzkum, ale taková je věda, to je dobře.
3: Laboratoř.
17: V laboratoři dnes účinkují student Václav Werner, environmentální mikrobioložka Petra Inemanová a imunolog Jan Černý. Když dlouhodobě dýcháme špatný vzduch, nejenomže to poškozuje plíce, ale podle nové studie to může přispět i k rozvoji Alzheimerovy nemoci. Téhle studie se účastnilo téměř 28 milionů Američanů. Autoři tohoto výzkumu se domnívají, že toxické částice z ovzduší působí na lidský mozek přímo a zvláště citliví jsou na to lidé po mrtvici. O jaké látky případně může jít, já nevím, jestli se to týká spíš dopravy, průmyslu.
20: Tohle vlastně je fyzikální znečištění, kde to jsou vlastně malé částečky nějakého prachu. Vzniká i v dopravě, i z toho průmyslu.
17: Tak když se někde práší, tak to zřejmě není úplně pro seniory dobré, tak pro koho by bylo, že?
19: Když mluvíme o nějakých neuropatologiích, tak to je něco, na co se zakládá hrozně dlouhou dobu. To není tak, že to je, vy se vyvinuje během jednoho týdne. To znamená, zase to je taková trošku jako časovaná environmentální bomba, trošku podobná jako kouření nebo expozice UV záření, prostě ty věci se sčítají. Mě to vlastně zase nepřekvapilo, protože se ukazuje dlouhodobě, že je tady vlastně souvislost mezi dýchací soustavou a Alzheimerovou chorobou. A teďka nemluvím o spodních cestách dýchacích, ale o horních cestách dýchacích. Protože většinu času člověk dýchá nosem, nikoli v pusou. Ten vzduch se nakonec dostane do plic, kde jsou ty plicní sklípky, ale to, co je podstatné, tak máme nos, což je úžasný orgán, který v sobě má čichovou sliznici, zvlhčuje vzduch a filtruje vzduch a celá řada těch částic, které by se jinak dostaly do plic, se vlastně zachytí v nose. I díky tomu, že máme nějakou hlenovitou substanci v nose, tak se vysmrkáme nebo v podstatě se dostane do trávícího traktu a vyloučí se z těla, než se dostane vlastně do plic. Nosní sliznice je hrozně zajímavá, protože v ní jsou čichové receptory, které se vyznačují tím, že mají axon, který přímo jde do mozku. To znamená, to je krátká cesta do mozku pro cokoliv patogenního, co se může zachytit na té čichové sliznici. A mimochodem, tohle to byla asi cesta pro COVID. A s plicemi to úplně tak nemusí souviset a může to být přímá krátká cesta čichové sliznice do mozku, takhle já bych to interpretoval.
17: Ale mě tam zaujalo to, že vlastně ta myšlenka byla hypotéza, kterou si ti vědci předestřeli, to jest jako, že uvažovali, jestli ty částice působí přímo na tu mozkovou tkáň, anebo zprostředkovaně, protože ty účinky toho života ve špatném ovzduší jsou jiné, že ty seniori mají zvýšený tlak, že třeba trošku mají větší sklon k psychickým potížím. Jak by tuhle studii okomentovala Petra Inemanová?
18: ta frakce PM2,5, co oni sledovali, což je vlastně jemný polétavý prach s rozměry menšími než 2,5 mikronů, váže na sebe i velmi toxické látky, které vznikají třeba při spalování během dopravy, jako jsou třeba polyaromatické uhlovodíky, typicky benzoapiren, který je prokázaný karcinogen. Mohou tam být nějaké toxické těžké kovy, jako kadmium, olovo. A to všechno nesou tyhle látky sebou. A vlastně bych ještě ráda upřesnila, jak ta studie probíhala. Oni si vytáhli administrativní data z amerického systému zdravotní péče Medicare u seniorů 65 let plus, takže měli k dispozici těch 28 milionů vlastně jakoby respondentů. A během té studie se u 3 milionů vyvinula ta Alzheimerova nemoc a oni si vlastně tam ještě zjišťovali, kdy se u nich projevily nějaké další komorbidity, jako vysoký krevní tlak, deprese a podobně. A zároveň pro každého toho člověka spočítali tam, kde on bydlí, podle poštovního směrovacího čísla, nějaký průměrný pětiletý průměrnou koncentraci těchto znečišťujících látek. Měli tak strašně moc dat, tak vlastně to bylo opravdu robustní na rozdíl od té předchozí studie. Takže si mohli dovolit tvrdit, že zjistili, že ty polétavé částice přímo ovlivňují vývoj té demence, že to není přes ty komorbidity, že by lidé dýchali špatný vzduch, měli vysoký krevní tlak a ten vedl k demenci, ale že vlastně tyhle environmentální faktory mohou přímo přispívat k vzniku demence.
17: To už je ale významné zjištění.
18: Určitě.
17: Zřejmě ty látky mají více účinku, i ty těžké kovy.
18: Určitě, ale je to takový koktejl jako látek a mechanismů, že opravdu se nedá ukázat prstem na jednu tu látku a já popravdě jako ty benzoapireny nebo ty polyaromatické uhlovodíky nám vznikají i třeba doma v topeništích. Tady protestujeme, aby nám za městem nestála spalovna na odpady, ale tam má tak tvrdé jakoby limity pro ty spaliny, že stačí jeden špatně provozovaný kotel, jedno topeniště v husté zástavbě a nadělá řádově jako horší paseku v tom městě. Ale zase, kdyby mi někdo dal na vybranou, že budu žít do 120 let a nesmím už v životě koukat do ohýnku a čuchat kouř, tak já bych si asi vybrala za B žít nějak průměrně, ale o víkendu si prostě s rodinou nebo s přáteli posedět u ohně. Ale i v ohýnku vznikají tyhle látky a v krbu a v našich kotlech.
17: Takže asi nevím, jestli chceme žít do 120 let.
20: Tak já bych hlavně řekl, že je to o nějakém tom riziku celkově, že ono velmi často tyhle, nevím jestli teda to jsou přímo tyhle prachové částice, ale tyhle polyaromatické uhlovodíky a další rakovinotvorné látky společně s těžkými kovy, velmi často se s nimi lidé setkávají, protože někdo třeba kouří cigarety nebo právě v tom sekundárním kouři, kde právě tyhle látky jsou strašně vlastně obsažené a taky se nedá říct, že by to byla jedna nějaká látka, která tam škodí, ale jich spousta, takže rozhodně to o nějakých těch rizicích celkově.
17: Ty látky, které jsou v polétavém prachu, tak jenom u táboráku.
19: Určitě jednou jsme se rozhodli, že budeme žít v civilizaci, že máme volbu, ale můžeme při vědomí těchto souvislostí se odstěhovat z měst nebo minimálně z velkých měst a z jejich center. Ale zase je to podobné jako s těmi mikroplasty. Polétavý prach tady s námi bude, my v něm budeme žít a je dobré pochopit ty souvislosti, snažit se jich vyvarovat a zase je to, když víme, že tady je takováhle souvislost, tlačit víc na možnosti, které by snížily jejich koncentrace. Já bych byl fanoušek třeba elektrických aut v centrech měst a v podstatě mnohem přísnějších regulací, než dneska máme, protože ty auta, i když máme sebe kvalitnější filtry pevných částic a tak dál, tak tohle to nezvládnou. Další věc možná, kterou bych tady zmínil, že některé ty částice se dostanou až do plic a tam máme jako skvělý kámoše, alveolární makrofágy. To jsou jediné buňky v našem těle, které dokážou vylíst ven z těla a tam fungovat jako uklízeči. Takže to jsou buňky, které vlezou do plicních sklípků a tam žerou, co se dá sežrat. Jsou to dlouhožijící buňky, hrozně těžko se odtamtud dostávají a jsou to přesně ty buňky, které jsou zodpovědné za to, že plíce kuřáků nebo obyvatel velkých měst zčernají, protože ty částice dechtové, třeba obsahující uhlík, které mají černou barvu, tak se v nich akumulují právě v lizozomech, oni nejsou schopní je rozložit. A zase tam je to prozánětlivé signalizování. Tady máme pořád tu pozitivní zpětnou vazbu, čím hůř, tím hůř. To je jako červená nit, kterou tady máme všemi těmi tématy, a to je naším průmyslem nebo našimi různými aktivitami produkované částice, s kterými nemáme evoluční zkušenost, s kterými se nedokážeme vypořádat a které způsobují dlouhodobý zánět. A dlouhodobý zánět je přesně něco, co se propisuje do celé řady těch patologií, o kterých se tady bavíme.
17: A seniori obvykle už jsou rádi doma, takže aby se stěhovali z nějakého města, kde třeba ta doprava je velmi hustá nebo průmysl činný, tak bude to velké téma, myslím, až se bude hodně řešit stárnutí populace.
18: Můžou se lidem doporučit postupy, jak třeba minimalizovat tu expozici, třeba nevětrat během dopravní špičky, nedělat nějaké aerobní cvičení u dopravní tepny, jako dá se nad tím přemýšlet a trošku ty rizika snížit.
17: V rozhlasové laboratoři hosty dnes byly jednak environmentální mikrobioložka Petra Ilemanová. Děkuji.
18: Taky děkuji. Naschledanou.
17: Taktéž děkuji Janu Černému, imunologovi.
19: Naschledanou.
17: A Václavu Wernerovi, studentovi chemie. Díky.
20: Děkuji za pozvání.
17: Martina Mašková, děkuji vám všem, kdo jste věnovali pozornost našemu vyprávění. Těším se na slyšenou opět za týden.
3: Laboratoř. Archiv Plus.
21: Ucho, kočár do Vídně, ať žije republika, nebo už zase skáču přes kaluže. Legendární filmové snímky, jejich scénárista Jan Procházka. Na počátku 60. let blízký přítel nejvyššího představitele komunistické moci. Na konci té samé dekády její obětí. Co o tomto muži, který výrazně formoval nejslavnější éru tuzemské kinematografie, vypráví rozhlasový archiv?
22: Také se hovoří občas o tom, že Antonín Novotný si Jana Procházku tak trochu v uvozovkách vydržoval, co by paralelu Čapek Masaryk. Je to přehnané, nebo lze o něčem takovém mluvit, o nějakých třeba pravidelnějších schůzkách těch dvou lidí?
23: Tahle ta paralela, řekněme, v těch pražských intelektuálských kruzích byla poměrně často tradována. Navíc Procházka napsal někdy z kraje 60. let právě fejeton o návštěvě prezidenta Novotného v Lánech, kde se spolu tedy procházeli v parku a kde tedy Procházka ho líčil v podstatě jako intelektuálního myslitele. Takže pravděpodobně si ho Novotný svým způsobem trošku v tomhle směru pěstoval.
21: Jak jsme slyšeli v ukázce z pořadu Portréty, který v roce 2009 Jan Sedmidubský spolu s historikem Zdeňkem Doskočilem věnovali právě Janu Procházkovi, dramaturg filmového studia Barrandov měl od konce 50. let velice blízko i k tehdejšímu prezidentovi Antonínu Novotnému. V jistý moment to s ním Antonín Novotný ale přestal mít jednoduché.
24: Dostal jsem dotaz týkající se cenzury. Zrušení cenzury, jedná se o nějakých opatřeních pro zrušení cenzury, ptá se tazatel. Cenzura přestala, přátelé, existovat. Hurá!
21: Takhle Jan Procházka mluvil na diskuzním večeru ve Slovanském domě na jaře 1968.
24: Je to obrovský pokrok, naposledy jsme ho dosáhli přesně před 50 lety. Myslím si, že svoboda slova v civilizovaném státě je úplně to základní. Protože je nelogické, aby se člověk tak dlouho učil mluvit a pak nesměl mluvit.
21: Mezi jeho nejslavnější snímky patří ty, které natočil s režisérem Karlem Kachyňou. Nejznámější je Ucho z roku 1969. Film vypráví příběh ministerského náměstka a jeho ženy, jejichž soukromí narušují odposlechy státní bezpečnosti. Psychologické drama s Radoslavem Brzobohatým a Jiřinou Bohdalovou kombinuje prvky satiry, grotesky i kriminálního filmu. Po příjezdu tanků Varšavského paktu se Karel Kachyňa zřekl spolupráce s Janem Procházkou. Ten po roce 1968 už nesměl publikovat či pracovat pro film. V té době ovšem většinu času stejně trávil spíše po lékařských ordinacích. Byla mu diagnostikována rakovina.
25: Zhoubný nádor, ten se u něj vyvinul velice rychle. Vlastně to přišlo krátce po okupaci, kdy musel jít nejdřív na jednu triviální operaci. A ta to možná rozjela, ale myslím si, že hlavní důvod, proč se to celé spustilo, byl v tom, že tatínek musel chodit opravdu k výslechům takřka týden co týden na Ruzyň a stres, který s tím byl spojený a jistě i obavy, že se třeba jednoho dne nevrátí, že se ho tam rovnou nechají.
21: Jan Procházka zemřel 20. února 1971 ve věku 42 let.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: V mých denících se ukazuje, že některé nápady mám v hlavě i přes 20 let. Pořád se objevují, mizí a zase se vracejí. Do ateliéru se snažím chodit pracovat pravidelně, hudbu si ale musím dávkovat. Říká multižánrový umělec František Skála, o kterém teď režisér Petr Slavík natočil dokumentární film. Je František Skála ještě pořád tvrdohlavý? Jak si představuje konec světa a co mu dělá radost ve veřejném prostoru? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech z Karlových Varů přeje Světlana Vitovská.
0: Osobnost Plus.

0: přejdu na něco jiného, pak se zase k tím čemu vrátím, takže dělám to hodně.
1: A co z toho, co děláte všechno, máte úplně nejradši? Co byste za žádných okolností neopustil, i kdybyste si musel vybrat?
0: Víte, co já říkám, že mě baví všechno, to znamená, nemám nic, žádné jako preference, to nemám.
1: No ale hudbu si musíte dávkovat, to znamená, že kdybyste mohl, tak byste jenom hrál?
0: No to jsem si říkal, kdybych třeba oslep, tak asi mě nezbývalo, než hrát, jo, ale jinak tam spíš jde o ten čas, protože jako děláte nějakou svoji takovou pravidelnou činnost, kde třeba teď posledních 7 let jenom maluju, jo, obrazy, to jsem nedělal, předtím 30 let jsem nemaloval, no tak teď jenom maluju. No, ale občas do toho udělám nějaký objekty a tak. No, a ty koncerty si musím dávkovat, protože nechci furt někde jezdit, prostě a protože těch těles jsou asi 3 nebo 4. No.
1: Na webových stránkách skupiny Tvrdohlaví.cz, kterou jste v roce 1987 zakládal, je napsáno, že ve vaší nejstarší vzpomínce v dětství objíždíte na kole park kostela Cyrila a Metoděje v Karlíně a nacházíte různé předměty. To je vaše nejstarší vzpomínka z dětství.
0: No co si tam napíšete, to tam máte a to potom vám všichni furt opakuju.
1: No a tak pamatujete si ještě, co jste tehdy našel?
0: Jo, pamatuju. Co našel jsem takový podlouhlej magnet, takovou jako destičku a byl to magnet, asi to bylo moje první setkání s magnetem a pak jsem si ho přikládal na tu mříž, kterou dělal Josef Mánes na tom kostele. A právě mě fascinovalo, že se to tam chytá.
1: A co jste s tím magnetem potom udělal?
0: No, to už nevím, asi někde zmizel, že propadliště dějin.
1: Vy s tím, co najdete, pracujete celý život. Co vás láká na estetice odpadu, kostí, šrotu?
0: Víte co, já tomu v žádném případě neříkám odpad ani šrot. To jsou velice vzácné věci, protože to je vybráno z milionů předmětů, s kterými se někde setkáte. Já vždycky říkám jako případ, že když prostě projdu 30 kilometrů pláže, tak seberu 3 věci, které tam najdu. A to je právě otázka toho výběru osobního. To znamená, lidi třeba mě nosí nějaké věci, že si myslí, že mě to bude zajímat a mě to třeba vůbec nezajímá. Že jo? Ale někdy mě to zajímá.
1: A našel jste už něco tady v Karlových Varech?
0: Ne. Tady se to moc ne. Ale já se vyhýbám tomu, abych něco sbíral, jenom se prostě někdy nemůžu jako udržet. Jako nechodím záměrně na žádný bleší trhy, protože mám opravdu hodně věcí, které jsou prostě čekatelé, aby se dostali do hry, třeba aby se stali součástí nějakého uměleckého díla, ale nemůžu to do konce života nikdy zpracovat. Ale třeba naposledy jsme byli někde v Barceloně, šli jsme na bleší trh, nic jsem kupovat nechtěl a stejně jsem si koupil 2 věci. No.
1: Kde to všechno skladujete, když takhle si odevšet něco přinesete?
0: Tak to je taková praktická otázka, musíte mít na to nějaký prostor. Musíte mít, já mám zaprvé na venkově něco a v Praze taky mám nějaký ateliér. No.
1: Jak to vzniká, když jdete, něco se vám hodí a řeknete si, tak to si vemu a udělám z toho to a to, anebo si řeknete, to se mi jednou bude hodit, uložíte si to a pak je to teda čekatel a někdy to přijde na řadu.
0: No nebo to třeba zahodíte potom, protože jo, to je prostě, je to čekatel, ale já jsem vždycky říkal, že pokud se jakákoliv věc dostane do vlastně uměleckého díla, tak to je pro ní nejvyšší forma bytí, pokud je to nějaký předmět. To znamená, že by mě nemělo být nikdy líto i nějakých sebevzácnějších věcí, které jsou třeba z mého osobního života. Takže já jsem třeba ve Valčinské jízdárně vystavoval takový muzajon, kde byly ty nejvzácnější věci. Teď si to jeden člověk právě koupil taky ode mě, ale já jsem mu musel vysvětlovat, že to je drahý, protože jsou tam třeba hodinky po mém otci, které prostě byly, jsou nádherný, nebo z dědictví po mém otci, jo, který opravdu jsem použil, protože tam bylo potřeba je použít.
1: A vy si ty věci pamatujete, když si je schováte, anebo se na ně chodíte občas dívat a řeknete si, jdu se podívat na čekatele, který je zrovna na řadě, nebo jak to vlastně vypadá?
0: Jsou to různé úrovně, abych tak řekl. Jo, to znamená, mám třeba sklady, kde mám prostě věci od plastů nazbíraných u moře, od dřevěných různých součástí, jako od čeho možného, nebo mám třeba bednu a tam jsou drátky.
1: Takže v tom jako máte starý systém.
0: No tak musíte v tom mít systém, jinak byste se to z toho zbláznil, já jsem velice pořádku milovný.
1: A když jdete a něco vás trkne do oka, tak

0: Vy to poznáte hned na první pohled, že to je něco, co by se vám mohlo hodit?
1: Někdy ano a někdy ne. A někdy se mně stalo, že mám kamaráda, který to jako poznal jako třeba líp. Že mě řekl, že to je dobrý, že tam je jako ta kvalita, že bychom to měli vzít. Jako v některých případech.
0: Co vám na to říká doma manželka, když takhle nosíte pořád domů?
1: Ale já nic věci. Nenosím.
0: Jo, vy nic nenosíte.
1: Ne, já vůbec už nic nenosím. Ne, to je, to, jako já opravdu tohle už dávno jako nedělám. Ale třeba, tak vám řeknu případ, když to chcete vidět, tak třeba teďko nedávno vznikl vlastně cyklus objektů, který jsem vystavoval i v Trafogalerii v Praze v Holešovicích. A to jsou vlastně takové zmenšené jako modely soch pro světové metropole a jsou z kostí, které jsou nazbírané v Temži v Londýně. Jo, to znamená, že prostě jsem slezl tam k té vodě a tam jsou neuvěřitelně krásné omleté kosti, které už sami o sobě vypadají jako plastiky od Henry Moora.
0: A to jsou kosti lidské?
1: No pochopitelně. No, to jsou z toho velkého moru v roce 1456. Takže v nich jsou i zárodky těch chorob a tak. Přijde opatrně s tím. Ale počkejte, ale ještě jsem to nedopověděl. A pod nima jsou sokly, které jsou z takové břidlice, kterou zase jsem objevil někde u kamaráda Zuzana Stivínová, oni mají takový arboretum a zdědili a tam prostě u potoka je taková nádherná břidlice, která se láme v takových kubistických tvarech, takže i po letech se ještě dokážu natchnout pro nějaký materiál, který vlastně v něm vidím tu kvalitu a pak z toho vznikly tyhle objekty, že na těch soklech byly sestavený z těch kostí.
0: Vaše díla často vypadají jako z jiného světa, tak kam chodíte pro inspiraci, nebo jak k vám přichází ta inspirace?
1: Víte co, já mám na to, teď jsem zrovna složil takovou písničku, kde právě s tímhletím se vyrovnávám, s touhletou otázkou a tam se zpívá řekl mi novinář, abych mu prozradil tajemství, kam chodím na inspiraci. Má každý osel svý, moudra a poselství, která chce předat budoucím generacím.
0: Takže vy máte něco, co chcete předat budoucím generacím.
1: No a pak to pokračuje. Jen žádná senzace, jen žádná atrakce, jen tichá a nenápadná práce, která se objeví, až když to dozraje a bude se vám dlouho vracet.
0: Ta vaše práce ale není vůbec nenápadná, protože vy tvoříte třeba 4metrový, 4tunový kolos. Je to socha lišky jménem Vulpes Gott Dratoslav von Mischling alias Slávek. Proč z drátu a proč takové jméno?
1: No, já jsem tím chtěl říct, jenom ještě se k tomu vracím, že ten výsledek není nenápadný, ale ta práce je zdlouhavá, mnohdy úmorná a velice nenápadná.
0: No a tak jak to vzniklo?
1: A pak ten výsledek.
0: Tahle obří věc.
1: No, vznikla tak, že jsem prostě na grafice Maxe Švabinského jedné je takovýhle pejsek malinký, který přihlíží velice dojemné scéně piety, vlastně snímání z kříže a ten pejsek tam stojí a tak jako na to kouká smutně. A on má právě takový jako hliščí ocas podivnej. A ještě ke všemu to je lept. To znamená, že vypadá jako právě trošku z těch drátů, má takovou tu splcnatělou srst, jo, takový chudáček. No a já jsem si ho už asi před 25 lety nějak nakreslil a říkal jsem si, mám ho v deníku a zjistil jsem, že vlastně by bylo hezký ho udělat obrovskýho. A při příležitosti výstavy v Drážďanech Česká sezóna, tak jsem se k tomu teda odhodlal a dokopal, že prostě jsem jako asi rok jsme na něm pracovali.
0: Takže vy se v těch denicích vracíte zpátky a hledáte tam
1: nehledám, nápady. Ale mnohdy, když se tam podívám, tak zjistím, že něco, co teď zrovna dělám, už mě napadlo před 20 lety.
0: Vy jste toho Vulpsa vyráběl nestandardní sochařskou technologií. Jak jste ho vyráběl?
1: No je to taková vývojová práce jako vývojáře, že vlastně když chcete udělat něco, co se s tím ještě nepracovalo, tak zkoumáte, jak k tomu výsledku dospět, který chcete jako dosáhnout. To znamená, že jsem si napřed třeba nechal v pérovně hostiva vyrobit nějaký pružiny, zjistil jsem, že to nejde, že se s tím nejde. Ale udělal jsem si modílek ze žíní, z madrací, kde ten chlupatý pes prostě ho ušijete. na drátěnou kostru, pak se prostě skenuje, jo, musí se udělat kovová konstrukce, která, když se to zvětšuje potom, tak aby to vypadalo tak jako to malý, tak prostě to musí být přesný, počítá se s nějakou sílou té srsti, která se bude našívat na to, a ta srst se potom vyrábí třeba 5 měsíců, 5 lidí na tom pracuje ručně.
0: Hmm. Četla jsem, že jste toho psa Lišku věnoval odstrkovaným bytostem na okraji. Měl jste někdy vy sám pocit, že jste odstrkovaná bytost na okraji něčeho?
1: Ani moc ne.
0: A proč jste ho věnoval těmhle lidem nebo bytostem?
1: No víte co, ono musíte ke všemu říct nějakou omáčku, aby bylo o čem mluvit. To znamená, že vždycky jako se vás ptají, co to je, jestli je k tomu nějakou ideologii a tak dále. Já mám rád věci, které nepotřebují žádný komentář, ale lidi ty komentáře prostě potřebujou, aby věděli, co si o tom mají myslet. Jo, to znamená, že...
0: Takže jste si vymyslel, no, že jste ho věnoval odstrkovaným
1: bytostem. Ale je to tak, protože třeba jsem říkal, že bych rád udělal pomník rozšlápnutého brouka nebo takových věcí, kterých opravdu jako těch bídných prostě, nebo nějaký žížaly, nebo ně, takových bídných tvorů, který opravdu nikdo jim pomníky nestaví, že jo. Protože jako mám rád přírodu. A je třeba zajímavý, že když opravdu jdete podél dálnice nebo podél nějaký silnice, tak jenom tam nacházíte ty sražený zvířátka, motýly.
0: No, když vytváříte věci, které vypadají jako z jiného světa, věříte v to, že třeba někde ve vesmíru nějaký paralelní jiný svět je?
1: Já do vesmíru neutíkám. Já zůstávám na zemi a myslím, že tady máme dost starostí.
0: A jste fatalista.
1: Akorát bych rád, aby některý lidi se vystřelili jako už do toho kosmu a tam, aby někde se zabydleli, aby jsme je tady neměli.
0: No a vy jste fatalista, věříte v osud?
1: Ano.
0: A jaký je ten váš?
1: No dobrý.
0: Jo?
1: Mám to jako, tak to jako plyne, jako... Opravdu jako netlačím na pilu, nedá se říct, že bych něco si jako vytyčil, nějaký úkoly, ale tak to prostě přichází. A...
0: Vy jste se v roce 1974 stal členem tajné organizace BKS. Bude konec světa. Jak si konec světa představujete?
1: Já o tom zaprvé nesmím mluvit, protože to je tajná organizace, která už,
0: no teď už ne.
1: Která už hlavně uzavřela svoji činnost, protože vydala knihu 50 let tajné organizace BKS, kde všechno je, ale hlavní náplní jako té organizace byla taky taková spíš jako kulturní, ale vnitroorganizační činnost, to znamená poezie, výtvarné umění, performance, různé.
0: No a bude konec světa?
1: No já vždycky říkám, že už dávno probíhá. Už dávno probíhá, akorát si toho někteří nevšímají. No.
0: V roce 87 jste s dalšími 8 umělci založil skupinu Tvrdohlaví, což byla první skupina výtvarníků mimo oficiální režimní organizace od roku 68. Zůstalo z toho vzdoru z té doby něco do dneška ve vás?
1: A tak on to nebyl takový jako vzdor, ona to spíš byla nutnost, že vlastně my jsme nebyli nějak politicky jako vyhraněně angažovaní, prostě nebyli jsme v undergroundu, ale chtěli jsme pouze vystavovat svoji svobodnou tvorbu, která vlastně nebylo možné ji vystavovat. A ta tvorba byla docela radostná a barevná. Jo, to byl právě ten zlom, teda, kdy to jako s nástupem té postmoderny jsme začali dělat docela jako radostné, ale do té doby se to nesmělo. No, tak... Ten vzdor spočíval v tom, že jsme prostě měli poprvé ne kunzhistorika nebo teoretika, který by vysvětloval naší činnost, ale měli jsme manažera Václava Marhoula, který byl nezastupitelná osoba, protože nám prostě vybojoval ty výstavy, který v té době přicházela perestrojka a už prostě si netroufli vlastně některé ty výstavy nějak zakázat, protože tam není to režijní umění. Takže jsme stékali hradby těch Komančů jednu za druhou a prostě vyvrcholilo to revolucí a pak po revoluci jsme se asi za 2 roky rozpadli, protože vlastně ta funkce té skupiny už jako přestala.
0: Dneska už nemá smysl, že by se třeba Tvrdohlaví znovu sešli a znovu začali něco tvořit?
1: Ale my se tak občas jako sejdeme a občas, no takhle, my bychom byli velice rádi, kdyby nám někdo udělal výstavu, ale nikdo se k tomu taky moc nemá. No.
0: A jste vy tvrdohlaví nebo tvrdošíní, protože jsem četla, že ono, ti tvrdohlaví tak jako vycházejí z těch tvrdošíních.
1: No, no.
0: Jste tvrdohlaví?
1: No asi jo. No asi jo, protože myslím, že všichni z té skupiny vlastně si dělají svoje umění. Nikdo se nestratil nějak, jako že by dělal něco jiného. Všichni jsou poměrně úspěšní.
0: Říká umělec František Skála, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Já jsem četla, že jste při natáčení dokumentu nechtěl, aby vás snímala kamera, protože vás to ruší, takže jste se natáčel sám na mobil. Měl jste v sobě dost disciplíny, abyste plnil natáčecí plány, nebo jak jste to dělali?
1: Jo, ne, to je špatná informace.
0: Špatná informace,
1: že jsem nechtěl, aby mě natáčela kamera. Ta mě natáčela samozřejmě celou dobu.
0: Při práci.
1: No jo, to je pravda, při práci. To je pravda. No tak ono tam totiž není nic moc z té mojí tiché a nenápadné práce, která probíhá v ateliéru v soukromí, kdy se člověk musí koncentrovat, a to nemám rád, když prostě mě někdo kouká do ruky, když já sám něco řeším a jsem u toho docela nervózní mnohdy, protože prostě se mě to třeba nedaří, tak...
0: Nadáváte třeba někdy u toho?
1: No, ani ne. To jako... Ale taky můžu, no ale ne, to takhle to není. Takhle to není. Ale oni mě dali ten takový pěkný iPhone, že já mám jinak tlačítkový telefon, tak mě dali ten hezký iPhone, který opravdu má vynikající obraz, ale nezvyknul jsem si na to, že bych jako chtěl natáčet sám sebe, jako že něco dělám. To je, pokoušel jsem se o to, ale v momentě, kdy skončila tato povinnost, už mě to vlastně moc nezajímalo.
0: Podle režiséra Petra Slavíka je ten film o svobodě, která se prolíná celým vaším životem i prací. Jak je důležitá v tom vašem životě, v té vaší práci?
1: No ta je důležitá, nejdůležitější ze všeho úplně. Protože člověk, když má tu možnost nedělat to, co nechce dělat, tak je to úplně ideální a má krásný a radostný život. Když se může rozhodnout, že prostě tohle to dělat nebude, a nebude to dělat z nějakých důvodů, že prostě třeba by to dělal kvůli penězům, a jinak by ho to nebavilo, no tak to je super.
0: A co byste byl ochotný pro tu svobodu obětovat?
1: No, umělec by měl být chudý. ne, to si dělám srandu. Umělec by neměl být chudý. Umělec by měl mít normálně peníze, aby mohl dobře žít a aby mohl pracovat. Ale obětovat, no mnohdy se to týká těch peněz. No.
0: Film se jmenuje Veřejný prostor Františka Skály. Jak důležitý je veřejný prostor pro nás lidi? Jak to na nás působí? A co je pro vás veřejný prostor?
1: No, pro mě je veřejný prostor tady, že tady prostě jsou nějaký lidi a že se jim tady dobře žije a že prostě se jim to líbí. A pak je to taky určitá kultura toho veřejného prostoru, to znamená, když stojí někde nějaké sochy, nebo se to třeba týká svobody někde hrát na ulici a tak dále. A to na to vždycky si vzpomeneme, jak prostě, jaký to bylo příšerný za těch komunistů, když se nic nesmělo a všechno bylo zoufalý a prostě a furt byla nějaká buzerace někde, že jo, a tohle. No tak, a když jsme vyjeli poprvé na západ a viděli jsme, jak to může vypadat, že je tam prostě svoboda, no tak to bylo jako krásný. To znamená, že teď si myslím, že se máme jako, ač třeba zrovna nemáme jako dobrou politickou garnituru.
0: Pro tak někoho, se... ne? Pro někoho,
1: no,
0: ano.
1: Já vím, no. Já bych řekl, že spíš ne.
0: Byly volby, je to pravda. Takže část lidí je určitě spokojená.
1: Jasně, no, týká se to právě té úrovně toho národa. No.
0: Řekněte mi, jestli vnímáte v čase, že se mění postoj lidí k veřejnému prostoru, že je to pro nás možná důležitější, než bylo dřív, že se o to staráme, o to, v čem žijeme, jak to na nás působí, protože se říká, že to kultivuje vlastně lidi, to, v čem žijí, kde se pohybují.
1: No určitě. Určitě, akorát my jsme o tom mluvili, že vlastně zároveň, jako třeba v tom minulém režimu, byly nějaký procenta, které byly na ty umělecké díla, o jejich jako výtvarné úrovni už jako to je druhá věc, ale že vlastně ta ideologie dávala peníze jako na tu kulturu, kdežto teďko ta ideologie jí nahradili opravdu ty peníze, to znamená, že kdybychom to vzali z tohohle hlediska, jaká je reprezentace vlastně té vládnoucí strany kulturní. A když se třeba ohlídneme jako do historie, že reprezentace té šlechty a těch vládců vlastně vytvořila celé to umění prostě minulých staletí. Tak když si vezmete, co reprezentuje tu současnou naší jako vládnoucí třídu, tak to je dost teda zoufalý. No.
0: Co vás dokáže ve veřejném prostoru bezpečně naštvat? Jestli něco
1: tak
0: takového
1: já,
0: je?
1: Já se snažím, aby mě nic moc nenaštvalo, ale no tak když je prostě něco třeba jenom nějaká jako senzace, a jako ta kvalita v tom není, že? Teďko se hodně právě dá na tu senzaci, že to je nějaká atrakce a že to je spíš takový jako pouťová věc. Jo? Tak...
0: A co vás baví ve veřejném prostoru, když se objeví?
1: No baví mě, když je tam nějaká trvalá hodnota. Já mám rád věci, které prostě, když jsou kvalitní, tak trvají. Hmm. To znamená, což je taky problém současnosti, že se pořád všechno mění a že prostě, když je někde nějaká, už se to týká toho, že je někde nějaká skvělá hospoda nebo něco a prostě dostane to nový majitel. Jako neviditelná ruka trhu to neřeší, tyhle ty věci, ta prostě dělá problémy. Ne?
0: A co je pro vás v práci největší pohon? Je to pořád ještě zvědavost nebo potřeba dokončit věci, které nosíte v hlavě třeba i roky, jak se ukazuje v těch vašich denících a občas tam najdete něco, co už to tam máte několik let?
1: No, já jsem to někde i psal, že si jako se snažím si navodit stav úžasu i nad tím, co jsem sám vytvořil. A když se mě to povede, že myslím, že to je nějaká od Karla Čapka taky nějaká takový citát, že to jsem blázen, řekl Bůh, když viděl, co vytvořil. Že? Nějak to takhle zní, že? Tak to je vlastně ideální, protože celý to mystérium jako tvorby je vlastně jako to největší dobrodružství, kdy taky když někdo o tom mluví, že chtěl něco udělat, no tak kecá, protože mnohdy prostě neví pořádně, co udělal. Pokud to má za něco stát, to umění.
0: S kapelou Třaskavá směs jste nedávno vydali novou desku s názvem Rotika. Jakou nejtřaskavější směs jste v životě viděl, zažil, snědl nebo vypil?
1: Víte co, já vůbec tyhle ty nemám. Na tyhle ty otázky já vůbec neodpovídám.
0: Neodpovídáte?
1: Ne.
0: A jakou největší rotiku máte za sebou v životě?
1: Ale ne, tak to já bych to musel mít připravený, jakože na tyhle ty otázky mám připravenou tu odpověď nějakou. No tak včera byl výborný večírek Macháčku, že jo? Ale to nebyla zas tak velká rotika, tam jsme si jenom skvěle zatančili, byla tam sranda, bylo to jako perfektní úplně. No.
0: A byla tam třaskavá směs?
1: No,
0: lidí?
1: Byla. A jako já jsem třeba spokojený, že jsem se donutil, že jsem mu zahrál taky tři písně, což vyžaduje vždycky určitou odvahu, že jo, když jsou tam ty zpěváci, prostě Vojta Dejk a takový, no tak se překonat, abych mu taky zahrál něco. Tak.
0: Co jste mu zahrál?
1: Zahrál jsem mu duet Haničku Zagorovou s Drupim. Zaspíval.
0: To jste zpíval vy sám
1: no,
0: duet?
1: No. To umím. Já to teda v MTO zpívám s Lenkou Vychodilovou, ale nejradši jsem, když je nemocná, můžu se zaspívat sám. Ona to nemá ráda, samozřejmě.
0: Dobře, co druhá
1: tak
0: píseň?
1: Tak jsem mu zaspíval od Duchoně píseň V dolinách, kterou začínáme koncert s MTO a pak jsem ještě dal, chtěli třetí, tak jsem mu dal nějakýho Elvise. No.
0: Říká František Skála, který byl hostem Osobnosti Plus, kterou vysíláme z Karlových Varů. Děkuju vám za to.
1: Já taky děkuju.
0: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. A zprávy má pro nás Marek Sedláček.
4: Ministryně Mrázová dostala pokutu, nepřiznala půjčku na pozemek. Záchranáři v Indonésii pátrají po ztracené lodi. Na palubě je podle úřadů i Čech. Čtyřmi zápasy začne nová sezóna fotbalové šance ligy. Brněnská zbrojovka nastoupí proti Spartě. Pozor na nehodu na výjezdu z Prahy do Brna po D1 na 12. kilometru. A bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Podle zjištění serveru Seznam zprávy si půjčila peníze od rodiny na nákup pozemku, ale půjčku neuvedla v majetkovém přiznání. Mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová Radiožurnálu informaci potvrdila.
6: uvedla, že v kalendářním roce 24 neměla žádné peněžité příjmy a ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce a které by ve svém souhrnu přesáhly částku 100 000 korun. V tomto oznámení neuvedla půjčku, které v tomto období obdržela. Dopustila se z nedbalosti přestupku.
4: Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Radiožurnálu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí. Indonéští záchranáři pátrají po motorovém člunu u ostrova Sulawesi s 11 evropskými turisty na palubě. Informuje o tom agentura AP s tím, že je mezi Evropany i Čech. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Una Una. Do cílového přístavu Marisa v provincii Gorontalo ale nedorazila. V místě o rozloze přibližně 550 km čtverečních po lodi pátrají desítky týmů. Akci ale komplikuje silný vítr a až 2,5 metrové vlny. Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelními pohromami. Proti stejnému období loni případů ubylo o desítky procent. Pokles zhruba o třetinu eviduje například Generali Česká pojišťovna. Ta řešila za první půl rok asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje taky Unika, jak říká mluvčí Veronika Hešíková.
7: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytů a dalšího majetku.
4: Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůř sjízdné některé úseky horního i dolního toku. Na mělčinách nebo u jezů musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují menší počet hostů, říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohuš Šesták.
8: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
9: Sport. Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve vodním slalomu. Svou premiérovou medaili z velké akce mezi dospělými vybojovala na šampionátu v americké Oklahomě. Mezi muži získal bronz Lukáš Kratochvíl. Dnes se vrací fotbalová šance liga. Nový ročník nejvyšší soutěže otevřou v 17 hodin zápasy Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava. Trenér Baníku Roman Skuhravý věří, že bude v novém angažmá úspěšný.
10: Věřte mi, že jako motivaci mám velkou, protože nedokážu si představit, že za 3 měsíce přijdu za manželkou, mám a stěhujeme se zpátky do Prahy, jo. Takže to je pro mě jak červený hadr na bejka. Udělám všechno pro to, aby se tohle nestalo.
9: Ve 20 hodin pak vstoupí do nové sezóny nejvyšší soutěže Nováček Zbrojovka Brno proti Spartě. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Jednotlivé přímé přenosy najdete na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Modletic a omezení u Osové Bytýšky. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Čestlice. Na 8. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 12. kilometr. Tam zasahují u nehody 3 osobních aut v levém pruhu, zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí východ. Na 152. kilometru se zpomaluje, kolona se táhne až na 155. kilometr, tam se pomalu sunou silničáři levým pruhem, sekají trávu, zdržení okolo 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta se táhne až na 21. kilometr, tam řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na tahu 3 z Prahy směrem do Tábora se zastavuje za Mračí, následná fronta pokračuje až za Benešov, celé je to zhruba na půl hodiny. A na silnici 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem počítejte se zdržením před omezením u Záhoří. V obou směrech je to více jak na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě a místy i na severu území kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
13: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
14: Víte, co je to pasy?
15: Naše země nevzkvétá.
16: To jsou všechno lži.
17: Slibuji věrnost České republice.
18: Že nikdy neodstoupím.
19: Nikdy.
14: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
15: Vítáme vás u letního speciálu, ve kterém analytik ukrajinského zpravodajského webu The Kyiv Independent Adam Sibera a po něm analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk předkládají různé pohledy na urychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Jako první uslyšíte esej Adama Sibery.
16: Pokud má být debata o vstupu Ukrajiny do Evropské unie vedena seriózně, je potřeba nejprve oddělit dva pojmy, které se v evropské debatě velmi často zaměňují. Právní nemožnost a politickou neochotu. Odpůrci rychlejšího přístupového procesu argumentují, že by bylo nespravedlivé zvýhodnit Ukrajinu například před státy západního Balkánu, které čekají na členství více než 10 let. Tento argument má politickou váhu a nelze jednoduše odmítnout. Z právního hlediska však není přesný. Evropská unie nikdy nepřijímala nové členy podle pořadníku. Neexistuje žádná právní zásada, podle níž by první kandidátská země musela automaticky vstoupit jako první. Každá žádost o členství je totiž posuzovaná samostatně a každá přístupová smlouva je samostatným mezinárodním aktem a každé rozhodnutí Rady Evropské unie je výsledkem samostatného politického posouzení. Ukrajina tedy právně nikoho nepředbíhá. Je posuzovaná podle vlastního pokroku a vlastních okolností, stejně tak jako všechny kandidátské země před ní. Nicméně je pravda, že okolnosti činí Ukrajinu zcela výjimečným případem. Evropské právo nepracuje pouze s principem rovnosti, ale také s principem proporcionality. Rozdílné situace mohou vyžadovat rozdílné zacházení, pokud pro něj existuje objektivní a rozumné odůvodnění. A jen obtížně lze nalézt kandidátskou zemi, jejíž situace by byla s Ukrajinou srovnatelná. Ukrajina mezitím prošla vývojem, který nemá v moderních evropských dějinách obdoby. Za pouhé 4 roky se z armády orientované především na obranu vlastního území stala vojenská síla, která získala zkušenosti s vedením největší konvenční války v Evropě od roku 1945, a to i na území Ruské federace. Ozbrojené síly Ukrajiny dnes denně využívají technologie, jejichž význam si většina evropských armád teprve začíná uvědomovat. Od masového nasazení bezpilotních systémů přes elektronický boj až po integraci umělé inteligence, satelitních dat a decentralizovaného velení. Současně vytvořili obranný průmysl schopný inovovat v řádu týdnů, nikoli let. To není pouze vojenská zkušenost. To je strategické know-how, které dnes v Evropě nemá obdoby. Nejde pouze o to, že Evropská unie poskytuje Ukrajině bezpečnostní a ekonomické záruky. Platí i opačný vztah. Ukrajina významně zvyšuje bezpečnostní kapacitu Evropské unie. A tento argument není hypotetický. Evropské instituce sami stále častěji upozorňují, že evropská obrana již nemůže být založena výhradně na předpokladu dlouhodobé americké vojenské přítomnosti na kontinentu. Pokud chce Evropa převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, bude potřebovat nejen vyšší obranné výdaje, ale také zkušenosti, které sama v posledních 10 letech nezískala. Právě zde představuje Ukrajina jedinečný strategický přínos. A to nás přivádí k širší otázce evropské identity. Evropská unie dnes stojí před rozhodnutím, zda chce zůstat především ekonomickým projektem, nebo zda skutečně usiluje o postavení globálního aktéra. Obě varianty jsou legitimní. Nelze však současně prohlašovat, že Evropa chce hrát významnější roli v mezinárodní bezpečnosti a zároveň váhat s integrací země, která se stala nejvýznamnějším garantem evropské bezpečnosti. Ukrajinské členství představuje jedinečný okamžik. Ne proto, že by Evropa měla jednat ze solidarity nebo snad z morální povinnosti, ale proto, že evropské zájmy a ukrajinské zájmy se dnes překrývají více než kdykoliv v minulosti. Evropská unie potřebuje bezpečnější východní hranici, silnější obranný průmysl, větší strategickou autonomii a schopnost obstát v konkurenci mocností, jako jsou Spojené státy a Čína, a zároveň se bránit kinetické i hybridní hrozbě, které představuje současné Rusko. Ukrajina naopak potřebuje právní jistotu, investice a dlouhodobé institucionální ukotvení. Členství proto není jednostrannou pomocí, je investicí do budoucí podoby samotné Evropské unie. Jedním z největších omylů současné debaty je představa, že Ukrajina stojí před branami Evropské unie a čeká, až jí členské státy dovolí vstoupit dovnitř. Tento obraz je sice politicky pohodlný, ale neodpovídá realitě posledních 10 let. Ukrajina totiž není zemí, která by se teprve rozhodovala, zda se chce stát součástí Evropy. Toto rozhodnutí učinila již v roce 2014 během revoluce důstojnosti. Od té doby za něj zaplatila nelegální a dočasnou okupací Krymu agresivním Ruskem, potom válkou na Donbasu a nakonec i plnohodnotnou invazí. Z ukrajinské perspektivy není evropská integrace otázkou zahraniční politiky. Je to otázka samotné existence ukrajinského státu. Evropa často uvažuje o Ukrajině obrácenou optikou. V Bruselu se vede debata o tom, zda je Ukrajina připravena vstoupit do Evropské unie. My bychom si však měli položit jinou otázku. Je Evropská unie připravena přijmout důsledky vlastních hodnot? Protože válka na Ukrajině není pouze konfliktem mezi dvěma státy. Je střetem dvou zcela odlišných představ o tom, jak má vypadat evropský kontinent. Na jedné straně stojí evropský model založený na dobrovolné integraci, právním státu a suverenitě jednotlivých států. Na straně druhé stojí imperiální logika, podle níž mají velmoci právo rozhodovat o zahraničně politické orientaci svých sousedů a vytvářet sféry vlivu. Z tohoto pohledu není válka vedená proti Ukrajině reakcí na konkrétní ukrajinskou vládu ani na konkrétní politické rozhodnutí. Je reakcí na samotnou možnost, že se demokratická a evropsky orientovaná Ukrajina může stát úspěšným státem mimo ruskou sféru vlivu. Právě proto je podle mého názoru nepřesné chápat evropskou integraci Ukrajiny jako jednostranné rozšíření Evropské unie. Ve skutečnosti jde o rozhodnutí, zda Evropa dokáže ochránit vlastní politický model. Pokud by totiž Evropská unie přijala logiku, že vojenská agrese může dlouhodobě zablokovat evropskou budoucnost sousední země, vytvořila by mimořádně nebezpečný precedent. Poprvé od konce druhé světové války by totiž platilo, že ozbrojená síla je účinným nástrojem proti evropské integraci. Evropská unie tedy deklaruje ambici stát se samostatným pilířem světového řádu vedle Spojených států a Číny, současně však váhá s integrací země, která dnes disponuje největší bojovou zkušeností na evropském kontinentu, jedním z nejrychleji inovujících obranných průmyslů na světě a společností, která prokázala mimořádnou odolnost vůči konvenční i hybridní válce vedenou Ruskem. Pokud chce Evropa skutečně budovat vlastní obranou unii a strategickou autonomii, jen obtížně se lze představit významnějšího partnera, než je právě Ukrajina. Ukrajina není pro Evropu zátěží, ale strategickým přínosem. Její členství by posílilo obranné schopnosti, průmyslovou základnu i geopolitickou váhu celé unie. Není to pouze o tom, zda je Ukrajina připravena na Evropskou unii, ale zda je Evropská unie připravena přijmout skutečnost, že její budoucnost už není oddělitelná od budoucnosti Ukrajiny. Další oblastí je rozpočet. Ukrajina je velká země. Její vstup by nepochybně změnil rozdělení evropských peněz. Největší dopad by se týkal společné zemědělské politiky a kohezní politiky. To je realita, kterou nelze bagatelizovat. Ukrajinské zemědělství je rozsáhlé, konkurenceschopné a strukturálně odlišné od mnoha zemědělských sektorů v dnešní Evropské unii. Pokud by byla Ukrajina začleněna do současných pravidel bez přechodných období a bez reformy, vyvolalo by to značné otřesy. Ale to není argument proti Ukrajině. Je to argument proti tomu, aby Evropská unie předstírala, že její současné politiky mohou zůstat bez změny. Společná zemědělská politika byla vytvořena pro jinou Evropu. Kohezní politika byla nastavena pro jinou institucionální rovnováhu. Rozšíření o Ukrajinu by tuto realitu pouze urychlilo a zviditelnilo. Jinými slovy, Ukrajina by nezpůsobila potřebu reformy. Ukrajina by pouze znemožnila ji dál odkládat. Z evropského pohledu by proto nejlepší přístup byla plná politická cesta ke členství, přísná právní podmíněnost a rozumná přechodná období v oblastech, kde by okamžité začlenění mohlo způsobit destabilizaci evropských politik. Konec konců, Evropská unie používala přechodná období při předchozích rozšíření opakovaně. U Ukrajiny by jejich využití nebylo výjimkou z evropského práva. Bylo by to pokračování zavedené praxe. Třetí otázkou je dopad na samotnou Ukrajinu. Zrychlené přijetí by pro Ukrajinu neznamenalo pouze symbolické potvrzení její evropské identity. Mělo by konkrétní dopady na bezpečnost, ekonomiku, investice a návrat obyvatel i suverenitu. Bezpečnostně by členství v Evropské unii nebylo totéž jako členství v NATO. To je potřeba říci jasně. Evropská unie není vojenská aliance v klasickém smyslu. Přesto by ukrajinské členství zásadně změnilo strategické prostředí. Znamenalo by, že Ukrajina už není zemí v šedé zóně mezi Ruskem a Západem, ale plnoprávnou součástí evropského právního i politického prostoru. Pro Rusko by bylo mnohem obtížnější tvrdit, že o budoucnosti Ukrajiny se může rozhodovat mimo Ukrajinu a mimo evropské instituce. Ekonomicky by rychlejší členství posílilo důvěru investorů. Obnova Ukrajiny nebude možná pouze z grantů a veřejné pomoci. Bude vyžadovat soukromý kapitál, pojištění rizik, dlouhodobé právní záruky a předvídatelnost. Země, která má jasnou a časově ohraničenou cestu do Evropské unie, je pro investory jiným rizikem než země, jejíž budoucnost zůstává otevřená. Členství nebo velmi důvěryhodná perspektiva členství by proto nebyly pouze diplomatickým gestem. Byly by ekonomickou infrastrukturou rekonstrukce. Pro obyvatele Ukrajiny by jasná evropská perspektiva znamenala také psychologický a demografický signál. Miliony Ukrajinců dnes žijí v Evropské unii pod dočasnou ochranou. Jejich rozhodnutí, zda se vrátit, nebude záviset pouze na bezpečnosti nebo výši mest. Bude záviset i na tom, zda budou věřit, že Ukrajina má stabilní evropskou budoucnost. Pokud bude členství odsouváno na neurčito, bude část lidí přirozeně budovat život jinde. Pokud bude cesta k členství věrohodná, návrat se stane racionálnější volbou. Rozšíření o Ukrajinu nebude snadné, ale žádné rozhodnutí, které z Evropské unie udělalo skutečně významného aktéra, nebylo snadné. Pokud chce být Unie světovým hráčem, musí se naučit dělat rozhodnutí, která světoví hráči dělají. Strategická, nákladná, dlouhodobá a odvážná. Ukrajina je testem této schopnosti.
14: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
15: To byl analytik z The Kyiv Independent Adam Sibera. Následuje analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
17: Vše nasvědčuje tomu, že se nám otevřelo okno příležitosti, aby se Evropská unie ještě před koncem této dekády konečně po dlouhé době opět rozšířila o dalšího člena, možná dokonce o dva nebo o tři. Sadím se ale o co chcete, že Ukrajina mezi nimi nebude. Nejde o to, že by se to nedalo stihnout. Důvody jsou jiné a hned je vysvětlím. Dovolte mi ale nejprve odbočit krátkým návratem do minulosti, který je však proto ilustrativní. Je první polovina března 2022. Ruská armáda se pokouší dokončit obklíčení Kyjeva a přimět zemi k rychlé kapitulaci. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko oznamuje, že z města už uprchla polovina jeho obyvatel. Tamní armáda se dál statečně brání. Kremlu se uzavřít obklíčení nedaří, rozhodnou ale nejbližší dny. Ve stejném okamžiku se scházejí šéfové vlád a států Evropské unie na mimořádném summitu. Potkávají se na zámku Versailles u Paříže na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož země po Česku převzala unijní předsednictví. I když nejde o hlavní téma, lídry států 27 rozdělí spor, zda by měli Ukrajině přislíbit možnost členství v Evropské unii. O zahájení zrychlených přístupových rozhovorů je požádal přímo prezident Volodymyr Zelenský. Skupina zemí střední a východní Evropy, zahrnující Pobaltí, Polsko nebo Českou republiku, mu chce vyjít vstříc. Argumentují, že politický příslib možnosti budoucího členství ještě Unii k faktickému přijetí do klubu nezavazuje, napadené zemi by ale poskytl důležitou morální vzpruhu. Vždyť možnost rozhodnout si autonomně o prozápadním směřování byla smyslem revoluce na Majdanu. Je proto v našem zájmu potvrdit, že proevropské ambice Ukrajiny mají i v nové situaci války šanci na úspěch a že tedy Ukrajinci nevzdorují marně. S takovým pohledem však státy jako Francie, Německo nebo Nizozemsko nesouhlasí. Říkají, že Ukrajina a Ukrajinci sice potřebují solidaritu, musíme ale být realističtí, mají-li naše sliby zůstat kredibilní. Žádná zkratka do EU přece neexistuje, šlo by o prázdné gesto. Podle Macrona navíc může těžko o členství vyjednávat vláda se zemí ve válečném stavu. Tehdejší německý kancléř Olaf Scholz také vyslovuje nahlas veřejně známé tajemství. Mnohým zakládajícím státům EU došla trpělivost se zneužíváním práva veta a do dalšího rozšiřování se jim nechce bez hloubkové reformy fungování společného klubu, zejména bez opuštění principu rozhodování jednomyslností. Diskuze ve Versailles se protahuje a s ní i summit, který měl vyslat dojem rezolutní jednoty v kritickém okamžiku. Po přetahování lídři dospějí k typicky evropskému řešení. Do závěrečné deklarace uvedou větu, která zní povzbudivě, ale dá se vyložit různými způsoby. Zní: Ukrajina patří do evropské rodiny. Konec citátu. O přímý přístup členství, natož rychlého, tedy nejde. Epizoda vyvolala trapný dojem. S odstupem času se zdá, že nakonec jasně zvítězil názor zemí jako Česko. Vždyť Ukrajina později obdržela nejen kandidátský status, ale letos v létě otevřela také první takzvaný vyjednavací klastr, tedy lidsky řečeno, reálně jedná o podmínkách členství, přestože se nadále nachází ve válečném stavu a denně čelí ruským útokům. Usvědčila tak šéfa Elizejského paláce z nedostatku představivosti. A co víc, celá politika rozšiřování se v důsledku ruské agrese po letech odsouvání stranou zájmu konečně těší politické pozornosti, kterou zasluhuje. Až dosud v řadě zemí západu převažoval pocit frustrace z velkého třesku východního rozšíření, kdy se součástí EU stala nejen Česká republika, ale také Maďarsko, kterému 20 let vládl mistr blokování unijní akceschopnosti přisátý na evropské dotace Viktor Orbán. Teď si ale i někdejší skeptici uvědomují, že je v bytostném zájmu Evropy nenechávat ve svém sousedství země s unijními aspiracemi na pospas vlivu a ambicím Ruska. Bohužel pro Ukrajinu i pro nás se ale lídři 27. versajský spor už znovu vyřešit nepokusili, a tak mnohé tehdejší výtky zůstávají platné dodnes. Jakkoliv nám může být statečný odpor Ukrajiny vůči zlu sympatický a zasluhující uvítání do evropského klubu, je třeba si také přiznat, že Evropská unie na přijetí Ukrajiny zatím není připravená. Začnu u důvodů, které se tváří jako finanční. Přijetí Ukrajiny se totiž může zdát relativně drahé. Pokud by se nově příchozím stal aktuální lídr kandidátského pelotonu, tedy Černá Hora, s 600 tisíci obyvateli a ročním HDP nominálně odpovídajícím výkonu běžného českého krajského města, unijní rozpočet by si toho při vší úctě k této krásné balkánské zemi ani nevšiml. Mnohonásobně větší, válkou zdevastovaná a tudíž ekonomicky silně oslabená Ukrajina, zároveň ale obdržená pro zemědělství bezkonkurenčně příznivými podmínkami, by však pro rozpočet znamenala jiné sousto. Vlivný bruselský think tank Bruchl spočítal, že by vstup Ukrajiny unijní rozpočet v obvyklém sedmiletém finančním cyklu mohl stát při počtu 2,6 až 3 biliony korun. Je to vysoká částka? Vzhledem k ekonomickému výkonu Evropské unie zase tak astronomická není. Odpovídá zhruba 1 až 1,3 promile HDP EU. To se může zdát na první pohled jako nikoli malý, ale docela stravitelný obnos, avšak jen do chvíle, než si uvědomíme, jak hluboké třenice mezi členskými státy vyvolává při aktuálním vyjednávání o příštím víceletém unijním rozpočtu podobná částka, o kterou Evropská komise navrhla sedmiletý finanční rámec navýšit, aby bylo víceméně na splátky covidového dluhu. Čistým plátcům do rozpočtu se zkrátka víc platit nechce. Jakékoliv nafukování společné evropské kasy je pro ně politicky těžko prosaditelné, a tak můžeme čekat spíš škrty. A to se bavíme o finanční perspektivě sahající až k roku 2034. Dřív než se pohoršíme nad bohatými zeměmi, je třeba jedním dechem dodat, že by se ve stejné situaci ocitlo i Česko. Případný vstup relativně chudé Ukrajiny by totiž srazil laťku průměru evropského HDP a Českou republiku by tak téměř jistě katapultoval mezi čisté plátce do rozpočtu. Umíte si za současné politické konstelace představit českou vládu o jakémkoliv složení, která by se smířila s tím, že přijde o 100 miliardy z Bruselu? Vždyť v uplynulých 20 letech kryli polovinu všech veřejných investic v zemi a často suplovali roli státního rozpočtu. Nemluvě o nářku subjektů, které se na dotacích staly mezi tím závislými. Nepropadejme sebe mrzkačství, podobně by na tom bylo množství jiných zemí. Je jasné, že by vstup Ukrajiny nebyl možný bez hlubokých reform unijní zemědělské a kohezní politiky, které se však dlouhodobě nedaří prosadit, a současně bez reformy unijních financí, které by musely zahrnovat buďto víc národních příspěvků, nebo nové vlastní zdroje, anebo společný dluh. Ve všech třech případech jde ale o dosti nepopulární až kontroverzní možnosti. Finanční důvody jsou tak ve skutečnosti politické. Namítat lze také podobným okruhem důvodů, které zmiňoval Olaf Scholz, tedy že Evropská unie je už v současných 27 státech jen těžkopádně se pohybující obr a bylo by tedy obtížné jej dále rozšiřovat bez reformy rozhodovacích procedur. Zvláště pokud by se unie měla rozšířit o více států a o členství má vážný zájem desítka kandidátů. Zdánlivě je to tedy překážka právní. Ve skutečnosti jde ale o procesně dávno ošetřenou otázku. Zcela postačující flexibilitu totiž nabízí už Lisabonská smlouva, jejíž přijetí provázelo poslední velkou vlnu rozšíření a kterou stále plně nevyužíváme. Ta obsahuje například možnost zavést rotace eurokomisařů, aby se nemusela vymýšlet absurdně znějící portfolia, aby každý stát takzvaně něco dostal. Jenže unijní země se shodly, že toto ujednání používat nebudou. A smlouva rovněž obsahuje metodu, kterou je možné opustit rozhodování jednomyslností, pokud se na tom státy v dané oblasti shodnou, a to takzvanou pasarelou. Jenže na ničem takovém se nikdy neshodli. Zajímavé je, že v cestě reformám stojí ponejvíce státy, které sami sebe současně označují za největší přátelé rozšíření. Jmenovitě jde i o Česko. Opět za jakékoliv myslitelné vlády. Politická změna není v dohledu. A pak je tu fakt, že žádná zkratka do Evropské unie skutečně neexistuje. Podmínky jsou jasně dané. Chce-li se kandidátská země stát členskou, musí svůj domácí právní pořádek plně sladit s tím unijním, jinak není dost dobře technicky možné, aby se stala součástí jednotného trhu. A současně musí garantovat, že svou úroveň soudnictví a dalších pojistek právního státu vytáhla na úroveň, na které je schopna právo účinně vymáhat a chránit prostředky evropských daňových poplatníků. Oslabováním těchto principů by EU byla sama proti sobě. Především příklad vlády Fideszu v Maďarsku ukázal, jak obtížné je vymáhat naplnění standardů vlády práva a bojovat proti zneužívání dotací ve chvíli, kdy se stát stane členskou zemí a nevisí tak nad ním už bič rizika nepřijetí. Šlo by o nebezpečný precedent, kterým by Unie podkopala kredibilitu přístupového procesu do budoucna. A bylo by to přinejmenším nefér vůči jiným kandidátským zemím. Albánský premiér Edi Rama svého času vtipkoval, že by se země západního Balkánu možná měly dohodnout a vzájemně se napadnout, aby se s jejich přístupovými rozhovory také konečně hnulo. Vtip je to nejapný a dost hořký. Ale dejme tomu, že Ukrajina žádné zkratky nebude potřebovat a zvládne i přes mimořádně obtížné podmínky řádná přístupová vyjednávání ve standardní době, což je zhruba 3 až 5 let. Nastal by pak samotný akt rozhodnutí o přijetí, na němž se musí členské státy shodnout jednomyslně. Opravdu bychom Ukrajině členství schválili? Nepochopme se špatně. Jsem hluboce přesvědčen, že by Evropská unie měla usilovat o vstup Ukrajiny do svých řad. Nejen z morálních důvodů, které na Versajském summitu rezonovaly nejsilněji, ale především proto, že je to v našem vlastním geopolitickém, bezpečnostním i ekonomickém zájmu. Chceme-li vrátit do mezinárodního pořádku stabilitu, nemůžeme připustit, aby se Rusku pošlapání mezinárodního práva vyplatilo. Je rovněž v našem zájmu mít mezi spojenci na východní hranici momentálně nejzkušenější evropskou armádu, to jest tu ukrajinskou, a udržet prozápadní směřování celého regionu. A v neposlední řadě Ukrajina představuje moře ekonomických příležitostí, ať už pro české firmy angažované v rekonstrukci, anebo v oblasti pracovní síly, kterou český pracovní trh zoufale potřebuje. Míníme-li ale podání ruky Ukrajině vážně, není možné její přistoupení do Evropské unie nechat jen na Ukrajincích. Evropa by měla předně přijetím některého z pokročilejších kandidátů ukázat, že je rozšíření schopná a je čas začít současně pracovat na tom, abychom byli sami schopní Ukrajinu v budoucnu absorbovat. Nebude to úkol vůbec snadný. Platí přitom známá věta jednoho z otců evropské integrace Jeana Moneta. Evropa bude ukována z krizí a stane se sumou řešení na tyto krize. Je to válka, která nutí Evropu do akceschopnosti. Až skončí, což si jistě všichni přejeme, přijdou jiné problémy, které naši pozornost roztříští a ochotu investovat politický kapitál do bolestivých reform a nepopulárních rozhodnutí oslabí. Nevyužít okno příležitosti a nechat se místo toho usvědčit zdávání prázdných slibů by pro Evropu mělo nedozírné následky.
15: Slyšeli jste esej analytika Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktora Daňka. Jeho text, stejně jako ten Adama Sibery, najdete i na webu i rozhlas.cz.
14: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
18: Dobrý den, vítám vás u bonusu Hlasů paměti opět s Lucí Korcovou a
19: Mikulášem Kroupou. Dobrý den.
18: My se dneska vrátíme k příběhu Adolfa Burgera a dopovíme právě tu část o Ďáblově dílně. A já začnu citací. Opět z knihy Ďáblova dílna, kterou samozřejmě nenapsal nikdo jiný než Adolf Burger. Největší potíže působila ozdobná a proplétaná písmena a řasnaté roucho Británie, do nichž byly z bezpečnostních důvodů zakomponované různé nástrahy. Po 7 měsících nebyla falešná Británie od pravé k rozeznání a o několik měsíců později byly mistrovsky okopírovány i všechny ostatní detaily. Tak, a my už víme, kam míříme. My jsme opustili pana Burgera, když procházel bránami koncentračního tábora Sachsenhausen. A asi by bylo dobré říct, co se teda dělo dál.
19: Já bych možná ještě přece jenom připomněl posluchačům, my vyprávíme příběh asi 25-letého židovského typografa, tiskaře ze Slovenska, který byl za svůj odboj zatčen, odvlečen do Osvětimi, z Osvětimi do Birkenau, z Birkenau do Sachsenhausenu. Protože o něm nacisté věděli, že to je typograf, tak se stal součástí naprosto výjimečné operace Sicherheitsdienstu SD. Byla to operace Bernhard, to je křestní jméno velitele té části lágru. Totiž v Sachsenhausenu vznikly dva bloky, které byly obehnané plotem a tam prostě nahnali nacisté zhruba 140 vězňů. Všichni měli něco společného s tiskařinou. Byli to i malíři, rytci, matematici, kteří zase se snažili jaksi rozlousknout ten kód na bankovkách. Jejich úkolem bylo falšovat britské libry, později americké dolary.
18: Akce Bernhard byla největší padělatelská akce v dějinách. Nacisté ji připravovali od roku 1939, spuštěna byla, pokud se nepletu, v roce 1942, ale právě na tom jaře 1944 přichází ten největší nápor vlastně v této závěrečné fázi války, kdy Německo tedy prohrává na všech stranách, tak asi zvyšuje i to úsilí v tomto směru a doufá, že se třeba podaří oslabit spojence z nějaké ekonomické stránky. Já jsem na začátku citovala vzpomínky pana Burgera ohledně toho, jak složité bylo kopírovat nebo padělat libry, tedy britskou měnu. A on v tom pořadu, co si s ním točil před několika lety.
19: Asi deseti.
18: Tak říkal, že vlastně nebyl takový problém portrét britské královny, že to vlastně nebylo nic těžkého, ale že pod tím byly takové tenonké čáry a že to teda byl opravdu oříšek.
19: Ano, tak padělat bankovky, to je opravdu nejvyšší liga a takový sen všech padělatelů. A samozřejmě libry vlastně se zdály být nejlehčí bankovky, protože jednak teda měly hodnotu 5, 10, 20, 50 librovka. Jejich velikost byla taková zvláštní, 20 a 13 cm velké archy, ale byly pouze černobílé. Samozřejmě na té bankovce bylo spoustu bezpečnostních prvků, vodoznak a hlavně ta kresba. A přesto se teda podařilo, pokud vím, dokonce už před válkou se jednomu slavnému padělateli z Ukrajiny, ze Sovětského svazu, takovému židovskému Filutovi podařilo tu britskou libru falšovat. Ten člověk se jmenoval Salomon Smoljanov. tak byl honěn po celé Evropě. On byl skutečně vynikající kreslíř, vystudoval výtvarnou akademii v Rusku, před bolševickou revolucí utekl do Berlína a tam si vytvořil padělatelskou dílnu. A tam ho právě dopadla jednotka vedená právě Bernhardem Kriegerem, což byl později tedy důstojník Sicherheitsdienstu, který byl pověřen touto zvláštní operací. On tedy, jak si tohoto Salomona Smoljanova uvěznil, myslím, že byl v Mauthausenu nebo někde v koncentrační táboře, kde Bachařům kreslil portréty a oni mu za to nosili nějaké jídlo, takže přežíval a když si odkroutil 4 roky, měl být propuštěn, on byl kriminální vězeň, ale v tu chvíli zasáhl Bernhard Krieger a zařídil mu další pobyt, tentokrát tedy v koncentračním táboře Sachsenhausen, právě v tom

0: k hyperinflaci, což je strašný malér. Najednou peníze přestanou mít hodnotu a skutečně může dojít k naprostému ekonomickému rozvratu. O tohle vlastně nacistům šlo zásadním způsobem poškodit Velkou Británii. A tak tedy zřídili tuto dílnu a dostali tam asi 140 skvělých odborníků, tiskařů a jednoho kriminálníka, který do jisté míry hrál s těmi nacisty jakousi hru, chtěl si udržet svoje jméno nejlepšího, nedostižného, excelentního padělatele. Všichni ostatní tam byli vězni z politických důvodů a hodlali tu práci nějakým způsobem sabotovat. Takže tam vznikal určité napětí mezi ostatními vězni a jejich vlastně takovým vůdcem, který tam taky přichází v roce 1944 s tím Solomonem Smoljanovem.
1: Protože oni je potřebovali, tyhle ty odborníky, potřebovali, aby ta dílna jela, aby vznikaly ty padělky, tak my jsme to říkali už v tom minulém dílu, ale že s nimi bylo zacházeno rozhodně lépe než s většinou vězňů jinde. A ty jsi tam použil takový zajímavý obrat, který přímo používá pan Adolf Burger, že byli jak mrtví na dovolené. A já bych tady, zase si pomůžu jeho slovy, ale on to i vysvětluje, že říká, ano, byli jsme jak na dovolené, měli jsme jídlo, hudbu, dobře jsme spali, všechno jsme měli. Měli jsme společenskou místnost, tam se hrály karty, šachy, mohli jsme poslouchat rádio. Věděl jsem ale jedno, když jsem večer seděl u postele. Věděl jsem, že jsem mrtvý celou tu dobu.
0: Oni tam měli ping-pong dokonce. Měli tam rozhlasový přijímač. Oni poslouchali rozhlasové vysílání. Oni měli víkendy volné. V sobotu a v neděli večer pořádali takové sedánky. Měli dobré jídlo, možná i nějaké víno. Jediné, co jim chybělo, byly ženy. Takže si tam pro pobavení hráli s převleky, jakési travesty show, bych to mohl nazvat, ale zúčastňovali se toho i dozorci. Vím, že Adolf Burger vypráví, jak jeden z těch dozorců nepochopil, že ta dívka je prostě převlečený chlap vězeň. A rval tam na ně, das ist Schweinereine, to je protizákonné, máme v lágru ženu. A teď ho všichni ostatní uklidňovali, klid, Hanzi, to je náš Viktor, něco takového. A měli tam harmonikáře, hráli tam muziku, hlavně prostě měli pravidelný příjem jídla a to, co je samozřejmě trápilo, bylo, jak to s nimi dopadne. Věděli, že pracují na tajné operaci, nikdo nesmí se dozvědět, že nacistická říše padělá ve velkém britské libry. Údajně vydali 130 milionů britských liber a do oběhu se jim podařilo dostat mezi 20 až 30 miliony libry. To už je opravdu hodně. A to samozřejmě centrální britská banka zaznamenala. A reagoval na to v roce 1943 tak, že přestala vydávat 20, 30 a 50 libry, až tedy po válce někdy v roce 1957 vlastně úplně změnila podobu těch bankovek. Protože padělky kolovaly, a vlastně kolují dodnes, ale hlavně mezi sběrateli. Ten padělek byl tak dokonalý, že vlastně není k rozpoznání, takřka není k rozpoznání.
1: Mluvil jsi o tom, že těch 139 vězňů, když vynechám toho jednoho, který tam v uvozovkách ne, jako že chtěl být, ale chtěl si udržet to svoje jméno toho nejlepšího padělatele, tak ti ostatní byli opravdu vězni z rasových důvodů, z politických. A i ti měli myšlenky na sabotáže a to se jim začalo dařit, nebo jaký velký pokus o to byl ve chvíli, kdy dostali nařízení padělat americké dolary. A pan Burger na to opět vzpomíná, mám opět tu knihu sebou, takže si opět můžeme přečíst, co pěkného máme k dolarům, že se snažili to pozdržet. Když se učili je padělat, takže se snažili, aby to bylo co nejpomalejší, aby je nevydávali tak rychle. A
0: tam jde o tu želatinu. Já myslím, že je důležitý říct, že želatina to je naprosto klíčová složka dolarů. A to nemuseli používat u těch liber. To je zajímavé, já se těším na ten citát.
1: No, tady je o tom, jak se právě snažili to zpomalovat přesně tou želatinou. Ale já jsem si vybrala okamžik, kdy už to možná začalo připadat podezřelé všem, ale hlavně Himmler ztrácel trpělivost. Poté, co se Jakobsonovi podařilo vykonanou práci celých 200 pokusů zase zničit, přišel Himmlerův rozkaz. Přípravy na výrobu falešných dolarů musí skončit do 4 týdnů. Nebude-li termín dodržen, budou zúčastnění vězni zastřeleni. Opět jsme museli být vele opatrní. Šlo nám o život. Nacisté nesměli mít

0: sebemenší podezření, že tisk padělků už celé měsíce protahujeme. Kdyby naši sabotáž odhalili, znamenalo by to nad jakoukoliv pochybnost smrt. Nás 8 experimentovalo dál, bez úspěchu. Strážní SS byli přesvědčeni, že vězni dolarového oddělení se zoufale snaží.
1: No, vlastně ti vězni se velice přátelili, oni byli skoro jako bratři. Věděli, že jak skončí válka, tak končí její život a budou popraveni. Budou zastřeleni dozorci, kteří s nimi každou sobotu a neděli sedávají na těch večerních dýcháncích a hrajou s nimi ping-pong a chovají se k ním takřka, jako by byli přátelé. Samozřejmě tam byl ten nacistický odpor vůči Židům. V tomhle všem si ti vězni uvědomovali, že skutečně se podíleli na něčem, co může velice, velice zkomplikovat spojencům vítězství, oddálit konec války. A zároveň nechtěli pomáhat nacistické říši k vítězství. Takže třeba tu libru sabotovali tak, že propíchávali okraj těch bankovek špendlíkem a Brit prostě nepropíchává královský emblém. Takže padělatelé v Ďáblově dílně propíchávali právě ten královský emblém, aby se takto dal poznat padělek.
0: Mě tam zaujalo ještě to, že mimo ty peníze, tak oni padělali i doklady a že tam padělali spoustu argentinských cestovních pasů. To se potom distribuovalo nacistickému vedení, aby mohli zdrhnout do Jižní Ameriky, až teda bude válka u konce?
1: Ano, toto vlastně vyvíjela ta Sicherheitsdienst, to zvláštní oddělení Sicherheitsdienstů, prostě připravovala doklady pro válečné zločince, které nakonec lovili úřady po celém světě. Možná jednu takovou dostal i už zmíněný Josef Mengele. Ale rád bych podotkl, ono to bylo velice nebezpečné pracovat v té dílně. Jakmile jste dostali chřipku, měl jste teplotu, tak velitel, do té doby velice přátelský vůči vězňům Bernhard Krieger, tak nechal prostě toho člověka bez milosti zastřelit před ostatními. Další věc je, když Krieger přišel s požadavkem, aby padělatelé vytvořili dokonalou kopii průkazek NKVD, přinesli jim, jak má vypadat, a vězni zjistili, že to nelze vyrobit v těch podmínkách, protože ta knížka, ta legitimace byla obalená tak jemným plátnem, že prostě v těch podmínkách to nebylo možné prostě napodobit. A on jim řekl, takhle ukázal na 6 vězňů a řekl, jestli do rána, do 10 hodin, dopoledne, zítra nebude hotová, tak je nechám zastřelit. A tenkrát se celá ta dílna sepěla a celou noc všichni pracovali. Nejvíc práce odvedl jakýsi rytec, který do měděné desky vlastně musel vyrýt dokonalé čáry, úplně jemňonké, které napodobovaly tu strukturu té tkaniny. A ráno padl, měl prý oteklé oči, popraskané žilky v očích a zkusili tedy vypálit do tkaniny vlastně tu novou strukturu, což se asi 3x, 4x nepovedlo, už vlastně se loučili se životem ti vězni a nakonec to podařilo, někoho napadlo to potřít voskem a jim se to podařilo krátce před 10. hodinou a skutečně vyrobili ten dokonalý falzifikát legitimace NKVD. Bylo tam spoustu takových událostí, oni tam ukrývali třeba vězně s tuberkulózou, velmi blízký člověk, mladý 20-letý kluk, který strašně toužil žít a věděl, co ho čeká, když ho objeví, tak bohužel Kigl ho objevil a především ho zastřelil. Ta věc je vlastně dramatická právě tím koncem, kdy vězni furt zdržovali výrobu padělání těch dolarů. Oni nakonec skutečně prý dolar vyrobili. Ten problém spočíval v papíru. Jak napodobit, protože ty bankovky jsou vždycky jakousi kombinací hedvábí, lnu a dalších ingrediencí. A to byl právě ten Salomon Smoljanov, který vlastně dokázal zjistit to složení. Třeba u těch liber zjistil, že Britové do toho dávají staré hadry. Prostě rozstříhali staré pytle, špinavé, a skutečně se jim podařilo vytvořit dokonalou kopii toho papíru na bankovky.
0: A u toho dolaru se to povedlo?
1: Ten skutečný přesný poměr se jim, myslím, že úplně nepodařilo, ale oni hlavně sabotovali tu výrobu tou želatinou. Je to hrozně složitý. Já jsem si to docela studoval, protože mě to zaujalo.
0: Jestli ty večer po večerech nepaděláš peníze.
1: No, vlastně člověk nakoukne do toho, jaké je to kumšt. Jo? Na tu dobu teda to bylo opravdu jako skvělé řemeslo, respektive naprosti odborníci vyrobit v těch podmínkách dolar. Ono se to dělá světlotiskem. Museli vytvořit naskleněnou desku přesné ornamenty dolarů a to potřít tou speciální želatinou na bázi chromu, což je toxická látka, bakterie jako zkusit vytisknout jakousi tedy kopii. Myslím, že se jim to nepodařilo. Že ty dolary sice byly velice precizní, ale respektive Adolf Burger tvrdí, že ano. Ale po válce, někdy na konci 50. let, potápěči vyzvedli bedny s těmito padělky z Toplic se, z Rakouska. Ty padělky, ale byly tam i právě tyhle ty skleněné desky, které by pak mohly posloužit k dalšímu kopírování. A ukázalo se, že tam nějaké chyby byly, že ten dolar se jim snad úplně falzifikovat nepodařilo.
0: Já bych ráda upozornila posluchače, že rozhodně s Mikulášem nedáváme žádný návod na padělání bankovek. Je to čistě historická záležitost.
1: Ano, ano.
0: Tak, ale teď bychom se asi měli už podívat na konec války a osvobození, protože já už jsem slyšela lecos od pamětníků, ty peripety během osvobozování, samozřejmě pochody smrti, nakonec třeba se ukryli někde ve statku, když se jim podařilo utéct. Je tam spousta vždycky peripetí, ale musím říct, že konec války v případě Adolfa Burgera je příšerně složitý. Teď nakonec, pokud jsem to pochopila dobře, to nebyli Američani, kdo ho osvobodil, prostě SSáci zdrhli, ne?
1: Američani ho osvobodili v tom Ebenze, respektive oni už byli svobodní.
0: No právě, na to narážím.
1: SSáci se převlékli do civilu a opravdu oknama vyskakovali a utíkali s výkřikem Američani už jsou ve vesnici, což nebyla úplně pravda. Oni byli ještě dost daleko, ale ta hysterie kolem toho 5. 6. května 1945 v tom rakouském koncentráku prostě zavládla. Dokonce vězni se několika desítek někdejších dozorců zmocnili a popravili je tam. Ale ještě předtím, 20. února 1945, přišel velitel Krieger do dílny a oznámil vězňům, okamžitě zbalte stroje a vyrážíte pryč. A to byl ten moment, kdy si ti vězni uvědomili, buď teď revoluce, boj za život, anebo tedy, jak si budeme dál cestovat a doufat, že ještě to není úplný konec. Oni věděli z toho rozhlasu, že ten konec se blíží. Ale k podivu, jako se rozhodli, oni neměli žádné předměty, žádné zbraně, oni by neměli vůbec žádnou šanci. Ale prostě jednoduše opravdu zbalili stroje a říkali si, že ty stroje je jejich záchrana, že třeba ti darebáci opravdu přivezou do nějaké další dílny a budou dál vyrábět a zkoušet tedy tisknout dolary. No, byli přivezeni do Mauthausenu, tam došlo k nějakému velkému konfliktu mezi jejich dozorcem, tím velitelem versus velitelem dozorců Mauthausenu. On nechápal, proč ti vězni vypadají, jak vypadají. Oni prostě najednou vystoupili v civilu, v civilním oblečení, rostlí mužové a prohlašovali, že jsou to vězni a zacházeli s nimi jako slušně. Nikdo je nemlátil a tak. Takže ten velitel okamžitě je chtěl nahnat prostě do těch baráků, ale tam především tedy těmi vězni z té dílny jejich velitel stropil velikou scénu a ponížil vyšší hodnost toho dozorce Mauthausenu. Tamhle dlouho nebyli. Byli pak převezeni do Štýrska, do těch lágrů v horách. Tam vězni kutali obrovské štoly pro výrobu zbraní a sklady a podobně a tam se připravovala opravdu hrůzná smrt těch 10 000 vězňů. Tam ti nacisté do těch štol umístili výbušniny a chtěli tam ty vězně nahnat a vyhodit do povětří. To se mělo stát 1. 2. května 1945, jestli se nepletu. Tito vězni z Sachsenhausenu, z té ďáblovy dílny, měli skutečně jiné zacházení. Oni byli dovezeni nákladňáky do tohoto tábora, ale byli ubytováni vlastně v kasárnách určených pro SS. A měli dále pokračovat někam autobusy a tam teda s nimi měli pravděpodobně úmysl je popravit. Tomu nedošlo, protože rakouští partizáni, ty nákladňáky, jak si se nehybnili, myslím, že jim rozřezali pneumatiky, poškodili motory, takže vězně nedokázali odvést. Chtěli je nahnat do těch štol také, ale tomu se vězni postavili a také chvíli ty dozorci hlídali a v jednu chvíli už najednou nebyli. Utekli opravdu převlečení v civilu. No a když pak přišli Američané, tak najednou viděli dobře živené muže, kteří se prohlašovali za vězně. Američané jim prostě nejdřív nevěřili, takže oni se museli prokazovat vytetovaným číslem. Bylo to pro všechny velké překvapení, to, co ti to lidé vyprávěli. No a také došlo k tomu, že nacisté se zmocnili těch beden, naložili je do těch ještě pojízdných automobilů a odvezli právě k těm jezerům Toplice v Rakousku, nedaleko Ebenze, a tam je naházeli. Bylo to několik desítek beden plných liber a dolarů a těch prostě tiskařských desek. Snažili se zahradit stopy, ale to se jim úplně nepodařilo. Ti vězni samozřejmě podali svědectví a britské úřady na to reagovali tak, že přestali vydávat určité bankovky od 20 liber výš a také v roce 1957 přišli s novými bankovkami.
0: No a už tam zbývá jenom doříct příběh Adolfa Burgera, protože ten se vrátil domů. Bohužel tedy, jak jsme říkali, jeho manželka zemřela v plynových komorách v Osvětimi. On doma navíc zjistil, že i jeho maminka zemřela, myslím, že v Ravensbrücku. Ale on se vrátil k tomu, co sám sobě slíbil během věznění, a to, že podá to svědectví celému světu o tom, co všechno zažil. A to se taky stalo.
1: Ještě bychom mohli dopovědět, on vlastně jako žid levicového smýšlení. Já jsem si říkal, byl vlastně komunista, vstoupil do strany, byl v těch 50. letech. Já jsem to nikdy nenašel. Já myslím, že on se pustil do svého oboru, pracoval v nějaké tiskárně, dokonce údajně podle nějakých zdrojů si založil svoji vlastní, než mu ji pak znárodnili. No a potom vlastně do konce svého pracovního života, tedy do důchodu, pracoval jako taxikář. Takže můžeme žít v té příjemné iluzi, že teda se nepodílel na budování toho komunistického režimu, ale rozhodně to byl velký vypravěč a opravdu podával velmi poctivé svědectví. Jak jsem říkal v předchozím pořadu, on se zmocnil v tom květnu 1945 fotoaparátu a fotil ty vězně hned po propuštění. Jsou to opravdu velmi unikátní fotografie, tuším, že jich je 10 a tady v té knižce, co máš před sebou, některé jsou.
0: No, tu knížku každopádně doporučujeme taky.
1: Ano, ano,
0: moc. Tu si určitě přečtěte. A já se ráda loučím slovy těch, o kterých jsme si povídali. A tady díky tomu, že máme celou knihu, tak bylo opravdu hodně na výběr. Ale mně se hrozně líbil úplný závěr, který pan Burger nazval Proto ještě žiji. Je to necelá stránka, ale já to samozřejmě nebudu číst celé, ale úplně na samý závěr on říká, nebo píše: kolikrát jsem se ptal sám sebe, proč jsem všechna ta strašná léta přežil. Dnes, když mi je 87 let, už znám odpověď. Přežil jsem, abych jako svědek mohl mladé generaci vysvětlit a objasnit bezpočet zločinů, aby se už nikdy nic takového nemohlo opakovat. Varuji lidi před krutou, vražednou ideologií, která se i dnes v té či oné formě na naší zeměkouli objevuje. To je moje odpovědnost, proto žiji. No a já myslím, že je to právě aktuální, bohužel i dnes, vražedné ideologie, ale asi bychom neměli zapomínat, k čemu to všechno vede a jak to končí.
1: Ano. Je to vlastně úžasný příběh člověka, který přežil nejhroznější, nejhrůznější vyvražďování lidí, vlastně takovou továrnu na smrt, a jeho svědectví je opravdu velice cenné. A zvláště teda doporučuji i ty úvodní kapitoly o tom protinacistickém, protifašistickém odboji na Slovensku.
0: Skvělý. Tak jo. Tak já jsem ráda, že jsme to dopověděli spolu, ten příběh.
1: Ještě ti řeknu takovou, jak bych to řekl, pikantnost.
0: No, tak to já mám nejradši.
1: Taková zajímavost. Víš, za kolik se dá koupit na trhu, numizmatistickém trhu, ty falzifikáty, ty padělky ze Sachsenhausen?
0: Vůbec nemám představu, kolik takový věci stojí.
1: Mě to prostě zaujalo, protože oni opravdu ještě kolují, jako to byly opravdu miliony liber, které prostě vychrly do světa.
0: No tak schválně.
1: Typně si, za jeden tenhle papírek zaplatíš skoro 10 tisíc korun.
0: 10 tisíc, no, já ne, já teda rozumím, kolik zaplatíš. Pan Burger
1: nám spoustu z nich ukazoval, on si některé získal, jako, a on byl vlastně poslední, on byl úplně poslední žijící člen této padělatelské dílny.
0: No, dožil se krásných 99 let.
1: No, ten Salomon Smoljanov, ten zemřel taky, tuším, někdy v 80. letech, někde v Brazílii. On prostě zdrhnul, podle mého soudu jako kreslil a možná si občas někde nějaký ten falzifikát. A ten film, o kterém jsme mluvili, protože podle té knížky a podle tohle příběhu vznikl opravdu úžasný film, oceněný Oscarem, tak začíná na pobřeží takový mladý muž s kufříkem, nasadí si klobouk a kráčí do nejluxusnějšího hotelu. Tam si objedná nejluxusnější pokoj a jde hrát do kasína s krásnými dívkami, vyhraje spoustu peněz a rozazuje na všechny strany dolary a libry. No je to tenhle ten mafián Smoljanov. A je to vlastně docela hezký film.
0: Opět opakuji, my vás nenavádíme, abyste podělali peníze a pak si užívali po hotelích. Ale
1: začíná hezky takovýhle film o holokaustu. Že?
0: Je to krásný, ale co můžeme doporučit, je tedy ten film a stejnojmenná kniha Ďáblova dílna, podle které se ten film inspiroval. Tak, a teď už se loučíme. Loučí se Lucie Kurcová.
1: A Mikuláš Kroupa. Naslyšenou.
0: Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Práci kriminalistů, vyšetřovatelů, operativců, ale i forenzních vědců vám přiblíží cyklus pořadů Místo činu.
3: Vždycky platilo, nepij, nejez a nekůř na místě činu.
2: Zákoutími vyšetřování trestných činů vás provede Kateřina Radhouská v cyklu pořadů Místo činu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
5: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
4: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
5: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
4: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
5: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
4: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
5: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Obří požár se blíží k francouzskému městu Bordeaux. Evakuovat se muselo už přes 140 tisíc lidí. Ministryně Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Neuvedla půjčku na koupi pozemku. Kanoistka Kneblová získala zlato na mistrovství světa ve vodním slalomu. Na nehodu pozor na D1 z Prahy do Brna na 12. kilometru. A bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 21. Sobota 25. července. A její hlavní zprávy. Hezké poledne vám přeje Marek Sedláček.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Rozsáhlé lesní požáry na jihu a západě Evropy se dál šíří a začaly ohrozovat i velká města. Ve Španělsku se oheň přiblížil k Madridu. Své domovy tam museli opustit další 10 000 lidí. Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí z jihozápadního pobřeží. Plameny spálily větší plochu, než je rozloha Brna. Pomáhají taky čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera na západě Francie. S ohněm nedaleko Bordeaux bojují stovky hasičů, vojáků i hasící letadla a vrtulníky.
7: Když jsme poprvé viděli ten požár, tak vypadal jako obří atomový hřib. Do vzduchu stoupaly vysoké sloupy kouře.
8: Popsal se v Rosu-Duez David, který byl na dovolené na polostrově Cap Ferret. Úřady celou oblast evakuovali. Někteří lidé přespali v tělocvičně v obci Biganos. Stovky dalších obyvatel převezli na výstaviště v Bordeaux. Plameny se rychle přibližují k městu. Na jihozápad Francie míří další desítky hasičů z Paříže. Vláda povolala taky 500 dalších vojáků a na místo posílá 1,5 milionu respirátorů. Pomoc s hašením má i největší francouzský vojenský letoun A400M, který armáda normálně využívá k přesunu materiálu a jednotek. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Požáry ve Francii a Španělsku Čechy od cestování do těchto zemí neodrazují. Vyhledávač letenek Kiwi.com nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo zaleťsi.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Že lidi stále cestují do Středomoří, potvrzuje i Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
9: Rozsáhlé požáry ve Francii a ve Španělsku jsou naštěstí v lokalitách, do kterých nemíří příliš mnoho Čechů, a proto Češi neruší lety do Francie a do Španělska. Předpokládám, že budou dál monitorovat tu situaci a že ta reakce nebude panická, ale s rozmyslem.
6: A na riziko vzniku požáru upozorňují taky Český hydrometeorologický ústav. Ten rozšířil výstrahu. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidi by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně v majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
10: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
11: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
10: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
12: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
10: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Radiožurnál.
6: 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 000 českých řidičů. Ti tak nejméně na rok přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2 500 míň než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy.
13: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil.
14: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
13: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Americký prezident Donald Trump se v náhradním termínu sešel na slavnostní večeři s korespondenty Bílého domu. Ve svém projevu opakovaně na novináře slovně útočil a kritizoval média, která podle něj šíří falešné zprávy. Někteří reportéři na večeři nešli nebo se proti Trumpovým postojům ohradili.
15: Make love to me and he said I can't do both.
16: Sál plný novinářů a novinářek označil Trump za největší shromáždění lidí, kteří jej nenávidí. Novinářku Collinsovou ze CNN vyzval k častějším úsměvům, jejího bývalého kolegu Lemona označil za nejhloupějšího muže v televizi, oceněného reportéra Dosiho z ekonomického deníku Wall Street Journal zase za nezaměstnatelného. Vedení televize vydalo ještě během slavnostního večera prohlášení, ve kterém se svých lidí před útoky prezidenta zastalo. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Původní dubnový termín večeře s korespondenty přerušila střelba. Indonéští záchranáři našli 11 pohřešovaných evropských turistů z hledané lodi. Je mezi nimi i Čech, informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Pasažéři jsou teď v péči lékařů. Velvyslanectví v Džakartě se teď snaží s krajanem spojit a nabídnout mu konzulární asistenci. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Una Una. Do cílového přístavu ale nedorazila. V Jihočeských Holašovicích o tomto víkendu pořádají selské slavnosti. Pořadatelé ve vesnici, zapsané na seznamu UNESCO, přichystali ukázky tradičních řemesel, lidovou hudbu i program pro děti. A na místě je naše reportérka Eva Marvanová.
17: Náves osady Holašovice, lemovanou barokními štíty, zaplnili stánky s řemeslnými výrobky. U mnoha z nich se návštěvníci zastavují, aby sledovali lidové tvůrce při práci. Slavnosti slibují atmosféru staročeského lidového jarmarku. Nechybí proto tradiční koláče, zvuk flašinetu anebo placky pečené přímo na kamnech. Návštěvníci se na místo dostanou z odstavného parkoviště na kraji vesnice do pár minut a z Českých Budějovic je přímo na místo dopraví i kvadlo. Autobusy. Z Holašovic Eva Marvanová, Radiožurnál.
8: Kanoistka Tereza Kneblová si dojela na mistrovství světa ve vodním slalomu pro zlatou medaili. Ve 23 letech jela v americké Oklahomě první finále světového šampionátu v kariéře a svůj životní závod hodnotila v cíli emotivně.
18: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný. Prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
8: Bronz získal mezi muži Lukáš Kratochvíl. O další medaile se bude v Oklahomě závodit dnes večer ve finále kajak crossu. Fleretista Alexandr Šupenič získá poprvé v kariéře medaili na mistrovství světa. Český šermíř porazil ve čtvrtfinále šampionátu v Hongkongu Rusa Baraníkova a má jistý minimálně bronz. V odpoledním semifinále narazí Šupenič na nejvýše nasazeného Maďara Došu. A dnes začne nová sezóna fotbalové šance ligy. V 17 hodin je rozehrají Plzeň Liberec, Teplice Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin má výkop utkání Zbrojovka Brno Sparta. Zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
19: Nehoda na D1 u Lokte a také u Česlic. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Kutnou horu na 63. kilometru neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s motorkou, na místo se sjíždějí záchranáři, myslete proto na uličku. Na D1 z Prahy ve směru do Brna se zastavuje za sjezdem na Česlice na 8. kilometru. Následná kolona pokračuje na 12. kilometr, celé je to na asi 25 minut, plný je také příjezd z Pražského okruhu už ze 78. kilometru. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Benešova se zastavíte na konci dálnice D3 na 63. kilometru. Kolona pokračuje až do Miličína, tam řeší nehodu dvou osobních aut za kruhovým objezdem. A na tahu 35 z Liberce do Turnova postojíte od sjezdu na Jablonec nad Nisou až k omezení u Hodkovic nad Mohelkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severovýchodě a místy i na severu Česka kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď už posloucháte polední publicistiku s Tomášem Pavlíčkem.
20: Proč opozice zpochybňuje výběrové řízení na ředitele letiště Praha a o jakých pochybných projektech z minulosti mluví ministryně financí? Jak cesta předsedy sněmovny Okamury do Číny ovlivní vzájemnou hospodářskou bilanci a přispěje k propuštění zadržovaného Čecha? A proč se rok před volbami v Polsku rozpadla nejsilnější opoziční strana Právo a spravedlnost? Výběrové řízení na ředitele letiště Praha, které vyhrál Radomír Lašák, bylo podle opozice netransparentní. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, aby od jmenování Lašáka upustili.
21: Znovu upozorňuji, že na tom samotném výběrovém řízení je několik extrémně problematických bodů, včetně informací, že Radomír Lašák nepostoupil mezi 6 z původních 9 kandidátů, těch, které ta komise vybrala. Čemu čelíme a co znamená jméno Radomír Lašák? Já tady musím připomenout, za dobu jeho působení hodnota českých aerolinií klesla o 92%. Dospěl k rekordní ztrátě, která byla 3,7 miliardy korun.
20: Podle ministryně financí Aleny Schillerové může nezvyklá politizace výměny šéfa společnosti souviset s lukrativními veřejnými zakázkami. Privatizace letiště se podle ní nechystá. Premiér Babiš ale ve středu privatizaci letiště nevyloučil.
22: Ta úvaha je o tom, že bychom
0: udělali IPO přibližně na 40% a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, tak bychom to směřovali někde na rok 2028.
1: Situaci kolem letiště Praha sleduje ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Věra Štecherová se jí zeptala mimo jiné i na to, proč podle ODS nebylo výběrové řízení na šéfa letiště transparentní.
22: Pravda je, že nebyla zveřejněna žádná vlastně kritéria, podle jakých se vybíralo, ani kdo se tam tedy přihlásil, ani složení té výběrové komise, což ale ostatně je potřeba říct, že to není skoro nikdy u těch státních firm. A víme jenom to, že se o funkci na další období hlásil dosavadní ředitel letiště Praha Jiří Pos, protože tomu končilo teď v srpnu, proto tedy bylo také původně to výběrové řízení vypsané. Přihlásil se také tedy Radomír Lašák a ještě další lidé. Martin Kupka z ODS zmínil, i jsme to slyšeli v tom jeho vstupu, že vlastně se nedostal pan Radomír Lašák podle jejich informací, to jsou nějaké off-record informace, které získala ODS, nebo respektive pan Kupka, jak jsem se snažila ověřit, že se tedy nedostal mezi ty vybrané uchazeče. Podle mě to není úplně jasné, jestli šlo opravdu o to, že nebyl v tom posledním kole, anebo že spíš byl třeba vybrán někdo jiný, ale nakonec se prostě rozhodla ministryně nebo ministerstvo financí nebo komise, nevím, pro pana Lašáka.
23: No a jaké důvody tedy uvádí ministryně financí Alena Schillerová, proč vybrali právě tedy Radomíra Lašáka?
22: Ministryně financí nebo vůbec ministerstvo říká, je to zkušený manažer se zkušenostmi z Česka, ale i ze zahraničí, Spojené státy, Švýcarsko, působil v renomované poradenské společnosti Grant Thornton Česká republika. Když jsem se ptala v té poradenské společnosti, čím se tam tedy zabývá pan Lašák, jak dlouho tam pracuje, tak podle vyjádření mluvčího této pobočky, tak s panem Lašákem v posledních letech spolupracují externě, jako s konzultantem v oblasti transakcí a strategie, kde údajně využívají jeho zkušenosti. Víc jsme se nedozvěděli. No, co dělal v USA nebo ve Švýcarsku, není veřejně dohledatelné, nebo nevíme, prostě nemáme žádné bližší informace, ale známe je tedy jeho působení u nás. Víme, že v 90. letech působil v komerční bance až do doby její privatizace. Ta tedy byla úspěšná, se dá říct, pak vedl restrukturalizační projekt e-banky, ten tedy, pokud je známo zpětně, nedopadl nějakým velkým úspěchem, ta banka byla potom prodaná, pak byl 2 roky v ČEZu ve vedení a potom přišlo právě ČES a to, jak jsme slyšeli, byl opravdu neúspěšný příběh.
23: Ministerstvo financí na tu výzvu ODS reagovalo tím, že právě za minulé vlády, ve které byla ODS, letiště Praha uzavřelo, a teď cituji, podivné smlouvy. Alena Schillerová mluvila dokonce o kšeftech ODS na letišti Praha. Konkrétní příklady jsou podle ní různé poradenské smlouvy za miliony korun ročně. Dokonce chce prověřit smlouvu na projektový management za astronomických 777 milionů korun bez DPH. Tu prý letiště uzavřelo těsně potom, co ODS prohrála říjnové volby. Tak co o těchto smlouvách víme?
22: No, nevíme toho moc, ale když začnu tou smlouvou s tou největší položkou těch tedy 3/4 miliardy korun bez DPH, tak podle našich informací se jedná o smlouvu na spolupráci s manažerem stavby rozšíření terminálu 2, což je opravdu velký projekt, který teď letiště připravuje. Je to za 22 miliard korun a ta vítězná firma údajně spolupracuje třeba i při výstavbě nového letiště ve Varšavě a měla být vybrána ve výběrovém řízení, které podle letiště tedy bylo transparentní a k té částce tři hajoby územního řízení na výstavbu právě paralelní letištní dráhy na monitoring aktivit obcí a spolků a příslušné legislativy a podle těch zdrojů ta smlouva byla výhodnější, než kdyby si platili in-house člověka na plný úvazek.
23: No i to má teď zřejmě ověřit Radomír Lašák, ale jeho jmenování je dáváno do souvislosti i s možnou privatizací letiště. Tu ministryně financí Alena Schillerová odmítla, ale jak Jak jsme slyšeli, Andrej Babiš o ní uvažuje. Proti tedy není ani ODS, ale ta samozřejmě mluví o tom, že to musí být pod dohledem a pod důkladné diskuzi. Tak dávala by ta privatizace ekonomický smysl?
22: Dá se říct, že by dávala ekonomický smysl, pokud by se udělala opravdu správně. To znamená, že by se nějaká menší část akcí dala na burzu a spojilo se to s nějakým úspěšným příběhem, že to letiště právě pracuje na svém rozvoji budoucnosti. Část z toho výnosu by třeba šla skutečně právě na ty obrovské investice.

0: práce, které má letiště před sebou. Nebylo by to ani nic neobvyklého upřímně, že třeba nějaká malá část letiště v jiných zemích je na burze. Takové případy jsou, je to třeba i případ letiště ve Vídni, kde je třeba menší část, než to se uvažuje tady, ale záleží opravdu, jakým způsobem by se to udělalo. Odbory z toho mají strach, je to vlastně jeden z důvodů, jak jsem se i bavila s odboráři, tak oni vlastně říkají, že je nejvíc znejišťuje to, že vůbec nevědí, co ta vláda tady chce, že jednou Andrej Babiš řekne, že to prostě dá na burzu, pak Alena Schillerová řekne, že na to je zákon, že to nejde, aby den na to vlastně se dozvěděli pravý opak.
1: I proto zůstávají ve stávkové pohotovosti.
0: Je to tak.
2: O změnách ve firmě Letiště Praha mluvila ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová s Věrou Štechrovou a stejnému tématu se bude věnovat i pořad Nic osobního, prostě biznis, který můžete slyšet už v neděli 16 hodin 33 minut. Předseda České sněmovny Tomio Okamura z SPD ukončil návštěvu Číny. Při jednání s vysokými čínskými představiteli jednal o zájmu Česka o znovu zavedení druhé přímé letecké linky, a to mezi Prahou a Šanghají. Podle jeho slov by se tak mohlo stát na podzim příštího roku. Otevřel také otázku bezvízového styku pro české turisty. Jak uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka, během jednání delegace v Číně padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Kauzu budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. My jsme ve spojení s Alešem Karmazínem, politologem z katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Máte informace, jaké ohlasy vyvolala návštěva předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně, jak velký prostor jí média věnovala a co z ní především vyzdvihla?
3: Ten prostor nebyl věnovaný tady této návštěvě Tomia Okamury nějak jako zvlášť velký. Já jsem to teda nesledoval úplně do detailu, ale myslím si, že to odpovídá zhruba té jako důležitosti to, že je to předseda sněmovny, řekněme, z malého zahraničního státu, a takových návštěv jako v Číně bývá poměrně hodně. Ale možná jako jeden postřeh tady k tomu, jak to vlastně čínská média prezentovala, je možná to, že zatímco Tomio Okamura mluvil hodně o tom, že je to vlastně jako pragmatická cesta, ekonomická cesta, tak přinejmenším částečně ta čínská média vyzběhovala více tu politickou rovinu v tom smyslu, že jde o nějaký jako znak obratu české politiky a znak obratu na české politické scéně.
2: A podařilo se podle vás obnovit vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi, jak deklaroval před tou cestou Tomio Okamura, a pokud ano, co to konkrétně znamená?
3: To si myslím, že ne. Respektive k tomu, pokud skutečně tato vláda současná česká bude mít zájem nějak dál navazovat a posilovat ty vztahy s Čínou, tak k tomu povede prostě ještě jako nějaká delší cesta. Nevyřeší se tohleto čistě za tu jednu návštěvu a myslím si, že ani těch konkrétních výstupů z této cesty není příliš mnoho. Je tam teda řada věcí, které se, řekněme, začaly diskutovat, které jste už zmiňovali v těch úvodních informacích o té cestě, ale jako nějaké pevné výstupy nebo jasné výstupy asi nemáme příliš.
2: No, on Tomio Okamura před odjezdem do Číny uvedl, že cílem jeho cesty je podpořit hospodářskou spolupráci. Tak dá se čekat, že by se opravdu otevřela cesta některým českým firmám na čínský trh? Pomáhají návštěvy na takto vysoké úrovni otevírat dveře podnikatelům?
3: Asi konkrétně uvidíme, ale obecně řečeno ano, pomáhají do nějaké míry. Samozřejmě ty firmy musí obstát i vlastně v té čínské konkurenci, která v mnoha sektorech je jako velmi tvrdá, ale obecně za to, řekněme, v tomto regionu, ať je to Čína nebo ať je to Tajvan, ty politické návštěvy pomáhají. Pomáhají, řekněme, dát jakýsi kredit do nějakého toho úvodního vyjednávání nebo do toho, aby se vlastně ty české firmy mohly potkat se svými protějšky, aby nebo prostě s nějakými relevantními partnery, aby je to vlastně ta čínská protistrana brala nějak, řekněme, vážně. Jelikož to prostě má nějaké, řekněme, to politické pozadí, tu politické, řekněme, v uvozovkách krytí.
2: No, čínská média, když se podívám na jednu okolnost cesty pana předsedy, tak ta citovala obdivná slova Tomia Okamury na adresu tamních luxusních aut, jeho prohlášení, že Evropa v tomhle směru zaspala. Bývají v Číně podobně otevření i další evropští politici, když jsou čínské produkty na evropském trhu konkurencí místních značek?
3: Obecně řečeno se nedivím, že vlastně čínská média si tenhle ten výrok vybrala, protože v podstatě to čínské současné vedení v těch posledních několika letech velmi cílí na rozvoj určitých konkrétních technologií, včetně elektromobility a nějakých přízemních technologií, a dává tomu velké subvence a podobně, takže myslím, že rádi jako vyzdvihnou vlastně ty úspěchy. Ale pokud jde o to, jak na to reagují evropští politici, tak to je taková jako poměrně široká otázka, ale typicky, pokud bychom se podívali na politiky ze západoevropských států, tak ti častokrát řeknou něco podobného, nebo často navštěvují, dejme tomu, i nějaké závody, továrny na výrobu těch elektromobilů, ale většinou jsou zdrženlivější a většinou zdůrazňují to, že právě z hlediska těch obchodních vztahů by vlastně prodej elektromobilů těch čínských směrem do Evropy měl probíhat za nějakých jako rovných správných podmínek, a narážejí tím na to, že vlastně tohleto odvětví je do značné míry subvencované v Číně.
2: No a na závěr, podle ministra zahraničí během toho jednání zazněly i nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Případ prý budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Dají se v téhle otázce vysledovat nějaké indicie, jak se v této záležitosti bude postupovat? Naznačuje například některá vyjádření českých politiků, diplomatů, že Peking chce tohoto Čecha vyměnit za svého občana zadrženého v České republice?
3: Těžko říct. Popravdě těch informací je pořád poměrně málo. Obě strany oficiálně tu spojitost mezi těmi dvěmi případy těch dvou lidí popírají. Pravděpodobně ale tam nějaká spojitost je. Já bych možná spíš řekl obecněji, protože skutečně zatím to není příliš jasné, že pokud už teda nějaký cizí občan v Číně je obviněn z nějakého narušení státní bezpečnosti, tak typicky tyhle ty případy ale se v Číně potom projednávají neveřejně a táhnou se dlouhé měsíce, takže to většinou bývá běh na dlouhou trať.
2: Tak tolik Aleš Karmazín, politolog z katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Děkuji, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání.
2: A my budeme o tématu mluvit zítra přímo s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Nejsilnější opoziční strana v Polsku, která po dvě volební období zemi vládla, se rozštěpila. Pravicovou konzervativní stranu Právo a spravedlnost s největší pravděpodobností opustí až 40 poslanců. Křídlo kolem bývalého premiéra Tadeuše Morawieckého odmítlo podepsat takzvanou deklaraci loajality. Jak podotýká server Politico, politický rozkor podkopává snahy konzervativního tábora o svržení pro evropského premiéra Donalda Tuska v příštích volbách. Situaci v Polsku se dlouhodobě věnuje i reportér Seznam zpráv Filip Harcer. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Ten vrchol stranické krize nastal teď, ale všechno to vychází z nějakého podhoubí. Můžeme si popsat tu, jak píšete ve svém článku, anatomii rozpadu, kdy to všechno začalo?
4: No, začalo to už roky dozadu, protože v Právu a spravedlnosti vždycky existovaly různé proudy a různé frakce, a tím, že Jaroslav Kaczyński je nespochybnitelný lídr a pořád ještě je, a předpokládá se, že v té funkci předsedy strany nebo stranického náčelníka bude do té doby, dokud fyzicky nebo mentálně na to bude schopný, tak se řešilo, kdo za ty roky nastoupí místo něj, a ty frakce, předpokládalo se, že ta strana se vlastně může rozpadnout po tom, co Kaczyński oznámí, že skončí, nebo v té funkci prostě přirozeně skončí. A to se řešilo dlouhodobě a teď to eskalovalo po tom, co se ta strana spojila s ultrakonzervativní stranou Solidární Polsko, a politici téhleté strany, nebo Suverénní Polsko, mluvám se, ona se pak přejmenovala, a politici této strany se dostali do vedení a vlastně převážili v té straně. S čímž vlastně ta skupina kolem bývalého premiéra Mateusza Morawieckého není stotožněná a snažila se vytvořit nějakou názorovou platformu. Odpovědí na to byla názorová platforma od těch konzervativnějších, radikálnějších až krajně pravicových politiků uvnitř PiS. No a všechno to eskalovalo teď na jaře, kdy Kaczyński řekl, že ty platformy musí skončit a ta strana se musí sjednotit, a chtěl po poslancích, aby podepsali takovou záruku loyalty, takový dokument, že nejsou v žádné platformě, ale to se u těch poslanců kolem Morawieckého nestalo.
2: Ano, a oni tedy si řekli, že to je pod jejich důstojnost, nebo dalo se vůbec tomu rozkolu ještě nějak zabránit?
4: No, asi nedalo, protože i Matouš Morawiecki má ambice a vzhledem k tomu, že Kaczyński na jaře vybral jako svého kandidáta na premiéra pro příští volby v roce na podzim 2027 toho člena té radikální frakce Přemyslava Čárnka, tak to byla prohra takových těch centrističtějších, řekněme, poslanců. Neříkal bych liberálnějších, ale trochu umírněně konzervativních. A Morawiecki má velké ambice, říká se, že snad míří v budoucnu až na prezidentský post, takže to v tom taky hrálo roli. A ten rozkol ukázalo se i na základě osobní nevraživosti mezi těmi politiky, protože oni se pořád hádají na sociálních sítích i dost veřejně, několikrát je předseda i okřikoval, ale nezabralo to, tak ty osobní vztahy zřejmě dovedly Morawieckého až k tomu, k té myšlence, že si zřejmě založí vlastní stranu.
2: A jaké budou důsledky rozdělení PiS?
4: PiS zmenší se poslanecký klub ze 86 poslanců zhruba na 146, tam ty počty se ještě ustalují. A hlavně z toho bude zřejmě profitovat krajní pravice, protože Právo a spravedlnost pod vedením těch radikálů odbočilo velmi doprava, sází třeba na velmi vyhrocenou protiukrajinskou rétoriku, na antievropskou rétoriku, antiunijní. A v tom už je autentická ta krajní pravice, která to akcentuje. Podívejte se, pokud chcete volit stejné alternativy, tak my jsme ti, co to říkají dlouhodobě a jsme v tom radikální dlouhodobě, když to PiS na to přešel až v poslední době k této radikální retorice, proto volte nás. A ukazují to i průzkumy, Právo a spravedlnost se pohybuje za 10-15 let na nejnižších číslech, co kdy bylo. A tenhle ten rozkol mu zřejmě další procenta ubere, pokud Mateusz Morawiecki skutečně založí tu vlastní politickou stranu.
2: Tak tolik reportér Seznam zpráv Filip Harcer. Já vám moc krát děkuji. Přeji hezký den.
4: Naslyšenou.
2: No a necelá půl hodina rozhovoru na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus se nachýlila ke konci. Za celý tým, který připravoval, přeje hezký zbytek sobotního odpoledne Tomáš Pavlíček. No naleďte si nás zase zítra popolední, jak jsme říkali, máme domluvený rozhovor s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou o reflexích jeho cesty do Číny. Případně odkazujeme na stránky i rozhlas.cz. Naslyšenou.
5: Radiožurnál posloucháte dál, teď je 12:30. Dalšími zprávami ve studiu Marek Sedláček.
6: Mezi Smíchovským a Hlavním nádražím v Praze nejezdí vlaky. Dělníci tam upravují trať. Výluka komplikuje cestování z metropole do Berouna, Plzně nebo třeba i německého Mnichova. Přímo z centra do západních Čech teď jezdí jen expresy. Lidi musí místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu, třeba metro B a C nebo tramvaj 5. Dopravní omezení potrvá do pondělí 27. července, vždy mezi 8. až 18. hodinou. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí Felix Plasencia. Na pokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové země oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Caracas tvrdí, že soud není nestranný a je zaujatý vůči zemím globálního jihu. Víc než 600 lidí v Česku trpí albinismem. Nedostatek pigmentu u nich způsobuje problémy s kůží i se zrakem. Pacienti musí celoročně používat speciální krémy s vysokým ochranným faktorem, které si hradí sami. Ministerstvo zdravotnictví se teď ale podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. A přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na Pražský Petřín. Její provoz poprvé přerušil sesuv půdy v roce 1965. Podruhé začala lidem sloužit před Spartakiádou v roce 1985. Teď ji dělníci znovu opravují. Za poslední dva roky zpevnili svah a zmodernizovali kolejiště. Teď technici testují nové prosklené vozy, které uvezou až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci vrátí znovu v září. Sport. Alexander Šupenič získá první medaili pro Česko z mistrovství světa v šermu po 41 letech. 32-letý fleretista před chvílí začal bojovat o postup do finále šampionátu v Hongkongu s Maďarem Došou. V případě porážky má ale jistý bronz. A fotbalová Sparta získala nového útočníka Jonathana Brunese z Rakúva Częstochowa. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D1 u Čechtic a nehoda u Pupůvek. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Čechtice neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody dvou motorek a osobního auta. Na místě je vrtulník letecké služby. Kolona se táhne už od 66. kilometru. Můžete sjíždět na Čechtice a pokračovat na Zdislavice a Tehov. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru se srazila tři osobní auta, blokují levý pruh. Kolona se táhne od 178. kilometru, je zhruba na půl hodiny. D1 naposledy z Prahy ve směru do Brna zastavuje se za sjezdem na Čestlice. Na 9. kilometru kolona pokračuje až na 12. kilometr, tam stojí po nehodě osobní auto v levém pruhu. A na silnici 3 z Tábora ve směru do Benešova se zastavíte na konci dálnice D3 na 63. kilometru. Kolona pokračuje až do Miličína, tam řeší nehodu dvou osobních aut za kruhovým objezdem, projíždí se Kyvadlově, zdržení je asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 21. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Chatkontrol a ochrana soukromí na internetu. Andrej Babiš a členství Česka v koalici ochotných. Jaroslav Kačinsky a rozkol v straně Právo a spravedlnost. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
7: Názory a argumenty.
9: Takzvaný chat control znovu obnovil v posledních týdnech debatu o ochraně soukromí na internetu. Opatření, které umožňuje internetovým firmám prohlížet nešifrované konverzace a zasahovat tím proti šíření dětské pornografie, teď dostanou na stůl členské státy Evropské unie. Debata je nabitá emocemi, myslí si analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
10: Brusel nás chce šmírovat a postupnými krůčky hledá cesty, jak omezit naše soukromí. To je interpretace, která ve spojení s chat control v českém prostředí zakořenila. Používají velká část politické reprezentace a zůstají podporuje část médií. Magazín Echo 24 si toto tvrzení dokonce otiskl přímo na obálku nedávného vydání se sugestivní douškou, že jde o špinavost. Bohužel takovému rámování propadají i někteří jinak uznávaní experti, mezi nimi konzultant Ondřej Malý. Ten v komentáři pro Seznam zprávy vedle řady důležitých postřehů také napsal, že prodloužení tzv. Chat kontrolu 1.0, pro který se vyslovili europoslanci, představuje, cituji, dobrý příklad, jak se snižuje rozsah prostoru, který je soukromý. Prokazatelně to ale není pravda. Aby bylo jasno, cílem mé polemiky není chat control hájit ani kritizovat. Myslím si, že kolem toho už bylo řečeno dost. A kdybych se snad do takové debaty chtěl zapojit, udělal bych to spíše na straně jeho kritiků. Chci se zaměřit na to, jak velká část odpůrců návrhu v Česku tuto kritiku rámovala a bezděčně tím na sebe prozradila, že podléhá dlouhodobé protievropské komunikační masáži, ve které už nejde jen o kritiku jednoho návrhu, ale o naše ukotvení v západních strukturách. Oblíbeným narativem protiunijních politických stran a dezinformačních kanálů, z nichž mnohé jsou spojeny s kremelskou propagandou, je, že Evropská unie je v zásadě západní obdobou totalitního Sovětského svazu, která dlouhodobě hledá cesty, jak omezit osobní svobody, včetně svobody slova nebo práva na soukromí. V minulosti sociálními sítěmi prošly vlny údajně zaručených, ve skutečnosti absurdních zpráv o tom, že EU chce údajně zakázat používání hotovosti, aby měla plnou kontrolu nad výdaji každého jednotlivce, že zavádí cenzuru na sociálních sítích, díky které může odstraňovat nepohodlné názory, že plánuje spustit systém sociálních kreditů po čínském vzoru, že zakáže používání slova Vánoce, aby snad neurazila muslimy a podobně. Chat control jako nástroj, jak dále utáhnout údajné šrouby svobody slova na internetu, do tohoto narativu zcela zapadá. A přiznejme si, že v nás rezonuje. Vždyť se do veřejného prostoru v Česku EU málo kdy dostává v jiném kontextu, než že Brusel zase něco

0: linky, na základě které internetové platformy mohou dobrovolně nešifrované konverzace skenovat. Ta s námi bez většího zájmu byla posledních 5 let a pokud s tím budou souhlasit členské země, platnost se protáhne o 2 roky. Těžko tvrdit, že EU snižuje prostor pro soukromí, když zůstává fakticky nezměněn. Ale dobře, můžete namítnout, že se jen chytám za slovíčka a že jde přece o princip a precedent, po kterém může následovat něco daleko horšího, což nejsou planá slova, protože členské státy i europoslanci pracují současně na takzvaném chat kontrolu 2.0, tedy na trvalé právní úpravě. Takový výklad ale předně ignoruje politickou realitu, ve které chat kontrol 2.0 opakovaně u členských států narazil. Vypadly z něj při vyjednáváních postupně jakékoliv pokusy o prolomení šifrovaných konverzací a co do tvrdosti se dostal víceméně na úroveň stávajícího opatření. A především ignoruje legislativní kontext. Vychází totiž z falešné premisy, že na počátku bylo na internetu soukromí, ale kvůli Unii o něj přicházíme. Je tomu ale přesně naopak. Soukromí na internetu je dosti vzácný statek. Zeptejte se jakéhokoliv experta na kyberbezpečnost. Zvlášť s rozvojem sociálních sítí se z internetu stal divoký západ, který proměnil soukromá data na obchodní komoditu, kterou firmy prodávají tu k cílení reklamy, jinde zase k ovlivňování politických kampaní, viz kauza Cambridge Analytica. A jak ukázali úniky WikiLeaks, naše soukromá data nejsou chráněna ani před státy a jejich tajnými službami. EU dlouhodobě postupuje opačným trendem, tedy zvyšováním standardů na ochranu soukromí a osobních údajů na internetu. Seznam legislativ za tímto účelem schválených, často známých pod nesrozumitelnými zkratkami, je dlouhý. Za všechny jmenujeme GDPR a směrnici e-privacy, DSA a DMA nebo akt o umělé inteligenci. Ze strany biznisu Unie dlouhodobě čelí úplně jiné kritice, a sice, že kvůli své obsesi s ochranou soukromí tento sektor zatěžuje příliš mnoha pravidly. Chat kontrol je výjimkou právě z oné e-privacy směrnice, která mimo jiné podstatně omezuje možnosti, na jak dlouho a za jakým účelem mohou firmy uchovávat soukromé údaje uživatelů. Standardizuje dále ochranu soukromých konverzací nebo dává firmám povinnost hlásit případy úniku dat příslušným úřadům. Ano, chat kontrol tudíž v úzce vymezené oblasti soukromí proti zbytku unijní legislativy omezuje. Výsledkem však je, že Evropa stále zůstává kontinentem s nejvyššími standardy pro ochranu soukromí online na světě, a to právě díky Evropské unii, nikoli jí navzdory. Můžeme vést debatu, zda je chat kontrol vhodný, přiměřený či efektivní nástroj řešení problému se sexuálním predátorstvím na internetu. Nenaskakujme přitom ale na zavádějící narrativ o plíživém osekávání soukromí a bruselském šmíráctví. Na tom, jak politická témata rámujeme, zvláště takto citlivá, totiž záleží.
1: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Český premiér Andrej Babiš se často brání proti tvrzení, že by byl proruský. Některých jeho výroků, kdy zpochybňuje například smysl koalice ochotných, která pomáhá bránící se Ukrajině, se ovšem ruská propaganda vděčně chytá, soudí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
2: Žijeme v mediálním světě, taky se mu říká informační svět, ale to už dávno nesedí, protože za informace jsou často vydávány lži a dezinformace a je těžké ty dvě skupiny od sebe jednoduše odlišit. Příklad. Český premiér Babiš nedávno zpochybnil koalici ochotných, země podporující Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Přitom se sám jejich schůzek účastní. Řekl, že toto uskupení kromě slov nikdy nic nepřineslo. Cituji, být v nějaké koalici jen na papíře, jako jsme v koalici ochotných, z toho nic nevzešlo, nikdy. Jen nějaké řeči politiků, v takových já být nepotřebuji. Ale opakuji, že na schůzky koalice létá. Jeho slov se ihned chytila ruská propaganda, část ruských médií Babišovy výroky spojila také s novou antibalistickou, tedy protiraketovou iniciativou, o které se premiér rovněž zmínil, a to negativně. Shodil i jiné evropské obranné akce, prý z nich nikdy nic nebylo, jmenoval německý projekt European Sky Shield Initiative, cituji Babiše, ptal jsem se, jaký je výsledek, údajně žádný. Toho výroku se ihned chytil ku příkladu prokremelský server EA Daily. Andrej Babiš se často brání na řčení, že je proruský. Brání se tomu, i když sestavil vládu s hnutím Tomia Okamury, jen proto, aby podezření vyvrátil a ukolébal vedení NATO a Spojené státy, dovolil, aby

0: Rusko poskytlo minimální příspěvek do programu na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Jinak ale on i jeho vláda zásadně odmítají vojensky Ukrajinu podporovat. Prý proto, aby byl mír. Beze zbraní se Ukrajina ovšem neubrání. Mír sice nastane, ale Rusko ji zničí. Je tedy Babiš proruský nebo není? Ruská propaganda dokáže jeho slova šikovně využít iniciativy, které jakkoliv podporují Ukrajinu a budují evropskou obranu, jí samozřejmě leží v žaludku, komplikují Rusku dobytí dnes svobodné země i další expanzi. Není divu, že ruská provládní média Babiše citují, když řekne, že z koalice ochotných nic nevzešlo, nikdy jen nějaké řeči politiků, Rusové to použijí jako vzkaz pro své občany. Sami vědí, že to není pravda a že se Babiš mýlí. Proč? Ku příkladu koalice ochotných sehrála během let 2025 a 2026 klíčovou roli v organizaci pomoci Ukrajině. Jde o živou strukturu, která se přizpůsobuje měnícím se bezpečnostním potřebám. Evropa hledá nové cesty bezpečnostní spolupráce mimo rámec EU a NATO. Londýnský summit koalice v březnu 2025 spustil proces, který rychle vyústil v jednání náčelníků generálních štábů, v ministerské schůzky i ve společné plánování obrany. Nejde vůbec o prázdné politické deklarace, ale o novou bezpečnostní strukturu, která Rusku brání v expanzi. My se toho nyní neúčastníme. Je to chyba nejen v oblasti bezpečnosti. Koalice ochotných dnes představuje mimořádnou příležitost pro naše podniky. Mohli by se lépe podílet na evropské obranné výrobě. Takhle zůstáváme mimo. Vrátím se k původní otázce, tedy jestli je Babiš proruský a jeho vláda proruská. On v tom tak sem tam vlaje a popírá to, ale dnes platí, že kdo není jasně proukrajinský a proevropský, je zároveň chtě nechtě proruský.
1: Dodává spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Po mnoha týdnech nejistoty a interních sporů nastal nakonec rozkol v hlavní polské opoziční straně Právo a spravedlnost. Odešla z ní skupina okolo bývalého premiéra Mateusze Morawieckého. Co to znamená pro současnou proevropskou vládu Donalda Tuska? Nad tím se zamýšlí evropský editor deníku Luboš Palata.
2: V polském opozičním Právo a spravedlnost nastalo zemětřesení. Po nesplnění ultimáta a nepodepsání slibu věrnosti vůdci strany Jaroslavu Kaczyńskému bylo několik desítek technokratů v čele s bývalým premiérem Mateuszem Morawieckým vyloučeno ze strany. 77-letý Kaczyński, o jehož konci v politice se už několik let spekuluje, tak tvrdě potlačil doutnající spouru. Nebo možná jen příliš okatou snahu Morawieckého zajistit si přechod nástupnictví pro sebe a svoji skupinu bankéřů a manažerů. Přestože jde o největší událost v dějinách strany za posledních mnoho let, její význam není třeba přeceňovat. Kaczyński Morawieckého a jeho lidi ze strany vyhodil, protože si to může podle shodného mínění polských médií dovolit. Není představitelné, že by Morawiecki vůči vládě stejně nepřátelsky vystupující jako Kaczyński hlasoval se svojí skupinou se stranami dnešní vlády Donalda Tuska a pomohl jí tak prolamovat častá veta prezidenta Karola Nawrockého. Pokud jde o stranické preference, měž Právo a spravedlnost dlouhodobě zaostává za občanskou koalicí Donalda Tuska, měla by ztráta Morawieckého a jeho skupiny stát stranu jen několik procent hlasů a nemělo by to ohrozit její pozici hlavní politické síly opozice. Na opoziční scéně se však dějí mnohem zásadnější věci, než je vyhození ex-premiéra Morawieckého a několika desítek jemu věrných poslanců. Hlavní postavou polské opozice vůči Kaczyńskému ještě mnohem nezávislejší, než vůbec kdy byl Morawiecki, je dnes prezident Karol Nawrocki. tohoto nacionalistického historika Kaczyński tak říkajíc vytáhl z klobouku, udělal z něj kandidáta PiSu a dokázal jeho prostřednictvím porazit a pokořit vládní koalici Donalda Tuska. A také jí zásadně stížit vládnutí, protože navrocky vetuje téměř každý zákon, který vláda připraví. A k přehlasování veta je třeba 3/5 většina poslanců a tou Tusková vláda nedisponuje. Spekuluje se také o tom, že za Kaczyńského krokem je příprava na vytvoření budoucí koaliční vlády s extrémní pravicí. A to nejen z ostře protiunijní konfederací, ale také se stále populárnější protiukrajinskou a antisemickou konfederací Koruny Polské europoslance Grzegorze Brauna. Tusk vedle Kaczyńského, nejzkušenější politik v dnešním Polsku, si umí spočítat, že nestačí, aby jeho občanská koalice vyhrála příští parlamentní volby na podzim příštího roku. Ale se stranami současné proevropské koalice bude muset dát dohromady většinu v Sejmu. Má na to už jen o něco více než rok. Před všechna ale přinesl rozkol v Právu a spravedlnosti pro současnou Tuskovu vládu trochu naděje, že to třeba nebude zcela nemožné.
1: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A teď se ohlédneme za některými zajímavými komentáři uplynulého týdne. Jedním z velkých úkolů většiny vlád v Evropě je zajištění stabilního důchodového systému. Ta česká pro začátek rozhodla posunout takzvaný valorizační rámec, což zbrzdí výdaje státu. Detaily dodává komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
4: Další vládní slib se odkládá. Vláda posune změnu valorizačního vzorce penzí na příště, na dobu, až vymyslí, jak zastropuje věk odchodu do důchodu a co udělá s lidmi, kteří pracují v náročných profesích. A zjevně také poté, až vymyslí, kde vezme peníze na rychlejší zvyšování důchodů, než je to současné, které podle předvolebních slibů mělo padnout. Nakonec se vyšších peněz dočkají dvě skupiny seniorů. Těm, co ještě stále pracují, se bude víc zvyšovat procentní výměra důchodů. A peníze navíc dostanou lidé, kteří se dožijí 80 a více let. Současný model začíná odměňovat až 85 leté. Z hlediska rozpočtu jde o velmi moudré opatření. Slibovaná rychlejší valorizace penzí by totiž vedla k rychlému prudkému růstu výdajů. V tomto ohledu bude v uvozovkách bohatě stačit vyšší odměna starým. Na nic z toho totiž dlouhodobě státní finance nemají a mít nebudou, pokud neprojde velká daňová novela, která nejenže zarazí legální daňové výjimky, úlevy a zvýhodnění, ale také zvýší daně. Nic z toho vláda v plánu nemá. Takže existuje jistá pravděpodobnost, že slib o rychlejší valorizaci se bude tak dlouho odkládat, až padne na další vládu. A pak je tady otázka udržitelnosti finanční stability seniorů. Je pravdou, že se jejich důchody v průběhu pandemie a nedávné inflační vlny zvyšovaly daleko rychleji než mzdy. A proto také minulá vláda Petra Fialy změnila valorizační vzorec, aby růst penzí nebyl tak velký. Současně platí, že seniori mají jinou strukturu výdajů. Neinvestují do kariéry, vzdělávání ani hypoték. Největší položkou je bydlení a výdaje na zdraví. Problém je, že stárnoucí populace potřebuje stále víc peněz na zdraví, a to i v systému zdravotnictví zdarma, kterým se Česko tak rádo chlubí. Příspěvek na péči, který se zdravím těsně souvisí a jehož příjemci jsou ze zhruba 70% právě seniori, prudce roste. Důvodem jsou valorizace posledních let i růst počtu seniorů, kteří příspěvek potřebují. Výdaje na tento příspěvek stouply ze 36 miliard v roce 2022 na 46,5 miliardy v roce 2025. Letos měsíční částka, kterou rozpočet vyplácí na příspěvek na péči, přesahla 4 miliardy. Takže i při velmi střízlivém odhadu se celkové výdaje budou blížit k 50 miliardám korun. A to je nárůst jen za poslední 4 roky. Navíc, kdo měl tu čest o příspěvek žádat, ví, že jde o anabázi, která trvá mnoho měsíců až let. Senior se leckdy příspěvku nedožije. A přechod z jednoho stupně potřebnosti do druhého se dá přirovnat k rozdílu výstupu na Sněžku a na Mount Everest. Zkrátka kromě domovů seniorů, kteří mají na příspěvek na péči zjevně přímou linku, je jeho dostupnost pro běžnou domácnost obtížná. Což mimochodem dost šetří peníze rozpočtu. Nikoli seniorům a jejich rodinám. Kdo kdy platil dostupný, což je v případě velkých měst především soukromý domov pro seniory, ví, že jsou to výdaje naprosto srovnatelné s hypotékou. Co se týká výdajů ve vysokém stáří, rozhodně nelze říci, že by byly automaticky nižší než mládí. Pomalejší valorizace důchodu bude znamenat vyšší tlak na dávkový systém. Ne na péči, ale na celou superdávku, a to kvůli cenám bydlení. Tím, že vyřizování pomoci trvá, a také proto, že se stále mnoho lidí stydí požádat o pomoc, nebude růst výdajů rozpočtu tak vysoký jako při změně valorizace. Nicméně výdaje porostou tak jako tak. V Česku na státní důchod jako na jediný zdroj příjmu spoléhá podle nedávného výzkumu pojišťovny Generali plných 98% seniorů, což je naprosto šílené číslo. Lidé jej vnímají jako pevný základ svých financí, přestože se obávají, že jim nemusí stačit na naplnění základních potřeb. A také často nestačí. Vládní rozhodnutí odsunout rychlejší valorizaci penzí na jindy lze brát jako rozumný a vyvážený přístup k hospodaření s veřejnými penězi. Daleko lepší by ovšem bylo, kdyby vláda přišla s nápadem, jak se finančně vyrovnat se stárnutím populace a hrozící demografickou krizí. Před tímto rozhodnutím ovšem schovává hlavu do písku úplně stejně, jako to dělaly všechny vlády před ní.
1: Míní komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Nejbližší prezidentské volby v Česku jsou ještě daleko. I tak se už ale občas objevují spekulace o možných kandidátech. Ne všechny úvahy jdou ale správným směrem, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
5: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu, s níž je na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byl jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další 3 nestranické uchazeče, nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli 2 občanští kandidáti, Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN, a pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít 2 motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem. prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
1: A slovy analytika Lukáše Jelínka jsme dospěli do finále dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bičovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
6: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Dobrý den, Radiožurnál posloucháte ve 13 hodin. A zprávy má Marek Sedláček.
1: Francie a Španělsko kvůli požárům evakuují statisíce lidí. Předseda sněmovny Okamura zakončil návštěvu Číny. Fleretista Šupenič postoupil na mistrovství světa v šermu do finále a bude jasno až polojasno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci pro už víc než 200 tisíc obyvatel. Pomáhají tam taky čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera večer na západě Francie.
3: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Giron a Lant. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura taky pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy.
4: Sluší se to, je to správné, protože já jsem byl oficiálně pozván na parlamentní úrovni předsedou parlamentu. Samozřejmě je to otázka, protože jsem se dozvěděl, že předseda čínského parlamentu cestuje do zahraničí pouze 2x až 3x ročně.
1: Nestálé počasí v červenci v Beskydech změnilo způsob rezervace pobytů na horách. Lidi si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Víc dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
5: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
6: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A úbytek turistů až o 20% evidují taky v některých kempech, kde lidi míň využívají místa určená pro stany. Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti mají nově přehled o obsazenosti sálů. Festival sice nedisponuje rezervačním systémem, organizátoři ale budou aktuální informace přidávat do aplikace a taky do denního programu na webu. Pokračuje mluvčí letní školy Lenka Horáková.
7: Snažili jsme se vyjít návštěvníkům vstříc, tak aby věděli, jaká je dostupnost sálů v daný moment, takže to bude pro diváky taky příjemné, že mrknou do aplikace nebo do denního programu a uvidí v daný moment, kdy začínají projekce a zjistí, jaká je v jakém sále aktuální zaplněnost.
8: Sport. Fleretista Alexander Šupenič postoupil do finále mistrovství světa v Hongkongu. Maďara Došu porazil 15-8 a jistě tak získá první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po 41 letech. 4 duely dnes začne nový ročník fotbalové šance ligy. Plzeň bude od 17 hodin hrát proti Liberci. S kapitánskou páskou povede Severočechy gólman Tomáš Koubek, který říká, co pro něj tahle role znamená.
9: Vlastně ta samotná páska pro mě znamená určitou zodpovědnost, ale v podstatě, jestli ji mám na ruce nebo nemám, tak nic nemění na tom, jakou tu roli v kabině mám, což si uvědomuji, takže pro mě to znamená víc ten tým, být jeden z lídrů, stavit se do těch nepříjemných situací.
8: V 17 hodin mají výkop i zápasy Zlín, Baník Ostrava a Teplice Bohemians. Ve 20 hodin rozehraje novou ligovou sezónu nováček Brněnská zbrojovka proti pražské Spartě. Kompletní program nejvyšší soutěže nabídne Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Čechtic a také u Chývalky. D1 z Brna ve směru do Prahy byla za sjezdem na Kutnou horu neprůjezdná na 62. kilometru. Před malou chvílí se podařilo obnovit provoz pravým pruhem. Kolona ze 66. kilometru se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 183. kilometr. Tam řeší nehodu tří osobních aut v levém pruhu, zdržení první půl hodiny. Na výjezdu z Prahy do Brna po D1 se zastavuje za sjezdem na Čestlice. Na 9. kilometru kolona pokračuje až na 12. kilometr, tam stojí po nehodě auto v levém pruhu, zdržení je do 10 minut. Na tahu 3 mezi Prahou a Táborem čekejte kolony v obou směrech před Miličínem. Tam řeší nehodu dvou osobních aut za kruhovým objezdem, projíždí se Kyvadlově, ve směru do Prahy se zastavíte na konci D3 na 63. kilometru, ve směru do Tábora se popojíždí od Oldřichovce, zdržení v obou případech asi půl hodiny. A silnice 35 mezi Horní Bečvou a Slovenském je za odbočkou na Bílou neprůjezdná. Motorka se tam střetla ze zvěří a sjíždějí se záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách kolem 21. A ještě informace o energetické situaci.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Co očekávat od nového britského premiéra Burnhama?
12: Trumpova hrozba 100% clem na generické léky ohrožuje zásobování USA levnými léčivy.
11: Mají ohledně umělé inteligence pravdu proroci soudného dne nebo vizionáři?
12: Srbští hudebníci doplácejí na podporu protivládních protestů, někteří už doma prakticky nemohou vystupovat.
11: Víc zápasů, víc kontroverzí. Takové bylo mistrovství světa ve fotbale.
12: To jsou témata následujícího pořadu.
11: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
12: Od mikrofonu vás vítají
11: Lenka Buriánková
12: a Martin Benda.
2: Svět ve 20 minutách.
11: Experti na evropskou politiku a diplomacii Matthias Matthays a Benjamin Harris se v článku pro vlivný americký think tank Rada pro mezinárodní vztahy zaměřují na nového britského premiéra Andyho Burnhama, který se ujal úřadu 20. července a po dvou letech vystřídal labouristického lídra Keira Starmera.
12: Burnham, co by sedmý britský premiér během jediného desetiletí, vstupuje do Downing Street s programem založeným na manchesterismu, tedy decentralizaci moci a reindustrializaci země. S jeho usednutím do křesla ministerského předsedy se těžiště labouristické strany posouvá od technokratického řízení z Westminsteru směrem k politice zaměřené na regiony, investice a obnovu země.
11: Chci k vám být upřímný, nebyli jsme dost dobří a musíme být lepší, řekl premiér ve svém prvním projevu. Země podle něj potřebuje nový model fungování, který jí pomůže vymanit se z otřesů, jimž musela čelit po referendu o vystoupení z Evropské unie v roce 2016. Agentura Reuters doplňuje, že Burnham bude muset vzdorovat dlouhému seznamu problémů od nelegální migrace po nedostatečně fungující systém poskytování veřejných služeb.
12: Partneři Velké Británie ve Washingtonu a Bruselu si nyní zřejmě kladou otázku, jestli se v Downing Street 10 začne jen hovořit manchesterským dialektem, nebo bude změna mnohem zásadnější.
11: Burnham se narodil v roce 1970 v Liverpoolu a poprvé byl zvolen poslancem ve svých 31 letech. Ve vládách Tonyho Blaira a Gordona Browna zastával funkce hlavního tajemníka ministerstva financí, kultury a od roku 2009 zdravotnictví.
12: Do širšího povědomí Britů se dostal například tvrdým postojem proti zatajování pochybení, zejména v souvislosti s vyšetřováním tragédie na stadionu v Hillsborough. V roce 1989 v důsledku tlačenice v přeplněném fanouškovském sektoru zemřelo 97 lidí a další stovky byly zraněny. Teprve v roce 2016 soud oficiálně uznal, že oběti byly usmrceny v důsledku policejních pochybení a selhání organizátorů.
11: O vedení labouristické strany usiloval Burnham neúspěšně dvakrát. Skutečně výraznou politickou osobností se ale stal až coby úspěšný starosta Velkého Manchesteru. V této roli si vysloužil přezdívku Král Severu.
12: Z radnice v Manchesteru do čela vlády se Burnham dostal postranním vchodem a nečekaně rychle, glosují autoři článku. V lednu Národní výkonný výbor labouristické strany poměrem hlasů 8-1 zablokoval jeho kandidaturu v doplňovacích volbách pro obvod Gorton and Denton, čímž prakticky uvolnil cestu zeleným. V reakci na to 14. května na svůj mandát rezignoval mladý poslanec Josh Simons, aby Burnhamovi umožnil návrat do dolní sněmovny přes obvod Makerfield.
11: O měsíc později Burnham doplňovací volby vyhrál se ziskem téměř 55% hlasů. 4 dny na to tehdejší premiér Starmer oznámil svou rezignaci a cesta do čela strany se otevřela. Hned první den nominací podpořilo Burnhamovu kandidaturu 322 z 403 poslanců. I přes takto silnou podporu mezi poslanci by se ale mohla jako problematická ukázat skutečnost, že nový premiér nemá přímý mandát od voličů. Jestli se příští volby v Británii odehrají opravdu až v roce 2029, ukáže čas.
12: Politiku, se kterou Burnham přichází do čela země, sám označuje jako manchesterismus a vychází z přesvědčení, že hlavním problémem Spojeného království je extrémně centralizovaný stát. Jedním z nejvýraznějších návrhů nového britského premiéra je jakási Downing Street Sever, obdoba londýnského úřadu na čísle 10 v Manchesteru, odkud by byl proces decentralizace koordinován.
11: Burnham osobně je patrně nejsilněji proevropským britským ministerským předsedou od dob Blaira. Loni se dokonce nechal slyšet, že doufá v návrat Británie do Evropské unie. Za priority ve spolupráci s Evropou označuje boj proti nelegální migraci a posilování ekonomické bezpečnosti a odolnosti společnosti.
12: Další hospodářská integrace nicméně mezi prioritami nefiguruje a labouristická strana nadále odmítá vstup do celní unie, jednotný trh i obnovení volného pohybu osob. Přesto Matt Hayes s Harrisem očekávají další zbližování s evropskými partnery, například v oblasti kritických surovin, cloudových služeb nebo platební infrastruktury.
11: V otázkách zahraniční politiky autoři předpokládají kontinuitu, upozorňují ale na změnu tónu směrem ke Spojeným státům. Vztahy mezi USA a Británií nazval Burnham klíčovým, nikoliv už ustáleným termínem special relationship. Labouristické kruhy i proto očekávají méně podřízený přístup vůči Američanům. Jestli však premiér, jehož politické instinkty, kariéra i mandát jsou pevně zakořeněny v domácí politice, dokáže současně udržet nadstandard standardní mezinárodní vliv Spojeného království a zvládat vztahy s Donaldem Trumpem, Bruselem i sílící stranou Reform UK, zůstává otázkou. Konstatují to v článku pro Think Tank Rada pro mezinárodní vztahy Matias Matejs a Benjamin Harris.
12: Poté, co americký nejvyšší soud v únoru označil za nezákonnou většinu cel, které Donald Trump zavedl během svého druhého funkčního období, je šéf Bílého domu nahradil dočasným 10% clem na takřka veškerý dovoz do Spojených států. Teď, po několika měsících relativního klidu, Trump přistoupil k zahájení nové etapy nejistoty, píše americký deník Wall Street Journal.
11: Prezident v úterý na sociální síti Truth Social napsal, že od srpna 2028 bude na generická léčiva dovážená do Spojených států uvaleno 100% clo. O rok později, v srpnu 2029, má vzrůst na 200%.
12: Opatření by mělo přimět firmy k návratu výroby generik přímo do Spojených států. Pokud bude clo skutečně zavedeno, hrozí narušení globálního dodavatelského řetězce, díky němuž zůstávají generické léky pro Američany cenově dostupné. Není tak jasné, jak se tento krok slučuje s Trumpovým cílem snížit ceny léčiv, doplňuje agentura Bloomberg.
11: Podle amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv tvoří generické léky přibližně 90% všech vydaných receptů ve Spojených státech. Úřad zároveň odhaduje, že zhruba 70% těchto léčiv pochází ze zahraničí, dodávají k tématu britské Financial Times.
12: Toto rozhodnutí povede ke zhoršení dostupnosti generických léků ve Spojených státech, protože je nebude možné vyrábět za stejně nízkou cenu. Spotřebitelé budou častěji odkázáni na originální léky, aniž by měli na americkém trhu k dispozici generickou alternativu. Varuje Nathan Gray z Institutu pro mezinárodní obchod při univerzitě v australském Adelaide.
11: Na rozdíl od výrobců inovativních léčiv chráněných patenty je pro výrobce generik, tedy kopií originálních léčiv se shodnou účinnou látkou, mnohem obtížnější vyrovnat se s případnými cly, podotýká Bloomberg. Ze všech obchodních partnerů Spojených států by nejvýrazněji dopadla na Indii.
12: Vybudování nového výrobního závodu by kromě značné investice vyžadovalo více času, než kolik ho Trumpův harmonogram poskytuje. Firmy, které plánují rozšířit své výrobní kapacity v USA, mohou požádat ministerstvo obchodu o možnost využívat po dobu 4 let sníženou celní sazbu ve výši 20%.
11: Přestože Washington prozatím vyjednal s některými státy nebo přímo s farmaceutickými společnostmi celní výjimky na patentově chráněné léky, americký prezident domácí farmafirmy vyzval, aby ve Spojených státech vyráběli více svých patentovaných léčiv. Jeho administrativa se totiž chystá zavést cla až do výše 100% i na ně, uzavírá Bloomberg.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Společnost OpenAI oznámila, že autonomní agent umělé inteligence, poháněný její technologií, se během testování vymkl kontrole a samostatně napadl startup Hugging Face. Upozornila na to agentura Reuters i britský deník Guardian, který mimo jiné napsal, že podobné incidenty budou s rostoucími schopnostmi modelů stále častější.
11: Americký zpravodajský server Politico se ve své nedávné anketě mezi vlivnými osobnostmi z oboru a politiky zaměřil na názorové proudy právě v oblasti bezpečnosti umělé inteligence. Podle autorů přehledu jde o překvapivě kontroverzní téma.
12: Ukazuje se, že velmi záleží na úhlu pohledu. Zatímco někteří vnímají umělou inteligenci jako potenciální existenční hrozbu pro lidstvo, jiní upozorňují na nezbytnost ochrany dětí nebo rizika masivních ztrát pracovních míst. A jsou tu konečně i tací, kteří naopak varují před regulacemi ve jménu technologického pokroku.
11: Politico si všímá toho, že termín AI safety, tedy bezpečnost umělé inteligence, získává pro různé zájmové skupiny odlišné významové odstíny. S tím, jak se tato problematika rozšířila za hranice Silicon Valley, začíná být tento pojem stále méně jednoznačný.
12: Novináři se obrátili na celkem 20 lidí z oboru nebo těch, kdo mají k dané problematice blízko. Otázka zněla, co pro vás znamená pojem bezpečnost umělé inteligence.
11: První kategorií respondentů jsou tak řečení proroci soudného dne, kteří věří, že další vývoj umělé inteligence by mohl přivodit zánik lidstva. Jedním z nejradikálnějších zastánců úplného zastavení vývoje AI je prezident neziskové organizace Machine Intelligence Research Institute Nate Soares.
12: Když se řídíte autem k okraji útesu, není ta správná chvíle začít mluvit o bezpečnosti automobilu. Bezpečnost aut znamená bezpečnostní pásy, airbagy nebo deformační zóny, ale nic z toho vás nezachrání, pokud sletíte z útesu, odpovídá Soares. Poukazuje na to, že firmy vyvíjející AI závodí ve snaze vytvořit superinteligenci. Jejich systémy jsou prý přitom chaotické soubory naučených číselných parametrů, kterým nerozumí ani jejich vlastní tvůrci.
11: Evoluční bioložka a zakladatelka amerického hnutí Pause AI, Holly Elmoreová, nevolá po úplném zastavení vývoje umělé inteligence. Žádá ale jeho pozastavení alespoň do doby, než se otázka bezpečnosti uspokojivě vyřeší.
12: Další skupinou je tábor opatrných katastrofistů. Ti sice sdílí velké obavy z umělé inteligence, nejsou ale zastánci teze, že pokračování vývoje nevyhnutelně povede k vyhnutí lidstva. Například filozof Nick Bostrom vidí za pojmem AI safety technickou výzvu k nutnosti sladit superinteligenci s lidskými záměry tak, aby bylo zajištěno, že AI bude jednat v souladu s našimi záměry i poté, co překoná schopnosti lidí.
11: Konzervativci říkají, že je nezbytné mít technické prostředky k zajištění toho, že systémy umělé inteligence zůstanou pod lidským dohledem. Volají taky po důkladném bezpečnostním testování, účinné ochraně dětí a přísné vývozní kontrole.
12: Šéfka filantropické investiční společnosti Omidyar Network Michelle Javandová vnímá bezpečnost umělé inteligence nejen jako technickou a technologickou výzvu, ale také jako výzvu pro společnost. Podle ní je potřeba dbát na to, aby nevznikaly systémy koncentrující moc, nýbrž systémy rozšiřující příležitosti. Ty musí být transparentní, důvěryhodné a odpovědné.
11: Protože jde bezesporu i o téma politické, zeptali se novináři také samotných politiků. Jedním z výrazných amerických zákonodárců, který se otázce umělé inteligence věnuje, je někdejší prezidentský kandidát a nezávislý senátor za stát Vermont Bernie Sanders.
12: Ve Spojených státech dnes platí přísnější zdravotní a bezpečnostní předpisy pro otevření nového stánku se sendviči, než pro uvedení nového modelu umělé inteligence, který může doslova proměnit samotnou podstatu lidského bytí. To je absurdní, konstatuje Sanders. Upozorňuje na potenciál umělé inteligence a robotiky připravit o práci desítky milionů lidí, poškodit kognitivní schopnosti dětí nebo zdevastovat životní prostředí. Musíme zajistit, aby umělá inteligence sloužila nám všem, nejen miliardářům, kteří ji vlastní, dodává senátor.
11: Zastánci z řad liberálů považují umělou inteligenci za skutečně transformační technologii, které by vláda měla věnovat daleko více pozornosti. Bývalá ředitelka Úřadu pro vědu a technologii Bílého domu Alondra Nelsonová se domnívá, že bezpečnost AI je tady od toho, aby umělá inteligence lidem neškodila, ale pomáhala.
12: V zásadě jde o to, zda jsou systémy umělé inteligence chráněny před zaujatostí při rozhodování, odolné vůči manipulaci, narušující demokratickou debatu, nebo bezpečné pro vývoj mladých lidí, říká Nelsonová. Zdůrazňuje, že AI nesmí oslabovat instituce a společenské vazby.
11: Zakladatel centristicko-liberálního think tanku Third Way, Mike Sexton, pak formuluje nutnost vytvoření systému posuzování nejpokročilejších modelů umělé inteligence, který by dokázal rozpoznat modely příliš rizikové na to, aby byly uvolněny pro veřejnost.
12: Na zcela opačném konci spektra, než v úvodu zmiňovaní proroci soudného dne, stojí zastánci naprosté svobody. Ti se obávají, že přílišná regulace by mohla vést ke zpomalení inovací a oslabení Spojených států na úkor geopolitických soupeřů, zejména Číny.
11: Současný stav rozhodně není bezpečný. Vyšší míru bezpečnosti ale přinese pokrok, nikoli stagnace, říká Neil Chilson z neziskové organizace Abundance Institute. Dean Ball ze společnosti OpenAI, která stojí mimo jiné za aplikací ChatGPT, dokonce sousloví bezpečnost umělé inteligence zcela odmítá.
12: Neříkáme tím, že bezpečnost AI není důležitá. Naopak tvrdím, že je příliš důležitá na to, aby byla jednoduše nadiktována zhora, uzavírá pohledem vývojáře server Politico.
11: Zpravodajský server Balkan Insight píše o tom, že srbské úřady systematicky ruší koncerty hudebníků, kteří veřejně podpořili studentské protivládní protesty. Umělci loajální k prezidentu Aleksandaru Vučičovi naopak získávají lukrativní veřejné zakázky financované z obecních rozpočtů. Kultura v zemi se tak stává dalším kolbištěm politického boje.
12: Příkladem může být zrušení festivalu Noise Fest, který se měl konat 14. a 15. srpna ve městě Negotin. Měla tam mimo jiné vystoupit legendární srbská punkrocková skupina Gobliny, která vznikla v době rozpadu socialistické Jugoslávie a jejíž písně se v 90. letech staly populárními protestními hymnami. Členové kapely dodnes otevřeně vystupují proti společenskému bezpráví.
11: Právě proto podle investigativců z Balkan Insight není překvapením, že úřady v Negotinu rozhodly o zrušení festivalu. Když o tom organizátoři 3. července na sociálních sítích informovali, napsali mimo jiné: nikdy jsme nedovolili, aby politické názory ovlivňovaly organizaci festivalu, výběr umělců nebo produkci. Veškerá rozhodnutí byla vždy vedena výhradně kvalitou a tím, co bylo v danou chvíli nejzajímavější. Právě to je ale teď hlavním důvodem výhrad.
12: Basista kapely Gobliny Vladislav Kokotovič novinářům řekl, že rušení koncertů se od konce roku 2024, kdy v zemi začaly protivládní protesty, stalo běžnou součástí života mnoha hudebníků. Podobné kroky podle muzikanta ukazují, jak velký strach politické špičky mají. Věří, že se taktika vládnoucí strany nakonec obrátí proti ní samé. Každý takto zrušený koncert je střela do vlastní nohy, konstatuje hudebník.
11: Možnost vystupovat na akcích financovaných státem postupně přestává pro nepohodlné umělce existovat. Podobný osud jako kapelu Gobliny potkal třeba skupiny SARS a samostalny referenty, zpěvačky Seku Alexičovou, Natašu Bekvalacovou a řadu dalších. Všem byly plánované koncerty zrušeny z důvodu technických oprav, rekonstrukcí prostor nebo náhlých bezpečnostních komplikací. Ušetřeny nejsou dokonce ani benefiční akce. V říjnu 2025 byl zrušen koncert kapely Ateis Rap, který si kladl za cíl vybrat finanční prostředky na náklady zdravotní péči o dvě malé děti. Místní úřady v obci Kysáč ale odmítly vydat potřebná povolení.
12: Institucionální tlak na domácí scénu se dotkl i největšího srbského hudebního festivalu Exit. Poté, co organizátoři veřejně podpořili sílící protestní hnutí, byly náhle zastaveny vysoké dotace z rozpočtu města Nový Sad i provincie Vojvodina. Čtvrt století poté, co festival na vlně odporu proti režimu Slobodana Miloševiče vznikl, se tak Exit rozhodl Srbsko opustit a přesunout své působiště do sousední Černé Hory.
11: Naopak hudebníci a zpěváci, kteří se veřejně postavili na stranu srbské pokrokové strany a prezidenta Vučiče, ze své loajality těží. Vystupují totiž na koncertech financovaných z rozpočtů místních samospráv, a to prakticky bez ohledu na početnost publika.
12: Místní turistické organizace a kulturní centra pravidelně obcházejí otevřená výběrová řízení a zakázky zadávají přímo. Například zpěvačka Jelena Karleuša, která během protestů prohlásila, že by demonstranty nejraději přejela autem, se stala tváří státem podporovaných koncertů hned v několika městech. Za jedno vystoupení přitom inkasovala v přepočtu až 1 200 000 korun, popisuje Balkan Insight.
11: Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy zkráceně FIFA, Gianni Infantino sliboval, že letošní mistrovství světa bude největší událostí v dějinách lidstva. Turnaj přinesl několik novinek i kontroverzí. Klání, kterého se zúčastnilo rekordních 48 týmů světa, se konalo v 16 hostitelských městech ve třech zemích – Kanadě, Mexiku a Spojených státech. Pozornost vzbudily povinné 3-minutové přestávky na občerstvení, vysoké ceny vstupenek i politizace fotbalu. Za turnajem se ohlíží britská veřejnoprávní stanice BBC.
12: V úvodu připomíná velké příběhy nováčků, například Kapverdy senzačně remizovali se Španělskem, Uruguají nebo Saudskou Arábií. Podařilo se jim obsadit 2. místo ve skupině a ve vyřazovací fázi dokonce potrápili nakonec stříbrnou Argentinu. Překvapilo také Curaçao nebo Demokratická republika Kongo.
11: Debatovanou novinkou se staly 3-minutové občerstvovací přestávky, které FIFA podle oficiálních vyjádření zavedla v zájmu zdraví hráčů. Fanoušci na stadionech sice projevovali nad přerušováním hry nelibost. Cena reklamního prostoru na stanici Fox News se ale v těchto pauzách vyšplhala v přepočtu až na necelých 16 milionů korun za 30 vteřin.
12: Šéf rozhodčích Mezinárodní federace fotbalových asociací Pierluigi Collina se pro tento šampionát rozhodl zatočit se zdržováním hry. Zatímco před 4 lety nařídil důsledně nastavovat čas za každé přerušení, čímž se průměrná délka zápasu vyšplhala až na 101 minut a 22 sekund, letos se po odečtení času přestávek na občerstvení hrálo průměrně 96 minut a 24 sekund. Oproti roku 2022 byl přitom míč ve hře fakticky stejně dlouho.
11: Dalším třaskavým tématem byly astronomické ceny vstupenek. Ty ale podle návštěvnosti fanoušky fotbalu neodradily. Průměrně byly stadiony zaplněny z 99,7% a zápasy navštívilo přes 6 milionů a 800 tisíc diváků.
12: Kromě cen vstupenek vyvolalo kritiku také neprůhledné přidělování sedadel a 30% poplatek pro další prodej lístků, což vedlo dokonce k vyšetřování ze strany generálních prokurátorů amerických států New York a New Jersey.
11: A pak je tu také politizace celé akce. Situace nabrala nečekaný obrat ještě před úvodním výkopem, když somálskému rozhodčímu Omaru Artanovi nebyl po příletu na letiště v Miami povolen vstup do země, píše BBC. Upozorňuje, že problémům čelila také iránská reprezentace, které americká administrativa povolila vstup do země vždy jen na 24 hodin v den zápasu.
12: Opatrně největší skandál celého mistrovství se nakonec postaral prezident jedné z hostitelských zemí Donald Trump, který osobně intervenoval za přezkoumání červené karty pro amerického reprezentanta Floriana Baloguna přímo u šéfa Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantina. Krátce na to disciplinární komise FIFA mimořádně změnila automatický jednozápasový trest na podmíněný, takže Balogun mohl nastoupit do osmifinále proti Belgii. I tato kauza znovu otevřela vážné otázky ohledně politického zasahování do průběhu turnaje, konstatuje závěrem BBC.
2: Svět ve 20 minutách.
11: Z dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
12: Martin Benda
11: a Lenka Buriánková.
0: Radiožurnál posloucháte v 2:30. Odpolední zprávy a Marek Sedláček.
1: Čechy od cestování po Francii a Španělsku požáry neodrazují. Stabilní zájem sleduje vyhledávač letenek Kiwi.com, stejně jako portály Letuška nebo Zaleťsi.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. 3/4 absolventů terapií pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Řidiči se zákazem řízení na 18 a víc měsíců musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat 5 povinných terapií. No a na Radiožurnálu se k tomu vrátíme po 14. hodině. Argentinský prezident Javier Milei začíná cestu po několika jihoamerických zemích. Jako první zamíří do Brazílie, kde podpoří prezidentského kandidáta Flávia Bolsonara a zároveň navštíví jeho otce a bývalou brazilskou hlavu státu Jaira Bolsonara. Ten si odpikává 27-letý trest za pokus o převrat. A Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes hostí mezinárodní hudební festival Romská píseň. Letos nese motto Hudba pro všechny. Divákům představí romské hudební a taneční soubory z Česka, Slovenska i Maďarska. Vystoupí například slovenský soubor Ladislava Riga, maďarská zpěvačka Gituš s houslovým doprovodem nebo česká kapela Imperio.
2: Sport.
1: Fleretista Alexander Šupenič bude na mistrovství světa v šermu bojovat o zlato. 32-letý Čech získá medaili ze světového šampionátu poprvé v kariéře. Po 14. hodině nastoupí v Hongkongu proti Italovi Makijovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Kývalky a také u Modletic. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně před sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje. Kolona se táhne až na 183. kilometr, zdržení asi 3/4 hodiny. Zpomaluje se také v opačném směru. Objízdná trasa po souběžné silnici 602 už je také plná. Na výjezdu z Prahy do Brna po D1 se zastavuje za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometr. Kolona pokračuje na 2. kilometr, tam stojí po nehodě auto v levém pruhu, zdržení okolo 15 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se pomalu rozjíždí kolona za sjezdem na Kutnou horu mezi 66. a 62. kilometrem. Tam se po nehodě projíždí už dvěma pruhy. Na silnici 3 mezi Táborem a Prahou čekejte kolony před Miličínem. Vyšetřují tam nehodu. Kolona z Prahy je už od Oldřichovce asi na 20 minut. V opačném směru je kolona kratší. A silnice 35 mezi Horní Bečvou a Slovenském je za odbočkou na Bílou neprůjezdná. Motorka se tam střetla se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 21. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Slavnou růžencovou slavnost čeká zásadní oprava v hodnotě 9 milionů korun. Renesanční obraz Albrechta Dürera nebude v Národní galerii k vidění až 5 let. O detailech budeme mluvit s Olgou Kutkovou z Národní galerie. Kdo povede právě Národní galerii Praha? Ministerstvo kultury připravuje po zrušeném výběrovém řízení nový konkurs. Galerijní odbory chtějí mít tentokrát jasno v jeho pravidlech a ministr jim nabídl, aby se na výběru podíleli. A v kulturním magazínu nás také bude zajímat vznik nového českého filmu Jana bude brzy sbírat lipový květ. Plánuje ho točit režisérka Beata Parkanová. O tom všem budeme mluvit. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
0: Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance, obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo v průběhu staletí mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách, čímž se závažně poškodilo. Práce, které začnou na konci srpna, mohou trvat až 5 roků.
13: Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Marie, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Restaurátorské práce tohoto díla bude řídit Mezinárodní komise odborníků, pokračuje mluvčí Národní galerie Jana Holcová.
14: Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že obraz vyžaduje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah. A ten můžeme realizovat jen za účasti špičkových odborníků a ve spolupráci s mezinárodními pracovišti.
13: Navštěvníci Národní galerie si můžou obraz prohlédnout do konce srpna ve Schwarzenberském paláci. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Hostem Českého rozhlasu Plus je teď ředitelka sbírky starého umění a dočasně jmenovaná generální ředitelka Národní galerie Olga Kotková. Dobrý den.
15: Dobrý den.
0: Já jsem si vás pozvala do studia Českého rozhlasu hlavně kvůli Růžencové slavnosti. Máte ten obraz ráda?
15: Mám ho velmi ráda, jako ostatně všechna díla v Národní galerii. A tu Růžencovou slavnost, to je ještě takový můj, trošičku jsem se mu věnovala déle. Před dávnými lety, to už je nějakých 20 let, jsem mu spolu s týmem Národní galerie připravila velkou výstavu, která se uskutečnila tenkrát v roce 2006. A tenkrát to bylo u příležitosti narozenin Růžencové slavnosti. Neb je to dáma už svého věku a bylo jí tenkrát krásných 500 let.
0: Teď ten obraz ale čeká zásadní oprava. Od září si Růžencovou slavnost lidé nebudou moci prohlédnout údajně až 5 let. Proč tak dlouho?
15: Jak jsem říkala, je to postarší dáma, takže ten věk se do ní nějak do té tváře přeneseně se do ní propsal. A ten vlastně ten sled dějin zapříčinil, že už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav. A poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Po malířské stránce, kdy vlastně Johann Grus, restaurátor, doplnil chybějící části, to za mě dopadlo velmi dobře. Ale Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu. A v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova. Čili je už to takový dávný příběh. A musím říct si, že

0: úko, ke kterému se předchozí generace nějak snažili vyhnout, nebo se zkrátka na to necítili, že zkrátka teďko je ten správný okamžik a ten obraz opravdu až na 5 let, ale ta doba může být kratší, upozorňuji, zmizí z naší expozice ve Schwarzenberském paláci.
1: Kdo ten obraz bude tedy opravovat, nebo jaká dílna se tím obrazem bude možná 5 let zabývat, protože z vašich slov jsem pochopila, že ten, kdo růžencovou slavnost opravoval v 19. století, tak není zapomenut.
0: Není zapomenut, to máte pravdu. Johann Grus, malíř Litoměřic, si tímto zákrokem opravdu zasloužil věčnou slávu, byť už jsem, jak říkala, ta sláva je i pozitivní, ale i negativní, tak teď jsme přistoupili k tomu, že obraz budeme restaurovat za pomocí týmu našich restaurátorů Národní galerie. Ujme se toho vedoucí roli bude mít pan profesor Adam Pokorný, což za mě je opravdu mimořádná osobnost světového restaurování. Pobýval dlouhou dobu v nejrůznějších restaurátorských ateliérech v Madridu, ve Vídni, v New Yorku. Prozradím něco, všude ho chtěli, ale on se nám naštěstí chtěl vrátit, takže ho máme tady. A ten je opravdu za mě ten člověk, který zná ty nejnovější technologie, ale i takové ty high-tech průzkumy, takže se toho ujme náš tým. Ale nikdo v Čechách vlastně malbu německého malíře Albrechta Dürera, která ještě vznikla v Itálii, respektive v Benátkách, nikdo nerestauroval. Je to právě takový složitý oříšek, takže k tomu procesu jsme si přivzali tým mezinárodních odborníků, kteří právě už s malbou Dürera, a to právě ještě s malbou nebo s těmi obrazy, které vznikly v Benátkách, mají zkušenosti. Takže do Prahy budou jezdit nejlepší restaurátorky z Kunsthistorisches Musea, tým nejlepších odborníků z Florencie, tedy vybrali jsme si 2 lidi, profesor Gunnar Heidenreich z Düsseldorfu, sám restaurátor a malíř, a také na to nesmíme zapomenout ti nejlepší odborníci z tuzemska.
1: Vy jste říkala, že růžencová slavnost je dáma v letech. Pochopila jsem, že je to velmi ceněná, oceňovaná a jedinečná dáma v letech. Čím je růžencová slavnost v kontextu evropské renesance, dejme tomu, podstatná, důležitá, jedinečná?
0: Máte přesně, to jste to řekla úplně přesně. Je to opravdu jedinečná malba. Proč? Jednak Albrecht Dürer byl už malíř, který se v Norimberku začínal etablovat. A pak vlivem teda zapojení sítě, řekněme, lobbystů, hlavně mu pomáhal jeho dobrodinec, dobrý přítel Willibald Pirkheimer, tak dostal zakázku namalovat obraz pro benátský kostel. A musím říct si, právě tu jedinečnost toho dělá to, že vlastně on spojil a opravdu mistrně takovou tu německou důslednost s benátskou takovou tou renesanční malbou, koloritem, velkorysostí, tak v podstatě je to spojení 2 uměleckých světů, řekněme ten středoevropský a ten benátský. A ještě jedna unikátnost, právě nejenom, že to je spojení těchto 2 světů, ale je to ještě spojení věků, protože vlastně ten Albrecht Dürer tu malbu namaloval 1506, ale ta restaurace tehdejší z 19. století tomu obrazu dala ještě další časovou dimenzi, a to je tedy ta malba z 19. století. Takže je to takové unikátní spojení těchto světů a etap. A mohu vám říci, že růžencová slavnost je opravdu takový obraz, který ve všech dějinách umění evropského hraje zásadní roli, najdete ji skoro ve všech učebnicích, přehledech dějin umění.
1: Když teď posluchači pátrají ve své představivosti, jak ta růžencová slavnost vlastně vypadá, jak byste to rychle ten obraz popsala? Já tuším, co bych řekla, ale nechám to na vás.
0: Když to řeknu takhle, tak je to shromáždění věřících nebo shromáždění lidí v určitém krajinném výseku, za nimi jsou vlastně kopce, mají to být Alpy, a to vše

0: všechno je zalité krásným benátským sluncem.
1: Jaké mají oblečení?
0: Jednak teda církevní hodnostáři mají teda to oblečení tak, jak předepisují teda církevní požadavky, a potom teda ty patriciové, ty mají, záleželo na nich, ten nejvýznamnější, zřejmě bankéř Fugger, ten má takové modré krásné roucho, plášť, potom tehdejší běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť, ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz, kde teda je v tom shromáždění věřící, tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný, někde se o tom rozepsal, takže chtěl ukázat, chtěl tu pozornost nenápadně strhnout na sebe. Žádná černá předepsaná šuba obvykla velmi extravagantní módní počin.
1: Myslíte, že objevíte něco, co jste o obrazu Růžencová slavnost netušila díky právě té zásadní renovaci nebo restauraci?
0: Vždycky mě překvapuje, kolik nového se dá o obraze zjistit. Musím říci, že tenkrát, když jsme připravovali výstavu i ten katalog v roce 2006, tak mi třeba někteří kolegové ze zahraničí říkali, no ale můžeš tam najít vůbec něco nového, všechno už bylo vybádané. A zrovna, že ano, našli jsme celou řadu unikátních archivních dokumentů, nové poznaky k technologii, takže já jsem přesvědčená, že zase určité nové věci, nové poznatky objevíme.
1: Kolik taková restaurace Růžencové slavnosti stojí?
0: My to tedy budeme dělat interně, čili v podstatě teda ten základní položka, ta tedy půjde z provozního rozpočtu Národní galerie, ale máme právě k tomu ty průzkumy, na kterých jsme teda získali taky grant od Ministerstva kultury, a potom tedy samozřejmě ještě komise, kterou budeme muset zvát. V tuto chvíli jsme tak předběžně vyčíslili, že to, co to může stát, se pohybuje kolem nějakých 9 milionů korun. Ale právě může přijít nějaký základní technologický problém, který si vyžádá nové průzkumy, třeba i další konzultace, takže ta částka může být ve finále vyšší, ale nebo také nižší.
1: Ovšem Růžencová slavnost má nevyčíslitelnou hodnotu.
0: Ta hodnota je opravdu nevyčíslitelná, ale když bychom ji chtěli vyčíslit, tak co my víme, když ten obraz byl zakoupený československým státem v roce 1934, tak ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun, což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu, ale pro srovnání byl to úplně nejdražší obraz, který vlastně v předválečné éře staré sbírky a vlastně i teda moderní galerie stát za tento obraz zaplatil, čili dražší než tehdy kupovaná díla francouzské moderny.
1: To všechno nám tu řekla Olga Kotková, která je ředitelkou sbírky starého umění a dočasně jmenovanou generální ředitelkou Národní galerie. Děkuji za to a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Poezie, divadlo a teď film. Takovou cestu má za sebou příběh, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ. Básnická proza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky Jany Frankové, někdejší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Po divadelní adaptaci teď míří příběh před filmovou kameru, kde dostane svou novou podobu.
3: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku. Větroceli v mátě.
4: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
3: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
5: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolver Revue, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
4: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
5: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
4: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
5: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorné ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
4: Miloš Doležal zasadil své básně do prostředí Vysočiny a právě tam plánují i natáčet.
5: Měli jsme to štěstí a milost, že pan Doležal nám umožnil poznat všechny lokace, do kterých byly básničky napsané. Pro mě je to důležité, že vím, do kterého prostředí to píšu, jak vypadá. Kraj Vysočina je svérázný kraj, to není na první dobrou nějaká líbivá, milostiplná krajina, ale nese v sobě nějakou temnotu, bolest.
6: A ty archivy a komunikace s rodinou, do jaké míry vám tedy umožní použít osobní vzpomínky, výpovědi?
5: To, že vůbec tuhle knížku zpracovávám, že mám pořád touhu na tom jako přemýšlet a být s tím, hodně vychází z toho, že ta rodina je se mnou v blízkém kontaktu a nás chrání, že nám pomáhají, že nám drží nějak jako takové tlapky v zádech, abych to mohla dělat. Bez toho by to vůbec nešlo, to bych se do toho nepustila. A protože jako režisérka uvažuji, že by ve filmu byly použity i archivy, tak jsme o ně požádali, oni nám je dali k dispozici, tak uvidíme, co z toho vznikne.
4: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
7: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
4: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: A v Kultuře Plus u literární tvorby ještě zůstaneme. Frederick G. Fert byl jedním z hostů fóra Melting Pot v rámci festivalu Colors of Ostrava. 12 let stál v čele myšlenkových inovací ve společnosti Google a o pojetí budoucnosti učil roky i studenty Stanfordovy univerzity. V Ostravě s ním tento týden natáčela Kateřina Svátková.
8: Má překvapení něco společného s umělou inteligencí a inovacemi?
9: Já jsem vám na začátku rozhovoru dal tři drobnosti. Rozdávání dárků lidem je pro mě radost, protože mě právě těší to překvapení. A zároveň si tím vlastně připomínám, že každý má možnost vzít svou budoucnost do vlastních rukou a sám si ji utvářet. Většina z nás dnes možná přemýšlí nesprávně. O budoucnosti totiž přemýšlíme mnohokrát denně, podle výzkumu dokonce 59krát, několikrát každou hodinu. A taky si kontrolujeme telefon, třeba 200krát denně. Když tohle všechno děláme, tak se obvykle noříme do vnějšího světa. Sociální sítě, zprávy, novinky, notifikace, to všechno tam patří. Jenže když přemýšlíme o budoucnosti, zamýšlíme se spíš nad svým vnitřním světem. Co bych já, jako individuum, chtěl v budoucnosti mít? Vztahy, zdraví, možná kariéru? Tenhle rozpor mě zajímá. Já trochu tu vaši otázku pootočím. Dnes už jste na svoji budoucnost, tedy podle výzkumu, měla myslet v hlavě tak 30krát, vzhledem k tomu, že je popolední. Na co jste nejčastěji v téhle souvislosti myslela?
8: Asi úplně jednoduše, na rodinu a taky na to, jak povedu tenhle rozhovor. Jako novinářka tu otázku budoucnosti vidím i v klimatických otázkách, posunech v současných válečných konfliktech, geopolitických otázkách.
9: To jsou ale vlastně logické a univerzální obavy. Přemýšlíme o budoucnosti a většinou se do toho zapojí starosti o klimatickou změnu. Geopolitiku možná teď čím dál tím častěji myslíme na umělou inteligenci. Na to, jak se mění vzdělávání, co se děje ve světě. Jenže co konkrétně můžete vy jako jedinec změnit v téhle problematice? A myslím tím skutečný vliv.
8: Tak tady se asi nevyhnu psychologickému konceptu kruhu kontroly, vlivu a zájmu. Je to opravdu tak snadné přepnout na to, že ten vliv máme jen opravdu na ty malé, pro nás bezprostřední věci. A na ty se tedy máme zaměřit. Umím si to představit ve svém mikrosvětě, ale ne ve svojí práci, která se zabývá právě globálními problémy.
9: Přesně tak. A ono se nedá říct, že tohle nastavení není správné, protože je normální reagovat i na to, co nám způsobuje obavy. Čteme zprávy a vyvolává to v nás úzkost. Klima války tady se dá asi posunout jediným směrem, protože my opravdu tyhle globální věci jako individua nemáme šanci nikam dál posunout. Ten posun by měl nastat směrem k tvůrčí činnosti.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy chce do konce prázdnin vypsat nové výběrové řízení na šéfa Národní galerie Praha. To původně v červnu zrušil. Teď slibuje transparentnější postup a mezinárodní porotu. Odborářům navíc nabídl, aby se na výběru podíleli. Jaké má ministr představy o člověku, který by měl galerii vést, a co bude s původními finalisty? Proč se první výběrové řízení na začátku července zrušilo? Také na to se optala i redaktorka Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková.
10: My jsme nechávali tomu řízení ten prostor, nechávali jsme nezávislost komise, já jsem do toho nijak nezasahoval, udělali jsme nějaký pravidla, který vlastně postupně, až je vypracováno, tak si uvědomujete, že na základě motivačních dopisů si já jako netroufnu jmenovat někoho, kdo bude na několik let, na dlouhou dobu řídit instituci, která má mít evropský vyhlas a která bude utrácet na investicích obrovský peníze. Opravdu potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné a vlastně, když to můžu říct v uvozovkách, náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
1: Jak byste si představoval toho lídra nebo lídrini, kdo by to opravdu měl být, jeho zkušenosti, vlastnosti?
10: Já vám tady můžu malovat obrázek ideálního manažera, který je napůl výkonný, nespí, všechno má v merku, na druhé straně umí a rozumí výtvarnému umění a rozumí tomu prostředí, má kontakty v zahraničí, má kontakty tady se všima, vyjde, bude milován odbory, bude respektován odborníky, jak doma, tak v zahraničí, bude reprezentovat dovnitřku i ven, bude mít smysluplný výstavní program a zároveň bude dobře vypadat před médií. Koho hledám? Hledáme nového Jaromíra Zeminu, Vincence Kramáře. Najdeme je? Jak reálné to je?
11: Říká ministr kultury za motoristy Otto Klempíř hned po skončení schůzky se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Oproti prvnímu výběrovému řízení tedy slibuje transparentnost, lepší komunikaci a mezinárodní porotu, jejíž jména budou také zveřejněná.
10: Máme na hitlistu jména, které jsou ve světě galerijnictví a výtvarného umění a v tomto světě, kterým potřebujeme oslovit, je nesmírně ceněná. Jsou to jména, která mají zvuk, protože když se nám je podaří vzít do naší výběrové komise, tak to světlo jejich lesku padne i na Národní galerii. My je oslovíme, budeme jim volat, připravíme se komisi, která skutečně bude mít nesmírný výhlas, nebude jenom zahraniční, bude zahraniční, ale bude i z Čechů složená.
11: To vše by se mělo stát do konce letních prázdnin. Jméno nového šéfa nebo šéfky Národní galerie Praha bude v ideálním případě známé v lednu příštího roku. Na schůzku s ministrem kultury přišli tři zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Na otázky, které položili podle předsedy odborů Jana Vojtíška, odpovědi dostali.
12: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
11: Formu účasti odborářů na výběrovém řízení budou teď v Národní galerii Praha zvažovat. Více dodala místopředsedkyně odboru Eva Majtán.
13: My už jsme o tom nějakým způsobem uvažovali, ale samozřejmě to ještě chceme probrat ve větším plénu i s dalšími členkami a členy odborové organizace.
14: To se na to připravujete. Ano.
13: Jakým způsobem, jestli by to byl člen nebo členka komise, nebo jestli by to byl nějaký poradní orgán.
11: Otevřený dopis nyní podepsalo 69 z asi 230 zaměstnankyň a zaměstnanců Národní galerie Praha. Jiný dopis, respektive dopisy s výzvou o účasti v novém výběrovém řízení, dostali naopak od Ministerstva kultury tři finalisté zrušeného výběrového řízení, tedy prozatímní ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fischer. Pokračuje Oto Klempíř.
10: Obeslali jsme dopisy všechny tři původní kandidáty s tím, že jsme jim vyjádřili velké díky, s jakou vervou a znalostmi se účastnili, s tím, že jsme jim poděkovali za účast, tím, že jsme je vyzvali a prosili, aby se zúčastnili nového řízení, že si jich ceníme si jich znalostí a samozřejmě doufáme v to, že se přihlásí další osobnosti.
11: Národní galerii Praha podle Jana Vojtíška nejvíce tíží finanční situace této instituce.
12: A to hlavně v těch mzdových prostředcích. Je tam vlastně v minulém roce, na začátku minulého roku, Národní galerie propouštěla a ten podstav zaměstnanců stále nebyl vyřešen. Národní galerie nemá vlastně dostatečné prostředky na platy zaměstnanců. Platy zaměstnanců dlouho nerostly a způsobuje to velkou fluktuaci ztrátu know-how.
11: Ministr kultury za motoristy Oto Klempíř zmínil, že se pro Národní galerii Praha snaží získat více peněz, a to už i kvůli očekávaným obrovským investicím, ať už je to stavba depozitáře v pražských Jinonicích nebo plánovaná rekonstrukce Veletržního paláce.
1: Kultura Plus je ve finále. Loučí se Michaela Vetišková, naslyšenou za týden.
2: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
1: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy připravuje Marek Sedláček.
15: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Čína protestuje proti novým americkým clům. Fleretistu Šupeniče čeká finále mistrovství světa v šermu. Na D1 z Prahy do Brna blokují následky nehody provoz na 183. kilometru a bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
15: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před požáry. Podle meteorologa Františka Šopka bude kromě jihu Moravy platit i v některých částech Čech.
16: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
15: Lidi by proto neměli manipulovat s otevřeným ohněm v přírodě a odhazovat nedopalky od cigaret na zem. Šopko zároveň dodává, že v pondělí se ochladí a v souvislosti s tím riziko vzniku požáru klesne. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. K výši pokuty ale zveřejnit odmítla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Radiožurnálu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmu může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 000 korun. Rozpaky, ale i úleva zavládly v Asii poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla. Nejvyšší zůstávají na výrobky z Číny a Vietnamu. Někteří ekonomové odhadují, že dopad cel nemusí být velký.
14: Nejhlasitěji se proti novým americkým clům vymezuje Čína, která je označila za bezohledná a vidí v nich nebezpečí nové obchodní války. Japonské ekonomické servery ale soudí, že Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu, který za první půl rok letošního roku meziročně vzrostl o téměř 18%. Indie, Indonésie nebo Jižní Korea, které spadly do kategorie 10 až 12,5% cel, kvitují, že nejsou vyšší a chtějí se Spojenými státy individuálně vyjednávat. Co naopak asijské státy v kritice směrem do Washingtonu spojuje, je to, že odmítají obvinění, že v jejich zemích kvete nucená práce, novodobé otroctví nebo vykořisťování zaměstnanců. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
15: Hlavní město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí víc než 34 tisíc zařízení po celé Praze, jako například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo taky monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát přes 18 milionů korun, jak říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
17: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
15: Sport. Floretista Alexander Šupenič zabojuje na mistrovství světa o zlato. Už za pár minut nastoupí v Hongkongu do souboje s Italem Máčejem a jistě získá první českou medaili ze světového šampionátu šermířů po 41 letech. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson prošly na pražském turnaji WTA do finále 4 hry, ve kterém si zítra zahrají s Britkami Dartovou a Lumsdenovou. Teď hraje Tereza Valentová semifinále 2 hry proti Ukrajince Snigurové. Na Štvanici to sleduje David Prouza.
18: Tereza Valentová servíruje za stavu 2-2 v prvním setu a teď má výhodu. Už měla několik breakballů, ale zatím žádný nevyužila. Teď se ujímá vedení 3-2. Po tomto zápase Barbora Krejčíková nastoupí na Štvanickém centrálním dvorci proti Rakušance Tagirové. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D1 u Kývalky a také u Modletic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kutnou horu. Na 62. kilometru už se podařilo odklidit následky nehody. Projíždí se oběma pruhy, kolona ze 66. kilometru se tak dává do pohybu, už se nevyplatí sjíždět z dálnice. Na výjezdu z Prahy do Brna po D1 stále překáží osobní auto po nehodě v levém pruhu na 12. kilometru. Kolona se táhne od sjezdu na pražský okruh z 10. kilometru, zdržení asi čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 183. kilometr. Tam odklízejí následky nehody. Celé je to na zhruba 20 minut. Můžete sjíždět na Rosice a pokračovat po souběžné 602. Silnice 35 mezi Horní Bečvou a Slovenskem zůstává neprůjezdná. Zasahují tam nehody motorky se zvěří. A na silnici 3 se v Miličině už podařilo odklidit následky nehody. Kolona z Prahy do Tábora se tak pomalu rozjíždí. Zdržení už není velké. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Vystudoval francouzskou filologii a mediální studia na Karlově univerzitě. V Českém rozhlase začínal jako elef, z domácí redakce se přesunul do té zahraniční. Od roku 2022 je Martin Balucha zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii. Za pár dní ale na tomto postu končí. Tak se pojďme dnešních speciálních reportážích za těmito roky ohlédnout. Příjemný poslech vám přejí Lubica Bergmanová
22: a Martin Balucha.
19: Reportáže zahraničních zpravodajů.
21: Pařížské předměstí má nový tahák. Jde o největší městskou lanovku v Evropě, která má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Otevřela se před půl rokem. Cestující si pochvalují nejen výhled na některé pařížské dominanty, ale i rychlejší a pohodlnější dopravu. Ještě před návratem do Česka se v lanovce stihl svést i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
23: Všechno tady ještě zeje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky, úplně nová stanice, videokamery, Tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě pařížanky, důchodkyně. Jedna z nich se jmenuje Bernadette.
0: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře. Všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
3: No, juste un petit peu de déplacement, mais ça va.
23: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. A z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná. A pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
6: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
23: Z lanovky se stala docela velká turistická atrakce, takže lidé, kteří se chodí podívat nejdřív na Eiffelovku, na katedrálu Notre Dame, pak někteří z nich míří sem na předměstí do Créteil podívat se i na lanovku a hlavně se svést. Grégoire de Lasterie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
22: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
23: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Yannick.
24: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
23: Yannickovi září oči, je vidět, že tohle je povolání snů.
24: Je to neobyčejná, vysněná práce.
23: Yannick říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Ale není to úplně mimo, protože tento typ lanovky jezdí i na horách a právě v Alpách se cvičili i místní zaměstnanci a pracovníci.
21: Martine, já už tě vítám ve vysílání. Jak se mění doprava v Paříži?
23: Taky zdravím, hezký den. No je stále dynamičtější, rozmanitější. Hodně se toho změnilo od toho roku 1900, kdy vlastně v Paříži odkryli, slavnostně zahájili provoz první linky metra, tak těch linek je 16, je to přes 200 kilometrů linek metra, další se staví a jak jsem říkal, že je rozmanitější, tak samozřejmě se staví i další obdivuhodné projekty, jako třeba Grand Paris Express, to je velká síť metra, která má být odhalená v následující měsících, letech, bude to postupně a je to plus 200 kilometrů metra napříč pařížským předměstím, co bylo vlastně nevýhodou doteď, tak člověk, když cestoval z pařížského předměstí, například na letiště Orly, tak musel z toho předměstí do centra Paříže tam přesednout na jinou linku a pokračovat právě na to Orly, na to letiště. Teď v následujících letech už to bude jinak, bude to daleko rychlejší a to jsme jenom u metra, pak je tady samozřejmě další věc, tady tramvaje, které fungují trošku jinak než u nás v Praze, protože v Praze zajíždí do centra, tady spíš jezdí na předměstí Paříže a to jsme se ještě ani nedotkli toho kola.
21: Já o tobě vím, že právě po Paříži jezdíš na kole. Jak často ho využíváš a třeba jezdíš, i když jedeš natáčet?
23: No samozřejmě, ta doprava na kole je velmi příjemná po Paříži, nebývalo to tak vždycky, já si pamatuju, že Paříž moc neholdovala cyklo dopravě, hodně se to změnilo během pandemie covidu, město jednoduše chtělo dostat ty lidi z přeplněných míst, z MHD právě ven, takže se vytvořily provizorní cyklostezky a následně potom z těch provizorních cyklostezek se staly stále trasy a já kdykoliv můžu, tak jezdím na kole, například když referuji a vysílám vysílám z demonstrací, tak vždycky nechám to kolo někde v ústraní, ne přímo na tom hlavním tahu té demonstrace, ale proč jezdím na kolech, protože co se stává při těchto velkých akcích, že vlastně vyřadí některé stanice metra, takže pak je komplikované třeba v pozdních nočních hodinách, třeba i když se hraje fotbal, tak se dostávat naspátek a já potom jednoduše nasednu na kolo a můžu pádit zpátky k nám do Buloň. Nebojím se jezdit i s klukama, se syny, například do školky jsme vždycky jezdívali na výlety na kole podél řeky Seiny, vlastně až do centra Paříže. Tímto způsobem se dá projet celá Paříž. Takže ano, abych odpověděl na tvoji otázku, kdykoliv můžu, tak rád jezdím na kole.
21: Francie je známá mimo jiné dobrým vínem a sýry a k tomu patří i bageta. A když chcete upéct nejlepší bagetu v Paříži, tak musíte důsledně dbát na detaily, třeba i na počasí. I podle toho se totiž francouzští pekaři rozhodují, jak dlouho těsto nechají v troubě. Dělá to alespoň francouzský pekař Damian. Jeho bageta uspěla v soutěži a byl nejlepší v Paříži. No a Martin Balucha o tom před 3 lety natáčel.
23: Damian teď vytahuje už připravené bagety, je to zatím jen těsto a už je šoupe do trouby.
24: Když prší a ve vzduchu je hodně vlhkosti, tak nechám bagetu déle v troubě, aby pořádně proschla a byla krásně křupavá. Opačně to funguje úplně stejně. Když je sucho, peču bagetu kratší dobu, aby si uchovala vlhkost a vláčnost. Jsou to detaily, ale doba pečení je důležitá.
23: Jdeme s Damianem do podzemí, pár schodů dolů. Tady se připravuje těsto.
24: Vidíte ty malé bublinky? Těsto už kvasí. Je v něm sůl a kvas. Takhle to zůstane celou noc až do zítřka.
23: Dobrá bageta potřebuje čas. Damien tu svou chystá 48 hodin. Správná bageta podle ní musí být do zlatova upečená a krásně křupat.
24: Garantuji vám, že bageta, kterou byste chtěli připravit za 5 hodin, takhle krásně křupat nebude. Střídka bude vevnitř příliš nahňácaná a bude taková mdlá. Vevnitř by měla být spousta malých dírek po kvašení, no a samozřejmě musí krásně vonět. Vůně záleží na času přípravy.
23: Damien vyrůstal v Normandii. S pekařinou začínal už ve 14 letech, a to i přesto, že ho od ní rodiče odrazovali. Pracoval ve vyhlášených podnicích v Monaku i v Paříži a právě v hlavním městě vyhrál soutěž o nejlepší bagetu.
24: Nepodváděli jsme. Těsto, které jste viděl, jsme využili i při soutěži, akorát jsme se zdokonalovali při pečení nebo nařezávání bagety. Někteří pekaři získají titul a to, co prodávají v obchodě, se nedá jíst.
23: A jak to tak bývá, s úspěchem soutěži přišla i prestiž. Damienovi bagety servírují v Elizejském paláci a pochutnává si na nich i prezident Emmanuel Macron.
24: No a prezident, ten má rád středně propečenou, spíš světlejší bagetu.
21: Martine, poradíš nám, jak si koupit opravdu dobrou bagetu?
23: No to je kumšt, to není jen tak. Tam je spousta faktorů, co člověk musí sledovat. Jednak je to samozřejmě vůně, která se line z těch bageterií, z těch prodejen. Pak je to samozřejmě zvuk, to znamená, jakým způsobem křupe. Pak je to taky chuť, vůbec ta textura, ten pohled. Říká se, že nemůže být vnitřek úplně bílý, že musí být spíš takový sametový, krémový. No ale tohle to všechno se dozvíte, když už si tu bagetu koupíte, takže asi nejvíce vyplatí sledovat, jací zákazníci tam chodí, jak o tom, o té bagetérii nebo o tom, o té prodejně mluví. Je to kumšt, není to jednoduché. Já tady mám třeba hned vlastně takovou pekárnu maličkou v ulici a člověk, musím říct, že za ty roky už je trošku mlsný. Dřív jsme přijeli a koupili jsme si bagetu v supermarketu. Byli jsme velmi spokojení, říkali jsme si, že to je úžasné. A teď už člověk je zase naladěný, jinak už rozeznává ty různé chutě, jak dlouho taky vydrží taková bageta, jestli i ten třeba druhý den. Správná bageta by úplně neměla být perfektní. To znamená, že místy může být trošku hnědší. Někdy, to je taky další věc, říká se, že
21: dobře propečená bageta má vydrží díl.
23: Dobře propečená. A každý prodejce nebo pekař se vás zeptá, jak si tu bagetu přejete, jestli chcete upečenější, propečenější, přesně jak říkáš, někteří si libují v tom, že ji mají až trošku černou, tak se říká bien cuite, nebo doré, bien cuite znamená, že je hodně upečená. My teda manželka ta neměla moc ráda tu velmi dobře upečenou, až skoro takovou černelou, tak to mi vždycky ořezávala ty kousičky a vracela mi to na talíř, ale jsou i Francouzi, kteří mají rádi tuhletu načernalou nebo takovou nahnědlou, víc nahnědlou, křupající bagetu, dobře upečené bien cuite.
0: Martine, podle čeho ty si vybíráš reportáže?
23: No, pracujeme ve zpravodajství, takže samozřejmě se musím ohlížet na to, co se děje ve Francii. To znamená, teď v září vím, že toho bude spoustu, už tady teda samozřejmě na postu nebudu, ale kdybych býval byl, tak vím, že bych zpracovával zákaz sociálních sítí, který vejde v platnost začátkem září, to znamená od nového školního roku, takže bych se snažil dohnat nějaké děti, rodiče. Takže vždycky hledím na ten aktuál, a pak jsou samozřejmě věci, které se snažím domlouvat dlouhodobě, které sleduji, ať už je to klimatická změna, jakým způsobem se s ní Francie vypořádává. Bohužel teď v těchto dnech a měsících Francie čelí neobvykle silným požárům. To je další věc, další projev. Natáčel jsem o klimatické změně na pobřeží, jakým způsobem se drolí a padají do moře ty vysoké normandské skály, útesy, tak to je další věc, kterou se snažím sledovat. Taky se mění samozřejmě priority Francouzů, to znamená, že jestliže dřív vypil průměrný Francouz spoustu, už nevím kolik litrů vína, tak teď už třeba ta mladší generace tolik tomu neholduje, obrací se k pivu, takže se vytrhávají ty staré vinice a místo vinic se třeba pěstují melouny, kivy v Bordeaux, kdo by to býval čekal před desítkami let, že něco takového tam bude, je tomu tak, a samozřejmě přispívá k tomu teplejší suší počasí, takže to jsou všechno věci, které mě zajímají. Některé z nich už bohužel nestihnu natočit, a to bude tedy na kolegovi Marcelu Faltisovi, který to převezme.
0: Říká náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Sousloví Má rodná hrouda má pro obyvatele jeho francouzského města Montpellier opodstatněný základ. V okcitánštině se totiž město jmenuje Klapa, neboli Kamenná hrouda. Z města, které vzniklo už před více než tisíci lety, se můžete MHD dostat až přímo ke Středozemnímu moři. Tramvaj vás sveze i k přírodní rezervaci s plameňáky a čápy.
5: Rád pozoruji ptáky v jejich přirozeném prostředí. Teď se dívám na tenhle pár čápů. Slyšíte to charakteristické klapání zobáků?
7: Jean-Pierre je z východní Francie, žije ve městě Nancy. Na jih přijel za dětmi, vnučkou, krásným počasím, mořem a hlavně ptáky. I když o sobě říká, že není žádný ornitolog, tak vybavení pro sledování opeřenců má jako profesionál. Maskáčovou vestu a hlavně velký fotoaparát, tedy doslova kanon, kterým fotí několik čapích párů uhnízděných na košatém stromě. Čápy klapou zobáky z různých důvodů, při námluvách, když vítají svého partnera, nebo třeba když jeden z nich na hnízdě vstane. Mimo čápů v rezervaci narazíte taky na volavky stříbřité, popelavé, racky, lisky, několik druhů síkorek, ledňáčky, ale taky na větší dravce jako káňata nebo sokoly. Ptáky pravidelně počítají dobrovolníci.
8: Každý měsíc počítáme všechny vodní ptáky v lagunách nedaleko městečka Palavas. Tahle práce, to je prostě vášeň.
7: Patrice má jeden dalekohled kolem krku a další na stojanu. Právě s tímto vybavením počítá v rezervaci plameňáky.
9: Tady je krásný výhled. Úzká pěšina a na jedné straně i na druhé straně jezera, v nich plameňáci a kormoráni.
8: Minulý měsíc jsme napočítali 3000 plameňáků v okolí Palavas. Jsou tu celoročně, i když přelétají na různá místa. Je tady taky hodně kormoránů, kteří tu přečkávají zimu.
7: Patrice není na počítání plameňáků a dalších druhů ptáků v rezervaci sám. Pomáhá mu kolega a jmenovec prošedivělým fousem. Oba se obávají dlouhodobého sucha.
1: Tento rok je hladina vody v okolních mokřinách velmi nízko. Mnoho ptáků sem kvůli tomu vůbec nepřiletělo.
10: Nepršelo tu už 3 měsíce. Nejhorší situace je v Pyrenejích, ale my se tomu velmi rychle přibližujeme. Potýkáme se s nedostatkem vody pro obyvatele i pro ptáky.
23: Upozorní francouzští dobrovolníci Patrisové, kteří výsledky svého pozorování předávají dalším badatelům.
21: Martine, Francie má 18 regionů, tak který ty osobně máš nejradši? Kam se třeba budeš vracet?
23: Nemáš nějakou jednodušší otázku? Spíš by to možná bylo jednodušší, kdyby se zeptala, kam bych se nechtěl vrátit. A i tak by to bylo obtížné. Těch míst je tolik. Francie je nádherná, rozmanitá, všude trošku jiná. Velmi rád se budu vracet do Normandie na ty rozlehlé normandské pláže, vyloďovací pláže, kde jsem vlastně skoro každý rok byl na to výročí v červnu vylodění spojenců v Normandii. Budu se rád vracet do Bretaně, městečko Douarnenez, odkud pochází výborný sladký koláč. Francouzi jsou gurmáni, já taky, takže tohle mi taky bude chybět. Když budu pokračovat potom po tom západním pobřeží a sklesám úplně dolů, tak určitě Biarritz. Já jsem tam byl poprvé na G7, když tam byl Trump, když se jeho manželka Melanie obdivně koukala na kanadského politika Trudeau a tam byl takový zachycený záběr, tak tehdy jsem tam byl a poprvé jsem objevil tohleto město a říkal jsem si, sem se musím vrátit, protože tam jsou nádherné písčité pláže, takové kamenité výběžky do toho moře, do pláží, neobyčejně krásné vily, příroda v okolí, když člověk potom popojede dál, menší městečka přes hranice do Španělska San Sebastián, tak tam se rád budu vracet.
21: Martine, během tvého působení se toho stalo opravdu hodně, ať už to byly volby, olympiáda, rekonstrukce slavné pařížské katedrály Notre Dame, ale například i úmrtí spisovatele Milana Kundery. Tak jak se tohle pokrývá?
23: No je toho hodně. Člověk občas neví, kde mu hlava stojí, snaží se stihnout všechno a uvědomuje si, že všechno stihnout nemůže, tak se snaží stihnout, co to jde. V případě těch konkrétních reportáží, když budu konkrétní, tak k Notre Dame objížděl jsem Francii, snažil jsem se sledovat, jakým způsobem řemeslníci ze všech koutů pracují na té velkolepé rekonstrukci po požáru v dubnu roku 2019. Navštívil jsem skláře, navštívil jsem tesaře nejen z Francie, ale kteří přijížděli ze Spojených států. Viděl jsem rekonstrukci varhanů a pak samozřejmě ta hlavní část se odehrávala tady v Paříži, takže několikrát jsem natáčel přímo u katedrály Notre Dame, pak nakonec i vevnitř, což pro mě bylo neobyčejně krásné vidět to, co se změnilo a ta rekonstrukce vlastně stále pokračuje, bude se měnit i okolí katedrály Notre Dame. Úmrtí spisovatele Kundery, tak to bylo taky zase velká událost tady pro Francouze, možná samozřejmě trošku už znalejší, ne všichni věděli, že to byl i český spisovatel. Mluvilo se o něm o tom, že to je spisovatel nejfrancouzštější český autor. Já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal docela blízko k jeho manželce Věře Kunderové. Neobyčejně si toho vážím, že si mě pustila blíž. Natáčel jsem s ní rozhovor a pak samozřejmě jsem mohl sledovat ten přesun těch archiválí, knih a pozůstatků po Milanovi Kunderovi zpátky do Brna a pak samozřejmě mě zasáhla i smrt Věry Kunderové.
21: My se v další tvé reportáži vydáme do roku 2023, kdy si v Paříži připomněli herce Jeana Paula Belmonda, který umřel v září 2021. V Paříži je totiž po něm pojmenovali jedno z nejromantičtějších míst, kde se fotí svatební katalogy a kde Belmondo natáčel jeden ze svých filmů.
23: Na jedné straně se tyčí Eiffelova věž, na druhé straně je ostrov Labutí a nad námi projíždí pařížská nadzemka. Přesně tady má herec Jean-Paul Belmondo nově svoji promenádu.
2: Jean-Paul byl výjimečný herec i člověk. Přišel jsem i s dalšími herci, abychom mu poděkovali za to všechno, co udělal pro naši kinematografii.
23: Řekl Českému rozhlasu herec a Belmondův přítel Pierre Richard. Novou Belmondovu promenádu otevírala jeho rodina. Syn Paul, nejmladší dcera Stella, bratr Alan a další herci. Mezi nimi i Jean Dujardin.
11: Je to výborné místo k uctění památky Jeana Paula Belmonda. Právě tady před Eiffelovou věží předváděl své nejlepší kaskadérské kousky. Já bych mu ale místo promenády věnoval celý bulvár.
23: Jean Dujardin vzpomínal taky na Belmondův kouzelný úsměv. To prý byla jedna z jeho největších zbraní. A taky odvaha, kterou prokázal i na mostě Bir Hakeim. Jehož jméno připomíná bitvu z druhé světové války v libyjské poušti, kde Francouzi bojovali proti Němcům a Italům. Právě na tomto mostě Belmondo v 70. letech točil jeden ze svých úspěšných filmů.
12: Točil tady film Strach nad městem, který režíroval Henri Vernet. Byly v něm úžasné kaskadérské scény, kterým byla potřeba velká porce odvahy. Klobouk dolů před celým filmovým štábem. Všechny kaskadérské kousky si dělal sám. V jedné scéně dokonce stál na střeše metra.
23: Vzpomínal příbuzný francouzského herce Pascal Ristigon. Belmondo ve filmu Strach nad městem stvárnil inspektora Jeana Letelièra, který pátral po sériovém vrahovi. Na natáčení se podílel i Gilbert.
13: Když tady Belmondo točil, tak jsem dělal komparzistu. Byl jsem tu v den, kdy předváděl své kaskadérské kousky. Je potřeba vzdát hold ještě jednomu člověku a to byl Claude Carliès. To on řídil všechny Belmondovy kaskadérské scény. Dokud je neschválil, Belmondo nenatočil ani jednu z nich.
23: Paříž si Belmonda opravdu váží. Důkazem je i fakt, že město porušilo svá vlastní pravidla. Podle nich ulice nesmí být pojmenované po významných osobnostech dřív než 5 let po jejich smrti. A teď přišel ten historický okamžik. Starostka Paříže Anne Hidalgová odhalila desku, na které se píše Promenáda Jeana Paula Belmonda, herce, který žil v letech 1933 až 2021.
16: Jaké to je potkat legendy francouzského filmu?
23: Popravdě řečeno, já jsem jich zase tolik nepotkal, tohle to bylo opravdu velké štěstí, příležitost, že zrovna v centru Paříže odhalovali pamětní desku právě Jeanu Paulu Belmondovi, takže jsem se tam vydal, čekal jsem, že tam budou davy novinářů, davy turistů, lidí a nebylo to tak, což mě překvapilo, takže já jsem se dostal blízko těmto legendám, byl tam Jean Dujardin, kterého jsem poprosil o podpis, byla tam rodina Jeana Paula Belmonda a navíc se to všechno odehrávalo skutečně na místě, které miluji, které, kam se vždycky rád vracím. Bylo to na mostě Bir Hakeim, nedaleko. Právě jsme vždycky projížděli se syny. Je tam vrba a vlastně je to takový prostor, který je trošku dál, když se trošku posune člověk od turistů. My jsme si tam vždycky sedli k té vrbě a dívali jsme se na Eiffelovu věž docela z klidného prostředí. Tak jsme tam měli klid, šplouchání, scény, lodě, houseboty a my jsme si tam dávali svačinu s klukama.
16: Martine, ty jako zpravodaj Českého rozhlasu, že za pár dnů končíš, tak nám ještě řekni, kde nově tě můžou posluchači slyšet.
23: Já doufám, že stále na vlnách Českého rozhlasu, ať už to bude na Radiožurnálu, Českém rozhlase Plus, nebo třeba i na Dvojce, doufám, že se budu moct vrátit a pořád vysílat ze zahraničí nebo i z domova.
16: To byly speciální reportáže zahraničních zpravodajů s Martinem Baluchou. Já ti za to děkuji.
23: Já taky moc děkuji, naslyšenou.
16: A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.
25: Reportáže zahraničních zpravodajů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
26: Radiožurnál 14 hodin a 30 minut. A zprávy a Marek Sedláček.
3: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 630 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upravovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Téměř dva roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení smluv. Rumunský letoun F-16 sestřelil další dron, který narušil vzdušný prostor země. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Podle něj pilot stíhačky zneškodnil stroj poblíž hranic s Ukrajinou v neobydlené oblasti. Odkud přiletěl, zatím není jasné. Podobný incident Rumunsko zaznamenalo už včera. Agentura Reuters s odkazem na prokuraturu píše, že dron byl ruský. A ještě hodinu a půl můžete vyrazit na den otevřené dálnice. Ředitelství silnic a dálnic zpřístupnilo budovaný úsek D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Lidi si ho můžou prohlédnout a projet se po dálnici na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Připravené jsou taky dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Otevřeno je až do 16 hodin. První auta mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem vyjedou 24. srpna. Sport. Fleretista Alexander Šupenič je mistrem světa. Ve finále porazil Itala Makiho 15-2. Šupenič tak získal první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po 41 letech. A tenistka Tereza Valentová hraje semifinále pražského turnaje WTA s Ukrajinkou Snigurovou. Na štvanici je u toho David Prouza.
14: Tereza Valentová hraje zatím 6-6 vyrovnaně s Dariou Snigurovou. Začíná tiebreak o zisk první sady. Na podání bude Tereza Valentová. Koncovku můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, radiožurnál.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1 u Velkého Beranova a kolona v Brně. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až na 112. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, navíc se na 119. kilometru srazila 3 osobní auta, už se je podařilo odklidit do odstavného pruhu. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 191. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Plný je také příjezd po D2 z Bratislavy. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte za zdržení za Vystrkovem. Před omezením u Záhoří se tvoří kolony z obou stran, zdržíte se do 10 minut. A silnice 35 mezi Horní Bečvou a Slovenském už je průjezdná. Podařilo se odklidit následky nehody za odbočkou na Bělou a projíždí se tak bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severovýchodě a místy i na severu Česka kolem 25. V tisíci metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: V této chvíli už vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravili v roce 2020 Ivana Chmeldenčevová a historik Jiří Pernes v režii Michala Bureše. Připomenou nám našeho posledního císaře Karla I. Od jehož korunovace letos uplyne 110 let. Jaký měl vůbec tento císař vztah k českým zemím?
15: Jak to bylo doopravdy?

0: 21. listopadu 1916 zemřel František Josef I. Jehož vláda trvala od roku 1848. Nebyl už jenom panovníkem, byl přímo pomníkem, personifikací starobylé monarchie. V celé jeho rozsáhlé říši bylo jen málo těch, kteří pamatovali jiného panovníka. Dvořan kníže Lobkovic přistoupil k 29letému pravnuku Františka Josefa Karlovi a prohlásil: nechť Bůh žehná vašemu veličenstvu. To bylo oslovení vyhrazené pouze císaři a Karel I. tak byl osloven poprvé. Nepochybně to byl velký okamžik v životě mladého muže. Říše, kterou přebíral, byla sice starobylá a důstojná, ale její existence a tím méně další rozkvět naprosto nebyly zabezpečeny. Všem jakoby zněla v uších slova Františka Josefa, která pronesl několik hodin před svým skonem. Převzal jsem trůn za nejtěžších okolností a předávám jej za okolností ještě těžších. Byl bych rád, kdybych toho Karla ušetřil.
1: Píší historici Jan Galandauer a Miroslav Honzík v knize Osud trůnu Habsburského. Císařem, posledním Habsburkem na českém trůně, se stal Karel I. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: císař Karel I. neměl vztah k českým zemím? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Podařilo se jeho předchůdci císaři Františku Josefu I. něčeho v uvozovkách jeho nástupce Karla I. ušetřit, jak si přál? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
2: Přestože nejpozději od roku 1900 bylo zřejmé, že arcivévoda Karel se jednoho dne stane císařem, nevěnoval František Josef I. jeho přípravě na výkon vlády dostatečnou pozornost. Takže když se nečekaně stalo v roce 1914, že František Ferdinand d'Este s manželkou v Sarajevu zahynuli, byl arcivévoda Karel jakožto následník trůnu povolán k tomu, aby stál po boku císaře Františka Josefa a připravoval se na převzetí vlády. František Josef to neudělal. On ho nepovolal do Vídně a naopak ho vyslal na frontu k vojenskému velení, aby tam se podílel na řízení válečných operací. A když potom v roce 1916 František Josef I. zemřel, arcivévoda Karel byl naprosto nepřipraven na to převzetí vlády. A to se projevilo i v následujících letech.
1: Připomeňme si, že jsme v období velké války, jak se říká, v jakém stavu byla tehdejší monarchie?
2: Rakousko-Uhersko na tom bylo na přelomu let 1916-1917 velmi špatně, protože bojovalo vlastně proti celému světu, když si to tak vezmeme. Jeho jediným spojencem bylo císařské Německo, taky Bulharsko a Turecko, ale to císařské Německo

0: Habsburků a tam spatřil arcivévoda Karel světlo světa.
1: My víme, že v útlém dětství pobýval v Brně a posléze, když mu bylo 6 let, tak se se svými rodiči, s rodinou arcivévoda Karel stěhuje do Prahy. A právě z tohoto pražského období je vzpomínka Ervina Lobkovice.
2: Bylo mu 6 jako mě a byl neobyčejně dobře vychován, což jsme pak samozřejmě často slýchali. V tmavomodrém námořnickém oblečku s dlouhými kalhotami vypadal docela dobře a každé dámě vysekl dokonalou poklonu. Často opakoval, nenávidím Vídeň, což znamenalo, že se tam silně nudil.
1: Jak dlouho Karel pobyl v Praze?
0: Nebylo to dlouhé období, pouhé 2 roky. Bylo to dáno tím, že jeho otec, arcivévoda Otto, byl rakouským důstojníkem a František Josef je často překládal z jednoho města do druhého. Takže Otto se svou rodinou byl v Praze do roku 1893.
1: Arcivévoda Karel, když se vrátil zpět do Vídně, tak tam vystudoval gymnázium. Jaká vůbec byla pozice jeho u Habsburského dvora i co se týče vzdělání, výchovy, pozice jejich rodiny?
0: Se vzděláním a výchovou těch mladých arcivévodů to bylo složité. Oni nechodili do normální školy jako ostatní děti, ale naopak učitelé přicházeli za nimi. Byli to vybraní odborníci z jednotlivých oborů, kterým se museli učit. Měli takzvanou Ganztagsschule, celodenní školu. A arcivévoda Karel byl vlastně jediný z těch mladých arcivévodů, který chodil do veřejného gymnázia, do takzvaného Schotten gymnázia ve Vídni.
1: V 18 letech arcivévoda Karel vstupuje do armády. Můžeme říci, že jde ve stopách svého otce. Působí v Chudeřicích u Bíliny. To už jsme v českých zemích.
0: Každý rakouský arcivévoda, který byl zdravý a schopný, tak musel nastoupit důstojnickou nebo vojenskou službu a stal se důstojníkem. Smrt otce nebo smrt arcivévody Otty byla pro Karla nesmírně důležitá, protože tím okamžikem se vlastně sám stal následníkem trůnu.
1: A tomu bylo 19. Arcivévoda Karel zůstává v českých zemích a studuje na Pražské německé univerzitě. Na jeho studium vzpomínal profesor Antonín Rezek, český historik a profesor říšských dějin. Právě on byl autorem pamětního spisu a byl také pověřen organizací vysokoškolské výuky arcivévody Karla.
2: Všeobecně jsem při členění látky vycházel z ideje, že by jeho císařská výsost neměla být zatěžována neužitečnými a matoucími detaily. Co by bylo podle mého názoru pro pana arcivévodu Karla velice cenné a co jednou bude potřebovat, jestliže jej prozřetelnost povolá na rakouský trůn, to je jasný přehled přes rozsáhlou oblast státovědy a vhled do chodu a soukolí státního mechanismu.
1: Lišila se výuka arcivévody Karla od tradice habsburské rodiny či jiných panovnických rodin tehdejší doby?
0: Tak jako byl Karel jediným arcivévodou, který absolvoval veřejné gymnázium, tak byl také jediným arcivévodou, který studoval na veřejné univerzitě. Pražská univerzita od roku 1882 byla rozdělená na českou a německou a bylo vyloučeno, aby on studoval jenom na české nebo na německé. Proto zůstával na Pražském hradě, kde bydlel, a tam za ním docházeli přední profesoři a dávali mu soukromé lekce.
1: Takže uměl bez pochyby dobře česky.
0: Karel byl mimořádně jazykově nadán a jeho čeština byla takřka bezchybná.
1: V roce 1907, to bylo arcivévodu Karlovi 20 let, ukončil zkouškami studium na právnické fakultě a vrací se k armádě. Tentokrát do Brandýsa nad Labem. Proč zrovna tam?
0: No, on si nemohl vybrat místo, kde bude sloužit. Tam prostě sídlila posádka a k ní ho císař pán přeložil. Důležité však je, že od roku 1860 patřil tamní zámek Habsburkům, Leopoldovi II. Toskánskému. A arcivévoda Karel na tom zámku bydlel. Brandýs tvoří takové souměstí ze Starou Boleslaví a on bydlel v tom Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi byla kasárna, kde sloužil.
1: Jak na to reagovali místní?
0: Byli potěšeni tím, že v jejich městě slouží a žije arcivévoda a současně budoucí císař. Vzdávali mu také náležitou úctu, pomenovali po něm dokonce hlavní ulici a když byla postavena nová jízdárna vojenská, tak dostala název jízdárna arcivévody Karla Františka Josefa.
1: Pamětní kniha obce Stará Boleslav, která patřila do onoho souměstí právě s Brandýsem nad Labem, nám zaznamenává další dobovou událost.
3: Ve schůzi zastupitelstva města Staré Boleslavi dne 26. srpna

0: 1910 jednomyslně usneseno pojmenovati ulici na Mostech třídou Karla Františka Josefa na paměť působení jeho císařského veličenstva jako velitele 5. eskadrony 7. pluku dragounů ve Staré Boleslavi.
1: Bylo to vyjádřením právě oné úcty a respektu?
2: Jednak to bylo vyjádřením této úcty a respektu, ale na druhé straně to také odráželo vztah arcivévody Karla k městu a jeho obyvatelům. On se velmi aktivně zapojil do života obou měst, jak Brandýsa, tak Staré Boleslavy. Účastnil se veřejných podniků, které se tam konaly. Například, když byl otevírán nový most přes Labe, tak on nad tím převzal protektorát a vystupoval při té slavnosti. Účastnil se různých náboženských svátků a veřejných oslav a byl mezi lidmi velmi oblíben.
1: Co víme o něm jako o osobnosti a zároveň také o jeho vztahu k politikům, názorům na fungování monarchie?
2: To je právě zajímavé na jeho vystupování, že on se příliš do politických nebo veřejných záležitostí nepletl, nezasahoval do nich.
1: Když bylo Karlovi 22 let, píše se rok 1909, tak se vypravil do Františkových lázní, další místo či město v českých zemích, které vstoupilo do jeho života.
2: Karel tehdy dospěl do věku, kdy bylo potřeba, aby se oženil a splodil potomka. Jeho povinností bylo mít syna, ale nebylo tak jednoduché najít pro něho manželku, která by ho byla rovnárodem. Bylo právě dílem jeho ženských příbuzných, že pozvali do Františkových lázní jeho vzdálenou příbuznou princeznu Zitu z rodu Bourbon Parma a tam se ti dva po letech potkali.
1: A dodejme, že za 2 roky byla svatba. Novomanželé se vypravili také do Prahy a o tom informovali v listopadu roku 1911 Pražské noviny.
3: Panu arcivévodovi zářily oči radostí a mladistvá jeho choť vřelým přivítáním byla zřejmě překvapena. Stále se usmívajíc, se ukláněla na obě strany. Neutuchající jásot se ozýval po celé cestě. Při vjezdu na náměstí uvítali hlasatelé stojící na tribunách slavobrány jeho císařské a královské výsosti fanfárami z overtury ke Smetanově opeře Libuši. Vjezd do zámku byl skutečně triumfální.
1: O Zitě se říká, že byla velmi silnou osobností.
2: Skutečně tomu tak bylo. Dokonce se taky říká, že to byla ona, kdo v jejich manželství nosil kalhoty. Měla na arcivévodu a později na císaře Karla velký vliv a on spoustu věcí vykonal na její popud.

0: Nové události nabraly na své síle. Při cestě na Balkán je v červnu roku 1914 v Sarajevu zavražděn František Ferdinand d'Este s manželkou Joffí. Co to znamenalo v Karlově životě?
1: Bylo to pro ně velké překvapení. Oni se to dozvěděli na svém letním bytě ve vile Wartholz a vůbec s něčím takovým nepočítali. Rázem byl arcivévoda Karel postaven před velké úkoly.
0: V té době působil jako vojenský velitel, dokonce to bylo vrchní velení armády v Těšíně. V roce 1916, 21. listopadu, umírá stařičký císař František Josef I. Přichází na scénu císař Karel I.
1: Na trůn nastoupil v době, kdy zuřila první světová válka a on si ji rozhodně nepřál. Netajil se svým úmyslem v co nejkratší době ji ukončit.
0: Jak toho chtěl dosáhnout?
1: Nebylo to vůbec jednoduché, ale využil toho, že jeho manželka pocházela z Itálie a její dva bratři sloužili v belgické armádě a prostřednictvím jednoho z nich, prince Sixta, navázal spojení s dohodovými mocnostmi.
0: O tom, že to neměl jednoduché, píše také historik Milan Hlavačka, který je autorem knihy Dějiny Rakouska.
2: Nový císař Karel I. usiloval, jistě také pod vlivem názorů své bourbonské manželky Zity Parmské, o rychlé uzavření míru a obnovení parlamentního života v zemi. Osobních předpokladů k uskutečnění těchto odvážných záměrů, které se nota bene křížily s německými plány a ambicemi, však příliš neměl.
0: On sám, když nastupoval na císařský trůn, tak prohlásil:
3: chci udělat všechno, co bude v mých silách, abych co možná nejrychleji učinil konec hrůzám a obětem války a vrátil mým národům opět ztracené požehnání míru. Je mou neotřesitelnou vůlí vykonávat práva a povinnosti svěřené mi božským úradkem tak, že vytvořím základy pro zdárný a požehnaný rozvoj všech svých národů. Politika nenávisti a odplaty, která, živena nejasnými poměry, rozpoutala světovou válku, musí být po jejím ukončení nahrazena za všech okolností a bude politikou smíření. Tento duch musí zavládnout i uvnitř státu.
0: Co z toho se mu podařilo?
1: Vedle snahy o uzavření míru si uvědomoval nutnost reformovat nebo reorganizovat vnitřní život monarchie. A tak jedním z prvních opatření bylo obnovení konstitučního života. To znamená, že znovu svolal Říšskou radu a znovu obnovil parlamentní život. Krom toho navázal spojení s politiky z jednotlivých korunních zemí a začal s nimi jednat o okolnostech, za kterých by byly uspokojeny jejich národní požadavky.
0: Výrazně zasáhl také ale do české politiky.
1: Česká společnost hned po vypuknutí války se dostala pod ostrou perzekuci rakouských úřadů a její vedoucí politikové byli pozatýkáni. Mnozí z nich, například Karel Kramář, Alois Rašín a další, byli dokonce odsouzeni k trestu smrti a čekali na jeho výkon. A byl to právě císař Karel, který jim 2. července roku 1917 udělil milost a nechali propustit.
0: A právě směrem k doktoru Karlu Kramářovi také byla vedená aktivita císaře Karla I. O tom nám zachoval svědectví Josef Penížek, český novinář a překladatel, který působil jako vídeňský zpravodaj pro český tisk.
4: Karel měl jakési tušení, že poměr českého národa k rodu Habsburskému a jeho državě po válce bude nutno radikálně změnit a napravit. Vrátiv se do Vídně, vyslechl několik čelných velkoprůmyslníků. Jedním z nich, Němcem, dal po mně doktoru Kramářovi učiniti nabídku dalekosáhlou. Navrhoval, aby doktor Kramář postaven byl v čelo ministerstva pro země české, které by sám sestavil, aby tyto země měly samostatnost ve všech věcech, výjimaje zahraniční obchod, celnictví a zahraniční politiku, přičemž by se vyhrazovala zemím českým stejná práva, jaká byla přiznána Maďarsku.
0: Co na to doktor Kramář?
1: To, co císař Karel českým politikům nabízel, by před rokem přijali s velkou radostí. Teď už to bylo málo a všichni usilovali vlastně o získání nezávislosti, o získání státní nezávislosti na Rakousku a Kramář dokonce uvažoval o tom, že by v čele nového státu stál ruský car nebo příslušník ruského carského rodu.
0: V březnu roku 1918, tedy v téže době, se vypravuje císař Karel I. do Brandýsa nad Labem. Dobový záznam kroniky nás informuje.
2: Brandýský starosta doktor Václav Jiskra pronesl slavnostní projev a v odpovědi jeho veličenstvo srdečně děkovalo za krásná slova uvítání, jakož i za projev neoblomné věrnosti a oddanosti a ubezpečilo, že s radostí nastoupilo tuto cestu do města, kde má tolik vzpomínek na své mládí, kteréžto vzpomínky v dnešních vážných dobách jsou tím dražší.
0: Na straně jedné nabídky císaře Karla I., které jsou pro české politiky už příliš málo a příliš pozdě. Na straně druhé projevy neoblomné věrnosti a oddanosti, o kterých jsme slyšeli, jsme na jaře roku 1918. Jak se to spolu potkávalo?
1: Ta neoblomná věrnost dostávala velké trhliny, protože monarchie se dostávala do situace skutečně zoufalé. Vázlo zásobování, hrozil hlad v zemi, přicházely špatné zprávy z fronty a to všechno smýšlení české společnosti radikalizovalo a už se neuvažovalo o nějakém soužití, ale o samostatné cestě do budoucnosti.
0: A pak to šlo ráz na ráz. Končí první světová válka a rozpadá se Rakousko-Uhersko. Vznikají následnické samostatné státy a zdá se, že Habsburky nikdo nechce. A to doslova. Jsou zbaveni trůnu, vykázáni ze země a v nově vzniklém Československu se objevuje trend, který zatracuje vše, co do té doby bylo.
5: Dne 6. prosince 1918 schválilo městské zastupitelstvo návrh, aby třída arcivévody Karla Františka Josefa byla přejmenována na třídu Masarykovu.
0: Dočteme se v pamětní knize obce Stará Boleslav. Další osud posledního císaře Habsburského je velmi tíživým.
1: Ve Vídni vypukla revoluce, v Uhersku povstali bolševici a císař Karel musel Rakousko opustit. Odešel do exilu do Švýcarska a po dvojím neúspěšném pokusu zmocnit se vlády v Maďarsku byl internován na ostrově Madeira, kde nakonec také zemřel.
0: A po jeho smrti 3. dubna roku 1922 napsali Pražské národní listy.
2: S Karlem odešla tradice rodu Habsburského. Není již osoby, která by mohla praviti k obyvatelům bývalého mocnářství, jsem vaším vladařem a tohoto nároku se dovolávám. Zbyl jen náhrobní kámen u cesty, který kolem jdoucí pozdraví, aniž se dá na své cestě zdržeti.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je poslední Habsburg, císař Karel I., neměl vztah k českým zemím a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
1: Císař Karel měl velmi hřejivý a řekl bych vřelý vztah k Čechám především, kde poznal svou ženu, kde prožil svá studentská i vojenská léta a kde dokonce v roce 1917 si koupil zámek v Brandýse nad Labem, kam se hodlal po skončení války uchýlit.
0: A opravdu po něm a po Habsburcích zbyl jen ten náhrobní kámen?
1: Habsburkové jsou do dneška takovou problematickou veličinou v českých dějinách. Starší generace v nich skutečně vidí ty, kteří nás 300 let utiskovali. Ale my dneska víme, že to byl rod, že to byla dynastie, která sehrála v českých dějinách velmi důležitou roli a za jejich vlády se česká společnost změnila v moderní evropský národ.
0: Jak si vysvětlit ten zájem o Habsburky, který je nejenom v českých zemích, ale i v sousedním Rakousku?
1: Myslím si, že to je do značné míry nostalgie po starých klidných časech, kdy se dobře žilo.

0: odchod banderovců ze Slovenska na západ, boj sudeťáků s četníky, napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
1: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
0: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Joseph Bruce Ismay byl obchodníkem a prezidentem britské rejdařské a loďařské společnosti White Star Line, která zajišťovala spojení Evropy s dalšími světadíly. Jméno firmy je dodnes známo především kvůli lodi Titanic.
3: Bruce Ismay se narodil zakladateli White Star Line Thomasi Henrymu Ismayovi, který nechal postavit slavnou loď Oceanic. Bruce Ismay byl nejdříve ve firmě zaměstnán, aby si od píky vyzkoušel, jak funguje. V roce 1891 se stal partnerem a po smrti otce v roce 1899 se postavil do čela společnosti. Firma pod jeho vedením prosperovala, hlavně díky stavbě 4 nových lodí, které předčily svojí velikostí a luxusem i slavný Oceánik.
2: V roce 1906 ale konkurence vyrukovala s Lusitánií a Bruce Ismay se rozhodl postavit největší a nejluxusnější plavidla Olympic, Britannic a Titanic. Na přepichu a komfortu se nešetřilo a Bruce Ismay dokonce fatálně nařídil snížit počet záchranných plavidel na lodích ze 48 na 16, aby bylo více místa pro cestující. Argumentoval, že stejně jsou jeho plavidla nepotopitelná.
3: Jako ředitel White Star Line nemohl chybět na první plavbě Titanicu do New Yorku. Parník ale osudného 14. dubna roku 1912 narazil do ledovce a potopil se. Po katastrofě se o Ismayovi říkalo, že je zbabělec, protože opustil loď, na níž byla ještě spousta žen a dětí.
2: Pozdější výpovědi přeživších ale popisují, jak Bruce Ismay pomáhal ženám a dětem do člunu a zůstal na palubě skoro jako poslední. Nastoupil do poloprázdného člunu až v okamžiku, kdy nebyl nikdo jiný v dosahu.
3: Bruce Ismaye zachránila loď Carpathia. Z ní pak poslal do New Yorku zprávu o tragickém konci Titanicu. Celou cestu pak strávil zamčený v kabině a lékař, který ho ošetřoval, později vypověděl, že nepozřel za tu dobu ani sousto, zíral zděšeně do zdi a třásl se hrůzou z události, které byl právě svědkem.
2: Dlouho pak byl propírán médii. Následně se stáhl ze společenského života, částečně se dál podílel na řízení společnosti a věnoval se charitativní činnosti. Pomáhal například rodinám utopených námořníků a podporoval námořnictvo za první světové války. Ale ani smrt v roce 1937 nezbavila zcela jeho jméno nálepky zbabělce.
4: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy připravuje Marek Sedláček.
5: Záchranáři v Indonésii našli pohřešovanou loď, na palubě byl i Čech. Ukrajinské Sumy hlásí po ruském útoku 3 mrtvé. Šupenič vyhrál jako první český šermíř mistrovství světa. S kolonou počítejte v obou směrech na D1 před Šmejkalkou a zítra čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo, teploty 27 až 32 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun s 11 evropskými turisty na palubě. Je mezi nimi i český občan, informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Loď vyplula v pátek ráno místního času, do cílového přístavu ale nedorazila. Pasažéři jsou teď v péči lékařů, říká Začernínský palác Filip Hašek.
7: Velvyslanectví České republiky v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci.
5: Na člunu byly kromě Čecha taky Belgičan, Francouzka, 5 Nizozemců, 3 Němci a 2 indonéští členové posádky. Po jednom z nich úřady podle agentury AP dál pátrají. Ruský dronový útok na ukrajinské Sumy zabil 3 lidi, další nejméně 2 jsou zranění. Informují o tom tamní úřady. Moskva naopak viní Kyjev z útoku na turistická zařízení v ruském okupované části Záporožské oblasti. Podle okupačních úřadů ho nepřežilo 8 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Prezident Volodymyr Zelenský nicméně na síti X potvrdil noční útoky na rafinérii ve městě Tjumeň na západní Sibiři, logistické centrum v Jekaterinburgu a na vojenské podnik v Kyrově. Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni, zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období.
8: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
5: Týdenní festival Folkové prázdniny začal v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuze s hudebními publicisty. Pro děti jsou připravené výtvarné dílny. Podle ředitelky festivalu Jany Vojtěchové se posunula i žánrová skladba účinkujících.
9: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vláďa Javorský a Bočemuny, nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem, a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.
10: Sport. Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil stříbrného olympijského medailistu Itala Makiho 15-2. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl kordista Jaroslav Jurka, který bral v roce 1985 stříbro. Tenistka Tereza Valentová hraje na turnaji v Praze o postup do finále. Její duel s Ukrajinkou Snigurovou vidí David Prouza.
11: Snigurová servíruje za stavu 7-6 a 2-2, ale prohrává 15-30 s Terezou Valentovou. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouze, Radiožurnál.
10: Za 2 hodiny začne nový ročník fotbalové ligy. Plzeň vyzve Liberec, Teplice nastoupí proti Bohemians a Zlín přivítá Ostravu. Večer se ještě Zbrojovka Brno utká s pražskou Spartou a vše nabídne pořad Radiožurnálu Sport s mikrofonem za sportem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D52 u Rajhradu a kolony na D1 před Šmykalkou. Na D52 z Brna směrem do Pohořelic velmi opatrně za sjezdem na Rajhrad. Na 13. kilometru nám bylo hlášeno vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakuji, D52 z Brna do Pohořelic, auto v protisměru na 11. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmykalku, zdržení asi čtvrt hodiny. Ve směru do Prahy se zastavuje u sjezdu na Chodce Rady na 29. kilometru, až na Šmejkalku je to také na 15 minut. Na silnici 11 mezi Vamberkem a Hradcem Králové počítejte s omezením v Česticích. Projíždí se tam Kyvadlově, zdržení z obou strany asi půl hodiny. A ještě na D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy velmi opatrně u sjezdu na Řitku. Na 14. kilometru leží židle v jízdním pruhu a náhle se tak vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 17 až 12 stupňů, zítra bude jasno až polojasno, postupně až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s Eugenií Čehalovou, a to na téma ruská diaspora ve Spojených státech. Dozvíme se, jak se daří projektu Kinovarta, který představuje současné ukrajinské filmy v Česku, a na závěr si popovídáme s bulharskou výtvarnicí Sevdou Kovářovou, která je velmi aktivní v rámci své menšiny. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
14: Mezi námi.
13: Vítězství bolševiků v ruské občanské válce vyvolalo masovou emigraci. Rusové, Bělorusové i Ukrajinci nacházeli nový domov po celém světě, včetně Československa. Po druhé světové válce se však mnozí z nich stali oběťmi sovětské moci. Stovky lidí byly odvlečeny do gulagů, jiní znovu uprchli, tentokrát na západ. O osudech těch, kteří museli domov hledat podruhé, vyprávěla Liboru Kukalovi Eugenie Čehalová.
15: Druhá světová válka se chýlila ke konci. Začala se šířit taková fáma, že by s Rudou armádou postupuje i Směrš, který prahne jenom po těch běžencích, ale mnozí tomu tady nevěřili, protože si říkali, nevěříme tomu, vždyť nám se nemůže nic stát, my jsme občané Československé republiky. Bohužel opak byl pravdou. Já bych ráda zmínila tady mého otce, který v té době již byl zatčený na Pankráci gestapem. Měl spojení přes motáky s mojí maminkou, která v té době byla těhotná, a řešili svoji budoucnost. Jenomže otec právě říkal, neboj se, nám se nemůže nic stát. Otec i jmenoval mnohé své známé, aby nedělali zbytečnou paniku, protože skutečně jsou českoslovenští státní občané.
16: No ale pak se ukázalo, že ti, co dělali tu takzvaně paniku, měli pravdu. A vlastně dá se říct, kdo utekl, ten vyhrál. Nicméně nebylo to tak lehké utéct.
15: Nebylo to tak lehké, ale je pravda, že už od konce března stál v Praze na hlavním nádraží vlak německého Červeného kříže, který pozbíral mnohé, kteří se chtěli dostat na západ, ale protože ty vlaky v té době nemohly jezdit v noci, tak byla ještě taková situace, že oni se posadili přes den do vlaku a čekali, jestli se pohne nebo ne, ale na noc ještě chodili přespávat domů. Ten vlak se pohnul 20. dubna v 45. roku, ale u Sušice byl bombardován, mnozí byli zraněni, museli dál postupovat na západ přes ty kopce pěšky.
16: A víme aspoň třeba přibližně, kolik asi těch Rusů, Bělorusů, Ukrajinců v tom vlaku bylo?
15: To samozřejmě celé rodiny i s dětma, okolo 1300 lidí. Ten počet odpovídá tomu, co potom přibylo do lágru v Regensburgu.
16: Jak byly důsledky toho bombardování? Byly tam oběti?
15: Oběti snad ani nebyly, ale bylo hodně raněných. A mezi nima bych třeba ráda jmenovala dceru generála Balabina, Zoju, která přišla při tomto bombardování o ruku. Nicméně dostala se do Vídně, kde chtěla nadále studovat. Studovala, ale její sen byl tkát gobelíny a opravovat gobelíny. A samozřejmě to zbuzovalo pozornost, protože člověk s jednou rukou jak by asi tkal gobelíny, ale nakonec se stalo, že skutečně vystudovala a skutečně se stala jednou z nejlepších restaurátorek gobelínu.
16: A zpátky k tomu lágru. Já připomenu ještě jednou, že to tedy byly většinou českoslovenští občané ruského a dalšího původu. Jaký potom byl jejich osud v tom lágru? Jak tam dlouho zůstali, co tam dělali?
15: Myslím, že poslední se rozbíhali po světě v 49. roce, ale nicméně oni neseděli se založenýma rukama. Oni okamžitě začali organizovat Scout, Sokol, školu pro děti, a tam měli jakoby svoji duchovní péči.
16: A dokonce i Sokol, to je zajímavé, protože Sokol je přece jenom taková tradičně česká organizace.
15: I když je Sokol původně český, existoval na území Ruska, právě proto i pokračoval v tom DP lágru. Ten Sokol navštěvoval hodně ruských emigrantů, a v San Francisku ten Sokol existuje dodnes.
16: A proč se to vlastně jmenovalo DP lágr? Co to vlastně bylo?
15: DP lágr je Dispatchers Persons, to znamená lidé ztracení lidé bez domova, pro lidi, kteří v ten moment nepatří nikam.
16: Ten tábor provozovali Američané?
15: Ten tábor provozovali Američané. Nebyl to jenom v Regensburgu, těch táborů bylo víc, ale naše pražská diaspora, protože v podstatě to je nejblíž hranicům ten Regensburg, tak se dopravili tam. A odtamtáč se rozcházeli do světa, ale nebylo to také jednoduché, protože hodně lidí chtělo do Ameriky se dostat, protože najednou bylo vidět, že ta Evropa není dost bezpečná. Ale do té Ameriky také nebylo jednoduché, protože potřebovali nějakého garanta v Spojených států. Nejenže teda se dostávali do Ameriky, jakoby do Spojených států, do Kanady, posléze do Brazílie, do Argentiny, do Chile, ale největší to kvorum bylo do Spojených států.
16: A jsou známé nějaké konkrétní příběhy lidí, kteří se do té Ameriky dostali a jaké potom byly jejich osudy v Americe? Jak se jim dařilo?
15: Já bych řekla, že tito lidé určitě tam dosáhli spousta zajímavých úspěchů. Já bych vyjmenovala například rodinu Michaila Danilevského, který vystudoval nejenom vojenskou akademii, ale posléze pracoval pro NASA, kde se podílel na vesmírném programu a v tom vesmírném programu dosáhl velkých úspěchů. Pak bych vyjmenovala například Vladimíra Perfilova, který založil taneční školu a tou taneční školou nejenom, že jezdili po Spojených státech, dávali koncerty, ale také vystupovali pro filmové ateliéry Hollywood, kde vystupovali ve velmi známých filmech. Třeba já bych uvedla takový velmi hezký film Lovci jelenů.
16: Mně napadá taková otázka, vzhledem k tomu, že to byli lidé zároveň ruského, ale vlastně zároveň můžeme říct i českého nebo československého původu, protože tady určitou dobu žili, nebo jejich rodiny, někteří měli československé občanství, ale museli to Československo opustit. Jak se na to potom později dívali? Brali to tak, že Československo zradilo, nebo naopak se na to dívali s určitou takovou nostalgií, jako zemi svého dětství nebo mládí? Jaký byl ten jejich pozdější vztah?
15: Milovali Prahu, milovali Československo. Když navštěvujete ty potomky těch, kteří opustili Československo právě tím směršem, tam vidíte obrazy Prahy, obrazy Masaryka. A ráda bych třeba, když teď mluvím o prezidentu Masarykovi, tak bych ráda zmínila, že se díky prezidentu Masarykovi složili na bystu prezidenta Masaryka, která stojí v San Francisco v Golden Gate Parku v Růžovém sadu. Ta bysta tam stojí dodnes.
16: Takže to byli ti ruští uprchlíci
15: to byli ti, kteří byli vděční, kteří se dostali do Československa, byli vděční prezidentu Masarykovi a s vděčností na něj vzpomínali a vzpomínají dodnes.
13: Říká Eugenie Čihalová, bývalá zástupkyně ruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Ukrajinská kinematografie si postupně získává pozornost i v českých kinech. Projekt Kinovarta představuje současné ukrajinské filmy českému i ukrajinskému publiku a za několik let se proměnil v distribuční platformu spolupracující s desítkami kin po celé republice. Stojí za ním přitom jen dva lidé, Olena Veselá a Pavel Sandul. Redaktorka Alexandra Simočko požádala na úvod rozhovoru Olenu Veselou, aby projekt představila.
14: Na začátku, kdy to celé existovalo jen jako nápad, jsme si projekt představovali trošku jinak než dnes. Dá se říct, že dost povrchně. Viděli jsme, že Ukrajinci, kteří tady hodně pracují, skoro nemají čas na odpočinek a často tráví volný čas jen v hospodách. A my jsme jim chtěli dát aspoň malý pocit domova. Postupně jsme ale pochopili, že je v tom něco mnohem důležitějšího. Zároveň jsme si uvědomili naše možnosti, že ukrajinská kinematografie fotografie nemusí být jen festivalovou exotikou, jak byla v Česku dlouho vnímána, ale že si může najít své místo vedle polské, rumunské nebo francouzské kinematografie. Původní představa jakéhosi kulturního geta tak ustoupila do pozadí. Dnes je Kinovarta v podstatě distribuční projekt. Na českém trhu funguje 44 distribučních společností a my momentálně zaujímáme hrdé 19. místo mezi filmovými distributory.
17: Ono se to střídá, to je statistika podle výsledku měsíce nebo roku, takže to záleží s kterým filmem. Ale teď jsme někde uprostřed, takže vlastně docela to znamená, že hodně pracujeme. Nic víc to neznamená, to zná, že pracujeme docela dost na to, že jsme ve dvou, abychom se tam vůbec dostali a udrželi.
18: Jak těžké je vysvětlit českému publiku ukrajinský kontext, historický, politický, ale i každodenní?
17: Nevedeme lekce, spíš nabízíme převážně nejlepší vzorky kinematografu ukrajinského, ale to kino jako takové nedává o sobě vlastně, co si má člověk myslet vlastně o situaci a tak. A samozřejmě zde je rozdíl, protože Češi to vnímají, jestli se bavíme o Rusku, tak vlastně Češi to vnímají ze strany. I přesto, že můžou vlastně podporovat Ukrajinu, stále jsou zvenku k tomu konfliktu a nevnímají to tak, že se to děje i u nich. Nemyslím si, že to se dá vlastně nějak překročit, protože než tady nezačnou, což samozřejmě nikdo nechce, ale než na nás nezačnou se sypat nějaký rakety, tak nebudeme moci jako vlastně pochopit vlastně, co to je. Ano, to se nedá vysvětlit.
18: Jaká témata z ukrajinského filmu nejvíc rezonují právě v Česku?
14: Film, který české publikum asi zasáhl nejvíc, je Dům slovo. To téma je Čechům vlastně velmi blízké, dizent, život pod impériem z pohledu umělecké inteligence a způsob, jakým byla potlačována. Myslím, že se nám podařilo ukázat, jak podobné věci probíhaly na Ukrajině a zároveň to propojit s tím, co Češi znají ze své vlastní historie. Často jsme také srovnávali Dům slovo s českým filmem Vlny, který měl premiéru přibližně ve stejné době. Snažili jsme se ukázat paralelu mezi těmito dvěma filmy.
19: Namáhali se též podat jak paralel těch dvou filmů.
17: S každým filmem pracujeme zvlášť a snažíme se rozšířit do českých média informace o tom, že je v kinech, protože je škoda třeba, aby Dům slovo prošel, aniž by o tom vědělo, takže se o tom psalo. A existuje dokonce projekt Charkiv Brno, se to jmenuje, snad existují stránky takové o spisovatelích, co byli vlastně zavražděni v tom domě a existuje i nějaký vyměněný pobyt vlastně umělců, vlastně, že se může zajet takhle do domu slovo. Snad i teď vlastně během plnohodnotné invaze.
18: Jak funguje spolupráce s kiny? Je složitá komunikace nebo byrokracie kolem toho?
14: Kina jsou naši hlavní partneři. I když nás někdy publikum zklame, kina při nás vždycky zůstávají. A byrokracie, upřímně řečeno, ta tvoří asi 80% celé práce.
17: V Ukrajině je trošku jinačí rozdíl s kinama, že je víc multiplexních nebo je víc síťových kin než v Čechách. V Čechách je to vlastně pozůstatek Sovětského svazu trošku, srdcařů, kteří se ujali vlastně těch prostorů, kin, kterých je strašně moc a strašně moc se dají najít takhle na vesnicích, i prostorů, které chátrají, ale ti, co nechá, tak tam žijou lidé a snaží se to nějak nebo žijou, pracujou a vlastně díky nim to kino a filmy žijou, tak jsou to naši nejlepší klienti kina. Díky ale tomu, že jich je docela hodně, musíme z naší strany zpřístupnit co nejvíc vlastně jak propagační materiál, tak pomoc najít publikum. Nevždy je to jednoduché, obzvláště v regionech nějak, kde je třeba opravdu ukrajinský film je nemainstreamový, takže je to prostě náročné místy.
18: Mnoho ukrajinských filmů dnes je o válce. Cítíte únavu evropského publika z tohoto tématu?
14: Myslím si, že lidé nejsou unavení samotným tématem války, ale spíš tím, že se o ní často vypráví stále stejným způsobem. Spousta Evropanů chápe, že určitá forma války je přítomná i u nich, jen na Ukrajině má mnohem agresivnější podobu. Informační válka nebo populismus existují i v Evropě, takže to mnoho lidí chápe. Samozřejmě bychom si přáli, aby téma války zůstalo v centru pozornosti, ale je důležité hledat různé způsoby, jak o něm mluvit.
19: центрі уваги, але різним способом.
18: Як ви бірете фільми, а як глядаєте рівновагу мезі тяжкими темати а товгою дівака си в кіні відпочинут?
17: Обчас се става, що в віцесаловим кіні є сучасне в один день треба і 2000 метрів до Андріївки, і ніяка популярні залежитості. А ať ці люди виберуть самі, власне, на це. Ми їм поскитуємо можливість, але не нутимо нікого. Стані так, як кіна не нутимо, але набізимо їм власне фільми до програмингу яку варіанту. Так, якщо кіна си виберуть, снажимо се помочь, аби люди прийшли. Якщо люди прийдуть, так снажимо се, аби то стало за то.
18: Гдибисте мєли допоручити чеському публіку три сучасні українські фільми про сезнамені з українською кінематографією, ктере би то були?
19: Я б, напевно, порадила фільм...
14: Асі бих допоручила фільм Кмен режиséra Miroslava Slabošpického. Ve své době velmi výrazně představil Ukrajinu na mezinárodních festivalech. Druhým filmem by byl Ty vesmír, protože jde o univerzální příběh, kterému lze rozumět v jakémkoliv jazyce. A třetím by pravděpodobně bylo 2000 metrů do Andrejivky od Mstislava Černova.
19: Mstislava Černova.
18: Poslední otázka, kde vás může divák najít?
17: Češi nás či Slováci, místní auditorium nás najde v kinech. To je jednoduchý, stačí se podívat do svého kina a jestliže tam bude nějaký ukrajinský film, třeba který toho člověka zaujme, tak ať se vybírá klidně mezi francouzským, českým kinem, tak i ukrajinské tituly. Většina z těch titulů stojí za to umí co nabídnout i v podstatě neobvyklý zážitek, který předtím až tak výrazně tady nebyl pomáň.
13: Uzavírá Pavel Sandul, který spolu s Olenou Veselou stojí za projektem Kinovarta.
6: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
13: Jméno bulharské výtvarnice Sevdy Kovářové je spojeno se spolkem Zajedno, s velkolepým slavením bulharského svátku Trifon Zarezan v Praze, s časopisem Kamarádi a také se soutěží Vícejazyčnost je bohatství. Janu Šustovou zajímalo, jak se Sevda z Bulharska dostala do Česka.
20: Já jsem studovala výtvarní umění v Bulharsku na Národní výtvarní akademii, která existovala už za doby Jirečka. Čech to založil, Vešin. Potom jsem začala dodělávat nebo nějaký postgraduál jsem si ještě k tomu přidala a ten byl v Dražďanské akademii, tak vlastně do Dražďanech cesta vede z Bulharska přes Prahy a několikrát jsem tady zůstala a pak jak jsem dodělala ten postgraduál, jsem se tady vrátila a měla jsem ještě nějaký studijní umělecký projekty a už jsem tady zůstala.
14: Ačkoliv byla cizinka, pracovně se v Česku uchytila rychle.
20: No to bylo hnedka. Člověk si myslí, že výtvarník to je takový ten člověk na Karlovém mostě, který čeká, že někdo si koupí obraz, ale vlastně to je velmi široká profese, která se uplatní na mnoho míst. Třeba já jsem hnedka začala pracovat v reklamní agentuře, potom v nakladatelství, jsem ilustrátorka sama, potom jsem začala i vydávat, a i pre spolkem Zajedno. Vydáváme mnoho publikace, takže si myslím, že jako výtvarnice se krásně uživím.
14: Sevda Kovářová ilustrovala řadu knih a časopisů.
20: Hlavně jsem ilustrátorka časopisu Kamarádi, to je časopis pro vícejazyčné děti, když už já sama mám takové děti, tak se to tak nějak sešlo, začali jsme to vydávat a vytrváváme v tím. Pak ilustruju další knížky třeba a i o České republice mám knížky, mám bulharský, česko-bulharský, nějaký americký nebo z jiných národů.
14: Časopis Kamarádi je mezi vícejazyčnými dětmi velmi oblíbený.
20: To je taková moje srdcovka, řekneme, jo. Je to plácení z dotace, takže je to svým způsobem věc, která společnost si uvědomuje, že by měla taková věc existovat a přesto je to vzdělávací materiál, který chybí. Já jsem jeho duchovní matka, já si to celý vymyslela kvůli mý vlastní děti a i kvůli děti, které jsou podobného původu a snažili jsme se nejenom, aby jsme je naučili česky, ale aby jsme je naučili ten další jazyk, aj ta další kultura. O tom to je ten časopis, že jsme tady spolu, fajn, musíme existovat nějakým způsobem, musíme umět jak tu českou kulturu, tak i tu naši kulturu a navzájem, protože tímto jsme vlastně bohatší. Není to tak, že jenom jsme nějaký řízi Češi, jo, nebo jenom Bulhaři, pro Bulhaři, který jsme úplně báječně, jezdíme na koně, pijeme víno. Není to tak, jsme už dávno ale vždycky to tak bylo, že jsme nějakým způsobem smíšení a musíme na sebe být tolerantní a to přijde jenom tím, že si to uvědomujeme a že se navzájem budeme lépe poznávat. A kdy s tím začít? Co nejdřív, ještě když jsou ty detičky malé.
1: Časopis Kamarádi vychází 5x ročně.
20: Píše se v jazycích národnostních menšin, ale pochopitelně i v češtině, všechno je přeložené, nebo většinou věci jsou přeložené, takže kdo nerozumí zrovna ten jazyk, tak si to může přečíst v češtině. Ale funguje to i pro ty děti, které jsou tady nový. Teďka, jak byla ta velká, nebo je stále ta velká uprchlická vlna z Ukrajiny, se to dost pěkně uplatnilo, protože podle toho se třeba děcka učili česky, nebo si četli, srovnávali, protože tam třeba jsou pohádky v ukrajinštině, řekneme, to je ukrajinská menšina tady a víme, že existuje dost početní, takže jak to funguje, máme tam ukrajinskou pohádku v ukrajinštině a v češtině, nebo česká pohádka v ukrajinštině a v češtině, jsou tam nějaké úkoly, slovničky, je to koncipované jako pracovní sešit, takže oni si v tom něco dopisujou, něco si nastudujou, něco si vyrobí, něco nakresli, tak se snažím, aby to bylo atraktivní proti dnešní děti, které jsou víceméně na mobilech nebo na nějakých zařízení, tak se snažíme, aby ta naše ne tak lehká téma jsme jim přiblížili, a to na papíře, na tištěním časopisu. A pochopitelně máme i online časopis, bez toho bychom se neobešli, online hry, tohle všechno máme. No. Na Kamarádi EU jsou všechny vydání čísla od roku 2012, myslím, že jsme začali s časopisem, takže jich je teďka mnoho, mnoho her, mnoho kvízů, pracovní listy a mnoho materiálu, který si děti, rodiče, učitele stahují, pracují s tím nebo prohlíže online.
1: S časopisem Kamarádi je každoročně spojená kreativní soutěž Vícejazyčnost je bohatství, která je určena pro děti a jejich rodiče. Jejím letošním tématem je cestování a jeho udržitelnost.
20: Funguje to tak, že na začátku čtou, kniha je, nebo nějaký článek, pohádka, čtou v tom dalším jazyce. Další jazyk, my nazýváme ten jazyk, který pro dítě není materský, protože pro spoustu dětí další jazyk může být i čeština, protože se třeba narodili na Ukrajinu. Tak čtou, snaží se, aby tomu pochopili, čtou celý skupiny, chodí rodiče do školy, čtou, dělají čtenářský dílny, chodí do knihoven, tak je to taková aktivita, která probíhá klidně celý měsíc, nebo během prázdnin si vezmou knížku. A když si to prečtou, přijde ta kreativní vytvární část, musí něco na podnět toho nakreslit. U toho taky něco píšou, nějaký popisky, jestli to ilustrace, třeba nebo plakát, nějaký drobný texty taky můžou napsat, ale není to soutěž na psání, je to na kreslení, na tvoření. Jednotlivci nebo celý skupiny nebo celý školy soutěží, dělají u toho všelijaké aktivity zajímavé, dělají exkurze podle toho, co budou tvořit a zvou si hosti, dělají besedy, chodí zase do knihoven, do různých míst a nakonec vznikne nějaký dílo, který nám pošlou a my ty díla zpracujeme, zdigitalizujeme, dáme je na web jako do velké online galerii, fyzicky je vystavíme na několik výstav během roku a uděláme z vícejazyčnosti, uděláme i taková velká sešlost, kde vítězové dostávají své ceny. To je vlastně celodenní akce, od rána až do odpoledne, bývá v to v zastoupení Evropské komise v Praze a možná je důležité říct, že tahle soutěž je celorepubliková, ale hlásí se i školy ze zahraničí. Máme ze Slovenska, ale máme i školy českých krajanů, třeba z Vidní nebo někde z Kolinem nad Rýnem a jiných měst, kde Čechů je hodně, tak ti nám posílají taky.
13: Říká výtvarnice Sevda Kovářová. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Alexandra Simočko a Jana Šustová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Iveta Demeterová.
0: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
21: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
0: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
4: Radiožurnál posloucháte v 15:30 odpoledne. Ve studiu se zprávami Marek Sedláček.
5: Ve Francii už letos schořelo větší území než při požárech před 4 lety. Vyplývá to z dat unijního informačního systému EFIS. Od začátku roku ve Francii schořelo přes 69 tisíc hektarů, tedy asi o 3 tisíce víc než za celý rok 2022. Požáry se na jihozápadním pobřeží Francie šíří už několik dní. Úřady kvůli tomu evakuovaly přes 140 tisíc lidí. Dnes ráno preventivně nařídili vyklizení dalších 7 obcí v okolí Bordeaux. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren, loni jejich počet klesl o zhruba 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější placení kartou. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí Félix Plasencia. Na pokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové země oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Caracas tvrdí, že soud není nestranný a že je zaujatý vůči zemím globálního jihu. A historicky první expozice kudlanek se dnes otevřela v Chomutovském zooparku. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů návštěvníci uvidí v opraveném domě u Pratura. Kudlanky z různých koutů světa se tam budou předvádět 3 týdny. Podle zoologa Ondřeje Váchy víc než polovina z nich není dospělá a tak ještě povyrostou. Nejmenší druh dosáhne velikosti od 1,5 do 2 cm. Naopak největší může měřit i víc než 15 cm.
0: Sport.
5: Fotbalová Sparta posílila o Jonathana Brunese. Norský útočník přichází z polského Rakufu Częstochowa, za který dal v 81 soutěžních zápasech 40 gólů. A tenistka Tereza Valentová hraje na turnaji v Praze o postup do finále. Její duel s Ukrajinkou Snigurovou vidí David Prouza.
11: Vítězství Dary Snigurové právě teď v přímém přenosu i ve zpravodajství Radiožurnálu. 2-0 na sety 7-6 a 6-3. Darya Snigurová si krásným backhandovým úderem po čáře došla pro finále na Live Sport Prague Open. Tereza Valentová stejně jako loni končí v semifinále. Ze Španice David Prouza, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Velké Býtaše a překážka na 43 před Brnem. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Tasov. Na 158. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 162. kilometr. Tam se pohybují silničáři, sekají trávu v levém pruhu, zdržení asi 10 minut. Na silnici 43 ze Svitav směrem do Brna opatrně za odbočkou na Kuřim. Stojí tam osobní auto v levém pruhu a náhle se vybočuje. Na tahu 17 mezi Zámrskem a Chrudimí dejte pozor za Hrochovým Týncem. Na kraji stojí porouchaný kombajn, částečně zasahuje do vozovky a musí se vybočovat. A v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi na trase Lovosice Děčín. Do neděle je neprůjezdná přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Je to kvůli opravám na mostě, dá se to objet přes město, tam už ale počítejte s kolonami. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Krásná Elza a Rada Vacátko.
1: Možná, že vám následující melodie trochu napoví. Já prozradím, že jejím autorem je Zdeněk Liška, autor hudby k dnes již legendárnímu seriálu režiséra Jiřího Sekvence Hříšní lidé města pražského s nezapomenutelným Radou Vacátkem v podání Jaroslava Marvana v hlavní roli. Skladba s jedinečným saxofonovým sólem je věnovaná dílu nazvaného Případ lichého střevíce. Sledujeme první filmové záběry. Panorama Prahy, Vltava, železniční most, probouzející se město, lampářka, která zhasíná lampy, metaři. Pak vidíme sportovní auto, zběsile ujíždí ulicemi. Mladý řidič, hraje ho Jiří Kodet, se jen tak vyhne zrážce s mlékařem. Z auta vypadne dámská bota. Děj pokračuje. Mladík zastaví před nemocnicí a vytahuje z předního sedadla bezvládné dívčí tělo. Donese dívku do nemocnice a hned na to prchá pryč. Znovu usedá za volant svého luxusního vozu a mizí. A osud dívky, narychlo přivolaný lékař, konstatuje smrt. Tento příběh si scenárista Jiří Marek nevymyslel. Opravdu se stal. Ve filmu se ona nešťastná dívka jmenuje Tinča Holubová. Ve skutečnosti však šlo o Alžbetu Langerovou, které však její blízcí a známí říkali Elza nebo Elzička. Bylo jí teprve 27 let. Zemřela na předávkování drogou. Přesněji kokainem. Psal se rok 1937. O více než 75 let později rozmlouvám se synovcem nešťastné a podle dochovaných fotografií velmi krásné Elzičky panem Geraldem Langerem. Na svou tetu má ty nejhezčí vzpomínky a vypráví mi je se svéráznou otevřeností.
2: Já nevím, jestli jsem už nebyl tenkrát nějaký eroticky posedlej, jako 6letej nebo 7letej kluk nebo 5letej, ale ten nejnezapomenutelnější zážitek byl, když tetička, která se ráda mazlila, samozřejmě nejenom s malým klukem, ale i s malým klukem taky a velice ráda, a tomu malému klukovi to dělalo tak dobře, se se mnou mazlila v té staré Liliové ulici, místnosti, obytné místnosti, kde se dalo žít, jinak to byly kumbály. A ona se mě vždycky tak hezky přivonila k sobě a teď mi tak krásně osmajchlovávala a ona tak krásně voněla.
1: Elza Langerová pracovala jako úřednice na poště. Byla také modelkou. Její krása byla tehdy pověstná po celé Praze, zejména mezi tehdejší bohemskou společností umělců či příslušníků takzvané zlaté mládeže. Tento obdiv měl ale své tragické následky. Jak ostatně Gerald Langer vzpomíná.
2: Tenkrát byla Praha a svět pod náporem rozšiřování, naučování lidí na drogu. A dělalo se z toho, jak vám můžu tady ukázat na dokumentaci, něco, dej si šňupa a všecko se vyřeší a nevím co. A začátek této zloby byl v tom, že začala brát kokain, ale nejenom ze zvědavosti. To je taky možný, protože byla překrásná holka. Ten obrázek v tom časopise, ten je slabý na uvedení její krásy. Ona měla i nádhernou postavu a já si ji pamatuju z několika reklamních plakátů, kde tam pózovala samozřejmě, že ne tak zdaleka eroticky jako dneska, protože dneska už to zabíhá. Krásná žena skutečně. Takže o ní byl velký zájem. A jako vždycky o krásné ženy, největší zájem je tam,

0: z Langerové. Autory jedinečné knihy, která mapuje práci tehdejších pražských detektivů, včetně vzpomínaného Rady Vacátka, který se ale ve skutečnosti jmenoval Josef Vaňásek, jsou Blanka Kovaříková a Miloš Vaněček. Zkušená spisovatelka, autorka již mnoha knih a s ní spisovatel, zkušený policista, který léta pracoval na Národní protidrogové centrále a také policejní historik. Příběh Elzy Langerové je jedním z příběhů, které vzpomínaná kniha obsahuje. Ovšem pátrání po okolnostech, které vedly k předčasné smrti krásné dívky, to bylo skutečně mistrovské dílo. Majstrštyk, jak se někdy říká. Vždyť většinu toho, co autoři zjistili, synovec Elzy, Gerard Langer, dokud ho autoři sami neobjevili, vůbec nevěděl. Slovo má Blanka Kovaříková.
1: Pan Gerard po celý život nevěděl, jak to všechno mohlo být doopravdy, protože se o tom v rodině už dále nemluvila, byla to taková 13. komnata, takové tabu. A teprve, když jsme se dostali k soudnímu spisu, tak jsme si mohli začít skládat takovou mozaiku toho jejího příběhu.
0: Spoluautor knihy Zločin a vášně z Rady 20. Miloš Vaněček doplňuje.
2: Elzu, jak můžeme s dovolením říkat Elzičku, nebo pro mě to byla ze začátku Betinka, to je náhoda, pro mě to otázka toho policejního pána Boha, který občas přivede ten prstiček jako revizit správné noviny. Takže byl to pražský ilustrovaný zpravodaj, kde vlastně se objevila včetně fotografie zpráva, že došlo vlastně k předávkování k úmrtí. No a v podstatě díky té instituci, kde jsem dělal předtím, což byla Národní protidrogová centrála, tak mě ta drogová historie zajímala, takže to bylo i ve spojení právě s panem Radou Vaňáskem. Takže se zjistilo teda, že je tady nějaký zajímavý případ, včetně fotky, takže se začalo pátrat.
0: Zkusme nyní rekonstruovat, co se tehdy vlastně opravdu odehrálo. Jaká byla cesta krásné dívky k drogám? Do děje vstupuje jistý John Golwell, alias Jan Borůvka, svého času proslulý autor mnoha tehdejších hitů. Jmenuje například snad ten nejznámější. Já miluji vás a vaše oči šedé. Vypráví nyní jedna z autorů zmíněné knihy Blanka Kovaříková.
1: Tento skladatel vlastně se vypravil do Ameriky, tam si právě změnil to své jméno na umělecký pseudonym a máme takový pocit, že tam se zřejmě i seznámil s kokainem, ale mohl se s ním seznámit samozřejmě i v Praze. A v té době už také znal Elzičku a byla to tehdy láska mezi nima. Aspoň Elzička do něj byla velmi zamilovaná, pro něj to mohla být nějaká avantýra, protože jak jsme potom z dalších podkladů zjistili, možná byl v té době i ženatý. A už s tímto skladatelem Johnem Golwellem, který byl ve své době velmi populární, skládal hity pro Járu Pospíšila, působil u Karla Haschlera a byl velmi populární, mohl tu Elzičku vlastně s tím kokainem seznámit. Jedna věc je, že Golwell kokainu nepropadl, Elzička mohla už u ní se vyvinout nějaká závislost. A když se posléze pan skladatel s ní rozešel, protože už mu dělala incidenty, excesy, které mohly být pod vlivem toho kokainu, tak se s ní rozešel a ona se seznámila s Václavem Petříkem.
0: Václav Petřík bude hrát důležitou roli v celém příběhu. Než si však o něm povíme více, řekněme si o tom, jak to u nás tehdy ve 20. a 30. letech 20. století s drogovou scénou bylo. Miloš Vaněček podotýká, že drogy se u nás užívaly ještě před vznikem Československé republiky, tedy ještě před rokem 1918.
2: Zkušenosti byly určitě už i z Rakouska-Uherska, kdy morfinu se vlastně říká vojenská droga nebo závislý na morfinu vojenská choroba v souvislosti se závislostí. Navíc Opavě už vlastně začátkem 20. století probíhaly léčení osob závislých v té době, ale zejména teda na morfinu. Z té doby už máme třeba zaznamenaný první padělaný recept, kde bylo dopsáno, aby ten morfin a kokain v tomto případě už byl paní baronce vydáván opakovaně. No a vlastně problémy tady se začínají nějakým způsobem objevovat, popularizovat v ozovkách, teda v novinách, hnedka ve 20. letech po první světové válce, kdy součástí Versajské mírové smlouvy bylo podepsání první opiové dohody, takže tím se Československo zavázalo, že nějakým způsobem bude potírat nelegální obchod, distribuci s těmito látkami. V té době to bylo v Československu bráno víceméně jako přestupek proti celníkům, říkalo se tomu důchodkové přestupky.

0: a někdy v polovině 20. let na popud Spojených států amerických tady vzniká první ústředna pro potírání nelegálního obchodu s návykovými látkami v dnešním slovníku. Je to přesně 22. září 1928 a vlastně od roku 1930, kdy se vládní rada Josefa Ňásek stal šéfem skutečného bezpečnostního oddělení, tak de facto šéfoval i této ústředně.
1: Citujeme nyní z knihy Blanky Kovaříkové a Miloše Vaněčka Zločiny a vášně za rady dvacátka.
2: Užívání kokainu se ujalo rychle zejména v zábavních podnicích, kabaretech, nočních vinárnách, kavárnách. Přední psychiatr profesor Vladimír Vondráček kokain nazval drogou prostitutek, které byly spolu s tanečnicemi snad jejími nejčastějšími uživateli. Kolem roku 1925 šňupal kokain i herec Saša Rašilov. O pokusech s kokainem píše ve svých pamětech také Adina Mandlová a tvrdí, že na něm jistou dobu byl závislý její milenec, skvělý herec a režisér Hugo Haas. O kokainu, v dobovém slengu nazývaném pudr, se mluví i ve filmu Voskovce a Vericha Pudr a benzín z roku 1931, kde je dokonce kokainový gang, s nímž Voskovec a Verich zápolí. Po pražských lékárnách kolovaly desítky falešných receptů, za něž se drogy vydávaly. Výjimkou nebyla ani jistá tichá dohoda mezi některými soukromými sanatorii a lékárníky. Do sanatoria se pak také odklízely oběti drog z bohatých rodin, takže na tom sanatoria vydělávala vlastně dvakrát. Ti chudší končili v ústavech pro choromyslné.
1: Odkud k nám tehdy kokain vlastně přicházel? Ptám se Miloše Vaněčka.
0: Ku podivu nebyl jsem pašován z Jižní Ameriky, ale šel jsem vlastně z farmaceutických firm z Německa, kde se vyráběl, takže byl poměrně dostupný, ale i z dobových materiálů se ukazuje, že v podstatě ten trh se tady rozvíjel i na komerční bázi, že jiné ceny byly v sezóně, třeba v lázeňských městech, jako byly Karlovy Vary, Mariánské Lázně a podobně.
1: Vrátíme se k příběhu Elzy Langerové. Byla zmínka o jejím novém milenci jménem Václav Petřík. Byl to právě Václav Petřík, ve filmovém zpracování ho hraje pod jménem Jan Kazda Jiří Kodet, který předávkovanou Elzu odvezl do nemocnice. Vypráví spoluautorka knihy Blanka Kovaříková.
3: Odvezl ji do sanatoria v Legerově ulici a sanatorium bylo Borůvkovo, což je také velmi zajímavé, protože tady se dostáváme do spojitosti s Johnem Golwellem Borůvkou. To byl rodinný podnik. Borůvkové byli bratři. Jeden byl slavný hudební skladatel a další byl primářem, tedy majitelem Borůvkova sanatoria v Legerově ulici. Mimochodem to bylo později popáleninové centrum, kde zemřel Jan Palach. Toto Borůvkovo sanatorium je taky pozoruhodné, protože se tam jednak léčily bohaté paničky s různými ženskými chorobami, ale jednak tam končily i některé oběti drogové závislosti. A pravděpodobně už se tam Elzička tedy ocitla dříve, to znamená v době vztahu s Johnem Golwellem na léčení. A proto nyní Petřík, který to zřejmě věděl, rozhodl, že ji odveze tam. Ale ona už pravděpodobně po cestě zemřela. Takže v momentě, kdy on ji odložil v tom sanatoriu, tak už jí nebylo pomoci. Václav Petřík utekl. A pak se toho ujala policie pod vedením rady dvacátka Josefa Vaňáska a jeden z jeho předních detektivů, doktor Borkovec, tento případ začal řešit a velice brzy přišel na tohoto pana Petříka a dalšího komplice, takže potom došlo k soudu.
1: Epizodě seriálu Hříšní lidé města pražského, případ Lichého Střevice, nechal scenárista Jiří Marek pachatelé Václava Petříka neboli Jana Kazdu v podání Jiřího Kodeta ujíždět před policejní hlídkou, až nezvládl řízení a spadl i s autem z mostu do řeky. Skutečnost ale byla jiná. Zmíněný Václav Petřík byl dopaden během několika málo hodin. Byla to, jak už o tom ostatně byla řeč, opět mistrovská práce tehdejších policistů pod vedením rady dvacátka neboli Josefa Vaňáska. Je na čase říci si právě o něm něco více. Co to vlastně bylo za člověka, ptám se Blanky Kovaříkové.
3: Myslím si, že to vlastně byl kriminalista, který předběhl dobu, že se ho vážili i v Americe a prostě v konkurenčních zemích. že byl velmi moderní, nebránil se žádným metodám, využíval prostě ke svým odhalením zločinců všechny metody, které tehdy technika přinášela, ale využíval třeba i grafologii. A byl to workoholik, opravdu velmi pracovitý člověk, kterému záleželo na tom, aby vyřešil všechny případy, takže se vlastně říká, že jeho jediný nevyřešený případ byla vražda Vranské a jinak, že po něm snad nezůstaly vůbec žádné pomníky, jak se tedy říká právě případům odloženým ad acta.
1: Leckoho z nás teď možná napadne, do jaké míry se Jaroslav Marván v roli vládní rady 20. pravému Josefu Vaňáskovi, který se narodil v roce 1877 a zemřel v roce 1938, podobal či nepodobal. Opět má slovo Miloš Vaněček.
0: Pan Marván vlastně to vyjádřil sám ve své vzpomínkové knížce, kdy řekl, že tam dostal vlastně největší hereckou pochvalu. On se natáčení zúčastňoval syn pana rady, čili Josef Vaňásek II. A pan Marván si tam pochvaluje, že když se s ním sešel, takže se od něj dozvěděl, že vlastně v jeho gestech, v jeho chování, v jeho intonaci vlastně jakoby viděl tátu. A toho si pan Marván cenil nejvíc, čili asi v tomhle z tom chování, i v té personě a tak dále, takže ten předobraz byl poměrně věrný. No, když vlastně jsme se dostali k fotkám těch dalších detektivů, tak vlastně i ta fyzionomie Pepiček, Vinklářů, Dlásk a tak dále, takže ono jako tam ta podobnost čistě náhodná, ale panu režiséru sekvencovi se to podařilo vlastně takhle dát dohromady, takže kdo ví, podobnost ten naturel odpovídal zřejmě těm skutečným detektivům.
1: Na úspěších vystudovaného právníka a později vrchního policejního rady Josefa Vaňáska měla podíl celá řada faktorů. Především to byla, jak už jsme o tom ostatně mluvili, jeho neuvěřitelná pracovitost a důslednost.
0: Čili nebyl to zašitej v kanceláři, ale byl na místě. Přirovnáváme ho rádoby k Sherlocku Holmesovi. A když jsem četl vlastně ten předobraz Sherlocka Holmese, tak to všechno sedí i ve skutečnosti teda na policistu Vaňáska, kdy má schopnost dedukce dávat věci dohromady. A ono to je i poznamenáno v těch jeho personálních spisech v tom hodnocení, že je pracovitý, že má prostě konstruktivní myšlení, že dokáže dávat věci prostě do souvislosti a podobně. Tak to se všechno mohlo projevit v tom, ale tohle to člověk získá tím, že přijde na místo činu, že se seznámí, nechci hnedka použít, aby objasnil v tu ráno, ale spoustu věcí vlastně svým rozhodnutím nebo vedením vyšetřování z místa činu vedl poměrně rychle ke kladnému výsledku, kdy prohledl pořádně místo činu, zjistil tam nějaké ty nesrovnalosti, byl tam popisován jeden případ. Na místě činu se našel klíč, který nepatřil nikomu. A díky tomu, že vyslal detektivy po zámečnických dílnách v Praze, tak se podařilo najít i dílnu zámečníka, který ten klíč vyráběl a dostal tam i kontakt vlastně na to, pro koho ten klíč byl vyrobený. Takže se dostali k pachateli vraždy.
1: Josef Vaňásek, přesně jako ve filmovém přepisu Vrchní policejní rada 20, měl společně se svými lidmi tedy hlavní zásluhu na tom, že muž, který odvezl zřejmě už mrtvou Elzu Langerovou do Borůvku a sanatoria, byl vypátrán a zadržen. Jak se při vyšetřování ukázalo, jeho údajná láska k Elze měla velmi zvláštní motivaci. Vypráví o tom synovec Elzy Langerové, Gerard Langer.
4: Krása to je v nějakém spojení taky ďáblův dar. Ďáblův dar ten, že se oni začali zajímat bohatí a mocní. A nejhorší bylo, že se oni začal zajímat nějaký chlap, který začal sepisovat knihu o tom, jak působí užívání drogy kokain na lidského člověka.
1: Onen rádoby spisovatel nebyl tedy nikdo jiný než vzpomínaný Václav Petřík. Jestli však Elze drogy dával, či si je obstrávala sama, to už nezjistíme. V každém případě v době, kdy někdejší vojenský vysloužilec a díky své bohaté matce finančně nezávislý Petřík udržoval s Elzou vztah, byla dívka již zcela propadla kokainu. V té době ji také poznal začínající spisovatel Adolf Brenalt, který se do Elzy zamiloval. Věnuje jí nemalou pasáž ve své proslulé knize Valčík z Lohengrina, kdy aniž věděl o její drogové závislosti, popisuje její náladové a nevyzpytatelné chování. A jak to vlastně dopadlo s románem Václava Petříka?
0: A jestli můžu ještě teda k tomu románu, to bylo jediný, po čem jsem toužil, aby ve vyšetřovacím spise bylo, nebo v tom soudním spise zbylo, a zbyly tam pouze z něj desky. A vypadá to, že když se vlastně pachatel zprostil viny u soudu, takže mu to bylo vráceno, a takže tam byly výpovědi, tohle to všechno ano, ale tohle ten pro nás majsterštych, nebo prostě ta letavec tam.
5: To bylo zajímavé.
0: Jmenovalo se to Karavana snů, obajobě tvrdil, že tohle to ale už rozepsal a měl napsaný vlastně ještě předtím, než Elza se dostala do nějaký ty kokainové krize. No a byla tam ta kouzelná větička v tom rozsudku, že tady veliké podezření je, že pan Petřík zavinil smrt, ale nelze ji dokázat a tudíž nezbývá, než ho zprostit viny.
1: Smrt nešťastné Elzičky, která po řadu týdnů zásobovala tehdejší zejména bulvární tisk, měla však přece jenom něco užitečného. Policisté, co se drogových zločinů týče, zvýšili svou aktivitu. Razie na pašeráky, překupníky drog, byly čím dál častější. Rok po její smrti zareagovali konečně i tehdejší zákonodárci a přijali přísnější protidrogový zákon.
0: Byl to takzvaný opiový zákon, kde se zvýšily trestní sazby, zvýšily se pokuty a vlastně byla tam potom větší naděje a proti tomu nějakým způsobem důrazně bojovat.
1: Knihou Zločin a vášně za rady 20 dokázali autoři objevit dávné příběhy a dát je velmi často do souvislosti s dneškem. Ale především vytáhli, obrazně řečeno, z hlubin zapomnění Josefa Maňáska a několik dalších tehdy elitních detektivů. Blanka Kovaříková mi k tomu řekla.
3: Miloše zajímá především ta historie, tak mě zase zajímají ty lidské příběhy, což se právě povedlo tadyhle v případě Elzičky. Takže mě vždycky zajímá opravdu to, co se zatím schovává. Čili jsem chtěla, aby se ti kriminalisté z té první republiky, kteří vlastně zůstali úplně utajeni, protože po roce 48, pokud nezemřeli dříve nebo nestali se obětí nacistů, tak se po roce 48 vyčistili policejní archivy, nemluvilo se o nich a po roce 89 už to vlastně taky nikoho nezajímalo. Takže já si nejvíc vážím toho, že se nám podařilo s Milošem dostat do rodin potomků těchto kriminalistů a že jsme mohli ukázat, co to bylo za lidi, že to většinou byly velmi charakterní lidé, pro který spravedlnost, morálka, čest nebyly prázdné pojmy a skutečně za ně bojovali. A tím jsme i chtěli dát najevo, že bychom měli být hrdi na policii, alespoň na tu policii, která teda skutečně jde za tím zločinem a chová se poctivě.
1: Blanka Kovaříková ještě dodala, že společně s Milošem Vaněčkem jsou teprve na začátku cesty. Pracují totiž na odkrývání dalších příběhů prvorepublikových detektivů. Mimo jiné také proto, aby ukázali metody jejich boje se zločinem. Osud Elzičky Langerové se završil 3. dubna 1937 ve Strašnickém krematoriu. V knize Zločiny a vášně z rady 20 se o tom píše.
2: Dozněly poslední tóny skladby Dobrou noc a rakev zmizela v požářišti. Mezi četnými květinovými dary leželo srdce z bílých kvítků a s fialovými iniciálami EL. Snad srdce z nešťastné lásky.
1: Ve zmíněné knize je rovněž popsáno poslední rozloučení s Radou Vacátkem, tedy s Radou Josefem Vaňáskem. Svědčí o tom, jaké všeobecné společenské úctě se pan Rada po celý svůj život těšil. Autoři knihy tu mimo jiné citují Národní politiku z 13. února 1938.
2: Na víku rakve ležela kytice bílých růží od vnoučete a kolem záplava květinových darů. Mezi nimi věnce rodiny, ministerstva vnitra, policejního prezidenta, Mezinárodní kriminální komise, jejímž místopředsedou zesnulý byl, úřednictva členů civilní a uniformované stráže a jiných. Přítomni byli ministr vnitra dr. Josef Černý, bývalý policejní prezident dr. Dolejš, zemský prezident Sobotka, přítel zesnulého dr. Meixner, univerzitní profesor dr. Sommer. Když papežský prelát arciděkan Pauli vykonal pohřební obřady a pěvecký kroužek uniformované stráže zaspíval smuteční sbor, sejmuli detektivové rakev z pozůstatky zesnulého a nesli ji k rodinné hrobce. Nad rakví pak zaspíval pěvecký sbor Ferstrova Oráče. Státní hymnou zakončen byl tichý pohřeb významného policejního úředníka a dobrého člověka.
1: Na Naposledy se zatívám na snímek krásné a usměvavé Elzy. Tenkrát ve 30. letech byla u nás jednou z prvních, kterou pohltil temný svět narkotik. A mě teď napadá, kolik desítek, ba i stovek dívek a vůbec mladých lidí propadlých drogové závislosti umírá nyní, v naší době.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Ministryně Mrázová dostala pokutu, porušila zákon o střetu zájmů. Češi dál létají do zemí zasažených požáry. Šermíř Šupenič je světovým šampionem, prvním v samostatné české historii. Na nehodu pozor na D1 z Vyškova do Brna na 214. kilometru. A zítra bude jasno až polojasno, postupně až zataženo, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informovala o tom její mluvčí Veronika Lukášová. Pokutu Mrázové vystavil mostecký magistrát, protože v majetkovém přiznání za předloňský rok neuvedla 500 000 půjčku od rodiny na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Za porušení zákona jí hrozí nepravomocně pokuta až 50 000 korun, potvrdila mluvčí Lukášová.
3: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací, neboť dopis s rozhodnutím si ještě nestihla vyzvednout na poště. Výši pokuty tedy z tohoto důvodu sdělit nemůžeme.
1: Jak vysokou pokutu má ministryně zaplatit, zatím neupřesnil ani mostecký magistrát. Češi většinou neruší lety do Španělska a Francie, kde jsou teď rozsáhlé požáry. Shodli se na tom prodejci letenek. Výraznější pokles zájmu nezaznamenal portál Letuška ani vyhledávač letenek Kiwi.cz. Cestovatelský portál Zaleď.cz uvádí, že na léto prodal do zasažených destinací 5000 letenek. Podle jednatele společnosti Miroslava Polacha se počet zrušených pohybuje v jednotkách.
4: Stále platí to, že turisté do oblasti Francie, Španělska a tak dále se nebojí cestovat, protože zatím ty informace ohledně požárů nejsou tak vážné jako třeba v minulých letech. A hlavní rozdíl je to, že požáry příliš nezasahují turistické oblasti nebo oblasti, kam nejvíc míří čeští turisté.
1: A požáry teď hrozí i v Česku. Hydrometeorologický ústav proto rozšířil výstrahu před jejich vznikem. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidi by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůř sjízdné některé úseky horního a dolního toku. Na mělčinách nebo u jezů musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují menší počet hostů, říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohuš Šesták.
5: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
6: Sport. Floretista Alexander Šupenič má titul mistra světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil ve finále Itala Makiho 15-2. Brněnský rodák získal první českou medaili v samostatné historii a dosud jedinou českou šampionkou byla v roce 1938 floretistka Marie Šedivá. Tenistka Tereza Valentová si finále pražského turnaje nezahraje. Ukrajince Snigurové podlehla ve dvou setech. O postup hrají ještě Barbora Krejčíková a Rakušanka Tagerová a víc řekne Jaroslav Plašil.
7: Utkání před chviličkou začalo, obě hráčky si zatím drží servis 2-2, je to teď při podání Barbory Krejčíkové 30 obě. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Rousínova a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 214,5 kilometru havarovalo osobní auto v odstavném pruhu. Na místě jsou hasiči, projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se kratší kolona od 216. kilometru. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh. Na 14. kilometru se zastavuje, kolona se nesouvisle sune až ke Šmejkalce na 24. kilometr. Navíc máme hlášenou nehodu dodávky s osobním autem na 18. kilometrů zdržení asi 20 minut. Na tahu 27 z Klatov do Plzně dejte pozor za sjezdem na Dubřany. Stojí tam porouchané osobní auto, částečně zasahuje do pravého pruhu a musí se vybočovat. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte s kolonami za Vystrkovem. Před omezením u Záhoří se zdržíte asi 10 minut v obou směrech. A na silnici 11 mezi Vamberkem a Hradcem Králové počítejte s omezením v Česticích. Projíždí se tam Kivadlově, zdržíte se ze všech tří stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 17 až 12 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, postupně až zataženo, místy s přeháňkami a bouřkami, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Čas plyne jako voda, říká se. A voda se také v čase mění. Dokáže zmrznout na led, který vlivem tepla zase roztaje. Když je teplo ještě větší, voda se odpaří a zanechá po sobě sucho. Čas a vodu, tyto dvě entity, které jsou neoddělitelné od existence lidstva na planetě Zemi a nyní jsou klíčové při zvládání dopadů změn klimatu, se rozhodl originálním způsobem pojednat spisovatel a výrazná osobnost islandského veřejného života Andri Snar Magnason. Jeho kniha O času a vodě vyšla česky v nakladatelství Argo v roce 2022. Ukázky dnes čte Libor Vacek a u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Ex Libris.
10: Demokracie, parlament, svoboda pohybu. Na konci 18. století už se tato slova v Evropě v jistých kruzích vyslovovala, ale obyčejní lidé nevěděli, co si pod nimi vlastně představit. Naopak slovo hřích stále ještě představovalo důležitý mocenský nástroj k řízení jejich života. Za to dnes ho nepoužívá skoro nikdo, o jeho moci ani nemluvě. Těmito příklady ilustruje Andri Snar Magnason problém, před nímž stál, když knihu O času a vodě psal.
11: Většina lidí vnímá sousloví klimatická změna jako bílý šum. Utvořit si názor na méně závažná témata je snazší. Když se zničí něco v ceně milionu korun, někdo zastřelí zvíře nebo se překročí rozpočet nějakého projektu, snadno to pochopíme. Když ale jde o něco nekonečně velkého a nesmírně cenného, vlastně o samotný základ našeho života, nedokážeme adekvátně zareagovat. Jakoby mozek nebyl sto takové měřítko obsáhnout.
10: Chybí nám jazyk, který by mozku přetlumočil, co se vlastně děje. I o něco představitelnějším výrazům, jako tání ledovců, okyselování oceánů nebo nárůst emisí, konkrétní obsah teprve postupně nabíhá s tím, jak se tyto jevy začínají intenzivněji promítat do našich životů. A velice pravděpodobně ani zatím nemáme slova pro to, co kvůli nim ještě zažijeme.
11: Většina lidí je odsouzena k tomu, aby uvažovala ve vyjetých kolejích a myslela na základě pojmů, které daná doba nabízí.
10: Konstatuje autor a jakožto znalec staré islandské literatury to vtipně dokumentuje na příkladu z dob, kdy se na Islandu začalo šířit křesťanství.
11: Když si v 10. století nějaký dvorní básník, takzvaný skald, usmyslel, že složí oslavnou báseň králi, který se obrátil na křesťanskou víru, neměl to právě lehké. Tehdejší poetické vyjadřování totiž vycházelo z pohanské mytologie. Ve staroseverském básnictví se věci nenazývají pravými jmény, nahrazovaly se metaforickými opisy a poetickými náhražkami. Staroseverská dvorská poezie namísto slova země pracovala s výrazem Odinova nevěsta a oblohu nazývala helmou trpaslíků. Jak se ale měl křesťanský básník zařadit do literární tradice, kde se samotné básnictví nazývalo medovina bohů, Odinův dar či krev obrů? Velebit jediného boha, stvořitele nebes i země, pomocí medoviny bohů bylo jistě složité. Tradice nutila básníky mluvit o bohu jako o stvořiteli helmy trpaslíků a Odinovi nevěsty. Znamená to, že k přijetí nového způsobu uvažování využíváme zastaralou mentalitu. Na počátku křesťanské éry se nedalo mluvit o bohu, aniž se člověk zmínil o Odinovi a opřel se o pohanské vidění světa, křesťanstvím posléze vytlačené. Slova na nás působí a vytvářejí naše emoce.
10: A tak Andry Snar pochopil, že musí vymyslet nový přístup, pokud chce psát o tématu, k němuž nám zatím chybějí slova. A ta, která máme, možná do pár let změní citové zabarvení nebo dokonce význam s tím, jak jejich obsah naplní konkrétní nové zkušenosti. Sousloví klimatická změna se na stránkách jeho víc jak 300 stránkové knihy objeví skutečně jen párkrát. Namísto toho se autor k tomuto komplexnímu tématu přibližuje z různých stran, skáče v čase dozadu a dopředu, používá osobní i vědecký tón, cituje rozhovory, odkazuje na rodinné historky i světové mytologie.
11: Musím o těch záležitostech psát tak, že vlastně nebudu psát přímo o nich. Musím proniknout za ně, abych pokročil vpřed.
10: Oznamuje čtenáři v úvodu knihy. K jejímu vzniku přispěla řada náhodně seběhnutých setkání a událostí. V roce 2006 získal Andry Snar islandskou literární cenu, již svoji druhou, za knihu Drömalandit, v překladu Vysněná země, svépomocný manuál pro vystrašený národ. Kritizoval v ní islandskou energetickou politiku a přístup k využívání krajiny, zejména v oblasti východního Islandu, severně od největšího islandského ledovce Vatnajökull. Do kraje se na nějakou dobu vypravil a líčením jeho krás se snažil zabránit výstavbě přehrady a vodní elektrárny, jež měla zásobovat energií nedalekou továrnu na hliník.
11: Tato továrna produkuje pouhý zlomek objemu hliníku, který Američané vyhazují na skládky. Jen v podobě plechovek končí každoročně v odpadu tolik hliníku, kolik by stačilo na 4x letecké flotily Spojených států. Recyklace plechovek v Americe by nahradila 3 až 4 takové továrny. Když se na podzim roku 2006 uzavřela stavidla přehrady Kauranjukar, krajina, kterou básník Helgi Valtison poeticky nazval boží dálavou obtěžkanou tichem, s konečnou platností zmizela pod 200-metrovou vrstvou kalné ledovcové vody.
10: Ohlíží se dnes Andry Snar za svým pokusem zachránit přírodu pomocí literatury. Kniha Vysněná země se i tak stala okamžitě bestsellerem a otevřela mu cestu na mezinárodní literární scénu. V rámci jednoho čtení v Mnichově se setkal s vědcem zabývajícím se zemským systémem. Ten ho ponoukl, aby se ve své další knize věnoval právě změnám klimatu a jejich příčinám. Poukázal na to, že k tématu máme sice fakta, ale chybí někdo, kdo je umí poutavě propojit a srozumitelně sdělit. Váhajícímu islandskému spisovateli nabídl, že zkontroluje a ověří vše, co na toto téma napíše. A tak kniha O času a vodě získala vědecký základ, na nějž Andry Snar začal klást další vrstvy a propojovat je svým poetickým, nicméně velice jasným a vtipným jazykem.
11: V říjnu roku 2008 jsem jel na Britské ostrovy představit svou knihu Vysněná země. Ubytoval jsem se v levném londýnském hotelu, v hale tam ležely noviny se zprávami z Islandu. Zašel jsem do obchodu a koupil ženě krásný svetr. Během nákupu se kurz islandské koruny k libře propadl tak strmě, že se svetr za 5 minut zdražil o celých 7 000 islandských korun.
10: Důležité pro vznik knihy bylo i autorovo setkání s Dalajlámou, k němuž dostal příležitost v době, kdy na Islandu zbankrotovaly 3 velké banky a země se propadla do finanční krize.
11: Když jsem se vrátil do hotelu, zazvonil telefon. Paní na druhém konci se představila jako Haldora a řekla, že ke mně má dost zvláštní prosbu. Byl bych ochotný vést rozhovor s Dalajlámou? Vyrazilo mi to dech. V červnu příštího roku přijede na Island a rád by si s někým promluvil o životním prostředí. Zpráva o jeho návštěvě pro mě byla novinkou a tak jsem v přesvědčení, že si ze mě někdo utahuje, opáčil. To zní zajímavě, jako křesťan, ale budu muset nejdřív zavolat papežovi a požádat ho o svolení. Dobře, mám tedy zavolat zítra? Jo, já se dnes s papežem domluvím. Následujícího dne zazvonil telefon a osoba na druhé straně drátu se mě zeptala. Co říkal? Kdo? No přece papež. Aha, řekl jenom ano a amen. Musíte nám poslat seznam otázek, chtějí je vidět s 3měsíčním předstihem.
10: Civilní a neobvykle informativní rozhovor s tibetským duchovním, který následně Andriho Snar Magnasona pozval i do svého sídla v indické Dharmsale, tvoří důležitý základ několika kapitol knihy O času a vodě. O její výsledný tvar se ale hlavně zasloužila autorova nesmírně zajímavá rodina. Jeho prarodiče a další příbuzní se díky svým povoláním setkali s významnými osobnostmi 20. století a stali se svědky procesů a jevů, o nichž pak Andri Snar může jejich hlasem vyprávět de facto z první ruky a srovnávat je s dneškem. Asi nejvýznamnější je z tohoto pohledu jeho babička Hulda a dědeček Arni.
11: Babička je hrdinka naší rodiny. Když jsme byli mladší, pořád jsme se s ní chlubili. Moje babička je silnější než tvůj táta. Jako první Islanďanka v roce 1945 složila zkoušky kategorie A a získala pilotní průkaz na větroň. Tohle je Schulgleiter, vysvětluje mi, a pak jsem taky pilotovala Greenau Baby. Vytáhne průkaz a ukáže mi fotografii, kde sedí na jakési tyči s křídly. Nápadně se to podobá kluzáku, který v počátcích letectví sestrojili bratři Wrightové.
10: Když v roce 1947 nakrátko obživla sopka Hekla, zavolala babička svému kamarádovi, zda by si neměli aktivní kráter prohlédnout v jeho dvoumístném letadle.
11: Do křídel jim bušily hrudky popela a kráter rámusil tak, že přehlušil hluk motoru a babička s kamarádem neslyšeli vlastního slova. Byla to nádhera, vzpomínala. Jak tě pro boha napadlo kroužit v jednomotorovém letadle kolem zuřícího vulkánu? Vždyť si měla doma šestiměsíční dvojčata. Co na to říkala tvoje maminka, ptám se. Táta mě odjakživa povzbuzoval. Jeho ty moje alotrie bavily. S tím pilotem jsem se znala, protože u nás doma všichni byli blázni do létání. Kdyby člověk vždycky domýšlel, co všechno by se mohlo stát, nikdy by se do ničeho nepustil.
10: Tahle babička spolu se svým druhým manželem také až do 80. let 20. století chodila po islandských ledovcích. Jakožto členové islandské glaciologické společnosti je měřili a mapovali, stavěli chaty na jejich úbočí a to vše s velice základním vybavením. Bez flísových bund a goretexové obuvy, bez elektřiny a dopravní techniky. Andri Snar jejich vyprávění zaznamenává a následně ho protahuje do přítomnosti a blízké budoucnosti, kdy jsme svědky tání a mizení těchto ledových obrů v krajině.
11: Když jsem si přehrával záznamy, které dědeček na ledovci natočil, říkal jsem si, že býval mohl pořídit víc záběrů babičky. Ledovec i krajina se dají natočit znovu, ale babička byla mladá jen jednou. Mýlil jsem se. Ukázalo se, že ledovec je stejně pomíjivý jako člověk. Dědečkovy filmy dokumentují krajinu, která už moc dlouho existovat nebude. Kdyby se moje nejmladší dcera dožila stejného věku jako babička, bude žít ještě v roce 2103. Vyhlížet tak daleko do budoucnosti je čirá sci-fi a z ledovců zbyde jen vzpomínka. Tam, kde se dříve na obzoru rýsoval ledovec, zůstane jen nebe. Naše vnoučata si při prohlížení starých map budou muset představovat horu zmrzlé vody ve snaze pochopit, jaká asi byla. Led o tloušťce 1000 metrů, který zaplňoval celá údolí. Co dalšího ve světě nastane, nevíme. Těžko říct, jakými výrazy a slovy se bude naše doba označovat. Záleží to na nás samotných a na tom, co uděláme právě teď.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Neméně inspirativním průvodcem je v knize O času a vodě první manžel babičky Huldy. Dědeček Björn, který svůj život prožil ve Spojených státech amerických. Jako chirurg operoval i řadu známých osobností. Iránského šáha Rezu Pahlavího, umělce Andyho Warhola nebo strůjce atomové bomby Roberta Oppenheimera. Posledního z nich Andri Snar přirovnává k Prometeovi. Zatímco podle antického mýtu Prometeus ukradl bohům oheň a dal ho lidem, Oppenheimer se ponořil do nejmenších částic na světě a dal lidem do rukou mocnou destruktivní zbraň. Podle některých názorů také první atomový výbuch představuje začátek nové geologické éry, takzvaného antropocénu. Tedy éry, kdy se člověk stal jedním z geologických faktorů na Zemi a jeho stopa je formálně měřitelná kdekoliv na zemském povrchu i pod ním. Hrozba jaderného konfliktu visela nad celým Andriho dětstvím a on cítil nefalšovaný strach. Možná proto se moje generace nenechá tolik vykolejit hrozbou klimatické změny, píše, protože se nechceme vracet ke strachu z jaderné války. Otupěli jsme a jsme ironičtí. Na rozdíl od generace dnešních dětí a mladých, jež berou destruktivní změny pro planetu vážně.
11: Zřejmě nemají strach se bát. Namísto toho začali stávkovat. Škola je má připravovat na budoucnost, ale v současné situaci jim je pochopitelně veškeré vzdělání k ničemu, protože vzdělávací systém a firmy se nechtějí přizpůsobit vědě a vedou nás špatným směrem. Do propasti, na jejímž okraji stojíme.
10: Poznamenává autor. Při přípravě knihy položil tehdy skoro stoletému dědečkovi Björnovi otázku, jaké nejdůležitější změny podle něj ve světě nastaly od jeho narození.
11: Odpověděl bez zaváhání. Ty v posledních 10 letech. Dědeček žil v přelomové době. Jako mladík lovil na Islandu na primitivních parnících sledě a jako lékař objížděl v západních fjordech pacienty na koni. Pak se vydal do světa a v New Yorku se vrhl do víru velkoměsta. Nachomítl se k íránské revoluci a operoval samotného Prométea. To všechno dědeček zažil a přesto prohlásil, že nejpřevratnější bylo posledních 10 let. Měl tím na mysli počítače, internet, pokroky v genetice, sociální sítě, informační technologie a to, že si může skypovat s vnoučaty. A mně najednou připadalo, že jsem o nic nepřišel. Bylo by ironické nořit se do starých příběhů a přitom zapomínat na vlastní současnost. A v neposlední řadě na budoucnost.
10: Budoucnost je v knize O času a vodě neméně důležitá. Rodinné historky, příběhy z islandských ság a antických mýtů jsou vyprávěné s jasným účelem a jsou pevně propojené s vědeckými predikcemi a pomyšlením na osud spisovatelových 4 dospívajících dětí. Andri Snar se netají tím, že právě obavy o budoucnost jeho potomků ho přiměly k hlubšímu zájmu o téma klimatické změny. Tyto obavy ho občas tak frustrují, že už je nechce slyšet, ani o nich říkat svým dětem, aby je nezarmoutil. Třeba, že některé druhy želv nebo krokodýlů vlivem lidské činnosti vymírají, přestože dosud na Zemi žili po mnoho milionů let. Bojí se dopadů tání ledovců, stoupající hladiny oceánu a okyselování jejich vod, kvůli němuž zanikají korálové útesy a skomírá produkce fytoplanktonu, což ohrožuje tvorbu kyslíku na Zemi. A v neposlední řadě chápe, že změny v oceánech znamenají i obrovské společenské změny spojené s masivní migrací, hroucením států nebo možným hladomorem.
11: Těžko si dokážeme představit, že se v příštích 100 letech může moře změnit víc, než jak se proměnilo za posledních 50 milionů let. Od osídlení Islandu uběhla jen kratičká doba, pouhý 12násobek života mé babičky. Celé islandské dějiny jsou souborem po sobě následujících příběhů 12 žen. 12 dívek, které se narodí a jejichž život uběhne jako voda. 12 stařen, které natahují ruce jako při vodním aerobiku, dotýkají se dlaněmi a oči jim svítí, poněvadž čas utíká rychle a oni nevědí, že už jim táhne na 100. Čas pádí tak rychle, že od Ježíšova narození nás dělí jen 21 babiček. I z dědečky by se všechny vešly do jednoho autobusu. Nejstarší písemné památky lidstva jsou staré 5000 let a vyprávějí o událostech, které se staly prakticky včera. V porovnání s 50 miliony let historie oceánů vzniklo lidstvo teprve předevčírem.
10: klade spisovatel vývoj posledních let na originálně zobrazenou časovou osu. A perspektivou delšího času se v další kapitole snaží své obavy také mírnit.
11: Žádná krajina není neměnná. Příroda nikdy není konstantní a zásadní přerody jsou její podstatou. Příroda je jako indická bohyně Kálí. Zároveň rodí, ničí, miluje se i zabíjí, protože stvoření a pustošení probíhá v přírodě souběžně. Příroda v tom rozdíl nedělá. Ať se v čase vrátíme sebedál, příroda měla odjakživa pravdu. Vždy byla taková, jaká má být. Stvoření znamená totéž, co změnu. Vše prochází procesem proměny.
10: Časová relativizace současné klimatické změny autorovi přináší uklidnění, ale je to klid pramenící z rezignace, apatie a ironie.
11: Jenže se bojím, že když to udělám, budou nadcházející generace takovým postojem pohrdat. Dnešní dvacátník bude znát a milovat člověka, který bude žít ještě v roce 2160. A podle toho, jak to vypadá teď, se řítíme vstříc tak drtivé zkáze, že generace příštího století naši existenci odsoudí jako směšnou a pošetilou. Budou nás považovat za zabedněné primitivy. Myšlenková rezignace se stane jen dalším symbolem našeho bezuzdného egoismu. Stejně jako umění, které je poplatné diktátorům, budou veškeré naše výtvory posuzovány ve světle devastace vědomě způsobené naším životním stylem.
10: Souběžně s tím, jak se zrychlují a zintenzivňují změny v krajině, klimatu a v našich životech, se text knihy o času a vodě stává naléhavější a více se věnuje projekcím budoucího času. Přináší přitom i nadějné a konstruktivní pasáže.
11: Počátkem 20. století se v naší zemi objevila nová neznámá povolání. Inženýr, mechanik, telegrafista, telefonní spojovatelka. Tihle lidé byli průkopníci tehdejších technologií. V telefonním seznamu momentálně uvádějí tři lidé jako povolání likvidátor uhlíku. Tuhle profesi je třeba rozšířit. V roce 2012 se zjišťovalo, zda by se oxid uhličitý dal uložit do skalního podloží. Základem této metody je rozmíchání oxidu uhličitého ve vodě, přičemž vznikne něco jako sodovka. Ta se načerpá do země, kde narazí na čedič. Chemickou reakcí vznikne islandský kalcit, což je krystalizovaný uhličitan vápenatý. Tatáž látka, z jaké si korály staví schránky.
10: Autor také připomíná vědecká doporučení prezentovaná i v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN. Podle nich k rychlým opatřením na zmírnění škodlivých dopadů klimatické změny patří omezení plýtvání jídlem a proměna složení potravy. Dále rozvoj obnovitelných a čistších zdrojů energie, zalesňování a obnova mokřadů a větší celosvětová rovnoprávnost žen. Největším přínosem jeho knihy je ale právě zpřítomnění času skrze příběhy. Vyprávěním o tom, co prožili jeho blízcí a čím žijí, dává Andri Sner obsah i složitým jevům, jejichž obrovskou množinu označujeme dvojicí neškodných slov změna klimatu. Poselství knihy o času a vodě je tímto jasné. Právě osobní pouto, láska a zájem můžou pomoct při záchraně planety a zabránit nejhorším destruktivním změnám. Jak praví ostatně citát, jenž je motem knihy.
11: Chráníš jen to, co miluješ. Miluješ jen to, co znáš. Znáš jen to, co tě někdo naučil.
10: Ukázky dnes četl Libor Vacek. Knihu o času a vodě v překladu Marty Bartoškové vydalo nakladatelství Argo v roce 2022. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Jan Schreier. Zaujatý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.
2: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr.
0: Radiožurnál 16.30. Přehled zpráv přináší Jana Gulda.
12: 3/4 absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. Zabývalo se chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Řidiči se zákazem řízení na 18 a víc měsíců musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat 5 povinných terapií. Mezi Smíchovským a Hlavním nádražím v Praze ještě hodinu a půl nepojedou vlaky. Dělníci tam upravují trať. Výluka komplikuje cestování z metropole do Berouna, Plzně nebo Klatov. Přímo z centra do západních Čech jezdí jen expresy. Lidi musí místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení se bude opakovat i zítra v pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí, a to na základě žádostí prefektur. Musí ale splňovat určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky. Opozice návrh ostře kritizovala, podle ní byl zákon šitý na míru výhradně menší vládní straně Japonské inovace, která sídlí v Osace. A nestálé počasí v červenci v Beskydech změnilo způsob rezervace pobytů na horách. Lidi si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Úbytek turistů až o 20% evidují v některých kempech. Lidi míně využívají místa určená pro stany.
2: Sport.
12: Za půl hodiny začne nový ročník fotbalové ligy, a to zápasy Plzeň, Liberec, Zlín, Ostrava a Teplice Bohemians. Ve 20 hodin pak nastoupí Zbrojovka Brno proti Spartě. A tenistka Tereza Valentová prohrála semifinále pražského turnaje s Ukrajinkou Snigurovou ve 2 setech. Druhá finalistka vzejde z utkání Barbory Krejčíkové s Rakušankou Tagerovou a vidí ho Jaroslav Plašil.
7: Barbora Krejčíková je na tom teď lépe, v prvním setu vede 6-5, byť bude teď přijímat podání soupeřky, tak mohlo být i hůř, protože právě Rakušanka Tagerová už servírovala za stavu 5-4 na výhru v první sadě, ale to se jí nepovedlo, a tak proto je teď ve vedení Barbora Krejčíková. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Šechrom a kolona v Brně. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 15,5 km stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Dál se pak na 16. km dojíždí do kolony, pomaleji se jede až na Šmejkalku, na 24. km zdržení je do 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 191. km se zastavuje, fronta pokračuje až na konec omezení na 196. km, plný je také příjezd po D2 z Bratislavy. A D1 naposledy, tentokrát z Vyškova ve směru do Brna, spozorněte za sjezdem na Rousínov. Na 214,5 km stojí po nehodě osobní auto v odstavném pruhu, v místě se zpomaluje. Na dálnici D55 z Přerova ve směru do Veselí nad Moravou velmi opatrně za sjezdem na Otrokovice. Na 30,5 km leží dřevěný trámek na vozovce. A na tahu 34 mezi Pelhřimovem a Humponce počítejte se zdržením před omezením u Záhoří. V obou směrech naberete asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, a až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
13: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Dnešním tématem budou investice a investování obecně. Michale, kdyby měl člověk začít přemýšlet o investicích, je to odvislé od výše příjmu, od toho, co nám zůstane potom, o čem jsme mluvili v předchozích dílech, tedy od vytvoření jakési rezervy a zbydou nám peníze na investice. Je to tak?
14: Tak, není to určitě tak, že by bohatší lidé měli víc možnost investovat. Investovat může každý, komu zbyde právě něco, aspoň trochu poté, jsou dneska možnosti od skutečně desítek korun investovat. Jakmile mu něco zbyde poté, co si vyřídí ty povinnosti v úzovkách rozpočtové, které jsme měli předtím, tak v tu ránu každý z nás může investovat, pak samozřejmě hodně záleží na tom, jaký má jaksi apetit, co se týče rizika a tak dále, jak tomu hoví, nehoví, ale rozhodně to není tak, že můžeme začít investovat, až když budeme mít 10 tisíc nebo 100 tisíc.
13: O tom všem budeme mluvit. Vy ve své knize zdůrazňujete, že investování má začít až ve chvíli, kdy má člověk vytvořenou rezervu a pokryté ty důležité základní výdaje. Proč je toto pořadí z ekonomického hlediska tak důležité, že mu věnujete celou jednu kapitolu?
14: No, je to proto, že ty investice se řídí úplně jinou logikou, to znamená to použití těch, to, čemu já tam říkám úspory, to je ten zbytek, prostě co, pro co už nemáme žádné kloudné nefinanční využití, tak se řídí úplně jinou logikou. Ty první tři věci, to znamená rezerva, běžné výdaje a příprava na nějaké plánované výdaje, tam vlastně ten užitek je nefinanční, tam prostě chceme dosáhnout nějakého cíle, buď přežít, to jsou ty běžné výdaje, rezerva znamená pokrývat případné šoky a ty plánované výdaje samozřejmě chceme si koupit auto, chceme na dovolenou něco podobného, takže tam ve všech těch případech máme nějaký konkrétní nefinanční cíl před sebou, zatímco u těch investic vlastně už jakoby žádný cíl v tuhle chvíli nevidíme před sebou konkrétní a tak jediný, který zbývá, je finanční cíl, to znamená vydělat, pokud možno na těch penězích. A ve chvíli, kdy chceme vydělávat na našich penězích a my víme, že ty peníze nějakou dobu nebudeme potřebovat, jinak by to byly plánované výdaje, kdybychom pro ně něco měli, nějaké využití, tak my prostě teď nevíme, možná za 5 let, možná za 10, teď prostě na obzoru nic není. Tak v tu ránu najednou se ukazuje, tak to prostě funguje na finančním trhu, že vlastně ty nejlepší zisky jsou dostupné ve chvíli, kdy jsme ochotní, a to je vlastně celý princip investování. To, co teď řeknu, je vlastně úplně to samotné jádro veškerého investování. My musíme jakoby odvést nějakou námahu. Tak jak se říká, že bez práce nejsou koláče, tak v investování bez určitých obětí není ten výnos. Ten výnos nepřijde sám od sebe, ten prostě nepadá z nebe. My mu musíme něco odevzdat, nějaké náklady v úzovkách. A ty náklady jsou v zásadě, když to zjednoduším, dvojího typu. Za prvé riziko a za druhé nelikvidita. To znamená, čím jsme ochotní víc riskovat, to je to riziko, tím máme šanci si sáhnout na vyšší zisky. A čím méně likvidní ta naše investice bude, to znamená, čím déle bude trvat, než ji dostaneme zpátky v případě, že se rozhodneme, že ji přece jenom na něco začínáme potřebovat, tak čím déle to bude potřebovat, tím je ta investice méně likvidní, tak zase znova tím někdo jiný, kdo ty naše peníze použije na svoje podnikání, tak má větší možnosti samozřejmě. Čím víc rizika mu dopřejeme a čím delší dobu mu dopřejeme na to, aby nám ty peníze vrátil, tak on má víc možností, co s těmi penězi udělat. No a tím pádem, jak si ten výnos potom může být vyšší. Jenomže já teď se vrátím teda zpátky k tomu, proč je to v tomhle pořadí. Jenomže když si plánujeme, řekněme, peníze na auto nebo na byt pro našeho potomka, který má někde studovat a podobně, no tak my máme nějakou cílovou částku před sebou. A zejména to riziko je prostě problém, protože by se taky mohlo přihodit nakonec, že my vlastně ty peníze nebudeme mít, protože zrovna ve chvíli, kdy ty peníze potřebujeme na ten byt, tak se na finančních trzích rozhostí nějaká šeredná záležitost. A ty peníze tam prostě nebudou potřebné.
13: Takže investovat rezervu je nesmysl.
14: Přesně tak, přesně tak.
13: Spousta lidí vnímá investici jako způsob zbohatnutí. Tedy jen budu investovat málo a na konci budu boháč. Vy investici označujete za dlouhodobou správu přebytečného kapitálu. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Je tam nějaký?
14: No tak ono se to nevylučuje svým způsobem. Jakmile v jednu chvíli jsem se rozhodl, že teda nějak všechny svoje příjmy rozdělím do těch jednotlivých škatulek, rezerva a tak dále, až po ty úspory a mám teda na úsporách každý měsíc mě zbývá, ať už je to 100, 1000, 10 000, podle samozřejmě o konkrétní situace, tak v tu ránu já chci s tím zbytkem, s těmi úsporami co nejlíp, abych na tom pokud možno zbohatl, samozřejmě. Ale pokud se teď bavíme o normálních lidech, kteří chodí někam do práce, kteří prostě nemají čas celé dny vysedávat nad obrazovkami z burzy, kteří nemají čas číst si učebnice od Damodorana a dalších prostě skvělých guru,

0: nějaké vysoké desítky procent. Prostě nikdy nebudou
1: z nás elonové maskové. Takže vysoký výnos bez rizika je něco, co neexistuje.
0: Přesně tak, tak tomu se jistě ještě taky dostaneme, ale to je prostě protimluv. Čili já myslím, že každý z nás by měl být spokojen, když prostě na těch svých úsporách, na těch investicích takových laických, řekl bych, amatérských, když si tam každoročně vyděláme v nominálním vyjádření třeba 5, 6, 7%. Záleží hrozně moc na situaci. To jsem skutečně střelil jenom od boku. Tak si myslím, že to je velmi pěkný výsledek.
1: No ale my jako lidé máme přirozenou tendenci se riziku vyhýbat. Málo kdo z nás chodí do rizika rád. Raději máme jistotu kor, když se jedná o naše peníze, které jsme si vydělali. Ale tvrdíte, že vyšší riziko je při investování žádoucí. Proč?
0: No protože investovat znamená, že já mám nějaké peníze, se kterými nemám úplně příliš, co bych jako s nimi vymýšlel, a hledám někoho jiného, kdo ví, co s těmi penězi udělá, kdo má nějaký zajímavý nápad. Koupil si zmrzlinářský stánek někde na pláži, nebo si koupil automobilku, to už je jedno. A já mu ty peníze jakoby půjčím na chvilku nějakým způsobem, nebo předám, je možná lepší říct úplně obecně, s tím, že jsme se nějak dohodli, že já z toho budu mít nějaký zisk za jistých okolností. No a jestliže já jsem ochoten ty peníze dát někomu, kdo vstoupil do rizikovějšího biznisu, no tak za to samozřejmě můžu chtít větší výdělek potom ve finále. Takhle to na tom trhu je prostě jaksi vymyšleno, že pokud jsem ochoten přijmout větší riziko, tak se mě otvírá jaksi množina, je větší ta množina lidí, kteří si ty moje peníze můžou vzít a něco s nimi podniknout. Takže zpravidla je to tak, že když jsem ochoten přijmout větší riziko, mám šanci na větší výnos, ale pozor, bohužel to nefunguje jednak jedné v žádném případě. Mm-hmm. Čili já stejně musím být opatrný, když investuju riziko. Rizikově to neznamená, že investuju bez hlavy, v žádném případě.
1: No právě, kde začíná například spekulace, nebo nebezpečné, nebo vysoká míra rizika, a kde je to vhodné investiční riziko?
0: Já si myslím, že míra přijatelného rizika záleží na každém z nás. Jsou tací z nás, kteří si žijou velmi pěkný, spokojený život. V podstatě ty peníze, co jim zbývají, tak trošku vlastně nepotřebují, aspoň v tuhle chvíli ne. Nevědí vlastně opravdu, co by s nimi dělali, pokud ty teda nechtějí koupit třetí bazén a čtvrtý Mercedes a tak dále. A tihle ti lidé skutečně můžou investovat velmi rizikově, protože prostě, když o ty peníze přijdou nebo třeba o půlku, tak se vlastně prakticky nic nestane. Přiměřené riziko z mého pohledu je prostě vysloveně individuální záležitost. Já bych tento slovo spekulace používal velmi opatrně, protože v podstatě, když třeba si někdo jede koupit kanistr v obavě, že bude zdražovat prudce benzín, vlastně spekuluje na vyšší ceny benzínu. Je to taky odporný spekulant. Já vím, že my všichni máme spojené to slovo spekulant s něčím nehezkým, s něčím hladovým a tak dále, ale všichni, když máme tu možnost, všichni spekulujeme jako o závod. Čili tohle slovo já bych jako používal velmi opatrně. A spíš, jestli někde vidím nějakou hodně problematickou investici, tak to není ta, která je hodně riziková v tom, že by šla do nějakého hodně rizikového projektu. Ale existuje jeden speciální typ investic, kterým se říká bublina v odborné literatuře. A ta spočívá v tom, že mě vlastně úplně jedno, do čeho to investuju. Já investuju jenom proto, že něco rychle zdražuje. Dneska, včera to bylo levnější, dneska je to dražší, tak si říkám, no tak já zkusím do toho vlaku na chvilku nastoupit, než se to zlomí, protože jednoho dne to asi praskne, tahle bublina, všechno to popadá. Ale do té doby já si na tom vydělám, že já jsem lepší než ti ostatní, jsem chytřejší, ti ostatní jsou větší blázni, proto se tomu říká teorie většího blázna. Prostě zkusím si vydělat jenom na té tržní psychologii a je jedno, jestli jde o tulipány, nebo jestli jde o auta, nebo o tu zmrzlinu.
1: A nebo o zlato.
0: Nebo o zlato, cokoliv, ale prostě sázím jenom na tu samotnou tržní psychologii a to mně přijde zdaleka ta nejriskantnější investice, které bychom se měli všichni vyhýbat.
1: Radí ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: U investic klíčovou roli hraje časový horizont, tedy délka, jak dlouho chceme investici držet, než z ní chceme vystoupit. Často slýcháme, že ten dlouhý investiční horizont snižuje riziko propadu té investice zásadně. Skutečně to platí vždy?
0: No, tak tohle je otázka, kterou se trápili dokonce i nositelé Nobelovy ceny. A spousta ekonomů do dneška to řeší. Ta debata vlastně není pořád ještě uzavřená, ale už se tak trošku jako vystříbřilo, že to tak úplně není vlastně. Když to řeknu úplně obecně, tak to pravda není. Protože to, jak jste to popsal, ten mechanismus, to znamená, že když já budu investovat dostatečně dlouhá léta, tak pokud snad někde v půlce té mé investice dojde, nedej Bůh, k propadu, že bych jako začal prodělávat, tak díky tomu, že to je fakt dlouhá léta, tak v tom zbytku toho mého investičního horizontu určitě přijde zase něco nahoru.

0: do plusu. Mm-hmm. A tak jako v průměru se to zřejmě vynuluje, tomu se říká takzvaná časová diverzifikace, že špatná období já vyvažuji dobrými obdobími. Tohle ten mechanismus sice na první poslech dává velký smysl, protože takto asi v přírodě spousta věcí funguje, ale ve skutečnosti je to jenom jedna možnost, jak ten finanční trh nebo ty investice fungují. Bohužel nefungují úplně stejně jako spousta věcí v přírodě a jsou prostě jiné teorie, které předpokládají nebo které tvrdí, že vlastně ceny, řekněme, akcí, když se budeme bavit o akcích, se chovají trošku jinak podle jiných zákonitostí. Například jedna možnost jednoduchá alternativní je, že když už to jednou spadne, tak to nemá žádnou paměť. Ono se to nepamatuje, kde to bylo předtím. Ono se to nemá kam vracet. Samozřejmě řada investorů bude čekat, že se to vrátí. Najdou se ale asi jiní, kteří se nebudou touhletou nadějí příliš utěšovat. Každopádně existují akademické studie, které ukazují, že ta logika může být i taková, že když už to jednou spadlo, tak tam jsme jakoby, to je nový normál, tam jsme zase na začátku a zase znova se ten trh rozhlíží nahoru i dolů a zase to může spadnout úplně stejně jako před ním, ta pravděpodobnost je stejná. Tomu se říká takzvaná náhodná procházka, že v každou chvíli nevíme, jestli to bude nahoru nebo dolů, ať se dělo, co se dělo předtím, no ale pokud to platí tímhletím stylem, pokud ty akcie se chovají tímhle stylem a některá čísla naznačují, že by to tak mohlo být, no tak v tu ránu vlastně neplatí ta základní teze, že dlouhodobá investice je méně nebezpečná, méně riziková, čili ve skutečnosti ten argument, proč dlouhodobé investice můžou být rizikovější, takový neprůstřelný argument, vůbec není finanční z tohohle toho ranku, jak to funguje na finančních trzích, ale ve skutečnosti je ten, že pokud se třeba bavíme o investicích na důchod a já v půlce cesty ve svých 50, řekněme, letech nebo 40 zjistím, že tam došlo k propadu těch mých investic, tak díky tomu, že ten horizont je tak dlouhý, tak já mám čas změnit svoje chování. Já nebudu čekat, že ta samotná investice se napraví sama o sobě, ale vidím, ha, najednou tam mám prostě o třetinu míň, to, abych si našel nové zaměstnání nebo abych začal méně utrácet. Čili v tom je, jak si tenhle ten argument se mě líbí daleko víc, přestože vůbec nemá nic společného s tím, co si myslíme o finančních trzích, ale prostě dlouhodobá investice mě dává čas její případné selhání napravit svým vlastním chováním do budoucna.
1: Když jsme tedy u toho času, je větší chybou začít investovat pozdě anebo investovat nevhodně?
0: Já si myslím, že určitě nevhodně. Teď se vrátím k tomu, jak jsme mluvili o tom investování obecně. I kdybychom měli ty peníze v šupleti, tak je tam problém samozřejmě s inflací nebo s tím, že nám unikají výnosy, je tam problém s tím, že nám je může někdo ukrást, to je pravda, ale prostě pokud my se svěříme do rukou nějakého podvodníka, který nám půjčí 100 tisíc a někde na stránce 17. smlouvy je napsáno, že když se opozdíme s jednou splátkou o 3 minuty po nějakém termínu, tak přijdeme o dům, tak tam ta ztráta je prostě nesrovnatelně větší. Čili myslím si, že pokud někdo z nás je takový zoufalec, že skutečně vůbec ničemu nerozumí a bojí se jakékoliv investice, tak je pořád lepší vlastně se do toho nepouštět a ty peníze fakt mít v tom šupletí. Je to taky drahá záležitost svým způsobem. Bude přicházet o peníze, ano, ale ne o tolik peněz, jako kdyby teda nějaké svoje, nevím co, zděděné úspory nebo co, kdyby prostě vzal a naslepo je hodil do rukou někomu, o kom nic neví, koho si neproklepnul a kde to možná spadne do propasti a neuvidí ani korunu.
1: No, když se podíváme na to, jaký jsou Češi investoři, tak podle těch posledních průzkumů z posledních let se v tom investování lepšíme, patříme mezi nejaktivnější investory ve střední Evropě, dokonce i snážíme poměrně dobře takové ty propady a výkyvy různých trhů. Tento vývoj může být i výsledkem zkušeností s inflační, pandemickou a energetickou krizí. Ty studie tak mluví. Jak moc právě ty krize nás vlastně na to investování připravily? My už jsme minule mluvili o tom, že inflační krize nás naučila rozumět finanční gramotnosti více než jakékoliv přednášky.
0: Ano. No, tak určitě nás poučili to rozhodně, já bych řekl, že skopli skoro až mnohé z nás, ale to by asi nevysvětlovalo případné rozdíly mezinárodní, pokud tam nějaké jsou. Umím si představit, že v případě Čechů je tam jemný rozdíl jednak v dlouhodobější historii, protože mnozí z našich posluchačů asi o tom vůbec netuší, ale před nějakými zhruba 15 lety nastala jak v Polsku, tak v Maďarsku obrovská kauza hypotéky. hypoték v cizích měnách, ze kterých byl obrovský průšvih, protože ty hypotéky si lidé brali ve chvíli, kdy to bylo relativně levné, co se týče úročení, pak ale se změnil kurz jejich měn a ty hypotéky, splácení těch hypoték, obvykle to bylo ve francích nebo případně v eurech, tak prostě to splácení se zdražilo šíleným způsobem. Nakonec to dopadlo na banky, prostě tamní vlády to politicky vlastně neuhrály nijak líp než... No, tím chci jenom říct, že někteří jiní kolem nás mají možná ještě víc hořkou zkušenost, než máme my, přestože máme pocit, kolik máme ještě jizev z 90. let, tak si myslím, že potom už ten vývoj po 90. letech, si myslím, v Česku i třeba ten celkově makroekonomický byl takový jako pohodovější, umírněnější, konzervativnější. Takže mnozí z nás se nepouštěli v těch dobách pozdějších po 90. letech do žádných velkých dobrodružství, protože to nebylo potřeba, nebo nebyly k tomu třeba ani příležitosti. A tím pádem nemáme ty prsty tak popálené a tím pádem si myslím, že dneska nám to naopak dává možná větší vervu, že se toho tolik nebojíme, nemáme k tomu takový odpor. To je jedna věc. Další věc, ale to už bych se pustil hodně na půdu nějakých psychologických spekulací. Mám trošičku pocit, jak to tak pozoruju, že Češi jsou trošku větší kverulanti a experimentátoři než mnohé jiné národy v Evropě. A možná tím pádem máme trošičku větší odvahu zkoušet věci, které zase někteří jiní považují za málo tradiční, málo osvědčené a tak dále. Ale to už asi nechám spíš na psychologii.
1: No, v Česku tradiční cesta první k investicím většinou byla přes poradce investiční, ať už je to v bance nebo u poradenských společností. Jak kvalitní je vlastně české investiční poradenství?
0: Já si spíš myslím, že asi o něco vyšší celkově ta finanční gramotnost zahraničí, takže ti lidé prostě vědí trochu líp, do čeho jdou, i třeba díky rodinným vazbám, protože prostě ten systém tam existuje desítky let. U nás je to přece jenom ještě pořád novinka, zejména pro střední starší generaci řada věcí, rozdíl, vždycky si vzpomenu na rozdíl debetní kreditní karta, v tom ještě pořád někteří z nás plujou trochu, takže to si nemyslím, že by to poradenství v Česku bylo nějak výrazně horší nebo lepší. Minimálně z frekvence, s jakou se objevují nějaké odpudivé kauzy, bych si myslel, že se to výrazně zlepšilo. Asi i díky regulaci. Ne, že by ti poradci byli o tolik lepší, pořád jsou to jenom lidi, ale jde o to, že ten systém je dneska nastaven tak, že tam už nepouští ty s prominutím šmejdy, o kterých jsme občas slyšeli ty kauzy, ale ty kauzy jsou 10 let a starší. Takže v poslední době, když už vidím nějaký průšvih, tak si myslím, že většinou to není dáno tím, že by se někdo nechal utáhnout nějakým poradcem, ale spíš dneska samozřejmě dobře víme všichni, jsou ty problémy s těmi telefonáty, jak se takzvaně volá centrální banky nebo z policie, nebo někdo prostě sedne na lep nějaké investiční nabídce někde přes inzerát v médiích a tak dále, přes sociální sítě, ale že by vyloženě někoho nějaký poradce systematicky stáhnul do problému, to si myslím, že se neděje, takže myslím si, že je to samozřejmě člověk od člověka, jsou lepší poradci, horší poradci.
1: To samozřejmě, ale poradenský systém je většinou založený na nějakých provizích za uzavřené smlouvy nebo uzavřené finanční produkty a to je jeden z bodů, který v Češích vyvolává, nebo aspoň ve mně třeba osobně, vyvolává určitou pochybnost, že ten poradce chce pro mě to nejlepší a že nechce jenom, abych uzavřel další produkt a on z toho měl tu provizi. Jak mám poznat, že mě ten poradce nevede touto cestou, ale snaží se opravdu pro mě vymyslet ten nejkvalitnější produkt pro moji situaci?
0: Tohle je samozřejmě ještě pořád problém, to odměňování. Už tady nejsou ti vyslovení podvodníci, ale pořád ještě u nás naprosto převažuje to takzvané provizní odměňování, kde vlastně my máme pocit, já jako klient můžu mít pocit, že to je zadarmo, že ten člověk se mnou tráví spoustu času a za to nezaplatím ani korunu. Ono to takhle bohužel není. Za prvé, ta moje jaksi platba je obsažená rovnou v těch produktech. Čili kdyby tam nebyla, tak on mě třeba tu hypotéku nabídne za o trochu menší úroky nebo nějakou investici za o trochu vyšší úroky, ale prostě ty sazby jsou trošku posunuty a já vlastně ani o tom nevím, že jsem jaksi odrbáván, holen jako ta ovce, prostě to ani nevnímám.
1: Tak... No, ale platíme něco, čemu my nerozumíme a je to o tom, že se bavili, on tomu rozumí lépe a je to může tak nám dát nějakou kvalitní nabídku. A teď jde otázka o to, jestli poznáme a dokážeme jako běžný investor poznat, že ta nabídka je kvalitní, co by nás tedy mělo trknout v momentě, kdy se nám někdo snaží tu investici nabídnout, anebo my sami zvažujeme tu investici a říci, tak je to dobrá kvalitní nabídka, nebo je možná až příliš vykreslená pozitivně, že to nemůže být realita.
0: Tak co se týče z těch samotných nabídek, tak tam určitě platí, a vy jste na to teď sám narazil, že musíme respektovat určitou rovnováhu mezi těmi parametry. Prostě pokud nám někdo slíbí, že ten výnos, který nám slibuje, je naprosto jistý, bez jakýchkoliv rizik, tam prostě toho se nebojte, to je osvědčená záležitost, tak si cosi. Můžeme si to třeba i vybrat nějak relativně brzo a ten výnos přitom se pohybuje někde na 10-15%, tak já bych šel pryč. I kdyby se to všecko jinak vypadalo velmi důvěryhodně, tak prostě já nechci, je tam určitá miniaturní pravděpodobnost, že skutečně možná zrovna já mám to štěstí, že jsem narazil na nějaký zlatý důl, ale daleko, daleko větší šance je, že tady něco zavání prostě. Čili to je jedna věc, dívat se na ty parametry, ale na to už člověk musí mít trošičku oko, musí trošku mít v hlavě ty poměry na trhu, jestli v tuhle tu chvíli by při těch parametrech té investice, při té nejistotě a tak dále, jestli by to mělo být spíš 5% nebo 7 nebo 3 nebo 1%, to už je vyšší dívčí trošičku, na to je potřeba určitá zkušenost. To mnozí z nás nemají. Čili pak jsou určité pomocné mechanismy, jednak otázka třeba regulace, jestli ten člověk je někde v nějakém regulovaném seznamu, kde by měl být, jestli se nás ptá hodně, správný poradce se nás nejdřív hodně ptá, chce vědět, jak na tom jsme, co chceme, čemu rozumíme, nerozumíme, co by nás jak zaskočilo, mrzelo, naštvalo a tak dále. Ono to může působit jako, že čmuchá v našem soukromí, ale to jako když jdeme k doktorovi, chceme po něm, aby nás vyléčil a neřekneme mu pořádně, co nám je a co jiného nám bylo kdy a s čím by to mohlo souviset. Čili hodně se nás ptá, hodně nám vysvětluje. Rovnou jedním dechem řekne i ta rizika, nečeká na to, až se zeptáme. Poslyšte, vy jste říkal, výnosy, to je super a tohleto, a tam jsou asi nějaký rizika, ne? Kdybyste se krátce zmínil o rizicích. Pokud on čeká na tenhle dotaz, tak už pro mě svým způsobem je to důkaz určité manipulace. Možná ne silné, protože třeba nám odpoví dobře, správně, ale prostě má to říct on. To patří úplně stejně k té investici, k té mojí úvaze, k tomu mojemu rozhodování. Úplně stejně patří to mínus jako to plus. A pokud on si to mínus nechá, až když se zeptám, už to zase zavání. Další vážnost samozřejmě je jaksi pověst, jakou má ten člověk. Nejlepší je, když nám ho někdo doporučí, jako s řemeslníkem prostě. Líp než sázet na úplně nového koně je prostě poptat se po známých a někdo nám řekne, hele, ten je solidní, ten mě nic netlačil. Nakonec toho nic nebylo, on se mnou strávil 2 hodiny a netvářil se, jakože jsem ho hrozně naštval. Čili to je prostě další možnost. A samozřejmě musím to říct, myslím si, že jistým lehkým indikátorem je příslušnost k velké instituci dlouhodobé, která funguje na tom druhu dlouho. Protože zpravidla, když je nějaká instituce velká, tak má hodně klientů. A když má hodně klientů, tak se mezi těmi klienty zpravidla najde nějaký šťoura, který prostě najde chyby v tom systému, jak ta investice funguje a ty chyby nějakým způsobem ventiluje. Píše o tom na sociálních sítích, do médií, pak se to o tom mluví v televizi, v hlavních novinách.
1: A to ty velké instituce nechtějí.
0: To nesnášejí přímo. Tyhle tu reputační problémy nemají rády, čili si na to snaží dávat pozor. Je to vždycky o lidech samozřejmě ve finále, ale svým způsobem si myslím, že i to je signál jeden z mnoha a nakonec je psychologie. Prostě musíme se snažit se na to člověka dívat trošku, jaké z něj máme pocit, jestli nám všechno chválí, jestli na nás spěchá, to je další velký indikátor. Jo? Mm-hmm. Jestli říká, prosím vás, ale to platí jenom dneska tahle nabídka, to je naprosto speciální nabídka, která platí, jinak zítra už to neplatí. Pryč, konec. Prostě žádná nabídka, normální, rozumná nabídka pro normálního laického investora nespěchá. Ne. Takových většinou bývá 150 jiných podobných, možná o setinku méně výhodných, ale v zásadě podobných. Čili nenechat se natlačit do toho, že všechno podepíšu hned poprvé, nechat si čas na konzultaci, projít internet, zeptat se kamarádu a tak dále.
1: Michale, blížíme se k úplnému závěru. Jakou otázku bychom si měli položit předtím, než podepíšeme první investiční smlouvu a uděláme první investici?
0: No především, jestli na to máme prostor v rozpočtu samozřejmě, na to ukládání do té investice, pokud se k něčemu zavazujeme, a to za prvé, a za druhé, jestli té investici rozumíme. Jestli chápeme, jak funguje a kde se tam bere ten zisk, jestli nám to dává nějaký základní smysl a pokud prostě vůbec netušíme, jak to funguje a jak z toho vlastně, jak na tom my můžeme vydělat, na tom, že se podílíme na tom projektu, tak bych do toho radši nešel.
1: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o investicích, o tom, kdy začít investovat, jak hodnotit investiční nabídku. V příštím díle ale u investování ještě zůstaneme, podíváme se na různé druhy investic podrobněji. A bude u toho opět ekonom České spořitelny Michal Skořepa, kterému pro dnešek děkuji. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto i dalším dílům se můžete samozřejmě kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka, ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
4: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni. Policisti objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Slovinec Pogačar vyhraje po páté cyklistickou Tour de France. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna na 183. kilometru. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle taky bouřky a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajina v noci na dnešek vyslala na Rusko stovky bojových dronů, které mířily do různých regionů. Zasáhly i ropnou rafinerii v Tjumeni na Sibiři. Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana odrazila 328 ukrajinských bezpilotních letounů.
5: Podle záběru z ruských telegramových kanálů rafinerie v Tjumeni začala po dronových úderech, které se odehrály ve dvou vlnách, hořet na několika místech a zasaženy byly i sklady ropy nebo ropných produktů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil také zásah ruského raketového člunu Molnia a dvou nákladních lodí v Kaspickém moři, které podle Zelenského převážely vojenský materiál z Íránu. A poškozena měla být také jedna ruská ropná plošina. V Jekaterinburgu se cílem ukrajinských dronů staly další sklady internetového prodejce Wildberries. Rusko v noci na dnešek udeřilo na terminál nové pošty v Sumách na severu Ukrajiny, kde zahynuli 3 řidiči, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin dorazí Radiožurnál.
4: Policisti objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu útočníka, který v roce 2007 pobodal 60-letého muže, ale nemůžou zatknout. Případ je totiž promlčený. Asi 30-letý pachatel tehdy bodl nožem do hrudníku obsluhu čerpací stanice v Hrádku nad Nisou. Jen náhodou, ale netrefil životně důležité orgány a muž útok přežil. Pachatele se tehdy policistům nepodařilo vypátrat, a to i přesto, že zveřejnili jeho popis. Případem se začal s odstupem času zabývat tým Tempus, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje. Strážníci a policisti dnes v Brně mimořádně dohlédnou na fotbalové fanoušky u stadionu na Srbské. Ve 20 hodin tam začíná zápas Sparty se Zbrojovkou, která se po 3 letech vrátila do první ligy. Policie doporučuje lidem, aby na úvodní utkání sezóny vyrazili hromadnou dopravou a vyhnuli se problémům s parkováním. V oblasti se bude pohybovat mimo jiné 70 strážníků, říká mluvčí Markéta Skřivánková.
6: Do rozsáhlého opatření se zapojí strážníci z 8 služeben i strážníci z celoměst jednotek, konkrétně strážníci pořádkové či dopravní jednotky nebo psovodi. Kromě veřejného pořádku budou hlídky městské policie také usměrňovat provoz v okolí stadionu.
4: Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci, aktuálně testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moct převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace. Byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvané na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici.
8: Sport. Tady Pogačar se stane po páté v kariéře vítězem Tour de France. Slovenský cyklista se tak srovná čtveřici Anquetil, Merckx, Hino, Indurain, která dosud drží rekord počtu celkových prvenství. Pogačar byl v dnešní předposlední etapě, kterou vyhrál Ekvadorec Carapaz, čtvrtý a udržel si 6,5minutový náskok před Belgičanem Remkem Evenpoolem. V poslední etapě Tour, která končí na pařížské třídě Champs-Élysées, se tradičně o celkové pořadí nezávodí. Fotbalisti Plzně a Liberce rozehráli nový ročník fotbalové šance ligy. Stav a čas zná Vladislav Janouškovec.
9: Na začátku čtvrté minuty skóre nerozhodné Plzeň-Liberec 0-0. Duel Zlín-Ostrava, vidí Tomáš Perutka.
10: Hraje se pátá minuta utkání, stav duelu Zlín Ostrava je 0-0. Utkání Teplice Bohemians sleduje Adam Procházka.
9: Čtvrtá minuta, Teplice Bohemians stále bez branek 0-0. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.
8: Tenistka Barbora Krejčíková může postoupit do finále turnaje WTA v Praze. Její utkání s Rakušankou Tagerovou vidí Jaroslav Plašil.
11: Barbora Krejčíková vede 1-0 na sety, ve druhé sadě je to 2-2 ze štvanice, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Ve druhém semifinále Tereza Valentová ve dvou setech podlehla Ukrajince Šnigurové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nehoda u Kývalky. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velké Popovice. Na 19. kilometru se zastavuje, kolona se sune až na 24. kilometr. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru se srazila 3 osobní auta, blokují levý pruh, tvoří se kolona ze 181. kilometru, je to zhruba na čtvrt hodiny. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví opatrně ve Vavřinci. Srazila se tam 2 osobní auta, projíždí se Kyvadlově bez výraznějšího zdržení. A v Ústí nad Labem na tahu Lovosice Děčín trvá uzavírka přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Objíždí se to přes město, počítejte s kolonami na objízdné trase v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo až do pozdního odpoledne, přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle taky bouřky. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
14: Už v tom roce 1992 se řešily první případy na kriminalistickém ústavu. To, co je vlastně nějaké charakteristické pro forenzní genetiku, je, že ona dokáže docela rychle implementovat objevy z jiných oborů. V překotném vývoji identifikační nebo forenzní genetiky jsme se v polovině 90. let dostali do stádia konzolidace, kdy jsme vylepšovali stávající metody a postupně do té naší bedničky s nářadím přidáváme další nástroje, které nám mohou pomoci pro objasnění nějakých složitějších případů.
13: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 8. Věda je úžasná, aneb forenzní genetika. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Radhouská. Hostem posledního dílu série Místo činu bude pan doktor Daniel Vaněk, který se zabývá forenzní genetikou a působí i jako soudní znalec.
14: Začátky identifikační genetiky ve světě, to byl rok 86-87, první práce Jeffreyse z Velké Británie, krátce na to řešen první případ, vražda znásilnění dvou dívek v Narborough, Rossville-Leicester. A vlastně v Československu se genetika začala pro řešení objasňování trestné činnosti používat hned po revoluci. A ten první případ byla vlastně vražda studentky Masarykovy univerzity v roce 90. V té době ještě neexistovala policejní genetická laboratoř v rámci Československa. Oni tam vyhledali pana doktora v té době, nebo už možná docenta Vladimíra Feráka z Univerzity Komenského v Bratislavě, který, ač vlastně původně zaměřením byl antropolog, tak ta genetika hrozně bavila a ten první případ vyřešil, takže ten následně odsouzený vrah Lubas byl ten první historicky, který si okusil, co ten nový vědní obor dokáže, jak jednoznačně vlastně určí, že pachatel byl na místě činu a že on má na sobě biologický materiál oběti. Takže to byl ten začátek. V té době v rámci Československa, tak samozřejmě se nám sem dostávaly informace o tom, co se vlastně děje ve světě vědy mnohem snáze. Já jsem vlastně dostal ten impuls od pana inženýra Závady z Přírodovědecké fakulty. My jsme se nějak potkali, já jsem říkal, že nejsem v akademii věd, že ten základní výzkum pro mě vlastně nějak moc není. A on mi říkal, hele, co kdybyste si zkusil nabídnout své služby u policie. Tak jsem sebral odvahu, ale bylo to takový divný vstupovat poprvé dobrovolně, ne v Antonu, do Bartolomějské ulice. A tam jsem došel na bránu kriminalistické ústavu, zeptal jsem se, jestli tam mají něco jako biologii, a že jo, a že šéf se právě vrátil z oběda, tak že ho zavolá. Přišla asi dvoumetrová postava v bílém plášti, pan doktor Loupy, úžasný člověk. Tak jsem mu jako v krátkosti vzal nápad a genetika a policie a takhle, že ve světě to frčí. No, nefrčelo, to mělo to 6 států, ale budiš. A on říkal, no, to zní zajímavě, tak počkej, já si jdu převlíknout a zajdeme na UV. Teďkom bylo rok 91, UV, a já jsem říkal, tyjo, jako jaký ústřední výbor a to. On jsem říkal, dobře, jen jsme vyšli, že jsme byli v té Bartolomějské, říkám, kam jdeme? Jako to UV mě trošku postrašilo. Říkal, to je naše kódové označení pro hospodu UV vodu. Takže jsem říkal, dobrý. No a tam jsme poseděli a to druhý den ještě s lehkou kocovinkou jsem vyplnil papíry jako přijetí k policii. Pak byly takový ty kolečka, testy zdatnosti a podobně, ale tak já jako judista myslím, že jsem byl někde úplně na vrcholu těch tabulek a že dokonce mi říkali, že by se mohl k nějakému tomu báckomandu a podobně, že je to v laborce. Mě škoda. No a v té samé době tam vlastně byl přijat do služebního poměru i pan doktor Brouček. Na rozdíl ode mě, já jsem byl jeden z prvních absolventů oboru molekulární biologie a genetika na Karlově univerzitě. On šel vlastně také malinko oklikou a ve dvou jsme takhle v roce 92 začali budovat tam laboratoř, což bylo opravdu malá místnost, několik elektroforez, jednoduché přístroje, ale pravdou zůstává, že už v tom roce 1992 se řešily první případy na kriminalistickém ústavu a postupně během těch 10 let, co já jsem tam strávil 10 let a 15 dní, jsme řešili nejdřív desítky, pak stovky a pak už to byly velmi vysoké stovky případů ročně. A to spektrum bylo od těch nejzávažnějších až po nějakou tu majetkovou trestnou činnost a podobně, kde ta genetika je hrozně silná, protože dokáže spojit na základě analýzy DNA jednotlivé případy, které spolu třeba podle způsobu provedení ani nemusí moc souviset, ale podle genetiky si to dokážete propojit a pro vyšetřování to samozřejmě potom dává velký smysl.
13: Co všechno do té forenzní genetiky patří? Co všechno můžeme využít?
14: Kdybychom to vzali chronologicky, jak se vyvíjely metody, tak od toho Jeffrisova objevu, kdybychom šli ta polovina 80. let až do poloviny 90. let, tak to byla snaha najít nějaký zlatý standard. Prostě jakou tu metodiku používat. Bylo do té doby učiněno docela dost objevů na poli genetiky, včetně rozluštění genetického kódu, struktura DNA, metody sekvenování, co udělal Fred Sengers a podobně. A celé to teda se skládal dohromady Alec Jeffries, ale ta technologie byla hrozně pracná, bylo nutné využívat radioaktivní značené sondy, celý ten proces trval i s tím vyvíjením třeba několik týdnů a pak se člověk dozvěděl, že vlastně nemá žádný výsledek a musel začínat znovu. Ale to, co je vlastně jako je charakteristické pro forenzní genetiku, je, že ona dokáže docela rychle implementovat objevy z jiných oborů. A tak třeba na tom začátku 90. let to byl objev polymerázové řetězové reakce, takže jsme najednou mohli některé ty kroky, které používal Jeffries, přeskočit, být rychlejší, citlivější v těch metodách. A ten zlatý standard se objevil s nástupem kapilární elektroforezy, což je přístroj, který dokáže jak sekvenovat, tak dělat takzvanou fragmentační analýzu. To je to, co my zejména používáme. A pro nás vlastně dobře bylo, že se tady ten standard udržel potom v zásadě do dneška. Takže používáme víceméně stejné přístupy, čímž minimalizujeme riziko nějakých technických artefaktů, nebo alespoň víme, jak se s nimi vypořádat. Ale musíme si uvědomit, že pokrok nezastavíš a samozřejmě i v tom zkoumání, v té jednoduché identifikaci, třeba dáváme stopa z místa činu, nějaký podezřelý a podobně. To je vlastně jenom taková ta jednoduchá identifikace, přiřadíme A k B, ale tento typ analýz nám neposkytuje informaci, bych tak řekl, třeba o takovém kontextu. Co se to stalo, jak se to stalo a podobně. Tady pak můžeme použít metody, které zase v rámci biomedicíny už jsou používanější, takže jakkoliv by to vypadalo, že forenzní genetika ustrnula, tak to není pravda, protože se tam objevují právě nové a nové technologické možnosti nebo i přístupy k tomu, co jak řešit. Abych uvedl nějaký případ, dočteme se v rozsudku u soudu, že oběť zemřela zvlášť trýznivým způsobem. Takže tam dostane prostě třetí odstavec, trest bude mnohem vyšší, ten pachatel. Ale i genetika dokáže říci teď, že třeba na základě analýzy ribonukleové kyseliny, jak dlouho trvala agonie, jak dlouho ten člověk trpěl, protože tam existují nějaké procesy v lidském těle, které umírá, že i tady to jde měřit. Další příklad, analýza mikrobiomu. My jsme řekli mikroorganismy, no, tak dobře, člověk je občas nemocný a podobně, ale zase v kontextu té forenzní genetiky nám to může zodpovědět nějaké otázky typu, kde se ten člověk vyskytoval, třeba složení mikrobiomu v půdě a podobně, tak dokážeme lokalizovat, kde chodil. Jsou tam další možnosti i pro výzkum a potom aplikování do těch trestních věcí. No a v neposlední řadě musíme zmínit genetickou genealogii, která ve chvíli, když se využívá pro potřeby dokazování, jak se tomu říká anglicky FGG, forenzní investigativní genetická genealogie, je to pořád vlastně ta samá genealogie, a tam se využívá toho, že dokážeme i tu stopu, kde nemáme pachatele nebo nemáme jeho srovnávací vzorek, tak přes příbuzné, kteří si vložili své výsledky do databází, tak se můžeme dostat k těm příbuzným a pak nám tam takhle může vyběhnout ten pachatel. Krásný případ byl, bude to nějakých 5-6 let, z Kalifornie, myslím, že to byl Joseph DeAngelo, bývalý voják, policista, a toho dopadly, měl na krku opravdu desítky násilných trestných činů, vloupaček a podobně, a sám některé z těch činů vyšetřoval, ku podivu sám sebe nikdy nedopad jako policista, ale přes jeho příbuzné, přes databáze, oni použili nějaký vzorek z jednoho ze znásilnění, prohnali to přes ty geneticko-genologické služby, což nabízí celá řada firem, a dostali se takhle k němu. Takže těch možností je hodně a já vždycky studentům, no, když někoho školím, tak jim říkám, hlavně nemyslet příliš konvergentně, ale snažit se naopak jakoby roztáhnout křídla a podívat se okolo sebe, jestli nějaká nová technologie by se nehodila o něco lépe k zodpovězení těch otázek nebo i k vysvětlení těch jevů, které jsou. Zpátky malinkatej skok zase třeba k té ribonukleové kyselině, nebo spíš k tomu, jak by nám mohla pomoct vyřešit nebo vůbec jak změnit náhled na tu forenzní genetiku. Protože několik oblastí, kde nedokážeme být jednoznační. Já třeba tady jsem nechal vlastně vzorek svého biologického materiálu na tom plastovém kelímku a vy, kdybyste si ho schovala a někdy ho třeba za 10 let, za 5 let nechala na nějakém místě činu, kdybyste páchali něco špatného, tak té laboratoři by řekli, jo, tam je DNA Dana Vaňka. A já bych se hájil tím, že prostě, ale ne, já jsem tam nebyl. To je ta přímá vazba. Ale ten kontext by byl analýzou RNA, že bychom řekli, no, ale to určitě nebylo včera, protože tam není žádná RNA, ta už je dávno rozpadla. A tímhle tím způsobem dokážeme třeba vysvětlit to stáří biologických stop, kdy ta stopa vznikla. Dalším problémem, který se váže, ale možná obecně k forenzním vědám, je to, že hodně lidí, kteří používají výsledky forenzního zkoumání napříč tím celým spektrem, tak nemají dostatečné vzdělání, znalosti, zkušenosti z toho oboru. A oni pak často posuzují sílu toho důkazu na základě třeba i těch seriálů a true crime a podobně. A mají pocit, že ti věci jsou neomylní. Není tomu tak. Každý se mýlí, je to přirozené. A samozřejmě jsou osoby, které tvrdí, já se nikdy nemýlím, nebo náš ústav neudělal nikdy chybu. Ale to samozřejmě neplatí, protože to platit nemůže. A hlavně žádné vědecké tvrzení není absolutní. Vždycky tam, zejména v biologii, v genetice, tam existuje prostě nějaká složka, která nám může převrátit celý ten závěr. A je to dáno i tím, že máme forenzní obory, které jsou hodně objektivní které jsou hodně subjektivní. Nejvíc subjektivní by byla třeba odorologie. Hodnotí nám tu pachovou stopu pes, ale ten pes nám na rozdíl třeba od toho doktora psychologa nedokáže vysvětlit, jak k tomu závěru došel. A právě tady ta složka toho subjektivního hodnocení nám pak může zapříčinit to, že člověk, ten vědec, který to hodnotí, podlehne zase nějakým vnějším vlivům a vyhodnotí ten výsledek jinak. A nebo třeba i tak, jak se od něj očekává, což samozřejmě nemůžeme vyloučit, jsme jenom lidské bytosti. Takže abych to shrnul, po překotném vývoji identifikační nebo forenzní genetiky jsme se v polovině 90. let dostali do stádia konzolidace, kdy jsme vylepšovali stávající metody a postupně do té naší bedničky s nářadím přidáváme další nástroje, které nám mohou pomoci pro objasnění nějakých složitějších případů. Takže teď třeba dokážeme z té stopy na místě činu predikovat, odhadnout barvu očí, vlasů, pigmentace kůže a podobně. Takže nám to dokáže zúžit třeba okruh pachatelů, dokážeme odhadnout, zase využijeme poznatky z genetické genealogie, geografický původ předků té osoby. A takhle, když budeme pomalinku ukrajovat z toho spektra možných podezřelých, tak se dostaneme třeba k menšímu okruhu lidí a pak už to bude na těch operativcích, na vyšetřovatelích, jak tedy s tou informací naloží. A samozřejmě můžou používat různé databázové systémy a podobně. Věda tady v tom případě dokáže hezky na pomoci tomu úsilí. Protože nejenom dopadnout pachatele, to je jedna věc, a mít čárku objasněný případ, ale já hodně myslím na to, hlavně abych nikomu neuškodil, protože úplně to nejhorší je, když je za trestný čin odsouzen někdo, kdo to nespáchal. To znamená, že máme toho, kdo to nespáchal ve vězení, ale ten pachatel je na svobodě a bude páchat dál, protože si řekne, hele, mě nedopadli. Jo, je to opravdu takový tancování na špičce jehly, kolikrát, jak nebejt vlastně přehnaně jednoznačné a podobně, takže já se snažím u soudu vždycky dávat to yin a yang, prostě, že je to mince, která má dvě strany a to, co jsem říkal, že nic není absolutní, když si tu mincí budete házet, občas zůstane stát na té hraně.
15: Jenom se vrátím k tomu kelímku s vodou.
14: Přidám ještě nějaký biologický materiál.
15: Právě.
14: Ale já jako cvičený zpravodajský důstojník si ten kelímek sebou vemu, až budu odcházet.
15: Je nějaký slavný případ, kde tedy došlo k omylu, a nebo naopak, kde genetika pomohla v tom, že tomu omylu bylo zabráněno?
14: Já bych to vzal možná úplně jinak. Jeden ze slavných případů ze začátku 90. let byla ten případ O.J. Simpsona ve Spojených státech amerických, kde on byl v tom trestním procesu osvobozen, ale to je kapitola v knize, a pak při občanskoprávním řízení byl uznán vinným. Tam bylo hodně debat o tom, je-li možné použít ty důkazy a podobně, a zda nebyli policisté podjati, ale to je trošinku jiná věc. Ale obhájci O.J. Simpsona byly dvě osoby, Barry Sheck a Peter Neufeld z Joshua University v New Yorku. A já jsem pak měl možnost se s nimi bavit v roce 2013. Oni založili něco, co se jmenuje Innocence Project. Projekt nevina. A oni se snaží a mají pobočky po celém světě, aby případy, kde to odsouzení nebylo tak úplně jednoznačné a hlavně v tom systému ve Spojených státech amerických byly případy, kdy si ten člověk raději přizná k tomu činu, aby mu nehrozil trest smrti a pak se snaží o obnovu procesu, tak oni pak začali konat dobro. Jakkoliv často bývají advokáti považováni za prostě osoby, které pomáhají zločincům a podobně. Ale já jsem často takhle nálepkován, taky když pomáhám lidem, kteří se snaží obnova procesu a podobně, když tam prostě vidím, že to nemuselo být před těma 15 lety ta analýza udělaná naprosto korektně, tak je to povinnost, když jsem třeba jediný, kdo může tomu člověku pomoct. Takže to dělám. Tak oni začali takhle jakoby páchat dobro a jsou hrozně zajímavé statistiky z toho projektu Nevina, protože oni mají vlastně stovky případů, kdy se jim podařilo prokázat, že ten člověk byl odsouzen za trestný čin, který nespáchal. A oni mohou najít ty kořenové příčiny, proč k tomu došlo. Že to bylo selhání toho justičního systému, nátlak, křivé svědectví vězňů. Ale bohužel třeba v 50% případů je to i, oni tomu říkají float, vlastně forensic science, taková jako vohnutá věda. A je zajímavé, že přestože tyhle ty statistiky jsou známy a podobně, tak je stále ještě hrozně moc lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vlastně ta policejní laboratoř by určitě neudělala chybu. A to je takový ten impuls k tomu, aby k tomu justičnímu omylu došlo. A ve chvíli, kdy se to nezačne vlastně korigovat hned u toho v našich podmínkách u nalézacího soudu, tak potom je hrozně těžké navrhovat nějaké další důkazy a podobně. To je vlastně z mé vlastní zkušenosti, prostě práce s klienty a podobně. Ale těch slavných případů, no tak v České republice samozřejmě máme případ Nečesaný a další případy, ale já třeba sám mám případy, kdy vlastně k té obhajobě nedošlo, že ten člověk byl pravomocně odsouzen, činu se nikdy nepřiznal, pak šel ještě do detence, že psychofarmaka a podobně a stále se někom snaží prostě obnovu procesu a já vidím, že tam to prostě viselo na jenom jednom svědectví, kterým jako nemusí být. Jo, a tohle to je prostě špatně. Rozhodně jsem jako nechtěl být tady v těch případech tím soudcem, protože si nedokážu představit, že by jsem, já byť tu odpovědnost beru na sebe, na svý bedra, zprostředkovaně jako soudní znalec, ale pak vynášet to rozhodnutí, to musí být hrozně těžký.
15: Jak vůbec forenzní genetik spolupracuje s lidmi, kteří ohledávají místo činu?
14: Tohle je hrozně dobrá otázka, protože nás dostává na samotný začátek toho identifikačního procesu. Stopa, která není na místě činu nebo na těle oběti nalezena, má pro nás nulovou informační hodnotu. Ztratí se. Takže tím nejdůležitějším článkem vlastně v tom řetězci jsou ty v našich podmínkách kriminalističtí technici, kteří jsou vycvičeni proto, aby zajistili celou tu škálu od otisků prstů, mikrostopy, biologický materiál a podobně, protože následně, když na to místo činu trhne soudní lékař a vyšetřovatele, fotograf a podobně, tak se to všechno může znehodnotit a zkontaminovat. Je to nesmírně důležitý, aby tam byla úzká vazba mezi tím kriminalistickým technikem a laboratoří, kam v rámci policie České republiky nikdo jiný neohledává to místo činu, takže oni zajišťují ty stopy a samozřejmě tam musí existovat a vím, že existuje vlastně systém školení těch techniků, aby dokázali efektivně a abych tak já řekl čistě pracovat na tom místě činu. Byť jsou tam deficience, protože já poměrně hodně jezdím i přednášet ven a tam oni přeci jenom s použitím těch nejmodernějších technologií, zejména na západě, jsou o hodně dál. Postupně se dostávají ke slovu i nějaké nové technologie, jako vzorky vzduchu z místa činu a podobně, že pachatel má rukavice, ale jeho DNA tam stále poletuje a podobně, nebo vizualizace. Třeba já, když se vám tady dotknu, za chvilinku ten otisk prstu zmizí, ale já třeba používám takovou speciální vodičku, to nastříkám, mám malou fluorescenční kamerku a na mobilu se můžu podívat, kde ten biologický materiál je, bez toho, že bych musel používat třeba nějaký ten daktyloskopický prášek. Takže takovéhle vymoženosti je možné inkorporovat, ale zase v tom množství těch techniků a samozřejmě s omezenými finančními prostředky, které v rámci rezortu jsou, tak je to asi složitější.
15: To vypadá, že vraždit bude pořád těžší a těžší.
14: Určitě soupeřit s vědou je hodně těžké a vždycky je důležitý být o krok, o dva, o tři napřed a vědět, co dělat, mít takový ten plán B, když se prostě tohle nevydaří a hlavně se učit z chyb, třeba z těch starších případů, které z nějakého důvodu nevyšly, něco se nepodařilo, tak vylepšovat ten systém, aby k těm chybám nedocházelo, ale nedocházelo alespoň tak často. Třeba takovým hodně velkým deficitem v rámci České republiky, a zase uvedu srovnání se západem, byl jsem na univerzitě ve Fort Worth v Texasu u kolegy genetika, který byl u forenzní genetiky úplného počátku, prostě Bruce Badavly, nejvíc publikací, šéfoval genetiku FBI, kvantiku. A pak odešel učit na univerzitu, měl tam samozřejmě laboratoř, měl za úkol přezkoumat nějaký starší případ. A říkal, hele, pojď, to by se ti mohlo líbit. Určitě si posluchači vzpomenou na ten seriál Walker, Texas Ranger. No a my jsme šli do úplně té samé budovy, kde to fungovali. Já nejsem žádný malý chlap, ale když jsem tam vešel a tam běhali prostě ty rangeři ještě v těch kloboukách a byli tak o dvě hlavy vyšší, tak jsem jako až prostě ty 45 u pasu, tak jsem říkal, jo, tak tady se člověk cítí bezpečně. No ale sjeli jsme do podzemí a tam jsme zadali prostě číslo případu a robůtek nám přivez bedničku, kde byly ty stopy, které se v rámci toho případu zpracovávaly. A mohlo se v případu po 15 letech pokračovat. Ale tady v České republice se dostat, prostě nemáme centrální systém skladování těch biologických stop a podobně. Chápu argumenty, že těch případů, které by bylo potřeba přezkoumávat, zase není tolik. Ale bavil jsem se o tom na tomhle svýho času ještě s Jirkou Markovičem. Pokud máme tu možnost to udělat, tak byť by se jednalo o jeden jediný lidský život, lidský osud, tak jsme povinni to udělat. A tady to pak třeba i ta práce pro otevírání případů a podobně, když soudkyně napíše dotaz na kriminalistický ústav, jestli mají schovaný vzorek izolované DNA k tomu případu a dostane se jí odpovědi, no možná jsme to zlikvidovali, možná jsme to použili na nějaký pokusy, tak jako mě, jako jednomu ze zakladatelů té identifikační genetiky, je to hodně líto. Opravdu já jsem zažil desítky případů, kdy to vypadalo na určitýho pachatele a pak jsem ho prostě jednoznačně vyloučil a byl to někdo, kdo jakoby na první pohled s tím nemusel mít nic dočinění. Já jsem si hodně často vychutnával právě kluky u policie, pro který jsme dělali analýzy. Já jsem zavolal, Pepu, to se nevíme, a říkám, no tak mám výsledky, no kdo to je? A říkám, no tak si tipni. A nebo jsem tam došel na kongresovku a říkám, tak co kluci, tak kdo si myslíte? A jako každý měl ty své, co říkám, ne, byl to tenhle. Ty jo, no ale jo, vlastně, a teď on, jo, a najednou oni, když dostanou ten impuls, tak si uvědomí, že tam byly nějaký indicie, které ale přehlížili, protože měli na první pohled lepšího pachatele. Tady na tom bych vlastně mohl dokumentovat to, co mě na té identifikační genetice nejvíc baví, že já jsem ten první, který ví, jak to bylo. Já jsem ten, který ví, kdo byl tatínkem Tomáše Garrigua Masaryka, kdo spáchal nějaký trestný čin, jak to bylo s kostma na Pražském hradě. A tohle to je něco úžasného. To je prostě to palivo pro to, že člověk dál vymýšlí věci v laboratoře, čte články, píše články, protože ta videa je tady v tom úžasná, že přináší odpovědi na otázky a já můžu si říkat, tak jo, tak já už vím, jak to je. A co vy? Vážení posluchači, víte, jak to bylo?
15: Dílem věnovaným forenzní genetice jsme uzavřeli sérii Místo činu. Od mikrofonu se loučí Kateřina Rathouská a někdy příště se opět těším na slyšenou.
2: Téma plus.
16: Filmové a televizní detektivky neměly v socialistickém Československu vždycky na růžích ustláno. Už od začátku 50. let byly leckdy více nositelem ideologie než příběhem s napínavou zápletkou.
17: Kde příslušníci, pracovníci bezpečnostních složek, včetně tedy státní bezpečnosti, zasahují proti záškodníkům, diverzantům, západním špionům, proti vnitřním i vnějším nepřátelům.
2: Téma plus. V sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu. Radiokniha.
16: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Nejslavnější francouzský generál Napoleon Bonaparte nebyl jen proslulý válečník. Do dějin se také zapsal jako reformátor státu, když se mu z trosek revoluce podařilo sformovat moderní Francii. Letos uplyne 200 let od jeho smrti. Napoleonův občanský zákoník Code Civil platí ve svém základě dodnes. Jeho reformy se týkaly také školství, policie, správního členění země i hřbitovů. U poslechu dnešního pořadu vás vítá Jiří Zeman. Dobrý den.
2: Historie plus.
19: Napoleon Bonaparte se narodil v polovině roku 1769 na Korzice do rozvětvené rodiny nižší šlechty. V mládí se zajímal hlavně o matematiku a historii a jeho budoucnost měla být v armádě. Velká francouzská revoluce vypukla, když mu bylo 20 a její myšlenky si okamžitě osvojil. Z králova vojáka se stal voják revoluce. Jak mi potvrdila docentka Daniela Tinková z Ústavu českých dějin Karlovy univerzity, byla to právě armáda, díky které Napoleon vystoupal až na vrchol.
20: Událost, na které si vybudoval jméno, bylo vytlačení Angličanů z přístavu Toulon. Za to si zasloužil v tom roce 1793 generálský titul. Potom druhá velice jako výrazná událost byla už po pádu jakobínské diktatury, když v těch letech 1795 až 1800 vlastně Francii řídilo takzvané direktorium. To byl republikánský orgán, chtěl zachovat výdobytky revoluce a chtěl se ale vyhnout teroru a stál na jedné straně před velikým tlakem zleva, takový ti radikálové, v podstatě jakoby dědici Robespierre, ale ještě radikálnější typu Gracha Babeufa, že jo, ale těch bylo víc. A na druhé straně tam byl veliký tlak i zprava od rostoucího sebevědomí royalistů, kteří zase usilovali o návrat Francie k monarchickému principu. Tak Bonaparte se vyznamenal v roce 1795 právě při potlačení jedné z těch royalistických vzpour, kdy tam nemilosrdně prostě rozstřílel demonstrující monarchisty na schodech kostela svatého Rocha v ulici Saint-Honoré.
21: Jakým způsobem se Bonaparte prosadil?
20: Důležitý krok na té jeho kariéře bylo, že v roce 1799, tak nějak když už direktorium chápalo, že ty tlaky zleva zprava vlastně neustojí a začalo volit, co vlastně budou dělat dál, protože pokud chtějí uchovat jakési zdání republiky a nechtějí, aby se Francie prostě úplně rozpadla, musí nějakým způsobem provést státní převrat. Takže byly rozhodnutí, že prostě pomůžou k moci nějakému generálovi. Měli vlastně vybrané dva favority. Jedním byl generál Joubert, který ale padl v bitvě u Novy. Druhý byl Victor Moreau, ale to byl přesvědčený republikán a ten je s tím poslal do háje. No a třetí, kdo potom přicházel do hry, byl právě Bonaparte, akorát, že ten byl v té době natažený v Egyptě. To egyptské tažení se úplně nedařilo. Takže Bonapartovi vlastně i tohle to se jako diplomaticky i vojensky jako hodilo, rychle se zdechnout z toho Egypta a s velkou slávou se objevit v Paříži, kde vlastně za pomoci některých těch členů direktoria vlastně provedl vojenský státní převrat a byla teda nastolena v podstatě vojenská diktatura v čele s ním.
19: Generál Bonaparte se stal vládcem Francie. Zdání existence republikánského zřízení měl udržovat nový režim, takzvaný konzulát.
20: To bylo zřízení, v jehož čele stály tři konzulové, Bonaparte, potom další dva, ale jak už se tehdy říkalo, jsou to taková jako opěradla Bonapartova křesla. A potom bylo několik dalších orgánů, byl tam senát a byl tam i zákonodárný sbor. Ta ústava každopádně byla ale postavená tak, že ten zákonodárný sbor, na rozdíl od doby revoluční, měl mnohem menší kompetence než ten senát. A hlavně začala se obracet i ta hierarchie principu, která vzešla z revoluce, kde se všechno volilo. Tam se jako tam moc jakoby vyvěrala z dola. A v době, kdy se dostává k moci Bonaparte, tak už se tam začíná zakotvovat princip, že vlastně ta moc jakoby emanuje zhora. Je to Bonaparte, kdo si vybírá konzuly, jsou to konzulové, kdo jmenuje senátory, ale čím Bonaparte jako chytře legitimizoval tenhle ten princip, že tu ústavu předložil plebiscitu. Dneska bychom řekli referendu. V podstatě už druhý den byly vyhlášeny výsledky, v podstatě na to stačilo sečíst hlasy, které se sezbíraly v Paříži. A navíc je ještě známo, že Napoleonovi pomohl jeho mladší bratr Lucien, který údajně spálil prostě ty papíry, co se začaly zhromažďovat jako ze zbytku Francie, tak to údajně hodil do krbu, aby se prostě nezdržovali s počítáním hlasů, protože už dopředu bylo rozhodnuto, že plebiscit schválí prostě ústavu z roku 8.
19: Napoleon se zřejmě při studiu historie inspiroval přechodem Římské republiky k císařství, kterému předcházel takzvaný druhý triumvirát. Od začátku své vlády musel řešit problémy ve státní správě, justici, ohrožení ze strany dalších států a jak pokračuje docentka Tinková, vždycky chyběly peníze.
20: s tou Francií se vlastně pořád táhnou finanční problémy. A jak je známo, tak revoluce, že to začala řešit mimo jiné tím, že se zabavoval církevní majetek a na rozdíl od Josefa II., který to používal dál na reformy náboženské, tak prostě francouzský stát to konfiskoval. Další důležitý krok byla samozřejmě úprava daňové politiky a to bylo velice flexibilní během těch 15 let, co byl u moci, tak ta daňová politika se hodně měnila, tam se zaváděly různé daně z počtu okén a z počtu komínů, prostě vymýšleli všechno možné, aby dostali z lidí peníze. Potom samozřejmě se vykořisťovaly ty obsazené země. No a nechával obohacovat se prostě ty vrstvy obyvatelstva, které na to měli peníze, tak prostě skupovali ty zámky a to, co se zabralo těm emigrantům. Což mělo nejenom teda ten dopad samozřejmě finanční, ale mělo i ten dopad, jak bych řekla, politicko-ekonomický, že se tady opravdu stabilizovala vlastně nová společenská vrstva, můžeme tomu říct jakoby buržoazie, ale taková ta bohatá střední třída, na které potom vlastně ten režim stál.
19: Změny společenské tedy vedly i k obměně byrokratického aparátu. S ním podle docentky Tinkové souvisí také policejní systém.
20: Ten na to byl vlastně vázaný, protože musíte mít docela fungující

0: odstranila, odsunul ho jako co nejdál z Paříže, vše potom musel opustit Francii. Francouzská policie byl vlastně vynález pozdního 17. raného 18. století, že už z ludvíkovské doby, to už byl vzor prostě pro celou Evropu.
1: Nebyla to přece jenom státní správa nebo policie. Jaké další reformy Napoleon připravil?
0: Určitě je důležitá reforma vlastně soudnictví a trestního práva. On třeba vedle Code civil byl velice důležitý zákoník trestní z roku 1810, a který vlastně zakotvoval takové ty základní vlastně osvícenské postuláty, jako nesmí být zločin, který není jmenován v tomto zákoníku, nesmí být trest, který není v tomto zákoníku, před trestem i před zákonem jsou si všichni rovni, čili všem se seká hlava, není tady hierarchie, že šlechticům se usekne hlava, chudák se oběsí, tak jak to bylo před revolucí. Ale co je zajímavé, že Napoleon obnovil třeba zločin otcovraždy, a jiné urážky majestátu, ale když někdo jako vztáhne ruku na něj samotného. A to se trestalo nejenom smrtí, ale i utětím ruky. Stejně jako ta otcovražda. To vypovídá o tom, jakou on připisoval roli té patriarchální moci. Že vztáhnout ruku na otce, stejně jako vztáhnout ruku na toho panovníka, to jest na něj, je vlastně mnohem větší zločin, než jako zabít kohokoliv jiného.
2: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
1: Z Napoleonových reforem dodnes přetrval jeho občanský zákoník, který je základem právních systémů mnoha států světa. O francouzském kodexu jsem si povídal s docentem Davidem Elišerem z právnické fakulty Univerzity Karlovy a doktorem Jaromírem Císařem z advokátní kanceláře Císař Češka Smutný, který externě vyučuje na katedře právních dějin téže fakulty. Doktor Císař upozornil, že před revolucí existovalo ve Francii několik set právních systémů.
3: Na francouzském území bylo právo soukromé, tedy zhruba to, čemu dneska říkáme občanské, rozděleno do velkého počtu oblastí. Vlastně šlo o to, že zhruba už 300 let před revolucí se francouzští králové pokusili zachytit a sjednotit soukromé právo a do té revoluce se to ale nepodařilo. Podařilo se alespoň ho zmapovat, takže v tom 15. století se najednou zjistilo, že ve Francii existuje zhruba 700 oblastí různých právních systémů. Bylo to právo obyčejové, čili nepsané, zvykové. Ty oblasti měly třeba různé míry a váhy. Voltaire dokonce říká, že když člověk cestuje po Francii, tak střídá právní řády častěji, než přepřahá koně.
1: Napoleon se tedy rozhodl sjednotit právní prostředí. Z jakých základů jeho právní řád vychází?
3: Ten zákoník je kompilací tří zdrojů. Dvou velmi konzervativních, konkrétně jsou to právě ty krajové obyčeje. Druhým významným zdrojem bylo římské právo, které se pěstovalo po celý středověk jako takzvané ratio scripta, čili psaný rozum, čili určitý ideál exaktního, propracovaného, systematického práva. A konečně ten třetí zdroj, to je doktrína. Doktrína přirozených práv, doktrína původem osvícenská, ale realizovaná v revoluci. Doktrína, která říká, všichni lidé se rodí svobodní a rovní ve svých právech a na svobodě občana, na svobodě člověka staví celý systém společnosti.
1: S tou rovností žen to bylo ale trochu složitější. Pane docente Elišere, jak zákoník upravoval postavení žen?
4: Ten kodex, a tady asi i pokud nás prameny nešálí, tak pod zřetelným vlivem samotného Napoleona, si právě uchoval jistou patriarchální převahu právě v té oblasti rodinného práva, zejména práva manželského a také práv a povinností rodičů a dětí. Totiž žena, která si někoho vzala v době této, o které mluvíme, tak vlastně byla považována za jakousi, jak říkají Francouzi, mineur perpetuel, tedy věčnou nezletilou. Čili ona v podstatě měla status jakési omezeně svéprávné osoby, která nemohla jaksi činit veškerá právní jednání ohledně sebe ani ohledně svého majetku. Protože v tom původním kodexu z roku 1804 v čele té rodiny stojí chef de la famille, což byla hlava rodiny, šéf, že jo, cítíte z toho francouzského znění, A tahle ta predominance maskulinní byla vlastně zrušena až v podstatě v 70.

0: 70. letech minulého století.
1: Docentka Daniela Tinková k tomu poznamenává, že rakouské zákony, které se vztahovaly také na české země, že nám poskytovaly širší práva.
2: Tohle třeba v rakouském zákoníku není. Tam jako žena samostatná mohla vést obchody, mohla uzavírat smlouvy, ve Francii ne. Tam vždycky je k tomu potřeba nějaký muž. V tom mi to přijde docela zajímavý zase pro srovnání, protože to Rakousko jakoby v tomhle, nechci říct slovo pokrokovější, ale jako vycházelo přece jenom z trošku jakoby rovnostářtějšího modelu, než je ten románsko, řeknu ošklivě korsický systém, jo? Že tam, já bych řekla, že to souvisí s tím, že kod civil víc vychází z římskoprávních předpisů, které vlastně byly silně patriarchální a tam ta, i ta ekonomická moc ženy vždycky byla nějak jako mnohem slabší než ekonomická moc muže.

0: Přesto francouzský zákoník vydržel více jak 200 let. Napoleon vytvořil desítky komisí, ve kterých byli právníci z různých oblastí Francie. Jak dodává doktor Císař, chtěli vytvořit hlavně stabilní a dlouhodobý kodex.
1: Napoleon ustavil tu řídící komisi, byla složena ze 4 právníků. Předsedou té komise byl jakýsi Tronchet, což byl pařížský soudce. Pak tam byl zase soudce z Bretaně, pak zase soudce z Périgordu, čili z té jihozápadní Francie, a Portalis z Provence, tedy z té jihovýchodní Francie. Jejich cílem tedy bylo, aby realisticky vytvořili zákoník, který bude odpovídat povaze lidí, jejich přirozenosti. A další převratnost asi spočívá v té kvalitě toho zákoníku. Vytvořil velmi přehledný systém, že pracuje s formulacemi stručnými, jasnými, dokonce elegantními. Ta řeč je velmi elegantní. Standal dokonce doporučoval četbu občanského zákoníku pro kultivaci stylistiky studentů literatury.
0: Mohl byste mě i posluchačům přiblížit metodu, jakou zákoník tvořili?
1: Ty formulace byly velmi obecné, ale v té obecnosti výstižné pro mnoho různých nepředvídaných situací. Tam, kde zákonodárce přestane prostě malovat ten obraz velkými tahy a začne filigránsky vykreslovat drobnosti, tak ztroskotává, protože nikdy nemůže ten detail doběhnout. Vždycky ten detail v té aplikaci práva je složitější, než si člověk dokáže představit. Ten zákonník nepracuje s detaily, ale spíše s principy, se zásadami.
0: Jak moc se na tomto právním díle podílel samotný Napoleon, přece jenom hlavně byl voják, která ta ustavení jsou tedy dílem Napoleona samotného?
1: Napoleon se vlastně omezil jenom na to, že jestliže se stručně řečeno ti právníci v těch komisích pohádali, tak on dělal toho arbitra, který rozhodl se svojí genialitou, prozíravostí a intuicí ty sporné otázky.
0: Jakým způsobem se tento nový zákoník odrazil v životě běžných Francouzů? Nastala nějaká změna v jejich životech?
1: Když byl tedy v březnu roku 1804 ten zákoník vyhlášen, tak nenastal rozhodně žádný převrat v životě všech občanů. To by bylo i špatně, kdyby nastal takový převrat. Takže ale co pro ně teda skutečně bylo nové pro občany, poprvé to celé občanské právo se dalo přečíst, vidět, seznámit se s ním, a to byl ten ohromný pokrok, protože do té doby, jak jsme si ukázali, tak vlastně to bylo velmi těžké pro neprávníka se v tom právu orientovat a řídit se jim v každodenním životě.
2: Bych to ještě doplnil, navázal na to, co říkal pan doktor Císař. Ono se na tom ukázalo také to, že kodex byl vlastně skutečně snahou o jakési smíření, protože ta společnost byla po té francouzské revoluci nesmírně prostě rozvrácená. V podstatě ty stavy byly zrušeny a tak dále. Takže přeci jen určité výdobytky, které měly antifeudální atribut, tak ty tam byly. Připomeňme si třeba například v oblasti dědického práva. Do té doby ve Francii bylo dědické právo založeno na primogenituře. Prvorozený syn zásadně dědil ten majetek, ty statky, a ti ostatní bez ohledu na pohlaví tedy nic nedostávali. I tohle bylo vlastně zrušeno tím kodexem a byli zrovnoprávněni všichni potomci toho kterého člověka. A ještě bychom asi mohli uvést řadu dalších prvků, které se tam promítaly v oblasti třeba smluvního práva. Bylo také řečeno, že prostě to, co si mezi sebou lidé ujednají jako smlouvu, to, co do ní vtělí jako její obsah, budiž mezi nimi zákonem.
0: Doplňuje docent David Elisher a dodává příklad toho, jakým způsobem sám Napoleon Bonaparte zasahoval do tvorby nového kodexu.
2: Se vedl spor o to, už tehdy vlastně, jestli mají být v tom kodexu zahrnuta úprava nesezdaného soužití, tedy vlastně nikoli manželství, ale těch nesezdaných párů, že už tehdy jich bylo. Říkalo se tomu union libre, že? Tedy volný svazek. A ovšem doktrinální termín byl konkubináž, jakoby konkubinát. A dotaz právníků zněl, zdali má být o nich aspoň zmínka v tom kodexu. A Napoleon měl teda podle těch pramenů odvětit le concubin se passe de la loi se désintéresse de, což tedy v překladu znamená konkubíni, tedy ti nesezdaní, se jaksi obejdou bez zákona a právo se tedy o ně ani nezajímá. Čili z toho důvodu ta jeho odpověď byla negativní a prostě v tom roce 1804 nebyla jediná zmínka o těch nesezdaných soužitích v občanském zákoníku a dostává se tam vlastně až v roce 1999, téměř po 200 letech od jeho přijetí.
1: Ještě taková úplná zajímavost, určitě se běžně neví, ale je to překvapivé v tom dobovém kontextu, že ten druhý muž konzulátu před císařstvím, ale on prostě zůstal u moci i za císařství, čili v podstatě formální zástupce Napoleona, byl otevřený homosexuál a dokonce se dosti zasloužil o ne snad úplnou legalizaci, ale dekriminalizaci, že jo? Čili to, že vlastně homosexualita nebyla trestně stíhatelná.
0: Poznámka doktora Jaromíra Císaře mířila na druhého konzula, jehož jméno se neodvážím skloňovat. Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Court civil ovlivnil také právní systémy v jiných zemích. Přímo ho přijala třeba Belgie. Značnou inspiraci bychom našli i v tehdejších kodexech Itálie, Portugalska nebo Španělska. Některé pasáže nalezneme také v soudobém českém právu. Jak podotýká docent Elišer, velká část platí ve Francii dodnes a se změnami Francouzi nespěchají.
2: Je z těch Francouzů vždycky cítit taková velká úcta k tomu kodexu. Já si moc dobře vzpomínám na slova profesora Carboniera, který je opravdu doyenem té francouzské civilistiky a ten říkával, že Code civil je vlastně civilní konstitucí, je civilní ústavou pro každého Francouze. A z toho plyne i obrovská úcta, kterou nejen Francouzi, ale odborná veřejnost, právníci, akademici k tomu kodexu chovají. Čili oni, když ho mají reformovat, novelizovat, tak k tomu přistupují až s nábožnou úctou. Prostě desítky let diskutují o každém ustanovení a teprve pak se uchylují k nějaké novelizaci. Čili rozhodně to není nic překotného. A co mě na tom ještě zaujalo z toho historického hlediska? Představte si, že v tom kodexu z roku 1804 existují ustanovení, a není jich málo, podle některých analytiků je to až 1200 ustanovení, která zůstala nedotčena a mají tu původní redakci Napoleonovu nebo napoleonskou, třeba právní úprava plotu, oplocení sousedních pozemků, rozhrad. To všechno bychom nalezli už v těch pařížských zvykových právech a to z 15. století. A představte si, že tyhle ty věci byly uzákoněny v roce 1804 a dodnes jsou tam v nezměněné textaci.
0: V důsledku revoluce, na kterou navazuje Napoleonův režim a dalšího rychlého vývoje, procházela francouzská, ale i evropská společnost zásadními změnami. Ty se dotkly živých i mrtvých. Jak připomíná docentka Daniela Tinková, reformy se týkaly také pohřbívání.
3: Za Bonaparta byl nejvýznamnější dekret z doby konzulátu, který v podstatě dal dohromady ministr Portalis a ten právě jako předpokládal, že se hřbitovy budou zakládat za městy. To, co u nás udělal Josef II. Vlastně už 20 let předtím, že hřbitovy se teda budou zakládat za městy z hygienických důvodů a hřbitovy, že budou taky rozděleny na několik oddělení. To jsme tady úplně takhle striktně neměli a to bylo na tom vlastně ještě zásadnější, protože tam od revoluce na hřbitovech ve Francii docházelo pořád ke konfliktům. Katolíci, protestanti, jsem tam do toho nějaký žid, vždycky z toho byla nějaká rvačka, potom občas nějaký herec, nějaká prostitutka zakopali je na katolickýho hřbitova, farář je nechal vyhodit, nebo tam přišli věřící, v noci vyhrabali. Takže Portalisův dekret někdy z toho roku 1801 udělal prostě komplexní, říká konečné řešení se hřbitovy, že hřbitovy budou za městy, budou mít zhruba takovou plochu, je vymezena jako ideální plocha pro každýho, jako kolik má zaujímat jako místa, na kolik má nárok, na kolik let ten hrob bude, aby tam nebyly ty tahanice, kdo jak dlouho si může hnít, že ten si hněje díl. To, že po 10 letech se to recykluje, ty lidi se vyhodí, aby se neplýtvalo půdou. To udělal i Josef II. Tady, takže s tím nepřišli Francouzi. No a ten Portalisův dekret navíc tam má rozdělení hřbitovů na konfesní části. Katolíci, hygienoti a lidi bez vyznání.
0: S uměním, literaturou i administrativou souvisely napoleonské reformy ve školství. Podle docentky Tinkové tady ale Bonaparte slavil jen částečný úspěch.
3: V Napoleonově době bylo docela dost radikálně překopáno vysoké školství a taky střední. Tehdy byla zavedena licea, to, co mají Francouzi do dneška vlastně jako gymnázia, ty vyšší střední školy, které byly vlastně vojensky organizovány. A došlo taky k reorganizaci i škol uměleckých. Ta Académie des Beaux-Arts, která vznikla za Colberta někdy v roce 1666 a kterou zrušila revoluce, tak byla za Napoleona obnovená, překopaná. Nejdůležitější uměleckou autoritou se tehdy stal Jacques-Louis David, že ho, známý malíř revoluce, který byl tehdy oficiálně správcem sbírek Louvru. Tak se stal takovým jako diktátorem vkusu a stál vlastně i v čele malířské školy, která v duchu toho neoklasicismu, který vlastně i souzněl s takovou tou imperiální politikou Napoleonovou, vlastně razil ten neoklasicismus jako takový jako oficiální styl vlastně císařství. To z čeho se potom stane empire, jako styl císařský.
4: A co literatura?
3: No, literatura tam na tom byl vlastně nejhůř. Já jsem o těch školách mluvila i proto, že on se snažil jakoby vytvořit si i takovou tu intelektuální elitu, která mu půjde na ruku. Ale tohle se úplně nepovedlo. Ani z těch škol, které z těch liceí a ještě vlastně vznikla École normale d'administration, která dneska taky funguje, to je pro ty nové kádry, jako administrativní École normale supérieure pro budoucí učitele. To taky je napoleonská invence, která do dneška funguje. Tak ty kádry se mu administrativní podařilo z těch škol vygenerovat, ale úplně ne třeba ty publicisty, co ho budou oslavovat. Tam se mu to jako nepovedlo a on sám i někde jako poznamenal, že získal tu jakoby malou literaturu, takové pár těch žurnalistů z žurnálu, který platil, ale velká literatura, že nikdy nebude na jeho straně.
0: Žádný strom neroste do nebe. Napoleonovy snahy začlenit svou rodinu do tradičních vládnoucích dynastií vyvolávaly ve francouzských občanech a hlavně mezi jeho vojáky pocity zrady. Přičtěme k tomu ještě nepovedenou kontinentální blokádu nebo katastrofu při ruském tažení. I proto se v dubnu 1814 vzdal císařského trůnu a ani stodenní návrat na tom nic nezměnil.
1: Když už po svém politickém pádu ve vyhnanství na svaté Heleně sepisoval svoje paměti, tak řekl, moje sláva nebude spočívat ve 40 bitvách, které jsem vyhrál, protože Waterloo to všechno vymazalo. Ale co nikdy nemůže být zapomenuto a co bude žít věčně, je můj občanský zákoník.
0: Doplňuje na závěr dnešní Historie Plus doktor práv Jaromír Císař. Jemu a docentům Daniele Tinkové a Davidu Elišerovi děkuji za spolupráci. Stejně tak mistru zvuku Lukáši Vorlovi. Režii měla Michaela Krčmová. Vám děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.
5: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Záchranáři už kvůli ničivým požárům ve Francii a Španělsku evakuovali přes 270 tisíc lidí. Ministryně Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů, neuvedla půjčku na koupi pozemku. Začal nový ročník fotbalové ligy. Na dálnici D1 je kolona mezi 179. a 183. kilometrem směrem do Brna. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky a ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů. Je sobota 25. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Lesní požáry na jihu a západě Evropy se dál šíří a začaly ohrožovat i velká města. Hasičům ve Španělsku a Francii vyslali různé státy Evropské unie na pomoc 11 letadel a vrtulníků, řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší je situace ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů. To je trojnásobek rozlohy Paříže.
4: Pomáhat přiletěl taky tým českých hasičů s helikoptérou Black Hawk. Zasahují u města Bordeaux. Kvůli blížícím se plamenům tam záchranáři evakuovali okolní obce. Francouzská vláda postupně povolává další stovky vojáků. Kvůli ohni se taky rozhodli organizátoři Tour de France zkrátit závěrečnou etapu. Ve Španělsku se snaží hasiči zastavit rozsáhlé požáry nedaleko metropole Madridu. Kvůli tomu, jak rychle postupují, totiž musí přesouvat i provizorní centra pro evakuované. Zasažené oblasti navštívil premiér Pedro Sánchez. Podle něj zůstává prioritou záchrana životů. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Policii se podařilo objasnit téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Vyšetřovatelé našli útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ je ale promlčený, muž tak do vězení nepůjde.
7: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
8: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
7: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
8: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
7: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Radiožurnál.
6: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Ministryně v majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
9: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
10: Dopustila se nedbalosti přes tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
9: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
11: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
9: Za porušení zákona o střetu zájmu hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Radiožurnál.
6: Přesně před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Od té doby bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale lanovka měla vrátit do provozu. Technici ji teď testují při kontrolních jízdách.
12: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
13: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
12: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené.
13: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
12: V podstatě se tady zkouší, jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili odstraňovat.
13: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. V Sumské oblasti zemřeli 3 lidi. Moskva naopak viní Kyjev z útoku na turistická zařízení v ruském okupované části Záporožské oblasti. Podle okupačních úřadů ho nepřežilo 11 lidí. Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Prezident Volodymyr Zelensky ale na síti X potvrdil noční útoky na rafinerii ve městě Tjumeň na západní Sibiři. O strategii, jak ukončit ruskou válku, by měl příští týden jednat ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V úterý se Zelensky ve Spojených státech zúčastní pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama.
14: Setkání Zelenského a Trumpa potvrdil i ministr zahraničí Marco Rubio. Šéf americké diplomacie řekl, že jednání navrhl ukrajinský prezident a americká strana jej přijala. Rubio v týdnu jednal s ruskými představiteli a řekl, že pro ukončení války na Ukrajině je třeba najít nová řešení. Zelenský byl jedním z posledních světových lídrů, se kterými se senátor Graham setkal těsně před svojí smrtí. Ukrajinský prezident v něm ztratil jednoho z nejhlasitějších podporovatelů Ukrajiny mezi republikánskými kongresmany. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Zítra má svátek Anna. Na mnoha místech republiky se tak o tomto víkendu pořádají svatoanenské poutě. Patronku matek, horníků nebo mlynářů se připomínají třeba i v zaniklé obci Stará Voda u Libavé na Olomoucku. Poutníci si tam dnes mohli prohlédnout nově zrestaurované fresky v místním kostele.
15: Vidíme tam také lva po levé straně, vidíme tam delfíny po straně pravé.
16: Popisuje mi nově zrestaurované fresky správce poutního místa Jan Aleš Tománek. Fresky pocházejí z roku 1688.
15: Velkou nadsázkou a velmi rád říkám návštěvníkům, že se v rámci těch alegorií světadílu dívají na Google 17. století. Restaurování trvalo takřka rok.
16: Součástí programu bylo kromě komentovaných prohlídek kostela a projížděk kočárem po zaniklé obci právě svěcení těchto fresek. Ty zaujaly i návštěvnici Anu, která na pouť jezdí už 25 let.
17: Ty jsou nádherný, no tak to je úžasný.
16: Pouť bude pokračovat i zítra, kdy zase dojde na požehnání nových kostelních zvonů. Ze Staré Vody u Libavé, Sabina Millerová, Radiožurnál.
18: Fotbalisté Plzně a Liberce hrají první utkání v nové ligové sezóně. Stav a čas zná Vladislav Janouškovec.
19: Ve 49. minutě Plzeň prohrává s Libercem 0-1. Vývoj duelu Zlín Ostrava zná Tomáš Perutka.
20: 51. minuta utkání Zlín Baník Ostrava 0-0. Zápas Teplice Bohemians a Adam Procházka.
21: 50. minuta Teplice stále vedou nad Bohemians 1-0. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.
18: Ve 20 hodin ještě Zbrojovka Brno přivítá pražskou Spartu. Přímé přenosy zápasů najdete například v aplikaci Můj rozhlas. Fléretista Aleksandr Šupenič je mistrem světa, prvním v české mužské šermířské historii. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fléretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl v roce 1985 stříbrný kordista Jaroslav Jurka. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se stane po páté v historii vítězem Tour de France. Před poslední etapou, ve které se tradičně o celkové pořadí nezávodí, má náskok 6,5 minuty na Belgičana Remka Evenpoola. Pogačar byl dnes v Alpe d'Huez čtvrtý. Vyhrál Ekvádorec Richard Carapaz. Tenistka Barbora Krejčíková hraje o postup do finále Prague Open s Rakušankou Ktagerovou. Je u toho Jaroslav Plašil.
22: Barbora Krejčíková vede 4-3 v rozhodujícím třetím setu, ale je teď napřímo a výborně podává Lili Tagerová, která se ujímá vedení 15-0 teď v této servisové hře Rakušanky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
18: Ve druhém semifinále Tereza Valentová ve dvou setech podlehla Ukrajince Snigurové.
23: Nehoda na D1 u Kývalky a také u Rousínova. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 183. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu, zdržení je okolo 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Vyškova ve směru do Brna, zpozorněte za sjezdem na Rousínov. Na 214. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se vybočovat. A na D5 z Plzně ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Rokycany. Na 53,5 kilometru stojí po nehodě nákladní auto a osobní. V odstavném pruhu jsou těsně u čáry, nákladní auta vybočují. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer pak i četnější přehánky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Novelu, která má vládě umožnit navyšovat výdaje na obranu nebo strategické stavby, nad rámec schváleného rozpočtu vetoval prezident Petr Pavel. Bojí se, že by mohla ohrozit udržitelnost veřejných financí. Vyhořela budova číslo 34 ve zlínském bývalém baťovském areálu půjde k zemi. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se tak zalíbilo mezi fotbalovými šampiony Španělska, že od nich nechtěl odejít ani po předání zlatého poháru. A tyhle záběry obletěly svět. Nejen o tom budeme mluvit v souhrnu událostí tohoto týdne. Autorkou Týdne plus je Václava Marešová.
5: Týden plus.
9: Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla při sestavování veřejných rozpočtů. Zákon podle něj podstatně mění způsob, jakým můžou vlády hospodařit s veřejnými penězi a je ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
0: Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let, od roku 2026 do roku 2036. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme. Budeme si půjčovat za stále vyšší úroky. Pokud se to nezmění, bude to muset v budoucnu někdo zaplatit, ať už škrty ve výdajích nebo vyššími daněmi. A nejvíc to může dopadnout na ty, kdo na to mají nejmíň.
9: Prezident taky uvedl, že by novela oslabila sněmovní kontrolu nad veřejnými penězi, a to ve prospěch vlády. Ve zkratce, předloha má umožnit vládě navýšit výdaje na obranu anebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Vláda tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší. Předloha se tak vrací do sněmovny, která může veto přehlasovat 101 hlasy. A podle ministryně ANO Aleny Schillerové to taky udělá.
1: Kdyby měl zůstat stávající zákon v platnosti, tak platí to, že schodek státního rozpočtu může být maximálně příští rok 150 miliard. A to je obrovské ohrožení všeho. Investičních akcí, zdravotnictví, ale i těch věcí, které souvisí s obranné schopností, takže je to absolutně nemožné.
9: K projednání novely zákonů o rozpočtové odpovědnosti by se poslanci měli vrátit na schůzi 25. srpna. Naopak podle předsedy ODS Martina Kupky povede novela, kterou vláda prosadila a prezident vetoval, k neúměrnému zadlužování státu.
2: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
9: No a my jsme o novele, kterou prezident vetoval, mluvili taky s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. A toho jsme se ptali, jestli je překvapením, že právě tenhle návrh prezident poprvé vetoval.
3: Překvapením to úplně není, a pokud si tedy prezident vyhodnotil, že se musí přidat k těm, kteří se snaží nějakým způsobem upozornit na podobu toho zákona, tak pak neměl jinou možnost, než ten zákon vetovat, protože většinou je to pravomoc prezidenta republiky a ten by měl používat spíš ojediněle a mělo by se tak dít, buď to, když je zřejmé, že ten zákon je nějak technicky nebo legislativně špatný, anebo když má prezident pocit, že jde o zásadní téma, o úpravu, která nějakým způsobem vybočuje z nějaké řady, když to takto řeknu, a je potřeba na ní tím vetem upozornit. A samozřejmě nyní je otázka to, zda prezident to veto musel použít a využít, když už na to upozornil svým vetem Senát. A samozřejmě, když se ten zákon probíral, tak na něj byla také upřena docela velká mediální pozornost. Takže samozřejmě je to právo vyplývající z ústavy prezidenta republiky a pak záleží na něm, jak moc obezřetně s tímto právem nakládá.
9: A Petra Hartmana jsme se taky ptali, jestli tohle veto nějak zkomplikuje sestavování rozpočtu na příští rok.
3: Samozřejmě veto bude přehlasováno velmi pravděpodobně po parlamentních prázdninách. Vláda musí do konce září předat návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, takže to nic neskomplikuje. A navíc se zapomíná na jednu věc, je to zákon o rozpočtové odpovědnosti. A když se podíváme na platnou verzi toho zákona, tak ten předpokládal na letošní rok úplně jiný schodek rozpočtu, než jaký je, daleko nižší, hluboko pod 300 miliardami korun. A ten zákon nebyl dodržen a vůbec nic se nestalo. Naopak vláda si vyložila zákon takovým způsobem, že se vlastně na ní nevztahuje. Takže zrovna toto hovořit o nějakém ohrožení investic a výdajů státu není na místě.
4: Připomenu, že novelu o rozpočtové odpovědnosti vrátil sněmovně už taky Senát. Opozice ale zákon v případě jeho prosazení chce napadnout u Ústavního soudu. Vláda navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to minister spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus, no a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
7: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
4: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě ale soud teprve rozhodne. Opoziční politici označují krok vlády za útok na nezávislost justice a snahu dál dělit veřejnost. Připomenu, že soudce zpravodaj v kompetenční žalobě, kdy ústavní soud vydal předběžné opatření ohledně cesty prezidenta do Ankary, byl soudce Pavel Šámal a ve věci přitom rozhodovalo celé plénum ústavního soudu. Naším hostem byl proto Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a ptali jsme se ho, jak hodnotí kroky vlády, podle které projevil soudce ústavního soudu Šámal politický aktivismus.
8: Vláda to opírá o procesní postup toho soudce zpravodaje profesora Šámala, ale to si myslím, že by nemělo mít naději na úspěch, pokud by tedy vláda neprokázala něco dalšího, co my teď nevíme, protože pro ten samotný procesní postup asi není možné dovodit, že by ten soudce byl podjatý, což je ta podmínka, aby tedy byl vyloučen. Takže já si myslím, že tento návrh nebude mít úspěch.
4: Soudce Pavla Šámala jmenoval ústavním soudcem ještě prezident Miloš Zeman. Reagoval i prezident Petr Pavel. Ten varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované anebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Jestli jezdíte často autem, tak už jste si asi všimli, že ceny benzínu a nafty v uplynulých dnech mírně stouply. Vláda totiž ukončila regulaci cen pohonných hmot. Od pondělí se tak ceny paliv na čerpacích stanicích po víc než 3 měsících řídí už jenom tržními mechanismy. Na některých pumpách tak ceny vzrostly, u nafty i o 3 koruny na litr a projevil se taky návrat vyšší spotřební daně. My jsme proto mluvili s analytikem společnosti Finlord Borisem Tomčiakem a ptali jsme se ho na to, jestli bylo zvýšení cen až o 3 koruny očekávané.
10: Ten nárast byl očekávaný, je to právě v důsledku zvýšení spotřebné daně a teda samozřejmě i kvůli tomu, že se zvyšují ceny ropy a ceny paliv na celém evropském trhu. Ale velkým problémem je velkoobchodná marža, která je predovšetkým u nafty rekordně vysoká v Evropě, v Spojených štátoch, v Ázii. A je to způsobené tím, že ta globální ponuka nafty je aktuálně nedostatočná. Stále je problém s dodávkami z Perského zálivu, Hormuzský prieliv stále zablokovaný. A tým pádom ponuka nafty na svetovom trhu je nízká a vlastně ani v najbližších týždňoch sa zlepšenie neočakáva.
4: Vysvetlil analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Ze sousedních zemí sú o něco levnější paliva na Slovensku. V Polsku je sice benzín levnější, ale naopak za naftu se řidiči oproti Česku připlatí.
5: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Speciální tým ministerstva obrany vyšetřuje nehodu vrtulníků na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden z nových strojů armády typu Venom havaroval ve čtvrtek, a to při přistání během cvičného letu. Zemřela přitom vojákyně a zraněných je dalších 7 lidí.
11: Buráceli vrtulníky systému H1, když před 2 týdny vítali na základně v Náměšti nad Oslavou nového velitele vzdušních sil Petra Tománka. Ten v tu chvíli ještě netušil, že se sem brzy bude muset vrátit. A to kvůli tragické havárii jednoho z těchto strojů.
12: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
11: V péči zdravotníků následně skončilo 7 lidí a jedna osoba bohužel zemřela. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč informoval, že se jednalo o ženu.
13: Do vyšetření této události a příčin této události byl zakázán provoz vrtulníků systému H1.
11: Jaká byla přesná příčina nehody, není v tuto chvíli ještě jasné. Odhalit by to mělo vyšetřování týmu expertů.
4: To byla reportáž od našeho kolegy Milana Soldána. A já dodám, že vojáci, kteří se zranili při nehodě armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Hasiči po skoro 2 týdnech dohasili rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína. Jak dodá reportér David Šalek, budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek 9. července.
14: Na jednotlivých účastních jsou všichni v pořádku.
24: Hořet začalo v 9. patře budovy v 8:30 ráno. Požár se následně rozšířil i do dalších částí objektu. Na místě zasahovali stovky hasičů, kteří vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu a uzavřeli okolí. Během dne se pak budova z velké části zřítila. Právě v 9. patře, kde začalo hořet, měla svůj sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka tam společnost měla 75 tisíc párů bot v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
25: Pro nás jsou to téměř všechny boty, které my jsme měli. Máme naštěstí tedy prodejny, které naskladněné jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
24: A další poškozenou firmu je třeba Equator Cycling, která se zaměřuje na výrobu a servis jízdních kol. O škodách mluví její šéf Milan Šimek.
26: Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače, vzpomínky, zboží.
24: Budova má výrazně narušenou statiku a její torzo bude nutné zbourat. Příčinu požáru, který se nakonec obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů.
4: A stavební úřad taky vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a části zřícené výškové budovy. Majitel objektu společnost Krym již dřív uvedl, že je připravený objekt převzít. Podle stavebního úřadu musí celou vyhořelou budovu odstranit nejpozději letos 15. prosince. Ruské síly v týdnu opakovaně útočily na cíle na Ukrajině. A drony na Rusko vyslala taky Ukrajina, která se ruské agresi brání. Podle ukrajinského velení drony zasáhly 7 lodí ruské stínové flotily. No a ukrajinské síly zasáhly drony také několik významných logistických center. No a my jsme se proto ptali našeho odborníka na Rusko Ondřeje Soukupa na to, že hodnota skupiny Wildberries, které zasažené sklady patřily, se oceňuje na víc než 12,5 miliardy dolarů. Co je to tedy za firmu?
27: Ta firma vznikla v roce 2004, kdy její zakladatelka Tatiana Kim byla na rodičovské dovolené a právě si říkala, že jako je to těžké s tím malým dítětem chodit po obchodech, tak vlastně takhle vznikla ta, a možná je to trošku legenda, ale nicméně pravda je, že to je jako absolutně největší online prodejce v celém Rusku, v zásadě ve střední Asii, ještě v několika dalších státech. A čím on je důležitý, že ten jeho business model umožnil spoustě malých výrobců vlastně se nějakým způsobem držet nad vodou, jo? Protože v tom katalogu je samozřejmě úplně všechno.
4: A proč Ukrajinci útočí právě na tuhle firmu a proč je označují za legitimní cíl svých útoků?
27: Mimo jiné třeba tam jsou i na prodej bojové drony. Když jsem se na to, na ty webové stránky díval, tak tam byly prostě drony nebo zařízení pro schoz granátů z dronu a tak dále. A současně je to také prostě pro tu část Rusů, která jako se snažila se o válku vlastně vůbec nezajímat a tvářit, že se nic neděje, tak teďka už po útocích na rafinérii i tohle je prostě citelný zásah do každodenního života.
4: Popsal odborník na Rusko z Českého rozhlasu Ondřej Soukup. No a Ukrajina se s podporou Západu víc než 4 roky brání ruské invazi. V posledních měsících výrazně zintenzivnila své vzdušné útoky na ruském území. Zatím útočila hlavně na vojenské a energetické cíle, které podle ní pomáhají udržovat v chodu ruskou invazi. A teď Ukrajinci zničili i několik významných logistických center. Velká Británie má nového premiéra. Podle Andyho Burnhama musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí. A to přesto, že Burnham je 7. premiérem Velké Británie za posledních 10 let. Řekl to ve svém prvním projevu.
15: Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí 10letý plán obnovy země.
4: Dodává náš reportér zahraniční redakce Jaromír Marek. Někdejší starosta Manchesteru vystřídal ve vedení země i labouristické strany Keira Starmera. A to poté, co jeho strana dosáhla v místních volbách katastrofálních výsledků. A teď se v souhrnu událostí tohoto týdne ještě vrátíme ke skončenému mistrovství světa ve fotbale. Vítěze už známe. Španělé porazili ve finále obhájce zlata Argentinu, a to 1-0 po prodloužení. Vedle gratulací vítězům a bilancování výkonu fotbalistů, ale plnila média ještě jedna událost ze závěru fotbalového finále. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se tak zalíbilo mezi fotbalovými šampiony ze Španělska, že od nich nechtěl odejít ani po předání zlatého poháru. A my jsme právě tento moment, kdy Donald Trump neustále stojí těsně vedle slavících fotbalistů, kteří jásají a fotí se a Trumpa si přitom vůbec nevšímají, rozebrali taky s naší severoamerickou zpravodajkou Janou Ciglerovou, která je teď v Praze. A ptali jsme se jí, jestli to, že Trump neodešel z té hlavní scény, ani když španělští fotbalisté už slavili a zvedali pohár nad hlavu, tak jestli to byla spíš nezdvořilost anebo politický kalkul.
16: To hlavně nebyla náhoda. Trump udělal přesně to už v loni na klubové mistrovství světa, když slavila Chelsea, a tehdy to možná mohlo ještě působit jako přešla, protože to udělal poprvé, ale teď je zřejmé, že šlo o vědomou strategii, prostě být v záběru v okamžiku, na který se dívá miliarda lidí. Ten vítězný snímek s trofejí, to je nejcennější obrazový moment celého šampionátu a Trump se do něj prostě postavil. Zaplatil ale za to, musíme říct, cenu, protože tím virálním momentem se nestalo to zvednutí poháru, ale to gesto Rodriho, který prezidentovi naznačuje, ať odejde, a Infantino, který ho běží odvádět.
4: Jany Ciglerové jsme se ptali taky na to, jak reagovali diváci na to, že americký prezident sledoval finálový zápas mistrovství světa ve fotbale mezi Španělskem a Argentinou přímo v hledišti, v boxu, za neprůstřelným sklem.
16: Ukázalo to, že ani ten domácí šampionát Trumpa nespojuje, ale spíš rozděluje. Bučelo se dvakrát, jednou po hymně, kdy režie raději střihla na letecký záběr stadionu, a potom znovu po druhé při tom ceremoniálu. Musíme ještě ale dodat kontext. Publikum v finále mistrovství světa v New Jersey, to prostě není reprezentativní vzorek Ameriky. Jednak velkou část tvořili fanoušci z Latinské Ameriky, z Evropy. Vstupenky samozřejmě byly velmi drahé, takže si je také mohli dovolit spíš lidé z velkých měst. Přesto je to pro Donalda Trumpa nepříjemný obraz, protože on chtěl ten šampionát využít jako takovou výkladní skříň Ameriky a místo toho svět viděl, že ho vlastní stadion vypískal, a čtvrt roku před volbami do kongresu, to není pro Trumpa dobrá zpráva.
4: Popsala naše severoamerická zpravodajka Jana Cíglerová. Co se vám vybaví, když řeknu jméno Jiřího Grossmana? Některá z jeho vtipných povídek nebo podmanivý hlas třeba v písni Drahý můj. No a právě Jiří Grossman by se 20. července dožil 85 let. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971 a to na nádorové onemocnění mízních uzlin. A my si ho teď na závěr Týdne plus taky připomeneme.
6: Jako kotě si přijíst a víčka mír zavřená.
17: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
18: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
17: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
18: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Na ně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
17: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
19: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
17: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora.
4: Jiřího Grossmana nám připomněl kolega z kulturní redakce Tomáš Maleček. A ještě přidám jednu myšlenku, kterou Jiří Grossman říkával. Radši bohatě žít, než bohatý umřít. Tak se tím můžeme zkusit řídit. To nám přeje Václava Marešová.
20: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Chat control a ochrana soukromí na internetu. Andrej Babiš a členství Česka v koalici ochotných. Jaroslav Kačinsky a rozkol v straně Právo a spravedlnost. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
20: Názory a argumenty.
21: Takzvaný chat control znovu obnovil v posledních týdnech debatu o ochraně soukromí na internetu. Opatření, které umožňuje internetovým firmám prohlížet nešifrované konverzace a zasahovat tím proti šíření dětské pornografie, teď dostanou na stůl členské státy Evropské unie. Debata je nabitá emocemi, myslí si analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
22: Brusel nás chce šmírovat a postupnými krůčky hledá cesty, jak omezit naše soukromí. To je interpretace, která ve spojení s chat control v českém prostředí zakořenila. Používají velká část politické reprezentace a zůstají podporuje část médií. Magazín Echo 24 si toto tvrzení dokonce otiskl přímo na obálku nedávného vydání se sugestivní douškou, že jde o špinavost. Bohužel takovému rámování propadají i někteří jinak uznávaní experti, mezi nimi konzultant Ondřej Malý. Ten v komentáři pro Seznam zprávy vedle řady důležitých postřehů také napsal, že prodloužení tzv. Chat kontrolu 1.0, pro který se vyslovili europoslanci, představuje, cituji, dobrý příklad, jak se snižuje rozsah prostoru, který je soukromý.
0: Prokazatelně to ale není pravda. Aby bylo jasno, cílem mé polemiky není Čet Kontrol hájit ani kritizovat. Myslím si, že kolem toho už bylo řečeno dost. A kdybych se snad do takové debaty chtěl zapojit, udělal bych to spíše na straně jeho kritiků. Chci se zaměřit na to, jak velká část odpůrců návrhu v Česku tuto kritiku rámovala a bezděčně tím na sebe prozradila, že podléhá dlouhodobé protievropské komunikační masáži, ve které už nejde jen o kritiku jednoho návrhu, ale o naše ukotvení v západních strukturách. Oblíbeným narativem protiunijních politických stran a dezinformačních kanálů, z nichž mnohé jsou spojeny s kremelskou propagandou, je, že Evropská unie je v zásadě západní obdobou totalitního Sovětského svazu, která dlouhodobě hledá cesty, jak omezit osobní svobody, včetně svobody slova nebo práva na soukromí. V minulosti sociálními sítěmi prošly vlny údajně zaručených, ve skutečnosti absurdních zpráv o tom, že EU chce údajně zakázat používání hotovosti, aby měla plnou kontrolu nad výdaji každého jednotlivce, že zavádí cenzuru na sociálních sítích, díky které může odstraňovat nepohodlné názory, že plánuje spustit systém sociálních kreditů po čínském vzoru, že zakáže používání slova Vánoce, aby snad neurazila muslimy a podobně. Chat Control jako nástroj, jak dále utáhnout údajné šrouby svobody slova na internetu, do tohoto narrativu zcela zapadá. A přiznejme si, že v nás rezonuje. Vždyť se do veřejného prostoru v Česku EU málo kdy dostává v jiném kontextu, než že Brusel zase něco nařídil nebo zakázal, tedy že oni nás v něčem omezili a my to teď musíme strpět. Úspěch dezinformací je také založen na efektivní taktice smíchání reality s fikcí a mnohé ze zmíněných blábolů mají prapůvod v reálných opatřeních, jen ve zcela odlišných konotacích. A tím se dostáváme zpět k Chat Kontrolu. Skutečně europoslanci zvedli ruku pro něco, čím se prostor pro soukromí na internetu zmenší? Neodhlasovali nic jiného, než prodloužení dočasné výjimky, na základě které internetové platformy mohou dobrovolně nešifrované konverzace skenovat. Ta s námi bez většího zájmu byla posledních 5 let a pokud s tím budou souhlasit členské země, platnost se protáhne o 2 roky. Těžko tvrdit, že EU snižuje prostor pro soukromí, když zůstává fakticky nezměněn. Ale dobře, můžete namítnout, že se jen chytám za slovíčka a že jde přece o princip a precedent, po kterém může následovat něco daleko horšího, což nejsou planá slova, protože členské státy i europoslanci pracují současně na takzvaném Chat Kontrolu 2.0, tedy na trvalé právní úpravě. Takový výklad ale předně ignoruje politickou realitu, ve které Chat Kontrol 2.0 opakovaně u členských států narazil. Vypadly z něj při vyjednáváních postupně jakékoliv pokusy o prolomení šifrovaných konverzací a co do tvrdosti se dostal víceméně na úroveň stávajícího opatření. A především ignoruje legislativní kontext. Vychází totiž z falešné premisy, že na počátku bylo na internetu soukromí, ale kvůli Unii o něj přicházíme. Je tomu ale přesně naopak. Soukromí na internetu je dosti vzácný statek. Zeptejte se jakéhokoliv experta na kyberbezpečnost. Zvlášť s rozvojem sociálních sítí se z internetu stal divoký západ, který proměnil soukromá data na obchodní komoditu, kterou firmy prodávají tu k cílení reklamy, jinde zase k ovlivňování politických kampaní, viz kauza Cambridge Analytica. A jak ukázali úniky WikiLeaks, naše soukromá data nejsou chráněna ani před státy a jejich tajnými službami. EU dlouhodobě postupuje opačným trendem, tedy zvyšováním standardů na ochranu soukromí a osobních údajů na internetu. Seznam legislativ za tímto účelem schválených, často známých pod nesrozumitelnými zkratkami, je dlouhý. Za všechny jmenujeme GDPR a směrnici e-privacy, DSA a DMA nebo akt o umělé inteligenci. Ze strany biznisu Unie dlouhodobě čelí úplně jiné kritice, a sice, že kvůli své obsesi s ochranou soukromí tento sektor zatěžuje příliš mnoha pravidly. Chat Kontrol je výjimkou právě z oné e-privacy směrnice, která mimo jiné podstatně omezuje možnosti, na jak dlouho a za jakým účelem mohou firmy uchovávat soukromé údaje uživatelů. Standardizuje dále ochranu soukromých konverzací nebo dává firmám povinnost hlásit případy úniku dat příslušným úřadům. Ano, Chat Kontrol tudíž v úzce vymezené oblasti soukromí proti zbytku unijní legislativy omezuje. Výsledkem však je, že Evropa stále zůstává kontinentem s nejvyššími standardy pro ochranu soukromí online na světě, a to právě díky Evropské unii, nikoli jí navzdory. Můžeme vést debatu, zda je Chat Kontrol vhodný, přiměřený či efektivní nástroj řešení problému se sexuálním predátorstvím na internetu. Nenaskakujme přitom ale na zavádějící narrativ o plíživém osekávání soukromí a bruselském šmíráctví. Na tom, jak politická témata rámujeme, zvláště takto citlivá, totiž záleží.
21: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Český premiér Andrej Babiš se často brání proti tvrzení, že by byl proruský. Některých jeho výroků, kdy zpochybňuje například smysl koalice ochotných, která pomáhá bránící se Ukrajině, se ovšem ruská propaganda vděčně chytá, soudí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
1: Žijeme v mediálním světě. Taky se mu říká informační svět, ale to už dávno nesedí, protože za informace jsou často vydávány lži a dezinformace a je těžké ty dvě skupiny od sebe jednoduše odlišit. Příklad. Český premiér Babiš nedávno zpochybnil koalici ochotných, země podporující Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Přitom se sám jejich schůzek účastní. Řekl, že toto uskupení kromě slov nikdy nic nepřineslo, cituji, být v nějaké koalici jen na papíře, jako jsme v koalici ochotných, z toho nic nevzešlo, nikdy, jen nějaké řeči politiků, v takových já být.

0: chytil ku příkladu prokremelský server EA Daily. Andrej Babiš se často brání nařčení, že je proruský. Brání se tomu, i když sestavil vládu s hnutím Tomia Okamury, jen proto, aby podezření vyvrátil a ukolébal vedení NATO a Spojené státy, dovolil, aby Česko poskytlo minimální příspěvek do programu na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Jinak ale on i jeho vláda zásadně odmítají vojensky Ukrajinu podporovat. Prý proto, aby byl mír. Beze zbraní se Ukrajina ovšem neubrání. Mír sice nastane, ale Rusko ji zničí. Je tedy Babiš proruský nebo není? Ruská propaganda dokáže jeho slova šikovně využít iniciativy, které jakkoliv podporují Ukrajinu a budují evropskou obranu, jí samozřejmě leží v žaludku, komplikují Rusku dobytí dnes svobodné země i další expanzi. Není divu, že ruská provládní média Babiše citují, když řekne, že z koalice ochotných nic nevzešlo, nikdy jen nějaké řeči politiků, Rusové to použijí jako vzkaz pro své občany. Sami vědí, že to není pravda a že se Babiš mýlí. Proč? Ku příkladu koalice ochotných sehrála během let 2025 a 2026 klíčovou roli v organizaci pomoci Ukrajině. Jde o živou strukturu, která se přizpůsobuje měnícím se bezpečnostním potřebám. Evropa hledá nové cesty bezpečnostní spolupráce mimo rámec EU a NATO. Londýnský summit koalice v březnu 2025 spustil proces, který rychle vyústil v jednání náčelníků generálních štábů, v ministerské schůzky i ve společné plánování obrany. Nejde vůbec o prázdné politické deklarace, ale o novou bezpečnostní strukturu, která Rusku brání v expanzi. My se toho nyní neúčastníme. Je to chyba nejen v oblasti bezpečnosti. Koalice ochotných dnes představuje mimořádnou příležitost pro naše podniky. Mohli by se lépe podílet na evropské obranné výrobě. Takhle zůstáváme mimo. Vrátím se k původní otázce, tedy jestli je Babiš proruský a jeho vláda proruská. On v tom tak sem tam vlaje a popírá to, ale dnes platí, že kdo není jasně proukrajinský a proevropský, je zároveň chtě nechtě proruský.
1: Dodává spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Po mnoha týdnech nejistoty a interních sporů nastal nakonec rozkol v hlavní polské opoziční straně Právo a spravedlnost. Odešla z ní skupina okolo bývalého premiéra Mateuše Morawieckého. Co to znamená pro současnou proevropskou vládu Donalda Tuska? Nad tím se zamýšlí evropský editor deníku Luboš Palata.
2: V polském opozičním Právo a spravedlnost nastalo zemětřesení. Po nesplnění ultimáta a nepodepsání slibu věrnosti vůdci strany Jaroslavu Kaczyńskému bylo několik desítek technokratů v čele s bývalým premiérem Mateuszem Morawieckým vyloučeno ze strany. 77-letý Kaczyński, o jehož konci v politice se už několik let spekuluje, tak tvrdě potlačil doutnající spouru. Nebo možná jen příliš okatou snahu Morawieckého zajistit si přechod nástupnictví pro sebe a svoji skupinu bankéřů a manažerů. Přestože jde o největší událost v dějinách strany za posledních mnoho let, její význam není třeba přeceňovat. Kaczyński Morawieckého a jeho lidi ze strany vyhodil, protože si to může podle shodného mínění polských médií dovolit. Není představitelné, že by Morawiecki vůči vládě stejně nepřátelsky vystupující jako Kaczyński hlasoval se svojí skupinou se stranami dnešní vlády Donalda Tuska a pomohl jí tak prolamovat častá veta prezidenta Karola Nawrockého. Pokud jde o stranické preference, měž Právo a spravedlnost dlouhodobě zaostává za občanskou koalicí Donalda Tuska, měla by ztráta Morawieckého a jeho skupiny stát stranu jen několik procent hlasů a nemělo by to ohrozit její pozici hlavní politické síly opozice. Na opoziční scéně se však dějí mnohem zásadnější věci, než je vyhození

0: expremiéra Morawieckého a několika desítek jemu věrných poslanců. Hlavní postavou polské opozice vůči Kaczyńskému ještě mnohem nezávislejší, než vůbec kdy byl Morawiecki, je dnes prezident Karol Nawrocki. Tohoto nacionalistického historika Kaczyński tak říkajíc vytáhl z klobouku, udělal z něj kandidáta PiSu a dokázal jeho prostřednictvím porazit a pokořit vládní koalici Donalda Tuska. A také jí zásadně stížit vládnutí, protože Nawrocki vetuje téměř každý zákon, který vláda připraví. A k přehlasování veta je třeba 3/5 většina poslanců a tou Tusková vláda nedisponuje. Spekuluje se také o tom, že za Kaczyńského krokem je příprava na vytvoření budoucí koaliční vlády s extrémní pravicí. A to nejen z ostře protiunijní konfederací, ale také se stále populárnější protiukrajinskou a antisemickou konfederací Koruny Polské europoslance Grzegorze Brauna. Tusk vedle Kaczyńského, nejzkušenější politik v dnešním Polsku, si umí spočítat, že nestačí, aby jeho občanská koalice vyhrála příští parlamentní volby na podzim příštího roku. Ale se stranami současné proevropské koalice bude muset dát dohromady většinu v Sejmu. Má na to už jen o něco více než rok. Před všechna ale přinesl rozkol v Právu a spravedlnosti pro současnou Tuskovu vládu trochu naděje, že to třeba nebude zcela nemožné.
1: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A teď se ohlédneme za některými zajímavými komentáři uplynulého týdne. Jedním z velkých úkolů většiny vlád v Evropě je zajištění stabilního důchodového systému. Ta česká pro začátek rozhodla posunout takzvaný valorizační rámec, což zbrzdí výdaje státu. Detaily dodává komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Další vládní slib se odkládá. Vláda posune změnu valorizačního vzorce penzí na příště, na dobu, až vymyslí, jak zastropuje věk odchodu do důchodu a co udělá s lidmi, kteří pracují v náročných profesích. A zjevně také poté, až vymyslí, kde vezme peníze na rychlejší zvyšování důchodů, než je to současné, které podle předvolebních slibů mělo padnout. Nakonec se vyšších peněz dočkají dvě skupiny seniorů. Těm, co ještě stále pracují, se bude víc zvyšovat procentní výměra důchodů. A peníze navíc dostanou lidé, kteří se dožijí 80 a více let. Současný model začíná odměňovat až 85 leté. Z hlediska rozpočtu jde o velmi moudré opatření. Slibovaná rychlejší valorizace penzí by totiž vedla k rychlému prudkému růstu výdajů. V tomto ohledu bude v uvozovkách bohatě stačit vyšší odměna starým. Na nic z toho totiž dlouhodobě státní finance nemají a mít nebudou, pokud neprojde velká daňová novela, která nejenže zarazí legální daňové výjimky, úlevy a zvýhodnění, ale také zvýší daně. Nic z toho vláda v plánu nemá. Takže existuje jistá pravděpodobnost, že slib o rychlejší valorizaci se bude tak dlouho odkládat, až padne na další vládu. A pak je tady otázka udržitelnosti finanční stability seniorů. Je pravdou, že se jejich důchody v průběhu pandemie a nedávné inflační vlny zvyšovaly daleko rychleji než mzdy. A proto také minulá vláda Petra Fialy změnila valorizační vzorec, aby růst penzí nebyl tak velký. Současně platí, že seniori mají jinou strukturu výdajů. Neinvestují do kariéry, vzdělávání ani hypoték. Největší položkou je bydlení a výdaje na zdraví. Problém je, že stárnoucí populace potřebuje stále víc peněz na zdraví, a to i v systému zdravotnictví zdarma, kterým se Česko tak rádo chlubí. Příspěvek na péči, který se zdravím těsně souvisí a jehož příjemci jsou ze zhruba 70% právě seniori, prudce roste. Důvodem jsou valorizace posledních let i růst počtu seniorů, kteří příspěvek potřebují. Výdaje na tento příspěvek stouply ze 36 miliard v roce 2022 na 46,5 miliardy v roce 2025.
4: Letos měsíční částka, kterou rozpočet vyplácí na příspěvek na péči, přesahla 4 miliardy. Takže i při velmi střízlivém odhadu se celkové výdaje budou blížit k 50 miliardám korun. A to je nárůst jen za poslední 4 roky. Navíc, kdo měl tu čest o příspěvek žádat, ví, že jde o anabázi, která trvá mnoho měsíců až let. Senior se leckdy příspěvku nedožije. A přechod z jednoho stupně potřebnosti do druhého se dá přirovnat k rozdílu výstupu na Sněžku a na Mount Everest. Zkrátka kromě domovů seniorů, kteří mají na příspěvek na péči zjevně přímou linku, je jeho dostupnost pro běžnou domácnost obtížná. Což mimochodem dost šetří peníze rozpočtu. Nikoli seniorům a jejich rodinám. Kdo kdy platil dostupný, což je v případě velkých měst především soukromý domov pro seniory, ví, že jsou to výdaje naprosto srovnatelné s hypotékou. Co se týká výdajů ve vysokém stáří, rozhodně nelze říci, že by byly automaticky nižší než mládí. Pomalejší valorizace důchodu bude znamenat vyšší tlak na dávkový systém. Ne na péči, ale na celou superdávku, a to kvůli cenám bydlení. Tím, že vyřizování pomoci trvá, a také proto, že se stále mnoho lidí stydí požádat o pomoc, nebude růst výdajů rozpočtu tak vysoký jako při změně valorizace. Nicméně výdaje porostou tak jako tak. V Česku na státní důchod jako na jediný zdroj příjmu spoléhá podle nedávného výzkumu pojišťovny Generali plných 98% seniorů, což je naprosto šílené číslo. Lidé jej vnímají jako pevný základ svých financí, přestože se obávají, že jim nemusí stačit na naplnění základních potřeb. A také často nestačí. Vládní rozhodnutí odsunout rychlejší valorizaci penzí na jindy lze brát jako rozumný a vyvážený přístup k hospodaření s veřejnými penězi. Daleko lepší by ovšem bylo, kdyby vláda přišla s nápadem, jak se finančně vyrovnat se stárnutím populace a hrozící demografickou krizí. Před tímto rozhodnutím ovšem schovává hlavu do písku úplně stejně, jako to dělaly všechny vlády před ní.
1: Míní komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Nejbližší prezidentské volby v Česku jsou ještě daleko. I tak se už ale občas objevují spekulace o možných kandidátech. Ne všechny úvahy jdou ale správným směrem, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
5: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu, s níž je na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byl jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče, nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti, Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN, a pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a sílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
1: A slovy analytika Lukáše Jelínka jsme dospěli do finále dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bižovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
6: Kontakt rozhlasu s posluchači jde od samého začátku ruku v ruce s technickým vývojem.
7: Takže otvírám si aplikace.
8: Ano, když lidé napíšou zprávu, tak se odpovědi dočkají.
6: Říká editor sociálních sítí Marian Vojtek.
9: Nejprve dopisy a korespondenční lístky, pak telefon a dnes hlavně internet a sociální sítě. Kontakt posluchačů s rozhlasem a rozhlasu s posluchači nikdy nebyl jednodušší. Pokračuje mediální analytik Filip Rožánek.
10: Jsme svědky celkové proměny komunikace, kdy je zjevné, že posluchači třeba, když chtějí něco napsat, tak zvolí tu nejjednodušší cestu e-mail, SMSku a nebo třeba komentář na sociálních sítích.
6: Svého času byl tím zásadním prostředníkem telefon. V 60. letech se volalo třeba do oblíbeného pořadu Mikroforum. Po revoluci posluchači a posluchačky zase živě diskutovali třeba v publicistickém radioforu.
11: Ano, dobré odpoledne.
12: Haló?
11: Ano, slyšíme vás.
12: Paní Kantůrkové bych chtěla říct, že ta její kniha, která byla zfilmována o té krásné přítelkyni, se mně vůbec nelíbí.
9: Takzvané kontaktní škoda, pořady jsou ale populární i dnes v době internetu, a to hlavně v rozhlasových regionech.
13: Kolegovi, který bude mít také zítra na hozeniny, popřál bych ním všechno nejlepší, hodně štěstí. Zdraví.
10: Čeští posluchači typicky poslouchají rozhlas léta a jsou věrní jedné stanice.
9: Jde tedy o vztah, který je podle mediálního analytika Filipa Ružánka intimní.
10: Ale na druhou stranu rozhlas je pořád vnímaný ve velké části populace jako to médium, o které se dvakrát v historii bojovalo.
6: Jak si rozhlas vytvářel během uplynulého století vztah se svými posluchači a jak fungovala rozhlasová univerzita? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
9: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Hasiči u Vilhartic na Klatovsku bojují s rozsáhlým požárem lesa. Rusko nebude vyvážet benzín až do konce letošního roku. Fotbalisti Liberce na úvod ligové sezóny zvítězili v Plzni. Na dálnici D1 počítejte s kolonou mezi 176. a 183. kilometrem směrem do Brna. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Třetí stupeň požárního poplachu ze 4 dne se vyhlásili hasiči u Velhartic na Klatovsku. Hoří tam zhruba 3 hektary lesa v nepřístupném terénu. Hasiči tam proto povolali vrtulník s bambivakem, říká řídící důstojník hasičů z Klatov Aleš Bucifal.
16: Je to zatím bez zranění. Dalo by se říct, že to je částečně pod kontrolou, ale ten prostor, kde k tomu požáru dochází, je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah. Z toho důvodu jsme na místo povolávali ten vrtulník, aby nám ty nepřístupní skalní ložiska, které jsou tam, tak aby nám vyhašoval ta vrtule, protože nejsme schopni tam dostat lidi.
14: Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Lidi by kvůli zvýšenému riziku požárů neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil to místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Situace s pohonnými hmotami se podle něj v zemi postupně stabilizuje. V některých regionech, hlavně na Sibiři, ale zůstává složitá. Rusko se potýká s nedostatkem pohonných hmot a jejich vysokými cenami v důsledku ukrajinských útoků na rafinerie. Téměř 2 roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení obou smluv. Podle nezávislého starosty Petra Mudry vyjde pronájem modulární školy zhruba na 250 000 korun.
17: Tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení Živlu 4.
14: V Safari parku ve dvoře Králové nad Labem začaly tradiční africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá v prostorách zoologické zahrady do 2. srpna a nabídne například setkání s africkými umělci, popisuje mluvčí zahrady Michal Šťastný.
18: Africké dny v Safari parku začnou každý den takovou hudební ochutnávkou přímo u vstupu do areálu. Odtud se zájemci mohou za zvuku afrických rytmů protančit až do amfiteátru, kde probíhá hlavní těžiště toho programu. Těšit se lidé mohou na trh a samozřejmě i nejrůznější přednášky a vyprávění, a nebo taneční, bubenické či marimbové workshopy.
19: Fotbalisté Liberce porazili na úvod ligového ročníku Plzeň, a to venku 3-1. Teplice doma vyhráli nad Bohemians 3-1 a Baník Ostrava si ze Zlína odvezl vítězství 1-0. Za hodinu začne ještě utkání Zbrojovka Brno Sparta Praha. Na radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Floretista Aleksandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 floretistka Marie Šedivá. Šupenič po finále v nahrávce pro média řekl:
20: cítím se nejšťastnější ve svém životě, šermu 23 let, ta práce se vyplatila a věřím, že tohle bude inspirovat další lidi, aby začali s naším krásným sportem, protože ty emoce, které jsme tady společně všichni zažili, tak byly neskutečné a budu si to pamatovat do konce života.
19: Ve finále tenisového turnaje Prague Open česká hráčka nebude. Barbora Krejčíková v semifinále podlehla ve 3 setech Rakušance Tagerové, Tereza Valentová ve 2 sadách prohrála s Ukrajinkou Snigurovou.
21: Kolona na D1 před Kývalkou a překážka u Všechrom. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 183. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu, zdržíte se asi půl hodiny. D1 ještě jednou z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. V připojovacím pruhu stojí kamion, pruh je tak značně zkrácený, místo je označeno světelnou šipkou a najíždí se přímo do dálnice. Na tahu 23 mezi Třebíčí a Telčí dejte pozor na výjezdu z Markvartic. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. Na silnici 14 z Jablonce nad Nisou směrem do Liberce opatrně před nájezdem na 35. Stojí tam osobní auto, částečně zasahuje do pravého pruhu a musí se vybočovat. A v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi na trase Lovosice Děčín. Do neděle je neprůjezdná přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Je to kvůli opravám na mostě, dá se to objet přes město, tam ale počítejte se zdržením, a to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer ale budou pravděpodobně četnější a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Vystudoval francouzskou filologii a mediální studia na Karlově univerzitě. V Českém rozhlase začínal jako elef, z domácí redakce se přesunul do té zahraniční. Od roku 2022 je Martin Balucha zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii. Za pár dní ale na tomto postu končí. Tak se pojďme dnešních speciálních reportážích za těmito roky ohlédnout. Příjemný poslech vám přejí Lubica Bergmanová
3: a Martin Balucha.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů.
0: Pařížské předměstí má nový tahák. Jde o největší městskou lanovku v Evropě, která má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Otevřela se před půl rokem. Cestující si pochvalují nejen výhled na některé pařížské dominanty, ale i rychlejší a pohodlnější dopravu. Ještě před návratem do Česka se v lanovce stihl svést i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
22: Všechno tady ještě zje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky. Úplně nová stanice, videokamery, tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě pařížanky, důchodkyně, jedna z nich se jmenuje Bernadette.
23: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře, všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
22: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. A z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná. A pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
24: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
22: Z lanovky se stala docela velká turistická atrakce, takže lidé, kteří se chodí podívat nejdřív na Eiffelovku, na katedrálu Notre Dame, pak někteří z nich míří sem na předměstí do Créteil podívat se i na lanovku a hlavně se svést. Grégoire de Lasteyrie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
25: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
22: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Janik.
26: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
22: Janikovi září oči, je vidět, že tohle je povolání snů.
26: Je to neobyčejná, vysněná práce.
22: Janik říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Ale není to úplně mimo, protože tento typ lanovky jezdí i na horách a právě v Alpách se cvičili i místní zaměstnanci a pracovníci.
0: Martine, já už tě vítám ve vysílání. Jak se mění doprava v Paříži?
22: Taky zdravím, hezký den. No je stále dynamičtější, rozmanitější, hodně se toho změnilo od toho roku 1900, kdy vlastně v Paříži odkryli, slavnostně zahájili provoz první linky metra, tak těch linek je 16, je to přes 200 kilometrů linek metra, další se staví a jak jsem říkal, že je rozmanitější, tak samozřejmě se staví i další obdivuhodné projekty, jako třeba Grand Paris Express, to je velká síť metra, která má být odhalená v následující dalších měsících, letech bude to postupně a je to plus 200 kilometrů metra napříč pařížským předměstím. Co bylo vlastně nevýhodou doteď, tak člověk, když cestoval z pařížského předměstí, například na letiště Orly, tak musel z toho předměstí do centra Paříže tam přesednout na jinou linku a pokračovat právě na to Orly, na to letiště. Teď v následujících letech už to bude jinak, bude to daleko rychlejší. A to jsme jenom u metra, pak je tady samozřejmě další věc, jsou tady tramvaje, které fungují trošku jinak než u nás v Praze, protože v Praze zajíždí do centra, tady spíš jezdí na předměstí Paříže. A to jsme se ještě ani nedotkli toho kola.
1: Já o tobě vím, že právě po Paříži jezdíš na kole. Jak často ho využíváš a třeba jezdíš, i když jedeš natáčet?
22: No samozřejmě, ta doprava na kole je velmi příjemná po Paříži, nebývalo to tak vždycky, já si pamatuju, že Paříž moc neholdovala cyklodopravě, hodně se to změnilo během pandemie covidu, město jednoduše chtělo dostat ty lidi z přeplněných míst, z MHD právě ven, takže se vytvořily provizorní cyklostezky a následně potom z těch provizorních cyklostezek se staly stále trasy a já kdykoliv můžu, tak jezdím na kole, například když referuji a vysílám z demonstrací, tak vždycky nechám to kolo někde v ústraní, ne přímo na tom hlavním tahu té demonstrace, ale proč jezdím na kolech, protože co se stává při těchto velkých akcích, že vlastně vyřadí některé stanice metra, takže pak je komplikované třeba v pozdních nočních hodinách, třeba i když se hraje fotbal, tak se dostávat naspátek a já potom jednoduše nasednu na kolo a můžu pádit zpátky k nám do Buloň. Nebojím se jezdit i s klukama, se syny, například do školky jsme vždycky jezdívali na výlety na kole podél řeky Seiny, vlastně až do centra Paříže. Tímto způsobem se dá projet celá Paříž. Takže ano, abych odpověděl na tvoji otázku, kdykoliv můžu, tak rád jezdím na kole.
1: Francie je známá mimo jiné dobrým vínem a sýry a k tomu patří i bageta. A když chcete upéct nejlepší bagetu v Paříži, tak musíte důsledně dbát na detaily, třeba i na počasí. I podle toho se totiž francouzští pekaři rozhodují, jak dlouho těsto nechají v troubě. Dělá to alespoň francouzský pekař Damian. Jeho bageta uspěla v soutěži a byl nejlepší v Paříži. No a Martin Balucha o tom před 3 lety natáčel.
22: Damian teď vytahuje už připravené bagety, je to zatím jen těsto a už je šoupe do trouby.
26: Když prší a ve vzduchu je hodně vlhkosti, tak nechám bagetu déle v troubě, aby pořádně proschla a byla krásně křupavá. Opačně to funguje úplně stejně. Když je sucho, peču bagetu kratší dobu, aby si uchovala vlhkost a vláčnost. Jsou to detaily, ale doba pečení je důležitá.
22: Jdeme s Damianem do podzemí, pár schodů dolů. Tady se připravuje těsto.
26: Vidíte ty malé bublinky? Těsto už kvasí. Je v něm sůl a kvas. Takhle to zůstane celou noc až do zítřka.
22: Dobrá bageta potřebuje čas. Damien tu svou chystá 48 hodin. Správná bageta podle ní musí být do zlatova upečená a krásně křupat.
26: Garantuji vám, že bageta, kterou byste chtěli připravit za 5 hodin takhle krásně křupat nebude. Střídka bude vevnitř příliš nahňácaná a bude taková mdlá. Vevnitř by měla být spousta malých dírek po kvašení, no a samozřejmě musí krásně vonět. Vůně záleží na času přípravy.
22: Damien vyrůstal v Normandii. S pekařinou začínal už ve 14 letech a to i přesto, že ho od ní rodiče odrazovali. Pracoval ve vyhlášených podnicích v Monaku i v Paříži a právě v hlavním městě vyhrál soutěž o nejlepší bagetu.
26: Nepodváděli jsme. Těsto, které jste viděl, jsme využili i při soutěži, akorát jsme se zdokonalovali při pečení nebo nařezávání bagety. Někteří pekaři získají titul a to, co prodávají v obchodě, se nedá jíst.
22: A jak to tak bývá, s úspěchem soutěži přišla i prestiž. Damienovi bagety servírují v Elizejském paláci a pochutnává si na nich i prezident Emmanuel Macron.
26: No a prezident, ten má rád středně propečenou, spíš světlejší bagetu.
1: Martine, poradíš nám, jak si koupit opravdu dobrou bagetu?
22: No to je kumšt, to není jen tak. Tam je spousta faktorů, co člověk musí sledovat. Jednak je to samozřejmě vůně, která se line z těch bagetérií, z těch prodejen. Pak je to samozřejmě zvuk, to znamená, jakým způsobem křupe. Pak je to taky chuť, vůbec ta textura, ten pohled. Říká se, že nemůže být vnitřek úplně bílý, že musí být spíš takový sametový, krémový. No ale tohle to všechno se dozvíte, když už si tu bagetu koupíte, takže asi nejvíce vyplatí sledovat, jaký zákazníci tam chodí, jak o tom, o té bageterii nebo o tom, o té prodejně mluví. Je to kumšt, není to jednoduché. Já tady mám třeba hned vlastně takovou pekárnu maličkou v ulici a člověk, musím říct, že za ty roky už je trošku mlsný. Dřív jsme přijeli a koupili jsme si bagetu v supermarketu. Byli jsme velmi spokojení, říkali jsme si, to je úžasné. A teď už člověk je zase naladěný, jinak už rozeznává ty různé chutě, jak dlouho taky vydrží taková bageta, jestli i ten třeba druhý den. Správná bageta by úplně neměla být perfektní. To znamená, že místy může být trošku hnědší. Někdy, to je taky další věc, říká se, že
3: dobře propečená bageta má vydrží díl.
22: Dobře propečená a každý prodejce nebo pekař se vás zeptá, jak si tu bagetu přejete, jestli chcete upečenější, propečenější, přesně jak říkáš, někteří si libují v tom, že ji mají až trošku černou, tak se říká bien cuit nebo doré. Bien cuit znamená, že je hodně upečená. My teda manželka ta neměla moc ráda tu velmi dobře upečenou, až skoro takovou černelou, tak to mi vždycky ořezávala ty kousičky a vracela mi to na talíř. Ale jsou i Francouzi, kteří mají rádi tuhletu načernalou nebo takovou nahnědlou, víc nahnědlou, křupající bagetu, dobře upečené bien cuit.
3: Martine, podle čeho ty si vybíráš reportáže?
22: No, pracujeme ve zpravodajství, takže samozřejmě se musím ohlížet na to, co se děje ve Francii. To znamená, teď v září vím, že toho bude spoustu, už tady teda samozřejmě na postu nebudu, ale kdybych býval byl, tak vím, že bych zpracovával zákaz sociálních sítí, který vejde v platnost začátkem září, to znamená od nového školního roku, takže bych se snažil dohnat nějaké děti, rodiče. Takže vždycky hledím na ten aktuál a pak jsou samozřejmě věci, které se snažím domlouvat dlouhodobě, které sleduji, ať už je to klimatická změna, jakým způsobem se s ní Francie vypořádává. Bohužel teď v těchto dnech a měsících Francie čelí neobvykle silným požárům. To je další věc, další projev. Natáčel jsem o klimatické změně na pobřeží, jakým způsobem se drolí a padají do moře ty vysoké normandské skály, útesy, tak to je další věc, kterou se snažím sledovat. Taky se mění samozřejmě priority Francouzů, to znamená, že jestliže dřív vypil průměrný Francouz spoustu, už nevím kolik litrů vína, tak teď už třeba ta mladší generace tolik tomu neholduje, obrací se k pivu, takže se vytrhávají ty staré vinice a místo vinic se třeba pěstují melouny, kivy v Bordeaux, kdo by to býval čekal před desítkami let, že něco takového tam bude, je tomu tak a samozřejmě přispívá k tomu teplejší suší počasí, takže to jsou všechno věci, které mě zajímají. Některé z nich už bohužel nestihnu natočit a to bude tedy na kolegovi Marcelu Faltisovi, který to převezme.
3: Říká náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Sousloví Márodná hrouda má pro obyvatele jeho francouzského města Montpellier opodstatněný základ. V okcitánštině se totiž město jmenuje Klapa, neboli Kamenná hrouda. Z města, které vzniklo už před více než tisíce lety, se můžete MHD dostat až přímo ke Středozemnímu moři. Tramvaj vás sveze i k přírodní rezervaci s plameňáky a čápy.
5: Rád pozoruji ptáky v jejich přirozeném prostředí. Teď se dívám na tenhle pár čápů. Slyšíte to charakteristické klapání zobáků?
7: Klapání zobáků, charakteristické.
6: Jean-Pierre je z východní Francie, žije ve městě Nancy. Na jih přijel za dětmi, vnučkou, krásným počasím, mořem a hlavně ptáky. I když o sobě říká, že není žádný ornitolog, tak vybavení pro sledování opeřenců má jako profesionál. Maskáčovou vestu a hlavně velký fotoaparát, tedy doslova kanon, kterým fotí několik čapích párů uhnízděných na košatém stromě. Čápy klapou zobáky z různých důvodů, při námluvách, když vítají svého partnera nebo třeba když jeden z nich na hnízdě vstane. Mimo čápů v rezervaci narazíte taky na volavky stříbřité, popelavé, racky, lisky, několik druhů síkorek, ledňáčky, ale taky na větší dravce jako káňata nebo sokoly. Ptáky pravidelně počítají dobrovolníci.
7: Každý měsíc počítáme všechny vodní ptáky v lagunách nedaleko městečka Palavas. Tahle práce, to je prostě vášeň.
6: Patrice má jeden dalekohled kolem krku a další na stojanu. Právě s tímto vybavením počítá v rezervaci plameňáky.
8: Tady je krásný výhled. Úzká pěšina a na jedné straně i na druhé straně jezera, v nich plameňáci a kormoráni.
7: Minulý měsíc jsme napočítali 3000 plameňáků v okolí Palavas. Jsou tu celoročně, i když přelétají na různá místa. Je tady taky hodně kormoránů, kteří tu přečkávají zimu.
6: Patrice není na počítání plameňáků a dalších druhů ptáků v rezervaci sám. Pomáhá mu kolega a jmenovec prošetřit divělým fousem. Oba se obávají dlouhodobého sucha.
10: Tento rok je hladina vody v okolních mokřinách velmi nízko. Mnoho ptáků sem kvůli tomu vůbec nepřiletělo.
7: Nepršelo tu už 3 měsíce. Nejhorší situace je v Pyrenejích, ale my se tomu velmi rychle přibližujeme. Potýkáme se s nedostatkem vody pro obyvatele i pro ptáky.
6: Upozorní francouzští dobrovolníci Patrisové, kteří výsledky svého pozorování předávají dalším badatelům.
11: Martine, Francie má 18 regionů, tak který ty osobně máš nejradši? Kam se třeba budeš vracet?
12: Nemáš nějakou jednodušší otázku? Spíš by to možná bylo jednodušší, kdyby se zeptala, kam bych se nechtěl vrátit. A i tak by to bylo obtížné. Těch míst je tolik. Francie je nádherná, rozmanitá, všude trošku jiná. Velmi rád se budu vracet do Normandie na ty rozlehlé normandské pláže, vyloďovací pláže, kde jsem vlastně skoro každý rok byl na to výročí v červnu vylodění spojenců v Normandii. Budu se rád vracet do Bretaně, městečko Douarnenez, odkud pochází výborný sladký koláč. Francouzi jsou gurmáni, já taky, takže tohle mi taky bude chybět. Když budu pokračovat potom po tom západním pobřeží a sklesám úplně dolů, tak určitě Biarritz. Já jsem tam byl poprvé na G7, když tam byl Trump, když se jeho manželka Melanie obdivně koukala na kanadského politika Trudeau a tam byl takový zachycený záběr, tak tehdy jsem tam byl a poprvé jsem objevil tohleto město a říkal jsem si, sem se musím vrátit, protože tam jsou nádherné písčité pláže, takové kamenité výběžky do toho moře, do pláží, neobyčejně krásné vily, příroda v okolí, když člověk potom popojede dál, menší městečka přes hranice do Španělska San Sebastián, tak tam se rád budu vracet.
11: Martine, během tvého působení se toho stalo opravdu hodně, ať už to byly volby, olympiáda, rekonstrukce slavné pařížské katedrály Notre Dame, ale například i úmrtí spisovatele Milana Kundery, tak jak se tohle pokrývá?
12: No je toho hodně. Člověk občas neví, kde mu hlava stojí, snaží se stihnout všechno a uvědomuje si, že všechno stihnout nemůže, tak se snaží stihnout, co to jde. V případě těch konkrétních reportáží, když budu konkrétní, tak k Notre Dame objížděl jsem Francii, snažil jsem se sledovat, jakým způsobem řemeslníci ze všech koutů pracují na té velkolepé rekonstrukci po požáru v dubnu roku 2019. Navštívil jsem skláře, navštívil jsem tesaře nejen z Francie, ale kteří přijížděli ze Spojených států. Viděl jsem rekonstrukci varhanů a pak samozřejmě ta hlavní část
22: se odhrávala tady v Paříži, takže několikrát jsem natáčel přímo u katedrály Notre Dame, pak nakonec i vevnitř, což pro mě bylo neobyčejně krásné vidět to, co se změnilo, a ta rekonstrukce vlastně stále pokračuje, bude se měnit i okolí katedrály Notre Dame. Úmrtí spisovatele Kundery, tak to bylo taky zase velká událost tady pro Francouze, možná samozřejmě trošku už znalejší, ne všichni věděli, že to byl i český spisovatel, mluvilo se o něm, o tom, že to je spisovatel nejfrancouzštější český autor. Já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal docela blízko k jeho manželce Věře Kunderové, neobyčejně si toho vážím, že si mě pustila blíž, natáčel jsem s ní rozhovor a pak samozřejmě jsem mohl sledovat ten přenos, přesun těch archiválí, knih a pozůstatků po Milanovi Kunderovi zpátky do Brna a pak samozřejmě mě zasáhla i smrt Věry Kunderové.
11: My se v další tvé reportáži vydáme do roku 2023, kdy si v Paříži připomněli herce Jeana Paula Belmonda, který umřel v září 2021. V Paříži je totiž po něm pojmenovali jedno z nejromantičtějších míst, kde se fotí svatební katalogy a kde Belmondo natáčel jeden ze svých filmů.
22: Na jedné straně se tyčí Eiffelova věž, na druhé straně je ostrov Labutí a nad námi projíždí pařížská nadzemka. Přesně tady má herec Jean-Paul Belmondo nově svoji promenádu.
9: Jean-Paul byl výjimečný herec i člověk. Přišel jsem i s dalšími herci, abychom mu poděkovali za to všechno, co udělal pro naši kinematografii.
22: Řekl Českému rozhlasu herec a Belmondův přítel Pierre Richard. Novou Belmondovou promenádu otevírala jeho rodina. Syn Paul, nejmladší dcera Stella, bratr Alain a další herci. Mezi nimi i Jean Dujardin.
13: Je to výborné místo k uctění památky Jeana Paula Belmonda. Právě tady před Eiffelovou věží předváděl své nejlepší kaskadérské kousky. Já bych mu ale místo promenády věnoval celý bulvár.
22: Jean Dujardin vzpomínal taky na Belmondův kouzelný úsměv. To prý byla jedna z jeho největších zbraní. A taky odvaha, kterou prokázal i na mostě Bir Hakem. Jehož jméno připomíná bitvu z druhé světové války v libyjské poušti, kde Francouzi bojovali proti Němcům a Italům. Právě na tomto mostě Belmondo v 70. letech točil jeden ze svých úspěšných filmů.
16: Točil tady film Strach nad městem, který režíroval Henri Verneuil. Byly v něm úžasné kaskadérské scény, kterým byla potřeba velká porce odvahy. Klobouk dolů před celým filmovým štábem. Všechny kaskadérské kousky si dělal sám. V jedné scéně dokonce stál na střeše metra.
22: Vzpomínal příbuzný francouzského herce Pascal Ristigon. Belmondo ve filmu Strach nad městem stvárnil inspektora Jeana Letelliera, který pátral po sériovém vrahovi. Na natáčení se podílel i Gilbert.
17: Když tady Belmondo točil, tak jsem dělal komparzistu. Byl jsem to v den, kdy předváděl své kaskadérské kousky. Je potřeba vzdát hold ještě jednomu člověku, a to byl Claude Carlies. To on řídil všechny Belmondovy kaskadérské scény, dokud je neschválil. Belmondo nenatočil ani jednu z nich.
22: Paříž si Belmonda opravdu váží. Důkazem je i fakt, že město porušilo svá vlastní pravidla. Podle nich ulice nesmí být pojmenované po významných osobnostech dřív než 5 let po jejich smrti. A teď přišel ten historický okamžik. Starostka Paříže Anne Hidalgová odhalila desku, na které se píše Promenáda Jeana Paula Belmonda, herce, který žil v letech 1933 až 2021.
11: Jaké to je potkat legendy francouzského filmu?
22: Popravdě řečeno, já jsem jich zase tolik nepotkal. Tohle to bylo opravdu velké štěstí, příležitost, že zrovna v centru Paříže odhalovali pamětní desku právě Jeanu Paulu Belmondovi, takže jsem se tam vydal, čekal jsem, že tam budou davy novinářů, davy turistů, lidí, a nebylo to tak, což mě překvapilo, takže já jsem se dostal blízko těmto legendám. Byl tam Jean Dujardin, kterého jsem poprosil o podpis, byla tam rodina Jeana Paula Paula Belmonda a navíc se to všechno odehrávalo skutečně na místě, které miluji, kam se vždycky rád vracím. Bylo to na mostě Bir Hakeim, nedaleko, právě jsme vždycky projížděli se syny, je tam vrba a vlastně je to takový prostor, který je trošku dál, když se trošku posune člověk od turistů. My jsme si tam vždycky sedli k té vrbě a dívali jsme se na Eiffelovu věž docela z klidného prostředí. Tak jsme tam měli klid, šplouchání, Seiny, lodě, houseboaty a my jsme si tam dávali svačinu s klukama.
11: Martine, ty jako zpravodaj Českého rozhlasu, že za pár dnů končíš, tak nám ještě řekni, kde nově tě můžou posluchači slyšet.
22: Já doufám, že stále na vlnách Českého rozhlasu, ať už to bude na Radiožurnálu, Českém rozhlase Plus, nebo třeba i na Dvojce, doufám, že se budu moct vrátit a pořád vysílat ze zahraničí nebo i z domova.
11: To byly speciální reportáže zahraničních zpravodajů s Martinem Baluchou. Já ti za to děkuji.
22: Já taky moc děkuju, naslyšenou.
11: A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
14: Simone de Beauvoir byla filozofkou existencialismu, sociální aktivistkou a zakladatelkou moderního feministického hnutí. Otec jí předpovídal, že se nikdy nevdá a protože nemá věno, bude muset pracovat. Simone si jednou zapsala do deníku: mně byla perspektiva povolání nekonečně milejší než vyhlídka na sňatek. Dávala alespoň nějakou naději. Z Beauvoir se skutečně nikdy spořádaná manželka nestala.
15: Beauvoir se narodila roku 1908 do měšťanské rodiny z pařížského předměstí. Vystudovala matematiku a filozofii na Sorboně. Filozofii také nějaký čas učila na středních školách v Marseille, Rouenu a nakonec opět v Paříži na prestižním Molièrově liceu. Svou výstředností a kontakty s intelektuály a bohemskými umělci se ale vymykala mentalitě upjatého středoškolského prostředí.
14: Na konci 20. let se setkala s Jean-Paul Sartrem. Jejich přátelství se změnilo ve volný celoživotní vztah, který Simone odmítla posvětit jakoukoliv institucí. Není nijak překvapivé, že Sartre také výrazně ovlivnil její filozofické koncepce. Před koncem druhé světové války se Simone de Beauvoir rozloučila s učitelským povoláním a stala se spoluzakladatelkou a hlavní redaktorkou revue Le Temps Moderne.
15: Literárního úspěchu se dočkala v roce 1949. Vydala oceněný román Mandaríni a filozofickou esej Druhé pohlaví, která se řadí mezi klíčové texty ženského emancipačního hnutí 20. století. Beauvoir v něm zdokumentovala přetrvávající nerovnost žen, které jsou podle ní uvězněny ve svém těle a manipulovány muži. Ženy zotročuje jak nerovné postavení na pracovním trhu, tak mužské ochranitelství, napsala tehdy autorka.
14: Simone de Beauvoir zemřela v dubnu roku 1986. Její neortodoxně svobodomyslný odkaz, který v minulosti štěpil i samo feministické hnutí, je dodnes provokativní a zároveň respektovaný. Dílo Druhé pohlaví pobouřilo ve své době konzervativní kruhy společnosti, nicméně britský list Guardian ho nedávno zařadil mezi 10 knih, které změnily svět.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Slavnou růžencovou slavnost čeká zásadní oprava v hodnotě 9 milionů korun. Renesanční obraz Albrechta Dürera nebude v Národní galerii k vidění až 5 let. O detailech budeme mluvit s Olgou Kutkovou z Národní galerie. Kdo povede právě Národní galerii Praha? Ministerstvo kultury připravuje po zrušeném výběrovém řízení nový konkurs. Galerijní odbory chtějí mít tentokrát jasno v jeho pravidlech a ministr jim nabídl, aby se na výběru podíleli. A v kulturním magazínu nás také bude zajímat vznik nového českého filmu Jana bude brzy sbírat lipový květ. Plánuje ho točit režisérka Beata Parkanová. O tom všem budeme mluvit. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
18: Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance, obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo v průběhu staletí mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách, čímž se závažně poškodilo. Práce, které začnou na konci srpna, mohou trvat až 5 roků.
0: Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Marie, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Restaurátorské práce tohoto díla bude řídit Mezinárodní komise odborníků, pokračuje mluvčí Národní galerie Jana Holcová.
19: Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že obraz vyžaduje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah. A ten můžeme realizovat jen za účasti špičkových odborníků a ve spolupráci s mezinárodními pracovišti.
0: Návštěvníci Národní galerie si můžou obraz prohlédnout do konce srpna ve Schwarzenberském paláci. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
18: Hostem Českého rozhlasu Plus je teď ředitelka sbírky starého umění a dočasně jmenovaná generální ředitelka Národní galerie Olga Kotková. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Já jsem si vás pozvala do studia Českého rozhlasu hlavně kvůli Růžencové slavnosti. Máte ten obraz ráda?
20: Mám ho velmi ráda, jako ostatně všechna díla v Národní galerii. A tu Růžencovou slavnost, to je ještě takový můj, trošičku jsem se mu věnovala déle. Před dávnými lety, to už je nějakých 20 let, jsem mu spolu s týmem Národní galerie připravila velkou výstavu, která se uskutečnila tenkrát v roce 2006. A tenkrát to bylo u příležitosti narozenin Růžencové slavnosti. Neb je to dáma už svého věku a bylo jí tenkrát krásných 500 let.
18: Teď ten obraz ale čeká zásadní oprava. Od září si Růžencovou slavnost lidé nebudou moci prohlédnout údajně až 5 let. Proč tak dlouho?
20: Jak jsem říkala, je to postarší dáma, takže ten věk se do ní nějak do té tváře přeneseně se do ní propsal. A ten vlastně ten sled dějin zapříčinil, že už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav. A poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Po malířské stránce, kdy vlastně Johann Grus, restaurátor, doplnil chybějící části, to za mě dopadlo velmi dobře. Ale Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu a v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova. Čili je už to takový dávný příběh a musím říci, že po určitou dobu, co jsem v galerii a osud toho obrazu a jeho stav sleduji, tak už jsem byla před rozhodnutím spolu s restaurátory se do toho pustit. Ale vždycky tam byly nějaké okolnosti, právě i nedostatek technologie, které nás od toho odradily. Teď v situaci, když už jsou opravdu možnosti průzkumu neinvazivní a opravdu vy se dostanete za použití techniky úplně až na dřeň, abych tak řekla, tak v podstatě jsme se rozhodli, že ten úkol, ke kterému se předchozí generace nějak snažili vyhnout nebo se zkrátka na to necítili, že zkrátka teďko je ten správný okamžik a ten obraz opravdu až na 5 let, ale ta doba může být kratší, upozorňuji, zmizí z naší expozice ve Schwarzenberském paláci.
18: Kdo ten obraz bude tedy opravovat nebo jaká dílna se tím obrazem bude možná 5 let zabývat, protože z vašich slov jsem pochopila, že ten, kdo Růžencovou slavnost opravoval v 19. století, tak není zapomenut.
20: Není zapomenut, to máte pravdu. Johann Grus, malíř Litoměřic, si tímto zákrokem opravdu zasloužil věčnou slávu, byť už jsem, jak říkala, ta sláva je i pozitivní, ale i negativní, tak teď jsme přistoupili k tomu, že obraz budeme restaurovat za pomocí týmu našich restaurátorů Národní galerie. Ujme se toho vedoucí roli bude mít pan profesor Adam Pokorný, což za mě je opravdu mimořádná osobnost světového restaurování. Pobýval dlouhou dobu v nejrůznějších restaurátorských ateliérech v Madridu, ve Vídni, v New Yorku. Prozradím něco, všude ho chtěli, ale on se nám naštěstí chtěl vrátit, takže ho máme tady. A ten je opravdu za mě ten člověk, který zná ty nejnovější technologie, ale i takové ty high-tech průzkumy, takže se toho ujme náš tým. Ale nikdo v Čechách vlastně malbu německého malíře Albrechta Dürera, která ještě vznikla v Itálii, respektive v Benátkách, nikdo nerestauroval. Je to právě takový složitý oříšek, takže k tomu procesu jsme si přivzali tým mezinárodních odborníků, kteří právě už s malbou Dürera, a to právě ještě s malbou nebo s těmi obrazy, které vznikly v Benátkách, mají zkušenosti. Takže do Prahy budou jezdit nejlepší restaurátorky z Kunsthistorisches Musea, tým nejlepších odborníků z Florencie, tedy vybrali jsme si dva lidi, profesor Gunnar Heidenreich z Düsseldorfu, sám restaurátor a malíř, a také na to nesmíme zapomenout ti nejlepší odborníci z tuzemska.
1: Vy jste říkala, že Růžencová slavnost je dáma v letech. Pochopila jsem, že je to velmi ceněná, oceňovaná a jedinečná dáma v letech. Čím je Růžencová slavnost v kontextu evropské renesance, dejme tomu, podstatná, důležitá, jedinečná?
20: Máte přesně, to jste to řekla úplně přesně. Je to opravdu jedinečná malba. Proč? Jednak Albrecht Dürer byl už malíř, který se v Norimberku začínal etablovat, a pak vlivem teda zapojení sítě, řekněme, lobbystů,

0: ten benátský. A ještě jedna unikátnost, právě nejenom, že to je spojení těchto dvou světů, ale je to ještě spojení věků, protože vlastně ten Albrecht Dürer tu malbu namaloval 1506, ale ta restaurace tehdejší z 19. století tomu obrazu dala ještě další časovou dimenzi, a to je tedy ta malba z 19. století. Takže je to takové unikátní spojení těchto světů a etap. A mohu vám říci, že Růžencová slavnost je opravdu takový obraz, který ve všech dějinách umění evropského hraje zásadní roli. Najdete ji skoro ve všech učebnicích, přehledech dějin umění.
1: Když teď posluchači pátrají ve své představivosti, jak ta Růžencová slavnost vlastně vypadá, jak byste to rychle ten obraz popsala? Já tuším, co bych řekla, ale nechám to na vás.
0: Když to řeknu takhle, tak je to shromáždění věřících nebo shromáždění lidí v určitém krajinném výseku, za nimi jsou vlastně kopce, mají to být Alpy, a to všechno je zalité krásným benátským sluncem.
1: Jaké mají oblečení?
0: Jednak teda církevní hodnostáři mají teda to oblečení tak, jak předepisují teda církevní požadavky, a potom teda ty patriciové, ty mají, záleželo na nich, ten nejvýznamnější, zřejmě bankéř Fugger, ten má takové modré krásné roucho, plášť. Potom tehdejší běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz, kde teda je v tom shromážení věřící, tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný, někde se o tom rozepsal, takže chtěl ukázat, chtěl tu pozornost nenápadně strhnout na sebe. Žádná černá předepsaná šuba obvykla, velmi extravagantní módní počin.
1: Myslíte, že objevíte něco, co jste o obrazu Růžencová slavnost netušila díky právě té zásadní renovaci nebo restauraci?
0: Vždycky mě překvapuje, kolik nového se dá o obraze zjistit. Musím říci, že tenkrát, když jsme připravovali výstavu i ten katalog v roce 2006, tak mi třeba někteří kolegové ze zahraničí říkali, no ale můžeš tam najít vůbec něco nového, všechno už bylo vybádané. A zrovna, že ano, našli jsme celou řadu unikátních archivních dokumentů, nové poznaky k technologii, takže já jsem přesvědčená, že zase určité nové věci, nové poznatky objevíme.
1: Kolik taková restaurace Růžencové slavnosti stojí?
0: My to tedy budeme dělat interně, čili v podstatě teda ten základní položka, ta tedy půjde z provozního rozpočtu Národní galerie, ale máme právě k tomu ty průzkumy, na kterých jsme teda získali taky grant od Ministerstva kultury, a potom tedy samozřejmě ještě komise, kterou budeme muset zvát. V tuto chvíli jsme tak předběžně vyčíslili, že to, co to může stát, se pohybuje kolem nějakých 9 milionů korun. Ale právě může přijít nějaký základní technologický problém, který si vyžádá nové průzkumy, třeba i další konzultace, takže ta částka může být ve finále vyšší, ale nebo také nižší.
1: Ovšem Růžencová slavnost má nevyčíslitelnou hodnotu.
0: Ta hodnota je opravdu nevyčíslitelná, ale když bychom ji chtěli vyčíslit, tak co my víme, když ten obraz byl zakoupený československým státem v roce 1934, tak ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun, což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu, ale pro srovnání byl to úplně nejdražší obraz, který vlastně v předválečné éře staré sbírky a vlastně i teda moderní galerie stát za tento obraz zaplatil, čili dražší než tehdy kupovaná díla francouzské moderny.
1: To všechno nám tu řekla Olga Kotková, která je ředitelkou sbírky starého umění a dočasně jmenovanou generální ředitelkou Národní galerie. Děkuji za to a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Poezie.

0: Divadlo a teď film. Takovou cestu má za sebou příběh, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ. Básnická próza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky Jany Frankové, někdejší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Po divadelní adaptaci teď míří příběh před filmovou kameru, kde dostane svou novou podobu.
1: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku. Větroceli v mátě.
2: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
1: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
3: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolver Revue, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
2: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
3: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
2: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
3: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorný ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
2: Miloš Doležal zasadil své básně do prostředí Vysočiny a právě tam plánují i natáčet.
3: Měli jsme to štěstí a milost, že pan Doležal nám umožnil poznat všechny lokace, do kterých byly básničky napsané. Pro mě je to důležité, že vím, do kterého prostředí to píšu, jak vypadá. Kraj Vysočina je svérázný kraj, to není na první dobrou nějaká líbivá, milostiplná krajina, ale nese v sobě nějakou temnotu, bolest.
4: A ty archivy a komunikace s rodinou, do jaké míry vám tedy umožní použít osobní vzpomínky, výpovědi?
3: To, že vůbec tuhle knížku zpracovávám, že mám pořád touhu na tom jako přemýšlet a být s tím, hodně vychází z toho, že ta rodina je se mnou v blízkém kontaktu a nás chrání, že nám pomáhají, že nám drží nějak jako takové tlapky v zádech, abych to mohla dělat. Bez toho by to vůbec nešlo, to bych se do toho nepustila. A protože jako režisérka uvažuji, že by ve filmu byly použity i archivy, tak jsme o ně požádali, oni nám je dali k dispozici, tak uvidíme, co z toho vznikne.
2: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
5: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
2: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A v Kultuře Plus u literární tvorby ještě zůstaneme. Frederick G. Fert byl jedním z hostů fóra Melting Pot v rámci festivalu Colors of Ostrava. 12 let stál v čele myšlenkových inovací ve společnosti Google a o pojetí budoucnosti učil roky i studenty Stanfordovy univerzity. V Ostravě s ním tento týden natáčela Kateřina Svátková.
6: Má překvapení něco společného s umělou inteligencí a inovacemi?
7: Já jsem vám na začátku rozhovoru dal tři drobnosti. Rozdávání dárků lidem je pro mě radost, protože mě právě těší to překvapení. A zároveň si tím vlastně připomínám, že každý má možnost vzít svou budoucnost do vlastních rukou a sám si ji utvářet. Většina z nás dnes možná přemýšlí nesprávně. O budoucnosti totiž přemýšlíme mnohokrát denně, podle výzkumu dokonce 59krát, několikrát každou hodinu. A taky si kontrolujeme telefon, třeba 200krát denně. Když tohle všechno děláme, tak se obvykle noříme do vnějšího světa. sociální sítě, zprávy, novinky, notifikace, to všechno tam patří. Jenže když přemýšlíme o budoucnosti, zamýšlíme se spíš nad svým vnitřním světem. Co bych já, jako individuum, chtěl v budoucnosti mít? Vztahy, zdraví, možná kariéru? Tenhle rozpor mě zajímá. Já trochu tu vaši otázku pootočím. Dnes už jste na svoji budoucnost, tedy podle výzkumu, měla myslet v hlavě tak 30krát, vzhledem tomu, že je popolední. Na co jste nejčastěji v téhle souvislosti myslela?
6: Asi úplně jednoduše, na rodinu a taky na to, jak povedu tenhle rozhovor. Jako novinářka tu otázku budoucnosti vidím i v klimatických otázkách, posunech v současných válečných konfliktech, geopolitických otázkách.
7: To jsou ale vlastně logické a univerzální obavy. Přemýšlíme o budoucnosti a většinou se do toho zapojí starosti o klimatickou změnu. Geopolitiku možná teď čím dál tím častěji myslíme na umělou inteligenci. Na to, jak se mění vzdělávání, co se děje ve světě. Jenže co konkrétně můžete vy jako jedinec změnit v téhle problematice? A myslím tím skutečný vliv?
6: Tak tady se asi nevyhnu psychologickému konceptu kruhu kontroly, vlivu a zájmu. Je to opravdu tak snadné přepnout na to, že ten vliv máme jen opravdu na ty malé, pro nás bezprostřední věci. A na ty se tedy máme zaměřit. Umím si to představit ve svém mikrosvětě, ale ne ve svojí práci, která se zabývá právě globálními problémy.
7: Přesně tak. A ono se nedá říct, že tohle nastavení není správné, protože je normální reagovat i na to, co nám způsobuje obavy. Čteme zprávy a vyvolává to v nás úzkost. Klima, války, tady se dá asi posunout jediným směrem. Protože my opravdu tyhle globální věci jako individua nemáme šanci nikam dál posunout. Ten posun by měl nastat směrem k tvůrčí činnosti.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy chce do konce prázdnin vypsat nové výběrové řízení na šéfa Národní galerie Praha. To původně v červnu zrušil. Teď slibuje transparentnější postup a mezinárodní porotu. Odborářům navíc nabídl, aby se na výběru podíleli. Jaké má ministr představy o člověku, který by měl galerii vést a co bude s původními finalisty? Proč se první výběrové řízení na začátku července zrušilo? Také na to se optala i redaktorka Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková.
8: My jsme nechávali tomu řízení ten prostor, nechávali jsme nezávislost komise, já jsem do toho nijak nezasahoval, udělali jsme nějaký pravidla, který vlastně postupně, až je vypracováno, tak si uvědomujete, že na základě motivačních dopisů si já jako netroufnu jmenovat někoho, kdo bude na několik let, na dlouhou dobu řídit instituci, která má mít evropský vyhlas a která bude utrácet na investicích obrovský peníze. Opravdu potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné a vlastně, když to můžu říct v uvozovkách, náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
6: Jak byste si představoval toho lídra nebo lídrini, kdo by to opravdu měl být, jeho zkušenosti, vlastnosti?
8: Já vám tady můžu malovat obrázek ideálního manažera, který je napůl výkonný, nespí, všechno má v merku, na druhé straně umí a rozumí výtvarnému umění a rozumí tomu prostředí, má kontakty v zahraničí, má kontakty tady se všima, vyjde, bude milován odbory, bude respektován odborníky, jak doma, tak v zahraničí, bude reprezentovat dovnitřku i ven, bude mít smysluplný výstavní program a zároveň bude dobře vypadat před médií. Koho hledám? Hledáme nového Jaromíra Zeminu, Vincence Kramáře. Najdeme je? Jak reálné to je?
0: Říká ministr kultury za Motoristy Otto Klempíř hned po skončení schůzky se zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Oproti prvnímu výběrovému řízení tedy slibuje transparentnost, lepší komunikaci a mezinárodní porotu, jejíž jména budou také zveřejněná.
8: Máme na hitlistu jména, které jsou ve světě galerijnictví a výtvarného umění a v tomto světě, kterým potřebujeme oslovit, je nesmírně ceněná. Jsou to jména, která mají zvuk, protože když se nám je podaří vzít do naší výběrové komise, tak to světlo jejich lesku padne i na Národní galerii. My oslovíme, budeme jim volat, připravíme se komisi, která skutečně bude mít nesmírný výhlas, nebude jenom zahraniční, bude zahraniční, ale bude i z Čechů složená.
9: To vše by se mělo stát do konce letních prázdnin. Jméno nového šéfa nebo šéfky Národní galerie Praha bude v ideálním případě známé v lednu příštího roku. Na schůzku s ministrem kultury přišli 3 zástupci základní odborové organizace Národní galerie Praha. Na otázky, které položili podle předsedy odborů Jana Vojtíška, odpovědi dostali.
10: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
9: Formu účasti odborářů na výběrovém řízení budou teď v Národní galerii Praha zvažovat. Více dodala místopředsedkyně odboru Eva Majtán.
11: My už jsme o tom nějakým způsobem uvažovali, ale samozřejmě to ještě chceme probrat ve větším plénu i s dalšími členkami a členy odborové organizace.
12: Tak se na to připravujete.
11: Ano. Jakým způsobem, jestli by to byl člen nebo členka komise, nebo jestli by to byl nějaký poradní orgán.
9: Otevřený dopis nyní podepsalo 69 z asi 230 zaměstnankyň a zaměstnanců Národní galerie Praha. Jiný dopis, respektive dopisy s výzvou o účasti v novém výběrovém řízení, dostali naopak od ministerstva kultury 3 finalisté zrušeného výběrového řízení, tedy prozatímní ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fischer. Pokračuje Oto Klempíř.
8: Obeslali jsme dopisy všechny 3 původní kandidáty s tím, že jsme jim vyjádřili velké díky, s jakou vervou a znalostmi se účastnili, s tím, že jsme jim poděkovali za účast, tím, že jsme je vyzvali a prosili, aby se zúčastnili nového řízení, že si jich ceníme si jich znalostí a samozřejmě doufáme v to, že se přihlásí další osobnosti.
9: Národní galerii Praha podle Jana Vojtíška nejvíce tíží finanční situace této instituce.
10: Na to hlavně v těch mzdových prostředcích. Je tam vlastně v minulém roce, na začátku minulého roku, Národní galerie propouštěla a ten podstav zaměstnanců stále nebyl vyřešen. Národní galerie nemá vlastně dostatečné prostředky na platy zaměstnanců dlouho nerostly a způsobuje to velkou fluktuaci ztrátu know-how.
9: Ministr kultury za motoristy Oto Klempíř zmínil, že se pro Národní galerii Praha snaží získat více peněz, a to už i kvůli očekávaným obrovským investicím, ať už je to stavba depozitáře v pražských Jinonicích nebo plánovaná rekonstrukce Veletržního paláce.
0: Kultura Plus je ve finále, loučí se Michaela Vetyšková, naslyšenou za týden.
2: Týdeník Kultura Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Na jihu a západě Evropy hasiči bojují s rozsáhlými požáry. Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišlo o řidičský průkaz. Fotbalisti Sparty otevírají ligovou sezónu na hřišti Zbrojovky Brno. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo večer. Četnější přeháňky, ojediněle taky bouřky a teploty až 32 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Hasiči na jihu a západě Evropy se snaží zastavit rozsáhlé lesní požáry. Celkem už domovy opustilo asi 270 tisíc lidí. Francouzské úřady v noci na dnešek nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Plameny se nekontrolovaně šíří hlavně v okolí Madridu a regionu Ávila. Čeští hasiči dopoledne zasahovali u požáru v areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku. Oheň zasáhl dřevěný srub s přístavkem a také část lesa. Nikdo není zraněný. Jeden ze zaměstnanců tábora se ale nadýchal kouře. Potvrdila to mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Hasiči podle ní evakuovali zhruba 70 dětí a dospělých.
12: Na místo zamířili naši členové posttraumatického týmu, kteří nechali pro děti dovést stavebnice, kterými jim vlastně pomohli lépe zpracovat ten nepříjemný zážitek. Teď tam na místě potom už zůstane místní dobrovolná jednotka, která tam vlastně bude držet dohlídku nad tím požářištěm do rána.
14: Podle vyšetřování požár způsobila závada komínu. Předběžná škoda je 900 tisíc korun. Přes 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů a na rok přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce míň než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit několik podmínek, připomíná mluvčí ministerstva Alena Mühl.
15: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
14: Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a také používání telefonu za volantem. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí Félix Plasencia. Venezuela na pokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Tvrdí, že soud není nestranný a je zaujatý vůči zemím globálního jihu. Římský statut je smlouva z roku 1998. Mezinárodní trestní soud stanovila jako nezávislý orgán, který není součástí OSN. Ve Venezuele už organizace několik let vyšetřuje údajné zločiny proti lidskosti. Týkají se násilného potlačení protestů bezpečnostními složkami a armádou před 9 lety.
16: Fotbalisté Sparty vstupují do nové sezony Šance ligy. Pražané zavítali do Brna na stadion Nováčka z Brojovky. Úvodní minuty viděl David Nekvinda. Halu.
17: 10. minuta zápasu, stav 0-0. Teď to vypadalo na první šanci pro domácí Zbrojovku. Vašulín zabíhal za obranu, ale nedostal míč do běhu tak, jak potřeboval. Takže Zbrojovka Sparta 0-0 ve 3. minutě. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
16: V už dohraných zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1. A královskou 20. etapu Tour de France vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Slovinský lídr Tadej Pogačar sice v cíli v Alpe d'Huez ztratil přes půl minuty ze svého náskoku na druhého Belgičana Remka Evenpoola. V neděli se ale o celkové pořadí nezávodí a v Paříži by si tak měl Pogačar dojet pro 5. celkový triumf. Zařadí se tím mezi rekordmany slavného závodu Anquetila, Merckxe, Hinota a Induraina.
18: Rozjezd kolony na dálnici D1 u Brna a nehoda na dvojice na Kutnohorsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Kývalkou na kilometru 184 odklidili následky nehody. Kolona se rozjíždí, ale konec byl za 9 kříži 170. kilometru. Chvíli to potrvá. Kvůli rozjezdu kolony se ucpává D1 v Brně směr Ostrava kilometry 191 až 196. Dálnici D5 u Plzně směr Praha sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Je to sjezd na Černice. Čekejte omezený průjezd opatrně. Na dvojce z Kutné Hory do Přelouče se srazilo osobní auto s traktorem. V úseku Nové Dvory svatý Mikuláš na místo vyjeli záchranáři. Opět počítejte s omezeným průjezdem. Kolona se teď v místě netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou ale pravděpodobně četnější a ojediněle taky bouřky. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Konkrétní čísla na to nemám, ale stačí letmý pohled do programu televizních kanálů a je to jasné. Nejoblíbenějším diváckým žánrem jsou kriminálky a detektivky. Tajemství a napětí, boj dobra se zlem, někdy také akce a nebezpečí a pokud možno nějaký charismatický kriminalista nebo kriminalistka. To je to, co filmy a seriály o hledání pachatele dělá tolik atraktivními. Proto je všechny televize tak pilně točí a občas i filmové produkce se do tohoto žánru pustí. Platí to o zahraničí i o České republice. V socialistickém Československu ovšem detektivky neměly vždycky na růžích usláno a leckdy tak byly více nositelem ideologie než příběhem s napínavou zápletkou. A právě o tom bude příští hodinka. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
19: Téma plus.
14: Ukažte mi člověka, který nesnáší detektivky a já vám ukážu hlupáka. Možná chytrého hlupáka, ale přesto hlupáka. To napsal Raymond Chandler, autor celé hromady detektivek a stvořitel Phila Marlowa. Jestli je to pravda, nedokážu ověřit, protože nejspíš neznám nikoho, kdo by nesnášel detektivky.

0: s kriminálními motivy mají lidé rádi asi odjakživa. Objevují se v perských příbězích Tisíce a jedné noci, v Bibli. Dodneška jsou oblíbené detektivní příběhy s mazanými soudci ze staré Číny. Není se co divit, že se příběhy o pátrání po zločincích dostaly záhy i do filmu. V českém prostředí byly první detektivky natočeny už v roce 1912. Ve 30. letech byly zfilmovány i některé detektivní romány od českých zakladatelů žánru Emila Vachka a Eduarda Fickera. Podle jehož knih se točilo především po válce. Možná znáte Vraždu v Ostrovní ulici podle Vachkovy předlohy z roku 1933 nebo Fickerův 13. revír z roku 1946. Jenže pak vzala otěže Československa do rukou komunistická strana, která podle marxisticko-leninského kadlubu formovala všechno, včetně kultury. Jak mohly obstát detektivní příběhy, kde hlavním hrdinou bývá silná individualita nadaná jedinečnými vlastnostmi? S ideologií, která oslavuje kolektiv, to moc dohromady nejde. Co na to filmový historik Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů?
1: Soudruzi, kulturně političtí aktéři se nad tím zamýšleli velmi, už tedy někdy od roku 1948-49 a vlastně po celá 50. léta potom. Zejména teda s detektivním žánrem měli veliký problém, protože detektivka byla považována za žánr zprofanovaný buržoazním filmem a buržoazní kulturou. A podle soudruhů tedy jaksi obnášela celou řadu škodlivých aspektů, typických právě pro buržoazní kapitalistickou společnost. A zde se tedy střetávaly ty představy o společnosti nové socialistické, kde se předpokládalo, že zločin v podstatě nebude existovat. Pak se teda přišlo na tom, že zločin přece jenom nějaký existuje, ale takový jako specifický, páchaný spíše tedy jaksi těmi vnitřními a vnějšími nepřáteli. Zkrátka dobře, žánr detektivky a detektivního filmu byl postupně rehabilitován, nebo byly činěny pokusy o jeho rehabilitaci a byly hledány specifické socialistické cesty, jak tento žánr nějak uchopit a stvárnit. Byla hledána nová detektivka, případně se vlastně zpočátku ani to označení detektivní a detektivka nepoužívalo a hledaly se různé tedy alternativní názvy, jiná označení a detektivka byla schovávána pod dobrodružný film, ačkoliv teda i dobrodružný film byl vlastně žánr podezřelý, ale přece jenom o něco méně podezřelý než ten detektivní. Takže v takové té úplně prvotní fázi léta 47-48 se vlastně netočily ani ty dobrodružné filmy, točily se výhradně filmy budovatelské, kde ovšem byli obsaženi různí ti diverzanti, záškodníci a proti nim tedy neměli zakročovat ani tak bezpečnostní složky, jako spíše sami pracující. A tady se nám začíná formovat specifický tematický útvar a to byly tedy filmy bdělosti a ostražitosti.
0: To, o čem právě mluvil Petr Kopal, je pěkně vidět i na tvorbě Jiřího Marka, jednoho ze známých a úspěšných tvůrců detektivek a kriminálek. Je autorem předlohy a scénáře k detektivce Alibi na vodě, scénáristou k filmu Na kolejích čeká vrah a především autorem předlohy i scénáře k seriálům Hříšní lidé města Pražského a Panoptikum města Pražského. Ale než se pustil do detektivek, byl tento aktivní komunista redaktorem Rudého práva a jako takový odjel sbírat zkušenosti na Mostecko do dolů.
2: A nakonec jsem začal psát beletry o hornících a nakonec jsem se stal v jedné části svého života takovým hornickým autorem a byl jsem na to pyšný. Já jsem na to pyšný i dnes. Nemohu ani stručně vylíčit, co všechno jsem tam viděl a co všechno jsem tam poznal, protože to byl život tak bouřlivý, tak jiný, tak zajímavý, že jsem toho byl upřímně řečeno plný. Ale to nejcennější, co jsem si tam odnes, to byl ten lidský vztah člověka k člověku, který je samozřejmě všude na světě, já vím, ale v hornickém povolání má zvláštní specifikum. Víte, když sváráte těch pár set metrů pod zem, když prostě jste tam v té uzavřené prostoře, tak pán nepán, inženýr neinženýr, důlní, obyčejný havíř, všichni jsou na tom vlastně momentálně stejně a jeden ručí za druhýho.
0: Vyprávěl Jiří Marek v roce 1979 v pořadu A léta běží. Petr Kopal tu zmínil filmy Bdělosti a ostražitosti. Jde o díla o různých diverzantech a agentech, kteří chtějí škodit budování komunismu, ovšem bdělí občané jejich rejdům zatrhnou tipec. Také Jiří Marek, kterého jste slyšeli, k podobnému filmu napsal námět. Jde o snímek s enigmatickým názvem Případ Z8 z roku 1948. Pojednává o špionech, kteří se pokoušejí zhatit průběh dvouletky v železárnách, ale to jim uvědomělí zaměstnanci nedovolí. Jak jinak?
1: Teprve posléze, na začátku 50. let, začínají být do tohoto tematického útvaru přibíráni příslušníci bezpečnostních složek a nese se to zároveň se snahou tyhle ty příslušníky nějakým způsobem zviditelňovat a heroizovat. Bylo to všechno velice složité, velice klopotné, protože tady právě jedním z těch západních buržoazních schémat daného žánru byl třeba velký detektiv. Ti, co tedy vyšetřují ty zločiny, tak neměli být jednotlivci, ale měl to být tedy pátrací nějaký detektivní kolektiv, který nějakým způsobem stále tedy vlastně spolupracuje s těmi bdělými pracujícími. Do toho se ale zase jaksi ozývala rezortní dramaturgie nebo cenzura ze strany příslušných ministerstev, ministerstva vnitra zejména, že jaksi nám tady v těch filmech pracující pátrají na vlastní pěst a pletou se do práce jaksi těch příslušných profesionálů a že to vlastně není zase tak úplně žádoucí dávat tenhle ten příklad. Takže bylo to složité, ale zkrátka a dobře, ustavují se tedy vlastně nějaké ty nové dobrodružné filmy, případně tedy i nové detektivní filmy, kde příslušníci, pracovníci bezpečnostních složek, včetně tedy Státní bezpečnosti, zasahují proti záškodníkům, diverzantům, západním špionům, proti vnitřním i vnějším nepřátelům a vzniká tedy skupina těchto filmů někdy kolem roku 1953 a jednou z těch prvních vlaštovek je třeba Express Norimberka Vladimíra Čecha a k tomuhle filmu napsal původní námět Kamil Pixa, což byl vlastně jeden ze zakladatelů komunistické státní bezpečnosti a donedávna zároveň jeden z jejich čelných představitelů. No a Kamil Pixa někdy právě v tom roce 1952 ze státní bezpečnosti přechází jaksi plynule do československého státního filmu a v tomhletom prostředí se uplatňuje stále intenzivněji a právě už někdy v tom roce 1953 se prosazuje jako autor námětů a zejména jako odborný poradce. Patrně do značné míry bylo jeho, řekněme, zásluhou, že jaksi rehabilitace těchto žánrů, včetně tedy té nové nebo socialistické detektivky, významně pokročila.
0: A diváci to kvitovali. Budovatelských filmů, kde se řešila jenom práce a všechny se odehrávaly podle stejných šablon, měli brzy dost.
1: I to si teda soudruzi uvědomovali, že náš divák jaksi přirozeně po těchto atraktivních žánrech baží a proto byla snaha tyhle ty žánry nějak jako využít vlastně zároveň ve prospěch toho režimu do toho atraktivního obalu, tedy vměstnat nějakou žádoucí ideologii, nějaké to ideologické poslání.
0: Dá se do toho třeba počítat Král Šumavik? Asi jo, že jo?
1: Určitě, tam určitě.
0: Pátrá se tam po pachateli, ideologie tam je taky.
1: Jo, jo, kolem toho roku 1953 se objevují takové ty první žánrové pokusy, jako je teda Express Norimberka nebo Severní Horní přístav a zároveň se teda objevují i první detektivky. Odborného poradce k ním opět teda dělal ten zmiňovaný Kamil Pixa. To jsou filmy Na konci města a Kavárna na hlavní třídě. Zajímavé je, že tady vlastně zase jako jistá obezlička byla nalezena v tom, že prostě tam ten zločin byl spáchán nikoli v té socialistické současnosti, ale ještě za předměchovské republiky a třeba potom jako v té Kavárně na hlavní třídě, tam je možno poukázat jaksi na zkorumpovanost těch tehdejších prvorepublikových bezpečnostních složek. No a potom po stěžejním a přelomovém Banskobystrickém festivalu československého filmu, kde byla československá kinematografie z nejvyšších politických míst podrobena zdrcující kritice, tak zintenzivnilo natáčení těch nových dobrodružných filmů. Takovým jako prototypem tohoto filmu se stal právě Král Šumavy. Tenhle film tedy jaksi měl velký úspěch jak u těch kulturně politických aktérů, tak u filmové kritiky a zároveň i u diváků, protože k dnešku ta návštěvnost činí přes 4 miliony diváků, což bylo opravdu jaksi rekordní a úctyhodné. Jediné, co snad vlastně některým filmovým kritikům na Králi Šumavy vadilo, že se příliš soustřeďuje na ten žánr a na to napětí a poněkud mu uniká ta ideologie, ideologické poslání. A zejména bylo poukazováno na to, že ten hlavní padouch, který vlastně je do poslední chvíle tajemnou postavou a teprve ve finále tedy je demaskován, tak vlastně vůbec nevyjevuje nějaké motivy té své protistátní činnosti. K tomu tam vůbec jako při všem tom zaujetí žánrem nedošlo. A tohle teda byla vlastně jediná významnější výtka, která se v souvislosti s Králem Šumavy vyskytla.
0: Petr Kopal si myslí, že i proto v následujících letech vznikla skupina dobrodružných filmů se špionážní tématikou. Ovšem tentokrát se bedlivě dbalo na to, aby motivy pachatele byly divákovi dobře ozřejměny.
1: Vznikají filmy, kde jsou výrazné postavy těch nepřátel, těch západních špionů a je tam vlastně tedy názorně předestírán ten jejich portrét, včetně těch jejich motivací, proč tedy jaksi se stali špiony a proč to nadále tedy tohleto povolání vykonávají. A to jsou třeba teda filmy jako Smyk Zbyňka Brynicha. Film jako velice, velice vlastně ve své době nákladný, ambiciózní. Byl to film širokoúhlý, stereofonní, s prostorovým zvukem a mladí autoři, tedy režisér Zbyněk Brynich a kameraman Jan Kališ se snažili vlastně i vytvořit jako velice poutavou podívanou, snažili se využít ty možnosti, které skýtal ten široký formát. To jim pak zase jako bylo vyčítáno, že se příliš tedy soustředili na tu formu a že se měli spíše tedy držet toho obsahu. Ale celý ten film je vlastně takovou jako sondou do psychy toho emigranta a posléze agenta toho Františka Krále, ze kterého se potom stane po vstupu do nějaké té západní výzvedné centrály v západním Berlíně agent Franz Koenig, který je vyslán tedy zpátky do bývalé vlasti. Zajímavý teda je, že k tomu Smyku napsal původní námět herec Jiří Vala, který hrál hlavní roli v Králi Šumavy, Kachyňově. Tady teda stvárnil prostě toho padoucha, původně tedy student s velkým talentem na cizí jazyky, no ale po roce 48, jak si vlastně ta jeho zdárně nastartovaná kariéra nemůže být rozvíjena. O ty jeho dispozice vlastně nikdo nemá moc zájem. Leda by vstoupil do komunistické rozvědky, ale on je tak jako antikomunisticky profilován, takže volí tu emigraci. Na západě pak jako je konfrontován vlastně s tou bídou toho života a v podstatě je zahnán tam ke vstupu do té špionáže a pak se teda vrací po plastické operaci, protože on mezi tím tam někde v tom západním Berlíně se stane obětí autonehody a tam vlastně nějak schoří obličej a tak mu udělí plastickou operaci. No ale ve skutečnosti je to samozřejmě teda dílo barandovských maskérů. Tam příslušný ten umělecký maskér v nějakém rozhovoru dobovém tvrdil, že vlastně se nikdy doposud ve své kariéře nesetkal s takto náročnou prací. Kladlo to teda značné nároky jak na ty maskéry, tak na toho představitele, protože ta maska se strašně jako dlouho a obtížně vyráběla a skládala se z nějakých 4 kusů, které se pak lepily na ten obličej. Tohle lze považovat vlastně za jeden určitě velkých kladů teda toho filmu. Když si vybavíte posléze tedy normalizační seriál 30 případů majora Zemana, tak plastická operace agenta Bláhy
0: se nepovedla úplně. Takže nebohého agenta Bláhu poznala nejen jeho bývalá milenka, ale také všichni diváci. A to tvůrci určitě nechtěli. Brynichův film Smyk měl značný úspěch. V prvních 2 měsících po premiéře na něj do kina přišel asi 1 000 000 lidí. Ale na konci 60. let toto téma přestalo být atraktivní. Po roce 1968 byl film úplně stažen z distribuce a nevysílal se pak ani v televizi, protože jeden z herců odešel na západ a autor literárního scénáře Pavel Kohout upadl v nemilost a později byl donucen k emigraci.

0: Mě by zajímalo, jak moc to vnitro nebo ty státní orgány obecně zasahovaly do tvorby tady těch filmů. Jestli to přímo nějak řídili, jestli se třeba jako objednali, že by chtěli kriminálku na to a to téma, anebo jestli se k tomu dostávali, až když ten film byl v kině, nebo jestli se jim předkládal nějakým způsobem scénář.
1: Záleží na tom, v jaké době. Když se bavíme o těch počátcích, tak ten proces posuzování byl poměrně velmi organizovaný a velmi intenzivní. Vlastně už na přelomu 40. a 50. let jako poradní orgán ministra informací a osvěty Václava Kopeckého vzniká filmová rada, která posuzovala ta filmová díla už tedy od fáze rané literární přípravy. V důsledku toho se i výroba těch filmů dost opožďovala, což pak jako bylo kontraproduktivní i z toho hlediska, že ten film vznikal s nějakým aktuálním politickým zadáním a to se mezi tím, jo, během těch 2 až 3 let, kdy probíhal ten schvalovací proces, tak prostě ta situace se mohla poměrně radikálně proměnit a v důsledku toho jako pak si soudruzi lámali hlavu, co s tím filmem. Třeba u toho zmiňovaného Expressu z Norimberka byla snaha tvůrců nějakým způsobem zobrazit i jaksi zázemí těch špionů, kteří jsou posíláni na naše území. Tam byly jako různé americké motivy, velící důstojníci, tam třeba z nějaké té centrály CIA v západním Berlíně. Teď prostě přišel tady Befel tady ze strany té rezortní ministerské dramaturgie, že tyhle ty motivy tam už jako nemůžou zůstat, že by to poškozovalo třeba náš zahraniční obchod. Pak jako z Expressu z Norimberka se vystřihovaly celé dlouhé scény, v důsledku čehož se vlastně stopáž toho filmu dostala někam k 60 minutám, tedy vlastně jako na hranici vůbec toho dlouhometrážního celovečerního filmu.
0: Přelom 50. a 60. let byl přelomem také ve tvorbě detektivních a kriminálních příběhů. Jednak se o to zasloužil první filmový festival v Banské Bystrici v roce 1959, kde oficiální místa skritizovala dosavadní filmovou tvorbu. A zároveň na tom jistou zásluhu měl také film Smrt v sedle z roku 1958 režiséra Jindřicha Poláka. Film z prostředí Hřebčína, původně určený pro mládež. Snímek měl údajně zesměšňovat westerny a oblibu rodokapsů, ale vyzníval naopak romanticky a především v něm byla opravdu napínavá detektivní zápletka.
1: Zároveň tady vlastně u toho filmu nebyl tolik kladen důraz na nějaké teda to ideologické poslání nebo vyznění. Byla to prostě spíš zábava a podařilo se do toho filmu nemálo investovat. Kdy to leto byl jeden teda z prvních, nebo možná vůbec první širokouhlý film, zároveň to byl film barevný. Pak teda byla snaha ten široký formát a barevný film, tyhle ty jako nákladné technické vymoženosti investovat do těch ideově hodnotných filmů. A tady se to v tom předfestivalovém období teda podařilo skoncentrovat do tohohle toho titulu, který ten náležitý ideový náboj teda moc neměl, na což jako v první fázi i na tom kritickém festivalu bylo poukazováno, ale pak prostě na to přišly takový davy do těch kin, že i ty kritici začali psát, jako že to je vlastně jako povedený a diváci na to chodí, takže prostě je všechno v pořádku. No. Tenhle ten ekonomický ukazatel byl významný vždycky. No.

0: Filmu Smrt v sedle určitě pomohla také titulní skladba Píseň v sedle od Evžena Ilína v podání Milana Chladila, která se stala hitem. Smrt v sedle a kritika na filmovém festivalu otevřela dveře klasickým detektivkám, na které rádi koukáme dodnes, já tedy určitě. Než se do této kapitoly pustíme, ještě v 50. letech zůstaneme.
1: Posloucháte pořad Téma plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 1. května 1953 začala vysílat Československá televize. O prvních detektivních příbězích v jejím vysílání jsem si povídala s televizním historikem Milanem Krumlem.
2: Ta televize byla technologicky na začátku docela dost, řekněme, komplikovaná záležitost a spousta věcí nebo drtivá většina se vysílala živě a ze studia. Ta studiová detektivka samozřejmě jako má nějaké svoje zákonitosti, není úplně jednoduché ji napsat, ale současně tady bylo to, co říkal kolega Kopal, ta detektivka byla považována za brakový žánr. To se změnilo až ve chvíli, začaly vycházet detektivky v Sovětském svazu, což bylo v druhé půlce 50. let. Tak najednou tedy jako ta detektivka úplně tak jako zase braková nebyla. Hodně mimochodem pomohl detektivce Josef Škvorecký takým slavným třídílným seriálem v světové literatuře, kde vlastně popsal ty, jakože to vlastně může být i umění. Chandler a Dashiell Hammett a tak dále. No a ta televize samozřejmě jako věděla, že to je žánr, který lidi chtějí. Ale dostat se k tomu v tvaru nebylo tak úplně jednoduché. Jo? A hlavně mluvíme o původní detektivce. Pak bylo obrovské množství těch adaptací, ale tady mluvíme o nějaký původní detektivce. A ten tvar z začátku byl zajímavý, protože nabízel těm divákům jakousi, nechci říct soutěž, ale takovou jako výzvu, že vlastně se odvysílal televizní příběh a pachatele oznámila ta televize až posléze, až za chvilku. Mezitím vlastně byla nějaká debata i ve studiu, kdo teda byl tím pachatelem a tak dál. Byla to taková jako hra trošku, ale ty detektivky začaly objevovat už na konci 50. let a takové jako řekněme definitivní tedy etablování toho žánru tak od roku 60.
0: A tady ty první s tou debatou a s tím zatajováním pachatele, to předpokládám, že se asi nedochovalo v archivu.
2: Ne, bohužel. Ne. Všechno se vysílalo živě. Tady vlastně ta televize měla sice od roku 56 jedno záznamové zařízení, ale ten záznam byl velmi drahý. Na to bylo embargo, takže se sem vlastně ty zařízení nemohly dovést, nebo se sem to jedno se sem propašovalo nějak přes Jugoslávii, Itálii a tak dál. Samozřejmě rozhodovalo se, to jako bylo velmi komplikované, co se zaznamená a co ne. Takže my máme jako třeba první inscenace Jaroslava Dítla je v archivu, kvalitě, která odpovídá tady době. Až v roce 66, tuším, to byl první rok, kdy vlastně bylo víc odvysílaných víc hodin se záznamu než živě. Do té doby to živé vysílání bylo velmi častý. Spousta věcí se samozřejmě zachovala. No.
0: Jenom protože mě to vážně zaujalo, to, co jste říkal o těch prvních detektivních příbězích, zachovaly se nějaké scénáře, nebo víme aspoň, kdo to třeba napsal?
2: Ano, zachovaly se scénáře a byli tam jako mezi těmi autory byli i lidi, kteří tehdy detektivky psali, to znamená Vachek, tuším, a Železný a tak dále. Mm-hmm. Oni se vysílali třeba v tom jednom večeru dva ty příběhy. Vím, že jeden se jmenoval Švýcarské hodinky, bylo toho pašování jako hodiny. Ty příběhy byly podle mě klasické detektivní příběhy, ale co můžete na té ploše asi těch 40 minut udělat nebo rozehrát, to zase není velká scéna pro nějaký náročný příběh. Ale ty přišly jako už poměrně záhy, kdy se začaly adaptovat známé detektivní romány ze zahraničí.
0: Kdy se objevují první detektivky klasické jako televizní inscenace, že je to natočené, dá se to reprízovat?
2: Ty se objevují už, řekněme, v první půlce 60. let, ale to období, kdy ta detektivka patřila mezi ty nejoblíbenější žánry i mezi tvůrci, tak je tak od roku 65, řekněme. Tam vlastně potom se mezi ty zahraniční příběhy dostávají i ty tuzemské, Hana Prošková, Měsíc s dýmkou, to je taková slavná zachovaná inscenace, ale vedle toho třeba Šest černých koček, což je Ellery Queen, Vrah dostal Goncourta, což je francouzská detektivka, taková slavná. Jako bylo jí hodně. Najednou se ukázalo, že to jde. Ta Katalyze se pouštěla i do komplikovaných, nebo z pohledu mého třeba komplikovaných detektivek. První Maigret byl taky někdy v půlce 60. let. A tuším, že Maigret a dlouhé bydlo někdy v roce 65. Sherlock Holmes se tady objevil. Taky je dobrý si připomenout, že to nebyla jenom tedy česká tvorba, protože jsme byli Československo a Československá televize. Na Slovensku se taky pokoušeli jako o zajímavý projekty. Pokoušeli se tady obět i ta bratislavská část, i ta pražská, třeba od Chandlera v roce 68, Ed McBain a tak jako fakt těch detektivek bylo hrozně moc.
0: Vysvětluje televizní historik Milan Kruml. Televizní tvorba byla tehdy zcela nová disciplína a Milan Kruml už to naznačil, že se jí televizní tvůrci museli teprve naučit.
2: Ti tvůrci mě vždycky překvapovalo, jak strašně rychle se učili a jak vlastně jako třeba, aniž by měli nějaký kontakt s tvorbou televizní v západní Evropě, ve Spojených státech, že vlastně dost často došli ke stejným řešením. Že to médium je v podstatě k tomu dotlačilo. A ta vizualizace těch příběhů samozřejmě jako byla komplikovaná. Nemohli pracovat, jako pracovali ve filmu, protože televize fakt jako je technologicky to byla jiná kategorie. Dneska se taky točí záběr po záběru a tenkrát ne. To za prvé. Za druhé museli pořád dbát na to, že to je studio a že spoustu věcí nemůžou ukázat. Takže buď se musí říct, anebo si je musí ten divák domyslet. Že vlastně je docela podstatné připomenout si, jak velká je ta obrazovka, kterou mají lidi doma. To znamená, musíte používat poměrně hodně jako detaily nebo polodetaily, aby na té obrazovce bylo něco vidět. A taky ty lidi chtěli vidět, ty herce nebo ty herečky. Takže jako vlastně tam byla spousta takových, řekněme, technických daností. No a když se vrátíme k tomu obsahu, když konstruujete nebo stavíte ten příběh, tak ten příběh samozřejmě jako se odehrává na ploše, vy si můžete myslet inscenaci, která bude mít hodinu a půl, ale je to docela už jako únavné i pro toho diváka, jo. Když to není fakt jako hodně napínavé. To znamená, vy musíte pracovat s nějakými vrcholy toho příběhu nebo zvraty a tak dál. Musíte vymyslet tak, aby se dali natočit a zahrát. To si myslím, že hodně třeba pomohla tvorba televize NDR, která byla dál než ta československá televize. A třeba ty seriály východoněmecké, oni to byly miniserie z dnešního pohledu spíš, se tady vysílaly a jako bylo na nich vidět, že ty Němci se dívají k jiným Němcům, takže viděli, jak se to dělá a my jsme se taky dívali k těm našim, tedy Němcům, k těm spřáteleným. Taky se sem vlastně začali poměrně brzo kupovat seriály. Inspektor Leclerc, francouzský krimi seriál, byl první, který se tady vysílal. Tuším, že v roce 64 začal mít premiéru. Pak jako přišlo hodně dalších, které jsou dneska úplně zapomenuté nebo neznámé. Třeba Zápor německý, Kriminalistická laboratoř. Byl takový hezký seriál, který měl jako takový jako základní nápad, že na začátku jste vstoupila do kriminalistického muzea a došla jste k vitríně a tam ležel nějaký předmět. A ten předmět byl součástí nějakého kriminálního činu a ten se vyprávěl v té epizodě. A Bonnet na trati u Claude Evelyn, to je vlastně slavná detektivka francouzská, která tady vyšla v 68. v Odeonu a ty knížky měly náklad 80 000, že? No a pak se koupil seriál, na který se dívala celá republika. Ten kontakt i s tou zahraniční tvorbou tady vlastně od těch 60. let byl poměrně silný.
0: 60. léta, kdy detektivky a kriminálky zahájily vítězné tažení vysíláním Československé televize, byla, jak už jsme si dříve řekli, slavným obdobím také pro detektivky filmové. A o tom si opět s historikem Petrem Roubalem teď budeme povídat.

0: Znalci v této melodii Dalibora C. Vačkáře v podání Jiřího Vašíčka určitě poznali titulní písničku z detektivky Kde alibi nestačí. Jde o prostřední snímek trilogie s kapitánem Tůmou a jeho vocnem poručíkem Líbalem, které stvárnili Karel Heger a Josef Beck. První díl trilogie s názvem 105% alibi byl natočen ještě v roce 1959. Ne, že by doba vzniku nebyla vůbec znát, ale v první řadě je to prostě pěkná detektivka. Proč se mohl najednou na plátnech objevit klasický velký detektiv? Co způsobilo tuto změnu v přístupu k filmům s kriminální tématikou? To vysvětlí historik Petr Kopal.
1: Po tom zmiňovaném Banskobystrickém festivalu československého filmu, který teda proběhl v únoru 59, tak začal být kladen zvýšený důraz na žánr, včetně tedy těchto atraktivních žánrů. Bylo to tedy motivováno tou snahou ty žánry pořád jaksi využívat pro ty ideové účely, ale postupně docházelo ke stále vlastně většímu rozvolňování na jednotlivé žánry, tedy již přestaly být kladeny tyto vysoké nároky a v podstatě se jaksi ustálilo takovéto tradiční klasické žánrové schéma s tím, že žánr může být skutečně oddechový a jenom pro zábavu. A už teda v roce 1959 nám vzniká taková první opravdu klasická detektivka, a to je 105% alibi. Tady teda se vyšetřuje opravdu jaksi kriminální záležitost ze současnosti. Nejsou tam žádní špioni, žádní záškodníci, je to opravdu klasická detektivka. Tím se vlastně tenhle ten žánr tak nějak ustaluje a konečně rehabilituje pro velký divácký úspěch, tedy vznikají celé série tady, takže následují další filmy s kapitánem Tůmou, posléze majorem Tůmou a jeho tam parťákem. No a vedle toho se ustavuje vlastně další série, kterou točí Petr Šulhov, a začíná to tím Strachem v roce 63 a tady je teda další velký detektiv, a to je ten major Kalaš v podání Rudolfa Hrušinského. A je teda zajímavé, že tady tuhle tu postavu velkého detektiva Kalaše napsal Eduard Ficker. Byl to vlastně jeho poslední velký detektiv v celé té řady detektivů, kterou on už od první republiky vytvářel. A Eduard Ficker, který jaksi už na začátku 50. let byl přizván do československého filmu a podílel se na některých filmech, včetně detektivek, například na detektivce Na konci města. Zajímavé je, že Kalaš podle Fickerova románu z roku 55, tuším Zlatá čtyřka se to jmenovalo, tak měl být důstojníkem státní bezpečnosti a ty případy měly být prostě státobezpečnostní, nikoli kriminální. Posléze se tedy z majora Kalaše v tom filmu hlavně teda stává ryzí kriminalista. Sice v tom Strachu je to tak jako vlastně napomezí, protože tam jde o tu nacistickou minulost a jsou to vlastně zase tedy nějací špioni, ale v zásadě ten případ je

0: jednotlivců. U obou těch sérií byla výrazná role Karla Kalivody, což byl tedy jaksi, řekněme, ředitel kriminální policie. Tady ale samozřejmě to je komunistické. On tedy původně z pozice autora nějakých těch odborných posudků se dostával do stále větší blízkosti tady k vytváření těch filmů. Působil tam jako zprvu neoficiální odborný poradce. Dost údajně přispěl právě jaksi ke sformování postavy toho Kalaše jako kriminalisty. Teprve vlastně až ale u té poslední Kalašovky, tak tam je uveden i v titulcích jako odborný poradce, ale do té doby tam vlastně figuroval neoficiálně.
1: Ke Karlovi Kalivodovi jenom dodám, že to byl v první řadě velice úspěšný kriminalista. Jím vyřešené případy inspirovaly dva díly Majora Zemana, a sice Mědirytinu a Kvadraturu ženy. Podle dostupných zdrojů a vzpomínek pamětníků dokázal Kalivoda nelehkou dobou, ve které působil, projít se ctí. Fanouškům kriminalistické historie, ale i filmu, mohu doporučit knihu Karel Kalivoda, Pražský Megret, která vyšla v roce 2009.

0: Svého velkého detektiva v 60. letech stvořila i Československá televize. V roce 1969 měl premiéru úspěšný seriál Hříšní lidé města Pražského, kde partu kriminalistů vede osobitý Rada Vacátko. Prostředí meziválečného Československa umožnilo elegantně se vyhnout ideologii. Literární otec Rady Vacátka Jiří Marek, jak víme, někdejší autor hornických románů, v roce 1979 v už citovaném pořadu A léta běží vysvětlil, proč vážné hornické téma vyměnil za prvorepublikového kriminalistu s buřinkou.
1: Proč najednou jsem uhnul z této své cesty a začal jsem psát takové zvláštní, dokonce veselé kriminální příběhy, které jsou známy pod tím televizním názvem Hříšní lidé a kde figurka pana Rady Vacátka se stala takovou dost populární literární postavou, takže mnozí si dokonce myslí, že je to postava skutečná. Já si myslím, že on tak strašný rozdíl mezi třeba starožitným detektívem, který chodí v té své buřince a který se pokouší získat světu nutnou spravedlnost, a mezi tím člověkem, který světu dává určité hodnoty prací svých rukou, hodnoty materiální, tak smrtelný rozdíl není. Jsou to lidé svého povolání, lidé zvláštní, lidé oddaní své věci a lidé užiteční všem ostatním.
0: Detektivky druhé poloviny 60. let poznamenalo celospolečenské uvolnění. Ideologie se téměř vytratila, detektivové byli osobití, nezřídka vtipní, zločiny řádně tajemné a často páchané v atraktivním prostředí. Poslední tůmovka Alibi na vodě se odehrává mezi filmaři ve fotografickém ateliéru a na houseboatu pod Orlíkem. Detektivka Smrt za oponou, kde se role detektiva zhostil Miroslav Horníček, v opeře a na plážích ostrova Rujána. V detektivce Nahá pastýřka ke zločinům dojde na zámku, v pokladu byzantského kupce zase mezi archeology. A povídková detektivka Zločin v dívčí škole je zajímavých prostředí plná. S normalizací ale zábava končí a velcí detektivové jakoby vyhynuli. Co na to Petr Kopal?
2: Svobodnější a oddechové vnímání těch atraktivních žánrů a těch detektivek v podstatě končí s těmi 60. lety a za normalizace se to zase jako hodně vrací teda do toho modelu z 50. let. I se vlastně jako recyklují některá témata, jako je třeba prostě nějaký ten váhající

0: intelektuál, který nakonec ale nalezne tu správnou cestu, nebo člověk, který zase teda prohlédne a bezpečnostním orgánům jaksi statečně všecko prozradí, udá.
1: Si pamatuju, já nevím teda, ale jestli je to úplně detektivka, nějak člověk není sám.
0: Ano.
1: A ten film, když jsem viděla, tak jsem si nejdřív říkala, že je asi z 50. let, ale ona tam, myslím, hraje Švorcová. A to jsem si říkala, ale ta Švorcová už je tady nějaká postarší. A pak mi došlo, že ten film je vlastně o 20 let mladší, než já jsem si myslela.
0: Tady vlastně za té normalizace se vrací ty motivy, ty náměty. Je to hodně třeba scenaristická tvorba toho Ivana Garíše, alias tedy Antonína Prchala, respektive Antonína Prchala obráceně. To je třeba právě tohleto Člověk není sám, nebo Cesty mužů s Karlem Hlušičkou. Tam se recykluje titul Kohout plaší smrt z toho přelomu 50. 60. let. To se podařilo mimo jiné teda tady u toho titulu Kohout plaší smrt a u Cesty mužů, že se vlastně jako převrací takový ten mučednický archetyp, který byl na škodu správného ideového vyznění těch filmů v 50. letech, kdy tam osamocený nějaký špion je naháněn celým tím bezpečnostním aparátem, případně i nějakými těmi uvědomělými pracujícími. A nakonec je tedy samozřejmě slavně uštván. Tyhle ty filmy typu Kohout plaší smrt nebo Cesty mužů, tenhle ten model obracejí a ten pracovník státní bezpečnosti se ocitá na jakémsi pomyslném cizím území a v obklíčení nepřátel a musí si sám samojediný poradit. Což je pak třeba případ i akce v Istanbulu, kde Radovan Lukavský hraje toho našeho rozvědčíka tam v rádiu Svobodná Evropa, tam v Mnichově.
1: Když se v 70. letech vrátily ty náměty a ten přístup tady k těm filmům, vrátil se asi i ten silnější dozor, ne? Předpokládám ministerstva vnitra.
0: Vrací se opravdu i jako v tomto ohledu model těch 50. let a snaha příslušných ministerstev a zejména ministerstva vnitra nějakým způsobem i spopularizovat svoji práci. Ale tady třeba u státní bezpečnosti nastávala a opět podobně jako v těch 50. letech jistá schizoidní situace, kdy oni jako sice chtěli si vytvářet PR a nějakým způsobem se popularizovat a zličťovat v očích veřejnosti, ale na druhou stranu to byla tajná policie, takže ono to jako drhlo, nešlo to úplně samo a snadno. No. Za normalizace dochází k tomu efektu, že se tak nějak do určité míry stírá ta hranice mezi tou oblastí státu bezpečnostní a kriminální. V některých filmech nedokážeme úplně rozlišit, o koho z těch bezpečnostních složek se tam jedná. Bylo to i v důsledku toho, že cokoliv, co bylo spácháno za zločin, jakkoliv to byl zločin kriminální, tak byl interpretován tak, že míří proti samotné podstatě toho režimu. A zase pak jako naopak, kde teda to byl zločin špionáže nebo zločin z ranku státu bezpečnostního, tak byla snaha tyhle ty pachatele líčit nikoliv jako ideové odpůrce, ale jako zločince kriminální, byla snaha je kriminalizovat. Názorně to vidíme třeba potom na tom stěžením seriálu 30 případů Mevra Zemana, kde zase jako ta hranice mezi kriminálním a státu bezpečnostním je dost jako rozostřená. Je tam právě ta snaha ty odpůrce ideové kriminalizovat.
1: Petr Kopal tu zmínil Antonína Prchala alias Ivana Gariše, autora předloh k uvedeným filmům se státobezpečnostní tématikou Člověk není sám, Cesty mužů nebo Akce v Istanbulu. Dost možná u těchto dílek čerpal z vlastní zkušenosti. Prchal byl totiž dost temná postava. Od 40. let působil nejprve jako spolupracovník a záhy jako příslušník tajných bezpečnostních složek, a to ne ledajaký příslušník.
2: Prchal se totiž podílel na konstruování politických čistek a procesů na přelomu 40. a 50. let. Byl odpovědný za brutální výslechové postupy. Například v listopadu 1951 osobně zatýkal bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa Rudolfa Slánského a byl jedním z hlavních tvůrců procesů s takzvaným protistátním spikleneckým centrem. Těšil se přízni sovětských poradců přítomných v Československu. Jeho hvězda na počátku 50. let strmě stoupala. Na konci roku 1951 se stal velitelem státní bezpečnosti. Kontrolu STB si podržel i jako náměstek ministra vnitra. V polovině 50. let přišla do Československa vlna opatrné destalinizace. Na konci března 1956 byl proto Prchal z funkce náměstka ministra vnitra odvolán. V prosinci 1962 byl zatčen a v červenci 1963 odsouzen k 6 letům odnětí svobody.
1: Napsal historik Jan Kalous ve studii Jablko, které nepadlo daleko od stromu, v revue Paměť a dějiny v roce 2015. Po propuštění z vězení Prchal pracoval v civilních zaměstnáních a v 70. letech psal pod pseudonymem Gariš, který byl mimochodem ve 40. letech jeho krycím jménem, knihy a scénáře. Po špionážních filmech přišla trochu lehčí dílka. Nejprve scénář k seriálu Ve znamení Merkura. To je dost bizarní kousek z prostředí hraničních přechodů a celní správy. A dále je Ivan Gariš podepsán pod seriálem Případy podporučíka Haniky z roku 1989 a z téhož roku je další Garišovo dílo Případ pro zvláštní skupinu. Později napsal ještě sérii komedií z kriminálního podsvětí Já to tedy beru, šéfe. Když jsme u té ideologie, pojďme si ještě s televizním historikem Milanem Krumlem říct, jak to s ideovým dohledem vypadalo v Československé televizi. Jak to třeba bylo s adaptováním západních předloh nebo západní produkcí vůbec?
3: Tak do toho roku 56, myslím, byla první velká čistka v té televizi. Za prvé, ta televize nehrála tu roli do roku 69 nebo 70, jakou hrála potom v době normalizace. Ona nebyla to médium číslo jedna, to byl rozhlas. A tudíž ani ty požadavky, byť byly bez pochyby, jako se týče propagandy a tak dále, tak jako nebyly tak silné, jako potom v době té normalizace. Ale i tam, řekněme, normalizátor, který přemýšlel trošku rozumně, tak mu muselo být jasné, že k tomu, aby ty diváci vstřebali to, co se jim pokouší nacpat do hlavy, tak potřebuje něco, aby se vůbec na televizi dívali. A ta atraktivita spočívala právě v tom, že se používaly žánry, které diváci vyhledávali, a drtivá většina těch detektivek, které se tady adaptovaly, tak se s naprosto klidným svědomím z té mohla označit za sociální sondu nebo nastavené zrcadlo západní společnosti. A oni byli. Ty detektivky jsou sociální, řekněme, příběhy do určité míry nebo ukazují na nějaká témata, která souvisí s tím, jak v jakém stavu ta společnost je. Paradoxně toto byl menší problém než třeba, nevím, u sci-fi, kde jako, já si totiž nepamatuju, že bys, ano, bylo těžké natočit něco, co by pak šlo do trezoru, myslím v těch 70. a 80. letech. Stalo se to u sci-fi a byla to sci-fi podle sovětských autorů. U detektivky si tohle nepamatuju.
1: Milan Kruml to tady už naznačil. Postupem času se v normalizační televizi i ve filmu dostávaly ke slovu náměty, ze kterých nekapala ideologie už od titulků. Tak například v roce 1976 přišla do kin netypická a do poslední chvíle napínavá detektivka Holka na zabití. V roce 1979 čtvrtá a poslední Kalašovka Diagnóza smrti. V roce 1982 Smrt talentovaného ševce s Jiřím Kodetem jako kapitánem Exnerem. Mimochodem, právě titulní písnička z tohoto filmu Detektiv od Otakara Petřiny v podání Petry Janů doprovází náš pořad.

0: Jedním ze symbolů televizní normalizační tvorby je samozřejmě 30 případů Majora Zemana. Seriál, kde pátrání po pachateli je jen rudlíkem, na kterém je divákům servírován režimní výklad soudobých dějin. I když vedle toho se točily i kvalitnější věci. V 80. letech se pak začaly točit kriminální inscenace a seriály, kde se objevovaly skutečné soudobé problémy, prostituce, vexláctví nebo dokonce drogy. Ať už to byl třeba malý pitaval z velkého města, nebo už zmíněný případ pro zvláštní skupinu, stopy zločinu a jiné. Čím to? Šlo o nějakou objednávku ze zhora, nebo o snahu být atraktivní, nebo projev zahnívání režimu? Ptám se znovu Milana Krumla.
1: I v té normalizaci bojovali mezi sebou vlastně taková ta jako část, která chtěla, řekněme, být realističtější a ta, která vlastně se pokoušela tu televizi držet tam, že vlastně nemáme žádný problém, pojďme točit komedie a tak, jo. Samozřejmě ta společnost ty problémy měla, jo. Vždycky muselo být něco, co to jakoby prorazilo a ne vždycky to byla televize. U těch drog to byl Mladý svět a posléze knížka Radka Jona, posléze film Pavučina, že jo. A najednou jako se to téma jako začalo víc zpracovávat. Nebylo to vždycky na základě nějakého přání nebo rozhodnutí, ale dost často prostě k tomu dospěli ty tvůrci, protože jim připadalo, že to téma je zajímavý a někdy ho zpracovali hloupě. O drogách jsem viděl hodně filmů, Zlaté rybičky třeba, nebo Mravenci nesou smrt, až směšně. A někdy ho zpracovali tak, že vlastně jako se ukázalo, že to problém je v tom třeba případu pro zvláštní skupinu, který měl hodně zvláštní nastavení, včetně toho postavení té ženské postavy, který teda bylo dost strašlivý z dnešního pohledu, ale i z tehdejšího. Ale tam vlastně ty věci jako byly brané tak, že ano, v tomhle žijem, no, tak jako prostituce tady je a nějakým způsobem se s tím bojuje, ale vymítit ji nelze. Problém je ne prostituce, ale ta zločinnost, která je na ní navázaná. Takhle ten seriál v podstatě vyzněl, nebo tohle vám sděluje, jo. Vždycky ty detektivky ukazovaly nějaké jako negativní věci, které byste za jiných okolností asi těžko nacpala do, řekněme, dramatu televizního. U té kriminálky se snesly i proto, že vlastně jako přišel nějaký ten trest.
0: Tak snad nebyl trestem poslech dnešního tématu Plus, věnovaného starým filmovým a televizním detektivkám a kriminálkám. Hovořili v něm historici Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů a Milan Kruml z České televize. Pořad nasnímal a smontoval mistr zvuku Jan Brauner, dramaturgii měla Lucie Korcová, která také načetla ukázku a od mikrofonu se za všechny loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
2: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Hasiči budou u požáru lesa poblíž Velhartic na Klatovsku zasahovat celou noc. Ministryně Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Šupenič je mistrem světa v šermu, vybojoval první českou medaili v samostatné historii. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku mají hasiči pod kontrolou, dál ale platí třetí stupeň poplachu. Téměř 5 hektarů plochy dohašují s vrtulníkem. U požáru je 15 jednotek, skoro 60 hasičů. Oheň v těžko přístupném terénu bude kontrolovat několik z nich celou noc, říká velitel zásahu Aleš Bucifal.
4: Zatím tady máme vrtulník a bude provádět nějaký schozy, dokud to půjde. Co se týče viditelnosti, potom budeme redukovat cíly a prostředky, budeme tady nechávat dronovou službu na místě a budeme tady nechávat asi 2 až 3 jednotky, které budou to hlídat přes noc a zítra zřejmě na 8 hodinu provedeme ještě nějaký průzkum a budeme pokračovat v těch dohašovacích pracích.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Podle zjištění serveru Seznam zprávy si půjčila peníze od rodiny na nákup pozemku, ale půjčku neuvedla v majetkovém přiznání. Za tento přestupek může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 000 korun. Mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová informaci potvrdila, přesnou částku ale zveřejnit nechtěla.
5: uvedla, že v kalendářním roce 24 neměla žádné peněžité příjmy a ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce, a které by ve svém souhrnu přesáhly částku 100 000 korun. V tomto oznámení neuvedla půjčku, které v tomto období obdržela. Dopustila se z nedbalosti přestupku.
3: Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové ministryně pokutu zaplatí. Ruský dronový útok na ukrajinské Sumy zabil 3 lidi, další jsou zranění, informují o tom tamní úřady. Moskva naopak viní Kyjev z útoku na turistická zařízení v ruském okupované části Záporožské oblasti. Podle okupačních úřadů ho nepřežilo 11 lidí. Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Prezident Volodymyr Zelenský ale na sítě X potvrdil noční útoky na rafinérii ve městě Tjumeň na západní Sibiři, logistické zařízení v Jekatěrinburgu a na vojenský podnik v Kyrově. Národní muzeum v americkém Washingtonu má mít nově před vstupem varovné cedule. Návštěvníky mají upozornit, že muzeum nevhodně přepisuje historii. Tvrdí to prezident Donald Trump, který nařízení vydal.
6: Cedule mají obsahovat nápis Varování, expozice v tomto muzeu připravili lidé, kteří nechtí, abyste milovali svoji zemi. S tím ale vedení historického muzea Smithsonian nesouhlasí. Jeho prezident Loney Bunch prohlásil, že zpráva Bílého domu není férovou charakteristikou práce muzea. I největší asociace amerických historiků zprávu odmítla. Instituce už pod tlakem Bílému domu musela odevzdat plány svých expozic. Spor o to, kdo smí vyprávět americké dějiny, tak pokračuje i v roce, kdy země slaví 250. výročí nezávislosti. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Kleretista Aleksandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa. Pro český šerm vybojoval první medaili ze šampionátu od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 Marie Šedivá. V Hongkongu vyhrál Šupenič všech 6 duelů, ten finálový pak nejvýraznějším rozdílem Itala Makiho porazil 15-2. A fotbalisté Sparty nastoupili v úvodním ligovém kole na hřišti brněnské Zbrojovky. Začátek druhého poločasu sleduje David Nekvinda.
8: Druhý poločas začne za pár sekund, potom prvním vede Zbrojovka Brno nad Spartou Praha 1-0. Jediný gól střelil ve 34. minutě Daniel Vašulín. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
7: V prvním kole ligy už Liberec vyhrál v Plzni 3-1, Ostrava zvítězila ve Zlíně 1-0 a Teplice doma porazili Bohemians 3-1.
9: Nebezpečí na D10 u sjezdu na Benátky a zdržení na dálnici D2 za Brnem. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami možné nebezpečí. Na 25. kilometru se pohybuje několik chodců. Na D46 ve směru z Vyškova do Olomouce pozorně u sjezdu na Brodek u Prostějova. Na 12. kilometru řidiči hlásí srnku na vozovce. Na D2 u sjezdu na Slavkov brzdí provoz změna v omezení. Mezi kilometry 10 až 12 se jede na Bratislavu i Brno jedním pruhem. Na Bratislavu od 6. kilometru teď 4-kilometrová kolona zdržení přes 20 minut. Z Brna se to dá objet po trase Tuřany, Telnice, Měnín nebo po dálnici D52. Silnice 47 z Kroměříže do Vyškova za Bezměrovem neprůjezdná. V Popůvkách se srazila dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři, objet se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer pak četnější přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Čas plyne jako voda, říká se. A voda se také v čase mění. Dokáže zmrznout na led, který vlivem tepla zase roztaje. Když je teplo ještě větší, voda se odpaří a zanechá po sobě sucho. Čas a vodu, tyto dvě entity, které jsou neoddělitelné od existence lidstva na planetě Zemi a nyní jsou klíčové při zvládání dopadů změn klimatu, se rozhodl originálním způsobem pojednat spisovatel a výrazná osobnost islandského veřejného života Andri Snar Magnason. Jeho kniha O času a vodě vyšla česky v nakladatelství Argo v roce 2022. Ukázky dnes čte Libor Vacek a u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Ex Libris.
10: Demokracie, parlament, svoboda pohybu. Na konci 18. století už se tato slova v Evropě v jistých kruzích vyslovovala, ale obyčejní lidé nevěděli, co si pod nimi vlastně představit. Naopak slovo hřích stále ještě představovalo důležitý mocenský nástroj k řízení jejich života. Za to dnes ho nepoužívá skoro nikdo, o jeho moci ani nemluvě. Těmito příklady ilustruje Andrisnar Magnason problém, před nímž stál, když knihu O času a vodě psal.
11: Většina lidí vnímá sousloví klimatická změna jako bílý šum. Utvořit si názor na méně závažná témata je snazší. Když se zničí něco v ceně milionu korun, někdo zastřelí zvíře nebo se překročí rozpočet nějakého projektu, snadno to pochopíme. Když ale jde o něco nekonečně velkého a nesmírně cenného, vlastně o samotný základ našeho života, nedokážeme adekvátně zareagovat. Jakoby mozek nebyl sto takové měřítko obsáhnout.
10: Chybí nám jazyk, který by mozku přetlumočil, co se vlastně děje. I o něco představitelnějším výrazům, jako tání ledovců, okyselování oceánů nebo nárůst emisí, konkrétní obsah teprve postupně nabíhá s tím, jak se tyto jevy začínají intenzivněji promítat do našich životů. A velice pravděpodobně ani zatím nemáme slova pro to, co kvůli nim ještě zažijeme.
11: Většina lidí je odsouzena k tomu, aby uvažovala ve vyjetých kolejích a myslela na základě pojmů, které daná doba nabízí.
10: Konstatuje autor a jakožto znalec staré islandské literatury to vtipně dokumentuje na příkladu z dob, kdy se na Islandu začalo šířit křesťanství.
11: Když si v 10. století nějaký dvorní básník, takzvaný skald, usmyslel, že složí oslavnou báseň králi, který se obrátil na křesťanskou víru, neměl to právě lehké. Tehdejší poetické vyjadřování totiž vycházelo z pohanské mytologie. Ve staroseverském básnictví se věci nenazývají pravými jmény, nahrazovaly se metaforickými opisy a poetickými náhražkami. Staroseverská dvorská poezie namísto slova země pracovala s výrazem Odinova nevěsta a oblohu nazývala helmou trpaslíků. Jak se ale měl křesťanský básník zařadit do literární tradice, kde se samotné básnictví nazývalo medovina bohů, Odinův dar či krev obrů? Velebit jediného boha, stvořitele nebes i země, pomocí medoviny bohů bylo jistě složité. Tradice nutila básníky mluvit o bohu jako o stvořiteli helmy trpaslíků a Odinovi nevěsty. Znamená to, že k přijetí nového způsobu uvažování využíváme zastaralou mentalitu. Na počátku křesťanské éry se nedalo mluvit o bohu, aniž se člověk zmínil o Odinovi a opřel se o pohanské vidění světa, křesťanstvím posléze vytlačené. Slova na nás působí a vytvářejí naše emoce.
10: A tak Andrisnar pochopil, že musí vymyslet nový přístup, pokud chce psát o tématu, k němuž nám zatím chybějí slova. A ta, která máme, možná do pár let změní citové zabarvení nebo dokonce význam s tím, jak jejich obsah naplní konkrétní nové zkušenosti. Sousloví klimatická změna se na stránkách jeho víc jak 300-stránkové knihy objeví skutečně jen párkrát. Namísto toho se autor k tomuto komplexnímu tématu přibližuje z různých stran, skáče v čase dozadu a dopředu, používá osobní i vědecký tón, cituje rozhovory, odkazuje na rodinné historky i světové mytologie.
11: Musím o těch záležitostech psát tak, že vlastně nebudu psát přímo o nich. Musím proniknout za ně, abych pokročil vpřed.
10: Oznamuje čtenáři v úvodu knihy. K jejímu vzniku přispěla řada náhodně seběhnutých setkání a událostí. V roce 2006 získal Andrisnar islandskou literární cenu, již svoji druhou, za knihu Drömalandit, v překladu Vysněná země, svépomocný manuál pro vystrašený národ. Kritizoval v ní islandskou energetickou politiku a přístup k využívání krajiny. Zejména v oblasti východního Islandu, severně od největšího islandského ledovce Vatnajökull. Do kraje se na nějakou dobu vypravil a líčením jeho krás se snažil zabránit výstavbě přehrady a vodní elektrárny, jež měla zásobovat energií nedalekou továrnu na hliník.
11: Tato továrna produkuje pouhý zlomek objemu hliníku, který Američané vyhazují na skládky. Jen v podobě plechovek končí každoročně v odpadu tolik hliníku, kolik by stačilo na 4x letecké flotily Spojených států. Recyklace plechovek v Americe by nahradila 3 až 4 takové továrny. Když se na podzim roku 2006 uzavřela stavidla přehrady Kaura-Newkar, krajina, kterou básník Helgi Valtison poeticky nazval boží dálavou obtěžkanou tichem, s konečnou platností zmizela pod 200-metrovou vrstvou kalné ledovcové vody.
10: Ohlíží se dnes Andry Snar za svým pokusem zachránit přírodu pomocí literatury. Kniha Vysněná země se i tak stala okamžitě bestsellerem a otevřela mu cestu na mezinárodní literární scénu. V rámci jednoho čtení v Mnichově se setkal s vědcem zabývajícím se zemským systémem. Ten ho ponoukl, aby se ve své další knize věnoval právě změnám klimatu a jejich příčinám. Poukázal na to, že k tématu máme sice fakta, ale chybí někdo, kdo je umí poutavě propojit a srozumitelně sdělit. Váhajícímu islandskému spisovateli nabídl, že zkontroluje a ověří vše, co na toto téma napíše. A tak kniha O času a vodě získala vědecký základ, na nějž Andry Snar začal klást další vrstvy a propojovat je svým poetickým, nicméně velice jasným a vtipným jazykem.
11: V říjnu roku 2008 jsem jel na Britské ostrovy představit svou knihu Vysněná země. Ubytoval jsem se v levném londýnském hotelu, v hale tam ležely noviny se zprávami z Islandu. Zašel jsem do obchodu a koupil ženě krásný svetr. Během nákupu se kurz islandské koruny k libře propadl tak strmě, že se svetr za 5 minut zdražil o celých 7 000 islandských korun.
10: Důležité pro vznik knihy bylo i autorovo setkání s Dalajlámou, k němuž dostal příležitost v době, kdy na Islandu zbankrotovaly 3 velké banky a země se propadla do finanční krize.
11: Když jsem se vrátil do hotelu, zazvonil telefon. Paní na druhém konci se představila jako Haldora a řekla, že ke mně má dost zvláštní prosbu. Byl bych ochotný vést rozhovor s Dalajlámou? Vyrazilo mi to dech. V červnu příštího roku přijede na Island a rád by si s někým promluvil o životním prostředí. Zpráva o jeho návštěvě pro mě byla novinkou a tak jsem v přesvědčení, že si ze mě někdo utahuje, opáčil. To zní zajímavě, jako křesťan, ale budu muset nejdřív zavolat papežovi a požádat ho o svolení. Dobře, mám tedy zavolat zítra? Jo, já se dnes s papežem domluvím. Následujícího dne zazvonil telefon a osoba na druhé straně drátu se mě zeptala. Co říkal? Kdo? No přece papež. Aha, řekl jenom ano a amen. Musíte nám poslat seznam otázek, chtějí je vidět s 3měsíčním předstihem.
10: Civilní a neobvykle informativní rozhovor s tibetským duchovním, který následně Andryho Snar Magnasona pozval i do svého sídla v indické Dharmsale, tvoří důležitý základ několika kapitol knihy O času a vodě. O její výsledný tvar se ale hlavně zasloužila autorova nesmírně zajímavá rodina. Jeho prarodiče a další příbuzní se díky svým povoláním setkali s významnými osobnostmi 20. století a stali se svědky procesů a jevů, o nichž pak Andry Snar může jejich hlasem vyprávět de facto z první ruky a srovnávat je s dneškem. Asi nejvýznamnější je z tohoto pohledu jeho babička Hulda a dědeček Arný.
11: Babička je hrdinka naší rodiny. Když jsme byli mladší, pořád jsme se s ní chlubili. Moje babička je silnější než tvůj táta. Jako první Islanďanka v roce 1945 složila zkoušky kategorie A a získala pilotní průkaz na větroň. Tohle je Schulgleiter, vysvětluje mi, a pak jsem taky pilotovala Greenau Baby. vytáhne průkaz a ukáže mi fotografii, kde sedí na jakési tyči s křídly. Nápadně se to podobá kluzáku, který v počátcích letectví sestrojili bratři Wrightové.
10: Když v roce 1947 nakrátko obživla sopka Hekla, zavolala babička svému kamarádovi, zda by si neměli aktivní kráter prohlédnout v jeho dvoumístném letadle.
11: Do křídel jim bušily hrudky popela a kráter rámusil tak, že přehlušil hluk motoru a babička s kamarádem neslyšeli vlastního slova. Byla to nádhera, vzpomínala. Jak tě pro boha napadlo kroužit v jednomotorovém letadle kolem zuřícího vulkánu? Vždyť si měla doma šestiměsíční dvojčata. Co na to říkala tvoje maminka, ptám se. Táta mě odjakživa povzbuzoval. Jeho ty moje alotrie bavily. S tím pilotem jsem se znala, protože u nás doma všichni byli blázni do létání. Kdyby člověk vždycky domýšlel, co všechno by se mohlo stát, nikdy by se do ničeho nepustil.
10: Tahle babička spolu se svým druhým manželem také až do 80. let 20. století chodila po islandských ledovcích. Jakožto členové islandské glaciologické společnosti je měřili a mapovali, stavěli chaty na jejich úbočí a to vše s velice základním vybavením. Bez flísových bund a goretexové obuvy, bez elektřiny a dopravní techniky. Andri Snár jejich vyprávění zaznamenává a následně ho protahuje do přítomnosti a blízké budoucnosti, kdy jsme svědky tání a mizení těchto ledových obrů v krajině.
11: Když jsem si přehrával záznamy, které dědeček na ledovci natočil, říkal jsem si, že býval mohl pořídit víc záběrů babičky. Ledovec i krajina se dají natočit znovu, ale babička byla mladá jen jednou. Mýlil jsem se. Ukázalo se, že ledovec je stejně pomíjivý jako člověk. Dědečkovi filmy dokumentují krajinu, která už moc dlouho existovat nebude. Kdyby se moje nejmladší dcera dožila stejného věku jako babička, bude žít ještě v roce 2103. Vyhlížet tak daleko do budoucnosti je čirá sci-fi a z ledovců zbyde jen vzpomínka. Tam, kde se dříve na obzoru rýsoval ledovec, zůstane jen nebe. Naše vnoučata si při prohlížení starých map budou muset představovat horu zmrzlé vody ve snaze pochopit, jaká asi byla. Led o tloušťce 1000 metrů, který zaplňoval celá údolí. Co dalšího ve světě nastane, nevíme. Těžko říct, jakými výrazy a slovy se bude naše doba označovat. Záleží to na nás samotných a na tom, co uděláme právě teď.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Neméně inspirativním průvodcem je v knize O času a vodě první manžel babičky Huldy. Dědeček Björn, který svůj život prožil ve Spojených státech amerických. Jako chirurg operoval i řadu známých osobností. Iránského šáha Rezu Pahlavího, umělce Andyho Warhola nebo strůjce atomové bomby Roberta Oppenheimera. Posledního z nich Andri Snár přirovnává k Prometeovi. Zatímco podle antického mýtu Prometeus ukradl bohům oheň a dal ho lidem, Oppenheimer se ponořil do nejmenších částic na světě a dal lidem do rukou mocnou destruktivní zbraň. Podle některých názorů také první atomový výbuch představuje začátek nové geologické éry, takzvaného antropocénu. Tedy éry, kdy se člověk stal jedním z geologických faktorů na Zemi a jeho stopa je formálně měřitelná kdekoliv na zemském povrchu i pod ním. Hrozba jaderného konfliktu visela nad celým Andriho dětstvím a on cítil nefalšovaný strach. Možná proto se moje generace nenechá tolik vykolejit hrozbou klimatické změny, píše, protože se nechceme vracet ke strachu z jaderné války. Otupěli jsme a jsme ironičtí. Na rozdíl od generace dnešních dětí a mladých, jež berou destruktivní změny pro planetu vážně.
11: Zřejmě nemají strach se bát. Namísto toho začali stávkovat. Škola je má připravovat na budoucnost ale v současné situaci jim je pochopitelně veškeré vzdělání k ničemu, protože vzdělávací systém a firmy se nechtějí přizpůsobit vědě a vedou nás špatným směrem. Do propasti, na jejímž okraji stojíme.
10: Poznamenává autor. Při přípravě knihy položil tehdy skoro stoletému dědečkovi Björnovi otázku, jaké nejdůležitější změny podle něj ve světě nastaly od jeho narození.
11: Odpověděl bez zaváhání. Ty v posledních 10 letech. Dědeček žil v přelomové době. Jako mladík lovil na Islandu na primitivních parnících sledě a jako lékař objížděl v západních fjordech pacienty na koni. Pak se vydal do světa a v New Yorku se vrhl do víru velkoměsta. Nachomítl se k íránské revoluci a operoval samotného Prométea. To všechno dědeček zažil a přesto prohlásil, že nejpřevratnější bylo posledních 10 let. Měl tím na mysli počítače, internet, pokroky v genetice, sociální sítě, informační technologie a to, že si může skypovat s vnoučaty. A mně najednou připadalo, že jsem o nic nepřišel. Bylo by ironické nořit se do starých příběhů a přitom zapomínat na vlastní současnost. A v neposlední řadě na budoucnost.
10: Budoucnost je v knize O času a vodě neméně důležitá. Rodinné historky, příběhy z islandských ság a antických mýtů jsou vyprávěné s jasným účelem a jsou pevně propojené s vědeckými predikcemi a pomyšlením na osud spisovatelových 4 dospívajících dětí. Andri Snar se netají tím, že právě obavy o budoucnost jeho potomků ho přiměly k hlubšímu zájmu o téma klimatické změny. Tyto obavy ho občas tak frustrují, že už je nechce slyšet, ani o nich říkat svým dětem, aby je nezarmoutil. Třeba, že některé druhy želv nebo krokodýlů vlivem lidské činnosti vymírají, přestože dosud na Zemi žili po mnoho milionů let. Bojí se dopadů tání ledovců, stoupající hladiny oceánu a okyselování jejich vod, kvůli němuž zanikají korálové útesy a skomírá produkce fytoplanktonu, což ohrožuje tvorbu kyslíku na Zemi. A v neposlední řadě chápe, že změny v oceánech znamenají i obrovské společenské změny spojené s masivní migrací, hroucením států nebo možným hladomorem.
11: Těžko si dokážeme představit, že se v příštích 100 letech může moře změnit víc, než jak se proměnilo za posledních 50 milionů let. Od osídlení Islandu uběhla jen kratičká doba, pouhý 12násobek života mé babičky. Celé islandské dějiny jsou souborem po sobě následujících příběhů 12 žen. 12 dívek, které se narodí a jejichž život uběhne jako voda. 12 stařen, které natahují ruce jako při vodním aerobiku, dotýkají se dlaněmi a oči jim svítí, poněvadž čas utíká rychle a oni nevědí, že už jim táhne na 100. Čas pádí tak rychle, že od Ježíšova narození nás dělí jen 21 babiček. I z dědečky by se všechny vešly do jednoho autobusu. Nejstarší písemné památky lidstva jsou staré 5000 let a vyprávějí o událostech, které se staly prakticky včera. V porovnání s 50 miliony let historie oceánů vzniklo lidstvo teprve předevčírem.
10: Klade spisovatel vývoj posledních let na originálně zobrazenou časovou osu. A perspektivou delšího času se v další kapitole snaží své obavy také mírnit.
11: Žádná krajina není neměnná. Příroda nikdy není konstantní a zásadní přerody jsou její podstatou. Příroda je jako indická bohyně Kálí. Zároveň rodí i ničí, miluje se i zabíjí, protože stvoření a pustošení probíhá v přírodě souběžně. Příroda v tom rozdíl nedělá. Ať se v čase vrátíme sebedál, příroda měla odjakživa pravdu. Vždy byla taková, jaká má být. Stvoření znamená totéž, co změnu. Vše prochází procesem proměny.
10: Časová relativizace současné klimatické změny autorovi přináší uklidnění, ale je to klid pramenící z rezignace, apatie a ironie.
11: Jenže se bojím, že když to udělám, budou nadcházející generace takovým postojem pohrdat. Dnešní dvacátník bude znát a milovat člověka, který bude žít ještě v roce 2160. A podle toho, jak to vypadá teď, se řítíme vstříc tak drtivé zkáze, že generace příštího století naši existenci odsoudí jako směšnou a pošetilou. Budou nás považovat za zabedněné primitivy. Myšlenková rezignace se stane jen dalším symbolem našeho bezuzdného egoismu. Stejně jako umění, které je poplatné diktátorům, budou veškeré naše výtvory posuzovány ve světle devastace vědomě způsobené naším životním stylem.
10: Souběžně s tím, jak se zrychlují a zintenzivňují změny v krajině, klimatu a v našich životech, se text knihy O času a vodě stává naléhavější a více se věnuje projekcím budoucího času. Přináší přitom i nadějné a konstruktivní pasáže.
11: Počátkem 20. století se v naší zemi objevila nová neznámá povolání. Inženýr, mechanik, telegrafista, telefonní spojovatelka. Tihle lidé byli průkopníci tehdejších technologií. V telefonním seznamu momentálně uvádějí tři lidé jako povolání likvidátor uhlíku. Tuhle profesi je třeba rozšířit. V roce 2012 se zjišťovalo, zda by se oxid uhličitý dal uložit do skalního podloží. Základem této metody je rozmíchání oxidu uhličitého ve vodě, přičemž vznikne něco jako sodovka. Ta se načerpá do země, kde narazí na čedič. Chemickou reakcí vznikne islandský kalcit, což je krystalizovaný uhličitan vápenatý. Tatáž látka, z jaké si korály staví schránky.
10: Autor také připomíná vědecká doporučení prezentovaná i v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN. Podle nich k rychlým opatřením na zmírnění škodlivých dopadů klimatické změny patří omezení plýtvání jídlem a proměna složení potravy. Dále rozvoj obnovitelných a čistších zdrojů energie, zalesňování a obnova mokřadů a větší celosvětová rovnoprávnost žen. Největším přínosem jeho knihy je ale právě zpřítomnění času skrze příběhy. Vyprávěním o tom, co prožili jeho blízcí a čím žijí, dává Andri Sner obsah i složitým jevům, jejichž obrovskou množinu označujeme dvojicí neškodných slov změna klimatu. Poselství knihy O času a vodě je tímto jasné. Právě osobní pouto, láska a zájem můžou pomoct při záchraně planety a zabránit nejhorším destruktivním změnám. Jak praví ostatně citát, jenž je motem knihy.
11: Chráníš jen to, co miluješ. Miluješ jen to, co znáš. Znáš jen to, co tě někdo naučil.
10: Ukázky dnes četl Libor Vacek. Knihu O času a vodě v překladu Marty Bartoškové vydalo nakladatelství Argo v roce 2022. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Jan Schreier. Zaujatý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.
2: Radiokniha.
12: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Archiv Plus.
13: Smlčí-li pravdu spisovatel, lže, řekl Jaroslav Seifert, když hodnotil naši prózu a poezii počátku 50. let, odpovídající takzvanému socialistickému realismu, nařízenému komunistickou stranou. Básník František Hrubín Seiferta doplnil.
14: Stávalo se, že byli básníci i nuceni k oslavným tirádám, ale láska vnucovaná není milovaná, řeklo by opravené přísloví. O tom všem řemeslní ohňostrůjci nikdy nepřemýšlejí. Jim vždycky leží na srdci nějaký ten teplý koutek. Ale pravý básník přece už od počátku ví, že poezie nemá teplých koutů, že to tam vichří, ledově fičí, i hrom, že tam bije a že se tam zahřeješ jen při práci.
13: dnes už zapomenutý dramatik a prozaik Vašek Káňa, jinak autor pro první polovinu 50. let velmi příznačné divadelní hry Parta Brusiče Karhana, se k vlastní minulosti a k tomu, jak režim zasahoval do literatury, postavil velmi kriticky.
15: Řekněme si otevřeně, mlčeli jsme proto, že nám chyběla statečnost. Člověku je těžko hlásit se k provinění. Člověku je hrozně, dostane-li se jeho rozum do rozporu se svědomím, je mu už nesnesitelně, uvědomí-li si, že se vzdal vlastního rozumu a jednal podle rozumu jiných. V takové chvíli musí prožít strašlivá muka a v takové chvíli musí přiznat i svou vinu.
13: Vedení československých komunistů bylo některými odvážnými projevy na spisovatelském sjezdu zaskočeno. Vicepremiér Václav Kopecký byl velmi kategorický.
16: Sjezd spisovatelů ve svém průběhu a rázu byl bezesporu projevem hlubokého poblouzení velké části jeho delegátů. Spisovatelé si sugerovali zcela mylnou představu o svém poslání v souvislosti s kritikou v naší straně a této představě holdovali neslyšíce, nevidíce, a tak z opozičního hlasu sjezdu spisovatelů učinili jen velkou senzaci pro literární noviny a žel i pro svobodnou Evropu.
13: Spor mezi vedením československých komunistů a spisovateli se snažil mírnit jeden tak trochu zvláštní spisovatel, prezident Antonín Zápotocký.
17: A je to zase důsledek těch nesprávných takových centralistických metod, kterými jsme chtěli ty spisovatele spoutat a vtlačit do nějaký šablony socialistické. A protože jsme usměrňovat nesprávně takovým nepřesvědčováním, ale takovým namnoze diktátem a různýma těma nesprávnýma metodama, že to nakonec každému lezlo z krku, tak proto teď, když se tam nashromáždilo tolik té nespokojenosti a proto ta puklička tedy na tom hrnci tam daleko víc vyskakuje než na jiných místech.
13: Některým spisovatelům skutečně metody komunistické strany lezly krkem, ale na opravdovou svobodu si museli počkat dalších více než 30 let. Mnozí už se nedočkali.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Když chceme být krásní nebo nosit třeba krásné oblečení, krásné vlasy, tak to stojí někdy zdraví.
19: Nemuselo by, kdyby jsme trošku přemýšleli o tom, co si vezmeme na sebe.
20: Mně to vlastně přijde v řadě případů zbytečné.
18: Udržitelnost něco stojí ve smyslu, že o ní musíme přemýšlet?
21: Už jenom to, že se snažíme zamyslet nad tím, co na sobě máme nebo jaký to bude mít dopad, tak to samo o sobě je určitě krásné.
2: Laboratoř.
20: Částice, s kterými nemáme evoluční zkušenost, s kterými se nedokážeme vypořádat, způsobují dlouhodobý zánět.
19: Ani použití lidských vlasů nebyla záruka, že tam ty škodlivé chemikálie nebudou.
21: Plasty vznikly, aby jsme měli nezničitelný materiál. V dnešní době už je prakticky všude.
20: Další příklad toho, jak jsme se odcizili svému původnímu prostředí.
18: Srdečně vítám naše hosty, hosty laboratoře. Petru Innemanovou, která je environmentální mikrobioložka. Vítejte, dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Jana Černého, biologa, především imunologa. Vítám vás.
20: Dobrý den.
18: Václava Wernera, který studuje chemii a zároveň dostal cenu Neuron Rising Star. Vítám vás a gratuluji.
21: Dobrý den, děkuji.
18: Prodlužování vlasů, a to jsme u té krásy hned prvním tématu, znamená, že se člověk potká s rakovinotvornými látkami, chemikáliemi, které narušují imunitu, činnost hormonů nebo dokonce reprodukci. Studie vědců z Massachusetts poukazuje na velkou popularitu prodlužování vlasů, zvláště mezi afroamerickými ženami, protože ta studie je ze Spojených států. 70% dotázaných ji loni podstoupili nejméně jednou. Jaké látky takhle působí? Chápu to dobře, že jde vlastně o ty přísady spíš, než o ten vlastní materiál.
19: Já jsem si tady vlasy nikdy nenechala nastavit, takže jsem se snažila tak jako přemýšlet, co se u toho kadeřníka vlastně děje. A myslím si, že ta expozice těmi látkami může pocházet buď z těch procesů, kde se ty vlasy nějak natavují nebo propojují s těmi přirozenými vlasy. A pak to, co šlo v téhle studii, tak to bylo vyloženě ten materiál, z kterého ty vlasy jsou vyrobené jako takový. A ty látky tam můžou fungovat jako nějaké plastifikátory nebo stabilizátory, ale i u vlasů, které byly vyrobeny z přírodních vláken, byly nalezeny látky jako ftaláty. Ty se tam dostaly tím, že se ty přirozené vlasy předtím nějak ošetřely třeba nějakými kosmetickými přípravky a ty ftaláty se používají jako třeba stabilizátory vůní a tak podobně. Takže ten koktejl těch chemikálií opravdu rozsáhlý. A vlastně ta studie použila, nebo ti autoři té studie použili takzvanou necílenou analýzu, takže oni tam vlastně hledali i látky, na které se normálně běžné studie nezaměřují a vlastně ti výrobci ani třeba nedeklarovali, že tam ty látky jsou, protože nevěděli, že tam mají hledat.
18: Asi člověk, který poslouchá ty naše úvahy o umělém prodlužování vlasu, tak přemýšlí, co vedlo k tomu, že právě Afroameričanky měly zájem o to prodlužování vlasu, s čím to souvisí.
20: Tak když člověk přijede do Spojených států třeba a srovnává různé skupiny obyvatel, tak je na první pohled zaujme ty složité účesy, různé copánky nebo spletené copánky z copánků, hrozně zajímavé, složité vzory. A tady si člověk dokáže představit, že není úplně snadné si počkat na prodloužení tohoto přirozeným vlasem, ale naopak doplnění vlastně nějakou takovouhle průmyslovou náhražkou a vlastně samotná složitost těch účesů vlastně svádí k tomu mít tam ještě nějaký takovýhle doprovodný znak. Takže tady by člověk řekl, proč si nepočkaj, až jim ty vlasy dorostou, ale tady to je úplně jiný žánr.
18: Kdyby chemik se do toho pustil, teď se ptám Václava Wernera, tak by možná byl i sám překvapen, co všechno se tam objeví, čím vás to zaujalo, tahle práce.
21: Tam určitě nejzajímavější mě teda přišlo, že ve čtyřech těch vzorcích, které oni měli, tak dokonce našli organocíničité sloučeniny, což jsou sloučeniny, které jsou používány právě jako ty plastifikátory, že se přidávají jako přísada do plastů. Ale tam je strašně zajímavé na tom to, že tyhle ty látky, které teda mají nějakou tu organickou část, kde je něco teda z uhlíku, z přírody a zároveň i tu kovovou část, jsou to nějaké ty organokovy, tak velmi často jsou známé tím, jak právě jsou strašně jedovaté, protože tím, že jsou částečně organické, tak se dokážou dostat do těla a tam se usadí, ale potom se tím v nás vlastně usazují i ty kovy. A to mě právě překvapilo, že se může nacházet i v takovémhle produktu, který jde přímo na kůži.
18: Mě také překvapilo, že tam bylo tolik faktorů, které vlastně nějakým způsobem můžou pro nás být rizikové. Ty vlasy byly udělané tak, aby nebyly hořlavé, nebo aby byly odolné proti zmoknutí, nebo proti mikrobům. Imunolog tomu má asi co říct.
20: Je to další příklad vlastně nepřirozeného chování člověka, vůči kterému nemá žádnou přirozenou obranu, že by se někdy v průběhu evoluce člověka s tímhletím setkával. Je to prostě něco, že my si tady civilizačně dopřáváme nějakou novinku, která aby vlastně fungovala tak, jak funguje, aby ty vlasy byly krásné, aby navazovaly na vlasy jako takový přirozený, tak s tím je spojená nějaká docela složitá optimalizace a pravdou je, že ten dokonalý produkt prostě vyžaduje spoustu aditiv. To souvisí i s jídlem, to souvisí s celou řadou nás obklopujících materiálů. Prostě je to další příklad toho, jak jsme se odcizili svému původnímu prostředí a děláme věci, které pro nás nejsou přirozené. A jako imunolog řeknu, čím méně nepřirozených věcí děláme, tím máme víc na jistotu.
18: Jednou jsme tady v laboratoři rozebírali v tomto kontextu tetování.
20: Přesně tak. Co se týká tetování, tak se objevilo několik publikací, které nám dávají tvrdá data, i třeba o mechanismu, jak ty tetovací materiály ovlivňují imunitní systém. A vlastně to je trošku podobné jako s mikro. Plasty. Tyhle ty částice pohlcují buňky imunitního systému, nedokážou je rozložit a signalizují, hele, máme problém. Je v nás něco, co se tváří jako nerozpustná bakterie, pojďme vytvořit zánět. A to je přesně o tomhle tom. Prostě vytváří se tady takový chemický koktejl, který má jako takový otisk palce imunologický pro zánitlivé prostředí, které může potom být takovým jako spouštěčem. Může to být v podstatě jako butterfly efekt, může to být mávnutí motýlího křídla, které v nějaké konkrétní situaci převáží na nějakou stranu, nějakou patologickou reakci. A mně přijde osobně trošku zbytečné vstupovat na takováhle neprobádaná chemická území, když vlastně to není život zachraňující nebo nějak život kvalitu dramaticky zvyšující.
19: Mně přišlo zajímavé, že vlastně ani použití vlasů z přírodních materiálů nebo vyloženě lidských vlasů nebyla záruka, že tam ty škodlivé chemikálie nebudou. Já jsem zmiňovala ty ftaláty, ale i třeba ty přírodní vlasy, když se odeberou od dárce, roce, tak byly ošetřeny třeba pesticidy. Takže vlastně pak ta dáma, když tyhle vlasy si nechá nasadit na hlavu, ale i ty syntetické, tak ona vlastně s těmi vlasy pak žije několik měsíců neustále. Ona s nima spí, meje si je a vlastně krz kůži na krku a pokožku na hlavě je neustále exponována těmto látkám. A proto se vlastně zaměřili asi autoři té studie i na tehle typ výrobku, ale já jsem se schválně dívala, ta necílená analýza je velice zajímavá, jako vyžaduje to strašně sofistikované vyhodnocení a algoritmy strojového učení, aby se vůbec vyhodnotilo, co to tam je za látky nakonec, tak se to aplikovalo třeba i na jiné výrobky a zajímavé třeba oblečení z recyklátů. Tam také jako se nacházejí, já nevím, halogenované zhášiče hoření nebo ty ftaláty. Takže i ten textil, když máme vlastně neustále na kůži a v kontaktu s kůží, s potem, tak můžeme být vystavený látkám, které nejsou bezpečné.
18: Takže to nejsou jenom umělé vlasy, co nosíme a vadí to.
19: Záleží, na co se zaměří ty vědci, co chtějí zrovna zkoumat, tak teď se zaměřili na vlasy, ale byly to třeba i roušky v době covidu, byly to ty recyklované.

0: C+ a mými hosty jsou dnes Petra Inemanová, environmentální mikrobioložka, Václav Werner, který studuje chemii, také Jan Černý, imunolog. My se dostaneme trochu i k medicíně, protože průzkum badatelů z New Yorku, o kterém teď budeme mluvit, ukazuje, že u 90% pacientů s nádory prostaty, kteří byli předmětem tohoto výzkumu, se v nádorové tkáni našly mikroplasty. Obsahovala 2,5x víc mikroplastů než sousední zdravá tkáň. Ta studie pokračuje, teprve bude publikovaná, zatím ji vědci prezentovali v New Yorku na velké konferenci a zatím odebrali vzorky od 10 pacientů před chirurgickým odstraněním prostaty. Vyrozuměla jsem, že v onkologii si lékaři dost dobře umí poradit s nádory prostaty v okamžiku, kdy pacient přijde poměrně včas, ale přesto tohle zní jako významné zjištění. Jak to vnímá Jan Černý?
1: Mně to přijde jako něco, co vůbec nemusí nic znamenat. Něco, co je na 10 vzorcích, de facto nic neznamená, anebo může znamenat něco, pokud bychom to udělali pečlivě. O nádorové tkání se ví, že se v ní akumuluje kde co. A ten rozdíl mezi nádorovou tkání a tou normální tkání je, že v té normální je lymfatická drenáž, která vlastně vypouští různé typy různého nepořádku, apoptotická tělíska a tak dál. A nádorová tkáň tohleto postrádá.
0: O co jde konkrétně?
1: V našich tělech umře několik miliard buněk a jsou nahrazeny novými buňkami. A ty pozůstatky odumřelých buněk, které podléhají takzvané apoptóze, programované buněčné smrti, se nazývají apoptotická tělíska. Vlastně ta lymfa a odnášení těch buněk nebo těch jejich částeček do lymfatických orgánů, kde jsou fagocytovány makrofágy, jeden ze způsobů, který nás vlastně očišťuje. To se třeba využívá i pro některé způsoby léčby nádorů, že se využívají různé polymery, které se hromadí v nádoru a v normální tkáni v podstatě se z ní odstraní. Ale vůbec si vlastně nemyslím, že by tam musela být nějaká kauzalita. Myslím si, že to je spíš nějaká korelace, která je daná tím, že ta nádorová tkáň má jiné chování. Další věc je, že my vlastně, pokud by to bylo vlastně uvnitř těch nádorových buněk a nikoliv v té nádorové mase, tak by to mohlo jenom znamenat, že prostě ty nádorové buňky mají jinou fagocytickou aktivitu a pohlcují ze svého okolí něco jiného, nebo mají jiné enzymy ve svých lizozomech a tak dál a tak dál. Takže já tam nevidím vlastně kauzalitu pro tu nádorovou transformaci.
0: Hned se mi vybavil seriál Byl jen jeden život, tam je to krásně vidět, to pohlcování tělísek, ale to, co říkáme o tom, že vlastně pro imunologii je to jako věc očekávaná, i tohle může být zajímavé.
2: Tak určitě a zároveň to, že se o těch mikroplastech bavíme, je určitě důležité. Plasty vznikly proto, aby jsme měli nezničitelný materiál, ale vlastně to vede k tomu, že se ukládá v tom biologickém materiálu a v dnešní době už je vlastně prakticky všude. Já jsem se snažil najít, kolik vlastně ve finále člověk těch mikroplastů skonzumuje. A našel jsem nějaké údaje, které říkaly, že jako většinově je to jednotky gramů týdně, což je ve finále docela hodně a vzhledem k tomu, že mikroplastech se donedávna ani za stolik nevědělo nebo nemluvilo a tím, že vlastně přijímáme i obecně v rámci potravy, tak je to i docela hodně.
0: Jak se tam může dostat ten mikroplast?
3: Ty mikroplasty jsou všude přítomné v tom těle, nebo údajně by neměly procházet do mozku, ale pak máme ještě nanoplasty, ale prostě je známo, že mikroplasty byly nalezeny v placentě, v krevním řečišti, v lymfě, takže tělními tekutinami jednoznačně.
0: Což není žádná dobrá zpráva, ale ještě to nesvědčí o tom, že by způsobovaly nádorová onemocnění.
3: Jako neznamená to, že to není i příčina. Oni samozřejmě způsobují nějaký oxidativní stres v buňkách, způsobují zánětlivé reakce, chronický zánět, který pak může vést k té rakovině, ale tato studie to nedokazuje. Možná nějaké jiné studie, ale ne tato.
0: Jančen, ještě možná, jestli chce poznamenat na závěr?
1: Tady jako razantně přikivuju. To, co jsem tady říkal, tak vůbec neznamená, že to není problém a že to není velký problém, protože z imunologického hlediska, už jsme tady zmínili, tetování, to se chová vlastně podobně. Buňky imunitního systému fagocitují, nedokážou rozložit a signalizují, máme problém a zahajujeme zánětlivou reakci. Podobně jako kdybychom slupli krystal azbestu třeba, že se vytváří prozánětlivé prostředí v těle, které třeba by mohlo pomáhat jako při očkování, že jo? Protože ty očkování jako adjuvans prostě nějaké imunitní reakce, ale může to být cesta do pekel pro celou řadu následných patologií. A když se podíváme na patogenetické mechanismy celé řady civilizačních chorob, třeba aterosklerózy, tak vidíme, že tam je kauzální

0: souvislost s nějakým zánětem, dlouhodobým zánětem. Já tohleto bych skutečně jako tady chtěl dát velký vykřičník k tomuhle tématu, protože jestli něco může být časovaná bomba, tak je to právě přítomnost mikroplastů v biosféře a to, že tady dlouho budou. Je to takový Titanic, který neotočíme za 10 metrů, ale prostě bude tady desítky a stovky let, zřejmě možná ve větší množství, jak se budou rozpadat plasty, které jsme uvolnili do biosféry nebo vůbec teda do různých ekosystémů. Myslím, že to vlastně v konečném důsledku může být mnohem větší problém než oxid uhličitý v atmosféře. Že jestli něco ohrožuje zdravotně nás jako lidi, tak je to toto, nikoliv, že se planeta ohřeje o třeba 5 stupňů.
1: Ale to by znamenalo větší regulaci.
2: Já to chtěla zrovna říct, tady už se od roku 2022 dost neúspěšně vyjednává jakási globální plastová úmluva na poli OSN. Poslední jednání ztroskotalo v srpnu loňského roku v Ženevě. Vlastně výsledkem bylo, že se ty státy nedohodly vůbec na ničem. A já si myslím, že na naší vědecké komunitě je, aby jsme nedávali třeba plastikářské lobby do ruky argumenty v podobě takovýchhle nepovedených studií, protože oni pak použijí vlastně jako argument, že se nic neděje. Ale ono se děje.
3: A možná bych se tady vrátil k tomu, jak zamořené vlastně mikroplasty to naše prostředí je. Oni tam i mluvili o tom, že když chtěli zkoumat a analyzovat ty vzorky na výzkum těch mikroplastů, tak to schválně museli dělat v takzvaných clean roomech, čistých místnostech. To jsou vlastně místnosti úplně odizolované od vnějšího světa a právě že museli dávat strašně velký pozor, aby tam žádné ty mikroplasty nezanesly sami, že v normálním laboratorním prostředí se prostě vyskytují, ať už to jsou v nějakých plastových nářadích nebo nějakých nádobách, anebo i už jenom nějaké plastové kousky, když to drží pohromadě slepené nějakým plastem, takže právě, že museli využívat vlastně speciální nástroje i na to, aby si ty vzorky sami nekontaminovaly.
1: Stojí to za další průzkum, ale taková je věda, to je dobře. Laboratoř. Laboratoř. Laboratoři dnes účinkují student Václav Werner, environmentální mikrobioložka Petra Inemanová a imunolog Jan Černý. Když dlouhodobě dýcháme špatný vzduch, nejenom, že to poškozuje plíce, ale podle nové studie to může přispět i k rozvoji Alzheimerovy nemoci. Téhle studie se účastnilo téměř 28 milionů Američanů. Autoři tohoto výzkumu se domnívají, že toxické částice z ovzduší působí na lidský mozek přímo a zvláště citliví jsou na to lidé po mrtvici. O jaké látky případně může jít, já nevím, jestli se to týká spíš dopravy, průmyslu.
3: Tohle vlastně je fyzikální znečištění, kde to jsou vlastně malé částečky nějakého prachu. Vzniká i v dopravě, i z toho průmyslu.
1: Tak když se někde práší, tak to zřejmě není úplně pro seniory dobré, tak pro koho by bylo, že?
0: Když mluvíme o nějakých neuropatologiích, tak to je něco, na co se zakládá hrozně dlouhou dobu. To není tak, že to je, se vyvinuje během jednoho týdne. To znamená, zase to je taková trošku jako časovaná environmentální bomba, trošku podobná jako kouření nebo expozice UV záření, prostě ty věci se sčítají. Mě to vlastně zase nepřekvapilo, protože se ukazuje dlouhodobě, že je tady vlastně souvislost mezi dýchací soustavou a Alzheimerovou chorobou. A teďka nemluvím o spodních cestách dýchacích, ale o horních cestách dýchacích. Protože většinu času člověk dýchá nosem, nikoli v pusou. Ten vzduch se nakonec dostane do plic, kde jsou ty plicní sklípky, ale to, co je podstatné, tak máme nos, což je úžasný orgán, který v sobě má čichovou sliznici, zvlhčuje vzduch a filtruje vzduch a celá řada těch částic, které by se jinak dostaly do plic, se vlastně zachytí v nose. I díky tomu, že máme nějakou hlenovitou substanci v nose, tak se vysmrkáme nebo v podstatě se dostane do trávícího traktu a vyloučí se z těla, než se dostane vlastně do plic. Nosní sliznice je hrozně zajímavá, protože v ní jsou čichové receptory, které se vyznačují tím, že mají axon, který přímo jde do mozku. To znamená, to je krátká cesta do mozku pro cokoliv patogenního, co se může zachytit na té čichové sliznici. A mimochodem, tohle to byla asi cesta pro COVID. A s plicemi to úplně tak nemusí souviset a může to být přímá krátká cesta čichové sliznice do mozku, takhle já bych to interpretoval.
1: Ale mě tam zaujalo to, že vlastně ta myšlenka, ta hypotéza, kterou si ti vědci předestřeli, to jest jako, že uvažovali, jestli ty částice působí přímo na tu mozkovou tkáň, anebo zprostředkovaně, protože ty účinky toho života ve špatném ovzduší jsou jiné, že ty seniori mají zvýšený tlak, že třeba trošku mají větší sklon k psychickým potížím. Jak by tuhle studii okomentovala Petra Inemanová?
2: Ta frakce PM2,5, co oni sledovali, což je vlastně jemný polétavý prach s rozměry menšími než 2,5 mikronů, váže na sebe i velmi toxické látky, které vznikají třeba při spalování během dopravy, jako jsou třeba polyaromatické uhlovodíky, typicky benzoapiren, který je prokázaný karcinogen. Mohou tam být nějaké toxické těžké kovy, jako kadmium, olovo. A to všechno nesou tyhle látky sebou. A vlastně bych ještě ráda upřesnila, jak ta studie probíhala. Oni si vytáhli administrativní data z amerického systému zdravotní péče Medicare u seniorů 65 let plus, takže měli k dispozici těch 28 milionů vlastně jakoby respondentů. A během té studie se u 3 milionů vyvinula ta Alzheimerova nemoc a oni si vlastně tam ještě zjišťovali, kdy se u nich projevily nějaké další komorbidity, jako vysoký krevní tlak, deprese a podobně. A zároveň pro každého toho člověka spočítali tam, kde on bydlí, podle poštovního směrovacího čísla, nějaký průměrný pětiletý průměrnou koncentraci těchto znečišťujících látek. Měli tak strašně moc dat, tak vlastně to bylo opravdu robustní na rozdíl od té předchozí studie. Takže si mohli dovolit tvrdit, že zjistili, že ty polétavé částice přímo ovlivňují vývoj té demence, že to není přes ty komorbidity, že by lidé dýchali špatný vzduch, měli vysoký krevní tlak a ten vedl k demenci, ale že vlastně tyhle environmentální faktory mohou přímo přispívat k vzniku demence.
1: To už je ale významné zjištění.
2: Určitě.
1: Zřejmě ty látky mají více účinku, i ty těžké kovy.
2: Určitě, ale je to takový koktejl jako látek a mechanismů, že opravdu se nedá ukázat prstem na jednu tu látku a já popravdě jako ty benzoapireny nebo ty polyaromatické uhlovodíky nám vznikají i třeba doma v topeništích. Tady protestujeme, aby nám za městem nestála spalovna na odpady, ale tam má tak tvrdé jakoby limity pro ty spaliny, že stačí jeden špatně provozovaný kotel, jedno topeniště v husté zástavbě a nadělá řádově jako horší paseku v tom městě. Ale zase, kdyby mi někdo dal na vybranou, že budu žít do 120 let a nesmím už v životě koukat do ohýnku a čuchat kouř, tak já bych si asi vybrala za B žít nějak průměrně, ale o víkendu si prostě s rodinou nebo s přáteli posedět u ohně. Ale i v ohýnku vznikají tyhle látky a v krbu a v našich kotlech.
1: Takže asi nevím, jestli chceme žít do 120 let.
3: Tak já bych hlavně řekl, že je to o nějakém tom riziku celkově, že ono velmi často tyhle, nevím jestli teda to jsou přímo tyhle prachové částice, ale tyhle polyaromatické uhlovodíky a další rakovinotvorné látky společně s těžkými kovy, velmi často se s nimi lidé setkávají, protože někdo třeba kouří cigarety nebo právě v tom sekundárním kouři, kde právě tyhle látky jsou strašně vlastně obsažené a taky se nedá říct, že by to byla jedna nějaká látka, která tam škodí, ale jich spousta, takže rozhodně to o nějakých těch rizicích celkově.
1: Ty látky, které jsou v polétavém prachu, tak jenom u táboráku.
0: Určitě jednou jsme se rozhodli, že budeme žít v civilizaci, že máme volbu, ale můžeme při vědomí těchto souvislostí se odstěhovat z měst nebo minimálně z velkých měst a z jejich center. Ale zase je to podobné jako s těmi mikroplasty. Polétavý prach tady s námi bude, my v něm budeme žít a je dobré pochopit ty souvislosti, snažit se jich vyvarovat a zase je to, když víme, že tady je takováhle souvislost, tlačit víc na možnosti, které by snížily jejich koncentrace. Já bych byl fanoušek třeba elektrických aut v centrech měst a v podstatě mnohem přísnějších regulací, než dneska máme, protože ty auta, i když máme sebe kvalitnější filtry pevných částic a tak dál, tak tohle to nezvládnou. Další věc možná, kterou bych tady zmínil, že některé ty částice se dostanou až do plic a tam máme jako skvělý kámoše, alveolární makrofágy. To jsou jediné buňky v našem těle, které dokážou vylíst ven z těla a tam fungovat jako uklízeči. Takže to jsou buňky, které vlezou do plicních sklípků a tam žerou, co se dá sežrat. Jsou to dlouhožijící buňky, hrozně těžko se odtamtud dostávají a jsou to přesně ty buňky, které jsou zodpovědné za to, že plíce kuřáků nebo obyvatel velkých měst zčernají, protože ty částice dechtové, třeba obsahující uhlík, které mají černou barvu, tak se v nich akumulují právě v lizozomech. Oni nejsou schopný je rozložit. A zase tam je to prozánětlivé signalizování. Tady máme pořád tu pozitivní zpětnou vazbu, čím hůř, tím hůř. To je jako červená nit, kterou tady máme všemi těmi tématy, a to je naším průmyslem nebo našimi různými aktivitami produkované částice, s kterými nemáme evoluční zkušenost, s kterými se nedokážeme vypořádat a které způsobují dlouhodobý zánět. A dlouhodobý zánět je přesně něco, co se propisuje do celé řady těch patologií, o kterých se tady bavíme.
1: A seniori obvykle už jsou rádi doma, takže aby se stěhovali z nějakého města, kde třeba ta doprava je velmi hustá nebo průmysl činný, tak bude to velké téma, myslím, až se bude hodně řešit stárnutí populace.
2: Můžou se lidem doporučit postupy, jak třeba minimalizovat tu expozici, třeba nevětrat během dopravní špičky, nedělat nějaké aerobní cvičení u dopravní tepny, jako dá se nad tím přemýšlet a trošku ty rizika snížit.
1: V rozhlasové laboratoři hosty dnes byly jednak environmentální mikrobioložka Petra Inemanová. Děkuji.
2: Taky děkuji. Naschledanou.
1: Taktéž děkuji Janu Černému, imunologovi.
0: Naschledanou.
1: A Václavu Wernerovi, studentovi chemie. Díky.
3: Děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková, děkuji vám všem, kdo jste věnovali pozornost našemu vyprávění. Těším se na slyšenou opět za týden. Laboratoř.
4: Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Nejvíc živelních škod zatím způsobily déšť a krupobytí. Meziročně je ale škod míň. Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni. Fotbalová Sparta vstoupila do ligového ročníku prohrou. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelními pohromami. Oproti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Pokles zhruba o třetinu eviduje například Generali Česká pojišťovna. Ta řešila za první půl rok asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje také Unika, říká mluvčí Veronika Hešíková.
6: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytů a dalšího majetku.
5: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 630 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Ukrajina v noci na dnešek vyslala na Rusko stovky bojových dronů, které mířily do různých regionů. Zasáhly také ropnou rafinérii v Tjumeni na Sibiři.
7: Podle záběru z ruských telegramových kanálů rafinérie v Tjumeni začala po dronových úderech, které se odehrály ve dvou vlnách, hořet na několika místech a zasaženy byly i sklady ropy nebo ropných produktů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil také zásah ruského raketového člunu Molnia a dvou nákladních lodí v Kaspickém moři, které podle Zelenského převážely vojenský materiál z Iránu. A poškozena měla být také jedna ruská ropná plošina. V Jekaterinburgu se cílem ukrajinských dronů staly další sklady internetového prodejce Wildberries. Rusko v noci na dnešek udeřilo na terminál nové pošty v Sumách na severu Ukrajiny, kde zahynuli tři řidiči, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Citlivá kůže a potíže se zrakem, to jsou příznaky albinismu způsobené nedostatkem pigmentu. Vzácnou genetickou poruchou v Česku trpí víc než 600 lidí. Pacienti musí mimo jiné celoročně používat speciální krémy s vysokým ochranným faktorem. Ty stojí tisíce korun a zdravotní pojišťovny na ně nepřispívají. Upozorňuje spoluzakladatelka organizace Albína Soňa Daňková.
8: Je to velká finanční zátěž pro rodiny. My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
5: Ministerstvo zdravotnictví zvažuje hradit opalovací krémy pro lidi s albinismem z veřejného zdravotního pojištění. Fotbalisti Sparty prohráli na úvod ligové sezóny na trávníku nováčka soutěže Zbrojovky Brno 1-3. Další výsledky: Plzeň Liberec 1-3, Teplice Bohemians 3-1 a Zlín Ostrava 0-1. Právě Sparta má nového útočníka z polského Rakúfu Częstochowa. Koupila Nora Jonatana Brunese. Ten stál podle webu TVP Sport zhruba 6 milionů eur, tedy v přepočtu 145 milionů korun. To by z Brunese udělalo nejdražšího hráče, který kdy přišel do České ligy. Pro klubový web Brunes přiznal, že se na informace před přestupem vyptával i záložníka Kána Kairinena, který ze Sparty před pár týdny odešel.
9: Ze Sparty jsem měl dobrý pocit už loni, kdy jsem proti ní nastoupil v konferenční lize. Nový tým mi doporučil i Kán Kairinen, se kterým jsme se potkali v Lillestrému. Mojí největší kvalitou je hra v pokutovém území soupeře, umím dávat góly a zakončovat šance.
10: Zdržení na D2 za Brnem a nehoda na Jindřichohradecku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za Olympií se tvoří kolona. Teď mezi kilometry 8 až 10 vepředu změnili omezení. Na Jindřichohradecku silnici 23 z Jarošova nad Nežárkou do Strmilova je osobní auto ve stoce. Nehoda je za odbočkou na Mutyně Ves. Čekejte omezený průjezd, na místo míří záchranáři. Na silnici 606 na výjezdu z Hostivic do Prahy hlásí náš zpravodaj policejní akci Zásah.
11: Velký zásah policie, sice na kraji, jak mají všichni zapnutý majáky, tak je tam opravdu důležité dávat pozor.
10: Na silnici 55 z Hodonína do Veselí nad Moravou srazilo osobní auto Zvěř. Čerstvá nehoda, kousek za Strážnicí, dejte pozor. A 47 z Kroměříže do Vyškova za Bezměrovem po nehodě a u zavírce už průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: V mých denících se ukazuje, že některé nápady mám v hlavě i přes 20 let. Pořád se objevují, mizí a zase se vracejí. Do ateliéru se snažím chodit pracovat pravidelně, hudbu si ale musím dávkovat. Říká multižánrový umělec František Skála, o kterém teď režisér Petr Slavík natočil dokumentární film. Je František Skála ještě pořád tvrdohlavý? Jak si představuje konec světa a co mu dělá radost ve veřejném prostoru? Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A dobrý poslech z Karlových Varů přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
12: Režisér Petr Slavík vás ve filmu představuje jako netradičního umělce. Existuje vůbec něco jako tradiční umělec? Nejste vy všichni umělci trošku svérázní, netradiční?
13: Tradiční umělec existuje, to je třeba takový malíř, který prostě stále maluje jenom kytice nebo tak. A většinou tradiční umělec je takový, který moc nemění ty žánry a dělá jednu věc. No.
12: Takže ta vaše netradičnost je v tom, že jste multižánr?
13: No asi jo, dělám to hodně, protože mě to baví a prostě vždycky jako třeba přejdu na něco jiného a pak se zase k tím čemu vrátím, takže... Dělám to hodně.
12: A co z toho, co děláte všechno, máte úplně nejradši? Co byste za žádných okolností neopustil, i kdybyste si musel vybrat?
13: Víte co, já říkám, že mě baví všechno, to znamená, nemám nic, žádné jako preference, to nemám.
14: No ale hudbu si musíte dávkovat, to znamená, že kdybyste mohl, tak byste jenom hrál?
13: No to jsem si říkal, kdybych třeba oslep, tak asi mě nezbývalo než hrát, jo, ale jinak tam spíš jde o ten čas, protože jako děláte nějakou svoji takovou pravidelnou činnost, kde třeba teďko posledních 7 let jenom maluju, jo, obrazy, to jsem nedělal, předtím 30 let jsem nemaloval, no tak teď jenom maluju. No, ale občas do toho udělám nějaký objekty a tak, no. A ty koncerty si musím dávkovat, protože nechci furt někde jezdit, prostě a protože těch těles jsou asi 3 nebo 4, no.
14: Na webových stránkách skupiny Tvrdohlaví.cz, kterou jste v roce 1987 zakládal, je napsáno, že ve vaší nejstarší vzpomínce v dětství objíždíte na kole park kostela Cyrila a Metoděje v Karlíně a nacházíte různé předměty. To je vaše nejstarší vzpomínka z dětství.
13: No co si tam napíšete, to tam máte a to potom vám všichni furt opakuju.
14: No a tak pamatujete si ještě, co jste tehdy našel?
13: Jo, pamatuju. Našel jsem takový podlouhlej magnet, takovou jako destičku a byl to magnet, asi to bylo moje první setkání s magnetem a pak jsem si ho přikládal na tu mříž, kterou dělal Josef Mánes na tom kostele. A právě mě fascinovalo, že se to tam chytá.
14: A co jste s tím magnetem potom udělal?
13: No to už nevím, asi někde zmizel, že propadli ti dějin.
14: Vy s tím, co najdete, pracujete celý život. Co vás láká na estetice odpadu, kostí, šrotu?
13: Víte co, já tomu v žádném případě neříkám odpad ani šrot. To jsou velice vzácné věci, protože to je vybráno z milionů předmětů, s kterými se někde setkáte. Já vždycky říkám jako případ, že když prostě projdu 30 kilometrů pláže, tak seberu 3 věci, které tam najdu. A to je právě otázka toho výběru osobního. To znamená, lidi třeba mě nosí nějaké věci, že si myslí, že mě to bude zajímat a mě to třeba vůbec nezajímá. Že jo? Ale někdy mě to zajímá.
14: A našel jste už něco tady v Karlových Varech?
13: Ne. Tady se to moc nejde. Ale já se vyhýbám tomu, abych něco sbíral, jenom se prostě někdy nemůžu jako udržet. Jako nechodím záměrně na žádný bleší trhy, protože mám opravdu hodně věcí, které jsou prostě čekatelé, aby se dostali do hry, třeba aby se stali součástí nějakého uměleckého díla, ale nemůžu to do konce života nikdy zpracovat. Ale třeba naposledy jsme byli někde v Barceloně, šli jsme na bleší trh, nic jsem kupovat nechtěl a stejně jsem si koupil 2 věci.
14: Kde to všechno skladujete, když takhle si odevšet něco přinesete?
13: Tak to je taková praktická otázka, musíte mít tam to nějaký prostor. Musíte mít, já mám zaprvé na venkově něco a v Praze taky mám nějaký ateliér.
14: Jak to vzniká, když jdete, něco se vám hodí a řeknete si, tak to si vemu a udělám z toho to a to, anebo si řeknete, to se mi jednou bude hodit, uložíte si to a pak je to teda čekatel a někdy to přijde na řadu.
13: No nebo to třeba zahodíte potom, protože jo, to je prostě, je to čekatel, ale já jsem vždycky říkal, že pokud se jakákoliv věc dostane do vlastně uměleckého díla, tak to je pro ní nejvyšší forma bytí, pokud je to nějaký předmět. To znamená, že by mě nemělo být nikdy líto i nějakých sebevzácnějších věcí, které jsou třeba z mého osobního života. Takže já jsem třeba ve Valčinské jízdárně vystavoval takový muzajon, kde byly ty nejvzácnější věci. Teď si to jeden člověk právě koupil taky ode mě, ale já jsem mu musel vysvětlovat, že to je drahý, protože jsou tam třeba hodinky po mém otci, které prostě byly, jsou nádherný, nebo z dědictví po mém otci, jo, který opravdu jsem použil, protože tam bylo potřeba je použít.
14: A vy si ty věci pamatujete, když si je schováte, anebo se na ně chodíte občas dívat a řeknete si, jdu se podívat na čekatele, který je zrovna na řadě, nebo jak to vlastně vypadá?
13: Jsou to různé úrovně, abych tak řekl. Jo, to znamená, mám třeba sklady, kde mám prostě věci od plastů nazbíraných u moře, od dřevěných různých součástí, jako od čeho možného, nebo prostě, nebo mám třeba bednu a tam jsou drátky.
14: Takže v tom jako máte starý systém.
13: No tak musíte v tom mít systém, jinak byste se to z toho zbláznil, já jsem velice pořádku milovný.
14: A když jdete a něco vás trkne do oka, tak vy to poznáte hned na první pohled, že to je něco, co by se vám mohlo hodit?
13: Někdy ano a někdy ne. A někdy se mně stalo, že mám kamaráda, který to jako poznal jako třeba líp. Že mě řekl, že to je dobrý, že tam je jako ta kvalita, že bychom to měli vzít. Jako v některých případech.
15: Co vám na to říká doma manželka, když takhle nosíte pořád domů?
13: Ale já nic nenosím.
15: Jo, vy nic nenosíte.
13: Ne, já vůbec už nic nenosím. Ne, to je, to, jako já opravdu tohle už dávno jako nedělám. Ale třeba, tak vám řeknu případ, když to chcete vidět, tak třeba teďko nedávno vznikl vlastně cyklus objektů, který jsem vystavoval i v Trafogalerii v Praze v Holešovicích. A to jsou vlastně takové zmenšené jako modely soch pro světové metropole a jsou z kostí, které jsou nazbírané v Temži v Londýně. Jo, to znamená, že prostě jsem slezl tam k té vodě a tam jsou neuvěřitelně krásné omleté kosti, které už sami o sobě vypadají jako plastiky od Henry Moora.
15: A to jsou kosti lidské?
13: No pochopitelně. No, to jsou z toho velkého moru v roce 1456. Takže v nich jsou i zárodky těch chorob a tak. Přijde opatrně s tím. Ale počkejte, ale ještě jsem to nedopověděl. A pod nima jsou sokly, které jsou z takové břidlice, kterou zase jsem objevil někde u kamaráda Zuzana Stivínová, oni mají takový arboretum a zdědili a tam prostě u potoka je taková nádherná břidlice, která se láme v takových kubistických tvarech, takže i po letech se ještě dokážu natchnout pro nějaký materiál, který vlastně v něm vidím tu kvalitu a pak z toho vznikly tyhle objekty, že na těch soklech byly sestavený z těch kostí.
15: Vaše díla často vypadají jako z jiného světa, tak kam chodíte pro inspiraci, nebo jak k vám přichází ta inspirace?
13: Víte co, já mám na to, teď jsem zrovna složil takovou písničku, kde právě s tímhletím se vyrovnávám, s touhletou otázkou a tam se zpívá řekl mi novinář, abych mu prozradil tajemství, kam chodím na inspiraci. Má každý osel svý, moudra a poselství, která chce předat budoucím generacím.
15: Takže vy máte něco, co chcete předat budoucím generacím.
13: No a pak to pokračuje. Jen žádná senzace, jen žádná atrakce, jen tichá a nenápadná práce, která se objeví, až když to dozraje a bude se vám dlouho vracet.
15: Ta vaše práce ale není vůbec nenápadná, protože vy tvoříte třeba čtyřmetrový, čtyřtunový kolos. Je to socha lišky jménem Vulpes Gott Dratoslav von Mischling alias Slávek. Proč z drátu a proč takové jméno?
13: No, já jsem tím chtěl říct, jenom ještě se k tomu vracím, že ten výsledek není nenápadný, ale ta práce je zdlouhavá, mnohdy úmorná a velice nenápadná.
15: No a tak jak to vzniklo?
13: A pak ten výsledek.
15: Tahle obří věc.
13: No, vznikla tak, že jsem prostě na grafice Maxe Švabinského jedné je takovýhle pejsek malinký, který přihlíží velice dojemné scéně piety, vlastně snímání z kříže a ten pejsek tam stojí a tak jako na to kouká smutně. A on má právě takový jako hliščí ocas podivnej. A ještě ke všemu to je lept. To znamená, že vypadá jako právě trošku z těch drátů, má takovou tu splcnatělou srst, jo, takový chudáček. No a já jsem si ho už asi před 25 lety nějak nakreslil a říkal jsem si, mám ho v deníku a zjistil jsem, že vlastně by bylo hezký ho udělat obrovskýho. A při příležitosti výstavy v Drážďanech Česká sezóna, tak jsem se k tomu teda odhodlal a dokopal, že prostě jsem jako asi rok jsme na něm pracovali.
15: Takže vy se v těch denicích vracíte zpátky a hledáte tam
13: Nehledám,
15: nápady.
13: Ale mnohdy, když se tam podívám, tak zjistím, že něco, co teď zrovna dělám, už mě napadlo před 20 lety.
15: Vy jste toho Vulpsa vyráběl nestandardní sochařskou technologií. Jak jste ho vyráběl?
13: No je to taková vývojová práce jako vývojáře, že vlastně když chcete udělat něco, co se s tím ještě nepracovalo, tak zkoumáte, jak k tomu výsledku dospět, který chcete jako dosáhnout. To znamená, že jsem si napřed třeba nechal v pérovně hostiva vyrobit nějaký pružiny, zjistil jsem, že to nejde, že se s tím nejde. Ale udělal jsem si modílek ze žíní, z madrací, kde ten chlupatý pes, prostě ho ušijete, na drátěnou kostru, pak se prostě skenuje, jo, musí se udělat kovová konstrukce, která, když se to zvětšuje potom, tak aby to vypadalo tak jako to malý, tak prostě to musí být přesný. Počítá se s nějakou sílou té srsti, která se bude našívat na to, a ta srdce se potom vyrábí třeba 5 měsíců, 5 lidí na tom pracuje ručně.
15: Hmm. Četla jsem, že jste toho psa Lišku věnoval odstrkovaným bytostem na okraji. Měl jste někdy vy sám pocit, že jste odstrkovaná bytost na okraji něčeho?
13: Ani moc ne.
15: A proč jste ho věnoval těmhle lidem nebo bytostem?
13: No víte co, ono musíte ke všemu říct nějakou omáčku, aby bylo o čem mluvit. To znamená, že vždycky jako se vás ptají, co to je, jestli k tomu nějakou ideologii a tak dále. Já mám rád věci, které nepotřebují žádný komentář, ale lidi ty komentáře prostě potřebujou, aby věděli, co si o tom mají myslet. Jo, to znamená, že...
15: Takže jste si vymyslel, no, že jste ho věnoval odstrkovaným
13: bytostem. Ale je to tak, protože třeba jsem říkal, že bych rád udělal pomník rozšlápnutého brouka nebo takových věcí, kterých opravdu jako těch bídných prostě nebo nějaký žížaly nebo ně, takových bídných tvorů, který opravdu nikdo jim pomníky nestaví, že jo. Protože jako mám rád přírodu. A je třeba zajímavý, že když opravdu jdete podél dálnice nebo podél nějaký silnice, tak jenom tam nacházíte ty sražený zvířátka, motýly.
15: No, když vytváříte věci, které vypadají jako z jiného světa, věříte v to, že třeba někde ve vesmíru nějaký paralelní jiný svět je?
13: Já do vesmíru neutíkám. Já zůstávám na zemi a myslím, že tady máme dost starostí.
15: A jste fatalista?
13: Akorát bych rád, aby některý lidi se vystřelili jako už do toho kosmu a tam, aby někde se zabydleli, aby jsme je tady neměli.
15: No a vy jste fatalista, věříte v osud?
13: Ano.
15: A jaký je ten váš?
13: No dobrý.
15: Jo?
13: Mám to jako, tak to jako plyne, jako... Opravdu jako netlačím na pilu, nedá se říct, že bych něco si jako vytyčil, nějaký úkoly, ale tak to prostě přichází. A...
15: Vy jste se v roce 1974 stal členem tajné organizace BKS. Bude konec světa. Jak si konec světa představujete?
13: Já o tom zaprvé nesmím mluvit, protože to je tajná organizace, která už,
15: no teď už ne.
13: Která už hlavně uzavřela svoji činnost, protože vydala knihu 50 let tajné organizace BKS, kde všechno je, ale hlavní náplní jako té organizace byla taky taková spíš jako kulturní, ale vnitroorganizační činnost, to znamená poezie, výtvarné umění, performance, různé.
15: No a bude konec světa?
13: No já vždycky říkám, že už dávno probíhá. Už dávno probíhá, akorát si toho někteří nevšímají. No.
15: V roce 87 jste s dalšími 8 umělci založil skupinu Tvrdohlaví, což byla první skupina výtvarníků mimo oficiální režimní organizace od roku 68. Zůstalo z toho vzdoru z té doby něco do dneška ve vás?
13: A tak on to nebyl takový jako vzdor, ona to spíš byla nutnost, že vlastně my jsme nebyli nějak politicky jako vyhraněně angažovaní, prostě nebyli jsme v undergroundu, ale chtěli jsme pouze vystavovat svoji svobodnou tvorbu, která vlastně nebylo možné ji vystavovat. A ta tvorba byla docela radostná a barevná. Jo, to byl právě ten zlom, teda, kdy to jako s nástupem té postmoderny jsme začali dělat docela jako radostné, ale do té doby se to nesmělo. No, tak... Ten vzdor spočíval v tom, že jsme prostě měli poprvé ne kunzhistorika nebo teoretika, který by vysvětloval naší činnost, ale měli jsme manažera Václava Marhoula, který byl nezastupitelná osoba, protože nám prostě vybojoval ty výstavy, který v té době přicházela perestrojka a už prostě si netroufli vlastně některé ty výstavy nějak zakázat, protože tam není to režijní umění. Takže jsme stékali hradby těch Komančů jednu za druhou a prostě vyvrcholilo to revolucí a pak po revoluci jsme se asi za 2 roky rozpadli, protože vlastně ta funkce té skupiny už jako přestala.
15: Dneska už nemá smysl, že by se třeba Tvrdohlaví znovu sešli a znovu začali něco tvořit?
13: Ale my se tak občas jako sejdeme a občas, no takhle, my bychom byli velice rádi, kdyby nám někdo udělal výstavu, ale nikdo se k tomu taky moc nemá. No.
15: A jste vy tvrdohlaví nebo tvrdošíní, protože jsem četla, že ono, ti tvrdohlaví tak jako vycházejí z těch tvrdošíních.
13: No, no.
15: Jste tvrdohlaví?
13: No asi jo. No asi jo, protože myslím, že všichni z té skupiny vlastně si dělají svoje umění, nikdo se nestratil nějak, jako že by dělal něco jiného, všichni jsou poměrně úspěšní.
15: Říká umělec František Skála, který je hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Já jsem četla, že jste při natáčení dokumentu nechtěl, aby vás snímala kamera, protože vás to ruší, takže jste se natáčel sám na mobil. Měl jste v sobě dost disciplíny, abyste plnil natáčecí plány, nebo jak jste to dělali?
13: Jo, ne, to je špatná informace.
15: Špatná
13: informace, že jsem nechtěl, aby mě natáčela kamera. Ta mě natáčela samozřejmě celou dobu.
15: Při práci.
13: No jo, to je pravda, při práci. To je pravda. No tak ono tam totiž není nic moc z té mojí tiché a nenápadné práce, která probíhá v ateliéru v soukromí, kdy se člověk musí koncentrovat a to nemám rád, když prostě mě někdo kouká do ruky, když já sám něco řeším a jsem u toho docela nervózní mnohdy, protože prostě se mě to třeba nedaří, tak...
15: Nadáváte třeba někdy u toho?
13: No, ani ne. To jako... Ale taky můžu, no ale ne, to takhle to není. Takhle to není. Ale oni mě dali ten takový pěkný iPhone, že já mám jinak tlačítkový telefon, tak mě dali ten hezký iPhone, který opravdu má vynikající obraz, ale nezvyknul jsem si na to, že bych jako chtěl natáčet sám sebe, jako že něco dělám. To je, pokoušel jsem se o to, ale v momentě, kdy skončila tato povinnost, už mě to vlastně moc nezajímalo.
15: Podle režiséra Petra Slavíka je ten film o svobodě, která se prolíná celým vaším životem i prací. Jak je důležitá v tom vašem životě, v té vaší práci?
13: No ta je důležitá, nejdůležitější ze všeho úplně. Protože člověk, když má tu možnost nedělat to, co nechce dělat, tak je to úplně ideální a má krásný a radostný život. Když se může rozhodnout, že prostě tohle to dělat nebude, a nebude to dělat z nějakých důvodů, že prostě třeba by to dělal kvůli penězům, ale jinak by ho to nebavilo, no tak to je super.
15: A co byste byl ochotný pro tu svobodu obětovat?
13: No, umělec by měl být chudý. ne, to si dělám srandu. Umělec by neměl být chudý. Umělec by měl mít normálně peníze, aby mohl dobře žít a aby mohl pracovat. Ale obětovat, no mnohdy se to týká těch peněz. No.
15: Film se jmenuje Veřejný prostor Františka Skály. Jak důležitý je veřejný prostor pro nás lidi? Jak to na nás působí? A co je pro vás veřejný prostor?
13: No, pro mě je veřejný prostor tady, že tady prostě jsou nějaký lidi a že se jim tady dobře žije a že prostě se jim to líbí. A pak je to taky určitá kultura toho veřejného prostoru, to znamená, když stojí někde nějaké sochy nebo se to třeba týká svobody někde hrát na ulici a tak dále. A to, na to vždycky si vzpomeneme, jak prostě, jaký to bylo příšerný za těch komunistů, když se nic nesmělo a všechno bylo zoufalý a prostě a furt byla nějaká buzerace někde, že jo, a tohle. No tak, a když jsme vyjeli poprvé na západ a viděli jsme, jak to může vypadat, že je tam prostě svoboda, no tak to bylo jako krásný. To znamená, že teď si myslím, že se máme jako, ač třeba zrovna nemáme jako dobrou politickou garnituru.
15: Pro někoho.
13: Já vím, no. Já bych řekl, že spíš ne.
15: Byly volby.
13: Je to pravda.
15: Takže část lidí je určitě spokojená.
13: Jasně, no týká se to právě té úrovně toho národa. No.
15: Řekněte mi, jestli vnímáte v čase, že se mění postoj lidí k veřejnému prostoru, že je to pro nás možná důležitější, než bylo dřív, že se o to staráme, o to, v čem žijeme, jak to na nás působí, protože se říká, že to kultivuje vlastně lidi, to, v čem žijí, kde se pohybují.
13: No určitě. Určitě, akorát my jsme o tom mluvili, že vlastně zároveň, jako třeba v tom minulém režimu, byly nějaký procenta, které byly na ty umělecké díla, o jejich jako výtvarné úrovni už jako to je druhá věc, ale že vlastně ta ideologie dávala peníze jako na tu kulturu, kdežto teďko ta ideologie jí nahradili opravdu ty peníze, to znamená, že kdybychom to vzali z tohohle hlediska, jaká je reprezentace vlastně té vládnoucí strany kulturní. A když se třeba ohlídneme jako do historie, že reprezentace té šlechty a těch vládců vlastně vytvořila celý to umění prostě minulých staletí, Tak když si vezmete, co reprezentuje tu současnou naší jako vládnoucí třídu, tak to je dost teda zoufalý, no.
15: Co vás dokáže ve veřejném prostoru bezpečně naštvat? Jestli něco
13: tak
15: takového
13: já,
15: je?
13: Já se snažím, aby mě nic moc nenaštvalo, ale když je prostě něco třeba jenom nějaká jako senzace a jako ta kvalita v tom není, že? Teďko se hodně právě dá na tu senzaci, že to je nějaká atrakce a že to je spíš takový jako pouťová věc. Jo? Tak...
15: A co vás baví ve veřejném prostoru, když se objeví?
13: No baví mě, když je tam nějaká trvalá hodnota. Já mám rád věci, které prostě, když jsou kvalitní, tak trvají. To znamená, což je taky problém současnosti, že se pořád všechno mění a že prostě, když je někde nějaká, už se to týká toho, že někde nějaká skvělá hospoda nebo něco a prostě dostane to nový majitel. Jako neviditelná ruka trhu to neřeší, tyhle ty věci, ta prostě dělá problémy. Ne?
15: A co je pro vás v práci největší pohon? Je to pořád ještě zvědavost nebo potřeba dokončit věci, které nosíte v hlavě třeba i roky, jak se ukazuje v těch vašich denících a občas tam najdete něco, co už to tam máte několik let?
13: No, já jsem to někde i psal, že si jako se snažím si navodit stav úžasu i nad tím, co jsem sám vytvořil. A když se mě to povede, že myslím, že to je nějaká od Karla Čapka taky nějaká takový citát, že to jsem blázen, řekl Bůh, když viděl, co vytvořil. Že? Nějak to takhle zní, že? Tak to je vlastně ideální, protože celý to mystérium jako tvorby je vlastně jako to největší dobrodružství, kdy taky když někdo o tom mluví, že chtěl něco udělat, no tak kecá, protože mnohdy prostě neví pořád něco udělal. Pokud to má za něco stát, to umění.
15: S kapelou Třaskavá směs jste nedávno vydali novou desku s názvem Rotika. Jakou nejtřaskavější směs jste v životě viděl, zažil, snědl nebo vypil?
13: Víte co, já vůbec tyhle ty nemám. Na tyhle ty otázky já vůbec neodpovídám.
15: Neodpovídáte?
13: Ne.
15: A jakou největší rotiku máte za sebou v životě?
13: Ale ne, tak to já bych to musel mít připravený, jakože na tyhle ty otázky mám připravenou tu odpověď nějakou. No tak včera byl výborný večírek Macháčku, že jo? Ale to nebyla zas tak velká rotika, tam jsme si jenom skvěle zatančili, byla tam sranda, bylo to jako perfektní úplně. No.
15: A byla tam třaskavá směs?
13: No,
15: lidí?
13: Byla. A jako já jsem třeba spokojený, že jsem se donutil, že jsem mu zahrál taky tři písně, což vyžaduje vždycky určitou odvahu, že jo, když jsou tam ty zpěváci, prostě Vojta Dejk a takový, no tak se překonat, abych mu taky zahrál něco. Tak.
15: Co jste mu zahrál?
13: Zahrál jsem mu duet Haničku Zagorovou s Drupim. Zaspíval.
15: To jste zpíval vy sám
13: no,
15: duet?
13: No. To umím. Já to teda v MTO zpívám s Lenkou Vychodilovou, ale nejradši jsem, když je nemocná, můžu se zaspívat sám. Ona to nemá ráda, samozřejmě.
15: Dobře, co druhá
13: tak píseň? Tak jsem mu zaspíval od Duchoně píseň V dolinách, kterou začínáme koncert s MTO a pak jsem mu ještě dal dělit třetí, tak jsem mu dal nějakýho Elvise. No.
15: Říká František Skála, který byl hostem Osobnosti Plus, kterou vysíláme z Karlových Varů. Děkuju vám za to.
13: Já taky děkuju.
15: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
4: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
16: Radiokniha.
17: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
16: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Krásná Elza a Rada Vacátko.
1: Možná, že vám následující melodie trochu napoví. Já prozradím, že jejím autorem je Zdeněk Liška, autor hudby k dnes již legendárnímu seriálu režiséra Jiřího Sekvence Hříšní lidé města pražského s nezapomenutelným Radou Vacátkem v podání Jaroslava Marvana v hlavní roli. Skladba s jedinečným saxofonovým sólem je věnovaná dílu nazvaného Případ lichého střevíce. Sledujeme první filmové záběry. Panorama Prahy, Vltava, železniční most, probouzející se město, lampářka, která zhasíná lampy, metaři. Pak vidíme sportovní auto, zběsile ujíždí ulicemi. Mladý řidič, hraje ho Jiří Kodet, se jen tak vyhne strážce s mlékařem. Z auta vypadne dámská bota. Děj pokračuje. Mladík zastaví před nemocnicí a vytahuje z předního sedadla bezvládné dívčí tělo. Donese dívku do nemocnice a hned na to prchá pryč. Znovu usedá za volant svého luxusního vozu a mizí. A osud dívky, narychlo přivolaný lékař, konstatuje smrt. Tento příběh si scenárista Jiří Marek nevymyslel. Opravdu se stal. Ve filmu se ona nešťastná dívka jmenuje Tinča Holubová. Ve skutečnosti však šlo o Alžbetu Langerovou, které však její blízcí a známí říkali Elza nebo Elzička. Bylo jí teprve 27 let. Zemřela na předávkování drogou. Přesněji kokainem. Psal se rok 1937. O více než 75 let později rozmlouvám se synovcem nešťastné a podle dochovaných fotografií velmi krásné Elzičky panem Geraldem Langerem. Na svou tetu má ty nejhezčí vzpomínky a vypráví mi je se svéráznou otevřeností.
2: Já nevím, jestli jsem už nebyl tenkrát nějaký eroticky posedlej, jako 6letý nebo 7letý kluk nebo 5letý, ale ten nejnezapomenutelnější zážitek byl, když tetička, která se ráda mazlila, samozřejmě nejenom s malým klukem, ale i s malým klukem taky a velice ráda, a tomu malému klukovi to dělalo tak dobře, se mnou mazlila v té staré Liliové ulici, místnosti, obytné místnosti, kde se dalo žít, jinak to byly kumbály. A ona se mě vždycky tak hezky přivonila k sobě a teď mě tak krásně osmajchlovávala a ona tak krásně voněla.
1: Elza Langerová pracovala jako úřednice na poště. Byla také modelkou. Její krása byla tehdy pověstná po celé Praze, zejména mezi tehdejší bohemskou společností umělců či příslušníků takzvané zlaté mládeže. Tento obdiv měl ale své tragické následky. Jak ostatně Gerald Langer vzpomíná.
2: Tenkrát byla Praha a svět pod náporem rozšiřování, naučování lidí na drogu. A dělalo se z toho, jak vám můžu tady ukázat na dokumentaci, něco, dej si šňupa a všecko se vyřeší a nevím co. A začátek této zloby byl v tom, že začala brát kokain, ale nejenom ze zvědavosti, to je taky možný, protože byla překrásná holka. Ten obrázek v tom časopise, ten je slabý na uvedení její krásy. Ona měla i nádhernou postavu a já si ji pamatuju z několika reklamních plakátů, kde tam pózovala samozřejmě, že ne tak zdaleka eroticky jako dneska, protože dneska už to zabíhá. Krásná žena skutečně. Takže o ní byl velký zájem. A jako vždycky o krásné ženy, největší zájem je tam, kde jsou peníze, tam, kde jsou boháči.
1: Hledím na jednu z fotografií mladičké Elzy. Je pořízená v parku. usměvavá dívka skoro až neskutečné krásy a oběma rukama drží malého chlapce. Tím chlapcem je právě Gerard Langer, její synovec. Fotografie je otištěna v knize Zločiny a vášně z Rady 20 s podtitulem Nové příběhy z Pražské čtyřky. V jedné z kapitol nazvané Drogy, překupníci a první oběti je právě popsán příběh Elzy Langerové. Autory jedinečné knihy, která mapuje práci tehdejších pražských detektivů, včetně vzpomínaného Rady 20, který se ale ve skutečnosti jmenoval Josef Vaňásek, jsou Blanka Kovaříková a Miloš Vaněček. Zkušená spisovatelka, autorka již mnoha knih a s ní spisovatel, zkušený policista, který léta pracoval na Národní protidrogové centrále a také policejní historik. Příběh Elzy Langerové je jedním z příběhů, které vzpomínaná kniha obsahuje. Ovšem pátrání po okolnostech, které vedly k předčasné smrti krásné dívky, to bylo skutečně mistrovské dílo. Majstrštyk, jak se někdy říká. Vždyť většinu toho, co autoři zjistili, synovec Elzy, Gerard Langer, dokud ho autoři sami neobjevili, vůbec nevěděl. Slovo má Blanka Kovaříková.
3: Pan Gerard po celý život nevěděl, jak to všechno mohlo být doopravdy, protože se o tom v rodině už dále nemluvila, byla to taková 13. komnata, takové tabu. A teprve, když jsme se dostali k soudnímu spisu, tak jsme si mohli začít skládat takovou mozaiku toho jejího příběhu.
1: Spoluautor knihy Zločin a vášně z Rady 20 Miloš Vaněček doplňuje.
4: Elzu, jak můžeme s dovolením říkat Elzičku, nebo pro mě to byla ze začátku Betinka, to je náhoda, pro mě to otázka toho policejního pána Boha, který občas přivede ten prstiček jako revizit správné noviny. Takže byl to pražský ilustrovaný zpravodaj, kde vlastně se objevila včetně fotografie zpráva, že došlo vlastně k předávkování k úmrtí. No a v podstatě díky té instituci, kde jsem dělal předtím, což byla Národní protidrogová centrála, tak mě ta drogová historie zajímala, takže to bylo i ve spojení právě s panem Radou Vaňáskem. Takže se zjistilo teda, že je tady nějaký zajímavý případ, včetně fotky, takže se začalo pátrat.
1: Zkusme nyní rekonstruovat, co se tehdy vlastně opravdu odehrálo. Jaká byla cesta krásné dívky k drogám? Do děje vstupuje jistý John Golwell, alias Jan Borůvka, svého času proslulý autor mnoha tehdejších hitů. Jmenuje například snad ten nejznámější. Já miluji jen vás a vaše oči šedé. Vypráví nyní jedna z autorů zmíněné knihy Blanka Kovaříková.
3: Tento skladatel vlastně se vypravil do Ameriky, tam si právě změnil to své jméno na umělecký pseudonym a máme takový pocit, že tam se zřejmě i seznámil s kokainem, ale mohl se s ním seznámit samozřejmě i v Praze. A v té době už také znal Elzičku a byla to tehdy láska mezi nima. Aspoň Elzička do něj byla velmi zamilovaná, pro něj to mohla být nějaká avantýra, protože jak jsme potom z dalších podkladů zjistili, možná byl v té době i ženatý. A už s tímto skladatelem Johnem Golwellem, který byl ve své době velmi populární, skládal hity pro Járu Pospíšila, působil u Karla Haschlera a byl velmi populární, mohl tu Elzičku vlastně s tím kokainem seznámit. Jedna věc je, že Golwell kokainu nepropadl, Elzička mohla už u ní se vyvinout nějaká závislost. A když se posléze pan skladatel s ní rozešel, protože už mu dělala incidenty, excesy, které mohly být pod vlivem toho kokainu, tak se s ní rozešel a ona se seznámila s Václavem Petříkem.
1: Václav Petřík bude hrát důležitou roli v celém příběhu. Než si však o něm povíme více, řekněme si o tom, jak to u nás tehdy ve 20. a 30. letech 20. století s drogovou scénou bylo. Miloš Vaněček podotýká, že drogy se u nás užívaly ještě před vznikem Československé republiky, tedy ještě před rokem 1918.
4: Zkušenosti byly určitě už i z Rakouska-Uherska, kdy morfinu se vlastně říká vojenská droga nebo závislým na morfinu vojenská choroba v souvislosti se závislostí. Navíc Opavě už vlastně začátkem 20. století probíhaly léčení osob závislých v té době, ale zejména teda na morfinu. Z té doby už máme třeba zaznamenaný první padělaný recept, kde bylo dopsáno, aby ten morfin a kokain v tomto případě už byl paní baronce vydáván opakovaně. No a vlastně problémy tady se začínají nějakým způsobem objevovat, popularizovat v ozvukách, teda v novinách, hnedka ve 20. letech po první světové válce, kdy součástí Versajské mírové smlouvy bylo podepsání první opiové dohody, takže tím se Československo zavázalo, že nějakým způsobem bude

0: vládní rada Josefa Ňásek stal šéfem skutečného bezpečnostního oddělení, tak de facto šéfoval i této ústředně.
1: Citujeme nyní z knihy Blanky Kovaříkové a Miloše Vanečka Zločiny a vášně za rady Vacátka.
2: Užívání kokainu se ujalo rychle zejména v zábavních podnicích, kabaretech, nočních vinárnách, kavárnách. Přední psychiatr profesor Vladimír Vondráček kokain nazval drogou prostitutek, které byly spolu s tanečnicemi snad jejími nejčastějšími uživateli. Kolem roku 1925 šňupal kokain i herec Saša Rašilov. O pokusech s kokainem píše ve svých pamětech také Adina Mandlová a tvrdí, že na něm jistou dobu byl závislý její milenec, skvělý herec a režisér Hugo Haas. O kokainu, v dobovém slengu nazývaném pudr, se mluví i ve filmu Voskovce a Vericha Pudr a benzín z roku 1931, kde je dokonce kokainový gang, s nímž Voskovec a Verich zápolí. Po pražských lékárnách kolovaly desítky falešných receptů, za něž se drogy vydávaly. Výjimkou nebyla ani jistá tichá dohoda mezi některými soukromými sanatorii a lékárníky. Do sanatoria se pak také odklízely oběti drog z bohatých rodin, takže na tom sanatoria vydělávala vlastně dvakrát. Ti chudší končili v ústavech pro choromyslné.
1: Odkud k nám tehdy kokain vlastně přicházel? Ptám se Miloše Vanečka.
0: Ku podivu nebyl jsem pašován z Jižní Ameriky, ale šel jsem vlastně z farmaceutických firm z Německa, kde se vyráběl, takže byl poměrně dostupný, ale i z dobových materiálů se ukazuje, že v podstatě ten trh se tady rozvíjel i na komerční bázi, že jiné ceny byly v sezóně třeba v lázeňských městech, jako byly Karlovy Vary, Mariánské Lázně a podobně.
1: Vrátíme se k příběhu Elzy Langerové. Byla zmínka o jejím novém milenci jménem Václav Petřík. Byl to právě Václav Petřík ve filmovém zpracování o hraje pod jménem Jan Kazda Jiří Kodet, který předávkovanou Elzu odvezl do nemocnice. Vypráví spoluautorka knihy Blanka Kovaříková.
3: Odvezl ji do sanatoria v Legerově ulici a sanatorium bylo Borůvkovo, což je také velmi zajímavé, protože tady se zase dostáváme do spojitosti s Johnem Goldwellem Borůvkou. To byl rodinný podnik. Borůvkové byli bratři. Jeden byl slavný hudební skladatel a další byl primářem, tedy majitelem Borůvkova sanatoria v Legerově ulici. Mimochodem to bylo později popáleninové centrum, kde zemřel Jan Palach. Toto Borůvkovo sanatorium je taky pozoruhodné, protože se tam jednak léčily bohaté paničky s různými ženskými chorobami, ale jednak tam končily i některé oběti drogové závislosti. A pravděpodobně už se tam Elzička tedy ocitla dříve, to znamená v době vztahu s Johnem Goldwellem na léčení. A proto nyní Petřík, který to zřejmě věděl, rozhodl, že ji odveze tam. Ale ona už pravděpodobně po cestě zemřela. Takže v momentě, kdy on ji odložil v tom sanatoriu, tak už jí nebylo pomoci. Václav Petřík utekl. A pak se toho ujala policie pod vedením rady Vacátka Josefa Vaňáska a jeden z jeho předních detektivů, doktor Borkovec, tento případ začal řešit a velice brzy přišel na tohoto pana Petříka a dalšího komplice, takže potom došlo k soudu.
1: Epizodě seriálu Hříšní lidé města pražského, případ Liché Ostřevice, nechal scenárista Jiří Marek pachatelé Václava Petříka neboli Jana Kazdu v podání Jiřího Kodeta ujíždět před policejní hlídkou, až nezvládl řízení a spadl i s autem z mostu do řeky. Skutečnost ale byla jiná. Zmíněný Václav Petřík byl dopaden během několika málo hodin. Byla to, jak už o tom ostatně byla řeč, opět mistrovská práce tehdejších policistů pod vedením rady Vacátka neboli Josefa Vaňáska. Je na čase říci si právě o něm něco více. Co to vlastně bylo za člověka, ptám se Blanky Kovaříkové.
3: Myslím si, že to vlastně byl kriminalista, který předběhl dobu, že si ho vážili i v Americe a prostě v konkurenčních zemích, že byl velmi moderní, nebránil se žádným metodám, využíval prostě ke svým odhalením zločinců všechny metody, které tehdy technika přinášela, ale využíval třeba i grafologii. A byl to workoholik, opravdu velmi pracovitý člověk, kterému záleželo na tom, aby vyřešil

0: všechny případy, takže se vlastně říká, že jeho jediný nevyřešený případ byla vražda Vranské a jinak, že po něm snad nezůstaly vůbec žádné pomníky, jak se tedy říká právě případům odloženým ad acta.
1: Leckoho z nás teď možná napadne, do jaké míry se Jaroslav Marván v roli vládní rady 20. pravému Josefu Vaňáskovi, který se narodil v roce 1877 a zemřel v roce 1938, podobal či nepodobal. Opět má slovo Miloš Vaněček.
2: Pan Marván vlastně to vyjádřil sám ve své vzpomínkové knižce, kdy řekl, že tam dostal vlastně největší hereckou pochvalu. On se natáčení zúčastňoval syn pana rady, čili Josef Vaňásek II. A pan Marván si tam pochvaluje, že když se s ním sešel, takže se od něj dozvěděl, že vlastně v jeho gestech, v jeho chování, v jeho intonaci vlastně jakoby viděl tátu. A toho si pan Marván cenil nejvíc, čili asi v tomhle tom chování, i v té personě a tak dále, takže ten předobraz byl poměrně věrný. No, když vlastně jsme se dostali k fotkám těch dalších detektivů, tak vlastně i ta fyzionomie Pepiček, Vinklářů, Dlásk a tak dále, takže ono jako tam ta podobnost čistě náhodná, ale panu režiséru sekvencovi se to podařilo vlastně takhle dát dohromady, takže kdo ví, podobnost ten naturel odpovídal zřejmě těm skutečným detektivům.
1: Na úspěších vystudovaného právníka a později vrchního policejního rady Josefa Vaňáska měla podíl celá řada faktorů. Především to byla, jak už jsme o tom ostatně mluvili, jeho neuvěřitelná pracovitost a důslednost.
2: Čili nebyl to zašitej v kanceláři, ale byl na místě. Přirovnáváme ho rádoby k Sherlocku Holmesovi. A když jsem četl vlastně ten předobraz Sherlocka Holmese, tak to všechno sedí i ve skutečnosti teda na policistu Vaňáska, kdy má schopnost dedukce dávat věci dohromady. A ono to je i poznamenáno v těch jeho personálních spisech v tom hodnocení, že je pracovitý, že má prostě konstruktivní myšlení, že dokáže dávat věci prostě do souvislosti a podobně. Tak to se všechno mohlo projevit v tom, ale tohle to člověk získá tím, že přijde na místo činu, že se seznámí, nechci hnedka použít, aby objasnil v tu ránu, ale spoustu věcí vlastně svým rozhodnutím nebo vedením vyšetřování z místa činu vedl poměrně rychle ke kladnému výsledku, kdy prohledl pořádně místo činu, zjistil tam nějaké ty nesrovnalosti, byl tam popisován jeden případ, na místě činu se našel klíč, který nepatřil nikomu a díky tomu, že vyslal detektivy po zámečnických dílnách v Praze, tak se podařilo najít i dílnu zámečníka, který ten klíč vyráběl a dostal tam i kontakt vlastně na to, pro koho ten klíč byl vyrobený, takže se dostali k pachateli vraždy.
1: Josef Vaňásek, přesně jako ve filmovém přepisu Vrchní policejní rada 20, měl společně se svými lidmi tedy hlavní zásluhu na tom, že muž, který odvezl zřejmě už mrtvou Elzu Langerovou do Borůvku a sanatoria, byl vypátrán a zadržen. Jak se při vyšetřování ukázalo, jeho údajná láska k Elze měla velmi zvláštní motivaci. Vypráví o tom synovec Elzy Langerové, Gerard Langer.
3: Krása to je v nějakém spojení taky ďáblův dar. Ďáblův dar ten, že se oni začali zajímat bohatí a mocní. A nejhorší bylo, že se oni začal zajímat nějaký chlap, který začal sepisovat knihu o tom, jak působí užívání drogy kokain na lidského člověka.
1: Onen rádoby spisovatel nebyl tedy nikdo jiný než vzpomínaný Václav Petřík. Jestli však Elze drogy dával, či si je obstrávala sama, to už nezjistíme. V každém případě v době, kdy někdejší vojenský vysloužilec a díky své bohaté matce finančně nezávislý Petřík udržoval s Elzou vztah, byla dívka již zcela propadla kokainu. V té době také poznal začínající spisovatel Adolf Brenalt, který se do Elzy zamiloval. Věnuje jí nemalou pasáž ve své proslulé knize Valčík z Lohengrina, kdy aniž věděl o její drogové závislosti, popisuje její náladové a nevyzpytatelné chování. A jak to vlastně dopadlo s románem Václava Petříka?
2: A jestli můžu ještě teda k tomu románu, to bylo jediný, po čem jsem toužil, aby ve vyšetřovacím spise bylo, nebo v tom soudním spise zbylo, a zbyly tam pouze z něj desky. A vypadá to, že když se vlastně pachatel zprostil viny u soudu, takže mu to bylo vráceno, a takže tam byly výpovědi, tohle to všechno ano. Ale tohle ten pro nás majsterštych, nebo prostě tohle ta věc tam.
4: To bylo zajímavé.
2: Jmenovalo se to Karavana snů. Obajobě tvrdil, že Tohle to ale už rozepsal a měl napsaný vlastně ještě předtím, než Elza se dostala do nějaký ty kokainové krize. No a byla tam ta kouzelná větička v tom rozsudku, že tady veliké podezření je, že pan Petřík zavinil smrt, ale nelze ji dokázat a tudíž nezbývá, než ho zprostit viny.
1: Smrt nešťastné Elzičky, která po řadu týdnů zásobovala tehdejší zejména bulvární tisk, měla však přece jenom něco užitečného. Policisté, co se drogových zločinů týče, zvýšili svou aktivitu. Razie na pašeráky, překupníky drog byly čím dál častější. Rok po její smrti zareagovali konečně i tehdejší zákonodárci a přijali přísnější protidrogový zákon.
2: Byl to takzvaný opiový zákon, kde se zvýšily trestní sazby, zvýšily se pokuty a vlastně byla tam potom větší naděje a proti tomu nějakým způsobem důrazně bojovat.
1: Knihou Zločin a vášně za rady Vacátka dokázali autoři objevit dávné příběhy a dát je velmi často do souvislosti s dneškem. Ale především vytáhli, obrazně řečeno, z hlubin zapomnění Josefa Maňáska a několik dalších tehdy elitních detektivů. Blanka Kovaříková mi k tomu řekla.
0: Miloše zajímá především ta historie, tak mě zase zajímají ty lidské příběhy, což se právě povedlo tadyhle v případě Elzičky, takže mě vždycky zajímá opravdu to, co se zatím schovává. Čili jsem chtěla, aby se ti kriminalisté z té první republiky, kteří vlastně zůstali úplně utajeni, protože po roce 48, pokud nezemřeli dříve nebo nestali se obětí nacistů, tak se po roce 48 vyčistili policejní archivy, nemluvilo se o nich a po roce 89 už to vlastně taky nikoho nezajímalo. Takže já si nejvíc vážím toho, že se nám podařilo s Milošem dostat do rodin potomků těchto kriminalistů a že jsme mohli ukázat, co to bylo za lidi, že to většinou byly velmi charakterní lidé, pro který spravedlnost, morálka, čest nebyly prázdné pojmy a skutečně za ně bojovali. A tím jsme i chtěli dát najevo, že bychom měli být hrdi na policii, alespoň na tu policii, která teda skutečně jde za tím zločinem a chová se poctivě.
1: Blanka Kovaříková ještě dodala, že společně s Milošem Vaněčkem jsou teprve na začátku cesty. Pracují totiž na odkrývání dalších příběhů prvorepublikových detektivů. Mimo jiné také proto, aby ukázali metody jejich boje se zločinem. Osud Elzičky Langerové se završil 3. dubna 1937 ve Strašnickém krematoriu. V knize Zločiny a vášně z rady Vacátka se o tom píše.
4: Dozněly poslední tóny skladby Dobrou noc a rakev zmizela v požářišti. Mezi četnými květinovými dary leželo srdce z bílých kvítků a s fialovými iniciálami EL. Snad srdce z nešťastné lásky.
1: Ve zmíněné knize je rovněž popsáno poslední rozloučení s radou Vacátkem, tedy s radou Josefem Vaňáskem. Svědčí o tom, jaké všeobecné společenské úctě se pan Rada po celý svůj život těšil. Autoři knihy tu mimo jiné citují Národní politiku z 13. února 1938.
4: Na víku rakve ležela kytice bílých růží od vnoučete a kolem záplava květinových darů. Mezi nimi věnce rodiny, ministerstva vnitra, policejního prezidenta, Mezinárodní kriminální komise, jejímž místopředsedou zesnulý byl, úřednictva členů civilní a uniformované stráže a jiných. Přítomni byli ministr vnitra dr. Josef Černý, bývalý policejní prezident dr. Dolejš, zemský prezident Sobotka, přítel zesnulého dr. Meixner, univerzitní profesor dr. Sommer. Když papežský prelát arciděkan Pauli vykonal pohřební obřady a pěvecký kroužek uniformované stráže zaspíval smuteční sbor, sejmuli detektivové rakev z pozůstatky zesnulého a nesli ji k rodinné hrobce. Nad rakví pak zaspíval pěvecký sbor Ferstrova Oráče. Státní hymnou zakončen byl tichý pohřeb významného policejního úředníka a dobrého člověka.
1: Naposledy se zatívám na snímek krásné a usměvavé Elzy. Tenkrát ve 30. letech byla u nás jednou z prvních, kterou pohltil temný svět narkotik. A mě teď napadá, kolik desítek, ba i stovek dívek a vůbec mladých lidí propadlých drogové závislosti umírá nyní, v naší době.
5: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
6: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
7: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Na jihu Evropy hasiči dál bojují s rozsáhlými požáry. Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak o řidičský průkaz. Fotbalisté Sparty prohráli v úvodním ligovém kole v Brně se Zbrojovkou. Zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer včetnější přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty až 32 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ve Francii i Španělsku se kvůli šířícím se lesním požárům museli evakuovat další lidé. Celkem už jich své domovy v obou zemích opustilo přes 250 000. Ve Španělsku jsou největší požáry poblíž hlavního města Madridu a v sousední provincii Ávila. Poblíž španělské Valencie podle tamních úřadů zemřel při požáru jeden člověk. Ve Francii je nejvíc zasažený departement Gironde, kde už oheň zničil 140 domů. Francouzským a španělským hasičům pomáhají kolegové z různých států Evropské unie. Čeští hasiči s helikoptérou Black Hawk zasahují v oblasti u francouzského města Bordeaux. 12 trestních bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Mil.
9: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
8: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
10: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici.
8: Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezóny prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Rozhodující gól dal ve 64. minutě Tadeáš Vachoušek. Taky Plzeň doma padla v úvodním kole 1-3, a to s Libercem. Zlín prohrál s Ostravou 0-1 a Teplice porazili 3-1 Bohemians. A vodní slalomáři Olga Samková a Vít Přindiš mají za sebou na mistrovství světa semifinále kajak krosu. V americké Oklahomě viděl české výkony náš reportér Jan Suchan.
11: Přendiš semifinále zvládnul a bude bojovat o medaile proti Švýcaru Marksovi, Belgičanu De Kostrovi a Britu Leaverovi. Samková se představí v malém finále o páté a už osmé místo. Finále mužů ve 23 hodin a 27 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sports Oklahoma City. Jan Suchan, radiožurnál.
12: Nehoda na D10 u Prahy a neprůjezdná silnice 59 u Karviné. Na dálnici D10 směrem z Mladé Boleslavy do Prahy na exitu 10. Nehoda. Na nájezdu z Brandýsa nad Labem havarovala motorka. Je to nehoda se zraněním, dejte pozor, na místo jedou záchranáři. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína u sjezdu na Hnojník srazilo osobní auto lesní zvířat. Věř 62. kilometr, vypadá to, že je místo plynule průjezdné. Na silnici 59 z Karviné do Orlové se střetlo osobní auto s chodcem. Nehoda je u bývalého dolu ČSA a úsek je teď v obou směrech neprůjezdný. Obě to jde přes Doubravu nebo kolem Stonavy, přes doly, případně Horní Suchou. A na silnici 46 na výjezdu ze Šternberku do Opavy a Bruntálu spadl strom. Dejte pozor, je to kousek za městem, blokuje jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne, pak přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Chat control a ochrana soukromí na internetu. Andrej Babiš a členství Česka v koalici ochotných. Jaroslav Kačinsky a rozkol v straně Právo a spravedlnost. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
7: Názory a argumenty.
13: Takzvaný chat control znovu obnovil v posledních týdnech debatu o ochraně soukromí na internetu. Opatření, které umožňuje internetovým firmám prohlížet nešifrované konverzace a zasahovat tím proti šíření dětské pornografie, teď dostanou na stůl členské státy Evropské unie. Debata je nabitá emocemi, myslí si analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
14: Brusel nás chce šmírovat a postupnými krůčky hledá cesty, jak omezit naše soukromí. To je interpretace, která ve spojení s chat control v českém prostředí zakořenila. Používají velká část politické reprezentace a zůstají podporuje část médií. Magazín Echo 24 si toto tvrzení dokonce otiskl přímo na obálku nedávného vydání se sugestivní douškou, že jde o špinavost. Bohužel takovému rámování propadají i někteří jinak uznávaní experti, mezi nimi konzultant Ondřej Malý. Ten v komentáři pro Seznam zprávy vedle řady důležitých postřehů také napsal, že prodloužení tzv. Chat kontrolu 1.0, pro který se vyslovili europoslanci, představuje, cituji, dobrý příklad, jak se snižuje rozsah prostoru, který je soukromý. Prokazatelně to ale není pravda. Aby bylo jasno, cílem mé polemiky není chat control hájit ani kritizovat. Myslím si, že kolem toho už bylo řečeno dost. A kdybych se snad do takové debaty chtěl zapojit, udělal bych to spíše na straně jeho kritiků. Chci se zaměřit na to, jak velká část odpůrců návrhu v Česku tuto kritiku rámovala a bezděčně tím na sebe prozradila, že podléhá dlouhodobé protievropské komunikační masáži, ve které už nejde jen o kritiku jednoho návrhu, ale o naše ukotvení v západních strukturách. Oblíbeným narativem protiunijních politických stran a dezinformačních kanálů, z nichž mnohé jsou spojeny s kremelskou propagandou, je, že Evropská unie je v zásadě západní obdobou totalitního Sovětského svazu, která dlouhodobě hledá cesty, jak omezit osobní svobody, včetně svobody slova nebo práva na soukromí. V minulosti sociálními sítěmi prošly vlny údajně zaručených, ve skutečnosti absurdních zpráv o tom, že EU chce údajně zakázat používání hotovosti, aby měla plnou kontrolu nad výdaji každého jednotlivce. že zavádí cenzuru na sociálních sítích, díky které může odstraňovat nepohodlné názory, že plánuje spustit systém sociálních kreditů po čínském vzoru, že zakáže používání slova Vánoce, aby snad neurazila muslimy a podobně. ChatControl jako nástroj, jak dále utáhnout údajné šrouby svobody slova na internetu, do tohoto narrativu zcela zapadá. A přiznejme si, že v nás rezonuje. Vždyť se do veřejného prostoru v Česku EU málo kdy dostává v jiném kontextu, než že Brusel zase něco nařídil nebo zakázal, tedy že oni nás v něčem omezili a my to teď musíme strpět. Úspěch dezinformací je také založen na efektivní taktice smíchání reality s fikcí a mnohé ze zmíněných blábolů mají prapůvod v reálných opatřeních, jen ve zcela odlišných konotacích. A tím se dostáváme zpět k ChatControlu. Skutečně europoslanci zvedli ruku pro něco, čím se prostor pro soukromí na internetu zmenší? Neodhlasovali nic jiného, než prodloužení dočasné výjimky, na základě které internetové platformy mohou dobrovolně nešifrované konverzace skenovat. Ta s námi bez většího zájmu byla posledních 5 let a pokud s tím budou souhlasit členské země, platnost se protáhne o 2 roky. Těžko tvrdit, že EU snižuje prostor pro soukromí, když zůstává fakticky nezměněn. Ale dobře, můžete namítnout, že se jen chytám za slovíčka a že jde přece o princip a precedent, po kterém může následovat něco daleko horšího, což nejsou planá slova, protože členské státy i europoslanci pracují současně na takzvaném ChatControlu 2.0, tedy na trvalé právní úpravě. Takový výklad ale předně ignoruje politickou realitu, ve které ChatControl 2.0 opakovaně u členských států narazil. Vypadly z něj při vyjednáváních postupně jakékoliv pokusy o prolomení šifrovaných konverzací a co do tvrdosti se dostal víceméně na úroveň stávajícího opatření. A především ignoruje legislativní kontext. Vychází totiž z falešné premisy, že na počátku bylo na internetu soukromí, ale kvůli Unii o něj přicházíme. Je tomu ale přesně naopak. Soukromí na internetu je dosti vzácný statek. Zeptejte se jakéhokoliv experta na kyberbezpečnost. Zvlášť s rozvojem sociálních sítí se z internetu stal divoký západ, který proměnil soukromá data na obchodní komoditu, kterou firmy prodávají tu k cílení reklamy, jinde zase k ovlivňování politických kampaní, viz kauza Cambridge Analytica. A jak ukázali úniky WikiLeaks, naše soukromá data nejsou chráněna ani před státy a jejich tajnými službami. EU dlouhodobě postupuje opačným trendem, tedy zvyšováním standardů na ochranu soukromí a osobních údajů na internetu. Seznam legislativ za tímto účelem schválených, často známých pod nesrozumitelnými zkratkami, je dlouhý. Za všechny jmenujeme GDPR a směrnici e-privacy, DSA a DMA nebo Akt o umělé inteligenci. Ze strany biznisu Unie dlouhodobě čelí úplně jiné kritice, a sice, že kvůli své obsesi s ochranou soukromí tento sektor zatěžuje příliš mnoha pravidly. ChatControl je výjimkou právě z oné e-privacy směrnice, která mimo jiné podstatně omezuje možnosti, na jak dlouho a za jakým účelem mohou firmy uchovávat soukromé údaje uživatelů. Standardizuje dále ochranu soukromých konverzací nebo dává firmám povinnost hlásit případy úniku dat příslušným úřadům. Ano, ChatControl tudíž v úzce vymezené oblasti soukromí proti zbytku unijní legislativy omezuje. Výsledkem však je, že Evropa stále zůstává kontinentem s nejvyššími standardy pro ochranu soukromí online na světě, a to právě díky Evropské unii, nikoli jí navzdory. Můžeme vést debatu, zda je ChatControl vhodný, přiměřený či efektivní nástroj řešení problému se sexuálním predátorstvím na internetu. Nenaskakujme přitom ale na zavádějící narrativ o plíživém osekávání soukromí a bruselském šmíráctví. Na tom, jak politická témata rámujeme, zvláště takto citlivá, totiž záleží.
15: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Český premiér Andrej Babiš se často brání proti tvrzení, že by byl proruský. Některých jeho výroků, kdy zpochybňuje například smysl koalice ochotných, která pomáhá bránící se Ukrajině, se ovšem ruská propaganda vděčně chytá, soudí spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
16: Žijeme v mediálním světě, taky se mu říká informační svět, ale to už dávno nesedí, protože za informace jsou často vydávány lži a dezinformace a je těžké ty dvě skupiny od sebe jednoduše odlišit. Příklad. Český premiér Babiš nedávno zpochybnil koalici ochotných, země podporující Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Přitom se sám jejich schůzek účastní. Řekl, že toto uskupení kromě slov nikdy nic nepřineslo. Cituji, být v nějaké koalici jen na papíře, jako jsme v koalici ochotných, z toho nic nevzešlo, nikdy. Jen nějaké řeči politiků, v takových já být nepotřebuji. ale opakuji, že na schůzky koalice létá. Jeho slov se ihned chytila ruská propaganda, část ruských médií Babišovy výroky spojila také s novou antibalistickou, tedy protiraketovou iniciativou, o které se premiér rovněž zmínil, a to negativně. Shodil i jiné evropské obranné akce, prý z nich nikdy nic nebylo, jmenoval německý projekt European Sky Shield Initiative, cituji Babiše, ptal jsem se, jaký je výsledek, údajně žádný. Toho výroku se ihned chytil ku příkladu prokremelský server EA Daily. Andrej Babiš se často brání nařčení, že je proruský. Brání se tomu, i když sestavil vládu s hnutím Tomia Okamury, jen proto, aby podezření vyvrátil a ukolébal vedení NATO a Spojené státy, dovolil, aby Česko poskytlo minimální příspěvek do programu na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Jinak ale on i jeho vláda zásadně odmítají vojensky Ukrajinu podporovat, prý proto, aby byl mír. Beze zbraní se Ukrajina ovšem neubrání, mír sice nastane, ale Rusko ji zničí. Je tedy Babiš proruský nebo není? Ruská propaganda dokáže jeho slova šikovně využít iniciativy, které jakkoliv podporují Ukrajinu a budují evropskou obranu, jí samozřejmě leží v žaludku, komplikují Rusku dobytí dnes svobodné země i další expanzi. Není divu, že ruská provládní média Babiše citují, když řekne, že z koalice ochotných nic nevzešlo, nikdy jen nějaké řeči politiků, Rusové to použijí jako vzkaz pro své občany. Sami vědí, že to není pravda a že se Babiš mýlí. Proč? Ku příkladu koalice ochotných sehrála během let 2025 a 2026 klíčovou roli v organizaci pomoci Ukrajině. Jde o živou strukturu, která se přizpůsobuje měnícím se bezpečnostním potřebám. Evropa hledá nové cesty bezpečnostní spolupráce mimo rámec EU a NATO. Londýnský summit koalice v březnu 2025 spustil proces, který rychle vyústil v jednání náčelníků generálních štábů, v ministerské schůzky i ve společné plánování obrany. Nejde vůbec o prázdné politické deklarace, ale o novou bezpečnostní strukturu, která Rusku brání v expanzi. My se toho nyní neúčastníme. Je to chyba nejen v oblasti bezpečnosti. Koalice ochotných dnes představuje mimořádnou příležitost pro naše podniky. Mohli by se lépe podílet na evropské obranné výrobě. Takhle zůstáváme mimo. Vrátím se k původní otázce, tedy jestli je Babiš proruský a jeho vláda proruská. On v tom tak sem tam vlaje a popírá to, ale dnes platí, že kdo není jasně proukrajinský a proevropský, je zároveň chtě nechtě proruský.
15: Dodává spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Po mnoha týdnech nejistoty a interních sporů nastal nakonec rozkol v hlavní polské opoziční straně Právo a spravedlnost. Odešla z ní skupina okolo bývalého premiéra Mateuše Morawieckého. Co to znamená pro současnou proevropskou vládu Donalda Tuska? Nad tím se zamýšlí evropský editor deníku Luboš Palata.
17: V polském opozičním Právo a spravedlnost nastalo zemětřesení. Po nesplnění ultimáta a nepodepsání slibu věrnosti vůdci strany Jaroslavu Kaczyńskému bylo několik desítek technokratů v čele s bývalým premiérem Mateuszem Morawieckým vyloučeno ze strany. 77-letý Kaczyński, o jehož konci v politice se už několik let spekuluje, tak tvrdě potlačil doutnající spouru. Nebo možná jen příliš okatou snahu Morawieckého zajistit si přechod nástupnictví pro sebe a svoji skupinu bankéřů a manažerů. Přestože jde o největší událost v dějinách strany za posledních mnoho let, její význam není třeba přeceňovat. Kaczyński Morawieckého a jeho lidi ze strany vyhodil, protože si to může podle shodného mínění polských médií dovolit. Není představitelné, že by Morawiecki vůči vládě stejně nepřátelsky vystupující jako Kaczyński hlasoval se svojí skupinou se stranami dnešní vlády Donalda Tuska a pomohl jí tak prolamovat častá veta prezidenta Karola Navrockého. Pokud jde o stranické preference, měž Právo a spravedlnost dlouhodobě zaostává za občanskou koalicí Donalda Tuska, měla by ztráta Morawieckého a jeho skupiny stát stranu jen několik procent hlasů a nemělo by to ohrozit její pozici hlavní politické síly opozice. Na opoziční scéně se však dějí mnohem zásadnější věci, než je vyhození ex-premiéra Morawieckého a několika desítek jemu věrných poslanců. Hlavní postavou polské opozice vůči Kaczyńskému ještě mnohem nezávislejší, než vůbec kdy byl Morawiecki, je dnes prezident Karol Navrocki. Tohoto nacionalistického historika Kaczyński tak říkajíc vytáhl z klobouku, udělal z něj kandidáta PiSu a dokázal jeho prostřednictvím porazit a pokořit vládní koalici Donalda Tuska. A také jí zásadně stížit vládnutí, protože Navrocki vetuje téměř každý zákon, který vláda připraví. A k přehlasování veta je třeba 3/5 většina poslanců a tou Tusková vláda nedisponuje. Spekuluje se také o tom, že za Kaczyńského krokem je příprava na vytvoření budoucí koaliční vlády s extrémní pravicí. A to nejen z ostře protiunijní konfederací, ale také se stále populárnější protiukrajinskou a antisemickou konfederací Koruny Polské europoslance Grzegorze Brauna. Tusk vedle Kaczyńského, nejzkušenější politik v dnešní Polsku, si umí spočítat, že nestačí, aby jeho občanská koalice vyhrála příští parlamentní volby na podzim příštího roku. Ale se stranami současné proevropské koalice bude muset dát dohromady většinu v Sejmu. Má na to už jen o něco více než rok. Před všechna ale přinesl rozkol v Právu a spravedlnosti pro současnou Tuskovu vládu trochu naděje, že to třeba nebude zcela nemožné.
15: Tolik evropský editor deníku Luboš Palata.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: A teď se ohlédneme za některými zajímavými komentáři uplynulého týdne. Jedním z velkých úkolů většiny vlád v Evropě je zajištění stabilního důchodového systému. Ta česká pro začátek rozhodla posunout takzvaný valorizační rámec, což zbrzdí výdaje státu. Detaily dodává komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
18: Další vládní slib se odkládá. Vláda posune změnu valorizačního vzorce penzí na příště, na dobu, až vymyslí, jak zastropuje věk odchodu do důchodu a co udělá s lidmi, kteří pracují v náročných profesích. A zjevně také poté, až vymyslí, kde vezme peníze na rychlejší zvyšování důchodů, než je to současné, které podle předvolebních slibů mělo padnout. Nakonec se vyšších peněz dočkají dvě skupiny seniorů. Těm, co ještě stále pracují, se bude víc zvyšovat procentní výměra důchodů. A peníze navíc dostanou lidé, kteří se dožijí 80 a více let. Současný model začíná odměňovat až 85 leté. Z hlediska rozpočtu jde o velmi moudré opatření. Slibovaná rychlejší valorizace penzí by totiž vedla k rychlému prudkému růstu výdajů. V tomto ohledu bude v uvozovkách bohatě stačit vyšší odměna starým. Na nic z toho totiž dlouhodobě státní finance nemají a mít nebudou, pokud neprojde velká daňová novela, která nejenže zarazí legální daňové výjimky, úlevy a zvýhodnění, ale také zvýší daně. Nic z toho vláda v plánu nemá. Takže existuje jistá pravděpodobnost, že slib o rychlejší valorizaci se bude tak dlouho odkládat, až padne na další vládu. A pak je tady otázka udržitelnosti finanční stability seniorů. Je pravdou, že se jejich důchody v průběhu pandemie a nedávné inflační vlny zvyšovaly daleko rychleji než mzdy. A proto také minulá vláda Petra Fialy změnila valorizační vzorec, aby růst penzí nebyl tak velký. Současně platí, že seniori mají jinou strukturu výdajů. Neinvestují do kariéry, vzdělávání ani hypoték. Největší položkou je bydlení a výdaje na zdraví. Problém je, že stárnoucí populace potřebuje stále víc peněz na zdraví, a to i v systému zdravotnictví zdarma, kterým se Česko tak rádo chlubí. Příspěvek na péči, který se zdravím těsně souvisí a jehož příjemci jsou ze zhruba 70% právě seniori, prudce roste. Důvodem jsou valorizace posledních let i růst počtu seniorů, kteří příspěvek potřebují. Výdaje na tento příspěvek stouply ze 36 miliard v roce 2022 na 46,5 miliardy v roce 2025. Letos měsíční částka, kterou rozpočet vyplácí na příspěvek na péči, přesahla 4 miliardy. Takže i při velmi střízlivém odhadu se celkové výdaje budou blížit k 50 miliardám korun. A to je nárůst jen za poslední 4 roky. Navíc, kdo měl tu čest o příspěvek žádat, ví, že jde o anabázi, která trvá mnoho měsíců až let. Senior se leckdy příspěvku nedožije. A přechod z jednoho stupně potřebnosti do druhého se dá přirovnat k rozdílu výstupu na Sněžku a na Mount Everest. Zkrátka kromě domovů seniorů, kteří mají na příspěvek na péči zjevně přímou linku, je jeho dostupnost pro běžnou domácnost obtížná. Což mimochodem dost šetří peníze rozpočtu. Nikoli seniorům a jejich rodinám. Kdo kdy platil dostupný, což je v případě velkých měst především soukromý domov pro seniory, ví, že jsou to výdaje naprosto srovnatelné s hypotékou. Co se týká výdajů ve vysokém stáří, rozhodně nelze říci, že by byly automaticky nižší než mládí. Pomalejší valorizace důchodu bude znamenat vyšší tlak na dávkový systém. Ne na péči, ale na celou superdávku, a to kvůli cenám bydlení. Tím, že vyřizování pomoci trvá, a také proto, že se stále mnoho lidí stydí požádat o pomoc, nebude růst výdajů rozpočtu tak vysoký jako při změně valorizace. Nicméně výdaje porostou tak jako tak. V Česku na státní důchod jako na jediný zdroj příjmu spoléhá podle nedávného výzkumu pojišťovny Generali plných 98% seniorů, což je naprosto šílené číslo. Lidé jej vnímají jako pevný základ svých financí, přestože se obávají, že jim nemusí stačit na naplnění základních potřeb. A také často nestačí. Vládní rozhodnutí odsunout rychlejší valorizaci penzí na jindy lze brát jako rozumný a vyvážený přístup k hospodaření s veřejnými penězi. Daleko lepší by ovšem bylo, kdyby vláda přišla s nápadem, jak se finančně vyrovnat se stárnutím populace a hrozící demografickou krizí. Před tímto rozhodnutím ovšem schovává hlavu do písku úplně stejně, jako to dělaly všechny vlády před ní.
19: Míní komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Nejbližší prezidentské volby v Česku jsou ještě daleko. I tak se už ale občas objevují spekulace o možných kandidátech. Ne všechny úvahy jdou ale správným směrem, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
20: Politický masochismus. Jinak se nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, aby opozice postavila do příští prezidentské volby vlastního kandidáta, označit nedá. Víme přece, jak se strany s hledáním vhodných adeptů vždy natrápí. Současná opozice přitom nehýří nápady ani osobnostmi a její obliba u veřejnosti je poměrně nízká na to, aby mohla reálně uvažovat o obsazení nejvyšší ústavní funkce. Situaci navíc komplikuje, že současný prezident Petr Pavel, jenž pravděpodobně bude mandát obhajovat, je opozici, zejména jejím liberálnějším výhonkům, názorově blízký. Bývá celkem běžné, že se někteří prezidentští kandidáti názorově překrývají. Dokázala by ale opozice najít někoho, kdo by vůbec byl ochotný její dres obléct a střetnout se s Pavlem, aniž by vypadal jako jeho přihrávač? Na tomto místě připomeňme, že expremiér Petr Fiala o kandidaturu nestojí a tu svoji vyloučil i Vystrčil. Ten navíc střízlivě předpokládá, že do druhého kola postoupí právě Pavel, jehož by prý měl opoziční uchazeč ve finále podpořit. Představa, že by se v závěrečném rozstřelu potkali oba, je totiž z říše snů. Jakkoliv dnes vládní koalice žádné jméno po ruce nemá, dá se očekávat, že se někým pokusí obhajující hlavu státu, sníž je na kordy, jak se patří potrápit. Minule se středopravicové strany držely při zemi. Čistě partajními kandidáty byli jen Andrej Babiš za hnutí ANO a Jaroslav Bašta za SPD. Senátoři pak vyplodili další tři nestranické uchazeče. Nikdo z nich ale nezazářil. Pozornost k sobě přitáhli dva občanští kandidáti. Petr Pavel a Danuše Nerudová, jež je teď europoslankyní za hnutí STAN. A pak už jen všudy přítomný Babiš. Nápad, s nímž přišel Miloš Vystrčil, ale který by se nejspíš i bez něj dříve nebo později objevil, může mít dva motivy. První souvisí s tím, že si předseda horní parlamentní komory ve většině témat s Pavlem notuje. Možná mu chtěl ulehčit od nálepky opoziční prezident, s níž se co chvíli ohání vládní koalice. Je to přitom nesmysl. V prezidentském systému by měla pravdu, avšak v našem jde o sčítání jablek s hruškami. Skutečně klíčové střety se neodehrávají mezi vládou a prezidentem, nýbrž ve sněmovně, do níž volíme kandidátní listiny sestavené stranami. Občany navržený prezident by pak mohl být pokládán leda za opozici vůči veškerému politickému stranictví. Prostě osobnost vyšla z občanské společnosti versus partajní nominanti. Vždyť stranictví u nás dvakrát populární není a stílu individualit proti němu akcentoval už Václav Havel. Tímto směrem se ale patrně koaliční uvažování nevyvíjí. Vystrčil však může svým návrhem také myslet na budoucnost opozice. Kdyby se v přímé prezidentské volbě vyprofiloval a veřejnost zaujal její lídr, který by se i přes porážku v klání ohrad mohl stát vyzývatelem Andreje Babiše ve sněmovním souboji, šlo by jistě o úspěch. Nyní to ale působí jako science fiction. Nejsilnější opoziční subjekty zaostávají za hnutím ANO o koňskou délku zhruba 15% a o druhou příčku se nad to přetahují Starostové a ODS. Vidina, jak tyto a další strany, ať už samostatně nebo společně, řeší ještě prezidentskou nominaci, ačkoliv svých starostí mají dost a Petr Pavel ostudu nedělá, je iluzorní. Nemluví o tom, že v turbulentním a zlomovém období, jakým procházíme a v němž se rozhoduje o příštím charakteru našeho státu, dává větší smysl spojování sil, nikoli jejich tříštění.
19: A slovy analytika Lukáše Jelínka jsme dospěli do finále dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bidžovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
7: Neměli jste čas sledovat v týdnu zprávy? Máte informační deficit, protože potřebujete vědět, co se stalo v Česku i v zahraničí? Český rozhlas Plus právě pro vás připravuje pořad Týden Plus. Uslyšíte v něm reportáže, rozhovory i analýzy toho nejdůležitějšího, co se stalo v uplynulých 7 dnech a co rozhodně potřebujete vědět. Poslouchejte v sobotu po 6. hodině večer a v neděli po 9. hodině dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A pak také v aplikaci Můj rozhlas. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
3: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Pondělí 30. července 1979. Ve čtvrtek jsme byli u Klímů. Ivanova žena Helena se vrátila s dcerou z Jugoslávie. Šli jsme ven a tam se mi svěřil se svou zvláštní situací. Syna mu bez potíží přijali na vysokou školu. Heleně povolili cestu k moři a jeho referent STB s ním vede přátelské rozhovory. Dokonce ho pozval na houby do vojenského lesa. Samozřejmě nepůjdu, pravil Ivan. Ale napadlo mi, že bych šel, kdyby pozval i tebe. S tebou půjdu. Ivanovi se zdá, že v dlouho nepohnuté situaci objevuje se jakýsi hybný prvek. Láká ho dovědět se o něm víc. Chvíli jsme o tom mluvili. Řekl jsem, že kdyby se nabídka opakovala, ať tomu člověku řekne, že by šel se mnou. Ale nevěřím, že bude souhlasit. Museli by změnit celý plán. A já jsem v jiné obslužné třídě než Ivan. Sekal jsem nízkou, řídkou trávu. Spotil jsem se. V krytém koutě s rybízem sundal jsem zbytek textilu na sobě a vlezl do vaničky s vodou, takže mě teď v nejhořejším pravém nožním kloubu bolí nerv. Bylo velice pěkně, teplo a vlhko. Zem pod nohama hřála. Mrzelo mě, že madla nahoře žehlí a nevidí to. Taky by mě už mohla sakra zavolat k nějakému jídlu. Tom už i přišla a řekla mi větu. Větu takovou, že po ní vždycky odcházím z domu. Oblékl jsem se a jel vlakem do Prahy. Byly 2 hodiny, když jsem dojel do města. Měl jsem hlad. Vystoupil jsem na Karlově náměstí z tramvaje a v černém pivovaře se naobědval. Trvalo to snad jen 20 minut. Vyšel jsem na chodník a ze stínu zíral do žáru letní neděle. Ohromilo mě, jak jsou ulice prázdné, tiché, pěkné.

Pátek 3. srpna 1979. V noci zaspršelo a ráno je krásné. Nebe je modré, od stromovky vane čerstvý vzduch. Ale prý tudyma taky chtějí vést magistrálu. To by se mělo zatrhnout hromadnými protesty. Ovšem nevím, jestli je to pravda a mě to nikdo neřekne. Na Ostravsku prý lajdácky, trhaně, náladově a nedomluveně stávkovali havíři proti drahotě. Dělníci jsou hloupí, vnímají až symptomy moru a teprv ty, jež se vyrazí na jejich břuchu. Ale já jsem přeci začal, jak je pěkné ráno. Je. Vzkázala mi Eva Kantůrková, abych k ním přišel. Ukázala mi dopis, který ji od britské ministerské předsedkyně odevzdal zdejší vyslanec. Píše se v něm, že britská vláda bude na naše vězně myslet a mluvit pro ně. To tě téměř nezavřou, řekl jsem Evě. Ty napsal s někomu? Zeptala se. Nenapsal a nenapíšu, řekl jsem. To seš srab, řekla. Nechtělo se mi mluvit, neřekl jsem nic. Ale hlavní věc, pro kterou mě pozvala, byl Filipův dopis. O tají píše, jak těžko se v západním Německu prosazuje česká literatura. Prý tam teď vládne nálada, že už máme dát pokoj, nefňukat a neprosit, aby nám někdo pofoukal bebíčko. Vždyť se nám nic tak zlého neděje, neboť kdyby se dělo, ozvali bychom se trochu silněji a nemlčel by ani kohout, který si po západě jezdí jako by nic. Jaro 1968 už nikoho nezajímá. Ve světě se dějí horší věci. Palestina, vietnamští uprchlíci. 3 miliony Palestinců hýbají světem, 15 milionů Čechů a Slováků drží hubu. Česká literatura se párá s intimními otázkami, jako je vztah k Bohu, svědomí, soukromá čest a nevím, co ještě tam jmenuje. Bestsellerem tam u nich teď bude kniha o postavení ženy v islámském světě. Ten Ota má pravdu, řekl jsem udiveným Kantůrkům. Za takovou situační zprávu měli bychom platit. Věta o Kohoutovi je hrubě neznalá. Pavel jedná podle pevného předsevzetí a velice by nás zklamal, kdyby se nechal strhnout. Jestli Ota píše pravdu, řekl jsem, znamená to, že ti Němci jsou už zas pozadu za námi. Měla se objevit Helena, ale nejde. Asi nesmí. Navrhl jsem jí, abychom se nikam na 2 dny ztratili. Poděsilo ji to velice. Ona si myslí, když odsud odjede pěkně uspořádaně se všemi souhlasy, že jí sem nechají už na Vánoce přijet. Ale to se mýlí. My se asi už neuvidíme.

Sobota 4. srpna 1979. Včera jsem po dlouhé době zašel do Slávie. Uviděl jsem tam Standu Milotu. Sedli jsme si k oknu. U Kolářova stolu nikdo z držitelů práva ještě nebyl. Neslušelo se usazovat se tam. Standa pravil, ty sem chodíš? Málo, řekl jsem. On je tu také výjimečně a jak jsem ho tak pozoroval se svou žižkováckou hubou, sem ani moc nepasuje. Nevím, proč jsem tentokrát přišel, zapomněl jsem se zeptat. Tuhle jsem mluvil s jedním sympatizantem, řekl s rozmýšlením nad tím výrazem. A ten řekl, já vás, chartisty, mám přečtené. To je skupina Havlova, tak křičí a zavřou je. Pak jsou vaculíci, na ty stačí udělat pogrom, oni schlípnou a ťuňťají si tiše v koutku ty své petlice. Ale já bych rád znal ten mozek, mozek charty. Zajímavé, řekl jsem a cítil, jak ve mně vzniká pohrdlivý hněv. Standa pokračoval. A já mu na to řekl, že ten mozek charty se právě skládá z těch dvou a ještě z dalších skupin, které všechny může nějak hanlivě označit. Řekni mi, pravil Standa, co ty lidi chtějí? A co si myslí? A to jsou takzvaní sympatizanti. Vyslovil ten výraz s pověhnutým horním rtem, jako když pes se začíná naštvávat. Oklepal cigaretu. Dej mi cikáro, požádal jsem ho. Přišla servírka, objednal jsem si dvě sklenice jablečného moštu s ledem, Standa kávu. Kolem nás cílevědomým krokem prokráčel ke Kolářovu stolu Trinkevic. Standa mi zapálil a pravil. Zajímavé bylo, víš, že hned na to se zeptal, jestli nemám nějaký tvůj nový fejeton a že je to prima a že je škoda, že je nepíšeš dál. Já mu na to, poslyš, udělal ty si, prosím tebe, někdy něco pro tu věc? Opsal jsi někdy nějaký ten fejeton? Nebo dal jsi například kačku nebo 50 kaček na papír? A teď, prosím tě, se neuraž. On vyndal šrajtofly, vyndal z ní 5 bonů, abych prý ti je dal. Tak jsem ti je přinesl a jemu jsem řekl, no vidíš, a tohleto si zvykni za každou přečtenou věc, která se ti bude líbit. Standa vyňal z kapsičky zalepenou obálku a dal mi ji. Roztrhl jsem obálku a 5 bonovku vložil do své šrajtofle. Pak přišel Petr Kabeš, tiše si tam jenom seděl a kouřil a po něm Eva Kantůrková. Kavárna byla poloprázdná, čistá a vzdušná. Ani úhelný fízl nezdál se tu být. Eva neseděla ani 5 minut a už musela Kabešovi říct. Já se vám pomstím. Za co prosím? Otočil se nevlídně brumlavě. Řekla, jak jste mi posledně dával vinu za procesy a za 50. léta? Přečetla jsem si vaši první sbírku básní a vy také máte máslo na hlavě, řekla s úsměvem. Stuhnul jsem. Kabeší hrubě, hruběji než je jeho norma, řekl. Prosím vás, nemluvte o něčem, čemu vůbec nerozumíte. A ona se smála se zvednutou tváří. Rozloučil jsem se a Eva se zvedla, že mě doprovodí. Cestou jsme skoro nemluvili. Potom jsem pravil, když budeš jednat jako dnes, nikdo tě nebude snášet. S tím Petrem přeci nemáš pravdu, to jsi musela snad vymyslit. Nikdy nepsal politické verše, psal intimní nebo existenciální básničky. A pokud i něco sociálně kritického, tedy ve velice zahalené formě a z úplně opačného politického názoru než ty. Neděle 5. srpna 1979. Před chvílí povídali ze světa o tom, že do Prahy má přijet Kosygin, aby urovnal ve vedení spory, jak jednat s opozicí. Husák prý je pro mírnější postup, Bilak pro ostrý. Vidíš, pravila Madla triumfálně. Ona pořád v Husáka věří. Já ale taky bych se Bilaka bál. Já se divím, pravila Madla dopáleně Ivanovi, jenž tu však nebyl. Jak si někdo může myslit, že už jenom změna osob ve vedení znamenala by zlepšení? Pondělí 6. srpna 1979. Dálnice dovoluje rychlost 110. Helena však jede 80, nostalgicky. Je mezi námi spousta místa a většinou ticho. Chtěla by takto jet a jet pořád dál. Cítím to.
I vím, že už navždycky zbude jí tento stesk a jako zvíře skočí jí kdykoliv v takové pahorkatině polí a hájů ze strany pod kola. Na každé její příští cestě, teď úplně neznámé. Bojím se dokonce, aby se potom nezabila. Nic nemůžu mluvit, každého slova se bojím. Vím, že já mám takto s kým ještě jezdit, kdo pojede také rád. Ale i já si potom budu muset vzpomenout na toto mlčení a nebude se o tom dát mluvit. V životě mlčení přibývá, času ubývá. Řeknu jí, ať zůstaneme spolu několik dní. Neřeknu, protože trpí už dost. Položím jí levou dlaň na pravé stehno zakryté sukní. Udělal jsem to. Její tvář, obrácená dopředu na cestu, se zvláštně propadá. Mění se v krásný ženský život plný dětí a já nejsem

půvabně. Musím si zakrýt obličej. Ona nemůže. Ona beze zvuku jen pohybem rtů opakuje. Ježíš Maria.

úterý 14. srpna 1979. Mám pocit, že se propadám do zapomnění. Když skoro nikam nechodím a když se lidé odnaučili chodit k nám, když Saša se víceméně odstěhoval pod horu Kleť a pan Václav je ve vězení, když Jiří Gruša je z Prahy pryč a Ivan nemá telefon, když nám nechodí Otka, protože je v base, když z Karola se stalo nezvěstné individuum a k Pithartům přestal jsem chodit, když Šiktanc nikdy nepřijde, nýbrž já musím vždycky k ním, takže uražen taky už za ním nejdu, když Mirka je z Prahy pryč na celé léto, cítím se na ulicích sám a neznámý. Proč tedy také já někam nezmizím, když já pořád čekám? Je mi špatně, až tělesně špatně. Nevím vlastně, jestli mi to z duše přechází na tělo nebo opačně, pravila Helena dnes dopoledne. Řekl jsem, musíš myslet víc na to, co pěkného možná tam uvidíš, poznáš a zažiješ. Mysli taky na práci. Musíš se tam něčím stát. Jestli odtud odcházíš, protože tu nesmíš pracovat, tak tam ukaž, co umíš, když smíš. Nutím se do výchovné úlohy, ale všiml jsem si už, že ona mě v ní slyší, naslouchá mi a poslouchala by mě. Leká mě to až k závrati. Mlčela, pak řekla. Vím už, kdy odlétáme, příští týden v pátek. Začalo mi být trochu špatně.

Úterý 21. srpna 1979. Seděl jsem u stolku před malostranskou kavárnou, přemýšlel a čekal. Utekly 2 hodiny. Helena nešla. Pochopil jsem, že jsem tu o týden později. Spletl jsem se, nebo jsem týden spal? Je přece ve Vídni. Ale lidé chodili po náměstí tak, jako by se z jejich hemžení měla najednou vyplést ona. A tu se i vypletla. Uviděla mě a usmívala se. Chyba. Když tu budu sedět za týden, zas budu hledět do lidí a čekat, že se objeví. A za týden zas a zas, dokud si to neodvyknu. Usmívala se uštvaně. Baliči přišli o 2 hodiny později, než slíbili. O 2 hodiny později byli také hotovi a manžel jí řekl, teď se můžeš jít pelešit. Zeptal jsem se, tak proč to neuděláš? Protože tu sedíme. Chceš jít jinam? Den rozloučení určili jsme na čtvrtek. Řekl jsem, že by mohla odejít teď se mnou, když má zbaleno, a přijít rovnou až k letadlu. To je už jedno a nic se jí nemůže stát. To ne, co pes? Ovšem. A co manžel? Taky nic. Zeptal jsem se, v kolik to letím. Asi v 5. Řekl jsem, že ji tedy čekám v 5 v té malé vinárně, kde jsme spolu byli vůbec prvně, loni. V listopadu? Rozesmála se povedeně. No tohleto, to tedy. A co když to udělám? Udělej, mluvím vážně. Co by to znamenalo? Zkus to, uvidíš. Smála se. Tohle teda. Nakonec jsme se vrátili k tomu, že se rozloučíme ve čtvrtek. Když o tom přemýšlím, přicházím na to, co bych jí všecko měl říct. Skoro, abych si udělal poznámky. Tak předně, že opravdický život je ten, který se žije, a čekat, že teprv přijde, je nesmysl. Když se bude trochu trápit, nevadí, ale trápení musí se dostat do jejího díla, bude krásnější. Za další, nedat se spopelnit. A na mě vzpomínej s tím smutkem, co se vytrácí a vytrácí bez pachuti, řeknu nakonec. Když jsem přišel domů, měl jsem ve schránce obálku a v ní od Karla Šiktance překlad písně maďarského původu Smutná neděle. Rukou dole připsáno: Milej Ludvíku, takhle jsem to zrobil.

Tak si to zpívej, ale nestřílej se. To je tak pro maďarský oficíry. Bílej den sváteční ze snů a spoupátek, prázdnej jak houpačka, vrátil se naspátek. Takže to klape všecko přesně. Brečím. Teď 18. března 1980 znovu.

Neděle 26. srpna 1979. Po včerejším ošklivém deštivém dni zrodilo se ráno tak zlaté, že když jsem otevřel oči, měl jsem šťastný pocit, jako by nic zlého nebyla pravda. Ale to bylo jen pár vteřin, než jsem si uvědomil, co se stalo. Obul jsem si gumáky a vyšel do zahrady jako do cizí. Nic se mi nechtělo dělat, protože každá práce mě na dobu svého trvání vzdálí. Od čeho? Byl jsem oklamán, obelstěn a zrazen. Jsem zklamaný a zradil jsem. Jak daleko to bude pokračovat? Borovice dál roste ze země, pod ní rozkvétá vřes, jablka bobtnají šťávami mezi mokrým listím, jiřiny červenavé, fialové, kropenaté sklánějí těžké, deštěm zmožené hlavy. Tíhou plodů nalomila se na švestce větev. Aspoň to musím. Podepřít ty stromy. Oddané, tiché, poslušné a tak věrné. Pondělí 27. srpna 1979. Najednou se ochladilo. Musím změnit oblékání na ulici, dráhy a cíle svého pohybu. Minulý týden mě scháněl Olda Unger, přišel se definitivně rozloučit. Madla mu řekla, že se loučím s Helenou. Rozjel jsem se dnes dopoledne k Ungerům. Otevřela mi jejich příbuzná. Odešli prý se s někým loučit, zítra v poledne jedou. Provedla mě truchlivě prázdným bytem. Holé stěny, pustá okna. Milý kamaráde. Úterý 28. srpna 1979. Přišel Olda Unger, protože se nemohl smířit s tím, jak jsme se včera minuli. Rozloučili jsme se ve dvou minutách ve stoje podáním rukou. Šel na nádraží. Pak mi jakýsi mladý muž přinesl předvolání na zítřek k majoru Fischerovi. Řekl jsem, že mi zítřek nevyhovuje a domluvili jsme se na pátek. Pak přišla 12. hodina a telefon mlčel. Nevěděl jsem, co dělat. Prošla hodina, druhá a já vidím, jak jsem ještě nedozrálý, jak neumím uznat skutečnost, když mě ponižuje pravdou. Ačkoliv jsem věděl, jaké to bude, přece jenom jsem to takové nečekal. To se přeci nehodí. Středa 29. srpna 1979. Doprovodil jsem Zdenu při cestě na Rochov. Musela si vzít den dovolené, aby si na Národním výboře vyřídila potvrzení, že její dům se vyřazuje z bytového fondu. Měl jsem u toho být přídržným kůlem, až se Zdena bude kácet, když jí potvrzení odmítnou dát. V obci či okolí je někdo, kdo by ten dům rád dostal, využívá politiky a říká vyvlastnit. Proto ho Zdena chce z polovičky převést na syna. Když jsem přicházel k jejímu autu, zdálo se mi přes sklo, že se za volantem usmívá. Ukázalo se, že brečí. Kde máš Bibisu? Řekl jsem. Zhroutila se v pláči. To se stává, řekl jsem, ale nestalo se to. Jenom Bibisu ztratila včera v noci. Netekla v domě voda, šla si natočit do nižšího patra, Bibisa vyběhla za ní, automaticky na ulici, noc je černá, Bibisa také. Už ji nenašla. Ani ráno. Nemůže řídit, je jí špatně. Řídil jsem já a za Prahou jsem musel zastavit. Šílená bolest hlavy, zvracení. Vrátit se však nechtěla, když už ztrácí den dovolené. Já moc těšit neumím. Cítil jsem s ní víc, než jsem uměl projevit a stejně na má slova byla jenom ještě podrážděnější. Uklidnění možná přijde tím dřív, čím míň si ji budu všímat. A tak se i stalo. Za půl hodiny mohli jsme jet dál. Přemýšlel jsem cestou, protože mluvit na ní to nesnášela a uvažoval, jestli výbuch nešťastnosti nad Bibisou není jen cosi jako píštěl z ložiska neštěstí mnohem většího. O němž však zatím sama neví. Asi za další čtvrt hodiny se Zdena, její žaludek i hlava uklidnili natolik, že si mohli zapálit cigaretu.
Na národním výboru ukázala doklady o vlastnictví a stavu domu a dostala razítko potřebné k dalšímu řízení na okrese. Byla překvapena. Považuje to za dobré znamení. Mezi námi řečeno, neznamená to však ještě nic. Ale zotavila se hned neuvěřitelně. Hned by pletla, kopala, stavila se mnou zeď. Ta stojí, jak jsem ji zanechal. Nepřibylo jí, naopak se trošku rozpadá. Jeli jsme do Litoměřic. Tam mě pozvala na oběd a já jí koupil kličku ke křídlovému okénku auta. Jen levou, pravou neměli. Má obě okna přivázaná drátem. Zašla na stavební odbor, odevzdala papíry, zastavila se u notáře, dostala tiskopisy k vyplnění, vybrala si soudního odhadce a s ním dohodla, že ho v pondělí zaveze na své pozemky a do svých domů. Co myslíš, má mu něco strčit a kolik? Chceš nízký odhad nebo vysoký? Já právě nevím. Pro případ, že to vyjde, byl by dobrý nízký odhad, ale kdyby ti dům přece jen vzali, vysoký. Já vím, co řekla. Já to tomu odhadci rovnou vybalím všecko. To bude nejlepší, řekl jsem. I se hřbitovem. Smáli jsme se. Byla bledá a slabá, ale pěkná. Jeli jsme zpátky ku Praze čistou vlnitou silnicí. Nalevo vypínal se říp. Myslíš, jaká je asi pravděpodobnost, že dostanu Bibisu zpátky? Pravděpodobnost 1:1, řekl jsem. Ale naděje 90%. Svítilo slunko, ze stromů padaly hrušky. Všude samé hrušky. Nic se mě nedrží, pravila. To zrcátko krásné stříbrné jsem ztratila. Přívěsek stříbrný tenkrát ztratila. Dům možná taky ztratím. Dva psy mi už ukradli, rybičky mi zašly a teď nemám Bibisu. Má čest je v pekle. Nic se mě nedrží. A muži? Řekl jsem experimentálně. Muž není můj majetek. Ďábelsky mazaná. Dojeli jsme do její ulice. Přiběhli k nám děti volajíce. Váš pejsek je támhle, ten pán ho našel. Našel v noci a zavřel zatím do svého vozu. Bibisa štěkala, ječela, vrhala se proti sklu, přemetala se z předních sedadel na zadní. Ale musí počkat, až ten pán přijde večer z práce. Jedna ztráta se tedy odkládá.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ničivé požáry ve Francii a Španělsku pomáhají hasit hasičské týmy z celé Evropy. Počet evakuovaných už přesáhl 250 000. Ministryně pro místní rozvoj Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v olympijské disciplíně kajak cross. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů. Je neděle 26. července. U hlavních zpráv vás vítá Denisa Hergeslová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Hasičům ve Španělsku a Francii vyrazilo pomáhat s ničivými lesními požáry 11 letadel a vrtulníků z různých států Evropské unie. Řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší situace je ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 000 hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže.
2: Pomáhat přiletěl taky tým českých hasičů s helikoptérou Black Hawk. Zasahují u města Bordeaux. Kvůli blížícím se plamenům tam záchranáři evakuovali okolní obce. Francouzská vláda postupně povolává další stovky vojáků. Kvůli ohni se taky rozhodli organizátoři Tour de France zkrátit závěrečnou etapu. Ve Španělsku se snaží hasiči zastavit rozsáhlé požáry nedaleko metropole Madridu. Kvůli tomu, jak rychle postupují, totiž musí přesouvat i provizorní centra pro evakuované. Zasažené oblasti navštívil premiér Pedro Sanchez. Podle něj zůstává prioritou záchrana životů. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: V Česku od včerejšího odpoledne hořelo zhruba 5 hektarů lesa pod hradem Velhartice na Klatovsku. Na místě platil třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásahu se účastnilo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník. Večer se podařilo požár lokalizovat a přes noc místo hlídá několik jednotek a drony. K dohašování se vrátí ráno.
3: Požár lesa ve velice, ale velice nepřístupném terénu je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah, takže nasazen vrtulník s bambivakem, aby prováděl letecké hašení.
4: Podle velitele zásahu Aleše Bucifala hasiči brali vodu z velhartického rybníka i z potoka.
3: Už máme lokalizaci, teď momentálně střídáme jednotky a budeme se snažit to nějak udržet v tomhletom rozsahu, který je to do rána, až se zase trošku zlepší světelné podmínky a budeme moct pokračovat do hašování.
4: Pracovníci polesí odhadli škodu na 800 000 korun a v neděli ji budou upřesňovat. Z Velhartic na Klatovsku Martina Klímová, Radiožurnál.
1: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Podle serveru Bild je po incidentu nejméně jeden mrtvý a 14 zraněných. Policie po pachateli stále pátrá. Berlín Pride policie předčasně ukončila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Spojených států. V úterý se tam zúčastní pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama. Při té příležitosti se setká i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jednat by měli o změně strategie, která by ukončila ruskou válku na Ukrajině.
5: Setkání Zelenského a Trumpa potvrdil i ministr zahraničí Marco Rubio. Šéf americké diplomacie řekl, že jednání navrhl ukrajinský prezident a americká strana jej přijala. Rubio v týdnu jednal s ruskými představiteli a řekl, že pro ukončení války na Ukrajině je třeba najít nová řešení. Zelenský byl jedním z posledních světových lídrů, se kterými se senátor Graham setkal těsně před svojí smrtí. Ukrajinský prezident v něm ztratil jednoho z nejhlasitějších podporovatelů Ukrajiny mezi republikánskými kongresmany. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Zelenský varoval i před tím, že Rusko chce na ukrajinskou frontu přijmout 30 tisíc severokorejských vojáků. Moskva totiž údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně v majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
7: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
8: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
7: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
9: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
7: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 tisíc korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Po téměř 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
10: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
11: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
10: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
11: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případů starých i několik desítek let.
10: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravskoslovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí i Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Pokračuje lidovecký starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.
12: My tím každoročním setkáním vlastně vyjadřujeme podporu tomu, že jsme byli dříve spojený národ a my to tak vnímáme i doposavať, že na té Velké Javořině, která se nachází na hranicích československého pomezí, tak tam se vlastně vždy ty národy setkávat budou. A připomíná tu dlouhou historii, kdy oba státy, jak český, tak slovenský, jsme byli společně spojení.
1: Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě 7. medaili. O 3. zlato tuzemské výpravy se postaral Vít Přindiš, který ovládl olympijskou disciplínu kajak cross. V závěrečných metrech závodu těsně předstihl 2. Švýcara Markse. Fleretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu, když v Hongkongu vyhrál všech 6 zápasů. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl v roce 1985 stříbrný kordista Jaroslav Jurka. Šupenič po finále v nahrávce pro média řekl:
13: cítím se nejšťastnější ve svém životě, šermu 23 let, ta práce se vyplatila a věřím, že tohle bude inspirovat další lidi, aby začali s naším krásným sportem, protože ty emoce, které jsme tady společně všichni zažili, tak byly neskutečné a budu se pamatovat do konce života.
1: A fotbalisti Zbrojovky Brno oslavili návrat do nejvyšší soutěže vítězstvím. V prvním kole nového ročníku šance ligy doma porazili pražskou Spartu 3-1. Dařilo se taky trenérům, debitantům. Roman Skuhravý s Baníkem Ostrava vyhrál 1-0 ve Zlíně. Branislav Fodrek byl na lavičce Liberce u triumfu 3-1 v Plzni a stejným výsledkem v sobotu porazili Teplice na vlastním stadionu Bohemians.
6: Nebezpečí na silnici 21 na Chebsku a stále neprůjezdná silnice u Karviné. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy na exitu 10 v noci havarovala motorka. Nehodu taky omezený průjezd čekejte na nájezdu z Brandýsa nad Labem. Uzavírku policie nehlásí. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní se pohybují lidé, chodci. Dejte pozor naposledy za Dolním Žandovem. Silnice 59 z Karviné do Orlové už přes hodinu obousměrně neprůjezdná. Uzavírka po srážce auta s chodcem je u bývalého dolu ČSA. Obě se to dá přes Doubravu nebo kolem Stonavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 32 stupňů a na horách většinou kolem 23. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Blokování predikčního tržiště v Česku, úvahy o neposílání obsahu do vyhledávače Google, zákaz mobilů ve školách a AI agenti OpenAI na útěku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
0: Online Plus.
14: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
15: Ahoj Davide.
14: Je to patrně první velký případ, kdy se firmě vymkli z kontroly AI agenti a provedli kybernetický útok na jinou platformu. Tou firmou je americká OpenAI, která vyvíjí chatbot ChatGPT a napadenou platformou je Hugging Face, populární knihovna různých AI modelů a souvisejících informací a dat. Hugging Face nejprve oznámila, že se její servery staly cílem útoku autonomních AI agentů. O týden později se k odpovědnosti za tyto agenty přihlásila OpenAI. Podle firmy AI modely unikly z testovacího prostředí, kde procházely testováním svých schopností odhalovat softwarové zranitelnosti. Firma jim v rámci testů vypnula ochranu, která se jinak stará o to, aby modely nebyly v hledání chyb příliš agresivní. AI agenti v rámci zkoušky usoudili, že nejlepším řešením bude stáhnout si správné výsledky testu z Hugging Face. Nejprve s pomocí zranitelností v testovacím prostředí získali přístup k internetu a pak se jim s pomocí dalších zranitelností podařilo do systému Hugging Face skutečně proniknout. Tam je nakonec odhalili bezpečnostní systémy platformy, založené také na umělé inteligenci. Petře, takhle, když to vlastně zjednodušeně popíšu, tak mně to připadá jako poměrně vtipná historka o neposlušných AI agentech, kteří se rozhodli, že budou podvádět vlastně při nějakém testování a místo toho, aby ten test skutečně dělali, tak se snažili ty výsledky najít a stáhnout od někud jinut. Je to vtipná historka nebo je to vážná věc?
15: Je to vtipná historka a není podle mého názoru ani tak moc o neposlušných AI agentech. Ona je o velice poslušných AI agentech. Oni dostali za úkol zabodovat co nejlépe v nějakém testu a našli způsob, jak skutečně zabodovat co nejlépe v tom testu. Kromě toho to byl test na schopnost odhalovat softwarové zranitelnosti, tak vlastně se předvedli jako relativně kompetentní hackři, ale ne zas tak moc dobří, protože se na to přišlo. Čili jeden podstatný aspekt věcí je tady ten, že o tom vůbec víme, že se pokusili nabourat nějaký systém umělé inteligence, ale neudělali to tak kvalitně, aby jim to prošlo. Našlo se to. To je důležité. Druhá důležitá věc podle mě je, že OpenAI trvalo týden, než to přiznala, přestože to museli vědět dlouho, to je zajímavý aspekt věci. A jinak vlastně to není zas tak nic extra překvapivého. Když napíšeš špatně program, tak ten program taky bude dělat věci, které dělat nemá. Tohle je ekvivalent špatně napsaného programu. Někdo nastavil test a zapomněl některé cesty ke splnění toho testu zakázat. Takže ta umělá inteligence to udělala tak, jak dovedla. Znovu připomeňme, že nemá v sobě vestavěné žádné morální hodnoty, žádný smysl pro fair play. Ani to dost dobře, bohužel, nejde tam vestavět. Čili prostě plní úkol, splnila úkol.
14: Zajímavé mě na to přišlo, že vlastně opravdu z toho testovacího prostředí, které bylo opravdu uzavřené, aby ten AI agent nebo ti AI agenti, aby nemohli prostě z něho uniknout, tak z něho nakonec unikli, a to tím, že našli opravdu nějakou takzvanou zero day zranitelnost v nějakém softwaru. To je zranitelnost, která nebyla dosud známá, a s její pomocí vlastně potom se dostali k tomu připojení k internetu a dostali se ven. Znamená to, že opravdu jsou ty systémy natolik dobré, že dokáží tyhle ty zranitelnosti dosud neznámé hledat a využít. Je to nějaké potvrzení toho, že dneska opravdu ty AI systémy jsou natolik dobré v tom, jak si napadání třeba nějakého softwaru nebo hledání těch chyb?
15: Ano, je v hledání těch chyb zcela určitě ano. V hledání mezer, nedostatků v zabezpečení, v tom jsou velice dobré, to už víme při nejmenším několik měsíců od prvních testů Mythosu a Fable od Anthropicu, a dneska vlastně všechny ty velké firmy mají AI na stejné úrovni. Je to typ dovednosti, kterou umělá inteligence zvládá velice dobře, na kterou se hodí, ve které může být velmi užitečná, ale je to silný nástroj, takže když se s ním zachází jen trochu neopatrně, což se tady stalo, tak může se vymknout z rukou a nadělat škody. Tady vlastně se nic nestalo příliš, to je úsměvná historka, ale mohlo by někdy příště, až se ta zero day zranitelnost neplánovaně zneužije k něčemu horšímu. To se může stát pomocí umělé inteligence, a nebude to zásadní vada té umělé inteligence, bude to vada toho, že nebyla rozumně a bezpečně použita.
14: Ty o tom mluvíš pořád jako o nástroji. Já jsem samozřejmě zaznamenal různé reakce lidí, většinou lajků, kteří říkají, a podívejte se, tak tady je důkaz toho, že umělá inteligence dokáže nějakým způsobem autonomně se rozhodovat to, co bude dělat, a dokáže utéct z nějakého chráněného prostředí, dokáže se vlastně dostat z vězení. A vlastně berou to někteří lidé jako důkaz toho, že opravdu AI by mohla být do budoucna nebezpečná i člověku nebo lidstvu. Ty to takhle nevidíš. Vidíš tady, chápu to správně.
15: Já souhlasím s tím, že by mohla být nebezpečná, ale rozcházím se tam, kde se jí připisuje ta vlastní vůle a úmysl. Když zazátkuju vanu a roztočím kohoutek a nechám vodu téct, tak nemůžu tomu kohoutku a té vaně a žádné složce toho systému vyčítat, že voda přetekla. To je moje chyba, protože jsem zapomněl, že mám puštěnou vodu například. A tohle je velice podobná situace. Je to technický nástroj, se kterým je potřeba správně zacházet, a když mu dám špatné instrukce nebo zapomenu na nějaká omezení, tak může způsobit škody. Ale stejně jako u té vany a kohoutku, to není tak, že to chtěl udělat. je to špatné nastavení zadání.
0: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Česká vláda schválila návrh novely zákona, která má zavést plošný zákaz používání mobilních telefonů, tabletů či chytrých hodinek dětmi v mateřských a základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií. Omezení se má týkat i školních jídelen, družin nebo kroužků. Školy budou podle návrhu moci používání zařízení povolit v průběhu vyučovacích hodin, pokud půjde o součást výuky. Družina nebo kroužek pak může dát výjimku za účelem vzdělávání. Výjimku mají mít možnost získat i děti, které mobily či hodinky používají ze zdravotních důvodů nebo mají speciální vzdělávací potřeby. Novela zavádí také právo škol telefon, tablet či hodinky dítěti zabavit, pokud zákaz poruší. Návrh teď poputuje do parlamentu a předkladatelé předpokládají, že by zákaz mohl začít platit od září roku 2027. Petře, tohle je téma, o kterém jsme v našem pořadu mluvili už několikrát, pokud si dobře pamatuju. Teď tady vlastně máme ale už definitivní nějaký návrh zákona, což je vlastně trošku protimluv u návrhu zákona. Ten je opravdu návrh a může se ještě měnit i v rámci jednání v poslanecké sněmovně a v senátu, jak si teď uvědomuju. Ale každopádně máme tady něco na papíře. Není ten návrh příliš dlouhý, obsahuje opravdu několik paragrafů, pár odstavců. A to, co říká, tak jsem vlastně shrnul v tom svém úvodu. Možná na začátek se tě zeptám, i když jsme už to několikrát říkali a řešili, co si myslíš o tomhle plošném zákazu mobilů a tedy i tabletů či těch chytrých hodinek ve školách?
15: Řešili jsme to několikrát. Já si myslím, že nějaká rozumná regulace těchto technologií ve škole a po dobu školního vyučování dává smysl. Konec konců je to celoevropský trend. Tohle je vlastně téma, které už není potřeba asi moc rozebírat, vracet se k němu. Teď bude zajímavé, jak se to bude realizovat, protože ďábel je v detailech, jako vždy. A jakým způsobem tohle celkem přímočaré přání vlády uvést do chodu, aby to v těch školách opravdu bezproblémově fungovalo, tam může být spousta háčků. Nehledě na to, o tom si mluvil, že do toho se mohou nějak vložit i zákonodárci. Tohle totiž je návrh zákona, na kterém nemusí se hlasovat nutně podle bloků koalice opozice. To by bylo jednoduché, koalice má převahu a prohlasuje si v zásadě všechno, co potřebuje, pokud bude jednotná. A já si myslím, že tady by poslanci úplně jednotní být nemuseli, protože je to zákon, který není primárně politický. Je to zákon, jak to nazvat, který nějakým způsobem upravuje život společnosti. Tady se ty názory opravdu mohou rozcházet i uvnitř jednotlivých politických stran. Čili to projednávání v parlamentu může být ještě hodně složité. Ale fajn, dejme tomu, že to projde v téhle podobě. A potom vlastně, co bude zajímavé, budou prováděcí předpisy a způsob, jak se školy vyrovnají s těmi zdánlivě jednoduchými, ve skutečnosti poměrně zrádnými požadavky téhle právní normy.
14: No, to jsi mi teďka vlastně nahrál na jednu otázku, protože já jsem se díval na web ministerstva školství a ministerstvo si teď někdy na jaře nechalo dělat průzkum mezi školami, kde právě zjišťovalo, jak školy už dneska upravují tu možnost mít telefon třeba právě a používat to o přestávkách, protože v hodinách to samozřejmě možné není. A podle toho průzkumu ministerského 93%, ano, přes 90% škol už nějakou regulaci zavedenou má, prostě nějaká pravidla svoje, protože to už teď zákon nějakým způsobem ředitelům škol umožňuje. Takže mě napadá samozřejmě otázka, je potřeba ten plošný zákaz, tenhle ten nový zákon, když to vypadá, že drtivá většina škol už to nějak vyřešeno má?
15: To nevím. Já si to vysvětluju tak, ale je to opravdu jenom moje interpretace a nemusí být správná, osobní názor. nepodložený nějakým průzkumem, nedělal jsem si ho. Ale ten osobní názor je takový, že i pro to vedení škol je asi příjemnější v případných sporech s rodiči a konec konců i s žáky se schovat za celostátní zákonnou úpravu, než se za to postavit vlastní vahou. Ono přece jenom jiná věc je říct, já to zakazuju, já ředitel, a nebo zakazuje nám to zákon, tak se musíme všichni podřídit. To jsou dvě odlišné pozice a chápu, že ta druhá může být pohodlnější.
14: No možná taky trošku pokrytečtější, ale tak to asi necháme na jednotlivých ředitelích, jak si to potom vyřeší. Každopádně ten zákon pravděpodobně nějakým způsobem tady platit bude, aspoň to tak zatím vypadá podle toho, že jaké je rozložení těch sil v parlamentu. Ty jsi sice říkal, že možná nebudou poslanci a senátoři hlasovat podle stranické příslušnosti, ale vypadá to možná, že ano a že ten zákon podle mě aspoň ty má velkou šanci projít a začít platit tedy od toho září roku 2027.
15: Promiň, já bych ano. K tomu jenom řekl, ano, já si taky myslím, že má šanci projít, ale možná ne nutně v téhle podobě. Tam mohou být pozměňovací návrhy, může se o tom ještě diskutovat, může se celá ta norma změkčit, zpřísnit, pozměnit. Nemusí nutně vypadat tak, jak si o ní povídáme teď.
14: Uvidíme. No, samozřejmě hodně se mluví o těch mobilních telefonech a to je asi to primární, na co ten zákon cílí, ale když se člověk podívá potom trošku dál, přečte si opravdu ty paragrafy a důvodovou zprávu a podobně, tak zjistí, že vlastně mezi ta zakázaná zařízení mají patřit třeba i tablety anebo ty chytré hodinky. A myslím, že u těch hodinek možná to bude trošku kontroverznější než u těch mobilních telefonů, kde asi většina rodičů bude nakonec pro, jak tak z průzkumu různě vyplývá, protože ty hodinky dneska chytré už jsou skoro každé a řada rodičů asi používá třeba právě hodinky nebo svým dětem dává hodinky, ze kterých se dá taky telefonovat nebo poslat nějaká zpráva a podobně. Myslíš, že je nutné tedy vlastně zakazovat i ty hodinky, protože na nich obvykle tedy žádné až tak velké sociální sítě nebo nějaké takové aplikace člověk třeba neřeší nebo to dítě neřeší, ale jsou kvůli tomu jenom volání a tomu kontaktu třeba s rodiči?
15: To je návodná otázka. A jasně, já si myslím, že v některých ohledech je ta norma opravdu zbytečně přísná. Otázka jsou i ty kroužky a družiny a tohle všechno na začátku se mluvilo jenom o době školního vyučování, tady se to rozšiřuje. Na začátku se mluvilo jenom o telefonech, budiž tablety jsou v zásadě z hlediska toho problémového využití, které to má zregulovat, totéž, co telefony umožňují provoz stejných aplikací. S hodinkami je to trochu jinak. A nevím, tohle je například jedna z těch věcí, o kterých soudím, může ještě být v parlamentu diskuze.
14: Tak uvidíme, jak ta diskuze bude probíhat a určitě se k tomuhle zákonu, návrhu zákona ještě vrátíme. Online plus Davida Slíška. Někteří velcí světoví vydavatelé zvažují, že zakáží Google používat jejich obsah ve vyhledávání. Napsal o tom americký deník Wall Street Journal. O blokování botů, kteří pro služby Google vyhledávají nový obsah, podle listu uvažuje například americký deník USA Today, server Politico či týdeník Economist. Provozovatelům služeb vadí, že jim výrazně klesá návštěvnost z majoritně používaného vyhledávače Google. Poté, co začal na dotazy uživatelů odpovídat souhrny informací vygenerovanými umělou inteligencí, přestali mít lidé z velké části důvod klikat na odkazy vedoucí na weby se zdrojem těchto informací. Podle dat analytické společnosti Semrush, například americkému deníku Washington Post, klesl za uplynulý rok provoz s vyhledávání o více než 40%. USA Today se pohoršilo o necelých 30%, CNN o čtvrtinu a New York Times o skoro o desetinu. Blokování Google zvažuje také diskuzní forum Reddit, které má s Googlem uzavřenou smlouvu o využívání jeho obsahu a vyhledávač mu platí 60 milionů dolarů ročně. Petře, tohle je zajímavý vývoj, aspoň si myslím tedy v rámci vlastně online médií a jejich vztahu právě ke Google, k tomu, jestli tedy ty informace z jejich webu mají se nějakým způsobem automaticky dostávat právě do výsledku vyhledávání anebo do těch automaticky generovaných vlastně přehledů souhrnů vytvářených pomocí AI. Myslíš, že zatím opravdu je nějaký vážný úmysl těchto třeba velkých vydavatelů odejít a samozřejmě i Redditu odejít tedy z vyhledávání Google, že opravdu to vážně o tom uvažují, anebo jde o, dejme tomu, nějakou strategii, jak Google dotlačit k tomu, aby jim platil nebo platil třeba více?
15: Já si myslím, že podobná prohlášení jsou vždycky vlastně formou vyjednávání mezi dvěma stranami. Ale za zmínku rozhodně stojí, že se situace posunula. Před pár lety bylo pro vydavatele velice nepříjemné a prakticky nepřijatelné, aby na tom Google nebyli. Google pak začal oslabovat to, co pro vydavatele dělá, na základě toho, že se obě strany nedohodly například na tom, jak velké výňatky se mohou a mají zveřejňovat. Google dneska svým vyhledávačem a umělou inteligencí s ním spojenou do značné míry nahrazuje a obchází to, co vydavatelé mohou dodat a to, z čeho můžou mít prospěch, že potom lidé přijdou na jejich stránky. A ve chvíli, kdy užitečnost Google pro média natolik klesla, tak média jsou dneska paradoxně v lepší pozici vůči Google, protože mu můžou říci, tak dobře, my se bez vás obejdeme. A najednou je to na Google, aby zvážil, jestli se on obejde bez těch médií. To je otočená hra v tuhle chvíli. A bude to ještě zajímavé. Já jsem zvědav, jak na to bude Google reagovat, jestli se rozhodne, že se opravdu chce obejít bez odkazů na nejvýznamnější světová média, nebo jestli se pokusí o nějakou dohodu. Ono by to znamenalo, že relevance klasického vyhledávání Google, ale konec konců i toho přes umělou inteligenci, protože je to propojeno, bude menší než je dosud. A nevím, jestli to chtějí.
14: Jsem na to taky hodně zvědavý. Zatím taky právě nedokážu odhadnout, jestli to je nějaká vyjednávací strategie, nebo jestli to ti vydavatelé myslí vážně, ale myslím si, že tohle bude dobré sledovat a případně se poučit i třeba právě pro český trh, ale to možná trošku předbíhám. No, uvidíme. Česko zasáhlo proti americké službě Polymarket. Ministerstvo financí zařadilo její doménu na seznam stránek s nepovolenými hazardními hrami, které musí tuzemští poskytovatelé připojení povinně blokovat. Polymarket je jednou z takzvaných predikčních platform. Jde o služby, na kterých mohou uživatelé uzavírat hromadné sázky v podstatě na cokoliv. Od vývoje počasí přes politiku a sportovní výsledky až například poválečné události. Ve Spojených státech se v tomto biznisu točí desítky miliard dolarů měsíčně. Takzvaná predikční tržiště jsou ale dost rizikovým místem. Byla zdokumentována řada případů, kdy byly sázky zmanipulované nebo při nich někdo využíval interní informace, ke kterým se jinak nikdo nemohl dostat. Kromě Polymarketu je další podobnou velkou platformou Kalshi. Tu ale český úřad zatím zablokovat nenechal. Petře, myslím si, že je dobrá příležitost si vlastně vůbec popovídat o těch predikčních tržištích nebo predikčních trzích, jak se tohle slovo nebo to sousloví překládá do češtiny, protože ve Spojených státech je to velký fenomén, v Česku myslím se o nich zatím tolik nemluví, takže co to je? Je to opravdu sázková kancelář nebo je to finanční nástroj, jak se tahle tržiště vlastně sama představují nebo co to vlastně je?
15: Na začátku to byla hezká a vtipná myšlenka, jestli by nemohl se vymyslet nějaký mechanismus, jak odhadovat budoucnost tím, že se nějak inteligentně poskládají názory více lidí. A ten mechanismus skutečně vznikl, to je právě ten predikční trh. Je velice jednoduchý, spočívá v tom, že se co nejpřesněji definuje nějaká předpověď budoucnosti, třeba co já vím, do konce letošního roku skončí válka na Ukrajině, přestane se bojovat. A trh přiřadí odpovědím ano, ne. Ta otázka je formulovaná tak, aby tam byly jednoznačně tyto dvě odpovědi. Podle míry důvěry v tu kterou odpověď nějakou hodnotu. Dejme tomu, že hodnota odpovědi ano by byla 10%, v tomhle případě hodnota odpovědi ne 90%. Pokud já si budu myslet, že pravděpodobnost, že ta válka skončí je větší než 10%, tak můžu nakoupit jakoby, napřed jakoby a potom se tam začaly točit opravdové peníze. Ten 10% odhad za vyšší kurz v naději, že na něm vydělám, že jeho pravděpodobnost budoucnu poroste a já na tom, že jsem ho koupil, budu moci vydělat buď to tím, že zinkasuju celou tu výhru ve chvíli, kdy ta událost nastane, anebo že ještě předtím, než nastane, tak za lepší kurz, než ne, za jaký jsem to koupil, to prodám někomu, kdo bude té odpovědi věřit ještě víc, jestli to říkám dostatečně srozumitelně. Tohle je pěkný nápad, velmi elegantní, mně se moc líbí, jenomže zároveň je to návod na spoustu manipulací, podvodů a průšvihů. A to je to, co se s těmi tržištěmi stalo. Těch možností, jak tam fixlovat, je nesmírně mnoho. Například, že si vsázím na událost, kterou mohu ovlivnit. Nebo že si vsázím na událost, o které já specificky vím něco mnohem víc než ti ostatní a nedávám to najevo. Klasický insider trading, který se na burze postihuje a trestá, tohle vždycky byla velmi neregulovaná záležitost. Predikční trhy, takže tam mechanismy toho postihu nebyly. A to je přesně důvod, ta spousta možných manipulací, proč jednotlivé země postupně přistupují k tomu, že to omezují nebo zakazují. Česko není první evropská země, která zakazuje polymarket, myslím, že už jich je asi 10 a budou zřejmě přibývat další.
14: Tak, děkuju moc za hezké vysvětlení tohoto fenoménu, který minimálně ve Spojených státech tedy opravdu je docela populární momentálně, ale je to opravdu asi na hranici hazardu nebo možná i za ní, aspoň tedy z pohledu českých nebo evropských úřadů. Petře, pro dnešek každopádně ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
15: Naschledanou.
14: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
0: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu.
16: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
0: Řečí peněz.
16: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Dnešním tématem budou investice a investování obecně. Michale, kdyby měl člověk začít přemýšlet o investicích, je to odvislé od výše příjmu, od toho, co nám zůstane potom, o čem jsme mluvili v předchozích dílech, tedy od vytvoření jakési rezervy a zbydou nám peníze na investice. Je to tak?
17: Tak, není to určitě tak, že by bohatší lidé měli víc možnost investovat. Investovat může každý, komu zbyde právě něco, aspoň trochu poté, jsou dneska možnosti od skutečně desítek korun investovat. Jakmile mu něco zbyde poté, co si vyřídí ty povinnosti v úzovkách rozpočtové, které jsme měli předtím, tak v tu ránu každý z nás může investovat, pak samozřejmě hodně záleží na tom, jaký má jaksi apetit, co se týče rizika a tak dále, jak tomu hoví, nehoví, ale rozhodně to není tak, že můžeme začít investovat, až když budeme mít
18: 10 000 nebo 100 000.
16: O tom všem budeme mluvit. Vy ve své knize zdůrazňujete, že investování má začít až ve chvíli, kdy má člověk vytvořenou rezervu a pokryté ty důležité základní výdaje. Proč je toto pořadí z ekonomického hlediska tak důležité, že mu věnujete celou jednu kapitolu?
17: No, je to proto, že ty investice se řídí úplně jinou logikou, to znamená to použití těch, to, čemu já tam říkám úspory, to je ten zbytek prostě, co, pro co už nemáme žádné kloudné nefinanční využití, tak se řídí úplně jinou logikou. Ty první tři věci, to znamená rezerva, běžné výdaje a příprava na nějaké plánované výdaje, tam vlastně ten užitek je nefinanční, tam prostě chceme dosáhnout nějakého cíle, buď přežít, to jsou ty běžné výdaje, rezerva znamená pokrývat případné šoky a ty plánované výdaje samozřejmě chceme si koupit auto, chceme na dovolenou něco podobného, takže tam ve všech těch případech máme nějaký konkrétní nefinanční cíl před sebou, zatímco u těch investic vlastně už jakoby žádný cíl v tuhle chvíli nevidíme před sebou konkrétní a tak jediný, který zbývá, je finanční cíl, to znamená vydělat, pokud možno na těch penězích. A ve chvíli, kdy chceme vydělávat na našich penězích a my víme, že ty peníze nějakou dobu nebudeme potřebovat, jinak by to byly plánované výdaje, kdybychom pro ně něco měli, nějaké využití, tak my prostě teď nevíme, možná za 5 let, možná za 10, teď prostě na obzoru nic není. Tak v tu ránu najednou se ukazuje, tak to prostě funguje na finančním trhu, že vlastně ty nejlepší zisky jsou dostupné ve chvíli, kdy jsme ochotní, a to je vlastně celý princip investování. To, co teď řeknu, je vlastně úplně to samotné jádro veškerého investování. My musíme jakoby odvést nějakou námahu. Tak jak se říká, že bez práce nejsou koláče, tak v investování bez určitých obětí není ten výnos. Ten výnos nepřijde sám od sebe, ten prostě nepadá z nebe. My mu musíme něco odevzdat, nějaké náklady v uvozovkách. A ty náklady jsou v zásadě, když to zjednoduším, dvojího typu. Za prvé riziko a za druhé nelikvidita. To znamená, čím jsme ochotní víc riskovat, to je to riziko, tím máme šanci si sáhnout na vyšší zisky. A čím méně likvidní ta naše investice bude, to znamená, čím déle bude trvat, než ji dostaneme zpátky v případě, že se rozhodneme, že ji přece jenom na něco začínáme potřebovat, tak čím déle to bude potřebovat, tím je ta investice méně likvidní, tak zase znova tím někdo jiný, kdo ty naše peníze použije na svoje podnikání, tak má větší možnosti samozřejmě. Čím víc rizika mu dopřejeme a čím delší dobu mu dopřejeme na to, aby nám ty peníze vrátil, tak on má víc možností, co s těmi penězi udělat. No a tím pádem, jak si ten výnos potom může být vyšší. Jenomže, a teď se vrátím teda zpátky k tomu, proč je to v tomhle pořadí, jenomže když si plánujeme, řekněme, peníze na auto nebo na byt pro našeho potomka, který má někde studovat a podobně, no tak my máme nějakou cílovou částku před sebou a zejména to riziko je prostě problém, protože by se taky mohlo přihodit nakonec, že my vlastně ty peníze nebudeme mít, protože zrovna ve chvíli, kdy ty peníze potřebujeme na ten byt, tak se na finančních trzích rozhostí nějaká šeredná záležitost a ty peníze tam prostě nebudou.
16: Takže investovat rezervu je nesmysl.
17: Přesně tak, přesně tak.
16: Spousta lidí vnímá investici jako způsob zbohatnutí. Tedy jen budu investovat málo a na konci budu boháč. Vy investici označujete za dlouhodobou správu přebytečného kapitálu. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Je tam nějaký?
17: No tak ono se to nevylučuje svým způsobem. Jakmile v jednu chvíli jsem se rozhodl, že teda nějak všechny svoje příjmy rozdělím do těch jednotlivých škatulek, rezerva a tak dále, až po ty úspory a mám teda na úsporách každý měsíc mě zbývá, ať už je to 100, 1000, 10 000, podle samozřejmě o konkrétní situace, tak v tu ránu já chci s tím zbytkem, s těmi úsporami co nejlíp, abych na tom pokud možno zbohatl, samozřejmě. Ale pokud se teď bavíme o normálních lidech, kteří chodí někam do práce, kteří prostě nemají čas celé dny vysedávat nad obrazovkami z burzy, kteří nemají čas číst si učebnice od Damodorana a dalších prostě skvělých guru investičních po celém světě, co jich existuje, a sledovat různá videa, tak prostě pro většinu z nás je velká část toho investičního světa svým způsobem nedostupná. Protože vydělat si bez nějakého obrovského rizika slušné peníze těmi složitějšími věcmi. Na to už člověk fakt musí být profesionál. To si myslím, že většina z nás tuhle ambici mít by neměla. Já ji teda osobně například rozhodně nemám. A v tom případě prostě nemůžeme chtít od našich investic, aby vydělávali nějaké vysoké desítky procent. Prostě nikdy nebudou
16: z nás vysoký výnos Maskové. Bez rizika je něco, co neexistuje.
17: Přesně tak, tak tomu se jistě ještě taky dostaneme, ale to je prostě protimluv. Čili já myslím, že každý z nás by měl být spokojen, když prostě na těch svých úsporách, na těch investicích takových laických, řekl bych, amatérských, když si tam každoročně vyděláme v nominálním vyjádření třeba 5, 6, 7%. Záleží hrozně moc na situaci. To jsem skutečně střelil od boku. Tak si myslím, že to je velmi pěkný výsledek.
18: No ale my jako lidé máme přirozenou tendenci se riziku vyhýbat. Málo kdo z nás chodí do rizika rád. Raději máme jistotu kor, když se jedná o naše peníze, které jsme si vydělali. Ale tvrdíte, že vyšší riziko je při investování žádoucí. Proč?
17: No protože investovat znamená, že já mám nějaké peníze, se kterými nemám úplně příliš, co bych jako s nimi vymýšlel, a hledám někoho jiného, kdo ví, co s těmi penězi udělá, kdo má nějaký zajímavý nápad. Koupil si zmrzlinářský stánek někde na pláži, nebo si koupil automobilku, to už je jedno. A já mu ty peníze jakoby půjčím na chvilku nějakým způsobem, nebo předám, je možná lepší říct úplně obecně, s tím, že jsme se nějak dohodli, že já z toho budu mít nějaký zisk za jistých okolností. No a jestliže já jsem ochoten ty peníze dát někomu, kdo vstoupil do rizikovějšího biznisu, no tak za to samozřejmě můžu chtít větší výdělek potom ve finále. Takhle to na tom trhu je prostě jaksi vymyšleno, že pokud jsem ochoten přijmout větší riziko, tak se mě otvírá jaksi množina, ta je větší ta množina lidí, kteří si ty moje peníze můžou vzít a něco s nimi podniknout. Takže zpravidla je to tak, že když jsem ochoten přijmout větší riziko, mám šanci na větší výnos, ale pozor, bohužel to nefunguje jednak jedné v žádném případě. Čili já stejně musím být opatrný, když investuju riziko. Rizikové, to neznamená, že investuju bezhlavě, v žádném případě.
18: No právě, kde začíná například spekulace, nebo nebezpečná, nebo vysoká míra rizika, a kde je to vhodné investiční riziko?
17: Já si myslím, že míra přijatelného rizika záleží na každém z nás. Jsou tací z nás, kteří si žijou velmi pěkný, spokojený život. V podstatě ty peníze, co jim zbývají, tak trošku vlastně nepotřebují, aspoň v tuhle chvíli ne. Nevědí vlastně opravdu, co by s nimi dělali, pokud ty teda nechtějí koupit třetí bazén a čtvrtý Mercedes a tak dále. A tihle ti lidé skutečně můžou investovat velmi rizikově, protože prostě, když o ty peníze přijdou nebo třeba o půlku, tak se vlastně prakticky nic nestane. Přiměřené riziko z mého pohledu je prostě vysloveně individuální záležitost. Já bych tento slovo spekulace používal velmi opatrně, protože v podstatě, když třeba si někdo jede koupit kanistr v obavě, že bude zdražovat prudce benzín, vlastně spekuluje na vyšší ceny benzínu. Je to taky odporný spekulant. Já vím, že my všichni máme spojené to slovo spekulant s něčím nehezkým, s něčím hladovým a tak dále, ale všichni, když máme tu možnost, všichni spekulujeme jako o závod. Čili tohle slovo já bych jako používal velmi opatrně. A spíš, jestli někde vidím nějakou hodně problematickou investici, tak to není ta, která je hodně riziková v tom, že by šla do nějakého hodně rizikového projektu. Ale existuje jeden speciální typ investic, kterým se říká bublina v odborné literatuře. A ta spočívá v tom, že mě vlastně úplně jedno, do čeho to investuju. Já investuju jenom proto, že něco rychle zdražuje. Dneska, včera to bylo levnější, dneska je to dražší, tak si říkám, no tak já zkusím do toho vlaku na chvilku nastoupit, než se to zlomí, protože jednoho dne to asi praskne, tahle bublina, všechno to popadá. Ale do té doby já si na tom vydělám, že já jsem lepší než ti ostatní, jsem chytřejší, ti ostatní jsou větší blázni, proto se tomu říká teorie většího blázna. Prostě zkusím si vydělat jenom na té tržní psychologii a je jedno, jestli jde o tulipány, nebo jestli jde o

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: U investic klíčovou roli hraje časový horizont, tedy délka, jak dlouho chceme investici držet, než z ní chceme vystoupit. Často slýcháme, že ten dlouhý investiční horizont snižuje riziko propadu té investice zásadně. Skutečně to platí vždy?
2: No, tak tohle je otázka, kterou se trápili dokonce i nositelé Nobelovy ceny. A spousta ekonomů do dneška to řeší, ta debata vlastně není pořád ještě uzavřená, ale už se tak trošku jako vystříbřilo, že to tak úplně není vlastně. Když to řeknu úplně obecně, tak to pravda není, protože to, jak jste to popsal, ten mechanismus, to znamená, že když já budu investovat dostatečně dlouhá léta, tak pokud snad někde v půlce té mé investice dojde, nedej bůh, k propadu, že bych jako začal prodělávat, tak díky tomu, že to je fakt dlouhá léta, tak v tom zbytku toho mého investičního horizontu určitě přijde zase něco nahoru do plusu. Mm-hmm. A tak jako v průměru se to zřejmě vynuluje, tomu se říká takzvaná časová diverzifikace, že špatná období já vyvažuju dobrými obdobími. Tohle ten mechanismus sice na první poslech dává velký smysl, protože tak to asi v přírodě spousta věcí funguje, ale ve skutečnosti je to jenom jedna možnost, jak ten finanční trh nebo ty investice fungují. Bohužel nefungují úplně stejně jako spousta věcí v přírodě a jsou prostě jiné teorie, které předpokládají nebo které tvrdí, že vlastně ceny, řekněme, akcí, když se budeme bavit o akcích, se chovají trošku jinak podle jiných zákonitostí. Například jedna možnost jednoduchá alternativní je, že když už to jednou spadne, tak to nemá žádnou paměť. Ono se to nepamatuje, kde to bylo předtím. Ono se to nemá kam vracet. Samozřejmě řada investorů bude čekat, že se to vrátí. Najdou se ale asi jiní, kteří se nebudou touhletou naději příliš utěšovat. Každopádně existují akademické studie, které ukazují, že ta logika může být i taková, že když už to jednou spadlo, tak tam jsme jakoby, to je nový normál, tam jsme zase na začátku a zase znova se ten trh rozhlíží nahoru i dolů. A zase to může spadnout úplně stejně jako před ním, ta pravděpodobnost je stejná. Tomu se říká takzvaná náhodná procházka, že v každou chvíli nevíme, jestli to bude nahoru nebo dolů. Ať se dělo, co se dělo předtím, no ale pokud to platí tímhletím stylem, pokud ty akcie se chovají tímhle stylem a některá čísla naznačují, že by to tak mohlo být, no tak v tu ránu vlastně neplatí ta základní teze, že dlouhodobá investice je méně nebezpečná, méně riziková. Čili ve skutečnosti ten argument, proč dlouhodobé investice můžou být rizikovější, takový neprůstřelný argument, vůbec není finanční z tohoto ranku, jak to funguje na finančních trzích, ale ve skutečnosti je ten, že pokud se třeba bavíme o investicích na důchod a já v půlce cesty ve svých 50, řekněme, letech nebo 40 zjistím, že tam došlo k propadu těch mých investic, tak díky tomu, že ten horizont je tak dlouhý, tak já mám čas změnit svoje chování. Já nebudu čekat, že ta samotná investice se napraví sama o sobě, ale vidím, ha, najednou tam mám prostě o třetinu míň, to abych si našel nové zaměstnání nebo abych začal méně utrácet. Čili v tom je, jak si tenhle ten argument se mi líbí daleko víc, přestože vůbec nemá nic společného s tím, co si myslíme o finančních trzích, ale prostě dlouhodobá investice mě dává čas její případné selhání napravit svým vlastním chováním do budoucna.
1: Když jsme tedy u toho času, je větší chybou začít investovat pozdě anebo investovat nevhodně?
2: Já si myslím, že určitě nevhodně. Teď se vrátím k tomu, jak jsme mluvili o tom investování obecně. I kdybychom měli ty peníze v šupleti, tak je tam, jednak je tam problém samozřejmě s inflací, nebo s tím, že nám unikají výnosy, je tam problém s tím, že nám je může někdo ukrást, to je pravda, ale prostě pokud my se svěříme do rukou nějakého podvodníka, který nám půjčí 100 tisíc a někde na stránce 17 smlouvy je napsáno, že když se opozdíme s jednou splátkou o 3 minuty po nějakém termínu, tak přijdeme o dům, tak tam ta ztráta je prostě nesrovnatelně větší. Čili myslím si, že pokud někdo z nás je takový zoufalec, že skutečně vůbec ničemu nerozumí a bojí se jakékoliv investice, tak je pořád lepší vlastně se do toho nepouštět a ty peníze fakt mít v tom šupletí. Je to taky drahá záležitost svým způsobem. Bude přicházet o peníze, ano, ale ne o tolik peněz, jako kdyby teda nějaké svoje, nevím co, zděděné úspory nebo co, kdyby prostě vzal a naslepo je hodil do rukou někomu, o kom nic neví, koho si neproklepnul a kde to možná spadne do propasti a neuvidí ani korunu.
1: No, když se podíváme na to, jací jsou Češi investoři, tak podle těch posledních průzkumů z posledních let se v tom investování lepšíme, patříme mezi nejaktivnější investory ve střední Evropě, dokonce i snážíme poměrně dobře takové ty propady a výkyvy různých trhů. Tento vývoj může být i výsledkem zkušeností s inflační, pandemickou a energetickou krizí. Ty studie tak mluví. Jak moc právě ty krize nás vlastně na to investování připravily? My už jsme minule mluvili o tom, že inflační krize nás naučila rozumět finanční gramotnosti více než jakékoliv předměství.

0: Náčky.
1: Ano.
0: No, tak určitě nás poučili to rozhodně, já bych řekl, že skopli skoro až mnohé z nás, ale to by asi nevysvětlovalo případné rozdíly mezinárodní, pokud tam nějaké jsou. Umím si představit, že v případě Čechů je tam jemný rozdíl jednak v dlouhodobější historii, protože mnozí z našich posluchačů asi o tom vůbec netuší, ale před nějakými zhruba 15 lety nastala jak v Polsku, tak v Maďarsku obrovská kauza hypoték v cizích měnách, ze kterých byl obrovský průšvih, protože ty hypotéky si lidé brali ve chvíli, kdy to bylo relativně levné, co se týče úročení, pak ale se změnil kurz jejich měn a ty hypotéky, splácení těch hypoték, obvykle to bylo ve francích nebo případně v eurech, tak prostě to splácení se zdražilo šíleným způsobem. Nakonec to dopadlo na banky, prostě tamní vlády to politicky vlastně neuhrály nějak líp než... No, tím chci jenom říct, že někteří jiní kolem nás mají možná ještě víc hořkou zkušenost, než máme my, přestože máme pocit, kolik máme ještě jizev z 90. let, tak si myslím, že potom už ten vývoj po 90. letech, si myslím, v Česku i třeba ten celkově makroekonomický byl takový jako pohodovější, umírněnější, konzervativnější. Takže mnozí z nás se nepouštěli v těch dobách pozdějších po 90. letech do žádných velkých dobrodružství, protože to nebylo potřeba, nebo nebyly k tomu třeba ani příležitosti. A tím pádem nemáme ty prsty tak popálené a tím pádem si myslím, že dneska nám to naopak dává možná větší vervu, že se toho tolik nebojíme, nemáme k tomu takový odpor. To je jedna věc. Další věc, ale to už bych se pustil hodně na půdu nějakých psychologických spekulací. Mám trošičku pocit, jak to tak pozoru, že Češi jsou trošku větší kverulanti a experimentátoři než mnohé jiné národy v Evropě. A možná tím pádem máme trošičku větší odvahu zkoušet věci, které zase někteří jiní považují za málo tradiční, málo osvědčené a tak dále. Ale to už asi nechám spíš na psychologii.
1: No, v Česku tradiční cesta první k investicím většinou byla přes poradce investiční, ať už je to v bance nebo u poradenských společností. Jak kvalitní je vlastně české investiční poradenství?
0: Já si spíš myslím, že asi o něco vyšší celkově ta finanční gramotnost zahraničí, takže ti lidé prostě vědí trochu líp, do čeho jdou, i třeba díky rodinným vazbám, protože prostě ten systém tam existuje desítky let. U nás je to přece jenom ještě pořád novinka, zejména pro střední starší generaci řada věcí, rozdíl, vždycky si vzpomenu na rozdíl debetní kreditní karta, v tom ještě pořád někteří z nás plujou trochu, takže to si nemyslím, že by to poradenství v Česku bylo nějak výrazně horší nebo lepší. Minimálně z frekvence, s jakou se objevují nějaké odpudivé kauzy, bych si myslel, že se to výrazně zlepšilo. Asi i díky regulaci. Ne, že by ti poradci byli o tolik lepší, pořád jsou to jenom lidi, ale jde o to, že ten systém je dneska nastaven tak, že tam už nepouští ty s prominutím šmejdy, o kterých jsme občas slyšeli ty kauzy, ale ty kauzy jsou 10 let a starší. Takže v poslední době, když už vidím nějaký průšvih, tak si myslím, že většinou to není dáno tím, že by se někdo nechal utáhnout nějakým poradcem, ale spíš dneska samozřejmě dobře víme všichni, jsou ty problémy s těmi telefonáty, jak se takzvaně volá z centrální banky nebo z policie, nebo někdo prostě sedne na lep nějaké investiční nabídce někde přes inzerát v médiích a tak dále, přes sociální sítě, ale že by vyloženě někoho nějaký poradce systematicky stáhnul do problému, to si myslím, že se neděje, takže myslím si, že je to samozřejmě člověk od člověka, jsou lepší poradci, horší poradci.
1: To samozřejmě, ale poradenský systém je většinou založený na nějakých provizích za uzavřené smlouvy nebo uzavřené finanční produkty a to je jeden z bodů, který v Češích vyvolává, nebo aspoň ve mně třeba osobně vyvolává určitou pochybnost, že ten poradce chce pro mě to nejlepší a že nechce jenom, abych uzavřel další produkt a on z toho měl tu provizi. Jak mám poznat, že mě ten poradce nevede touto cestou, ale snaží se opravdu pro mě vymyslet ten nejkvalitnější produkt pro moji situaci?
0: Tohle je samozřejmě ještě pořád problém, to odměňování. Už tady nejsou ti vyslovení podvodníci, ale pořád ještě u nás naprosto převažuje to takzvané provizní odměňování, kde vlastně my máme pocit, já jako klient můžu mít pocit, že to je zadarmo, že ten člověk se mnou tráví spoustu času a za to nezaplatím ani korunu. Ono to tak ale bohužel není. Za prvé, ta moje jaksi platba je obsažená rovnou v těch produktech. Čili kdyby tam nebyla, tak on mě třeba tu hypotéku nabídne za o trochu menší úroky nebo nějakou investici za o trochu vyšší úroky, ale prostě ty sazby jsou trošku posunuty a já vlastně ani o tom nevím, že jsem jaksi odrbáván, holen jako ta ovce, prostě to ani nevnímám.
1: Tak... No, ale platíme něco, čemu my nerozumíme a je to o tom, čem jsme se bavili, on tomu rozumí lépe a může tak nám dát nějakou kvalitní nabídku. A teď jde otázka o to, jestli poznáme a dokážeme jako běžný investor poznat, že ta nabídka je kvalitní. Co by nás tedy mělo trknout v momentě, kdy se nám někdo snaží tu investici nabídnout? nabídnout, anebo my sami zvažujeme tu investici a říci, tak je to dobrá kvalitní nabídka, nebo je možná až příliš vykreslená pozitivně, že to nemůže být realita.
0: Tak co se týče těch samotných nabídek, tak tam určitě platí, a vy jste na to teď sám narazil, že musíme respektovat určitou rovnováhu mezi těmi parametry. Prostě pokud nám někdo slíbí, že ten výnos, který nám slibuje, je naprosto jistý, bez jakýchkoliv rizik, tam prostě toho se nebojte, to je osvědčená záležitost, tak kde si, co si. Můžeme si to třeba i vybrat nějak relativně brzo a ten výnos přitom se pohybuje někde na 10-15%, tak já bych šel pryč. I kdyby se to všecko jinak vypadalo velmi důvěryhodně, tak prostě já nechci, je tam určitá miniaturní pravděpodobnost, že skutečně možná zrovna já mám to štěstí, že jsem narazil na nějaký zlatý důl, ale daleko, daleko větší šance je, že tady něco zavání prostě. Čili to je jedna věc, dívat se na ty parametry, ale na to už člověk musí mít trošičku oko, musí trošku mít v hlavě ty poměry na trhu, jestli v tuhle tu chvíli by při těch parametrech té investice, při té nejistotě a tak dále, jestli by to mělo být spíš 5% nebo 7 nebo 3 nebo 1%, to už je vyšší dívčí trošičku. Na to je potřeba určitá zkušenost. To mnozí z nás nemají. Čili pak jsou určité pomocné mechanismy. Jednak otázka třeba regulace, jestli ten člověk je někde v nějakém regulovaném seznamu, kde by měl být. Jestli se nás ptá hodně, správný poradce se nás nejdřív hodně ptá, chce vědět, jak na tom jsme, co chceme, čemu rozumíme, nerozumíme, co by nás jak zaskočilo, mrzelo, naštvalo a tak dále. Ono to může působit jako, že čmuchá v našem soukromí, ale to jako když jdeme k doktorovi, chceme po něm, aby nás vyléčil a neřekneme mu pořádně, co nám je a co jiného nám bylo kdy a s čím by to mohlo souviset. Čili hodně se nás ptá, hodně nám vysvětluje. Rovnou jedním dechem řekne i ta rizika, nečeká na to, až se zeptáme. Poslyšte, vy jste říkal, výnosy, to je super a tohleto, a tam jsou asi nějaký rizika, ne? Kdybyste se krátce zmínil o rizicích. Pokud on čeká na tenhle dotaz, tak už pro mě svým způsobem je to důkaz určité manipulace. Možná ne silné, protože třeba nám odpoví dobře, správně, ale prostě má to říct on. To patří úplně stejně k té investici, k té mojí úvaze, k tomu mojemu rozhodování. Úplně stejně patří to mínus jako to plus. A pokud on si to mínus nechá, až když se zeptám, už to zase zavání. Další vážnost samozřejmě je jaksi pověst, jakou má ten člověk. Nejlepší je, když nám ho někdo doporučí, jako s řemeslníkem prostě. Líp než sázet na úplně nového koně je prostě poptat se po známých a někdo nám řekne, hele, ten je solidní, ten mě nic netlačil, nakonec toho nic nebylo, on se mnou strávil 2 hodiny a netvářil se, jakože jsem ho hrozně naštval. Čili to je prostě další možnost. A samozřejmě, musím to říct, myslím si, že jistým lehkým indikátorem je příslušnost k velké instituci dlouhodobé, která funguje na tom trhu dlouho. Protože z pravidla, když je nějaká instituce velká, tak má hodně klientů. A když má hodně klientů, tak se mezi těmi klienty zpravidla najde nějaký šťoura, který prostě najde chyby v tom systému, jak ta investice funguje a ty chyby nějakým způsobem ventiluje. Píše o tom na sociálních sítích, do médií, pak se to o tom mluví v televizi, v hlavních novinách.
1: A to ty velké instituce nechtějí.
0: To nesnášejí přímo. Tyhle tu reputační problémy nemají rády, čili si na to snaží dávat pozor. Je to vždycky o lidech samozřejmě ve finále, ale svým způsobem si myslím, že i to je signál jeden z mnoha a nakonec je psychologie. Prostě musíme se snažit se na to člověka dívat trošku, jaké z něj máme pocit, jestli nám všechno chválí, jestli na nás spěchá, to je další velký indikátor. Jo? Mm-hmm. Jestli říká, prosím vás, ale to platí jenom dneska tahle nabídka, to je naprosto speciální nabídka, která platí, jinak zítra už to neplatí. Pryč, konec. Prostě žádná nabídka, normální, rozumná nabídka pro normálního laického investora nespěchá. Ne. Takových většinou bývá 150 jiných podobných, možná o setinku méně výhodných, ale v zásadě podobných. Čili nenechat se natlačit do toho, že všechno podepíšu hned poprvé, nechat si čas na konzultaci, projít internet, zeptat se kamarádu a tak dále.
1: Michale, blížíme se k úplnému závěru. Jakou otázku bychom si měli položit předtím, než podepíšeme první investiční smlouvu a uděláme první investici?
0: No především, jestli na to máme prostor v rozpočtu samozřejmě, na to ukládání do té investice, pokud se k něčemu zavazujeme, a to za prvé, a za druhé, jestli té investici rozumíme, jestli chápeme, jak funguje a kde se tam bere ten zisk, jestli nám to dává nějaký základní smysl, a pokud prostě vůbec netušíme, jak to funguje a jak z toho vlastně, jak na tom my můžeme vydělat, na tom, že se podílíme na tom projektu, tak bych do toho radši nešel.
1: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o investicích, o tom, kdy začít investovat, jak hodnotit investiční nabídku. V příštím díle ale u investování ještě zůstaneme, podíváme se na různé druhy investic podrobněji. A bude u toho opět ekonom České spořitelny Michal Skořepa, kterému pro dnešek děkuji. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto i dalším dílům se můžete samozřejmě kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jih Evropy dál bojuje s rozsáhlými požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Škody z živelních pohrom jsou podle pojišťoven meziročně nižší. Cyklista Pogačar zvládl poslední horskou etapu Tour de France a přiblížil se celkovému triumfu. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci pro už víc než 200 tisíc obyvatel. Oběma zemím pomáhá s ničivými lesními požáry 11 letadel a vrtulníků z různých států Evropské unie. Na západě Francie zasahují taky čeští hasiči speciálně upraveným vrtulníkem Black Hawk.
4: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Land. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni. Zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali, Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu méně než loni ve stejném období.
5: V letošních prvních šesti měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
3: Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůř sjízdné některé úseky horního a dolního toku. Na mělčinách nebo u jezů musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují menší počet hostů, říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohouš Šesták.
6: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
3: Slovinský cyklista Tadej Pogačar se stane popáté v kariéře vítězem Tour de France. V předposlední 20. etapě, kterou vyhrál Ekvádorec Carapaz, dojel čtvrtý a udržel si v čele pořadí 6,5-minutový náskok před Belgičanem Remkem Evenpoolem. Navíc Pogačar pomohl týmovému kolegovi Izáku del Torovi k potvrzení pozice nejlepšího jezdce do 25 let.
7: Po 20. etapě budou lidi mluvit o tom, že jsem Izáka dotáhl do cíle, ale byl to právě on, který mi pomohl na celé téhle tour. Ale není to jen on, takhle můžu vyjmenovat vlastně všechny členy týmu. Obecně se týmu velmi dařilo, ale k celkovému úspěchu mi pomohly, bohužel, i nešťastné momenty soupeřů, které vyřadila zranění.
3: V poslední etapě Tour, která končí na pařížské třídě Champs-Élysées, se tradičně o celkové pořadí nezávodí. Nejlepší z trojice Čechů Matias Vacek dojel na 122. místě a v celkovém pořadí drží 49. příčku.
8: Nebezpečí na D1 u sjezdů na Kojetín a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kojetín se pohybují lidé. 249. kilometr je to poblíž odpočívek. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je na vozovce sražená zvěř. Brzdit, případně vybočovat se může za sjezdem na Podštát, kilometr 286, je to na úrovni čerpací stanice Šel. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy šetří nehodu, je to za sjezdem k Mošnovskému letišti na kilometru 341. Podle kamer je vše vpravo, dobře označené a místo teď plynule průjezdné. A připomínáme uzavírku hlavního tahu v Ústí nad Labem, zavřená bude do dnešního večera Přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město, případně po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle bouřky, teploty až 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Novelu, která má vládě umožnit navyšovat výdaje na obranu nebo strategické stavby, nad rámec schváleného rozpočtu vetoval prezident Petr Pavel. Bojí se, že by mohla ohrozit udržitelnost veřejných financí. Vyhořela budova číslo 34 ve zlínském bývalém baťovském areálu půjde k zemi. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se tak zalíbilo mezi fotbalovými šampiony Španělska, že od nich nechtěl odejít ani po předání zlatého poháru. A tyhle záběry obletěly svět. Nejen o tom budeme mluvit v souhrnu událostí tohoto týdne. Autorkou Týdne Plus je Václava Marešová.
2: Týden Plus.
9: Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla při sestavování veřejných rozpočtů. Zákon podle něj podstatně mění způsob, jakým můžou vlády hospodařit s veřejnými penězi a je ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
10: Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let, od roku 2026 do roku 2036. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme. Budeme si půjčovat za stále vyšší úroky. Pokud se to nezmění, bude to muset v budoucnu někdo zaplatit, ať už škrty ve výdajích nebo vyššími daněmi. A nejvíc to může dopadnout na ty, kdo na to mají nejmíň.
9: Prezident taky uvedl, že by novela oslabila sněmovní kontrolu nad veřejnými penězi, a to ve prospěch vlády. Ve zkratce, předloha má umožnit vládě navýšit výdaje na obranu anebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Vláda tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší. Předloha se tak vrací do sněmovny, která může veto přehlasovat 101 hlasy. A podle ministryně ANO Aleny Schillerové to taky udělá.
11: Kdyby měl zůstat stávající zákon v platnosti, tak platí to, že schodek státního rozpočtu může být maximálně příští rok 150 miliard. A to je obrovské ohrožení všeho. Investičních akcí, zdravotnictví, ale i těch věcí, které souvisí s obranyschopností. Takže je to absolutně nemožné.
9: K projednání novely zákonu o rozpočtové odpovědnosti by se poslanci měli vrátit na schůzi 25. srpna. Naopak podle předsedy ODS Martina Kupky povede novela, kterou vláda prosadila a prezident vetoval, k neúměrnému zadlužování státu.
12: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
9: No a my jsme o novele, kterou prezident vetoval, mluvili taky s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. A toho jsme se ptali, jestli je překvapením, že právě tenhle návrh prezident poprvé vetoval.
13: Překvapením to úplně není, a pokud si tedy prezident vyhodnotil, že se musí přidat k těm, kteří se snaží nějakým způsobem upozornit na podobu toho zákona, tak pak neměl jinou možnost, než ten zákon vetovat, protože většinou je to pravomoc prezidenta republiky a ten by měl používat spíš ojediněle, a mělo by se tak dít, buď to, když je zřejmé, že ten zákon je nějak technicky nebo legislativně špatný, anebo když má prezident pocit, že jde o zásadní téma, o úpravu, která nějakým způsobem vybočuje z nějaké řady, když to takto řeknu, a je potřeba na ní tím vetem upozornit. A samozřejmě nyní je otázka to, zda prezident to veto musel použít a využít, když už na to upozornil svým vetem Senát. A samozřejmě, když se ten zákon probíral, tak na něj byla také upřena docela velká mediální pozornost. Takže samozřejmě je to právo vyplývající z ústavy prezidenta republiky a pak záleží na něm, jak moc obezřetně s tímto právem nakládá.
9: A Petra Hartmana jsme se taky ptali, jestli tohle veto nějak zkomplikuje sestavování rozpočtu na příští rok.
13: Samozřejmě veto bude přehlasováno velmi pravděpodobně po parlamentních prázdninách. Vláda musí do konce září předat návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, takže to nic neskomplikuje. A navíc se zapomíná na jednu věc, je to zákon o rozpočtové odpovědnosti. A když se podíváme na platnou verzi toho zákona, tak ten předpokládal na letošní rok úplně jiný schodek rozpočtu, než jaký je, daleko nižší, hluboko pod 300 miliardami korun. A ten zákon nebyl dodržen a vůbec nic se nestalo. Naopak vláda si vyložila zákon takovým způsobem, že se vlastně na ní nevztahuje, takže zrovna toto hovořit o nějakém ohrožení investic a výdajů státu není na místě.
9: Připomenu, že novelu o rozpočtové odpovědnosti vrátil sněmovně už taky Senát. Opozice ale zákon v případě jeho prosazení chce napadnout u Ústavního soudu. Vláda navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus, no a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
14: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti do zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
9: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě ale soud teprve rozhodne. Opoziční politici označují krok vlády za útok na nezávislost justice a snahu dál dělit veřejnost. Připomenu, že soudce zpravodaj v kompetenční žalobě, kdy ústavní soud vydal předběžné opatření ohledně cesty prezidenta do Ankary, byl soudce Pavel Šámal a ve věci přitom rozhodovalo celé plénum ústavního soudu. Naším hostem byl proto Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a ptali jsme se ho, jak hodnotí kroky vlády, podle které projevil soudce ústavního soudu Šámal politický aktivismus.
15: Vláda to opírá o procesní postup toho soudce zpravodaje profesora Šámala, ale to si myslím, že by nemělo mít naději na úspěch, pokud by tedy vláda neprokázala něco dalšího, co my teď nevíme, protože pro ten samotný procesní postup asi není možné dovodit, že by ten soudce byl podjatý, což je ta podmínka, aby tedy byl vyloučen. Takže já si myslím, že tento návrh nebude mít úspěch.
9: Soudce Pavla Šámala jmenoval ústavním soudcem ještě prezident Miloš Zeman. Reagoval i prezident Petr Pavel. Ten varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované anebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Jestli jezdíte často autem, tak už jste si asi všimli, že ceny benzínu a nafty v uplynulých dnech mírně stouply. Vláda totiž ukončila regulaci cen pohonných hmot. Od pondělí se tak ceny paliv na čerpacích stanicích po víc než 3 měsících řídí už jenom tržními mechanismy. Na některých pumpách tak ceny vzrostly, u nafty i o 3 koruny na litr a projevil se taky návrat vyšší spotřební daně. My jsme proto mluvili s analytikem společnosti Finlord Borisem Tomčiakem a ptali jsme se ho na to, jestli bylo zvýšení cen až o 3 koruny očekávané.
16: To náraz byl očekávaný, je to právě v důsledku zvýšení spotřební daně a teda samozřejmě i kvůli tomu, že se zvyšují ceny ropy a ceny paliv na celom evropském trhu, ale velkým problémem je velkoobchodná marža, která je predovšetkým u nafty rekordně vysoká v Evropě, v Spojených štátoch, v Ázii a je to způsobené tím, že ta globální ponuka nafty je aktuálně nedostatočná. Stále je problém s dodávkami z Perského zálivu, Hormuzský příliv stále zablokovaný a tím pádom ponuka nafty na světovém trhu je nízká a vlastně ani v nejbližších týdnech se zlepšení neočekává.
9: Vysvětlil analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Ze sousedních zemí jsou o něco levnější paliva na Slovensku. V Polsku je sice benzín levnější, ale naopak za naftu se řidiči oproti Česku připlatí.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Speciální tým ministerstva obrany vyšetřuje nehodu vrtulníků na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden z nových strojů armády typu Venom havaroval ve čtvrtek, a to při přistání během cvičného letu. Zemřela přitom vojákyně a zraněných je dalších 7 lidí.
17: Takto buráceli vrtulníky systému H1, když před 2 týdny vítali na základně v Náměšti nad Oslavou nového velitele vzdušních sil Petra Tománka. Ten v tu chvíli ještě netušil, že se sem brzy bude muset vrátit. A to kvůli tragické havárii jednoho z těchto strojů.
18: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
17: Péči zdravotníků následně skončilo 7 lidí a 1 osoba bohužel zemřela. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč informoval, že se jednalo o ženu.
19: Do vyšetření této události a příčin této události byl zakázán provoz vrtulníků systému H1.
17: Jaká byla přesná příčina nehody, není v tuto chvíli ještě jasné. Odhalit by to mělo vyšetřování týmu expertů.
9: To byla reportáž od našeho kolegy Milana Soldána. A já dodám, že vojáci, kteří se zranili při nehodě armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Hasiči po skoro 2 týdnech dohasili rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína. Jak dodá reportér David Šalek, budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek 9. července.
20: Na jednotlivých účastních jsou všichni pořádku.
21: Hořet začalo v 9. patře budovy v 8:30 ráno. Požár se následně rozšířil i do dalších částí objektu. Na místě zasahovali stovky hasičů, kteří vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu a uzavřeli okolí. Během dne se pak budova z velké části zřítila. Právě v 9. patře, kde začalo hořet, měla svůj sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka tam společnost měla 75 tisíc párů bot v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
22: Pro nás jsou to téměř všechny boty, které my jsme měli. Máme naštěstí tedy prodejny, které naskladěné jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
21: A další poškozenou firmu je třeba Equator Cycling, která se zaměřuje na výrobu a servis jízdních kol. O škodách mluví její šéf Milan Šimek.
23: Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače,
0: vzpomínky, zboží.
21: Budova má výrazně narušenou statiku a její torzo bude nutné zbourat. Příčinu požáru, který se nakonec obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů.
9: A stavební úřad taky vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a části zřícené výškové budovy. Majitel objektu společnost Krym již dřív uvedl, že je připravený objekt převzít. Podle stavebního úřadu musí celou vyhořelou budovu odstranit nejpozději letos 15. prosince. Ruské síly v týdnu opakovaně útočily na cíle na Ukrajině. A drony na Rusko vyslala taky Ukrajina, která se ruské agresi brání. Podle ukrajinského velení drony zasáhly 7 lodí ruské stínové flotily. No a ukrajinské síly zasáhly drony také několik významných logistických center. No a my jsme se proto ptali našeho odborníka na Rusko Ondřeje Soukupa na to, že hodnota skupiny Wildberries, které zasažené sklady patřily, se oceňuje na víc než 12,5 miliardy dolarů. Co je to tedy za firmu?
1: Ta firma vznikla v roce 2004, kdy její zakladatelka Tatiana Kim byla na rodičovské dovolené a právě si říkala, že jako je to těžké s tím malým dítětem chodit po obchodech, tak vlastně takhle vznikla ta, a možná je to trošku legenda, ale nicméně pravda je, že to je jako absolutně největší online prodejce v celém Rusku, v zásadě ve střední Asii, ještě v několika dalších státech. A čím on je důležitý, že ten jeho business model umožnil spoustě malých výrobců vlastně se nějakým způsobem držet nad vodou, jo? Protože v tom katalogu je samozřejmě úplně všechno.
9: A proč Ukrajinci útočí právě na tuhle firmu a proč je označují za legitimní cíl svých útoků?
1: Mimo jiné třeba tam jsou i na prodeji bojové drony. Když jsem se na ty webové stránky díval, tak tam byly prostě drony nebo zařízení pro schoz granátů z dronů a tak dále. A současně je to také prostě pro tu část Rusů, která jako se snažila se o válku vlastně vůbec nezajímat a tvářit, že se nic neděje, tak teďka už po útocích na rafinérii i tohle je prostě citelný zásah do každodenního života.
9: Popsal odborník na Rusko z Českého rozhlasu Ondřej Soukup. No a Ukrajina se s podporou Západu víc než 4 roky brání ruské invazi. V posledních měsících výrazně zintenzivnila své vzdušné útoky na ruském území. Zatím útočila hlavně na vojenské a energetické cíle, které podle ní pomáhají udržovat v chodu ruskou invazi. A teď Ukrajinci zničili i několik významných logistických center. Velká Británie má nového premiéra. Podle Andyho Burnhama musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí. A to přesto, že Burnham je 7. premiérem Velké Británie za posledních 10 let. Řekl to ve svém prvním projevu. We will take power out
4: of here. Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí 10letý plán obnovy země.
9: Dodává náš reportér zahraniční redakce Jaromír Marek. Někdejší starosta Manchesteru vystřídal ve vedení země i labouristické strany Keira Starmera. A to poté, co jeho strana dosáhla v místních volbách katastrofálních výsledků. A teď se v souhrnu událostí tohoto týdne ještě vrátíme ke skončenému mistrovství světa ve fotbale. Vítěze už známe. Španělé porazili ve finále obhájce zlata Argentinu, a to 1-0 po prodloužení. Vedle gratulací vítězům a bilancování výkonu fotbalistů, ale plnila média ještě jedna událost ze závěru fotbalového finále. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se tak zalíbilo mezi fotbalovými šampiony ze Španělska, že od nich nechtěl odejít ani po předání zlatého poháru. A my jsme právě tento moment, kdy Donald Trump neustále stojí těsně vedle slavících fotbalistů, kteří jásají a fotí se a Trumpa si přitom vůbec nevšímají, rozebrali taky s naší severoamerickou zpravodajkou Janou Ciglerovou, která je teď v Praze. A ptali jsme se jí, jestli to, že Trump neodešel z té hlavní scény, ani když španělští fotbalisté už slavili a zvedali pohár nad hlavu, tak jestli to byla spíš nezdvořilost anebo politický kalkul.
0: To hlavně nebyla náhoda. Trump udělal přesně to už v loni na klubové mistrovství světa, když slavila Chelsea, a tehdy to možná mohlo ještě působit jako přešla, protože to udělal poprvé, ale teď je zřejmé, že šlo o vědomou strategii, prostě být v záběru v okamžiku, na který se dívá miliarda lidí. Ten vítězný snímek s trofejí, to je nejcennější obrazový moment celého šampionátu. A Trump se do něj prostě postavil. Zaplatil ale za to, musíme říct, cenu, protože tím virálním momentem se nestalo to zvednutí poháru, ale to gesto Rodriho, který prezidentovi naznačuje, ať odejde, a Infantino, který ho běží odvádět.
9: Jany Ciglerové jsme se ptali taky na to, jak reagovali diváci na to, že americký prezident sledoval finálový zápas mistrovství světa ve fotbale mezi Španělskem a Argentinou přímo v hledišti, v boxu, za neprůstřelným sklem.
0: Ukázalo to, že ani ten domácí šampionát Trumpa nespojuje, ale spíš rozděluje. Bučelo se dvakrát, jednou po hymně, kdy režie raději střihla na letecký záběr stadionu, a potom znovu po druhé při tom ceremoniálu. Musíme ještě ale dodat kontext. Publikum v finále mistrovství světa v New Jersey, to prostě není reprezentativní vzorek Ameriky. Jednak velkou část tvořili fanoušci z Latinské Ameriky, z Evropy. Vstupenky samozřejmě byly velmi drahé, takže si je také mohli dovolit spíš lidé z velkých měst. Přesto je to pro Donalda Trumpa nepříjemný obraz, protože on chtěl ten šampionát využít jako takovou výkladní skříň Ameriky a místo toho svět viděl, že ho vlastní stadion vypískal, a čtvrt roku před volbami do kongresu, to není pro Trumpa dobrá zpráva.
9: Popsala naše severoamerická zpravodajka Jana Ciglerová. Co se vám vybaví, když řeknu jméno Jiřího Grossmana? Některá z jeho vtipných povídek nebo podmanivý hlas třeba v písni Drahý můj? No a právě Jiří Grossman by se 20. července dožil 85 let. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971, a to na nádorové onemocnění mízních uzlin. A my si ho teď na závěr Týdne plus taky připomeneme.
5: Jako kotě si příst a víčka mír zavřená.
6: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
23: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
6: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
23: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
6: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
24: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
6: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora.
9: Jiřího Grossmana nám připomněl kolega z kulturní redakce Tomáš Maleček. A ještě přidám jednu myšlenku, kterou Jiří Grossman říkával. Radši bohatě žít, než bohatý umřít. Tak se tím můžeme zkusit řídit. To nám přeje Václava Marešová.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
7: Kontakt rozhlasu s posluchači jde od samého začátku ruku v ruce s technickým vývojem.
8: Takže otvírám si aplikace.
10: Ano, když lidé napíšou zprávu, tak se odpovědi dočkají.
7: Říká editor sociálních sítí Marian Vojtek.
9: Nejprve dopisy a korespondenční lístky, pak telefon a dnes hlavně internet a sociální sítě. Kontakt posluchačů s rozhlasem a rozhlasu s posluchači nikdy nebyl jednodušší. Pokračuje mediální analytik Filip Rožánek.
11: Jsme svědky celkové proměny komunikace, kdy je zjevné, že posluchači třeba, když chtějí něco napsat, tak zvolí tu nejjednodušší cestu e-mail, SMSku a nebo třeba komentář na sociálních sítích.
7: Svého času byl tím zásadním prostředníkem telefon. V 60. letech se volalo třeba do oblíbeného pořadu Mikroforum. Po revoluci posluchači a posluchačky zase živě diskutovali třeba v publicistickém Radioforu.
25: Ano, dobré odpoledne.
26: Ano?
25: Ano, slyšíme vás.
26: Paní Kantorkové bych chtěla říct, že ta její kniha, která byla zfilmovaná o té krásné přítelkyni, se mně vůbec nelíbí.
9: Takzvané kontaktní škoda, pořady jsou ale populární i dnes v době internetu, a to hlavně v rozhlasových regionech.
27: Kolegovi, který bude mít také zítra narozeniny, popřál bych ním všechno nejlepší, hodně štěstí. Zdraví.
11: Čeští posluchači typicky poslouchají rozhlas léta a jsou věrní jedné stanice.
9: Jde tedy o vztah, který je podle mediálního analytika Filipa Ružánka intimní.
11: Ale na druhou stranu rozhlas je pořád vnímaný ve velké části populace jako to médium, o které se dvakrát v historii bojovalo.
7: Jak si rozhlas vytvářel během uplynulého století vztah se svými posluchači a jak fungovala rozhlasová univerzita? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
9: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Francie nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už víc než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. Oběma zemím s ničivými lesními požáry pomáhají taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně českých jednotek s vrtulníkem Black Hawk. Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Podle starosty města Vitalie Klička dopadly trosky na 18-patrový dům. Dvě patra začala hořet. Škody hlásí i další městské obvody. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy, severovýchodně od Kyjeva. Ruské rakety na ukrajinské hlavní město dopadly i v týdnu. Páteční zásah dronového veletrhu nepřežilo nejméně 10 lidí. Dalších asi 100 bylo zraněno. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. V Chomutovském zooparku se otevřela historicky první expozice kudlanek. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů návštěvníci uvidí v opraveném domě u Pratura. Kudlanky z různých koutů světa tam budou vystavené 3 týdny. Nejmenší druh dosáhne velikosti od 1,5 do 2 cm. Naopak největší může měřit i víc než 15 cm. Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci, Bohemians ztratili v Teplicích taky 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1. Dnes jsou na programu 3 zápasy. Od 15 hodin nastoupí Slavia proti Slovácku, v 17.30 má výkop duel Jablonec Olomouc a ve 20 hodin začne derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Radiožurnál Sport nabídne všechna utkání v přímém přenosu.
12: Nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku a uzavírky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem k Mošnovskému letišti policie šetří nehodu. Na kilometru 341 je zavřený odstavní pruh. U nehody bliká šipka a místo je teď plynulé průjezdné. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na Vysočině za sjezdem na Tasov stojí nákladní auto 160 kilometr a blokuje jen krajnici místo, označili silničáři. Na Pražském okruhu u dálnice D5 do Plzně jsou noční omezení. Kvůli opravám vozovky směr D1, kilometry 22 až 21, zavřený pravý pruh a opačně směr Hruzině od sjezdu na Chrášťany, kilometry 24 až 25, zavřený levý. A kolony se v úsecích teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Přes den bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne pak čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější, ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32, na horách většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Nejslavnější francouzský generál Napoleon Bonaparte nebyl jen proslulý válečník. Do dějin se také zapsal jako reformátor státu, když se mu z trosek revoluce podařilo sformovat moderní Francii. Letos uplyne 200 let od jeho smrti. Napoleonův občanský zákoník Code Civil platí ve svém základě dodnes. Jeho reformy se týkaly také školství, policie, správního členění země i hřbitovů. U poslechu dnešního pořadu vás vítá Jiří Zeman. Dobrý den.
2: Historie Plus.
13: Napoleon Bonaparte se narodil v polovině roku 1769 na Korzice do rozvětvené rodiny nižší šlechty. V mládí se zajímal hlavně o matematiku a historii a jeho budoucnost měla být v armádě. Velká francouzská revoluce vypukla, když mu bylo 20 a její myšlenky si okamžitě osvojil. Z králova vojáka se stal voják revoluce. Jak mi potvrdila docentka Daniela Tinková z Ústavu českých dějin Karlovy univerzity, byla to právě armáda, díky které Napoleon vystoupal až na vrchol.
14: Událost, na které si vybudoval jméno, bylo vytlačení Angličanů z přístavu Toulon. Za to si zasloužil v tom roce 1793 generálský titul. Potom druhá velice jako výrazná událost byla už po pádu jakobínské diktatury, když v těch letech 1795 až 1800 vlastně Francii řídilo takzvané direktorium. To byl republikánský orgán, chtěl zachovat výdobytky revoluce a chtěl se ale vyhnout teroru a stál na jedné straně před velikým tlakem zleva, takový ti radikálové, v podstatě jakoby dědici Robespierre, ale ještě radikálnější typu Gracqua Babeuf, a že jo, ale těch bylo víc. A na druhé straně tam byl veliký tlak i zprava od rostoucího sebevědomí royalistů, kteří zase usilovali o návrat Francie k monarchickému principu. Tak Bonaparte se vyznamenal v roce 1795 právě při potlačení jedné z těch royalistických vzpour, kdy tam nemilosrdně prostě rozstřílel demonstrující monarchisty na schodech kostela svatého Rocha v ulici Saint-Honoré.
15: Jakým způsobem se Bonaparte prosadil?
14: Důležitý krok na té jeho kariéře bylo, že v roce 1799, tak nějak když už direktorium chápalo, že ty tlaky zleva zprava vlastně neustojí a začalo volit, co vlastně budou dělat dál, protože pokud chtějí uchovat jakési zdání republiky a nechtějí, aby se Francie prostě úplně rozpadla, musí nějakým způsobem provést státní převrat. Takže byly rozhodnutí, že prostě pomůžou k moci nějakému generálovi. Měli vlastně vybrané dva favority. Jedním byl generál Joubert, který ale padl v bitvě u Novy. Druhý byl Victor Moreau, ale to byl přesvědčený republikán a ten je s tím poslal do háje. No a třetí, kdo potom přicházel do hry, byl právě Bonaparte, akorát, že ten byl v té době na tažení v Egyptě. To egyptské tažení se úplně nedařilo. Takže Bonapartovi vlastně i tohle to se jako diplomaticky i vojensky jako hodilo rychle se zdechnout z toho Egypta a s velkou slávou se objevit v Paříži, kde vlastně za pomoci některých těch členů direktoria vlastně provedl vojenský státní převrat a byla teda nastolena v podstatě vojenská diktatura v čele s ním.
13: Generál Bonaparte se stal vládcem Francie. Zdání existence republikánského zřízení měl udržovat nový režim, takzvaný konzulát.
14: To bylo zřízení, v jehož čele stály tři konzulové, Bonaparte, potom další dva, ale jak už se tehdy říkalo, jsou to taková jako opěradla Bonapartova křesla. A potom bylo několik dalších orgánů, byl tam senát a byl tam i zákonodárný sbor. Ta ústava každopádně byla ale postavená tak, že ten zákonodárný sbor, na rozdíl od doby revoluční, měl mnohem menší kompetence než ten senát. A hlavně začala se obracet i ta hierarchie principu, která vzešla z revoluce, kde se všechno volilo. Tam se jako, tam moc jakoby vyvěrala z dola. A v době, kdy se dostává k moci Bonaparte, tak už se tam začíná zakotvovat princip, že vlastně ta moc jakoby emanuje zhora. Je to Bonaparte, kdo si vybírá konzuly, jsou to konzulové, kdo jmenuje senátory, ale čím Bonaparte jako chytře legitimizoval tenhle ten princip, že tu ústavu předložil plebiscitu. Dneska bychom řekli referendum. V podstatě už druhý den byly vyhlášeny výsledky, v podstatě na to stačilo sečíst hlasy, které se sezbíraly v Paříži. A navíc je ještě známo, že Napoleonovi pomohl jeho mladší bratr Lucien, který údajně spálil prostě ty papíry, co se začaly zhromažďovat jako ze zbytku Francie, tak to údajně hodil do krbu, aby se prostě nezdržovali s počítáním hlasů, protože už dopředu bylo rozhodnuto, že plebiscit schválí prostě ústavu z roku 8.
13: Napoleon se zřejmě při studiu historie inspiroval přechodem Římské republiky k císařství, kterému předcházel takzvaný druhý triumvirát. Od začátku své vlády musel řešit problémy ve státní správě, justici, ohrožení ze strany dalších států a jak pokračuje docentka Tinková, vždycky chyběly peníze.
14: S tou Francií se vlastně pořád táhnou finanční problémy. A jak je známo, tak revoluce, že ho to začala řešit mimo jiné tím, že se zabavoval církevní majetek a na rozdíl od Josefa II., který to používal dál na reformy náboženské, tak prostě francouzský stát to konfiskoval. Další důležitý krok byla samozřejmě úprava daňové politiky a to bylo velice flexibilní během těch 15 let, co byl u moci, tak ta daňová politika se hodně měnila. Tam se zaváděly různé daně z počtu okén, z počtu komínů, prostě vymýšleli všechno možné, aby dostali z lidí peníze. Potom samozřejmě se vykořisťovaly ty obsazené země. No a nechával obohacovat se prostě ty vrstvy obyvatelstva, který na to měli peníze, tak prostě skupovali ty zámky a to, co se zabralo těm emigrantům. Což mělo nejenom teda ten dopad samozřejmě finanční, ale mělo i ten dopad, jak bych řekla, politicko-ekonomický, že se tady opravdu stabilizovala vlastně nová společenská vrstva. Můžeme tomu říct, jakoby buržoazie, ale taková ta bohatá střední třída, na které potom vlastně ten režim stál.
13: Změny společenské tedy vedly i k obměně byrokratického aparátu. S ním podle docentky Tinkové souvisí také policejní systém.
14: Ten na to byl vlastně vázaný, protože musíte mít docela fungující správu, abyste ty lidi mohli kontrolovat. Že? Takže to vždycky s tím souviselo, to máme i tady z Rakouska, že velice podobně to vlastně měl Napoleon, který se vytvářel už vlastně od doby konzulátu systém jednak té veřejné, jednak té tajné policie, která byla právě navázaná na tyhle ty státní složky. Je známo, že v čele toho policejního aparátu stál Josef Fouché, jeden z těch docela brutálních teroristů. Začal proti Bonapartovi taky intrikovat a Bonaparte si uvědomoval, že to je poměrně nebezpečný člověk, právě protože stojí v čele té policie, tak ho potom odstranil a odsunul ho jako co nejdál z Paříže. Vše potom musel opustit Francii. Francouzská policie byl vlastně vynález pozdního 17. raného 18. století, že už z ludvíkovské doby. To už byl vzor prostě pro celou Evropu.
15: Nebyla to přece jenom státní správa nebo policie. Jaké další reformy Napoleon připravil?
14: Určitě je důležitá reforma vlastně soudnictví a trestního práva. On třeba vedle Code civil byl velice důležitý zákoník trestní z roku 1810 a který vlastně zakotvoval takové ty základní vlastně osvícenské postuláty, jako nesmí být zločin, který není jmenován v tomto zákoníku, nesmí být trest, který není v tomto zákoníku. Před trestem i před zákonem jsou si všichni rovni, čili všem se seká hlava, není tady hierarchie, že šlechticům se usekne hlava, chudák se oběsí, tak jak to bylo před revolucí. Ale co je zajímavé, že Napoleon obnovil třeba zločin otcovraždy, a jiné urážky majestátu, ale když někdo jako vztáhne ruku na něj samotného. A to se trestalo nejenom smrtí, ale i utětím ruky. Stejně jako ta otcovražda. To vypovídá o tom, jakou on připisoval roli té patriarchální moci. Že vztáhnout ruku na otce, stejně jako vztáhnout ruku na toho panovníka, to je na něj, je vlastně mnohem větší zločin, než jako zabít kohokoliv jiného.
3: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
13: Z Napoleonových reforem dodnes přetrval jeho občanský zákoník, který je základem právních systémů mnoha států světa. O francouzském kodexu jsem si povídal s docentem Davidem Elišerem z právnické fakulty Univerzity Karlovy a doktorem Jaromírem Císařem z advokátní kanceláře Císař Češka Smutný, který externě vyučuje na katedře právních dějin téže fakulty. Doktor Císař upozornil, že před revolucí existovalo ve Francii několik set právních systémů.
1: Na francouzském území bylo právo soukromé, tedy zhruba to, čemu dneska říkáme občanské, rozděleno do velkého počtu oblastí. Vlastně šlo o to, že zhruba už 300 let před revolucí se francouzští králové pokusili zachytit a sjednotit soukromé právo a do té revoluce se to ale nepodařilo. Podařilo se alespoň ho zmapovat, takže v tom 15. století se najednou zjistilo, že ve Francii existuje zhruba 700 oblastí různých právních systémů. Bylo to právo obyčejové, čili nepsané, zvykové. Ty oblasti měly třeba různé míry a váhy. Voltaire dokonce říká, že když člověk cestuje po Francii, tak střídá právní řády častěji, než přepřahá koně.
13: Napoleon se tedy rozhodl sjednotit právní prostředí. Z jakých základů jeho právní řád vychází?
1: Ten zákoník je kompilací tří zdrojů. Dvou velmi konzervativních, konkrétně jsou to právě ty krajové obyčeje. Druhým významným zdrojem bylo římské právo, které se pěstovalo po celý středověk jako takzvané ratio scripta, čili psaný rozum, čili určitý ideál exaktního, propracovaného, systematického práva. A konečně ten třetí zdroj, to je doktrína. Doktrína přirozených práv,

0: práva, zejména práva manželského a také práv a povinností rodičů a dětí. Totiž žena, která si někoho vzala v době této, o které mluvíme, tak vlastně byla považována za jakousi, jak říkají Francouzi, mineur perpetuel, tedy věčnou nezletilou. Čili ona v podstatě měla status jakési omezeně svéprávné osoby, která nemohla jaksi činit veškerá právní jednání ohledně sebe ani ohledně svého majetku. Protože v tom původním kodexu z roku 1804 v čele té rodiny stojí chef de la famille, což byla hlava rodiny, šéf, že jo, jak cítíte z toho francouzského znění. A tahle ta predominance maskulinní byla vlastně zrušena až v podstatě v 70. letech minulého století.
1: Docentka Daniela Tinková k tomu poznamenává, že rakouské zákony, které se vztahovaly také na české země, že nám poskytovaly širší práva.
2: Tohle třeba v rakouském zákoníku není. Tam jako žena samostatná mohla vést obchody, mohla uzavírat smlouvy, ve Francii ne. Tam vždycky je k tomu potřeba nějaký muž. V tom mi to přijde docela zajímavý zase pro srovnání, protože to Rakousko jakoby v tomhle, nechci říct slovo pokrokovější, ale jako vycházelo přece jenom z trošku jakoby rovnostářtějšího modelu, než je ten románsko, řeknu ošklivě korsický systém, jo? Že tam, já bych řekla, že to souvisí s tím, že kod civil víc vychází z římskoprávních předpisů, které vlastně byly silně patriarchální a tam ta, i ta ekonomická moc ženy vždycky byla nějak jako mnohem slabší než ekonomická moc muže.

0: Přesto francouzský zákoník vydržel více jak 200 let. Napoleon vytvořil desítky komisí, ve kterých byli právníci z různých oblastí Francie. Jak dodává doktor Císař, chtěli vytvořit hlavně stabilní a dlouhodobý kodex.
1: Napoleon ustavil tu řídící komisi, byla složena ze 4 právníků. Předsedou té komise byl jakýsi Tronchet, což byl pařížský soudce. Pak tam byl zase soudce z Bretaně, pak zase soudce z Périgord, čili z té jiho západní Francie, a Portalis z Provence, tedy z té jiho východní Francie. Jejich cílem tedy bylo, aby realisticky vytvořil zákoník, který bude odpovídat povaze lidí, jejich přirozenosti. A další převratnost asi spočívá v té kvalitě toho zákoníku. Vytvořil velmi přehledný systém, že pracuje s formulacemi stručnými, jasnými, dokonce elegantními. Ta řeč je velmi elegantní. Standal dokonce doporučoval četbu občanského zákoníku pro kultivaci stylistiky studentů literatury.
0: Mohl byste mě i posluchačům přiblížit metodu, jakou zákoník tvořili?
1: Ty formulace byly velmi obecné, ale v té obecnosti výstižné pro mnoho různých nepředvídaných situací. Tam, kde zákonodárce přestane prostě malovat ten obraz velkými tahy a začne filigránsky vykreslovat drobnosti, tak ztroskotává, protože nikdy nemůže ten detail doběhnout. Vždycky ten detail v té aplikaci práva je složitější, než si člověk dokáže představit. Ten zákonník nepracuje s detaily, ale spíše s principy, se zásadami.
0: Jak moc se na tomto právním díle podílel samotný Napoleon, přece jenom hlavně byl voják, která ta ustavení jsou tedy dílem Napoleona samotného?
1: Napoleon se vlastně omezil jenom na to, že jestliže se stručně řečeno ti právníci v těch komisích pohádali, tak on dělal toho arbitra, který rozhodl se svojí genialitou, prozíravostí a intuicí ty sporné otázky.
0: Jakým způsobem se tento nový zákoník odrazil v životě běžných Francouzů? Nastala nějaká změna v jejich životech?
1: Když byl tedy v březnu roku 1804 ten zákoník vyhlášen, tak nenastal rozhodně žádný převrat v životě všech občanů. To by bylo i špatně, kdyby nastal takový převrat. Takže ale co pro ně teda skutečně bylo nové pro občany, poprvé to celé občanské právo se dalo přečíst, vidět, seznámit se s ním, a to byl ten ohromný pokrok, protože do té doby, jak jsme si ukázali, tak vlastně to bylo velmi těžké pro neprávníka se v tom právu orientovat a řídit se jim v každodenním životě.
2: Bych to ještě doplnil, navázal na to, co říkal pan doktor Císař. Ono se na tom ukázalo také to, že kodex byl vlastně skutečně snahou o

0: jakési smíření, protože ta společnost byla po té francouzské revoluci nesmírně prostě rozvrácená. V podstatě ty stavy byly zrušeny a tak dále. Takže přeci jen určité výdobytky, které měly antifeudální atribut, tak ty tam byly. Připomeňme si třeba například v oblasti dědického práva. Do té doby ve Francii bylo dědické právo založeno na primogenituře. Prvorozený syn zásadně dědil ten majetek, ty statky, a ti ostatní bez ohledu na pohlaví tedy nic nedostávali. I tohle bylo vlastně zrušeno tím kodexem a byli zrovnoprávněni všichni potomci toho kterého člověka. A ještě bychom asi mohli uvést řadu dalších prvků, které se tam promítaly v oblasti třeba smluvního práva. Bylo také řečeno, že prostě to, co si mezi sebou lidé ujednají jako smlouvu, to, co do ní vtělí jako její obsah, budiš mezi nimi zákonem.
1: Doplňuje docent David Elisher a dodává příklad toho, jakým způsobem sám Napoleon Bonaparte zasahoval do tvorby nového kodexu.
0: Se vedl spor o to, už tehdy vlastně, jestli mají být v tom kodexu zahrnuta úprava nesezdaného soužití, tedy vlastně nikoli manželství, ale těch nesezdaných párů, že už tehdy jich bylo. Říkalo se tomu union libre, že? Tedy volný svazek. A ovšem doktrinální termín byl konkubináž, jakoby konkubinát. A dotaz právníků zněl, zdali má být o nich aspoň zmínka v tom kodexu. A Napoleon měl teda podle těch pramenů odvětit le concubin se passe de la loi se désintéresse de, což tedy v překladu znamená konkubíni, tedy ti nesezdaní, se jaksi obejdou bez zákona a právo se tedy o ně ani nezajímá. Čili z toho důvodu ta jeho odpověď byla negativní a prostě v tom roce 1804 nebyla jediná zmínka o těch nesezdaných soužitích v občanském zákoníku a dostává se tam vlastně až v roce 1999, téměř po 200 letech od jeho přijetí.
2: Ještě taková úplná zajímavost, určitě se běžně neví, ale je to překvapivé v tom dobovém kontextu, že ten druhý muž konzulátu před císařstvím, ale on prostě zůstal u moci i za císařství, čili v podstatě formální zástupce Napoleona, byl otevřený homosexuál. A dokonce se dosti zasloužil o ne snad úplnou legalizaci, ale dekriminalizaci, že jo? Čili to, že vlastně homosexualita nebyla trestně stíhatelná.
1: Poznámka doktora Jaromíra Císaře mířila na druhého konzula, jehož jméno se neodvážím skloňovat. Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Code civil ovlivnil také právní systémy v jiných zemích. Přímo ho přijala třeba Belgie. Značnou inspiraci bychom našli i v tehdejších kodexech Itálie, Portugalska nebo Španělska. Některé pasáže nalezneme také v soudobém českém právu. Jak podotýká docent Elisher, velká část platí ve Francii dodnes a se změnami Francouzi nespěchají.
0: Je z těch Francouzů vždycky cítit taková velká úcta k tomu kodexu. Já si moc dobře vzpomínám na slova profesora Carboniera, který je opravdu doyenem té francouzské civilistiky, a ten říkával, že Code civil je vlastně civilní konstitucí, je civilní ústavou pro každého Francouze. A z toho plyne i obrovská úcta, kterou nejen Francouzi, ale odborná veřejnost, právníci, akademici k tomu kodexu chovají. Čili oni, když ho mají reformovat, novelizovat, tak k tomu přistupují až s nábožnou úctou. Prostě desítky let diskutují o každém ustanovení a teprve pak se uchylují k nějaké novelizaci, čili rozhodně to není nic překotného. A co mě na tom ještě zaujalo z toho historického hlediska? Představte si, že v tom kodexu z roku 1804 existují ustanovení, a není jich málo, podle některých analytiků je to až 1200 ustanovení, která zůstala nedotčena a mají tu původní redakci Napoleonovu nebo napoleonskou, třeba právní úprava plotu, oplocení sousedních pozemků, rozhrad. To všechno bychom nalezli už v těch pařížských zvykových právech, a to z 15. století. A představte si, že tyhle ty věci byly uzákoněny v roce 1804 a dodnes jsou tam v nezměněné textaci.
1: V důsledku revoluce, na kterou navazuje Napoleonův režim a dalšího rychlého vývoje, procházela francouzská, ale i evropská společnost zásadními změnami. Ty se dotkly živých i mrtvých. Jak připomíná docentka Daniela Tinková, reformy se týkaly také pohřbívání.
3: Za Bonaparta byl nejvýznamnější dekret z doby konzulátu, který v podstatě dal dohromady ministr Portalis. A ten právě jako předpokládal, že se hřbitovy budou zakládat za městy. To, co u nás udělal Josef II. Vlastně už 20 let předtím, že hřbitovy se teda budou zakládat za městy z hygienických důvodů a hřbitovy, že budou taky rozděleny na několik oddělení. To jsme tady úplně takhle striktně neměli a to bylo na tom vlastně ještě zásadnější, protože tam od revoluce na hřbitovech ve Francii docházelo pořád ke konfliktům. Katolíci, protestanti, sem tam do toho nějaký žid, vždycky z toho byla nějaká rvačka, potom občas nějaký herec, nějaká prostitutka zakopali na katolickýho hřbitova, farář je nechal vyhodit, nebo tam přišli věřící, v noci vyhrabali. Takže Portalisův dekret někdy z toho roku 1801 udělal prostě komplexní, nějaká konečné řešení se hřbitovy, že hřbitovy budou městy, budou mít zhruba takovou plochu, je vymezena jako ideální plocha pro každýho, jako kolik má zaujímat jako místa, na kolik má nárok, na kolik let ten hrob bude, aby tam nebyly ty tahanice, kdo jak dlouho si může hnít, že ten si hníje díl. To, že po 10 letech se to recykluje, ty lidi se vyhodí, aby se neplýtvalo půdou. To udělal i Josef II. Tady, takže s tím nepřišli Francouzi. No a ten Portalisův dekret navíc tam má rozdělení hřbitovů na konfesní části. Katolíci, hygienoti a lidi bez vyznání.
1: S uměním, literaturou i administrativou souvisely napoleonské reformy ve školství. Podle docentky Tinkové tady ale Bonaparte slavil jen částečný úspěch.
3: V Napoleonově době bylo docela dost radikálně překopáno vysoké školství a taky střední. Tehdy byla zavedena licea, to, co mají Francouzi do dneška vlastně jako gymnázia, ty vyšší střední školy, které byly vlastně vojensky organizovány. A došlo taky k reorganizaci i škol uměleckých. Ta Akademie des Beaux-Arts, která vznikla za Colberta někdy v roce 1666 a kterou zrušila revoluce, tak byla za Napoleona obnovená, překopaná. Nejdůležitější uměleckou autoritou se tehdy stal Jacques-Louis David, že ho známý malíř revoluce, který byl tehdy oficiálně správcem sbírek v Louvru, tak se stal takovým jako diktátorem vkusu a stál vlastně i v čele malířské školy, která v duchu toho neoklasicismu, který vlastně i souzněl s takovou tou imperiální politikou Napoleonovou, vlastně razil ten neoklasicismus jako takový jako oficiální styl vlastně císařství. To z čeho se potom stane empire, jako styl císařský.
4: A co literatura?
3: No, literatura tam na tom byl vlastně nejhůř. Já jsem o těch školách mluvila i proto, že on se snažil jakoby vytvořit si i takovou tu intelektuální elitu, která mu půjde na ruku. Ale tohle se úplně nepovedlo. Ani z těch škol, které z těch liceí a ještě vlastně vznikla École normale d'administration, která dneska taky funguje, to je pro ty nové kádry, jako administrativní École normale supérieure pro budoucí učitele. To taky je napoleonská invence, která do dneška funguje. Tak ty kádry se mu administrativní podařilo z těch škol vygenerovat, ale úplně ne třeba ty publicisty, co ho budou oslavovat. Tam se mu to jako nepovedlo a on sám i někde jako poznamenal, že získal tu jakoby malou literaturu, takové pár těch žurnalistů z žurnálu, který platil, ale velká literatura, že nikdy nebude na jeho straně.
1: Žádný strom neroste do nebe. Napoleonovy snahy začlenit svou rodinu do tradičních vládnoucích dynastií vyvolávaly ve francouzských občanech a hlavně mezi jeho vojáky pocity zrady. Přičtěme k tomu ještě nepovedenou kontinentální blokádu nebo katastrofu při ruském tažení. I proto se v dubnu 1814 vzdal císařského trůnu a ani stodenní návrat na tom nic nezměnil.
2: Když už po svém politickém pádu ve vyhnanství na svaté Heleně sepisoval svoje paměti, tak řekl, moje sláva nebude spočívat ve 40 bitvách, které jsem vyhrál, protože Waterloo to všechno vymazalo. Ale co nikdy nemůže být zapomenuto a co bude žít věčně, je můj občanský zákoník.
1: Doplňuje na závěr dnešní Historie Plus doktor práv Jaromír Císař. Jemu a docentům Daniele Tinkové a Davidu Elišerovi děkuji za spolupráci. Stejně tak mistru zvuku Lukáši Vorlovi. Režii měla Michála Krčmová. Vám děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.
5: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Antidopingový výbor by mohl řešit i divácké násilí nebo ovlivňování zápasů, počítá s tím novela ministra Šťastného. Na berlínském Pride vjelo auto do davu lidí, jeden člověk zemřel. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Češi na šampionátu ovládli pořadí národů.